objeví se v sluneční záři čistší, lepší, odolnější země. Nastartujte, Watsone, musíme se už vydat na cestu.

0: velectěný pane a předrahý příteli Ivane Petroviči. Již třetí den vás, tak říkajíc, honím, předrahý příteli, protože si s vámi musím promluvit o velmi důležité záležitosti, ale ne a ne vás někde zastihnout. Má žena Anna Michajlovna udělala o vás včera u Semjona Alexejeviče velmi zdařilý vtip, pravíc, že z vás a vaší ženy Tatiany Petrovny se stal párek neposedů. Nejste ještě ani 3 měsíce svoji a už zanedbáváte domácí penáty. Moc jsme se tomu všichni nasmáli. Arci z nejupřímnější náklonosti k vám. Ale žerty stranou, předrahý příteli, dal jste mi co proto. Semjon Alexejevič povídal, že byste mohl být na plese v klubu sloučené společnosti. Nechám ženu u jeho manželky a letím do sloučené společnosti. Nenašel jsem tam ani vás, ani Tatianu Petrovnu. Ivan Andrejič se mi zaklínal, že určitě sedíte v Alexandrinském divadle na hoři z rozumu. Letím do divadla, ani tam nejste. Myslel jsem, že vás dnes dopoledne najdu u Čistoganova, ale kde pak? Čistoganov vzkázal k Perepalkinovům? Taky tak. Slovem, jsem dočista utrmácený, jen posuďte, co jsem se naběhal. Jaká pomoc, musím vám napsat. Nejsem žádný spisovatel, radši bych to projednal mezi 4 očima. Nutně si s vámi musím promluvit, a to co nejdřív. A proto si vás dovoluji pozvat, abyste zašli dnes večer s Tatianou Petrovnou k nám na čaj a na kus řeči. Má žena Anna Michajlovna bude mít z vaší návštěvy nesmírnou radost. A když už jsem, předrahý příteli, v tom psaní, vezměme to jedním vrzem. Jsem nucen vám, velectěný příteli, trochu vyčinit a dokonce vytknout jeden, snad zcela nevinný, žertík, kterým jste mi zle nadrobil. Vy mizero, vy nestydo jeden. V polovině minulého měsíce jste uvedl do mého domu jednoho svého známého, totiž Evgenie Nikolajiče, a zaručil se za něho svou přátelskou, a pro mne tudíž svatou, rekomendací. Těší mě to, uvítám mladého muže s otevřenou náručí a přitom strkám hlavu do oprátky. No, oprátka sem, oprátka tam, ale vyšla z toho, jak se říká, pěkná polízanice. Teď není na žádné výklady čas a ani se to v dopise nehodí, jenom k vám mám zlomyslný druhu a příteli nejúctivější prosbu. Zda byste nemohl nějak taktně, potichu a do ouška tomu mladíkovi pošeptat, že v hlavním městě je ještě spousta jiných domů a nejenom ten náš. Nechci tvrdit, že tomu mladému muži chybí elegance nebo duševní schopnosti, nebo že by nějak jinak uklouzl, naopak je to mladík dokonce roztomilý a příjemný. Ale počkejte, až se uvidíme. A zatím, jestli se s ním setkáte, pošeptejte mu to, vážený příteli. Udělal bych to sám. Víte však, jakou mám povahu? Nedokážu to. A basta. A vy jste ho k nám uvedl. Večer si to ostatně povíme podrobněji. Zatím nashledanou. Zůstávám a tak dále. PS. Klučík už nám skoro týden stůně a je mu den ze dne hůř. Trápí ho zoubky. Prořezávají se mu. Žena se s ním pořád piplá a je smutná chuděrka. Přijďte. Opravdu nás potěšíte, předrahý příteli.
1: Ivan Petrovič Petru Iványčovi.
2: Velectěný pane Petře Ivániči, obdržel jsem včera váš dopis, přečetl ho a nebyl z něho moudrý. Hledáte mě Bůh ví kde a já byl zkrátka a dobře doma. Dnes seberu ženu, najmu drožku, vyhodím peníze, abych u vás byl kolem 6:30, ale vy nejste doma, jen vaše paní Anna Michajlovna. Čekám na vás do 10:30, dále jsem nemohl. Pak vezmu ženu, zas vyhodím peníze za drožku, dovezu ženu domů a jedu k Perepalkinovům v domnění, že vás tam snad najdu. Ale zase nic. Vrátím se domů, celou noc nespím, dělám si hlavu, za dopoledne se u vás 3x stavím, v 9, v 10 a v 11. 3x vyhodím za drožku, ale vy mě pokaždé vypečete. Při čtení vašeho dopisu jsem se velice divil. Píšete o Evgenii Nikolajičovi, prosíte, abych mu pošeptal to a to a nezmíníte se proč. Chválím opatrnost, ale není papír jako papír a já nedávám důležité papíry manželce na natáčky. Konec konců, mohl jste ho vykázat sám. Vidím, že si s vámi musím promluvit důvěrněji a rozhodněji, ale čas utíká. Jsem však v nemilé situaci a nevím, co budu nucen udělat, jestliže nebudete brát ohled na to, co jsme si dohodli. Čeká mě cesta. A ta něco stojí. A k tomu ještě Taťána Petrovna fňuká, abych jí pořídil sametový plášť podle módy. Stran Jevgenije Nikolajeviče vám spěchám oznámit, že jsem nemeškal a když jsem byl u Pavla Semjoniče Perepalkina, zevrubně jsem se informoval. Má 500 duší v jaroslavské gubernii a naději, že dostane od babičky ještě 300 duší někde u Moskvy. Kolik má na hotovosti, nevím. Ale myslím, že vy to budete vědět líp. Naposledy vás žádám, abyste mi určil místo schůzky. Zatím v úctě zůstávám. PS. Manželka je těhotná. Nadto je lekavá a časem podléhá melancholii. Při divadelním představení se někdy předvádí střelba nebo umělé strojem dělané hromobití. A protože se bojím ženu vylekat, nevodím ji do divadla. A já sám si na ně nepotrpím.
1: Petr Ivánič Ivanu Petrovičovi.
0: Můj předrahý příteli Ivane Petroviči, prosím, stokrát prosím za prominutí. Včera v 6, právě když jsme na vás upřímně a srdečně vzpomínali, přijel spěšný posel se vzkazem od strýčka Stěpana Alexejeviče, že s tetičkou je zlé. Ze strachu, abych nevylekal ženu, neřeknu jí ani slovo, vymluvím se na jinou nutnou záležitost a jedu k tetičce. Našel jsem ji napůl mrtvou. Právě v 5 hodin ji ranila mrtvice již po třetí za 2 roky. Karel Fjodorovič, její domácí lékař, řekl, že snad ani nepřečká noc. Uvažte, v jaké jsem byl situaci, drahý příteli. Celou noc na nohou, v starostech a bolu. Teprve ráno zcela vyčerpán a sklíčen na těle i na duchu jsem se tam u nich natáhl na divan, ale zapomněl jsem nařídit, aby mě vzbudili, takže jsem se probudil v 11:30. Tetičce bylo líp. Jedu k ženě, byla už chudinka čekáním celá usoužená. V letu jsem pojedl, políbil malého, vymluvil ženě obavy a jel k vám. Nebyl jste doma. Našel jsem však u vás Jevgenije Nikolajiče. Vrátil jsem se domů, chopil se pera a píši vám. Od vaší ženy, Taťány Petrovny, jsem zvěděl, že budete večer u Slavjanovových. Jistě tam přijedu. Čekám vás s největší netrpělivostí. Prozatím zůstávám. PS. Jsme z našeho malého doopravdy zoufalí. Karel Fjodorovič mu předepsal rebarboru. Stále naříká, včera nikoho nepoznával. Dnes už ano. A pořád žvatlá táta, máma, bů. Žena celé dopoledne proplakala.
1: Ivan Petrovič Petru Ivaničovi.
2: Velectěný pane Petře Ivániči, píši vám u vás ve vašem pokoji u vašeho psacího stolu. A než jsem se chopil péra, přes 2:30 jsem na vás čekal. Dovolte, abych vám, Petře Ivánoviči, konečně řekl své upřímné mínění stran celé této škaredé záležitosti. Z vašeho posledního dopisu jsem usoudil, že vás stihnu, ale po vás ani potuchy. Nevím, co mi brání, abych vám rovnou a zostra neřekl celou pravdu. Řeknu jen tolik, že asi couváte od naší dohody. A teprve, když jsem si teď vše rozvážil, musím se přiznat, že jsem dohlouby ohromen lstivostí vašeho ducha. Teď jasně vidím, že jste ten nešlechetný záměr choval již odedávna. Mou domněnku dosvědčuje, že jste se již minulý týden téměř nepřípustným způsobem zmocnil svého, mně adresovaného dopisu, v němž jste sám vyložil, ač dosti mlhavě a nesouvisle, naši dohodu stran známé vám záležitosti. Bojíte se dokladů, ničíte je a ze mne děláte troubu. To však nedopustím, jelikož mě dosud nikdo za troubu nepovažoval, nýbrž se o mě po této stránce každý vyslovoval dobře. Konečně se mi otevřely oči. Vy mi do nich sypete písek, zalepujete mi je Evgeniem Nikolajičem, údajně si se mnou dáváte schůzky a zatím se přede mnou schováváte. Myslíte snad velevážený, že do toho nevidím? Nasliboval jste mi výbornou odměnu za úsluhy dobře vám známé stran doporučení různých osob a přitom to neznámo, jak zaonačíte tak, že si sám ode mne vypůjčíte značný obnos bez kvitance, jako právě minulý týden. A teď, když jste peníze dostal, schováváte se přede mnou a nadto neuznáváte mou úsluhu stran Evgenie Nikolajiče. Počítáte asi s mým brzkým odjezdem do Simbirsku a myslíte, že si to s vámi nestačím vyřídit. Já vám však říkám a čestným slovem dokládám, když to má takhle vypadat, že zrovna zůstanu v Petrohradě ještě 2 měsíce. Ale svého dosáhnu, svého cíle dojdu a vás si najdu. Závěrem vám sděluji, že jestliže mi dnes vše nevysvětlíte, budu nucen sáhnout k zákrokům velmi nepříznivým vám a odporným mně samému. Dovolte, abych zůstal.
1: Petr Ivanič Ivanu Petrovičovi 11. listopadu.
0: Nejmilejší a nejváženější příteli Ivane Petroviči. Váš dopis mě roztrpčil do hloubi duše. Že vám není hanba, můj drahý, avšak nespravedlivý příteli, tak se ukvapit, nevysvětlit celou záležitost a nakonec mi ublížit tak urážlivým podezřením. Než spěchám odpovědět na vaše obvinění. Nezastihl jste mě včera, Ivane Petroviči, protože jsem byl náhle a zcela nečekaně povolán k lůžku umírající. Tetička Jefimie Nikolajevna zesnula včera v 11 hodin večer. Příbuzní mě jednohlasně pověřili, abych zařídil celý truchlivý smutečný obřad. Měl jsem takový schon, že jsem se dnes dopoledne nestačil s vámi sejít, ani vás alespoň předem uvědomit. Z duše se rmoutím nedorozuměním, k němuž mezi námi došlo. Má slova o Evgenii Nikolajičovi uklouzlá mi žertem. Jste vzal zcela opačně a dal jste celé záležitosti smysl, který mě hluboce uráží. Zmiňujete se o penězích a projevujete o ně obavy. Já jsem však hotov bez váhání vyhovět všem vašim přáním a požadavkům, ač vám zároveň nemohu mimochodem nepřipomenout, že jsem od vás peníze 350 rublů přijal minulý týden za jistých podmínek, nikoli však jako půjčku. V tom případě by jistě existoval úpis. Ač mě váš dopis hluboce ranil, hodlal jsem se k vám ještě dnes dostavit s omluvou. Mám však od včerejška tolik starostí, že jsem celý zničený a sotva se držím na nohou. K dovršení mého trápení žena ulehla. Bojím se, že jde o vážnou nemoc. Ale Klučíkovi je již bohudík trochu líp. Musím však nechat psaní. Práce volá, mám jí spoustu. Dovolte, nejdražší příteli, abych zůstal.
1: Ivan Petrovič Petru Ivaničovi 14. listopadu.
2: Velectěný pane Petře Ivaniči, vyčkával jsem 3 dny a zároveň se jich snažil prospěšně využít. Nepřipomínal jsem se vám od svého posledního dopisu ani slovem, ani skutkem. Jednak, abych vás nerušil ve vykonávání křesťanské povinnosti k vaší paní tetě. Jednak, že jsem sám potřeboval trochu času na uvážení a informování se stran známé záležitosti. Nyní vám hodlám energicky a definitivně vyložit své názory. Otevřeně přiznávám, že jsem při čtení vašich prvních dopisů opravdu myslel, že nechápete, co chci. Hlavně Proto jsem usiloval o setkání s vámi a rozmluvu mezi čtyřma očima, bál se uchýlit k peru a vyčítal si, že v dopise vyjadřuji své myšlenky nejasně. Domníval jsem se totiž, okouzlen od počátku naší známosti vaším hladkým vystupováním, jemnými způsoby, obratností a výhodami, jež mi měly vyplynout ze spojení s vámi, že jsem nalezl opravdového přítele, druhá a příznivce. Teď však jsem jasně poznal, že mnohý člověk tají pod lichotným a oslnivým zevnějškem v srdci jed, užívá svého důvtipu k tomu, aby proti svým bližním kul pikle a strojil jim nepřípustné léčky, a proto se bojí pera a papíru a zároveň však využívá svého slohu k tomu, aby uspal a ošálil rozum těch, kdo s ním vstoupil v jednání a dohodu a nikoli k blahu bližních a vlasti. Vaši věrolomnost lze velectěný jasně vyčíst ze všeho níže uvedeného. Za prvé, když jsem vám, velectěný pane, jasnými a pádnými slovy vylíčil svou situaci a rovněž se vás ve svém prvním dopise tázal, co račte rozumět svými narážkami a náznaky, a to zejména stran Evgenie Nikolajeviče, pokusil jste se to vesměs zamlčet a klidně se ze všeho vyzul. Potom, když mi byla každá chvilka drahá a když jste mě přinutil, abych se za vámi honil po celém městě, psal jste mi údajně přátelské dopisy, v nich jste schválně pomlčel o naší záležitosti a mluvil o věcech zcela podružných. Hlavně o nemocech mnou všestranně vážené paní Choti Anny Michajlovny. O tom, že jste vašemu chlapečkovi dávali rebarboru a že se mu po ní prořízl zoubek. O tom všem jste se zmiňoval v každém dopise s pravidelností až nechutnou a urážlivou. Posléze jste mě několikrát věrolomně doběhl, dávaje si se mnou schůzku a nutě mě hrát úlohu vašeho šaška a blázna, jímž nikdy nehodlám být. Potom, když mě k sobě napřed pozvete a pořádně si ze mě vystřelíte, mi sdělíte, že jste byl odvolán k nemocné tetičce, kterou právě v 5 hodin ranila mrtvice. Naštěstí jsem se velevážený stačil za ty 3 dny informovat a zjistit, že vaši tetičku ranila mrtvice již 7. listopadu večer, krátce před půlnocí. Z toho vidím, že jste zneužil posvátných příbuzenských vztahů k oklamání člověka zcela cizího. Konečně ve svém posledním dopise mluvíte i o smrti své příbuzné, jako by k ní došlo právě v dobu, kdy jsem k vám měl přijít na poradu o známých záležitostech. Zde však již vaše bohapusté kalkulace a výmysly překročily všechny meze, neboť dle nejvýš důvěryhodných informací jsem zjistil, že vaše tetička zemřela přesně o 24 hodin později, než jak bezbožně udáváte ve svém dopise. Nyní docházím k vašemu nejhoršímu úskoku a věrolomnosti, zakuklené ve vašem soustavném mlčení o tom, co se týče našich společných zájmů, a totiž o nekřesťanském odcizení listu, v němž jste vypsal, sice nejasně a pro mne zcela nesrozumitelně, naše obapolné podmínky a dohodu, dále o vandalsky vynucené půjčce 350 rublů, které jste ze mne vymáčkl bez úpisu, a konečně o hnusném klepu na našeho společného známého Evgenie Nikolajče. Jasně vidím, že jste mi chtěl dokázat, že je něco jako kozel, nedá se z něho vydojit mléko ani stříhat vlna, a že není ani to, ani ono, ani ryba, ani rak, jak ho haníte ve svém listě ze dne 6. tohoto měsíce. Já však znám Evgenie Nikolajče jako slušného a spořádaného mladíka, čímž právě může okouzlit, získat si a vysloužit úctu ve společnosti. Taktéž je mi známo, že jste ho po celých 14 dní obehrával v kartách a večer co večer si cpal do kapsy pár desítek nebo i 100 rublů. A když jste si nejvíc protiprávně přisvojil peníze Evgenie Nikolajiče i moje, nemíníte se mi odvděčit a pomáháte si klepem, jímž nerozvážně očernujete toho, koho jsem s takovou námahou uvedl do vašeho domu. Končím svůj dopis. Řekl jsem vám všechno. Teď uzavírám. Jestliže mi velectěný, co nejdříve po obdržení mého dopisu nevrátíte splna. Za prvé, půjčených 350 rublů, za druhé, všechny ostatní peníze, jež mi dle vašeho slibu náležejí, použijí všech prostředků, abych vás k vrácení přiměl. A to i zjevným násilím. A za třetí, uchýlím se pod ochranu zákona. A nakonec vám sděluji, že mám ještě lecjaké důkazy, které, pokud je má v rukou váš ponížený služebník a obdivovatel, mohou zničit a zhanobit vaše jméno v očích celé společnosti. Dovolte, abych zůstal...
1: Petr Ivánič Ivanu Petrovičovi.
0: Ivane Petroviči, když jsem obdržel váš mužický a zároveň podivný list, chtěl jsem jej v první chvíli roztrhat na cimpr-campr, ale pak jsem si jej ponechal jako raritu. Původně jsem vám nemínil odpovědět, nezbytnost mě k tomu však nutí. Musím vám totiž těmito řádky dát na vědomí, že by mi bylo velmi nemilé, kdybych vás kdykoliv spatřil ve svém domě a právě tak mé ženě Aně Michajlovně. Má slabé zdraví a pach kolomazy jí škodí. Anna Michajlovna z díky vrací vaší manželce Taťáně Petrovně její knihu, kterou si u nás zapomněla, Dona Quixote de la Mancha. Pokud jde o vaše galoše, které prý jste u nás při své poslední návštěvě nechal, s politováním vám sděluji, že je služebnictvo zatím nenašlo. Dosud je hledá, když je nenajde, koupím vám nové. Nicméně mám čest zůstat...
3: 16. listopadu dostane Petr Ivánovič městskou poštou dva dopisy na své jméno. Z první obálky vytáhne důmyslně složené psaníčko na světle růžovém papíře. Rukopis jeho ženy Anny Michajlovny adresováno Jevgenii Nikolajičovi, datum 2. listopadu. Nic víc v obálce není. Petr Ivánovič čte. Drahý, včera to vůbec nešlo. Muž byl celý večer doma, ale zítra přijeď přesně v 11, v 10:30 odjede muž do Carského a vrátí se o půlnoci. Zuřila jsem celou noc. Děkuji za poslání zpráv a korespondence. Taková halda papíru. Opravdu to všechno popsala ona? Ale sloh má. Děkuji ti. Vidím, že mě máš rád. Nezlob se kvůli včerejšku a přijď zítra. Prosím tě. A Petr Ivánič rozpečetí druhý dopis.
2: Petře Ivániči, bez tak bych k vám nohou nepáchl. Zbytečně jste ráčel ničit papír. Příští týden odjíždím do Simbirsku. Vám tu zůstane jakožto nejdražší a nejmilejší přítel Jevgenij Nikolajič. Hodně zdaru. A s galošemi si nedělejte starost.
3: 17. listopadu dostane Ivan Petrovič městskou poštou dva dopisy na své jméno. Z první obálky vytáhne psaníčko, ledabile a narychlo napsané. Rukopis jeho ženy Taťány Petrovny adresováno Jevgenii Nikolajčovi, datum 4. srpna. Nic víc v obálce není. Ivan Petrovič čte. Sbohem, Jevgenii Nikolajči, Bůh vám oplať i za to. Buďte šťasten. Mne čeká krutý osud. Hrozím se ho, ale vy jste tomu chtěl. Nebýt tetičky, nebyla bych se vám tak odevzdala. Nesmějte se však ani mě, ani tetičce. Zítra mám svatbu. Tetička je ráda, že se našel hodný člověk a vezme si mě bez věna. Dnes jsem se na něho poprvé pořádně podívala. Zdá se takový hodný. Spěchají na mne. S Bohem, s Bohem. Můj drahoušku. Vzpomeňte si na mne někdy. Já na vás nezapomenu nikdy. S Bohem. I tenhle poslední dopis podepíšu jako ten první. Pamatujete? Tatiana. V druhé obálce bylo toto.
0: Ivane Petroviči, zítra dostanete nové galoše. Nejsem zvyklý sahat do cizích kapes a také nerad sbírám po ulicích lecjaké odpadky. Jevgenij Nikolajič odjíždí tyto dny v záležitostech svého dědečka do Simbirsku a prosil mě, abych mu sehnal někoho, kdo má stejnou cestu. Nechcete jet s ním?

0: Jmenuji se Huckleberry Finn a bydlím v městečku St. Petersburg, USA, první polovina 19. století. Rodiče nemám, nepočítám-li tátu, který se o mě nikdy nestaral. Teď už přes rok o něm nebylo ani vidu, ani slechu. Ale za to mám nejlepšího kamaráda. Jmenuje se Tom Sawyer.
1: Huckleberry, k snídani!
0: Vdova Douglasová si mě vzala za vlastního a prohlásila, že mě zcivilizuje. Ale život v jejím domě je velice perný, neboť vdova je zoufale spořádaná a slušná v každém směru.
1: Tak Huckleberry, bude to?
0: Už jdu. Navlíkla mě do nových šatů a mě nezbývá, než se v nich potit a škrtit. Dobré jitro.
2: Počkej, Huckleberry. Kolikrát jsem ti říkala, že můžeš začít jíst až po modlitbě.
0: Sím, ano. Takhle žbrblá nad každým jídlem, ačkoliv dohromady není na čím žbrblat.
2: Dáš ty nohy dolů, Huckleberry?
0: Sím, ano. Potom se do mě dala se slabikářem. Držela mě celkem snesitelně skoro hodinu.
2: Nehrb se tak, Huckleberry, seď rovně.
0: Sím, ano. Bylo to nudný až k smrti a se mnou šili všichni čerti.
2: Huckleberry, nezevluj a neprotahuj se. Jestli se včas nenaučíš správnému chování, přijdeš do pekla.
0: Už, aby to bylo.
2: Co si to dovoluješ, Huckleberry?
0: A já tím přitom nemyslel nic zlýho. Já jsem prostě chtěl nějakou změnu. Konečně nastal večer a bylo modlení a pak se šlo spát.

0: Ahojte se, to je Tom Sawyer.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
1: Půjdeme na hřbitov?
0: Pojďme pro změnu k řece.
1: Tak jo. Kdo je tam?
0: A tohle je Jim. Otrok vdovy Douglasový.
2: Ať se propadnu, jestli se nic neslyšel. No já vím, co udělám. Já si tady sednu a počkám, až to uslyším ještě jednou.
1: Mňau! Stát! Stůjte! Na můj rozkaz stát!
2: No počkejte, já vás jednou chytím.
3: Huckleberry k snídani.
4: Už jdu.
3: Tak Huckleberry, bude to?
4: Dobrej tro.
3: Vstaň, Huckleberry. Kolikrát jsem ti říkala, že napřed je modlitba.
4: Simono.
3: Amen. Kolikrát jsem ti říkala, Huckleberry, že nemáš hltat, ale důkladně potravu rozžvíkat.
4: Simono.
3: Seď rovně, Huckleberry.
4: Simono.
3: Nehrb se tak, Huckleberry.
4: Simono.
3: Huckleberry, nezevluj.
4: Simono.
3: Huckleberry, kolikrát jsem ti říkala, jestli se nenaučíš vzornému chování, přijdeš do pekla.
4: Simono, kéž bych tam už byl.
3: Co si to dovoluješ?
0: V té chvíli jsem se rozhodl, že uteču. Počkal jsem až do večera a převlík se do svých starých hadrů. Chtěl jsem, aby nikoho už nikdy nenapadlo mě hledat, a tak jsem pocákal peřiny a podlahu spoustou kečupu, aby to jako vypadalo, že mě někdo zavraždil, a stopy jsem vedl až k řece, aby to navíc vypadalo, že mě vrazi utopili. V zátočině u lesa jsme měli s Tomem schovaný vor. Odrazil jsem od břehu a plul po proudu Mississippi. Konečně jsem byl na svobodě. A bylo mě dobře. K večeru jsem přistál na Jacksonově ostrovu. Je totiž úplně opuštěný. Probudili mě podivný rány.
5: Tamhle je převozníkův parník. To střílej z děla nad vodou, aby moje mrtvola vyplavala na hladinu, víte? Jupí! Věděl jsem, že mám vyhráno. Nikdo jiný už mě nikdy hledat nebude.
0: Jednou takhle večer jsem seděl na břehu a díval se na řeku, když jsem najednou uslyšel za sebou v lese kroky. Srdce se mi v krku rozbouchalo, jako by na mě sála smrt. Ale to je přece Jim. Jime!
2: Prosím vás, nic mi nedělejte. Já jsem jak živ neublížil duchovi.
0: Já vám měl děsnou radost, že jsem ho našel. Už jsem nebyl tak úplně opuštěný, ale nejdřív jsem ho musel přesvědčit, že jako nejsem mrtvej.
2: Jo. Jehako, vy jste živej?
0: Hmm?
2: No a kdo teda byl mrtvej, když vy jste živej? Tam bylo takový krve, Haku.
0: Tak jsem to Jimovi všecko vyprávěl a Jim řekl, že jsem to udělal mazaně. A jak ty ses dostal se?
2: Ale neprozradíte mě, když vám to řeknu.
0: Ať se propadnu, jestli to řeknu, Jime.
2: Já jsem utek,
0: Jime.
2: Slíbil jste, že to neřeknete.
0: No, neřeknu, Jime.
2: Víte, Haku, vdova Dicinky říkala, že mě neprodá. No a jednou v noci jdu kolem jejich dveří a slyším, jak stará paní někomu povídá, že mě ráno prodá do Orléansu. Vyrazil jsem jako blesk, to vám řeknu.
0: A jen to Jim dořek, najednou se setmělo. Jedný noci zrovna už se mělo rozednívat. Mě probudil nějaký zvuk. Jime! Jime! Jime, vstávej a hoď sebou, hoří nám koudel. Jsou ti na stopě, rychle k voru. Musel být tak k 5. hodině, když jsme se konečně dostali za ostrov. Jime, pohlídni se. Vidíš něco?
2: Už nás nehoněj.
0: To víš, že jo?
3: Jupi!

0: 3 dny. Pluli jsme jenom v noci, ve dne jsme se skrývali. Byl to takovej slavnostní pocit plout po velikánský tichý řece, ležet na zádech a dívat se na hvězdy. Příští noc jsme pluli městem St. Louis a bylo to, jako by se rozžal celý svět. O půlnoci přišla bouřka.
1: Hej, Haku! Podívejte se tamhle!
0: Před náma byl parník, který se nabod na skálu. Byl silně nakloněný. Prout nás unášel rovnou k němu. Přirazíme k parníku, Jime!
1: Já na žádný vrak nepolezu, bude tam hlídat!
0: Stará Bela tam bude! Tam už není co hlídat, vem svíčku a pojď! Vylezli jsme na horní palubu. Najednou se před náma rozsvítilo světlo.
1: Mě je moc špatně, rychle pryč!
0: Počkej, Jime!
1: Radši rychle pryč!
0: Světlo vycházelo z kapitánovy kajuty. Potichoučku jsem se blížil k pootevřeným dveřím.
2: Prosím tě, nedělej to. Přísahám, že to nevyzradím.
3: Jaš, jsi zrádce.
2: Prosím tě, Bile, nestřílej.
3: Já to neřeknu. Nikdy si neřekl větší pravdu.
2: Bile, dej tu pistoli pryč.
3: A proč?
2: Nejméně do 2 hodin se vrak rozpadne. On se utopí a my jsme čistí.
3: Máš pravdu.
0: Jime!
1: No?
0: Jime, je tady tlupa vrahů. Musíme najít jejich loďku, aby nemohli pryč. Začneme od vodu.
1: Pambičku v nebičku, žádný vor už není. Utrhl se je pryč.
0: Vyrazilo mě to dech a div jsem nevomdlel. Bejt odříznutej od světa na vraku s takovouhle bandou.
1: No, musíme tu loďku najít, jinak se utopíme.
0: Jime, podívej se tam.
1: Loďka!
0: Chtěli jsme do loďky skočit, ale najednou se otevřely vrata v boční stěně.
3: Dej tu pitomou lucernu pryč, a ti zvenku není vidět.
2: Hotovo, odstrč nás.
3: Počkej, prohledla co? Ne, tak to má svůj podíl ještě u sebe. Musíme zpátky.
0: Skočili jsme do loďky a pluli rychle pryč.

0: Jednou jsme si s Jimem povídali o králích. Jak se oblíkají, že si navzájem říkají vaše veličenstvo a tak podobně. Jimovi lezly oči z důlku.
1: Ty jako, já o žádným králi ještě neslyšel, když nepočítám ty z karet. A nakolik si takový král přijde? Měsíčně.
0: Král si může vzít kolik chce. Králům patří všecko.
1: Jo, no to bych si dal taky líbit. A co za to musí dělat, haku?
0: Nic. Králové jen vysedávají a posedávají.
1: Páni.
0: Ale než je zrovna válka. Když je válka, jdou na vojnu, ale jinak se jen tak flinkají.
1: A ten král, co jste říkal, že mu usekli hlavu, měl nějaký děti?
0: Ludvík 16.
1: No, ten Ludvík.
0: Měl chlapečka, delfínka. Ten umřel ve vězení.
1: Chudák.
0: No ale jiný zase říkají, že utek sem do Ameriky.
1: Ale u nás nejsou králové, víte, že ne, haku?
0: Ne.
1: No to tedy bude bez místa. A co bude dělat?
0: Může učit francouzštinu.
1: Co pak Francouzi nemluví jako my, haku?
0: Když mluví Francouz, tak by si mu nerozuměl ani slovo.
1: No teda, ať mě trefí šlak. Jak je to možný?
0: Dejme tomu, že by k tobě přišel člověk a řekl by ti. Parlez-vous français? Co by si myslel?
1: No tak to teda bych vzal klacek a praštil bych ho do hlavy. To nedává vůbec žádný smysl.
0: Hele, Jimé, mluví kočka jako lidi?
1: Nemluví.
0: A kráva?
1: Taky ne.
0: A mluví kráva jako kočka?
1: Ne.
0: A je to přirozený, že kočka mluví svoji řeči a kráva svoji?
1: Je.
0: Tak mi řekni, Jimé, proč není přirozený, že Francouz mluví jinak než my?
1: A je kočka člověk, haku?
0: Není.
1: No tak vidíte, proto kočka nemusí mluvit jako člověk. A je Francouz člověk?
0: Je.
1: Tak vidíte, tady to máte. A proč tedy u všech všudy Francouz nemluví jako člověk?
0: Viděl jsem, že je to marná práce. Černocha nenaučíte rozumně diskutovat. Pak jsem toho radši nechal.
1: Haku! Haku!
0: Co se děje?
1: Slyšíš? Slyšíš, co je to?
0: Asi nějaká pouť? Přistanem. Ty počkej tady, já se půjdu podívat.
2: Přistupte k lavici truchlících.
3: Amen.
2: Přistupte ochrnutí a slepí.
3: Amen.
2: Přistupte ve svých hadrech a hříších. Přistupte ve své špíně.
3: Amen.
2: Bratři, nyní uslyšíte obráceného hříšníka, který se dal na cestu pravosti.
0: Na kazatelnu se vyškrábal nějaký ošumělej vandrák.
4: Bratři, byl jsem námořním lupičem. 30 let jsem byl pirátem v Indickém oceánu. Ale minulé noci jsem byl oloupen a vyhozen z parníku bez jediné vindry.
5: Tak je to!
6: Správně!
4: Bratři, od této chvíle jsem novým člověkem. Ač chudý, vydám se znovu do Indického oceánu a zbytek svého života budu obracet piráty na cestu pravosti.
3: Amen.
4: A pokaždé, když obrátím nějakého piráta, řeknu, piráte, neděkuj mě, není to moje zásluha?
7: Zásluhu mají ti drazí lidé z poukvilského zbožného shromáždění. Ano, skuteční bratři lidského plemene.
2: Bratři, udělejme na něho sbírku. Udělejme na něho sbírku.
8: Lidi, nevěřte jim, jsou to podvodníci.
9: No to volte.
8: Tady, ten včera v Goušnu prodával zaručený prostředek proti zubnímu kameni.
9: Já nejsem žádný podvodník.
8: Jenže po něm sleze nejen kámen, ale i sklovina. A tady tenhle ten hodrát požádá kampaň proti alkoholismu.
4: To je taky bohulibé.
8: Dokud ho nechytili se článkem kořelky.
0: Vandrák a kazatel běželi k našemu voru. Chtěl jsem je předběhnout a odrazit, ale stačili ještě naskočit.

0: Dojeli jsme k Mělčině a schovali se pod topoli. První, co vyšlo najevo, bylo, že se ti dva vůbec neznají.
1: A co je váš hlavní obor?
2: Svého času jsem hodně dělal do medicíny, umím hádat z ruky. Mám-li sebou někoho, kdo mi zjistí fakta, samozřejmě. Mým oborem je kazatelství.
1: To jsme viděli.
2: A zůsta působím v misionářských spolcích. A vy?
1: Jsem divadelní herec, tragéd, víte. Vyučuju zpěvu a vlastivědě. Také přednáším a trochu dělám do zázračných léků.
2: Ach, žel.
1: Nad čím až želujete?
2: Když si pomyslím, že jsem zůstal naživu, abych klesl do takové společnosti.
1: Tak my vám nejsme dost dobrý, co?
2: Ne. Cítím naopak, že vám mohu důvěřovat. Proto vám odhalím tajemství svého zrodu. Jsem totiž právoplatný vévoda z Bridgewateru.
1: Neříkejte.
2: Ano. Nyní jsem rozedraný ztracenec s puklým srdcem. Poběhlík na moru.
3: Pane, neplačte. Vemte si a jeste.
1: Tak si vemte.
2: Ne, pro mě není útěchy. Ne. Leda, že byste mě uznávali.
3: My vás uznáváme, ale jak se to dělá?
2: Když mě potkáte, ukloníte se a řeknete vaše milosti.
3: Ano, vaše milosti.
1: Helejte, Bilquater, nejste jediný s tajemstvím zrodu.
2: Cože?
1: Nejste jediný, nejste.
2: A co ti míníte?
1: Bilquater, mohu vám důvěřovat.
2: Až do trpké smrti.
1: Bilquater, já jsem neboštík. Dofe.
2: Cože jste?
1: Ano, příteli. Jsem ubohý. Zmizelý Dofen, syn Ludvíka 16. a Máry Antonety. Ano, pánové. Vidíte před sebou v žebrotě bludného, trpícího, zákonitého krále Francie.
3: Rafínek.
0: Tak jsme pro změnu začali utěšovat zase jeho. Klečeli jsme před ním, říkali mu vaše veličenstvo. To hned okřál a byl v dobré náladě. Ale zase vévoda byl otrávený.
1: Bilquater, já za to nemůžu, že jste se nenarodil jako král, tak jaký pak fraky?
0: No, netrvalo dlouho, než jsem přišel na to, že to jsou obyčejní podvodníci. Ale neřekl jsem nic. S lidma nejlíp vyjdete, když je necháte dělat, co se jim líbí.

0: Jednou ráno jsme uviděli v zátočině takovej menší zapadákov a přistáli jsme asi tak kilometr nad ním. Naši dva šejdíři začali okamžitě přemýšlet, jak to město co nejlíp podojit.
1: Pánové, převlíkněte se.
0: Král a vévoda a já jsme se převlíkli do elegantních šatů, které král vytáhl ze svýho tlumoku.
1: My tři pojedeme do města, ty, Jimmy, tu zůstaneš a schováš se v lese.
2: Ano, už běží.
3: Pánové, bude výhodnější, přijedeme-li do města parníkem.
1: Kam pak máte namířeno, mladý muži?
2: Jedu do Orlinsu.
1: Přisedněte k nám. Pomoz pánovi Adolfusi.
0: To jako já?
1: No, kdo je tady jiný?
2: Když jsem vás zahledl, povídám si, to je pan Wilkes a málem přijel včas, ale to vy nejste, víte?
1: Ne, mé jméno je Blodgett, důstojný pán Alexander Blodgett. Doufám, že pan Wilkes o nic nepřišel.
2: Ne, o majetek nepřišel, ten dostane stejně, ale už neuvidí umírat svého bratra Petra.
1: A jak se jmenoval ten bratr toho Petra, který zemřel?
2: No jak, Harvey. Petr ho neviděl od chlapeckých let a bratra Viléma, jo, to je ten hluchoněmej, toho vůbec jak živ neviděl.
1: A proč Harvey nepřijel? Kde bydlí?
2: V Anglii, pane, v Anglii, v Sheffieldu. Dělá tam kazatele, jako vy.
1: Aha, říkáte, že Petr Wilkes Harveyovi odkázal celý majetek?
2: Jo. Dům a 6 000 na hotovosti.
1: A měl nějaké příbuzné?
2: Má. Pane, má 2 dcery, Mary, Jane a Zuzanku.
1: Aha, chudinky nebohé, sirotečci opuštění. Pohřeb bude mít asi zítra.
2: Co to?
1: Pohřeb, že bude zítra.
2: Ale ne, zítra k polednímu.
0: A král se tedy vyptával, až ho nakonec vypumpoval dokonale.
4: Sežeň rychle vévodu, plav.
0: Tamhle ho máte.
4: Bill Walter.
3: Ano, jsem tady.
1: Jak jste na tom s němotou a hluchotou?
3: Já, no, dobře.
1: Nebo sluchit.
4: Harvey má 6 000
3: Velmi dobře.

0: Na nábřeží jsme okamžitě vzbudili pozornost Zemlou.
1: Může mi někdo z vás říci, kdeže bydlí pan Petr Wilps?
2: To jsou oni.
3: Jediné, co vám mohu říci, pánové, je, kde bydlel včera večer.
4: Ne. Náš ubohý bratr odešel. To je příliš kruté.
0: Na mou duši, že jsem jak těživ neviděl párek větších podvodníků. Brzy jsme stáli před poměrně honosným domem. Dveře se otevřely a vyšla nějaká dívka.
2: Jsou to oni.
1: Mary Jane.
2: Ano.
0: Potom jsme vešli dovnitř. Uprostřed salonu stála rakev.
1: Vážení, pozůstalí, přátelé, osud nám, mně a mému ubohému bratrovi Vilémovi uchystal zkoušku nejtěžší. Ale zkouška tato nám byla oslazena vaší srdečnou účastí. Za což vám všem

Večer jsem nemohl usnout, protože mě začalo trápit svědomí. Klidně nechávám okrádat Mary Jane a Zuzanku a ještě přitom pomáhám. Připadal jsem si tak sprostě, že jsem si řekl tak dost, ty peníze pro sestry uleju, i kdybych měl puknout. Nejdřív prohledám královu a vévodovu světnici. Peníze jsem našel v králově posteli pod matrací. Když jsem se vracel, musel jsem přejít okolo rakve. A najednou jsem uslyšel kroky. Vidím, že jediné místo, kde bych mohl peníze schovat, je zrovna do rakve. Tak jsem nadzvedl víko, hodil tam peníze a schoval se za závěs. Do salonu vešli dva muži a začali víko rakve usilovně zatloukat.

0: Zrovna když spouštěli rakev do hrobu, vpadl na hřbitov vřeštící dav, který vedl nějaký habán.
1: Tady vám vedeme proti kandidáty! Račte schlédnout obě soupravy dědiců starého Wilkse! Račte si vybrat dědice po Petru Wilksovi!
2: Já jsem Harvey, bratr Petra Wilkse. A toto je jeho bratr Vilém.
3: Pěkný párek, podvodníku, co?
4: Jestli tohle jsou podvodníci, to nevím, ale jestli to nejsou tihle dva, tak jsem idiot.
5: Tak to jste.
2: Je zde přítomen někdo z těch, kdo zesnulého oblékali do rubáše?
1: Ano, já a Havan.
0: A potom ukázal na krále.
2: Snad by nám tento pán mohl říci, jaké tetování měl Petr Wilks na hrudi.
0: U všech všudy to byla otázka jako v ringu. A hák do brady vypočítaná na složení protivníka. Najednou bylo veliký ticho.
6: Vážený pane, samozřejmě, že vám mohu říci, co měl vytetováno na hrudi. Úzký, tenký, modrý šíp, ale když se nedíváte zblízka, není nic vidět.
2: Měl Petr Wilks takové znamení?
7: Žádné takové znamení jsme neviděli.
2: Správně. To, co jste viděli, bylo malé P vedle toho V.
7: Ne, tam nebylo vůbec žádné tetování.
4: Šouka, podvodníci, všichni!
8: Utopíme je! Povozíme je na pládě!
4: Nebo je radši oběsíme!
9: Počkejte, ticho! Ještě máme jednu možnost. Vykopáme mrtvolu a hned uvidíme.
8: To je nápad!
1: Počkat! Všechny je svažte, ať nám neutečou. A když to tetování nenajdeme, zlinčujeme celou bandu.
0: Habán mě chytil za ruku a zkroutil mě za záda. Lidi vytáhli rakev a vytrhli víko.
10: Lidi, tady na prsou je ten pytel zlata.
0: Tak jsem vzal nohy na ramena a pádil k řece.
4: Podívejte se, ten pluk utíká!
11: Haku, to jsem rád, že jste tady.
12: A na to teď není čas. Nech si to k snídani.
11: A budete mě všechno...
12: Nech si to k snídani povídám. Odraž vor a jedem.
10: Stůjte. Tak ty jsi nám chtěl vzít roha. Že jo, deštěně. Už se ti naše společnost omrzela, co?
12: Ne, my jsme vám nechtěli ujet. Nechte mě.

0: Puste to, kluka, vy starý idioté. Co pak vy jste se zachoval jinak?
1: Má to být nějaká narážka, Bill Quarter.
0: Já vím, kdo ty peníze ukradl.
1: Víš to, protože jsi je ukradl ty.
0: Co? To je lež.
2: Ne, ty! Pust se! Pust mě! Pust mě! Já to odmolávám.
0: Ale napřed se přiznej, že jsi ty peníze schoval.
1: To je lež. Ty jsi je schoval.
2: Co? Tak, bude to? To... No, jo, se přiznávám.
0: Jestli to ještě jednou zapřete, tak vás na místě utopím.

0: Po mnoho a mnoho dní jsme si netroufli zastavit v žádném městě. Jenom jsme pořád jeli a jeli. Až jednou časně ráno jsme přistáli u jedné pošumělý vesničky.
1: Počkejte tu na mě, hned se vrátím.
0: Ale bylo poledne a král nikde. Tak jsme ho šli s Vévodou hledat. Našli jsme ho brzy v místní kořálně, byl na mol. Vévoda mu začal nadávat a jedva byli v sobě, já vzal nohy na ramena a metl po silnici jak jelen.
2: Jedeme! Jime! Máme vyhráno, jedem! Jime! Jime! Kde jsi? Jime! Kde je Jim? Kde je Jim?
3: A ten starý blázen ho prodal, se mnou se nerozdělil a peníze jsou pryč.
2: Prodal Jima?
3: Jo.
2: A komu ho prodal? Slyšíš? Komu ho prodal?
3: Farmář se jmenuje Silas.
2: No já!

0: Nakonec jsem Phelpsovu farmu našel.
1: Jedeš dobře? Lehni na roh, klíte se.
2: Tak to jsi ty, konečně. Jsi to ty, vy?
0: Simono, milost paní, vyhrk jsem, než jsem si to mohl rozmyslet.
2: Nejsi tak podobný mamince, jak jsem si myslela. Ale ty má svatá dobro, to mně je to jedno, hlavně, že tě vidím. Až je to! A jak to, že jdeš tak pozdě? Hraní barník přijíždí už v 6.
0: Na Mělčinu jsme najeli.
1: Alež mě to honem, udělej mu snídaní, nebo jsi snad dostal snídaní na lodi?
0: Simano, na lodi snídaní jsem dostal na lodi, milost paní.
1: No, říkej mi, milost paní, říkej mi této sali.
0: Této sali.
1: Ano. A kde loď najela na dno?
0: Nevěděl jsem, jestli loď měla přijet z dola nebo po proudu, ale najednou mě osvítil nápad. Nám praskla hlavice válce.
2: I pro pána.
1: Stalo se někomu něco?
0: Ne, nikomu, jenom to zablo černocha.
1: Tak to ještě dobře dopadlo, protože někdy přicházejí k úrazu i lidi. Tvůj strýc Silas pro tebe jezdil k parníku každý den. Tak i dneska jel, už měl být zpátky, neviděl jsi ho?
0: Ne, jsem neviděl, jde to Sally.
1: Tak. A kam si dal zavazadla?
0: Do přístavního pontonu.
1: Ale dítě, vždyť to někdo ukradne.
0: Sim neukradne, depák.
1: Ale já tady pořád melu svou a ty jsi mi ještě neřekla ani slůvko o sestře, ani o nikom jiném. Tak pověs mi všechno, jak se jim vede, co dělají a co mi vzkazují.
0: No vidím, že už jsem na dobro v koncích a musím to zkusit s pravdou. Už jsem otvíral pusu, abych s tím začal.
1: Počkej, strýc Silas už je tady. Skrč se. Tak, ne, ještě víc. Tak. A teď už tě vůbec není vidět. Vyvedu ho a prýlím. Tak co? Přijel?
3: Ne.
2: Och, já už jsem strachy bez sebe. Pro pána, co jenom řekne sestra?
3: Něco se muselo stát s tou lodí.
1: Počkej, Silasy, podívej se tamhle na silnici. No, nepřichází tam někdo? Kdo to je? Vylez ho. Silasy?
3: A kdo pak je tohle?
1: No hádej. Kdo by to mohl být?
3: Nemám ani ponětí. Kdo je to?
1: To je Tom Sawyer!
0: Na mou duši, že jsem se div nepropad podlahou. Dejme tomu, že na ty lodi přijel pravej Tom Sawyer. A dejme tomu, že sem vpadne dřív, než na něho budu moc mrknout, aby byl sticha. Tak jsem Phelpsům řekl, že si zajdu do města pro zavazadla. A opravdu. Asi 2 míle od farmy vidím z dálky přicházet povědomou postavičku.
4: Tome!
5: Je, fuj. Proč vstáváš z hrobu? Nikdy jsem ti nic zlého neudělal.
4: Já nevstávám. Já tam nikdy nebyl.
5: Přísahy při velkém náčelníkovi. Nejsi duch?
4: Při velkém náčelníkovi nejsem.
5: Haku, co pak ty jsi vůbec nikdy nebyl zavražděný?
4: Nebyl, já to na ně jen tak hrál. Pojď se mnou, pojď, ani si na mě.
5: Opravdu?
4: No.
5: Haku!
4: Tome!
5: A teď mi všecko vypravuj.
4: A tak jsem Tomovi všecko vypravil.
5: Víš co? Půjdu napřed.
4: Jo.
5: Ty počkej asi 30 minut a pak přijď za mnou.
4: Jo.
5: Vezmi si můj kufr.
4: Jo.
5: A dělej, jako by to byl tvůj. Jo?
4: Jo.
0: Když jsem se vrátil za hodinu na farmu, Tom tam ještě nebyl.
1: Tome? Hádej, kdo mezi tím přijel.
0: Sim, nevím.
5: Bav.
1: No tak co tomu říkáš?
0: A zase byla každá rada drahá. Nevěděl jsem totiž, koho Tom hraje, protože Tom Sawyer jsem byl vlastně já. Ahoj.
4: Jak se jmenuješ?
5: Ahoj, Tome. Tebe jsem neviděl ani nepamatuju.
0: No, já tebe taky jsem... Jak se jmenuješ?
1: Pro pana Jana, kluci, vy děláte, jako byste se ani neznali. Pozdrav přece Sida, Tome.
0: Teď mě to všechno došlo. Tom hrál svýho nevlastního bratra Sida. Side!
5: Tome!
0: Kde se tady bereš?
5: Tak dlouho jsem škemral, až mě tetička pustila taky.
0: Příští den jsme od rána systematicky prohledávali celou farmu.
5: Haku, pojď sem! No rychle! Tady je!
0: Jimmy!
6: Jimé!
7: Háku! A ty má svatá dobrota, Háku! Já, není to pan Tom!
6: Ticho! Nikdy neříkej, že nás znáš. Až uslyšíš v noci signál.
7: Já vím! Mňau!
6: Ale ti nekřič! Tak jsme to

0: Ale pro boha, neberme naše prostěradlo. Teta se mi řádila.
1: Půjčíme si nějaký ze šňůry. A taky košily.
0: No, na co košily?
1: Aby si Jim na ní vedl deník.
0: Deník, neblázní, Jim neumí psát.
1: A ještě budeme potřebovat nářadí.
0: Na co zase nářadí?
1: Na kopání. Přece se k němu nebudeme prohlodávat.
0: Když v kůlně jsou dva krumpáče, ne?
1: Haku fine. Slyšel jsi, jakže v žeby vězení měl v celé krumpáč?
0: Tak co teda potřebujeme?
1: Dva příboje.
0: Na podkopání kůlny?
1: Jo.
0: Neblázni, Tome, to je přece pitomost.
1: Jinak to nejde. Vem si třeba z toho vězně v nejhlubší kopce za.

0: Jim je už moc starý na to, aby jsme ho vykopávali příborem. Tak dlouho nám nevydrží. Příští den nastala katastrofa.
1: Celý dům jsem obrátila na ruby a všechno je marné. Kam pak se poděla tvoje druhá bílá košile, Silesi?
2: Já nevím, Sally, měl jsem ji na sobě, pak se mi svlékl a potom už nevím.
1: Člověk by řekl, že už jsi dost starý, abys uměl na své věci dávat pozor.
2: Jistě, Sally, jistě, vím, že máš pravdu, ale já se opravdu snažím.
1: A košile věci ještě není všecko, ztratila se taky lžíce. A to taky ještě není všecko.
2: A co se ještě ztratilo, Sally?
1: 6 svíček se ještě ztratilo, když to chceš vědět.
3: Pani!
1: No co je?
3: Pani, ztratilo se prostěradlo.
1: No tak to už je vrchol. Kam zmizelo to prostěradlo, Alžběto?
3: Vůbec nevím. Včera ještě viselo na šňůře.
1: No tak to už je konec světa. Košile, prostěradlo, lžíce a 6 svící.
3: Pani, chybí nám mosazný svíce.
1: Zmiz odsud! Nebo po tobě něčím hodím.
4: V tu chvíli se strýc Sajle zatvářil přihlouple a vytáhl z kapsy saka chybějící lžíci.
2: No tohle.
1: Tak ty jsi tu lžíci měl celou tu dobu v kapse.
2: Ale prosím tě.
1: Patrně tam máš i ostatní věci, co?
2: Co?
1: Jak se tam ta lžíce dostala?
2: Já nevím.
1: Ptám se, jak se tam ta lžíce dostala.
2: Já opravdu nevím, Sally. Víš dobře, že když něco vím, tak ti to řeknu, ale protože nic nevím.
1: Prosím tě, buď
2: tak
1: ticha.
2: Ti to...
1: Už toho nech. A seberte se všichni a nechoďte mi na oči, dokud zase nebudu při sobě.

0: A teď nadešla chvíle pro zlatý hřeb programu. V noci jsme připíchli na vrata dopis a nad ním lepku a skřížený náty.
1: Tlupa hrdlo řezu neštítících se žádného zločinu. Chystá se ukrást vám dnes v noci uprchlého černocha. O, zalezi.
0: Čti dál.
1: Lupiči se připlíží od severní strany přesně o půlnoci. Neznámý přítel.
2: Silesi, okamžitě svolej sousedy a každý, ať si přinese nabitou pušku.
0: Kolem 11:30 jsme vstali a chystali se vyklouznout ven, když Tom najednou povídá...
3: Kde je máslo a chleba?
0: Já nechal jsem ho ve sklepě.
3: Skoč pro něj, já půjdu napřed.
2: Kdo tam?
4: Já.
2: Tome, co tu děláš?
0: Rychle jsem schoval máslo i chleba pod čepici.
2: Ty jsi byl ve sklepě?
4: Ve sklepě jsem, ano.
2: Co jsi tam dělal?
4: Jak, co jsem tam dělal?
2: No proč jsi šel do sklepa právě teď?
4: Nevím.
2: Jak to se mnou mluvíš, Tome? Já chci vědět, co jsi tam dělal.
4: Na mou duši, že jsem tam nedělal vůbec nic. Cítil jsem, že máslo se pod čepicí začalo roztýkat.
2: A co ti to teče po čele?
1: Proboha, co tomu dítěti je? Pomoc!
0: Ze všech stran se běhly po zuby ozbrojení muži se strýcem Silesem v čele.
3: Co je? Co se stalo?
1: Podívej se. On má mozkovou horečku a mozek mu vytéká z hlavy.
0: Strýc Siles mi strhl čepici a uviděl chleba s máslem. No!
2: Ty jsi mě ale polekal. Tome. A teď utíkej do postele a neukazuj se tady až ráno.
0: Tome! Musíme rychle pryč, protože dům je plný chlapů s flintama. Věděl?
3: Ticho.
0: Prosím tě.
3: Rychle pryč.
5: Támhle utíkají!
6: Puste psi!
5: Chyťte je!
0: Jsou na mé stopě.
4: Běžte, v řece. Já je zkusím odlákat. Běžte, já vás doženu.

0: Haku, podívejte se.
1: Na stromě před náma se houpali dva oběšenci. Byli od hlavy až k patě samej dehet a peří.
0: Král a vévoda.
1: Cítil jsem, že na ně až do smrti nebudu moc vzpomínat ve zlým. Lidi umějí být jeden na druhýho strašně suroví.
0: Haku, rychle pryč! Tamhle je vor! Tome! Tady!
2: Haku! Myslím, že je to v suchu.
1: Jime,
3: ha?
1: Slyšíš něco?
2: Ne.
1: Takže?
2: Já vím. Už nás nehoněj.
1: Jime!
2: S Bohem. Bylo to krásně vyšpekulovaný a bylo to krásně udělaný. S Bohem, Tome.
1: Jime, od teďka jsi zase svobodný člověk a od roku už nebudeš. A to dám krk.
2: Haku, vy jste nejlepší přítel, jakého jsem kdy měl. S Bohem.

0: Ráno jim před dveře položili snídaní. Poledne oběd, večer večeři, příští ráno opět snídaní. V poledne opět oběd, avšak tentokrát tam nalezli snídaní nedotčenu. Klepali jemně. Klepali bezohledně, vyrazili dveře. Postel rozházená, v koupelně přetékávana. Z okna visí svázaná prostěradla, ručníky a záclony. Zřejmě se spustili do zahrady. Stopy vedou do stájí, kde je o dva rychlé Araby méně. Šach vypravil 4 škadrony do 4 světových stran. Vrátili se až za týden s nepořízenou. Šach kázal město potáhnout černým suknem. Stálo ho to mění, neboť soukeníci vyhnali ceny. Uplynulo půl roku. Už se netruchlilo, ani nejásalo. Jenom Abu Bekir se dával pod moruší a bylo mu teskno. V harému ho neviděli ani nepamatují. Až konečně došel dopis. Přivezl jej slavný pirát, který nechce být jmenován. Milý tatínku, stalo v dopise, můj muž Háďa není hloupý člověk. Vzal ti ze staje 2 koně, na kterých jsme dojeli na druhou stranu města ke koňskému handlíři a ten nás za to týden živil a ukrýval. Když se tvé škadrony vrátili s Bžundou, daroval nám oslíka a stan, takže jsme pohodlně jako turisti došli ke břehu moře. Po cestě mi Háďa ozřejmil, že Blízký východ jako takový má velkou budoucnost, ale přítomnost že je zatím špatná. Přelidněnost, pověry, bída. No, ani si to všecko nepamatuju. Dále mě poučil, že na Dálném východě mají velkou a slavnou minulost. Přítomnost však, že je nekalá a o budoucnosti se vůbec nemůžou dohodnout. Tož jsme se přeplavili do kontinentu, tatínku, který sluje Evropa. Tati, to je zajímavý kontinent. Na severu mají půl roku den a půl roku noc a na jihu u moře je to skoro jako u nás. Lidi jsou tu šikovní. Hodně špekulujou na vynálezech, třeba jako knihtisk nebo Laterna Magika. A s ženskými, tati, s ženskými, tady zacházejí daleko líp než u nás doma. Jejich pánbu není takový kruťas jako náš Allah. Bohužel nemají tady velbloudy. A palmy jsou tady jenom v Monte Carlo. A ty jsou chudinky neduživé. Hudbu mají pěknou, není taková rozkrákaná jako ta naše. A jejich kněží, muecini, víš, ty nekřičej z vejšky na těch věžičkách, nýbrž uvnitř v kostele, z balkonku. A ty věřící se nemusí natahovat na koberečky. Hodně se tady staví. Jednou přísně všecko do špičky, pak zase do kulata, pokrouceně, pozlaceně a tak nějak veselejc. Tati, celkem tady je hodně minulosti a je tu i čáka na budoucnost. Ale mezi tím je zajímavá přítomnost. A přítomnost, tati, to je moje. Já chci být svému štěstí přítomná. Víš, Háďa, jako můj muž, říká, že na minulost se dá vzpomínat, na budoucnost se má myslit, ale žít se dá jenom, když jsme tu na světě přítomní, víš? A ostatní všecko, jak říkáme po arabsku, je habaďůra. Jezdíme s Háďou po jarmarcích. Háďa skládá pohádky, tiskneme je ručně a já je před boudou prodávám. Mám na to zvláště průhledné pracovní oděvy, které mě utkalo klubičko ještě dřív, než jsme je hodili do moře. A to kouzlo, co jsem nosívala na krku, to jsem dala jedné uhrovaté, tlusté, ale moc hodné holce, aby se mužským líbila. Už se vdala. Háďa ostatně tvrdí, že jsem to stejně nikdy nepotřebovala, že moje kouzlo je taky jinde než na krku. A propo, tati, když o tom mluvím, budeš brzo dědeček. Vyřík to mojí mamince, jestli se ještě pamatuješ, která z tvých žen to je. To by zatím bylo všecko. O šáhin šáhu, otče můj, táto zlatej. Salám a ahoj. Tvoje milující dcera Amáta. P.S. Zeptej se u vás v kuchyni, jak se dělá cmunda. Háďa to rád a pošli recept. Tvá milující dcera Amáta. PPS. Nic neposílej, já jsem si vzpomněla, jak se dělá cmunda. Až si ušetříme a usadíme se, pošlu adresu a musíš přijet. Ahoj, Amáta. Šachovi se málem zaleskly oči. Ale včas se zpamatoval. Dal se dones do lázní a odtud rovnou do harému, aby se pochlubil ženským, že bude dědeček.
1: Pane, spravedlnost. To bych rád věděl, proč to je na obrazech taková ženská s kšandou na očích a s váškami, jako by prodávala pepř. Já bych mínil, že spravedlnost spíš vypadá jako četník. To by nikdo nevěřil, co věcí mi rozsoudíme bez soudce, bez vážek a bez takových caviků. A já vám povím, pane, že tuhle jsem já sám usvědčil dva lidi z vraždy a sám jsem je odsoudil k spravedlivému trestu a trest jsem vykonal a nikomu jsem o tom nehlásil ani slovo. Tak počkejte, vám to teda řeknu. No jo, že vy si pamatujete, pane, na tu slečinku, co tady v obci byla před 2 lety na poště. No, právě Helenka se jmenovala. Taková hodná a milá holka, hezká jako obrázek. Tak ta Helenka, pane, se loni v létě utopila. Skočila do rybníka a šla asi 50 metrů, než přišla do hloubky. Teprve za 2 dny vyplavala. A víte, proč to udělala? V ten den, kdy se utopila, přišla najednou z Prahy revize na poštu a našla, že Helence chybí v kase 200. Mizerné 200, pane. Trouba revizor teda řekl, že to musí hlásit dál a že se to bude vyšetřovat jako spronevěra. Ten večer, pane, se Helenka z hanby utopila. Když ji vytáhli na hráz, musel jsem u ní stát, než přišla komise. Už na ní, chudákovi, nebylo nic hezkého, ale já jsem pořád viděl, jak se směje z toho šaltru na poště. Inu, všichni jsme tam za ní chodili, že jo? Tu holku měl každý rád, sakra, povídám si, to děvče neukradlo 200. Předně proto, že tomu nemůžu věřit, a za druhé, když ona nepotřebovala krást. Její tatík byl mlynář tamhle z té druhé strany a ona šla na poštu jen z takové té ženské ctižádosti, že se sama uživí. Tatíka jsem dobře znal. Pane, to byl nějaký písmák a krom toho evangelik. A já vám řeknu, tihle evangelíci a duchaři u nás nikdy nekradou. Jestli ty 200 na poště chybí, to by je musel ukrást někdo jiný. Tak jsem, pane, té mrtvé holce tady na hrázi slíbil, že to tak nenechám. Tak dobrá, zatím jsem na poštu poslal nějakého mládence z Prahy, Filipek se jmenoval, takový šikovný a zubatý chlapík. Teda za tím Filipkem jsem chodil na poštu, abych něco vykoukal. To víte, je to tam jako všude na malých poštách. U okénka stolek, v tom stolku v šupleti peníze a známky. Úředník má za zády takový ten regál se všelijakými sazebníky a lejstry a váhu na vážení balíku a takové věci. Pane Filipek, povídám mu, prosím vás, koukněte se do těch vašich sazebníků, co by tak stál, řekněme, telegram do Buenos Aires. 3 koruny za slovo, povídá ten Filipek, jako by nic. Tak co by stál Express telegram do Hongkongu, ptám se ho zas já. To se musím podívat, řekl ten Filipek, vstal a obrátil se k regálu. A zatímco listoval v tom sazebníku zády ke stolku, protlačil jsem se rameny skrz to okénko, dosáhl jsem rukou na zásuvku s penězi a otevřel jsem ji. Otvírala se docela lehce a tiše. Tak děkuju, už to mám, povídám. Takhle se to mohlo stát. Dejme tomu, že Helenka něco hledala v tom regálu. Pak mohl někdo štípnout ty 200 ze šuplete. Koukejte se, pane Filipek, kdybyste mě ukázal, kdo v těch minulých dnech odtud něco telegrafoval nebo posílal. Pan Filipek se drbal na hlavě a povídá: pane Wachmeister, to nepůjde, víte, ono platí něco jako listovní tajemství, ledaže byste to hledal jménem zákona. Ale to bych musel ohlásit nahoru, že tu byla prohlídka. Počkejte, povídá mu. To bych zatím nerad dělal. Ale helejte, pane Filipek, chodíme spolu na kuželky tak ze známosti. Kdybyste vy se takhle z dlouhé chvíle nebo tak podíval do těch lejster, kdo v posledních dnech odtud poslal něco takového, že se třeba Helenka musela obrátit ke stolku. Pane Wachmeister, povídá ten Filipek, co pak o to? Odtelefonované blankety tu budou, ale od rekomandovaných dopisů a balíků máme jenom zapsáno, komu se to posílá, ale ne, kdo to poslal. Já teda vám sepíšu všechna jména, která tu najdu. Ono to vlastně nemá být, ale pro vás to už udělám, ale já myslím, že z toho poznáte starou belu. On měl, pane, ten Filipek pravdu. Přinesl mě asi 30 jmen. To víte, na venkovské poště se toho mnoho nepodává, ještě takhle nějaký ten balík pro kluka na vojně, ale z těch jsem nevycucal ani nejmenší zdání. Pane, kudy jsem chodil, tudy jsem na to myslel. Tak mě tlačilo, že už svůj slib té mrtvé holce nesplním. Tak jednou, to bylo asi za týden, jdu zase na poštu. Ten Filipek se na mě cení a povídá: pane Wachmeister, s těmi kuželkami už nebude nic, já pakuju. Zítra sem přijde nová slečna z Pardubic z pošty. Aha, na to já. Nějaká disciplinárka, že jo, že tu slečnu přeložili z města na takovou mizernou venkovskou vesnickou poštu. Pane, povídá ten Filipek a kouká na mě tak nějak zvláštně. Ta slečna je sem přeložena na vlastní žádost, pane Wachmeister. To je divné, říkám. To přece víte, jaký ty ženský jsou. Je, povídá ten Filipek. A pořád tak na mě kouká a ještě divnější je, že to anonymní udání, aby se na zdejší poště udělala blesková revize, přišlo taky z Pardubic. Já jsem si pískl a myslím, že jsem koukal na toho Filipka stejně, jako on na mne. A najednou povídá listonoš Uher, který si tam rovnal roznášku: jo, do Pardubic, on tam dopisuje skoro denně pan adjunkt z velkostatku nějaký slečně na poště, to bude jeho láska, že jo? Poslouchejte, fotr, povídá ten Filipek, nevíte, jak se ta slečna jmenuje? Nějak jako Julie Tauferová, řekl Filipek. Tak je to ona, ta, co sem má přijít. On, pan Houdek, jako pan adjunkt, povídá pošťák, taky dostává z Pardubic skoro denně psaníčko. Pane adjunkt, já mu říkám, tady je zas psaní od nevěsty. On mě, jako pan Houdek, chodí vždycky takový kus cesty naproti a tady má dnes bedničku, ale z Prahy. Hele, to je vrácená zásilka, adresát neznám. To on si, pan adjunkt, zmailil adresu, tak mu to nesu zpátky. Ukažte, povídá Filipek. Adresoval to na nějakého nováka, Praha, Spálená ulice, 2 kila másla, razítko 14. července. To tu ještě byla slečna Helenka, řekl pošťák. Ukažte, povídám Filipkovi a čuchnu k té bedničce. Pane Filipek, říkám, to je divné. To máslo bylo 10 dní na cestě a nesmrdí. Fotr, nechte tu bedničku tady a sypte s roznáškou. Sotva byl pošťák pryč, řekl mě ten Filipek. Pane Wachmeister, ono to nesmí být, ale tady je dláto. A šel pryč, aby to jako neviděl. Pane, já tu bedničku vypáčil. Byla v ní 2 kila hlíny. Tak já jdu za tím Filipkem a říkám mu: člověče, teda o téhle věci nikomu ani slovo, rozumíte? To já už si spravím sám. To se rozumí, sebral jsem se a šel jsem za tím adjunktem Houtkem do velkostatku. Seděl tam na kládách a koukal do země.
2: Pane adjunkte, povídá mu, tady je nějaká konfúze na poště. Nevzpomínáte si, na jakou adresu jste posílal před 10 nebo 12 dny takovou bedničku? Ten Houdek trochu zbledl a povídá, na tom nezáleží, to už sám nevím, komu to bylo. Pane adjunkte, řekl jsem, a jaké to bylo máslo? Ten Houdek, který vyskočil bílý jako stěna, co to má znamenat, křičel, proč mě s tím obtěžujete? Pane adjunkte, povídá mu, to je tak. Vy jste zabil Helenku z pošty. Vy jste tam donesl bedničku s fingovanou adresou, aby ji musela vážit na váze. Zatímco vážila, vy jste se naklonil přes šaltr a ukradl jste ze šuplete 200 korun. Pro těch 200 korun se Helenka utopila. Tedy tak je to.
1: Pane, ten Houdek se třásl jako list, to je lež, křičel, proč já bych kradl 200. Protože jste chtěl dostat na zdejší poštu slečnu Tauferovou, svou nevěstu. Ta vaše slečna udala anonymním psaním, že Helence chybí v kase peníze. Vy dva jste Helenku vehnali do rybníka. Vy dva jste ji zabili. Máte na svědomí zločin, pane Houdek.
2: Ten Houdek se vám svalil na ty klády a zakryl si tváře. Jak živ jsem neviděl chlapa tak plakat. Ježíši Kriste, naříkal, já nemohl vědět, že ona se utopí, já jenom myslel, že bude propuštěna, teď mohla jít domů. Pane strážmistře, já jsem si jenom chtěl vzít Julču, ale jeden z nás by se musel vzdát místa, kdybychom šli k sobě a pak bychom nestačili s platem. Proto jsem tolik chtěl, aby Julča přišla sem na poštu. 5 let už na to čekáme. Pane strážmistře, to je taková strašná láska. Pane, já vám to nebudu dál povídat. Byla už noc. Ten chlápek přede mnou klečel a já, pane, jsem brečel nad tím vším jako starý vůl. Nad Helenkou i nad tím ostatním. Tak dost, řekl jsem mu nakonec, už toho mám pokrk. Člověče, dejte sem těch 200 korun. Tak, a teď tohle. Kdyby vás napadlo jít za slečnou Tauferovou dřív, než to dám do pořádku, udělám na vás udání pro krádež, rozumíte? A kdybyste se zastřelil, nebo něco podobného, řeknu, proč jste to udělal. A konec.
1: Tu noc, pane, jsem proseděl pod hvězdami a soudil jsem ty dva. A pochopil jsem tu hořkost a radost, která je v spravedlnosti. Kdybych je udal, dostal by ten Houdek pár neděl vězení podmíněně a ještě by se to stěží dokázalo. Houdek zabil tu holku, ale nebyl to sprostý zloděj. Každý trest mě byl příliš mnoho a příliš málo. Proto jsem je soudil a trestal sám. Ráno po té noci jdu na poštu. Sedí tam za šaltrem bledá a vysoká slečna s takovýma palčivýma očima. Slečno Tauferová, povídám, tak tady mám rekomandovaný dopis. Podal jsem jí dopis s adresou ředitelství pošt a telegrafů v Praze. Podívala se na mne a přimázla na dopis nálepku. Okamžik, slečno, řekl jsem. V tom dopise je udání, kdo ukradl 200 korun vaší předchůdkyni. Kolik bude stát to porto?
2: Pane, v té ženské byla hrozná síla, ale přece jen zbledla do popelava a stuhla jako kámen. 3,50 Kč vydechla. Odpočítal jsem 3,50 Kč a povídám, tady jsou, slično. Ale kdyby se tady ty 200, říkám a dávám jí na stolek ty 2 ukradené bankovky, kdyby se ty 200 našly tady někde zapadlé nebo založené, rozumíte, aby bylo vidět, že mrtvá Helenka nekradla, slečno, pak bych si ten dopis vzal zpátky. Tak co? Neřekla ani slovo. Jen se tak palčivě a strnule dívala, já nevím kam. Za 5 minut tu bude pošťák, slečno. Povídám. Tak co? Mám si ten dopis odnést? Kývla rychle hlavou. Tak já jsem ten dopis sebral a chodím před poštou. Pane, tak napjatě jsem ještě nikdy nepřešlapoval. Za 20 minut vyběhne pošťák Uher a křičí: pane Wachmeister, tak už se našly ty 200, co scházely slečně Helence. Ta nová slečna je našla založené v jednom sazebníku. To je náhoda. Fotr, řekl jsem mu, tak běžte a všude říkejte, že se ty 200 našly. Víte, aby každý věděl, že mrtvá Helenka nekradla. Zaplať pámbu. Tak to bylo první. Druhé bylo, že jsem šel k starému velkostatkáři. Vy ho asi neznáte, je to hrabě, tak trochu blázen a moc hodný člověk. Pane hrabě, povídám mu, neptejte se mě na nic, ale jde tu o věc, ve které my lidé máme držet za jeden konec. Zavolejte si adjunkta Houtka a řekněte mu, že ještě dnes musí odjet na váš velkostatek na Moravě. Kdyby nechtěl, že ho na hodinu propouštíte. Starý hrabě zvedl obočí a chvíli na mě kouká. Pane, já jsem se nemusel nijak nutit, abych vypadal tak vážně, jak si jen kdo může představit. No dobrá, řekl hrabě, já se vás tedy nebudu na nic ptát. A dal si zavolat toho Houtka. Houtek přišel a když mě viděl u hraběte, zbledl. Ale stál jako svíce. Houtku, řekl hrabě, dejte zapřahat a pojedete k vlaku. Dnes večer nastoupíte službu na mém statku u Hulína. Budu telegrafovat, aby vás tam čekali. Rozuměl jste? Ano, řekl tiše Houdek a upřel na mě oči. Víte, takové oči jako zatracenec v pekle. Máte nějaké námitky, ptal se hrabě. Ne, řekl chraptivě Houdek a nespouštěl ze mě oči. Pane, mě bylo z těch očí housko. Tak můžete jít, skončil hrabě. A bylo to. Za chvíli jsem viděl, jak odvážejí Houtka v kočáře. Seděl tam jako dřevěná loutka. Tak to je všechno. Až půjdete na poštu, všimněte si tam té bledé slečny. Je zlá. Zlá na všechny. A dostává takové zlé a staré vrásky. Já nevím, sejde-li se někdy s tím svým adjunktem, snad za ním někdy jede, ale pak se vrací zlejší a palčivější. A já se na ní dívám a říkám si, spravedlnost musí být. Já jsem jenom četník, pane, ale tohle vám povím podle své zkušenosti. Je-li nějaký vševědoucí a všemohoucí Bůh, to já nevím. A kdyby byl, tak nám to není nic platný. Ale já vám řeknu, musí být někdo nejvíc spravedlivý. To zas jo, pane. Protože musí být někdo, kdo by odpouštěl. Já vám řeknu, ta pravá a nejvyšší spravedlnost je něco tak divného jako láska.

0: ctihodný pan Pont, muž mimořádných ministerských pravomocí, díky kterým před ním smekají klobouky i lidé podstatně starší a dokonce výše postavení, se konečně dostává k závěru jedné ze svých ostrovtipných, leč obšírných řečí.
1: Proto trvám na tom, sre Watne, že zde přítomný, ale duchem zdá se nepřítomný kapitán Gehagen je člověk veskrze pravdomluvný. Můj přítel Gehagen, jehož dobře znám, lže toliko zbůhdarma a zbůjně.
2: Nutíte mě, abych se zasmál, pane Ponde. Promiňte.
1: Jako vyšetřující soudce, sir Watne, jste se mimo jiné musel zabývat Gehagenovou pestrou medulostí, což je asi příznak vaší profesionální deformace. Nikomu nevěříte. Já však opakuji, že kapitán Gehagen je spíš básník, ne lhář. Skutečný lhář si nevymýšlí nepotřebné a bláhové lži. Skutečný lhář produkuje lži užitečné a chytré.
2: Ať se na mne pan Gehagen nezlobí. Díky nezvratnému alibi paní Olivie Fivršémové, která v onen kritický večer hrála před raky diváku na jevišti v Brightonu, byl bych býval nucen obžalovat z vraždy pana Fivršéma. Přímo jeho. A těžko, přetěžko byste se, pane Gehagene, obhajoval. Váš přítel, pane Ponde, si vysloužil pověst člověka nespolehlivého, světáckého a že nám nebezpečného. Jsou lidé, kteří ho mají za zíralce.
3: Za kterého mě nejspíš prohlásila slečna Asa Smithová. Ta bulvární americká reportérka, ve vašich očích asi proto nestraná.
1: Chcete se k obviněním sir Watna vyjádřit, Gehagene?
3: Nemusím, nejsem u výslechu ani nestojím před porotou. Domnívám se, Ponde, že jsem k vám přišel na obvyklou přátelskou návštěvu. Myslím, že jsme se vždy uměli bavit o rozumném.
1: Jelikož se na tom nic nezměnilo, obracím se k našemu společnému hostu, k vyšetřujícímu soudci siru Watnovi. Jistě si uvědomil, že kapitán Gehagen nám tu nepotřeboval vykládat, že viděl 6 mořských hadů a jeden, že byl větší než druhý a že se navzájem pořadě spolikali a ten největší už otvíral dlamu, aby spolkl loď, naštěstí přežrán, usnul. Ptám se, je to lež? Taky nám kapitán Gehagen vykládal, že býval misionářem v kdejakých církvích. Nejvřelejšího uvítání se mu dostalo od jakési mystické sekty, klaněli se mu tam prý jako bohu. Nakonec však zjistil, že jsou to vyznavači lidské žrtvy a on, že je ta oběť.
2: To jsou všechno nesmysly, trapné výmysly.
3: Souhlasím, ale co kdybych vám, pane soudce, pověděl příběh, který se v skutku stal?
2: Na nic jiného nečekám, kapitáne Gehagene. Ono někdy obyčejný život připomíná báchorky, ale já báchorku od skutečnosti snad rozeznám.
3: Především bych vám chtěl říct, pánové, že jsem se dnes ráno zasnoubil.
2: S kterou?
1: Samozřejmě vám a Joan Vaniové blahopřeji.
3: Děkuji, Ponde.
2: Samozřejmě se připojuji. Tím váš slibovaný příběh končí?
3: Nikoliv. Můj příběh působí na první pohled jako z románu, jako z laciného šestákového románu. Je však přesto hrůzostrašně pravdivý. Není to příběh šťastný, ale strašný a záhadný navíc. O rozluštění požádáme pana Ponda. Jak je vidět, pan Pond už se celý nadouvá, poněvadž uhodl, o jaký druh historky půjde ještě dřív, než ji vyslechl.
1: Snad abyste nás už přestal napínat, Gehagene.
3: Začalo to večeří. Tím, čemu se říká pánská jízda pořádanou lordem Cromem, po koktejlu pořádaném především Lady Cromovou. Lady Cromová je urostlá, čilá a půvabná osoba s tmavou hlavičkou. Lord Crome je pravý opak, je to hlavoun, národohospodář. Budil dojem, že je poněkud znuděný všemi těmi dámami, které pluly v závěsu za jeho skvělou manželkou, tou mrštnou labutí. Lord Crown prostě po koktejlu pozval pár hostů, jenom mužů, na malou večeři. Náhodou jsem byl jedním z nich, ale vzdor tomu to byla společnost vybraná.
2: Jste si tím jist?
3: První osoba, na kterou jsem padl, byl kapitán Blunt.
2: Prý jeden z nejlepších důstojníků britské armády.
3: Dokonalý idiot pro každý strategický účel. Vypadá samozřejmě velkolepě, jako oživlá socha Heraklova. Fešák s klasickým vzděláním koloniálního oficíra. Vedle Blanda seděl hrabě Kranz, ten maďarský učenec. Mluví 27 jazyky, čímž okouzluje především dámy, když je učí milostné konverzaci. Pak tam byl snědý urostlý chlápek jménem Wooster z některého bengalského pluku. Připadal mi jako temně pruhovaný tygr. Člověk si ho mohl představit, jak se plíží džunglí. Seděl jsem vedle něho a docela dobře jsme se shodli.
2: Dál, prosím.
3: Po druhém boku mi vznešeně usedl Oscar Marvel, slavný herec a divadelní ředitel. Proč byl pozván, to taky člověk nechápal. Sir Oscar nechtěl mluvit o ničem jiném, než o Sir Oscarovi. Ostatní hosté nechtěli ovšem o Sir Oscarovi mluvit vůbec. Tři zbývající muži byli nový náměstek ministra zahraničí Pitt Palmer. Setkali jste se s ním, pánové?
1: Ano, vypadá jako bysta mladého Octaviana. Sype citáty z rukávu, jinak nepromluví.
3: Pak tam byl ještě jeden italský zpěvák, jméno jsem si nebyl to zapamatovat. A jeden polský diplomat, jeho jméno si nedokázal zapamatovat nikdo.
2: Už vím, jak to bylo. Rozmarný hostitel se zve houf lidí, kteří se nesnášejí a těší se, že se pohádají. Znamenitě to zpracoval v jedné detektivce Anthony Berkeley.
3: Ne, ta nesourodost byla úplně náhodná a náš hostitel byl naopak pozorný a nadhazoval chytře všem blízká a milá témata, jako jsou nevěry, klesající konta a rostoucí ceny koní, dědictví, rodinné šperky a podobně. Okouzlující Polák dal k lepšímu příběh o osudech jedné polské medaile, která padla do rukou napřed Židovi, pak Prušákovi a nakonec Kozákovi. Pak si všiml, že hostitel Lord Crown má na ruce zajímavý, těžký, asi starožitný prsten. Polák prohlásil, že má tyhle velké prsteny rád. Klidně, že by nosil i ten papežský, nebýt jaksi nepohodlného celibátu. Lord Crown na to s křivým úsměvem pravil, že prsten, očividně barokní, je svým způsobem v rámci rodiny zajímavý. Prsten sundal a dal ho kolovat. Při pohledu zblízka se ukázalo, že se skládá z trsu velmi čistých rubínů vybroušených a zasazených tak, že tvořili ornament srdce v růži. Do zlata byla vyryta deviza ve staré franštině, co si jako jen od milujícího, jen milované. Je to zástava velké lásky, prohlásil Lord Crown. A rozhovořili jsme se o velkých láskách 16. století, trvalo to pěknou chvíli a nakonec se Crown velmi zdvořile zeptal, jestli už všichni prsten viděli.
2: Aha, už vím. Prsten se ztratil. Zmizel. Je to tak? Všichni jste byli prohledáni, ale prsten nikde. A někdo prohlídku odmítl a měl k tomu strašně romantický důvod. No to je opravdu šestáková historka.
3: Prsten skutečně zmizel a já měl zrovna takový pocit, jak říkáte, Sir Watne, že jsme se octli v banálním románě. Večeře dospěla právě ke kávě, když se strhl poplach kolem zmizelého prstenu. Celý ten nesmysl s osobní prohlídkou se odehrála rychle, káva ani nestačila vystydnout. Ale potom, zrovna když Pitt Palmer, ten novopečený ministerský náměstek, zvedal svůj šálek kertům, Lord Crown vyskočil jako čertík z krabičky a zvolal, jako když práskne bičem. Pánové, té kávy se nedotýkejte, je otrávená.
2: Rom do toho. No to je jiná historie. Poslyšte, Gehegene, jste si jist, že se vám to nezdálo? Nepřečetl jste si před spaním 100 staromodních krváků. A nepopletlo se vám jedno přes druhé?
3: Většina z nás seděla jako skamenělá. Ale mladý Pitt Palmer s tou svou chladnou, čistě řezanou klasickou tváří povstal s šálkem v ruce a řekl tím nejchladnějším způsobem. Promiňte laskavě, ale nerad piji vystydlou kávu. A obrátil šálek do sebe a jako je bůh nade mnou, tvář mu zčernala nebo zahrála směsicí různých barev, úděsně a nelidsky zachroptěl a padl jako podťatý před našima očima. Po chvíli byl mrtev. Dřív, než jsme se vzpamatovali a sehnali lékaře.
2: Otráven. Pitt Palmer otráven. Náměstek ministra? No nic o tom nevím. No, zase si vymýšlíte, Gehegene.
3: Řekl jsem, že byl mrtev a ne otráven. Pitt Palmer se neotrávil. Pitt Palmer se udusil. Některé věci na rozdíl od cukru se v kávě nerozpouštějí, pane soudce.
2: Chcete říci, že před osobní prohlídkou vhodil Pitt Palmer potají ten prsten do černé kávy? Jinými slovy, že zloděj byl on?
3: Pitt Palmer je mrtev. Tím spíš musím hájit jeho památku. To, čeho se dopustil, bylo nepochybně nesprávné, ale nedopustil se ničeho horšího než mnozí jiní. Můžete o tomto velmi obecném chybování soudit, jak chcete, ale zlodějem Pitt Palmer nebyl.
2: Vysvětlíte mi už konečně, co to všechno znamená.
3: Ne, nic nevysvětlím. Já ne. Za mne to obstará pan Pond.
2: Ale Pond tam přece nebyl.
3: Vidím mu na oči, že už ví. Tuší, zná.
2: Ponde, vážně o tom něco víte? Proč říká, že ten, kdo skryl prsten, není zloděj?
1: Mám o tom tak trochu tušení. O tom, jak nás zavádějí věci, které nám připomínají románové situace. Nikdy totiž nemají románový konec. Podvědomě se necháme vést tím, jak to dopadlo v románu. Najedeme na koleje nebo drážky známé zápletky a mimoděk čekáme, že se děj bude v té drážce držet. Jak to jednou vezmete za špatný konec, nebo spíš začátek? Nejenom, že dáte špatnou odpověď, nýbrž položíte špatnou otázku. V daném případě žasnete nad záhadou. Pravá záhada prstenu netkví v tom, kam zmizel, ale v tom, odkud přišel. Pitt Palmer prsten v skutku neukradl. Prsten ukradl Lord Crome.
3: Výborně, Ponde. Já věděl, že na to přijdete.
1: Pochopitelně ho musel dát kolovat, aby zjistil, komu ho ukradl.
2: Pořád tomu nerozumím.
1: To máte tak, Sir Watney. Člověk vezme věc za špatný konec jen proto, že to tolikrát četl. Když dá hostitel něco kolovat, předpokládáte, že to bude něco, co patří jemu a jeho rodině. Nejspíš nějaký starý dědičný šperk, protože tak to stojí psáno ve všech knihách. Jenže Lord Crome mínil něco trpčího a temnějšího, když s hořkou ironií řekl, že je to zástava velké lásky.
2: Lady Cromeová, jeho žena?
1: Lord Crome ten prsten ukradl tak, že porušil listovní tajemství. Jinými slovy, otevřel balíček adresovaný jeho manželce, ve kterém nebylo nic než ten prsten. Jinak ani slovo. Stačilo starobylé písmo vyryté do prstenu. Mělo jeden jediný smysl. Shromáždil všechny ty muže, aby zjistil odesílatele, majitele. Věděl, že se vlastník pokusí získat svůj majetek nazpátek, aby učinil přítrž skandálu, aby odstranil předmět doličný. A muž, který to vykonal, byl možná záletník, ale rozhodně ne zloděj. Z jistého pohanského hlediska byl to vlastně tak trochu hrdina. Nejprve prostě a moudře vhodil prsten do kávy. V šálku ho nikdo nemohl vidět, aspoň pro ten okamžik. A on se mohl podrobit osobní prohlídce. Jenže

0: Podle mě má Gehegen pravdu. Je třeba chránit neboštíkovo dobré jméno před každým špinavým nařčením. Gentleman, který se dobrovolně udusí vlastním prstenem, rozhodně není žádný lupič.
1: Ne, to není. To v skutku není. Omluvte mě, já už musím jít. Mám dojem, že jsem se už tak jako tak spozdil. Mimochodem, váš příběh, Gehegen, se musel odehrát v posledních hodinách.
2: Stalo se to včera v noci.
1: Žádné vyrozumění o sebevraždě Pitpelmra ještě nepřišlo. Aspoň dnes ráno ne.
3: Když sir Wotton odešel, nastalo mezi oběma přáteli nadlouho ticho. Vážně na sebe pohlíželi.
2: Stalo se to včera v noci. Ráno, hned ráno jsem se zasnoubil s Joan Varneyovou.
0: Myslím, že to chápu.
2: Víte, co je ještě strašnější než smrt toho nebožáka? Praštilo mě to teprve, když jsem byl půl míle od toho prokletého domu. Došlo mi, proč jsem byl mezi pozvanými. Zmínil jsem se jen letmo o tom koktejlu u Lady Kroumové. Cítil jsem, že dokud nebudete znát vyvrcholení, znělo by to všechno jako pouhé tlachání o počasí. Na všech jakoby visel temný mrak. Ostatně počasí tomu odpovídalo. Jenom Lady Kroumová poletovala a předváděla se jako rajka. Od začátku se mě zmocnila tíseň, fyzická i psychická. Rostla a ne se jí zbavit. A pak se stala ta neblahá věc salonku u té naší pánské tabule. Pořád vidím před sebou karmínové víno v karafách a rudé kameny toho prstenu, srdce v růžích. Přišel lékař, policie, výslechy, formality, protokoly. Společnost se postupně vytrácela. Dusná noc a děsná smrt a mrzká mlha zadavující zášti. Lidé se rozcházeli a já je najednou začal vidět, jací jsou. Už vůbec nebyli nesourodí, nýbrž sourodí. Groteskně sourodí. Ohavní kámošové. Byl to jen pocit a ještě morbidní. Ve skutečnosti byli účastníci té naší pánské jízdy rozdílní až dost.
0: Já vím, hledáte, co mají společného.
2: Nejvíc se mi zamlouval ten Polák. Měl smysl pro humor. Ale věděl jsem, co má na mysli, když odmítl papežskou hodnost.
0: Celibát.
2: Lord Crown to věděl taky. A zašklebil se na něho jako čert. Další, kdo se mi líbil, byl major Wooster, ten Indoangličan. Ale něco mi říkalo, že je v něm opravdu kus džungle. Tygr, který neloví jen zvěř. Pak přišel ten Maďar se 27 jazyky, tlusté rty v hustých vousech a v mandlových očích pohled, který se mi vůbec nelíbil. Jeden z nejhorších, řekl bych. O Blandovi nemohu říct nic horšího, než že je příliš tupý, aby rozuměl něčemu jinému než svému tělu. Nemá dost ducha, aby věděl, že má také duši. Sir Oscar Marvella známe všichni, jako by za sebou vláčel nekonečnou ozvěnu neškodného potlesku žabců a také některých bláhovějších žen. Co se toho italského tenora týče, byl ze stejného těsta jako anglický tragéd.
0: Konec konců Gehegene to byla velmi vybraná společnost.
2: 6 mužů z londýnské společnosti, které si vytipoval chytrý, i když poněkud choromyslný muž jako nejpravděpodobnější svůdce své manželky. Teprve teď to se mnou trhlo. Nahle jsem doslova přišel k sobě. Patřil jsem do počtu. Crown uspořádal večírek pro úzký kruh floutků. Své hosty si vyvolil pečlivě. I mne poctil pozvánkou na hostinu. Takže takový jsem byl, nebo aspoň za takového jsem byl pokládán. Nanicovatý floutek a flákač. Ničemný flink a frajer, který nedá pokoj manželkám cizích mužů. Vy víte, Ponde, že to není se mnou tak

0: zlé. Ale kdo ví, snad to platí i o těch druhých. Stejně nevinný jsem byl před časem, pamatujete se, když mě málem oběsili, protože jsem se točil kolem ženy, o kterou jsem vlastně nestál. Ale zasloužili jsme si to. Chyba byla v ovzduší, které jsme kolem sebe šířili. Proto jsem se málem dostal na šibenici. Podezřelý z vraždy manžela Olivie Fieršemové. A proto teď ležel v domě za mnou neboštík.
1: To všechno pochází z toho, že vás bavilo vyvolávat nejrůznější fámy.
0: Tak jest, příteli Ponde, tak jest. Přiznávám se k té malosti. Ano, ten špinavý cár samolibosti, horší nad všechny neřesti, znamenal pro mne víc než každá neřest. Kolik lidí zaprodalo duši, aby získali obdiv bláznů. Být nebezpečným mužem, černou ovcí, postrachem manželů. Tahle mrzká ctižádost mě stála tolik života a připravila mě takřka o naplnění mé lásky. Flertoval jsem, flinkal jsem se, jen proto, že jsem se nemohl rozloučit se svou špatnou pověstí a málem jsem na to draho doplatil.
1: No, to jsem si myslil.
0: Byl jsem lepší, než jsem se zdál. Ale co jiného to znamenalo, Nelly? Rouhavé přání zdát se horší, než jsem. Obdivoval jsem se neřesti, i když jsem se jí nedopouštěl. Byl jsem nový druh pokrytce. V mém případě ctnost skládala hold neřesti.
1: Domnívám se však, že nyní jste dokonale vyléčen.
0: Jsem vyléčen. Ale potřeboval jsem k vyléčení dvě mrtvoly a jednu šibenici. Jenže z čeho jsem se vlastně vyléčil? To je ten vtip. Vaše diagnóza je naprosto správná, doktore Ponde. Nemohl jsem si odřeknout tajnou rozkoš být pomlouván.
1: Naštěstí nyní zasáhly jiné pohnutky a přiměli vás, abyste vzal na sebe nesnesitelné břemeno ctnosti.
0: Jste schopen mě i rozesmát. Ráno jsem byl u zpovědi, celkem za to jsem se přišel vyspovídat vám taky. Přiznal jsem, že jsem nikoho nezabil. Přiznal jsem, že jsem nikdy nepožádal manželky bližního svého. Zkrátka, přiznal jsem, že jsem jenom honil vodu. Přiznal jsem, že nejsem žádný prostopášník. Znám jednu dívku a už dávno jsem si s ní měl promluvit. A paradox je, že jsem to vždycky udělat chtěl. A tenhle paradox svou pošetilostí předčí všechny vaše paradoxy, Ponde.
1: Amen. Náš příběh by měl končit barvitým vylíčením působivého státního pohřbu nebo Gehegenovou svatbou. Je to z hlediska ústředního děje zhola nepodstatné. Postačí proto, řekneme-li, že Gehegen se vrátil ke své staré lásce, naštěstí stále ještě přiměřeně mladé. Její sestra Violet stále ještě vytrvale působila na jevišti. Když uslyšela, že se její mladší sestra Joan zasnoubila s kapitánem Gehegenem, odebrala se s obdivuhodnou ducha přítomností do divadelního klubu a přijala nabídku k sňatku od jednoho z četných trulantů víceméně vznešeného původu, kteří byli k danému účelu upotřebitelní. Velice rozumně toto zasnoubení asi tak měsíc na to opět zrušila, ale její zasnoubení se dostalo do společenské rubriky první.

0: a Sartrovi taky. Marie je zaručeně nejzdvořilejší profesorka na českých gymnáziích, ne-li na gymnáziích v této části vesmíru vůbec. Tato zdvořilost je hluboce zakořeněná, vrozená, je to jakási prapodstata Mariina bytí. Její jednání s jakoukoliv živou bytostí, včetně vlastního manžela a akvarijních rybiček, je laskavé, trpělivé a uctivé. Nikdy nezesílí hlas, nikdy neužije slova, která zajisté zná z úst jiných jedinců druhu Homo sapiens, ba i z literatury. Nezmíněná slova Marii nepohoršují, jen naprosto chybí v jejím aktivním slovníku. Zatímco u některých kolegů probouzí poněkud ironickou nevraživost, inu na hrubý pytel hrubá záplata, však to známe, u jiných pak opovržlivý soucit, studenty její chování činí naprosto bezbranými. Představme si například následující situaci. Důtklivé zabušení na dveře zborovny. Marie, sedící nejblíž dveřím, otvírá. Je tam Nováková, bafne zavile vyhlížející teenager, aniž by pozdravil. Je z nové první B, takže s Marií dosud neměl tu čest. Marie mu věnuje jeden ze svých krásných úsměvů. Dobré odpoledne, hledáte paní inženýrku Novákovou, že? Ráda vám ji zavolám. Jinoch chvíli zírá, je ticho, Marie se stále usmívá, nespěchá, jako nikdy nikam, a je sličná něžnou krásou anděla omylem zapomenutého na tomto světě. Jo, vypadne ze studenta. Teda, chtěl bych mluvit s paní inženýrkou Novákovou. Další pauza. Kdybyste byla tak hodná. Neexistuje student, který by Marii nezdravil. Je to velmi prosté. Pokud uvidí známou tvář, z dálky se usmívá. Protože naši teenageři jsou někdy poměrně otrlí, dokážou zachovat kamenný obličej stylem vás já v životě neviděl, dámo, až do okamžiku, kdy Marie, prozářená vnitřní radostí nad setkáním s určitě nejmilejší osobou, kterou kdy poznala, zapřede: Dobrý den, Honzíku, jak se máte? Pokud vím, nikdo to nevydržel déle než dvakrát. A tak kráčí Marie žitím a jak rozhrnuje houštiny mladistvých, je obklopena květy jejich zdvořilosti a laskavosti. Začnete-li si před ní stěžovat na neurvalost dnešní mládeže, narazíte na nepochopení. Neurvalou mládež Marie nepotkává. Nicméně každý z nás někdy narazí na své vatrlo. Bylo to na hodině filozofie ve čtvrtém ročníku, krátce po sametové revoluci, nebylo učebnic ani osnov a Marie, takto češtinářka a angličtinářka, utrpěla výuku díky témuž extrému, který v létech předchozích pro tento předmět upřednostňoval skalní straníky. Marie se ovšem o filozofii vždycky zajímala. Hodně četla a termín utrpěla zde tedy není tak docela na místě. Protože se ale nepovažovala za odborníka, nasadila velice mírné měřítko. Dvojka za poslech a kdo chtěl jedničku, ten musel vypracovat nějakou tu seminárku. Zkoušení a písemky ty vypustila vůbec. Jediné, na čem trvala, byla soustředěná pozornost, vlastní nápady a podněty. Navzdory a nebo možná i díky tomu, to byly hodiny velice hezké. Vyprávěli si, četli autory, nikoliv jejich vykladače, diskutovali. Našel-li se někdo, kdo nebyl zaujat, aspoň se tak tvářil, a našel-li se někdo, kdo se tak netvářil, aspoň neotravoval. Jednoho dne si však dva studenti z poslední lavice prostě nenašli čas, aby si přečetli sportovní zprávy dřív, než začala Mariina hodina. Načapala je poprvé, napomenula je pouze tím typickým vlídným úsměvem, hoši se zatvářili kajícně a Marie odkráčela před lavice. Hovořilo se tenkrát o existencialismu. Ze Sartrovy teze, že člověk je odsouzen k tomu být svobodný, přešli logicky na svobodnou volbu a na svobodu vůbec. Kdy nás ostatně tohle téma vášnivěji přitahuje, než když je nám 18 let. Prostě byla to hodina, jakých se moc neurodí. Marie rázuje po třídě, usměrňuje debatu. Máme tu křesťany i satanistu, oddaného Nietzscheana i sličnou komunistku, ale sláva takřka žádné ignoranty. A najednou zase ty noviny v poslední lavici. Teď už jí to zamrzelo, Vítka byla chladnější a kluci ještě kajícnější. A za 10 minut to též. V tomto okamžiku už Marie přerušila diskusi a přednesla krátký projev o porušování dohod, podlosti dovolovat si tam, kde téměř nic nehrozí, a o tuposti lidí, kteří jsou tak chytří, nadaní a mladí, že mohou pochopit téměř všechno a místo toho si čtou Bůh ví co. Nebylo psa, který by se od viníků vzal kousek buřta. Spolužáci vrtěli hlavami a spolužačky si významně ťukali na svá hladká čela. Chvilku trvalo, než se výklad zase dostal do tempa. Krátce před zvoněním, kdy Mariina kantorská duše už rozpínala křídla, její cvičený periferní zrak opět zachytil nešťastné noviny. Měla to přejít, ano měla, ale pád byl příliš tvrdý. Zmlkla. Úsměv zhasnul. Pomalu došla k poslední lavici. Každý dopad střevíčku na parkety byl naprosto adresným, ničivým úderem oběma bídákům. Kdyby někomu vypadl vlas, bylo by to slyšet. Marie se zastavila nad nimi, uchopila noviny a třesoucími se prsty z nich vyrobila kouly. Slova, vlídná, pohotová, zdvořilá slova, chyběla. Lámajícím se hlasem přerušila mrazivé ticho. Víte vy dva, co mě můžete? Mrštila novinami do otevřeného okna. Trefila se. A jak pak zase vykročila dopředu k tabuli, hodila ještě přes rameno. A Sartrovi taky.
1: Byla to rodina své cti neobyčejně dbalá. Řekl bych, rodina velmi vznešená. Jakási aristokracie městečka. Nebylo v širém světě človíčka, který by byť i jen toho nejmenšího nehezkého na rodinu věděl. Ba snad ani takovou maličkost, jakože se pan stavitel a starosta v jedné osobě, nebo jeho syn Ferdinand, objevili tam a tam v nedosti čistém Limci, že paní stavitelová nebo slečna Štefička měla někdy účes v nepořádku, že jim scházel knoflíček u rukavičky, nebo že by snad podpatky jejich botiček zasluhovaly již zprávky. Nikdy klípku, nikde poskvrny, nikdy se z rodiny nic nevyneslo, ba i stará služka byla vzorem dobrých mravů a mlčenlivosti. Stalo-li se, že slečnu Štefičku rozbolelo v krku, či dostala-li průjem, povídalo se po městě, že stavitelova slečna odjela raným vlakem na návštěvu k tetičce do Pardubic. Neboť i z takových nahodilostí dělávají zlí lidé potřebnosti. Řekne se, slečinka pořád churaví, či cosi podobného, a pověst Štefinčina jako výborné partie mohla by dostat i úhony. Takové příhody stanou se pojednou, a než se naděješ. Přihodilo-li se, jednou za čas se všude stávají takové nehody, že se v kuchyni připálil svítek nebo pečeně, neodvážila se paní stavitelová, dáma jinak velmi dobročinná, a předsedkyně sdružení leskonických dam ku podílení chudé školní mládeže polévkou dát nedokonalý výrobek ani žebrákovi a rozkrájela jej raději slepicím. Neboť i z úst těchto ubohých lidí mohou vzniknout klevety. Řeknou to někomu a hned se bude v kraji povídat tak nebo onak. Rodina nejvzornější, nejúctyhodnější, své cti nejdbalejší. Pan starosta sám jest muž mezi 60 a 65. Vypadá, jak již vypadávají dobře živení páni v těchto letech. Obtloustlý, růžový, se značnou pleší, kterou důmyslně zakrývá pramenem vlasů zčesaných sem z temene. Jeho mírné, laskavé oči jsou pokryty zlatými brejlemi a celá postava vyznačuje vážnost a vědomí vlastní hodnoty. I jeho řeč je pomalá a blahovolná, jeho posunek důstojný a aristokratický. Pan starosta je osoba neobyčejně vážená. Zastává mnoho čestných úřadů a má styky s nejvyššími kruhy říše. Vdává-li kníže Rohan dceru, pan starosta gratuluje. Je-li docent Kadeřábek jmenován univerzitním profesorem, pan starosta blahopřeje. Zemřeli maršálku Lobkovicovi strýček, projeví pan starosta hlubokou účast. Ptá se pozdraví knížete Traumansdorfa, je-li týž nemocen a připadá-li na zítřek svátek pana ministra Krajana, pan starosta rychle sedá, aby nepřišel s blahopřáním pozdě. Patrně diví se všichni tito vašnostové, jak přijdou k této pozornosti. Ale ještě jsou to lidé vesměs zdvořilí, i oni se dají a odesírají vizitky s kratičkým PR. Pur romance je. Těchto navštívenek má pan starosta již velmi mnoho a schovává je pečlivě v pozlacené rokokové skřínce. Jest nejenom okresním starostou, ale i ředitelem záložny, městským radním, čestným měšťanem a funkcionářem mnoha a mnoha spolků. Ba, tohoto roku stal se i rytířem řádu Františka Josefa. Málo kdo by dovedl vyjmenovat všechny jeho úřady a čestné funkce. Stavitelův salon je pravým chrámem slávy. Na stolku spočívá na vyšívané dečce diplom jmenující jej čestným občanem. Je vázán v plyšových deskách se stříbrným ornamentem a uvnitř je namalován uprostřed lipových listů decentně zahalený andílek, držící v ruce znak města. Stěny pokoje jsou zdobeny nesčetnými uznáními, diplomy a fotografiemi. Zde jest vypodobněn pan starosta uprostřed hasičů, pak s čapkou ve skupině sokolstva, tam jako velitel spolku vojenských vysloužilců, tu s notami v ruce jako čestný člen pěvecké jednoty, tam jako ředitel ochotnictva, zde jako předseda občanské besedy. Vše jest zaskleno v krásných rámech s vyřezávaným datem věnování. A na čelní stěně pod obrazem jeho a jeho manželky visí listina jmenující jej rytířem řádu Františka Josefa s vlastnoručním podpisem mocnářovým. Jeho pýcha a radost. Najde-li se kdy historik, který bude psát dějiny města Leskonic, dojde jistě k závěru, že tento muž vykonal mnoho pro okres i obec a že neúmornou pílí a agilností se stal plně hodným svých úřadů a úcty, které požíval. On to byl, jenž denně sedával dlouhé hodiny v záložně, zkoumaje účty, prohlíže směnky, osobně vyjednávaje se stranami. On, jenž za 20 let nevynechali jediné schůze zastupitelstva či školní rady, jenž se denně 150krát podpisoval, běhal po komisích, zháněl, dopisoval. Jednalo-li se o subvenci na okresní silnici, most, stavbu kostela či jinou veřejně důležitou věc, navazoval styky s různými úředníky či úředničky, běhal, jezdil, býval neodbytným hostem v kancelářích zemského výboru a místodržitelství. A místodržitelští radové chytali se za hlavy, když znova a znova jim byla oznamována jeho návštěva. Ach, Himmel Gottes Willen, schon wieder der schreckliche Bürgermeister, den man nicht loswerden kann. A když pan starosta sedával v čekárně přijímacího pokoji pana místodržitele, opakuje si v duchu řeč, kterou prosloví, spráskávala jeho excelence rukama nad čelem Gottes Willen, schon wieder der komische Baumeister. Ale pan starosta si byl vědom, že na subvenci pro okresní silnici mnoho záleží, že nelze prorazit hlavou zeď, že nutno znova a znova klepat, znova a znova připomínat. Vcházíval s čelem maličko oroseným a s bijícím srdcem, s hlubokou poklonou, kde sklonila se vymitá lisina až do výšky pasu. Co nejúctivěji prosím, aby mi vaše excelence ráčila co nejmilostivěji prominouti, že opět obtěžuji. Ale nedovedu ani vysloviti, jak nevýslovně šťasten byl náš okresní výbor, když jsem mu sdělil, že vaše excelence ráčila našim tužbám plně výjíti vstříc a ráčila mne toliko s naší žádostí odkázati na pozdější dobu vaší excelenci, která vždy s tak otcovskou láskou nás protěžovala, není zajisté tajno, jak se náš okres utěšeně rozvíjí a že nemá-li přijít tento rozmach na zmar, jest nutno vystavěti silnici z vrbiny do dlouhé vsi. Dovolí si ještě vaší excelenci co nejúctivěji upozorniti na loajální a vřelé pocity našeho obyvatelstva. které chová k jeho veličenstvu císaři a králi a k slavné vládě, a kterým již nesčíslněkrát dalo průchod v nadšených vlasteneckých projevech. Snad mi tedy nebude vaše excelence vykládat ti ve zlé, že se opětně osmělují. Pan místodržitel neodolal. Neodolali ani sekční šéfové a úředníci zemského výboru, neodolali ani vídeňské kanceláře. A odolali-li, přijížděl pan starosta znova, a znova a znova přijížděl. Čekal v předsíních vysokých hodnostářů. Znova navozoval nejrůznější styky, klepal, prosil, žádal. A pakliže jej odkazovali na budoucnost, tedy přijížděl jistě, přicházel s přesností hodinového stroje a znova přijížděl a radové se chytali za zmučené hlavy a sténali. Den wird man nicht los, Gottes Himmels willen, den kann man nicht los werden. Z takovýchto cest vracíval se pan starosta šťasten vykonanou povinností, blažen, že jej všude znají, přijímají, že s ním blahovolně hovoří. A když doma vyprávěl, jak byl přivítán panem místodržitelem a jak s ním přívětivě mluvil kníže Lobkovic a jak mu pan místodržitelský rada hrabě Kaunic podal ruku a řekl s úsměvem, že se obdivuje jeho neúmornosti, vyhrkli náhle paní stavitelové, štepujíc na pohovce punčochu slzy a Štefičce zazázila pýchou očka.

Byl to nejkrásnější den a nejšťastnější okamžik jeho života. Tohoto výrazu nejkrásnější den a nejšťastnější okamžik užil sice již jednou, tenkrát, když mu starosta města odevzdával diplom čestného měšťanství. Ale přišel den ještě krásnější a okamžik ještě šťastnější, který se k tomuto nedal ani přirovnat. Roku 1908, v jubilejním roce 60. panování císaře Františka Josefa, snesl se nad Rakousko-Uherskou říší celý zlatý déšť, celá oslnivá sprcha vyznamenání a řádu, padání hvězd, které způsobilo tolik radosti, hněvu, zklamání a závisti v srdcích těch, kteří byli přesvědčeni, že získali si nesmrtelných zásluh o vlast a krále. I leskonický hejtman dostal z vyššího místa pokyn, aby ze svého okresu navrhl dva vhodné. A kdo byl způsobilejším státi se jedním z těchto dvou, ne-li okresní starosta a stavitel pan Kouble? Byla to nádherná chvíle. Slavnost se odehrávala v zasedací síni radnice. Dostavilo se celé zastupitelstvo, církevní hodnostáři, deputace státních úřadů, zástupcové spolků a korporací. Byl zde pan hejtman a celá stavitelova rodina. Vše se rozplývalo ve slavnostní náladě. Paní stavitelová znala své měkké povahy, od prvopočátku nedala kapesník z ruky, připravena každé chvíle zadržet jim propuknuvší pohnutí. Byla zde Štefička v bílé hedvábné bluzičce, Ferdinand v čamaře, dostavil se i Štefiččin ženich. Pan starosta stál zde hrdý a krásný, těsný frak objímal okrouhlé bříško a masité prsty se poněkud chvěly pohnutím. Na lesknoucí se lisině pohrávali si sluneční paprsky, jež vnikali sem oknem v dlouhém šikmém pruhu. Kdo popíše city hárající vnitru tohoto muže, jemuž vyrovnal se dnes toliko jediný v celém okrese? Když okresní hejtman proslovy v kratičkou řeč zavěsil oslavenci na prsa řád, zavládlo v síni hrobové ticho. Paní stavitelové vyhrkly bohaté slzy. I Štefičce zaslzela očka a bylo vidět, že i pan starosta bojuje těžký boj. Všichni spěchali blahopřát. Pak promluvil delší řeč pan radní Šubrt. Pan starosta poslouchal napjatě, upíraje zrak na ústa řečníkova. Paní stavitelová se při zmínce o jejich synovi hlasitě rozplakala a pan Ferdinand sklopil oči k zemi, jak si sladkobolně se usmáv. Bylo proneseno ještě několik řečí. Nakonec se chopil slova sám pan starosta. Pánovi, počal hlasem silně se chvějícím, tento okamžik je nejšťastnější. Okamžik a tento den je nejkrásnější den mého života. Dále nemohl. Slzy vedraly se mu do očí a hlas uvízl v hrdle. Sejmul brejle, vytáhl kapesník a jel se čistit oči i nos. Odpustit. Pánové, jsem příliš dojat. Trvalo to chvíli. Bylo ticho. Všechny oči byly upřeny na pana starostu. Všichni chápali slabnostnost okamžiku a sílu jeho pohnutí. Jen pan pošmistr rýpal potají pana zvěrolékaře do boku. Ten však nereagoval. Potom pan starosta pokračoval. Avšak nakonec řeči pohnutí opět přemohlo vědomí jeho zásluh a hluboký cit jeho vůli. Velecněné shromáždění. Nežádal jsem nikdy ničeho pro sebe. Rozkvět a blaho okresu bylo mi vším. Pracoval jsem, pánové, nezištně.
pánové. A nepracoval jsem snad tak, jak jsem měl. Tedy to prosím přiškněte spíše na vrub mé neschopnosti, než na účet mé lásky. Pan starosta se odmlčel, nabíraje dech. Prosím vás, pánové, abyste zároveň se mnou provolali jeho apoštolskému veličenstvu, našemu nejmilostivějšímu císaři a králi, třikrát vývat. Římavé vývat rozlehlo se síní. Jen paní stavitelové selhal při první slabice hlas. A tak se stalo, že přišla s posledním vývat trochu pozdě. Prosím vás, pánové, abyste provolali se mnou třikrát nazdar naší nadevše milované české vlasti. Římavé nazdar zaburácelo. Zasedací síní nesly se zvuky české národní hymny.

Bylo po slavnostní rodinné večeři a bylo dokonce již 10:30, tedy nejzazší hranice času, kdy se řádní lidé ubírávají na lože. Štefinka a Ferdinand políbili tatínkovi a matince ruku. Pan starosta je dnes všechny výjimečně poceloval. Zvláště dcerušku držel dlouho v náručí. Hladil jí vlásky a čelo. Když se přiblížil Štefiččin ženich, chystaje se odebrat k české koruně na nocleh, byl pan starosta okamžik v rozpacích, má-li i jej políbit. Nakonec i ten dostal hubičku. Mladí lidé odešli. Pan a paní starostová osaměli. Pak paní přistoupila k svému manželovi a vložila ruku do jeho pravice. Stáli chvíli mlčky. Dobrou noc, Alojzi, řekla dlouze. Vzala jeho hlavu do dlaní a políbila jej na čelo. Dobrou noc, Alojzi. Řekla to tak něžným tónem, jako neřekla již od dob jejich prvního manželského večera. Dobrou noc, má dobrá Aneško. Ty jsi byla podporou v mém těžkém životním boji. Bez tebe nebyl bych dnes tam, kde jsem. Slzy zamžily oběma zrak a oni spočinuli v dlouhém, něžném obětí. Dobrou noc, má pícho, políbila jej ještě jednou na čelo a zadívala se mu hluboce do očí. Dobrou noc, rytíři řádu Františka Josefa.

Paní Stavitelová nemohla toho dne dlouho usnout. Hodiny byly čtvrti a půly a ona se obracela na horkých poduškách. Touž dobou ani pan starosta nespal. Prožíval znova krásnou chvíli, kdy zavěsil mu pan okresní hejtman na prsa ono znamení nejvyššího uznání. Opakoval si znovu celou slavnostní řeč. Pánové, pracoval jsem neúmorně, nezištně jsem pracoval. Pro sebe nežádal jsem nikdy ničeho. A hle, dostává se mi toho nejvyššího, po čem může jenom smrtelník toužit. Uznání samotného mocnáře. Ano, tak jim to asi řekl v zasedací síni. Jak jest to všecko zázračné. A náhle pociťuje pan starosta neodolatelnou touhu spatřit ještě dnes jednou ten malinký zlatý předmět, který tak mnoho znamená v jeho životě. Vstává opatrně z lože a tápe po nočním stolku po sirkách. Rozsvěcuje svíčku, bere ji do ruky a zlehka, zlehonka stoupaje jenom na špičky hnědých punčoch, aby ho nikdo neslyšel. Ubírá se ke dveřím. Opatrně je otvírá. Stane na prahu salonu. Svíčka osvětluje jenom nejbližší okolí dveří. Pan starosta bere se tiše tichounce vpřed a jeho nohy sunou se opatrně pohebkem povrchu koberců. Žlutý plamen svíčky komíhá a osvětluje jeho bílou košili a červené tulipány na kobercích. Na malém stolku spočívá mezi dvěma vázami v černé etui řád. Řád, jaké je to kouzelné slovo. Pan starosta staví svíci na stolek, dotýká se zbožně krabičky a otevírá ji. Zlato, srdce mu jemně zabuší. Vznáší krabičku k ústům a tiskne jemný polibek na velebný lesk. Pak zadívá se na řád. Dlouze, dlouze. Jest ticho, jen jablka voní. Připíná řád na noční košili. Bere do ruky svícen a opatrně kráčí k zrcadlu. V lesku stříbrné plochy zračí se blisknavý předmět na jeho prsou a dívá se na něho pán v dlouhé bílé košili. Rytíř řádu Františka Josefa. Skládá ruce na prsou a činí pánovi v zrcadle hlubokou poklonu. I pán v zrcadle se kloní a dívá se velice vážně. Skládá ještě jednou ruce na prsa a znovu se do zrcadla klaní. Buďte zdrav, rytíři řádu Františka Josefa, šeptá. A velebné ticho mu odpovídá. Buďte zdrav, rytíři řádu Františka Josefa. Tu se pan starosta obrací a pomalým pružným krokem suverénu se odebírá na druhou stranu pokoje. Svícen staví na zem, zabořuje se do houpavých per plyšové pohovky a hlavu podpírá rukou. Duší táhne mu celý život. Přicházejí dávno zemřelí rodiče, strýcové a tetičky, příbuzní, známí. Zastavují se, upírají úžaslé zraky na zlatý předmět na jeho prsou a uctivě šeptají: rytíř řádu Františka Josefa.

0: Pan starosta Kouble je ve Vídni. Slušný mrav a předpisy káží za řád se poděkovat. Je to i příjemné. Člověk se seznámí s novými lidmi, kteří se pohybují v okolí mocnáře a mají obrovský vliv. S lidmi vznešenými, bohatými, mocnými. Pan starosta přechází před vjezdem císařského paláce. Je chladný den a vítr fičí vídeňskými ulicemi. Je černě oděn a nezapnutý svrchník nezakrývá zcela na prsou. Na nich se blyští zlatý řád. Pan starosta nebyl u císaře pána. Přijal jej toliko ministr. Jeho excelence ráčila jej přivítat velice vlídně a řekla mu i několik roztomilých a lichotivých slovíček. Byl hrdý a šťastný. Od té doby uplynuly již 3 hodiny. Pan starosta dosud neobědval. Věděl, že je nemožné dostat se k jeho veličenstvu a vyjádřit mu všechnu lásku a vděčnost, kterou cítí. Ale jeho touhou bylo aspoň mocnáře spatřit. Ale snad se přeci dočká. Snad. Pan starosta čeká. Klobouk naražený skoro k uším, ruce v bílých rukavicích zabořeny hluboko v kapsách. A okna paláce jsou tichá, prázdná. Leč tu se přihodila ona památná událost, která tak hlubokým dojmem se vtiskla do jeho duše, kterou po celý život nezapomněl a o které tak rád v kruhu přátel a známých vypravoval. V okamžiku, kdy se chtěl pan starosta u paláce obrátit, aby popošel svých 200 kroků zase zpět, pár černých koní jako peklo se žene ulicí a na kozlíku sedí zlatem premovaný lokaj se založenýma rukama. Panu starostovi se zarazil dech. Snad teď, vykřiklo v něm cosi. Povoz se blíží.
1: Ach, nikoli. Není to císař pán. Jest to pan ministr. Ještě s jedním hodnostářem, jehož pan starosta nezná.
0: Pan starosta rozhrnuje svrchník na prsou, smeká klobouk a hluboce se uklání. Jeho excelence se obrací s úsměvem k sousedu. Schauns, der rosige dort, das ist der komische Baumeister von Leskonitz. Oba pánové se přívětivě usmívají a děkují za pozdrav. Panu starostovi buší srdce jako kladivo. Povoz mizí v branách hradu. Pan starosta se snaží vydechnout.
1: Znají jej. Ano, znají jej.

0: Alexandr Dima?
1: Tři mušketýři!
0: Jak začít?
2: Jste rozkošná.
0: Dobře.
2: Jste...
0: Nechte kompliment a řekněte, jak začít.
2: Jste pravá žena okouzlující. Proč se nezeptáte, čím začít? Jakmile budeme vědět, čím začít, budeme vědět taky, jak začít.
0: A víte vůbec, kdo začne?
2: Nebudete-li mít nic proti tomu? Tak já.
0: To mi spadl kámen ze srdce. Koho budete hrát?
2: Na tom přece nezáleží, já už si své role najdu.
0: Teď vám nerozumím. Já vám totiž vůbec nerozumím.
2: Až promluvím, bude vám všechno jasné. A pro vás je tu role jako ušitá.
0: Dobře, tak už prosím vás začněte.
3: Pan de Treville očekává pana D'Artagnana.
0: A kdo bude mluvit teď? Snad, že pan de Treville?
2: Podívejte, přichází D'Artagnan.
0: Moc hezký není, ale sluší mu to.
4: Jsem, pane de Treville, váš krajan, D'Artagnan. Otec, váš spolužák, vzpomenete-li na ně, chtěl vám sám vzdát hold, však pokročilé stáří mu zabránilo v tom.
5: Jak se mu stále daří. Váš domov Mordie, toť moje očina. Má paměť zestárla, však teď se začíná probouzet. Gaskoňsko, můj křtem mi daný kraj. Hle, moji krajené si na mě vzpomínají. Teď mě napadlo.
4: Pane, má rodná země.
5: A to si Portosi a Aramisi, ke mně! Okamžik, příteli, mám malé jednání.
4: Odejdu na chvíli.
5: Ne, kdo vás vyhání?
0: Kde pak jsou, pro boha? Mám je hledat?
2: Ne, už jdou, ale jenom dva.
5: Víte, co řekl král?
6: Ne.
5: Král se stydí za mušketýry.
6: Jak?
5: Že prý to nejsou lidi. Napříště chce je brát z kardinálových řad.
6: No tohle?
7: Tohle to?
5: Neměli se zrvat.
6: My jsme se rvali?
7: My?
5: Zotkli vás, nebraňte se.
6: Kardinálova stráž?
5: Až se mi ruka třese. Tohle jsou vojáci, tropiči povyku. Proč nosí Aramis Kortane kleriku? Proč mám být kárán já?
6: Odložme chvíli patos a mluvme střízlivě.
5: Kam pak se ztratil Athos? Kde je? Proč není tu?
8: Je trochu nemocen.
6: Totiž má spalničky.
8: Už leží druhý den.
5: Nevěřím, lžete mi.
6: V skutku, má neštovice.
5: Prvé měl spalničky. Je raněn. A co více, snad mi ho zabili. Ne, kdo by to byl řek? Vyvolat šarvátku a dát se na útěk. Kardinálova stráž se umí jinak bránit. 3-3 a dát se zahnat, zatknout, zranit. Jdu i hned ke králi, ať rozpustí můj blok.
6: Byli jsme v skutku 3.
5: A dělali se hluk, jak celá armáda.
6: Šel, než jsme mohli tasit na 4 ze stráže, než mohli jsme se spasit.
5: Útěkem?
7: Vítězstvím.
6: Měli tam zálohu. A to se rozehnal, však nemohl na nohu, padl mu na ní sud. Přesto se bil jak 4. Nikdy se nestalo, že by 3 mušketíři se byli statečněji, pane, než tentokrát. A to byl poraněn. Zapotácel se, pad.
8: My jsme se byli dál. Když zlomili nám zbraně, vyrval jsem jednomu dýku, vrh jsem se na ně a zabil druhého. Není to, pane, dost?
5: Tak to jsem nevěděl. Chápejte moji zlost. Kardinál podal mi zkreslenou informaci. Však co je s Athosem?
9: Tady jsem. Měl jsem práci.
0: Ten špatně vypadá.
9: A když mi sdělili, že jste nás předvolal...
2: Ale to hrdé držení těla.
9: Přicházím poslušně. Co jste si, pane, přál?
0: Sotva stojí na nohou, je na smrt bledý.
2: A přece stojí jako skála.
5: Lékaře, ať přijde okamžitě, můj lékař!
4: Rád bych vám pomohl.
9: Mladíku, šetřte sil.
8: Semhle si lehněte.
2: Jen klidně opřete se.
5: Tak co jste chtěl?
4: Pane de Treville, chtěl bych si zasloužit čest být mušketýrem.
5: Tu nezasloužíte si krásou. ani knírem.
2: Zřejmě chybí doporučující list.
0: Co jste prosím říkal?
2: Že chybí doporučující list.
0: Musím pořád myslet na Athos.
2: A proč nemá D'Artagnan doporučující list?
0: Ano. Ano.
7: Synu.
0: Pravil před několika dny starý gaskoňský šlechtic D'Artagnanův otec.
7: Milý synu, tento kůň...
0: Žlutá, asi 12 nebo 13letá herka s vřady na nohou a vypelichaným ocasem...
7: Tento kůň se narodil v domě tvého otce a proto ho musíš mít rád. Neprodávej ho, nech ho klidně a čestně zemřít stářím. A půjdeš-li s ním do pole, šetři ho, jako bys šetřil svého starého sluhu. Dostaneš-li se ke dvoru, k čemuž tě opravňuje tvůj starý šlechtický rod, ukaž se hodným svého šlechtického jména, které tvoji předkové nosili důstojně již před 500 lety pro čest tvou a tvých blízkých, těmi rozumím tvé rodiče a přátelé. Od nikoho si nenech nic líbit, s výjimkou pana kardinála a krále.
0: Ovšem, panu de Tréville tlumočil D'Artagnan slova svého otce trošku jinak. Krále postavil na místo první, kardinála na místo druhé a pak přidal ještě třetí nedotknutelnou osobu, samotného pana de Tréville. Usoudil totiž, že tím přinejmenším nemůže nic zkazit.
7: Jenom odvahou, rozumíš si, dnes šlechtic razí svou dráhu. Kdo se jen na vteřinu zachvěje strachem, ztratí možná právě v té vteřině vnadidlo, kterému štěstě napodává. Jsi mlád a musíš být srdnatý ze dvou důvodů. Za prvé, že jsi gaskonec. A za druhé, že jsi můj syn.
0: Pravil D'Artagnanův tatíček.
7: Neboj se příležitosti a vyhledávej dobrodružství. Naučil jsem tě vládnout mečem, máš železnou nohu a ocelovou pěst. Bij se tedy při každé příležitosti, už protože jsou souboje zakázány.
10: Mohu ti, synku, dát jen 15 tolarů a matka ti přidá recept na balzám, který má od jedné cikánky. Jako kouzlem uzdraví každou ránu, která nezasáhla srdce. A využij toho všeho. Žij šťastně a dlouhá léta.
0: A téhož dne se mladý muž vydal na cestu do Paříže, vyzbrojen 15 tolary, koněm, balzámem a listem pro pana de Tréville.
2: Pamětliv slov svého dobrého otce, i hned se rozkřikl na šlechtice s jizvou na tváři, který se před krčmou očividně smál D'Artagnanovu žlutému koni.
11: Hej, vítám, pane.
12: Já?
11: Ano, vy. Povězte mi, čemu se smějete, ať se zasmějeme společně.
12: Ano.
2: D'Artagnan okamžitě vycítil, že tento neznámý muž bude mít veliký vliv na jeho nastávající život.
12: S vámi nemluvím, pane.
11: Ale já s vámi mluvím, pane.
2: Muž s jizvou na tváři si více všímal koně než jeho pána.
12: U květin je tato barva velmi běžná. Ale u koní dosud velmi vzácná.
11: Koní se posmívá ten, který se neodváží posmívat pánu.
12: Nesmějí se často, pane. Jak můžete vidět na mém obličeji. Ale naprosto si vyhrazuji právo smát se, kdy se mi zachce.
11: Ale já si nepřeji, aby se někdo smál, když se mi to nelíbí.
12: Mladíčku. Vy jste se zbláznil.
2: To už D'Artagnan držel obnažený meč v ruce, ale stalo se něco neočekávaného. Dva společníci muže s jizvou a krčmář se zezadu přiblížili k D'Artagnanovi a vrhli se na něho klacky lopatami a klištěmi.
12: K čertu se všemi gaskonci! Posaďte ho na pomerančového koně a ať si táhne!
2: D'Artagnan se chtěl bít, ale podlehl hrubé přesile. Meč mu přerazili a málem z něho vyrazili i duši. Nepomohlo mu ani, že se vydával za chráněnce pana de Tréville, naopak. Když mu krčmářova žena obvazovala rány a on byl ještě v bezvědomí, stačil mu muž s jizvou sebrat z kapsy doporučující list pro kapitána královských mušketýrů. Udělal to jaksi mimochodem. Jeho hlavním posláním bylo setkat se s krásnou dámou, kterou oslovoval milady.
12: Jeho eminence vám poroučí, abyste se okamžitě vrátila do Anglie a i hned sdělila, kdyby vévoda opustil Londýn. Další rozkazy jsou v této skřínce.
2: Muž s jizvou tedy posel kardinálův a milady se rozjeli opačnými směry.
7: D'Artagnan poprvé použil balzámu na své rány. Zdraví se mu zázračně rychle vrátilo, ovšem ten list...
5: Chybí, milí krajane. Ale nevěžte hlavu. Čím chcete být?
11: Mušketýrem, pane.
5: Jste ještě mladý. Ale napíšu řediteli Královské akademie dopis a věřte, že vás hned zítra přijme.
11: Ale já...
5: Není to pro začátek málo. Budete se učit jízdě na koni, šermu a tanci. Seznámíte se tam s dobrou společností a občas přijdete na návštěvu ke mně a povíte mi, co už umíte a co bych mohl pro vás učinit.
0: Pan de Treville píše dopis a pan D'Artagnan kouká z okna ven.
11: Hrome, tentokrát mi neujde!
5: Kdo?
11: Už, sni svou na tváři!
5: Blázne!
11: A to, promiňte.
5: Jste z Kocourkova?
11: Já, pane?
5: Ano, vy.
11: Važte víc svoje slovo.
5: Vrážíte do lidí jak Honza ze Lhoty.
11: Já spěchám.
5: Času dost. Hoří vám kalhoty.
11: Má to být urážka?
5: Vyzvání.
11: Máte svědky?
5: Za chvíli v průjezdě.
11: Nedám si tupit předky.
13: Mordie! Div jste mě nesrazil! Kam ten spěch? Takhle se bláznovsky neběhá po schodech!
11: Promiňte, Portos!
13: To jste vy, slídiči!
11: Jsem pane Kaskonic, na ty se nekřič!
13: Vím, jak jste naslouchal!
11: Nespřádám, pane Pletky!
13: Čekejte v průjezdu, přivedu si tam svědky!
11: Zemřuli v souboji, umřel jsem poctí!
14: Mladíku, pozor, psec!
11: Klaním se uctivě. Ach, toť pan Aramis, znám dobře vaše jméno. Promiňte, nechtěl jsem.
14: Vy máte v hlavě seno?
11: Jsem pane Gaskoněc, do nich se neklove.
14: Budem se mít kdy? Hned! Zde jsou mý svědkové, Portos a Athos.
11: Musíte prominouti, zabíjeli mne dřív pan Athos, jenž si kroutí svůj naježený knír.
13: Kroutí se bolestí. Vy jste mu narazil zraněné zápěstí.
5: Třeba jsem ochromen, budu se s vámi býti.
11: Mám mast, jež pomůže vás brzy vyhojit.
13: Co když ho zabijí, já sám teď v souboji.
5: Já budu ošizen.
14: Já tež.
11: To obojí je pravda, pánové. Já nejsem schopen zrady, ne, ani po smrti. Bijme se dohromady.
15: Všichni tři proti vám.
11: Urazil jsem vás sám. Ať tedy sám urážku odpíkám. Gaskonci nejsou babi. Gaskonci nejsou slabí. I když se slabí znám, potluču vás jako šváby.
5: Když je tak odvážný, ať si to vypije.
13: Mladíčku, paste zbraň.
11: Ale!
5: A mordie, kardinálova stráž.
16: Vstejte se ruce vzhůru. Vy tři jste zatčeni!
11: Jen pozor na frizuru, ať si ji nescucháš. Vstřech, páni!
5: Je jich pět a my jsme jenom tři.
11: Ne, čtyři! Páni vpřed, jdu s vámi proti nim.
5: Ta odvaha vám sluší, však nejste našinec.
11: Mám přesto vaši duši.
16: Vstalte se, mladíku!
11: Nikdy!
5: Jste skvělý hoch!
11: Jsem pane D'Artagnan!
13: Ten by nás býval zvou.
16: Žádám vás naposled. Vydejte, páni, zbraně!
14: A to si, Portosi, D'Artagnane, na ně!
13: Výborně, D'Artagnan zneškodil prvního.
5: Druhý vzdával se.
14: Strestej ho, podni ho.
5: Zlomil jsem mu kor.
16: Já také.
14: Čtyři zboje.
11: Pátého strestám já,
5: anebo ruka moje.

0: A nyní oslavme náš smír.
1: Ač nejsem dosud královský mušketýr, mé srdce patří vám.
0: Jste náš.
1: Jsem navždy, pane.
2: Co jsme si, to jsme si. Stateční D'Artagnane.
1: Ale zaučeně jste mě už přijali, viďte?
3: Pravil D'Artagnan, jehož srdce překypovalo štěstím.
4: Příhoda vzbudila veliký rozruch a pan de Treville spěchal do Louvru, aby informoval krále.
3: Nebyl první.
5: Pojďte sem, kapitáne, musím vám vyhubovat. Víte, že si jeho eminence přišla na vaše mušketýry stěžovat?
0: Oh.
5: Pan kardinál byl tak pobouřen, že se z toho dnes večer roztunal.
0: Oh.
5: Jeho nejlepší lidé jsou na čas zneškodnění. Hmm. Jsou to praví ďáblové, ti vaši mušketýři, a patřili by na šibenici.
6: Pane veličenstvo, jsou to hodní lidé, praví beránci, a mají jediné přání. Tasit meče jen ve službě vašeho veličenstva. Hmm. Ale gardisté pana kardinála si mi vyhledávají stále hádky a ti ubožáci se musí bránit, aby uhájili čest pluku.
5: Opravdu, milý kapitáne, mám chuť vzít vám váš úřad a dát jej slečně de Chamrol, které jsem slíbil místo abatyše.
6: Nazývají vaše veličenstvo Ludvíkem Spravedlivým.
5: Ale vaši mušketýři nebyli sami. Byl s nimi nějaký mladíček.
6: D'Artagnan, veličenstvo. Syn jednoho z mých nejstarších přátel.
5: To on poranil Žisaka? Nejlepšího šermíře království?
6: Nevěděl, co či.

0: zámku jednoho z kardinálovi kardistů.
1: Prosím, pane, abyste šel se mnou.
2: A kdypak, prosím?
1: Ihned, je-li libo.
2: Myslím, že víte, kdo jsem.
1: Vůbec ne, ale na tom nezáleží.
2: Děláte chybu. Kdybyste věděl, nespěchal byste tolik.
1: Jak se jmenujete?
2: Bernažů. Prosím.
1: Budu vás tedy, pane Bernážu, očekávat před dveřmi. Ale nepospíchejte, prosím, aby si lidé nevšimli, že odcházíme společně. Souboje jsou tu prý zakázány.
0: Bernážuze znal skutečně každý. Účastnil se dennodenně všech možných rvaček, kterým nezabránili ani zákazy královi, ani kardinálovi.
2: Lepší by to bylo za Saint-Germainským opatstvím.
1: Možná, že ano, ale nemám tolik času. V pravé poledne mám totiž důležitou schůzku. Račte.
2: Ne, prosím, až po vás.
1: Nevím, nezahambujete, skutečně, až po vás.
0: A hned za dveřmi skřížili meče. D'Artagnan stál pevně. Musel tedy ustoupit jeho sok. Přitom D'Artagnan využil okamžiku, učinil výpad a zranil soka do ramene. Ten ale prohlásil, že to nic není, vrhl se slepě na D'Artagnana a sám mu naběhl na meč. Jejich náhlý odchod z ničovny přece jenom neušel pozornosti. Vyběhli Athos, Porthos i Aramis a několik kardinálových gardistů a mžiku zachvátil boj celou ulici.
3: Jen pojďte dál, moji stateční vojáci.
4: Ano, veličenstvo.
3: Musím vám vyhubovat.
4: Ano, veličenstvo.
3: To vy jste ve dvou dnech vyřídili 7 gardistů jeho eminence?
4: Ano, veličenstvo.
3: A to je příliš, pánové, to je příliš. To by takhle jeho eminence musela za 3 neděle obnovit celou svou setninu. Tak to je ten gaskoňský ďábel, který se nezalekl Žisak ani Bernažůze? Pojďte blíž, chlapče.
1: K vašim službám, sire.
5: A kdyby mě nevytáhl z rukou Bikaratových, nemohl bych vám asi učinit tak hlubokou poklonu královská milosti.
3: Jenomže při tom řemesle se roztrhá hodně kabátců a rozbije mnoho mečů a gaskoňci bývali vždycky chudí, co?
6: Musím doznat milosti, že se v jejich horách nenašly ještě zlaté doly. Ačkoliv by Bůh měl učinit ten zázrak za to, že tak podporovali snahy vašeho královského otce.
3: 40 pistolí víc po kapsách nemám a teď už jděte. Musím se zeptat pana kardinále, jak se vede jeho houbovému Kajsakovi, Bernažůzovi a Žisakovi.
1: Děkuji vám za oddanost, pánové. Mohu na ní spoléhat. Vidíte.
4: Raz, dva, pro vaše veličenstvo se dáme rozkrájet na kusy.
3: Výborně, pánové.
0: Čtyři přátelé si peníze rozdělili. D'Artagnan měl konečně částku, se kterou se už dalo něco dělat. Poslechl Porthose a najal si sluhu. Byl z Pikardie, jmenoval se Planchet a D'Artagnan ho našel na mostě, jak plivá do vody a pozoruje, jak se dělají kola. Usoudil, že je to člověk přemýšlivý a hloubavý. Konečně nějakého sluhu mít musel, když vznešený Athos má svého mlčenlivého Grimoda.
7: V jeho mlčenlivosti se zrcadlí mlčenlivost pánova.
0: Porthos zase Musketona.
7: Hlučný sluha hlučného pána.
0: A Aramis svého Bazena.
7: Jestliže Aramis koketuje s kněžským rouchem, Bazén touží po kostelnictví.
0: Ale královská odměna zas nebyla tak královská, aby vydržela věčně. A tak čtyři přátelé zastihuje, dnes bychom řekli, hospodářská krize.
7: Planchetovi je nařízeno spát. Kdo spí, ten prý obědvá.
0: Psst. Na dveře kdo si klepe.
7: A my v onom kdo si poznáváme ctihodného domácího malého, tlustého pana Bonacie.
8: Váš pán?
9: Je, zač to dám.
8: Ach, pane D'Artagnane, smím mluvit důvěrně.
10: Planchet, jdi zas spát.
9: To je to jediné, čím ošidím svůj hlas.
8: Jste, pane statečný, jste vím to vzorem muže a já mám tajemství. Chci vám jej sdělit.
10: Muže?
8: Mám ženu jako lusk. Taková krásná žena. Na dnešek byla mi surově unesena. Je mladá, 20 let. Proč bych měl být skromný, když moje paní je ve službách u královny? Dohlíží samotné královně na prádlo a je s ní intimní. Koho by napadlo, že bude obětí intrik a politiky? Vévoda Buckingham prý udržuje styky s královnou.
10: Nevěřte, to jsou jen pověstí.
8: Proto dal kardinál mou choď dnes unésti.
10: Kdo by ji unesl?
8: Muž s jizvou.
10: Nebyl bledý?
8: Pane, jak tato zeď?

0: Snad je to naposledy muž s krčmi.
1: Který muž?
0: Můj nepřítel. Můj sok. Málem mi znemožnil v životě první krok.
1: Jas Louis Bonacieux.
0: To jméno je mi známé.
1: Vždyť už se, příteli, přes měsíc potkáváme. Váš byt je spojen s mým beztropě vyhlídkou.
0: Tam venku, muž s jizvou, už zmizel za zítkou. Teď neunikne bída k mému kordu. Sadí!
2: D'Artagnan!
0: Kam ten spěch?
3: Zas patří slovo zbraním.
0: Vzteky se třesu. Přátelé, pojďte jen dál. Rochefora viděl jsem. Tam za tím rohem stál. Utekl ničema. Unesl jednu dámu.
4: Náš přítel D'Artagnan sám sobě kopá jámu. Radí vám zkušený Aramis od žendál. Mám pravdu a to si?
5: Já se jich navždy vzdal. Jedna mě strašně zklamala. A vše je pryč.
0: Ten únos, pánové.
4: Mám k němu asi klíč. Kardinál spřádá síť okolo Buckinghama.
0: Důkazy o jeho činech však žádné nemá.
4: Vévoda je už zas v Paříži.
0: Ah.
4: Znám paní, co na tom, včera jsem k večeru šel za ní. Vyšli jsme před dům jen do plášťů zahaleni, a při té vzpomínce krev se mi znovu pění. Tři kroky od domu, neslyšet ani hles, stál kočár.
2: Kdo v něm byl?
4: Pět mužů, jeden slez a řek mně. Vévodo, nastupte prosím s dámou. Já jsem jim dokázal...
2: Čím, kordem?
4: Že se klamou, že nejsem Buckingham.
2: Za koho měli ji?
4: Za naši královnu.
2: Zas urazili ji.
6: Hej, vy tam!
0: Skrýte zbraň. Proč stráž by venku stála? Připijem na zdraví krále a kardinála.
7: Mám zatknout člověka, jenž se zde v domě skryl.
0: Je to snad... Tenhle?
7: Je!
0: Pomozte! Není. Byl.
2: Proč jste ho vydal jim? Jsem vzteklý, až se chvějí!
5: D'Artagnan ví, co chce. A já mu blahopřeji.
4: Portos se urazil.
2: Já snesu, páni, mnoho, však...
0: Jeden za všechny.
2: Všichni za

0: svůj byt v pozorovatelnu. Trpělivě sledoval dírou v podlaze kardinálovi Běřici, kteří hlídkovali v bytě pana Bonacieux a vyslýchali každého, kdo tam přišel.
1: Druhého večera dlouklo právě 9, vešla žena.
0: Přesněji řečeno, velmi krásná, asi 20letá žena. A Běřici se na ní hned vrhli.
2: K čertu, ti padouši užívají násilí. Blanchette, doběhni k Atosovi, Portosovi a Aramisovi. Ať si vezmu zbraně a ať sem pospíší.
0: Ta žena dole není nikdo jiný než paní Bonacieux.
1: No, konečně role pro mě. Teď začnu. I jak začnu? Ano, křičet!
0: A vybrala jste si špatnou chvíli. Běřici vás už přemohli, už máte roubík v ústech, nepomohlo vám ani, že jste se prohlásila za služebnici královny. Vypadá to s vámi velmi zle.
1: Ale ne! Pan D'Artagnan s taseným mečem vpadl do bytu pana Bonacieux. Ti, kdo bydleli ještě v tomto domě, zaslechli v tu chvíli veliký křik, dupot, řinčení a neustále praskání nábytku. Slyšíte to taky?
0: A vidím, jak se otevřely dveře a z nich vyletěli jako poděšení havrani 4 černě odění muži.
1: Jsem tam po zemi a na rozích stolů zůstalo ležet jejich peří, cáry šatů a kusy rozedraných plášťů.
0: D'Artagnan se stal téměř bez námahy vítězem, protože jen jediný z Běřiců byl ozbrojen a hájil se ještě na oko. Tři ostatní chtěli D'Artagnana utlouci židlemi, stolicemi a nádobím, ale několik šrámů mečem je vyděsilo. 10 minut boje stačilo a D'Artagnan opanoval bojiště.
1: Sousedy zase zavřeli okna s chladnokrevností lidí zvyklých na potyčky a rvačky. Věděli, že tím je prozatím všechno skončeno. A teď nebudu křičet.
3: Omdlela. Chudinka. Takovou domácí si nechám líbit, což? Jak se to vyplácí být občas hrdinou? Cítím ji na svém těle. Rozkošná panička. Nebylo by to smělé jemně ji políbit? No, co pak se stane?
4: Kde to jsem? Co se to se mnou stalo, pane? Oh, vy jste mě unesl?
3: Tak trochu.
4: Šibá, vždyť jste mým zachráncem. Zas bylo na mále nebyť, pane, vás.
3: Jste krásná.
4: Vy jste milý. Kde je můj muž?
3: To nic, šoupli ho do Bastily. Je vaším manželem? Není to skoro hřích? Teď si to odpíká.
4: Ještě si drobte smích.
3: Znám vaše tajemství a nabízím vám svoje. Já a mý přátelé vedeme denně boje s trupami ničemů, kterým jste unikli.
4: Nevěřím nikomu. Již jsem si navykla na lidskou proradnost.
3: Jste naivní jak páže. Pryč, než nás objeví kardinálovi stráže. Pryč z toho doupěna.
4: Chraňte mě, pambičku.
3: V nejhorším případě vám dám...
4: Co?
3: Hubičku.
0: A byl tu první...
1: Polipek?
0: Ach ne, ta něžná paní Bonacieux je dovedla přitlačit, takže by se tomu klidně dalo říci pohlavek?
1: Ještě lépe, facka.
0: Ať už tomu bylo jakkoliv, D'Artagnan se sešel s paní Bonacieux téhož večera ještě jednou. Šel navštívit své přátele, šel temnou ulicí a jeho zrak upoutala mladá žena zahalená do černého pláště s kapucí.
3: Paní Bonacieux, jste velice roztomilá, ale také nanejvýš tajemná.
4: Vadí vám to nějak?
3: Ne, naopak. Jste k pomilování.
4: Podejte mi tedy rámě.
3: Velmi rád. Ale co teď?
4: Teď? Teď mě doprovodíte.
3: A kam?
4: Tam, kam jdu?
3: A kam jdete?
4: Uvidíte to. Půjdete až ke dveřím.
3: A dál ne?
4: Ne.
3: A kdo pak doprovodí vás, žena či muž?
4: To ještě nevím.
3: A já se to ovšem dozvím.
4: Jak pak?
3: Počkám, až vyjdete.
4: Pak tedy zboj.
3: Jak to?
4: Nepotřebují vás.
0: To bylo na pouši zamilovaného D'Artagnana trochu moc. Démon žárlivosti mu hlodal v srdci a protože byl mužem činu, už neváhal ani okamžik.
4: Co chcete? Nechte mě. Chraň mě, můj pampičku.
3: Ach, paní Bonacieux, jen malou hubičku.
4: Vy opovážili.
3: Už druhá facka sice. Nezbývá, než čekat na pusu do třetice.

0: Ach, ano. Paní Bonacieux si v pohotovosti s panem D'Artagnanem zřejmě nezadá.
1: Ach, ano.
0: Od ženy, kterou miluje, musí mladý Gaskonec přijmout porážku. A taky způsobně doprovodil a pak se vydal na cestu domů. Byl zachmurený. Považoval se za...
1: uraženého, zrazeného a zahrzeného.
0: A doma ho očekával...
2: To jste vy, pane?
3: Já...
2: Je zlé, pane.
3: Co se stalo, Planšete?
2: Samé neštěstí. Pan Athos je zatčen.
1: Zatčen Athos? A proč?
2: No, protože ho našli tady a mysleli, že on jste vy.
1: A kdo ho zatkl?
2: No, vojáci. Přivedli je sem ti černí muži, které jste zahnal.
1: Proč neřekl, kdo je? Proč neřekl, že nemá s tou věcí nic společného?
2: Nechtěl to říci. Jen mi pošeptal, teď potřebuje svobodu tvůj pán. Ne já.
1: Aha.
2: On ví všecko, aha, já nevím nic. Budou se domnívat, že je začen a tím získá čas. Za 3 dny řeknu, kdo jsem, řekl pan Athos, a pak mě musí pustit.
1: Výborně, Athosi, v tom poznávám tvé vznešené srdce.
2: Pane, na vašem místě nebyl bych doma ani minutu. Co když někdo pana Athose pozná?
1: Máš pravdu, Planšete. A nebudeš se tu sám bát?
2: Ještě mě málo znáte, pane. Když se do toho dám, jsem statečný. Vždyť jsem Pikardian. Ten, co je?
1: Půjdu navštívit pana de Treville. Říká se tomu alibi.
0: Ale k panu de Treville nedošel. V půli cesty spatřil D'Artagnan ženu,
1: paní Bonacieux,
0: a muže,
1: Aramis.
0: Záleň v černých pláštích mířili k Louvru. Krev se mu nárnula do tváře. Mladý pár spozoroval, že je stopován, a zrychlil krok. D'Artagnan se rozběhl a zastoupil jim cestu.
4: Co si, pane, přejete?
3: To není Aramis.
4: Nepílil a odpouštím vám.
3: Vy mi odpouštíte.
4: Nechte mě jít dál, nemáme spolu co činit.
3: Máte pravdu, pane, s vámi nemám co činit, za to však s touto dámou.
5: Vy mě sledujete? Myslela jsem, pane, že jste voják a šlechtic.
3: To taky jsem, pane.
4: Pane?
5: Proboha, Mjorde.
1: Mjorde. Odpustíte, pane, ale nejste snad...
5: Vévoda z Buckinghamu. A teď nás můžete všechny zničit.
1: Ach, odpusťte, milorde. I vy, paní. Prosím, žádl jsem. Vy přece víte, co je láska, milorde. Odpusťte mi a řekněte mi, jak bych se pro vás mohl dát zabít.
4: Jste statečný muž. Jděte 20 kroků za námi. A kdyby nás někdo stopoval.
1: Vím, co mám dělat, pane.
0: Zvláštní situace. Gardista jeho veličenstva francouzského krále Ludvíka XIII. Poskytuje ochranu všemocnému, elegantnímu a vznešenému, ale přece jenom nepřátelskému prvnímu anglickému ministru, aby se tento mohl sejít s francouzskou královnou.
6: Jediné vysvětlení je, že nepřítelem číslo 1 je kardinál. A cokoliv
0: je namířeno proti němu, je i...
6: správné.
0: A to ještě nevěděli ani D'Artagnan, ani vévoda z Buckinghamu, že dopis, kterým královna vévodu pozvala do Paříže, je kardinálův. No.
6: Podvrh? Vévodo?
7: Neblouzním, není to jenom zdání, jste to vy, královno, vy, veličenstvo, paní.
6: Nepsala jsem ten list a neměl jste ho číst.
7: Když člověk miluje, rád věří.
6: Jste si jist něčím, co moje čest nemůže připustit. Váš život v Paříži visí na tenké niti. Můj také, vévodo. Vidím vás naposled.
7: Jste uražena. Já myslel jsem si to hned.
6: Což jsem kdy řekla vám? Že vás mám, pane, ráda?
7: To ani opak ne.
6: Však od kdy pak se žádá od ženy netaktnost?
7: Žádá se, ano. Snad. A zalež upřímnost. Já vás mám, paní, rád 3 léta ode dne, kdy spatřil jsem vás.
6: Běda.
7: Měla jste klobouček. Byla jste velmi bledá. Váš saténový šat měl onen zvláštní střih, jaký lze vidět toliko v Španělích. Byla jste nádherná. Však dnes jste divu krásná.
6: Vždyť je to šílenství. Myslíte, že jsem šťastná a že mě lichotí takové poklony?
7: Snad vzpomenete si na barvu záclony u paní de Chevreuse v zahradách Amiánu. stáli jsme u okna a chýlilo se k ránu. Červánky zalily purpurem celý sad.
6: Nemluvte o tom dni. Či mám se červenat?
7: Milovala jste mě. Ten večer zcela jistě.
6: Snad je to možné, snad. Ale tak čistě. Čistě. Jako ty červánky. Snad byl to jejich vliv. Jsou dny, kdy stane se pojednou s námi div. Však utekla jsem vám, když začal jste být smělý.
7: Co paní de Chevres, s kterou jsme tenkrát bděli, což nemá milence?
6: Nechci být neskromná. Však paní de Chevres není...
7: Co?
6: Královna.
7: Kdybyste nebyla...
6: Královnou?
7: Ano, paní. Řekněte, měla byste se mnou slitování. Směl bych vás milovat, jít pro vás do pekla. Milovala byste mě.
6: To jsem neřekla. A nesmím prozradit víc, než bych sama chtěla. Proboha, milorde, kdybych se dověděla, že přes mou výstrahu jste zůstal v Paříži, že jste byl vypátrán a že jste za mříží, a ne mrtev. Ne, já bych to nepřežila.
7: Ach, jak vás miluji.
6: Mě opouští už síla. A prosím, prosím vás, abyste odešel.
7: Co mohu učinit, než odejeti? Žel. Kéž byste pomohla královno mému zmatku. Kéž bych si odnesl maličkost na památku. Maličkost, jež by mi zkrášlila pustý svět.
6: Dám-li vám památku, odejdete?
7: Hned. Hned.
6: Smím vám to věřit?
7: Odjedu do Anglie.
6: Zde jsou mé závěsky, vsazené do kolie. Ale 12 závěsů. A to je celý rok. Dal mi je ke svátku štědře král Ludvík sám. Teď vám je, vévodo, v památku čistou dám.
7: Děkuji, královno. Pan kardinál, můj sok by mohl žárliti na tyto drahokamy.
6: Kdyby se dověděl, že jsme tu byli sami.
7: S Bohem. Již nesmím dál naříkat na osud.
6: Co zbývá? Prázdnota, sny, slzy, touha, stud.

0: Vojvoda veze drahocenný náklad do Londýna a kardinálovi lidé slídí a loví. Ulovili však jenom malou rybu, nebohého pana Bonacie, kterou jim vlastně ještě přihrál D'Artagnan. Okusil si už v Bastile svoje a teď... Co teď?
1: Teď ho předvedli k výslechu. Jistě víte, proč tu jste.
0: Začíná komisař obvyklým způsobem.
2: Proč tu jsem vám opravdu nemohu říct, poněvadž to sám nevím. Ale jistě ne proto, že bych se dotkl jeho eminence, pod jehož vládou máme čest žít.
1: Jste obviněn z velezrady.
2: Z velezrady? Jak může být z velezrady obviněn ubohý kramář, který nenávidí Huguenoty a pohrdá Španěly?
1: Pane Bonacieux, vy máte ženu, víte?
2: Ano, totiž měl jsem ženu.
1: Měl jste ženu a co jste s ní udělal, že už ji nemáte?
2: Mě ji unesli.
1: Unesli vám ji, ale... A znáte únosce?
2: Myslím, že ho znám.
1: Tak.
2: No, totiž... Možná, že bych...
1: Tak vy říkáte, že ho znáte.
0: Pan Bonacieux si uvědomuje, že chybil.
2: Vlastně neznám ho.
1: A tak znáte nebo neznáte?
2: Uvědomte
1: si, že jen vaše lítost může zmírnit kardinálův hněv. Kde je vaše žena?
0: Pan Bonacieux radši mlčí.
1: V 5 hodin včera odpoledne s vaší pomocí utekla.
2: Ale to už jsem byl přece v Bastile.
0: To je vlastně pravda.
1: A co jste dělal u svého souseda, pana D'Artagnana?
2: Udělal jsem chybu, přiznávám. Vykážu ho ze svého domu, musí okamžitě ven, musí se vystěhovat.
1: Vy jste se s panem D'Artagnanem smluvil, on rozehnal stráže, které zadrželi vaši ženu a zmařil veškeré pátrání po ní.
0: I to je pravda.
1: Naštěstí je pan D'Artagnan v našich rukou a budete s ním konfrontován. Přiveďte pana D'Artagnana!
0: Tak tohle pravda není. Přichází totiž Athos.
1: Pane D'Artagnane. Povězte, co se přihodilo mezi vámi a tímto pánem.
2: To prosím, není pan D'Artagnan.
1: Co? To není pan D'Artagnan? A jak se tedy tento pán jmenuje?
2: Nevím.
1: Vy ho neznáte?
2: Viděl jsem ho někdy, ale nevím, jak se jmenuje.
1: A jak se jmenujete?
2: Bonacieux přesně.
1: Vy ne on.
3: Já?
1: Vy?
3: Athos.
1: Nesmysl. Já náhodou dobře vím, co je a to stojí hora někde v Řecku.
3: Já se taky jmenuji.
1: Ale dřív jste řekl, že se jmenujete D'Artagnan.
3: To jste řekl vy.
1: Já jsem se vás zeptal, jste-li pan D'Artagnan.
3: Řekl jste pan D'Artagnan a já vám odpověděl, myslíte?
0: Komisař neví, jak dál. Ovšem pokračuje podle osvědčeného receptu.
1: Pane, vy urážíte důstojnost soudu.
3: Já ne.
1: Vy jste pan D'Artagnan.
3: Vidíte, zas mi to říkáte.
2: Pane komisař, je mi líto, ale opravdu on není pan D'Artagnan. Tomu je sotva 20 let. A je gardistou a tento pan je starší a je mušketýrem u pana de Treville.
1: Nemluvte mi tady, váš případ se pěkně zamotává, jste spolčen se svou ženou.
2: Přisám vám, pane komisaři, že se strašně mýlíte. Nevím vůbec nic o tom, co má žena dělá, neznám její plány. A jestli dělá hlouposti, řeknu si, zavrhnu, prokleju.
3: Poslyšte, pane komisaři, mě už asi nepotřebujete. Pošlete mě někam. Ten váš pan Bonacieux je strašlivě nudný.
1: Půjdete... Ale zpátky do vězení.
3: Ale vy stíháte pana D'Artagnana, nevím, jak já ho mohu nahradit.
1: Mlčte! Odvést oba!
0: Pan Bonacieux je nesmírně trpí. Viděl v Bastile hrozné věci. A protože je zbabělec, zdají se mu ještě horší, než ve skutečnosti jsou.
2: Ach.
0: Než se dostal k dalšímu výslechu, 3x omdlel strachy.
2: Jo!
0: Teď stojí před mužem hrdého vzezření, kterého strážci oslovovali monsignore.
4: Kulste pikle se svou ženou. S důvěrnicí královny paní de Chevreuse, s touž paní de Chevreuse, kterou jsme přinutili opustit Paříž, a své vodou z Buckinghamu.
2: Ta jména jsem opravdu od své ženy slyšel.
4: Při jaké příležitosti?
2: Říkala mi, že kardinál Richelieu přilákal vévodu do Paříže, aby ho zničil a královnu též.
4: To říkala?
2: Ano, monsignore, ale já jsem jí však řekl, že takhle mluvit nemá, že by jeho eminence nikdy...
4: Mlčte, hlupáku.
2: To též mi řekla má žena, monsignore.
4: Vy tedy nevíte, co se dělo s vaší ženou od jejího útěku?
2: Na mou duši ne.
4: Však se to dozvíme, buďte klidný. Kardinál se vždycky dozví všecko.
2: Myslíte, že by mi kardinál laskavě řekl, co se stalo s mou ženou?
4: Snad ano. Ale nejdříve musíte říct vy, co víte o stycích své ženy s paní de Chevreuse.
2: Ale já nic nevím, monsignore. Nikdy jsem ji neviděl.
4: Vy jste chodil naproti své ženě do Louvru. Chodili jste rovnou domů?
2: Téměř nikdy. Musela chodit k pláteníkům.
4: Chodil jste s ní dovnitř?
2: Ne, musel jsem čekat venku.
4: Adresy?
2: Ulice de Vaugirard číslo 25 a ulice de la Arc číslo 75.
0: Monsignor si píše.
4: Číslo 75.
0: Zvonek.
4: Pošlete mi sem Rochefora.
0: Přichází Rochefort.
1: Vaše eminence?
2: Vaše eminence? Sám kardinál? Praboha, to je on.
4: Ano, já jsem to.
2: Ne, totiž ano, ale on je ten, který mi unesl ženu. Jizva na tváři.
0: Po druhé zvonek.
4: Odevzdejte zatím tohoto muže strážím.
2: Ne, není to on, já jsem se zvíl. Tohle pán je jistě poctivý člověk.
4: Odvést.
0: Polomrtvý pan Bonacieux je odvlečen.
4: Okamžitě hlídat tyto domy. Tady jsou adresy. Už něco víte?
1: Setkali se.
4: Kdo vám to řekl?
1: Paní, která je nám odána.
4: Prohráli jsme. Musíme nyní pomýšlet na odvetu. Ještě něco?
1: Ano. Sešli se v přístěnku. Byli tam asi 10 minut. Pak se královna vrátila do své komnaty, byla bledá jako stěna, vzala malou skříňku z růžového dřeva a zase odešla. Naše důvěrnice využila svého postavení. Má totiž na starosti královniny šperky. A později se královny zeptala, kde skřínka je, že ji nemůže najít. Královna se začervenala a odpověděla, že zlomila jeden přívěsek a proto náhrdelník poslala k Zlatníkovi.
4: A co řekl Zlatník?
1: O ničem neví.
4: Pokuste se něco najít na těch dvou adresách, Packalové. Už je asi stejně pozdě. Vévoda je buchví kde.
1: Dělali jsme, co jsme mohli.
4: Počkat, možná, že je to tak dobře. Pane Rochefore, seberete se a odjedete okamžitě do Londýna. Vyhledáte milady, poděkujete jí, že nám sem poslala Buckinghama, o tom další mi neřeknete nic a pak jí vyřídíte můj vzkaz. Za každou cenu přiblížit se k Buckinghamovi. Jistě půjde na nejbližší ples z 12 přívěsky. Dva mu ustřihne a ty chci mít.
1: A když milady nebude chtít?
4: Bude chtít. Ať se podívá na své rameno.
1: Ale co má práce tady, eminence?
4: Jděte. Pošlete mi sem toho Bonacieux.
0: Odchází Rochefort, přichází Bonacieux.
2: Jo!
0: Vlastně je přiveden.
4: Podejte mi ruku, milí příteli.
0: Oho, jeho eminence je schopná bleskové proměny.
2: Kardinál mi podává ruku. Dotkl jsem se ruky velkého kardinála.
4: Podezírali jsme vás nespravedlivě. Zde máte váček s 300 pistolemi. Vezměte si ho. A odpusťte mi.
2: Abych vám odpustil, milosti.
4: Spokojen?
2: Nadšen, okouzlen. Se vaší eminenci kdykoliv služba.
4: To rád slyším. Můžeme se často vidět, neboť hovor s vámi je mi zvláště milý. Naschledanou. Milý pane Bonacieux.
2: Ať žije jeho milost.
4: Tudy.
2: Sláva velkému kardinálovi.
4: Stal si se špehem své vlastní ženy, tlouštíku.
0: Kardinál si oddechl.
1: Ve hře, kterou rozehrává, je dokonalý. Ale zase ne tak dokonalý, aby neudělal chybičku. Ve vězení zůstal Athos. A to se samozřejmě doneslo k panu de Treville.
0: Kardinál si šel druhý den do Louvru zpracovat krále.
1: A na to se zapomněl.
0: Nejprve podnítil královu podezíravost proti paní de Chevreuse.
1: Oni byl král bez toho přesvědčen, že pomáhá královně jak v politických pletichách, tak v milostných pletkách.
0: Šikovně do toho zamotal i zatčeného mušketýra, na kterého si právě vzpomněl.
1: Kardinál má přesný taktický plán. Když se král rozehřeje, má přijít na řadu Buckingham v Paříži.
0: Tu však vstoupil pan de Treville. Bez ohlášení.
1: Měl k tomu jako kapitán královských mušketýrů právo.
5: Mám čest oznámit vašemu veličenstvu toto. Několik policejních úředníků, jinak velmi vážených, ale zřejmě velmi rozněvaných na vojáky, dovolilo si veřejně zatknout jednoho z mých, či spíše z vašich nejlepších mušketýrů. Je to pan Athos.
6: Athos. To jméno znám.
5: Nechci vaše veličenstvo ráčí vzpomenout. Athos v onom nepříjemném souboji zranil na neštěstí tak těžce nejlepšího šermíře pana kardinála. Pane kardinále, vašemu muži se jistě daří lépe, vidíte?
4: Děkuji.
5: Nikdo mi do této chvíle nedokázal vysvětlit, pane kardinále, proč byl pan Athos zatčen.
6: Stalo se to na můj rozkaz.
5: Vojsko bude asi málo spokojeno, když se s ním tak přísně nakládá. Kvůli policejním záležitostem.
1: Tato slova se zdála být v dané situaci neprozřetelná. ale de Treville je užil schválně, chtěl způsobit výbuch.
7: Když vás člověk poslouchá, mohl by si myslit, že Francie je v nebezpečí, když se zatkne jeden mušketýr. Kdybych jich zatknul 10 nebo k čertu 100 nebo celou setninu, nikdo nesmí ani hlesnout.
5: Má-li vaše veličenstvo mušketýry v podezření, jsou tedy zajisté vinni. Odevzdávám svůj meč. Dnes pan kardinál obvinil mé vojáky, zítra obviní mne.
7: Vy gaskoňský paličáku, nechte toho.
4: Půjde před soud ten váš Athos.
5: A já žádám vaše veličenstvo o dovolení, abych ho směl hájit.
0: Ajta, ajta, král je v úzkých.
6: Eminence, co mám dělat?
4: Račte vše uvážit, veličenstvo. Propustíme-li vězně, nedozvíme se už pravdy.
5: Pan Athos neuteče. Vždy ochotně odpoví, až se ho soudci zeptají.
4: Tak rozkažte, veličenstvo. Máte přece právo udílet milost.
5: Milost se udílí provinilcům.
7: Já myslím taky, že neuteče. Jak vás znám, Treville, máte propouštěcí rozkaz už jistě napsaný. Ukažte, já vám ho podepíšu.
5: Vaše veličenstvo nám vidí všem hluboce do duší.
1: Vítězící kapitán mušketýru utrousil alespoň malou poklonu ješitnému králi, pak se s propouštěcím rozkazem v ruce ještě uklonil kardinálovi a odešel.
4: A teď, když jsme veličenstvo zase sami... Pan z Buckinghamu byl 5 dní v Paříži.
6: Co?
4: Teprve dnes ráno odjel.
0: Ludvík 13. zčervenal a zase zbedl. Kardinál porozuměl, že si touto jedinou větou opět získal ztracenou půdu.
7: A co tu dělal?
4: Asi kul pikle s vašimi nepřáteli, i genoty a španěli.
7: Já vám povím, proč tu byl, aby mě připravil o čest.
4: Královna je příliš moudrá a miluje vaše veličenstvo.
7: Žena je slabé stvoření, pane kardinále.
1: A teď je pravá chvíle, aby kardinál vyložil další trumf.
4: Královna celé noci píše nějaké dopisy.
6: To bude jistě politika. Kde jsou ty dopisy?
4: Pokud vím, nebyly ještě odeslány.
7: Musí mě mít.
4: Královna je přece nevydá.
7: Tak si je vezmu násilí.
1: To nebyla pohrůžka. To bylo tvrdé a neodvratné rozhodnutí. Hanebný úkol byl svěřen strážci pečeti, který ho taky ihned vykonal.
0: Králi se dostali do rukou dopisy, ve kterých nebyla slova lásky a nevěry, ale plán útoku proti kardinálovi. Královna zmučena těžkým životem, král jí nevěřil, kardinál jí nenáviděl. Psala španělskému králi svému bratru a prosila ho o pomoc.
1: Ludvík 13. měl z toho nestrojenou radost, komu jinému se svěřit než kardinálovi.
4: Vidíte, veličenstvo, kam až jdou moji nepřátelé?
7: Měl jste pravdu. A já jsem mýlil, ale přesto si královna zaslouží, abych se na ní rozlobil.
4: Vy byste spíš zasloužil, aby se hněvala na vás, veličenstvo.
6: Proč?
4: Královna je mou nepřítelkyní. Vaší ne, vám je odanou manželkou.
7: Ať se pokoří, ať přijde první.
4: Dejte příklad, Anna Rakouská ráda tančí.
6: Ano.
4: Uspořádejte ples.
6: Ano.
4: Před takovou pozorností roztaje její hněv.
6: Ano.
4: A pak... bude také moci při té příležitosti ukázat ty krásné diamantové přívěsky,
7: které jsem jí dal nedávno k svátku.
4: Ano,

0: co nevidět se bude na radnici pořádat ples.
1: Ano.
0: Přeji si, abyste si na počest našich milých končelů a k mému potěšení oblékla lovecký šat a ozdobila se přívěsky, které jsem vám dal k svátku. Co pak se stalo, paní? Proč jste tak zbledla? Myslel jsem, že vám...
1: Ach, sire, už se velice těším.
0: Tedy ujednáno.
1: A kdy se bude ten ples pořádat?
0: Už brzo, paní. Nepamatuji si přesně den, ale zeptám se kardinála.
1: Kardinála?
2: A všechno jí bylo jasné. Král přesvědčen, že královna překypuje radostí ze smíření, odešel středem.
1: Jsem zničena.
3: Nemohla bych vašemu veličenstvu nějak posloužit.
2: Teprve nyní si královna uvědomila přítomnost paní Bonacieux.
1: Jde o tu skříňku z růžového dřeva, kterou si vévoda ode mne odnášel. A v ní byly přívěsky. Bože můj.
3: Musíme dostat ty přívěsky zpět.
1: Ale jak?
3: Musíme někoho poslat k vévodovi.
1: Komu mohu v tomhle paláci věřit?
3: Prokažte mi tu čest. A já najdu posla.
1: Ale já budu muset napsat dopis.
3: Dvě slova jen. A vaše osobní pečeť.
1: Bože, celý svůj život, svou čest, své jméno skládám do vašich rukou.
3: A já to zařídím.
2: Královna nemá na vybranou. Napsala dopis, zapečetila jej a začala nakažena paní Bonacieux prakticky myslet.
1: Budou potřeba peníze.
2: Přidala hezký prstýnek, který dostala od nějaké královské tety k biřmování.
1: Prodej ho.
2: Paní Bonacieux vzala dopis, prsten a utíkala domů. Ještě v této chvíli si mohla vybrat, koho poctí svou důvěrou. Vybrala si bohužel špatně.
1: Na které záleží náš budoucí osud, mužičku?
4: Náš osud se změnil za ten týden, co jsme se neviděli, paní.
2: Rozčilená paní Bonacieux nepostřehla změnu, která byla čitelná nejen z obsahu, ale i ze způsobu mluvy pana Bonacieux.
1: Vykonáme dobrou věc? A ještě vyděláš spoustu peněz.
4: Kolik?
1: 1000 pistolí. Odjedeš dopisem do Londýna.
4: Ty žertuješ. Nikoho v Londýně neznám.
1: Posílá tě vysoká osobnost. A vysoká osobnost tě taky očekává. Odevzdáš list?
4: Intrigy, zase intrigy. Na ty mě už nenachytáš. Pan kardinál mě poučil.
2: Teď naštěstí udělal chybu zase pan Bonacieux. Byl v konfidentské práci začátečníkem a nevěděl ještě, že má naslouchat a nemluvit.
1: Co pan kardinál?
4: Dokonce mi podal ruku a nazval mě svým přítelem. Proto mu chci čestně sloužit. I peníze mi dal, podívej.
2: Ukázal naváček s penězi na kredenci. Paní Bonacieux bleskově cenzurovala slova, která už vyřkla. To podstatné naštěstí dosud neřekla. Začala tedy z jiného konce.
1: Dobrá. Možná, že máš pravdu, kocourku. Muž se v politice vždycky lépe vyzná než žena. A hlavně ty, můj milý, když už jsi mluvil s kardinálem.
4: A co jsem měl v Londýně dělat?
2: Pan Bonacieux si konečně srovnal v hlavě, že nejednal dost kvalifikovaně. Jako správný špicl a přítel kardinálův měl přece získat nějaký materiál.
1: Taková ženská záležitost. Maličkost. Po kterých ženy touží.
2: Řekla to mnoho smyslně a něžně pak svého muže políbil.
4: Odpusť, ženuško, že odcházím, ale něco mě napadlo. Nashledanou.
2: A mazal pryč. Svou ženu pro všechny případy doma zamknul.
1: Mě pán Víček nemá rád. Co teď udělám? Bože můj, vyslyš mě.
2: Odpověď přišla skutečně z nebe, nebo lépe řečeno z hůry, z prvního patra. Samozřejmě nebyl to pán Bůh, ale D'Artagnan, který dírou v podlaze svého podkrovního bytu celý výjev pozoroval.
5: Hej! Drahá paní Bonacieux! Otevřete mi dvířka schodby! Chci se s vámi sejít!
1: Ale slibte mi, že mi nic neuděláte.
5: Slibuji, že vám už nikdy nic neudělám.
1: Ne? Tak já zkusím odemknout.
5: Ano?
1: A vy buďte pěkně hodný.
5: Ano.
3: Kdybych tak věděla.
2: Můžete-li mě věřit? Váš muž je zbabělec. Mě můžete vše svěřit. Vydám se na cestu a odevzdám váš list. Ctím naši královnu, nedám se nikým svíst. Já a tři přátelé, královští mušketýři, pojedem s dopisem. Pojedem všichni čtyři. Padne-li jeden z nás, zůstanou ještě tři.
3: Doufám, že manžel můj podstatu nevětří. A já vám tak věřím. Diktuje mi to cit. Jestli mě zradíte, přísahám, nechci žít. Zdeváček na cestu.
2: Dala ten z kredence.
3: Vezměte peníze.
4: Aha.
3: Od jeho eminence.
0: To není váček, ne? To už je řádný vak, kdyby tak věděl. Joj, mohl by ho trefit šlak.
3: Ty hlasy.
2: Kdo je to?
3: Můj muž. A není sám, má průvodce.
2: Rochefort, toho pána znám. Když si mě urazil, teď mu to mohu splatit.
3: Náš pán, váš slib, můj list. Může se všecko zhatit, neodložíte-li svůj hněv, svůj kort, svou zášť. Musíme ukryt se. Noc půjčí nám svůj plášť.
2: Nesmysl, nahoru, do nebe.
3: Vždyť jsem žena.
2: Postavíte se mi statečně na ramena. D'Artagnan by nebyl D'Artagnanem, kdyby nevyužil této příležitosti. Uchopil paní Bonacieux něžně za ručku. A paní Bonacieux by zase nebyla paní Bonacieux, kdyby si ruku nenechala jen tak mimochodem tisknout.
6: Vy tedy myslíte, že vaše žena...
4: Pane Rochefort, určitě se vrátila do Louvru.
6: A nemluvila s nikým jiným než s vámi?
4: K nikomu jinému nemá tu důvěru.
3: Idiot!
4: Zpráva, kterou jsem dal, má tedy pro vás cenu?
6: Velkou, pane Bonacie.
4: Kardinál se mnou bude spokojen.
6: Určitě. Říkáte, že nikoho nejmenovala? Kardinál by vám možná dal šlechtický titul.
2: Pane Bonacie je zoufalý, že nemůže posloužit.
4: Vážně, půjdu za ní do Louvru a řeknu jí, že jsem si všechno rozmyslel, že pojedu a ona mi jména těch velkých osobností bude muset říct.
3: Karibak!
2: Říká D'Artagnan a ještě více paní Bonacieux tiskne.
6: Zkuste to a pak mi přijďte říct. Naschledanou.
2: Zase mi upláchl. Já jsem smolář.
3: Ale já jsem tu s vámi?
2: Opravdu.
4: Zloděje!
2: D'Artagnan ji vnímá celým svým tělem.
4: Byl jsem okraden! Pátěk z penězí je pryč!
3: Spuď celou čtvrť!
2: Je pryč! A teď?
6: Ano.
2: Co teď?
0: Teď?
2: Že by třetí políček?
0: Teď?
3: Teď? Musíte přece odjet.
2: A za chvíli vyšel do temné ulice D'Artagnan zahalen dlouhým pláštěm, jejž kavalírsky nadzdvihoval jeho meč.
7: Pane de Treville, až poznáte, o jak důležitou věc jde, myslím, že mi odpustíte, že jsem vás vyrušil.
8: No?
7: Jde o čest, ne-li o život samé královny. Náhodou jsem se dozvěděl jisté tajemství.
8: Doufám, že je zachováte v tajnosti, i kdybyste měl život obětovat, mladý příteli.
7: Vám je musím svěřit, neboť jen vy mi můžete pomoci v úkolu, který mi dalo její veličenstvo.
8: To tajemství se týká jen vaší osoby?
7: Ne, pane kapitáne, týká se samé královny.
8: Svolila královna, abyste mi je svěřil?
7: To ne.
8: Tedy si je ponechte a řekněte mi, oč žádá.
7: Abyste mi vymohl u velitele gardistů 14-denní dovolenou. Na vaši přímluvu on dá.
8: To je vše?
7: Není. Dovolenou by také potřebovali vaši lidé.
8: Ale...
7: Athos, Portos...
8: A Aramis. Ale nic neříkali.
7: Nic ještě nevědí.
2: Pan de Treville se usmál. Mušketýrský učedník už zřejmě má své učitele na povel.
8: Spoléněte se.
2: Vyjeli a bylo jich 8. Athos, Portos, Aramis, D'Artagnan, který se stal vlastně velitelem, Grimaud, Mousqueton, Bazin a Planchet. Dopis byl ovšem jen jeden. Měl ho u sebe D'Artagnan a bylo domluveno, že kdyby padl, vezme ho někdo druhý, případně třetí nebo čtvrtý a zaveze adresátovi. Čtyři odhodlaní muži se spolu se svými čtyřmi, o něco méně odhodlanými sluhy, vydali nejkratší cestou k Londýnu. Vévoda neměl ani tušení, kdo za ním jede, natož proč. Noc bývá v Londýně dlouhá a na Rakouská daleko.
9: Jak jste se dostala, milejdy, hraběnko Vintrová, až do mé ložnice?
3: Vévodo, tak jako chodí vdova k jistému náhrobku.
9: To nebyl pěkný vtip.
3: Básník ho nemohl vyslovit, pane Líp. Nemáte, vévodo, nakonec ze mne strach? Příjemná ložnice. Kdo vchází přes ten práh, že tolik střežíte diskrétnost jeho dřeva? Vévoda Buckingham se doopravdy hněvá. Proč? Že ho miluji. A že mne odmítá. A že jsem, vévodo, tak trochu zabitá, týko, již nosíte snad 6 či 7 roků? Smíte se diviti? Bez hlavosti mých kroků sama se obávám následků svého činu. Já, vy sám, celý svět, kde kdo má na něm vinu?
9: Jste zvláštní, milejdy. Až to mnou otřásá.
3: Kdyby vám, vévodo, vpálili doma se satanův monogram, byl byste ještě něžný. Vážení jako noc má svoje temné kněžny. Vy k tomu mlčíte. Vy sladký dobráčku. Vyžeňte zlodějku. Vyžeňte žebračku. Ostatně, vše je hra. Oblaka dále plují. Zbohem, můj vévodo, ničeho nelituji.
2: Tedy, milejdy, ničeho nelituje. Proč také? V nestřeženém okamžiku dosáhla svého cíle, teď má přívěsky ve svých rukou. A vévoda?
10: Nechme vévodu vévodou a podívejme si, jakou cestu má těch 8 mužů.
2: Osm jich dojelo jen do Chantilly. Přesně k hospodě u svatého Martina. Jakýsi cizinec, který pokládal Portose za vůdce skupiny, choval se vždycky nejhlučněji, ho požádal, aby s ním připil na zdraví kardinálovo.
11: Velmi rád. Bude-li pán tak laskav a připije-li na zdraví královo.
10: Na tohle cizinec čekal.
11: Neznáme jiného krále než jeho eminenci. Opilče!
10: A už byli v sobě.
7: Provedl jste hloupost, Portosi, ale teď nemůžete couvnout. Zabijte toho člověka a přijďte za námi co nejdříve. Necháme vám tu vašeho sluhu.
2: A ujížděli dál.
10: Soutěžce pracovali na silnici nějací muži s lopatami.
2: Potřísnili Aramise blátem, ten jim něco řekl, oni praštili s lopatami, vzali pušky a na naše cestovatele se snesl pravý déšť kulí.
7: Jsme zaskočeni. Nevystřelíme ani ránu a pryč odtud.
10: D'Artagnanovi ustřelili klobouk.
2: Hůři na tom Aramis, prostřelili mu rameno.
7: Až tudy pojede Portos, zabijí ho. Kdyby byl Portos schopen jízdy, už by nás byl dohonil.
10: Aramis vydržel v sedle už jen 2 hodiny. Nemohl dál. Zanechali ho i s bazenem v zájezdním hostinci.
7: Přísahám, že do kalé neotevru ústa a netasím meč.
12: Nepřísahejme a to si a jeďme, dokud koně ještě mohou.
2: O půlnoci dorazili do Amiánu a ubytovali se. Po rušné noci různých úkladů šel ráno a to spokojně zaplatit útratu.
10: Hospodský si ho zavedl do zadní místnosti. A to položil peníze na stůl.
11: Cože? Ty peníze jsou falešné!
7: Já ti uřežu uši!
10: 4 muži vyšli ze svých úkrytů a vrhli se na Atose.
7: Chytli mě! D'Artagnane, ujeďte!
2: Byli jen 2, protože Grimauda zranili pacholci u koně.
10: Asi 100 metrů před Kaleskou branou padl D'Artagnanův kůň a Planchetův nechtěl ušít dál. velitel lodi připravené k vyplutí, prohlásil, že nesmí nikoho vzít, pokud nemá zvláštní povolení podepsané kardinálem.
2: Já mám takové povolení.
10: Řekl šlechtic, který sem dorazil před D'Artagnanem. Tak ho kapitán poslal za správcem přístavu, aby mu je potvrdil. D'Artagnan se rychle rozhodl. Šel za ním a počkal, až se odstli na opuštěném místě.
0: Půjdu, pane, dříve.
2: To byste mě předběhl.
0: To právě chci.
2: Zdá se, že chcete vyvolat hádku.
0: Jste bystrý.
2: A proč?
0: Potřebuji povolení, které máte v kapse.
2: Hola, libene.
10: Tak se jmenuje sluha svého pána, tedy hraběte de Vart.
2: Podej mi bambitky. Pane, já vám rozbiju hlavu.
0: Blanchete, vem si na starost sluhu, já si to vypořádám s pánem.
13: Pane, pospěšte si, já už jsem s tím chlapíkem skoro hotov.
10: Pravil Planše, přitom klečel Libenovi na prsou a svazoval ho provazem.
12: Za Atoce, za Portoce, za Aramise.
10: Co jméno, to rána mečem. Pak se D'Artagnan schýbl, aby raněného prohledal.
13: A ta je za mne!
10: Zbytkem sil bod de Vart D'Artagnana do prsou.
12: A ta je za mne!
10: Hrozná rána. A už drží D'Artagnan povolení v ruce a v úloze hraběte de Vart stojí před správcem přístavu.
0: Podepište, prosím. Děkuji vám, pane správce. Není vyloučené, že se za mne kdo si bude vydávat.
10: A podává přesný popis hraběte de Vart. Pak běží zpátky na loď.
13: Pane, co vaše rána na prsu?
0: Dej mi můj balzám, Blanchette.

0: Vévodo, jedu z Francie. Rozedraný šat je cesty dokladem. Tento list mám odevzdat.
1: Královna píše?
0: Čtěte.
1: Ten podlý intrikán. Sám ďábel nepřišel by na chytřejší plán. Ubohá královna. Jen když jste zde a živí.
0: D'Artagnan nebyl a není choulosivý.
1: Zde jsou ty závěsky. Jsou jak můj svatostánek. Tak vy jste ukradli těm jasným očím spánek. 1, 2, 3, 4, 5. Proboha, 2 jsou pryč. Ne, to je nemožné.
0: Od čeho je ten klíč?
1: Kde ležel?
0: Na zemi, tady, na tomto místě.
1: Je to klíč od šperků. To udělala jistě ta strašná osoba, zlodějka, ďáblice. Měli jí vpálit to znamení na líce.
0: Což nemá Anglie dobrého zlatníka, který by pomohl zachránit státníka?
1: Je právě v přecíni. Je trochu pomalý, abychom od něho včas šperky dostali. Jinak má vybraný pro šperky skvělý vkus.
2: Přál jste si, Vévodo.
1: Nač ceníte ten kus?
2: Na 1000 pistolí možná, že stál i více.
1: Kdyby byl hotový.
2: Tak asi do měsíce.
1: Nejpozději pozíc.
2: No, milorde, nikoli.
1: Když zaplatil bych vám 6000 pistolí, budu mít pozítří 2 chybějící kusy?
2: Milord je dostane.
3: Víš, že to být ti musí.
1: Jste rostla, milý muž. Začněte i hned. Dílu.
2: Jak často brousil jsem démanty v tomto stylu, sám nerozeznáte, co je můj výrobek. Klaním se.
3: Oh. Milord ví, co je slušnost a vděk.
1: My z Paříže se tuším známe.
0: Královnin rytíř pane Gaskoněc D'Artagnan. Teď, když vás okradla ta roztomilá slečna, má cesta nebude již tak nebezpečná. Kardinál Richelieu bude mít to, co chtěl, a tak mě nechají. Milorde, kéž bych měl po boku přátele, pro něž svým srdcem planu. Ač nejsem mušketýr, snad se jim brzy stanu, snad brzy obléknu též jejich stejnokroj. S ním také o lásce můj živel je však boj.
1: Ačkoliv jste mlád, osvědčil jste se skvěle.
0: Však teď bych, milorde, chtěl jít.
2: Kam?
0: Do postele.
2: Pařížská radnice je dneska v plné záři.
3: Měšťané dámy, královští hodnostáři, jak vlny vzdouvají se slavnostním zálem. Přichází královna a král s kardinálem.
4: Co říkáte, kardinál?
5: Zde tomu lesku?
1: Všim jste si královny? Vždyť přišla bez přívěsku.
5: Nemilíte se, sire.
1: Uráží.
5: Klid.
1: Ostatně pojďme jí ministře navštívit.
5: Kráčí k nám.
4: Královno, když od vás něco žádám, máte mě vyhovět.
1: Proč nevzala si madam ty hezké diamanty, jež jsem jí daroval? Či nelíbí se jí? Snad neučaroval královně jiný šperk.
6: Ne, hněvejte se, sire. Ty šperky, zářivé jak hvězdy nad vesmírem, se příliš nehodí pro tento těsný sál. Nechci je ztratit. Přejeli si však král. Vidět je na mě dnes? Vidět, že je nosím? Pošlu si pro ně hned.
4: Velmi vás o to prosím, balet už začíná.
6: Půjdu se převléct.
4: Ne, nyní nemůžeme jenom tak utéct.
6: Až bude po tanci, tak setkáme se v lóži.
4: Ne, tohle nechápu. Dát přednost staré broži před novým kolíje. Jak se to mohlo stát?
5: Ale co mám?
4: Závěsky? Co to má znamenat?
5: Nic. Jenže se královna asi velmi mýlí. Přesvědčíte se sám už za malinkou chvíli o něčem podivném.
4: Že nemá kolíje?
5: Nic nechci tvrdit. Nevím. Však má-li je, tyto dva závěsky v něm zcela jistě schází. Snad nepřivedete královnu do nesnází, zeptáte-li se jí, kdo jí je uloupil.
2: K Paříži se rychle blíží osamělý jezdec. nezvonil v ulicích města a uháněl k radnici. Nebylo to snadné, všude plno lidí.
7: Je to on? Věděla jsem, že se vrátí včas.
2: Zvolala paní Bonacieux, která hlídkovala před radnicí. D'Artagnan se skočil z koně a ona mu...
7: Proti své vůli, jen tak ze samého rozčilení...
2: padla kolem krku.
7: Vzala ho rychle za ruku a vedla kamsi po schodech nahoru.
2: D'Artagnan ztratil pojem o čase, pouze spěchal, takže si ani neuvědomil, že přichází ne za 5:12, ale přímo v 11:12. Vedla ho k salonku královny.
7: Počkejte, můj milý, tady u toho závěsu.
2: Vklouzla dovnitř a pak se k D'Artagnanovi vrátila.
7: Je čistý vzduch. Můžete mi je dát.
2: Vzala si přívěsky a zašla zase dovnitř. D'Artagnan královnu nezvedl cizího přízvuku, jednak podle povýšeného způsobu řeči, v jednou se v závěsu objevila bílá ruka. To je jeho odměna. Poklekl, chopil se ruky a uctivě jí povím. D'Artagnan ucítil ve své dlani nějaký předmět.
5: Prsten.
2: Navlékl si ho a vyčkával dále. Dočkal se.
7: Pojďte, můj hrdino. Můžete mě doprovodit?
2: Kam?
7: Po schodech dolů.
5: A to je všechno k účertám.
2: D'Artagnan byl bezmocný jako malé dítě. Sešel po schodech poslušně dolů.
7: Musíte jít.
5: Ale kdy vás zase uvidím?
7: Velice brzy, můj milý.
5: Ale...
7: musíte mi přece vidět.
2: Královna se vrátila na ples. Lovecký šatý opravdu nesmírně sluší. Na levém rameni se jí třpití diamantové přívěsky. V tu chvíli dali housle znamení k tanci. Král tančil naproti královně, ale ať dělal, co dělal, nepodařilo se mu spočítat, kolik těch přívěsků vlastně je. Kardinála pojalo zlé tušení a začal si promýšlet svou obranu, kdyby se náhodou jeho tah nezdařil. Král dychtivě očekával poslední tón. Teď!
8: Madam, jsem vskutku rád, že jste mě poslechla. Nehněváte se snad. Proč jste si povzdechla? Ale... tak zdá se mi, že vám dva šperky chybí. Já vám je přináším.
7: To se mi od vás líbí. Bylo jich 12, že? Budu mít o dva víc.
8: Vy dva jste ztratila?
7: Nestratila jsem nic. Snad není na spěch. Může je spočítat král. Ach, přišel na pomoc i sám pan kardinál. Ten první, to je moje čest. Ve druhém najdete mou píchu. Ve třetím měha skryta jest. Ve čtvrtém můj cudný odpor k hříchu. Z pátého vane vítr hvězd.

0: znamená. Nevíte, kardinále? Sluší se klamati a rozrušovat krále, vodit ho po příkrem hřebenu soutězky?
1: Chtěl jsem dát královně tyto dva závěsky a nevěděl jsem jak, aby je neodmítla. Když jste se, královno, před námi prve kmitla jak bílá denice, ztratil jsem odvahu. Znám vaši vznešenou a hrdou povahu a vskutku nechtěl jsem znepokojit ti, krále.
2: Jsem vám tím vděčnější, galantní kardinále. Byl drahý tento šperk? Pane, já se vám klaním.
0: Zbohem, kardinále. Já tušil, že ji raním.

0: Rozmrzelý kardinál vyšel ze sálu.
1: Ach.
0: Kde se vzal, tu se vzal, byl tady milý pan Bonacieux.
1: Ach.
0: A řekněme rovnou, že přišel nevhod.
1: Svatosti.
2: Bonacieux, co chcete?
1: Prosím, titul.
2: Pitomý kašpárku, až půjde osel, přitul se k jeho ohonu a on ti nadělí. Či chtěl bys jiný erb, plešatý anděli, kat ti ho pověsí na hrdlo. U všech hromů, ať už tě nevidím.
1: Tak pardon, já jdu domů.
3: Tudy.
1: Pardon.
3: Obrazně by se řeklo, tudy.
1: Pardon.
3: Pan Bonacieux je vzal nohy na ramena, tudy.
1: Pardon.
3: Při jeho tloušťce ovšem.
0: Už jsme se přesvědčili, že jeho eminence kardinál Richelieu dovede přijmout porážku. To ovšem neznamená, že nehledá viníka, či alespoň někoho, na kom si může vybít svou zlost.
2: Rochefort.
4: Ano, monsignore.
2: Sežeňte mi neprodleně, milady. Ať je kde je.
4: Měla být už v Paříži, ale lodě z Anglie dosud nevypluly.
2: To mě nezajímá.
0: I náš milý D'Artagnan se zlobí.
1: Zlobím se na tu, kterou miluji. Ona mě zanedbává a já po ní tolik toužím. Splnil jsem úkol, který mi ona svěřila. A nic, nic, nic, nic, nic, nic. Plančete, vrátil se už pan Athos.
5: Dosud ne.
1: A pan Porthos.
5: Taky ne. A jestli se nemýlím, zeptá se pán na pana Aramise, ale ušetřím mu otázku, taky se nevrátil. Pouze měl za dveřmi dopis, tak jsem ho raději vzal, zde je.
1: Osedlej koně, půjdem je hledat.
5: Nevím, pane.
1: Co nevíš?
5: Před chvílí tu byl pan de Cabo.
1: Kapitán kardinálových gardistů, co chtěl? Proč jsi mi to neřekl hned?
5: Bál jsem se, že tím pána rozlobím.
1: Přišel mě zatknout?
5: Přišel se vzkazem od jeho eminence, abyste přišel do královského paláce.
1: Co jsi řekl ty?
5: Že je to nemožné, že, jak sám vidí, nejste doma.
1: A co řekl on?
5: Pravil. Řekni svému pánovi, že je mu jeho eminence velmi nakloněna, řekl on, a že jeho štěstí závisí na tomto setkání, řekl on.
1: Na kardinála dost neobratná léčka, ale rozhodně další důvod okamžitě odjet.
0: Cesta ji vedla k hospodě, ve které zanechali Porthos.
6: Kde je tady hostinský? Kde je tady hostinský?
0: Kde je tady hostinský?
3: Co já vím?
0: Když není, tak jste to vy, ne?
3: Ó, ano, pane, přejete si.
6: Před časem jsme tu byli s jedním přítelem.
3: Ano, ano, ano, už vás poznávám. Jak jsem rád, že jste přijel, pane.
1: Kde je pan Porthos?
3: On je sice tady.
1: Mohu ho tady navštívit.
3: Pokoj číslo jedna, ale musíte říct, že jste to vy.
1: Dobře, ale proč?
3: No, v prudkém hněvu by vás mohl proklát mečem nebo vám prostřelit hlavu babitkou.
1: Co jste mu udělali?
3: Ne, nic, naopak ho tady ošetřujeme, ale on nechce, aby se někdo dozvěděl, že je raněn.
1: Porthos je raněn?
3: Ne, proboha, neříkejte, že to víte. Pan Porthos jaksi nepohodl s cizím pánem. Pan Porthos mu slíbil, že ho prošpikuje, ale ten cizinec byl velice rychlý. A než mohl pan Porthos jeho ránu odrazit, už měl na tři palce ostří meče v prsou. A musím říct, že má pan Porthos duši v těle přibitou, že to vydržel.
1: A co ten cizinec?
3: Ano, zeptal se pana Porthose, jak se jmenuje, a když mu pan Porthos své jméno řekl, omluvil se mu, že prý si myslel, že se bije s jakýmsi panem D'Artagnanem.
1: To řekl?
3: Ano, to řekl. Pan Porthos bydlí v našem nejkrásnějším pokoji, mohl jsem ho už několikrát pronajmout.
1: Proč byste to dělal?
3: No, abych taky dostal zaplaceno.
1: Pan Porthos vám neplatí?
3: No, když se mu udělalo trošku lépe, prohrál své peníze v kartách.
1: Pak má přátele, kteří zaplatí za něho.
3: No, to říkal on také. Snažně vás, pane, prosím, neříkejte mu to. Poslal dopis jedné vévodkyni, alespoň tak nám to řekl, a te pošle.
1: Tak vidíte.
3: Jeden můj sluha jel do Paříže a do

0: doručil dopis raději osobně.
1: No a vévodkyně?
0: No, ta není vévodkyní, ale ženou prokurátora. A je jí přes 50. A ještě ke všemu žárlí. Řekla, že panu Portosovi žádné peníze nepošle a že se jistě dostal do manéru pro nějakou ženskou.
2: D'Artagnan už radši nic nechtěl slyšet.
3: D'Artagnane!
1: Portosi!
3: Konečně vás zase vidím. Musketone, podej víno.
1: Copak?
3: Vymknul jsem si nohu, ani nemohu vstát.
1: Vy jste si tady zařídili úplnou pevnost.
3: A ta kuchyň. Máme bohu díky dost koroptví, zajíců, kaprů i uhořů. Musketon je rozený pytlák. Vína máme dokonce plnou skříň.
1: Od hostinského?
3: Ano, ale neví o tom. Musketon skvěle zachází s lacem. Tahá v noci lahve okénkem ve sklepě. Dnes budeme obědvat ve třech.
2: Tak se taky stalo. A po obědě, během kterého D'Artagnan vyprávěl své zážitky, se spolu zase rozloučili.
1: Kde je tady hostinský? Kde je tady hostinský?
2: Tak kde je tady hostinský?
0: Tady. Je hostinská.
2: Pán si přeje.
1: Asi před 10 dny jsme u vás zanechali královského mušketýra.
2: Mušketýra už pán nenajde.
1: Probůh! Co se s ním stalo?
2: Odložil mušketýrský šat, meč i klobouk s perem. Chodí v černém a stane se brzy knězem. Navštěvuje ho pan jezuitský superior z Amiánu a zdejší pan farář a řeší společně bohoslovecké otázky pokoj číslo 5.
1: Který pokoj?
2: První vlevo.
0: Hostinská nelhala.
4: Bůh s vámi, bratře.
0: Aramis uvítal D'Artagnana sice srdečně, ale uměřeně, jak se na příštího kněze slouší, a hned přistoupil k věci.
4: Ultra que manus in benedicendo clerici inferioribus necessaria est.
0: Sluha Bazén šťastně vzhlížel k svému pánu. Jeho sen o kostelnictví už má přesné obrysy.
1: Co to znamená?
4: Že kněží nižšího řádu udílejí požehnání oběma rukama.
1: Aha.
0: Pravil D'Artagnan, který už nerozuměl ničemu.
4: Mojžíš dával požehnání oběma rukama, kdežto o svatém Petru, jehož nástupci jsou papežové, praví evangelium. Porige digitos, vztáhněte prsty. Už rozumíte? Vyšší kněz žehná jednou rukou.
0: Aramis se pokřižoval. D'Artagnan, aby neurazil, taky.
4: Řekněte, D'Artagnane, jestli se vám líbí non inutile est desiderium in oblation,
1: no.
4: Nebo lépe, není na škodu, když pociťujeme lítost obětujíce pánu.
1: No.
4: Napsal jsem báseň.
1: Ne.
4: Vy, kdož pláčete po zašlém krásy kouzlu a vlečete se těžce bídným světem, skončí vám trýzeň v tomto bytí kletém. Oběť li dáte Bohu slzy svého bolu.
1: Skutečně, pěkná báseň. Tak vy budete knězem, Aramisi.
4: Jak jinak? Mušketýrem jsem byl dočasně. Od svých 9 let jsem zaslíben Bohu. Ve 20 těsně před vysvěcením četl jsem jedné dámě. Životy svatých, člověk podlehne slabosti. Přistihl mě jeden důstojník, pozval mě na chodbu a zeptal se mě: pane abbé, máte rád rány holí? Nechal jsem jeho otázku bez odpovědi. Rok jsem pak navštěvoval nejlepší pařížské učitele šermu. Ten důstojník už nežije, po roce jsem ho zabil. Král velice miloval mého otce a vzal mě do služby. Teď ale nadešel okamžik, kdy se vracím k Bohu.
1: No, nemluvme už o tom.
0: Pravil D'Artagnan a vyndal z kapsy dopis, který Planche vyzvedl v Aramisově bytě.
1: Asi jsem měl tento dopis rovnou zahodit.
4: Jaký dopis?
1: Přišel na vaši adresu.
0: Aramis vytrhl D'Artagnanovi dopis z ruky.
4: D'Artagnane! Vracíte mě život!
0: Roztrhl obálku a počal dopis hltat očima.
1: Ta dáma má asi krásnější sloh než evangelium, že, Aramisi?
4: Není mi nevěrná. Musela se jen vrátit do
1: Spalty černé hadry!
4: A podej mi meč, jedeme do Paříže.
2: Ještě zbývá třetí zastávka.
0: Jak asi dopadl Athos obviněný z penězokazectví?
2: No, dalo by se říct, že vcelku dobře.
0: Když zvolal, chytli mě, D'Artagnane, ujeďte ta silmeč, a řádil s ním tak udatně, že zatlačil 4 útočníky na ústup, ale oni dostali posil. Athos byl nucen ustupovat a ustupoval tak dlouho, až se dostal k těžkým dubovým dveřím, vedoucím do sklepa. Proklouzl a ve sklepě se zabarikádoval. Pak se sice vysvětlilo, že pokyn pana guvernéra, aby v hospodě zadrželi penězokasce, je podvrh, ale Athos už nikomu nevěřil. A nepřesvědčili ho ani tím, že mu do sklepa dali poraněného Grimholda.
2: Ostatně Athos se neměl ve sklepě špatně. Maso, šunka, salámy a vína, co hrdlo ráčí. Hostinský si zoufá. Zoufejte. Je to hostinský. Zoufá si, protože nemůže do sklepa a nemá tudíž, co by nabídl hostům. Guvernér mu odmítl pomoc.
0: A prý, co jsem si nadrobil, mám si taky sníst.
1: Měl jste si to rozmyslet dřív.
3: Pane bože! Vždyť slyším D'Artagnana, jestli se nemýlím.
1: Ano, jsem to já, Athosi, otevřte.
2: Athos otevřel a hospodský byl na mrtvici.
0: Pan Athos mi vypil všechno víno.
3: Ale pro vás, D'Artagnane, ještě někde kapka zbyla. Vyprávějte mi, co se událo.
2: Hostinský se šel vyplakat do kuchyně a D'Artagnan vyprávěl. Měl k Athosovi důvěru a řekl mu všechno.
0: Nevynechal ani podrobnosti týkající se jeho lásky k paní Bonacieux.
3: Samá bída je to, samá bída.
1: Co vy víte, co je láska, Athosi? Vás přece ženy nezajímají.
3: Nezajímají? A D'Artagnane. Jen jedna. Jedenkrát.
0: A Athos začal vypravovat svůj příběh. On vznešený hrabě se zamiloval do mladičké půvabné sestry faráře a jako čestný muž si ji vzal za ženu.
3: Co všechno pro mě znamenala. A byla z plemene Ďáblova. Krásná, chytrá a podlá.
0: Uvedl ji do zámku, učinil z ní první dámu celého kraje a ona svou roli hrála znamenitě.
3: Jednou na lovu spadla z koně a omdlela. Přispěchal jsem jí na pomoc. Dusila se. Rozřízl jsem jí šat. Její rámě bylo znamenáno. Kat na ně vypálil cejch. Byla to zlodějka.
1: A její bratr, ten farář?
3: Bídník. Pouze předstíral, že je farářem, aby svou milenku dobře provdal.
1: A kde je ta žena teď?
3: Snad v pekle.
5: Zde jste se ukryla? Řekněte mi, lady, ke komu měla jste takové ohledy? K francouzské královně? A nebo k vévodovi? Jste zamilována? Pan popravčí vám poví, co soudí kardinál Richelieu o zradě.
6: Chápu, že monsignor je v špatné náladě. Přesto však nechápu ten způsob, jímž mi spílá. Řekněte, svatosti, v čem jsem se provinila? Měla jsem celý šperk a mohla jsem ho vzít.
5: Dost!
6: Už nic neříkám. Bouří se ve mně cit, když mám se hájiti. Byla to tedy zrada přiznat se k čemu? Že mám Buckinghama ráda? Ne. Když mě odmítla, proto se mu mstím. Dejte mě oběsit. Jsem vaše, vším, vším. Vším. Nikdy jsem nelpěla přes příliš na životě. Nežli se nuditi, než chodit po žebrotě, chci radši spolknouti svůj prsten, němž je jed.
5: Ďáblova je ptiško, popravil bych vás hned. Mám se vám omluvit? Vy o to nestojíte. Vím, že mě nakonec přesto vše ještě ctíte, mám pravdu?
6: Nevím nic. V mých pocitech je noc. Vím jen, že monsignor má nad milady moc, jak ona nad lidmi, kterých se sama štítí. Kdo přinese ten šperk? Komu se teď mám mstíti? Kdo je teď na řadě? Bude to paní či pán?
5: Gaskonský kadet.
6: Kdo?
5: Jakýsi

0: Tak tedy D'Artagnan. Však já ho dostat musím. Najdu ho, běda mu, zlostí se, přímo dusím.
1: Promiňte, zdá se mi, že vás mám, slečno, znát.
2: To říká každý muž.
1: Ne, my se známe.
2: Snad?
1: Opravdu.
2: Známe se.
1: Odkud?
2: To nevím, škoda.
1: Jsem velmi rozčilen.
2: Já taky.
1: To je schoda.
2: Opravdu dojemná. Snad chcete si mne vzít?
1: Krásná jste na to dost.
2: Umíte lichotit? Nechci vám sáhatí do duše, nevěrníku.
1: Já, že jsem nevěrný? Komu pak? To je k smíchu.
2: Z ruky vám uhodnu. Proč jste se, pane Lek? Já vám ho neberu.
1: Co?
2: Její prstýnek.
1: To není prstýnek od milé.
2: Ne, miláři. Vždyť vy jste zasnouben. Teď se vám nepodaří namluvit mě už nic.
1: Já nelžu. Na mou čest.
2: No dobrá. Když jste lhal, ať stihne vás teď trest. Dejte mi prstýnek, dám vám svůj na výměnu. Má pro mě nesmírnou, nesmírně velkou cenu. Je krásný, pohleďte. Hodí se na váš prst.
1: Můj nelze sundati. Mám na malíčku srst, jak medvěd na tlapce.
2: Já vám jej sundám rázem. Och, vy jste nešika, můj prsten padl na zem. Má křehký kamínek, ještě se rozvíje.
1: Tady je.
2: Vraťte ho. Jsem tak zmatena.
1: Chtěl bych vám políbit bělostná ramena. Jsou krásná líba. Je to snad mamení? A to si pro boha zas to zlé znamení.
2: To udělal, neujdete mé dýce.
1: Je má ta vaše zbraň. Milady, kalejnice.
2: Tohle si odpikáš. A krutě.

0: Ten královnin dar je můj. Ach, paní Bonacie, odpusťte, prosím vás. Má láska, to jste vy. Milady, vzal už tec.
1: Doma čekalo D'Artagnana další překvapení.
2: Velký čtvercový list se strašným znakem jeho eminence kardinála.
1: Pan D'Artagnan, královský gardista, je očekáván dnes večer v 8 hodin v kardinálově paláci. Podepsán kapitán osobní stráže jeho eminence.
2: A to Portos a Aramis čekali, jak se D'Artagnan rozhodne.
0: Když mě vsadí do Bastily, odtamtud mě snad dostanete, ne?
3: Jistěže.
4: Obsadíme vrata kardinálova paláce. Zahlédneme-li, že odtamtud vyjíždí zakrytý nebo nějak jinak podezřelý vůz, přepadneme jej. Pánové, vždyť už jsme vlastně z gardisty pana kardinála dávno nic neměli.
3: A pan de Treville si jistě myslí, že jsme vstoupili do kláštera.
2: D'Artagnan tedy šel.
1: Nikdo neměl tak pronikavě pátravý pohled jako kardinál Richelieu. D'Artagnan cítil, že mu ten pohled probíhá žilami jako plamen. Přesto ale nepozbyl mysli, nedává je na jeho ani přílišnou píchu, ani přílišnou pokoru.
5: Tak vy jste D'Artagnan.
0: Ano, milosti.
5: A přišel jste z rodného kraje před 8 měsíci hledat štěstí v hlavním městě.
0: Ano, milosti.
5: Cestou do Paříže jste se zastavil v jistém hostinci, kde se vám cosi přihodilo.
0: Milosti, stalo se to?
5: Není třeba, není třeba. Byl jste doporučen panu de Treville, vidíte?
0: Ano, milosti, ale právě při té nešťastné události v té hospodě.
5: Vím. Dopis se ztratil. Pan de Treville je výborný znalec lidí, prohlédne člověka na první pohled. Dal vás do setniny svého švagra, ponechávají vám naději, že vás zařadí jednoho krásného dne mezi mušketýry.
0: Vaše eminence je ovšem výborně spravena.
5: Od té doby se lecos přihodilo. Objevoval jste se, kde jste se objevovat neměl. Také jste cestoval se svými přáteli do lázní Forže. Oni se po cestě zastavili, vy jste však jel dál.
0: Milosti, jel jsem...
5: Do Londýna? Nebo kam? Co je komu do toho? Ovšem já vím všechno. Můj úřad žádá, abych všechno věděl. Po svém návratu jste byl přijat vznešenou osobou a ke své radosti vidím, že posud nosíte prstýnek, který vám tenkrát dala na památku. Druhý den vás navštívil můj posel. Prosil vás, abyste přišel ke mně do paláce. Tuto návštěvu jste nevykonal a nejednal jste dobře.
0: Milosti, obával jsem se, že jsem na sebe uvalil hněv vaší eminence.
5: Ale proč pak, pane? Protože jste uposlechl rozkazy svých představených a provedl je chytřeji a srdnatěji, než by to učinil jiný? Trestám jen lidi, kteří neposlouchají. Ne ty, kteří poslouchají jako vy, snad až příliš. Zasluhujete jen chválu. Sedněte si přece, pane D'Artagnane. Jste také opatrný a toho si cením ještě víc. Ale jste mlád a je vám třeba vůdce na dobrodružné dráze, kterou jste nastoupil. Nabízím vám hodnost korouhevníka ve své gardě. Později hodnost velitele setniny.
0: Ach, milosti...
5: Přijímáte, není-liž pravda?
0: Milosti...
5: Vy odmítáte?
0: Milosti, jsem v gardě jeho veličenstva a nemám pražádných důvodů k nespokojenosti.
5: Myslím, že moje garda je také gardou jeho veličenstva.
0: Milosti, vaše eminence nerozuměla správně mým slovům.
5: A chtěl byste nějakou záminku? Máte ji? Povýšení, příležitosti. Vy potřebujete dobrého ochránce. Došly mi na vás i vážné žaloby. Mám zde celý svazek listin, které se vás týkají.
0: Dovolí mi vaše milost mluvit upřímně.
5: Jen mluvte.
0: Všichni moji přátelé slouží u mušketýrů a u královské gardy. A všichni moji nepřátelé jsou ve službách vaší eminence. Tady bych byl špatně přijat a tam by se na mě špatně dívali, kdybych nabídku vaší eminence přijal. Snad budu mít později právo vstoupit do vašich služeb. Nyní by se mi zdálo, že jsem se...
5: No?
0: Že jsem se dal koupit.
5: To by se vám skutečně mohlo zdát. Rošfore?
0: Monsignore, muž s jizvou!
5: No. Snad už je na čase, abyste se spřátelili s panem D'Artagnanem.
0: Opravdu musíme?
5: Nic nemusíte. Ale pamatujte si, kdyby vás má ruka přestala chránit, nedal bych za váš život ani vindru.
0: Ať se stane cokoliv, budu navěky vaší eminenci vděčen za dobrotu, kterou mi prokázala.
5: Věřte zkušenému člověku. Vy dva budete jednou dobrými přáteli.
2: D'Artagnan chtěl něco říci, ale kardinál mu pohybem ruky dal najevo, že je propuštěn.
5: Sledovat. Dnes ho nechte být.
2: Těžko říct, kdo z tohoto duelu vyšel jako vítěz. Mocný zůstal mocným a statečný statečným.
1: A co se stalo druhého dne?
6: Milý D'Artagnane, náš král vás jmenoval mušketýrem mé setině.
1: A co se stalo potom?
7: Gaskonče, veliký hrdino, jak se máte?
8: Přišla jsem za vámi a vy mě nelíbáte.
9: Jste zlá. Jste velmi zlá.
8: Všecko má rub.
9: I líc? A co ty políčky?
8: Teď líbej! Víc!
10: Jdeme vám blahopřát, příteli D'Artagnane!
9: Víc!
8: Udusíte mě, pane!
5: Co slíbí mušketýr,
11: to také vykoná!
1: V nejlepším končí deska.
8: A padá opona.

0: Máte ráda Goodmana, slečno Kresiová?
1: Prosím?
0: Ptal jsem se, jestli máte ráda Bennyho Goodmana, slečno Kresiová.
1: Nijak zvlášť.
0: Tak promiňte.
1: Nevykládejte si to špatně. Goodman vydělává prachy a chlapa, co si dneska přijde legálně na spoustu peněz, si musí jeden považovat, ale tahle muzika mi připomíná pachuť vyčichlého piva. Osobně mám ráda něco, v čem jsou růže.
0: Třeba by se vám líbil Mozart.
1: Utahujete si ze mě?
0: To rozhodně ne, slečno Kresiová. Mozart je největší genius, co kdy žil, a Toscanini je jeho prorok.
1: Myslela jsem, že jste hotelový detektiv a ne hudební vědec.
0: Hotelový detektiv musí být od všeho tak trochu. Hotelem projdou stovky lidí a je dost těžké se všemi vyjít. Musíte odhadnout povahu těch druhých. Chtějí po vás všechno možný a vy jim to musíte dát.
1: Tak mi vylaďte něco od toho Mozarta.
0: Teď už ho nikde nehrajou. Už je moc pozdě.
1: Hlídáte mě, že jo? Co pak jsem provedla?
0: Nic, slečno Kresiová, vůbec nic. Ale jste tady v hotelu už 5 dní, vůbec jste odsud nevytáhla paty a máte pokoj nahoře ve věži.
1: To se nesmí.
0: Kdysi bydlela ve vašem apartmá jedna dívka. Celý týden zůstala v hotelu jako vy, skoro s nikým nepromluvila.
1: Vzala draka a nezaplatila účet.
0: Zaplatila. Skázala pro poslíčka a řekla mu, aby se k ní vrátil za půl hodiny pro kufry. Potom vyšla na balkon.
1: Jak jste říkal, že se jmenujete?
0: Tony. Tony Resek.
1: Zní to slovansky.
0: Jo, to je polsky. Rašeckievič, ale to v Americe nikdo nevysloví. Všechna apartmá ve věži mají vlastní balkóny, slečno Kresiová. Zábradlí jsou na těch 14 pater nad ulicí trochu nízká. Tehdy byla tmavá noc, nikdo ji neviděl skočit.
1: To jste si vymyslel?
0: Bohužel ne. Tenkrát jsem tady čerstvě nastoupil a od té doby si dávám na osamělé hosty obzvlášť pozor. Neviděl jsem kdysi vaše jméno na plakátech? Eva Kresiová. Čekání na světlara.
1: A taky na jednoho vysokého tmavého chlápka. Byla jsem za něj provdaná. Člověk se za jeden život může dopustit spousty omylů.
0: U nás říkáme dvakrát měř a jednou řeš.
1: Dvakrát měř a jednou řeš. Třeba se za něho provdám znovu.
0: Proč?
1: Kdysi jsem ho podtrhla. Jde prostě o to, že mu něco dlužím, ale to by vás stejně nezajímalo.
0: Eva Kresiová. To jméno už jednou zářilo ve světle chramp.
1: V šufťáckém nočním podniku v takovém pajzlu. Udělali tam šťáru a světla zhasla.
0: Když jste tam zpívala vy, slečno Kresiová, tak to nemohl být žádný pajzl.
1: Ba ne, Tony, já musím vědět nejlíp, co to bylo za čale. Jste hodný. Jste hodný, že mi věříte.
0: Znáte tenhle valčík? Ozval se pokaždé, když ten starý vrátný přecházel před vchodem do hotelu s nadmutou hrudí plnou metálu. Ve filmu, víte, jak se jmenoval? Podle toho hotelu Poslední štace.
1: Nikdy jsem ho neviděla.
0: Emil Jannings v něm hraje portýra, který na stará kolena už není schopný unést kufry přijíždějící hostů a tak ho přeřadí na místo toaletáře. Natočil to Friedrich Murnau, německý režisér.
1: Smutný příběh.
0: V Evropě se teď dějí podivné věci. Válka je na spadnutí.
1: Vy si myslíte, že ten směšný člověk s knírkem je tak strašný?
0: Moji rodiče utekli do Ameriky před podobným chlápkem s knírkem. Jmenoval se Felix Edmundovič Dzeržinský. Taky Polák. Ale dal se do služeb ruských bolševiků. Umřel před 13 lety. Měl takové zvláštní heslo. Čisté ruce, chladný rozum a horoucí srdce. No. Musím teď nahoru zkusit všechny kliky. Měla byste si už jít lehnout. Je pěkně pozdě.
1: Opravdu jste si něco takového myslel? O tom balkónu? O mně?
0: Teď už ne.
1: Žádné strachy, Tony. Rudovlásky jako já neskáčou z balkónu. Přisajou se jako klíště a zvadnou.

0: Tony, na moment.
1: O co jde?
0: Nějaký chlápek tam venku. Chce s váma mluvit, takový čahoun.
1: Znáte ho?
0: Ne. Mám vám říct, že se jmenuje Albert.
1: Albert? No dobře.
0: Tony, máte nějaký potíže?
1: Ne, ani ne.
0: Ten chlápek má na sobě tmavý plášť s vysokým lincem a klobouk má naražený, takže mu není skoro vidět do ksichtu.
1: No třeba prší, Karle.
0: Ale ne, neprší. A o kus níž je u chodníku zaparkovaný velký černý vůz. Stojí u něho další chlápek v černém kabátě. Určitě nemáte žádný nepřátelé, Tony?
1: Jenom na berňáku, Karle. A podívejme se. Rodinná přízeň.
2: Jak dlouho jsme se neviděli, Tony?
1: Ahoj, Alberte. Jak se máš?
2: Nemůžu si stěžovat. Hádám, že mi asi nebudeš chtít podat ruku, co?
1: Ale proč ne? Ruce si podávají i v opice.
2: Koukám, že jsi pořád stejnej. Prťavej, tlustej, žertéř, Tony.
1: Ty ses taky nezměnil. Smrdíš levárnou na Stohonu.
2: Taky hrabu slušný prachy. Mám barák v Bel Air. Stál mě 90 hadrů. Mám za ženu platinovou blondýnku a dvě děcka na privátních školách. A co máš ty, Tony?
1: Tenhle rok mám kde bydlet.
2: Nějakou dálku?
1: Nevlastním.
2: Pane na nebi, jak se může někdo takhle zahazovat?
1: O co ti jde, Alberte? Nemám moc času.
2: OK, půjdu rovnou k věci. Předpokládám, že máš nějakou práci a chceš si ji udržet. Pak by bylo dobrý, aby si věděl, že v tom vašem tichým hotýlku bydlí jedna holka, jakási Eva Kresijová. Vypakuji pryč, je spřažena s jedním gaunerem. Nic proti ní osobně, ale mohla by tě dostat do maléru. Vypakuji pryč, rychle a hned. Máš na to asi hodinu.
1: Já bych se bouhodil, viď?
2: To není sranda, to nechápeš. Hezky ji od vás vypakuj.
1: No jo.
2: Poslyš, Tony, seš můj bratranec, proto s tebou hraju na rovinu. Nikdy ses do ničeho nenamočil. Tohle je vošajstlík záležitost, Tony.
1: Abych si to nezavařil ani teď, že jo?
2: Jo, přesně. Tahle Kresijová byla kdysi vdaná za nějakýho Johnnyho Rolse. Před dvěma dnama ho pustili z Quentinu. Odseděl si 3 roky za zabití a dostala ho tam ta holka. Byl nalitej a přijel jednoho dětka. Ta holka byla s ním. Řekla mu, aby to šel ohlásit, nebo že uvidí. Nešel. Ona ho schodila a tak ho zabásli.
1: To teda uviděl.
2: Ten Rolls si v lapáku pouštěl hubu na špacír, jakože ta holka na něj bude čekat, všechno zapomenutý a odpuštěný. Jen co vyjde ven, že si to pošine rovnou za ní a budou cukrovat jako dvě hrdličky.
1: No dobře, a o co vlastně jde?
2: S Rollsem chtějí mluvit naši ostří hoši. Dělal v jedné herně na stripu krupiéra s jedním kumpánem, podfoukli podnik o 50 litrů.
1: Pane, jo, to je spousta peněz.
2: To si píš. Ten parťák už ty prachy navalil. Teď musí 25 papíru vyklopit ještě milej pan Rolls.
1: S tím já nechci mít nic společného. Vypakuju jí.
2: Jsem rád, že jsi dostal rozum.
1: Dobře.
2: Hele, řekni, že jsem se na ní ptal.
1: Nemyslím, že bys toho měla nějakou zvláštní radost.
2: Víš co, trhni si nohou. Ale udělej to, co jsem ti říkal. Jinak si koleduješ o velký malér.
1: Kde pak jste byl, Karle?
0: Tony, myslel jsem, že jste ještě venku s tím chlápkem.
1: Noční vrátný nemá co dělat na chodbách, kde jsou pokoje hostů.
0: No, když už jsem tady.
1: Ale byl jste tam.
0: Jeden host chtěl sodovku a led. Dal mi dolar.
1: Je z vás cítit whisky.
0: Dal mě napít.
1: Kdo je to?
0: Zapsal se jako James Watterson. Má apartmá 14B.
1: Na 14A je slečna Kresijová, na 14B jste mi nikoho nehlásil.
0: Zapsal se, když jste tady nebyl, Tony.
1: No, půjdu si to radši nahoru omrknout, Karle.
0: Tony, ten chlápek měl v podpaží bouchačku.
1: Je tam někdo? Pane Watersone, otevřete. Otevřete laskavě ve vlastním zájmu. Koho mají oběsit, ten se neutopí.
3: Račte dál, vážený. A dobře koukejte. To, co na vás míří, je totiž devítka. Ujišťuji vás, že s ní umím docela slušně zacházet.
4: Dejte pryč tu pistoli, pane Votesné. Klepal jsem na dveře, ale nikdo neotvíral. Jsem hotelový detektiv. Otevřel jsem si univerzálním klíčem.
3: No to mě teda podržte, jsem v tomhle bejváku ani ne hodinu a už se mi ochomejtá hotelovej Sherlock kolem dveří. Dobrý, kámo, dobrý. Račte se podívat ještě na hajzel, do koupelny, ale zrovinka odešla.
4: Ještě jste ji ani neviděl.
3: Ale koho, že jsem ji ještě neviděl?
4: Jistou Evu Kresijovou.
3: Takže jsem přijela, co?
4: Je tady už 5 dní, čeká na vás. Nehnula se z hotelu.
3: Kapánek jsem se zdržel na severu. Jak tak koukám, víte toho o mě víc než dost, Sherlocku.
4: Máte pravdu, pane Rolsi.
3: Koukám, že si ženský pouštěj hubu na špacír, co?
4: Kde pak ženský, pane Rolsi? Chlapi. Ostří chlápci s pistolem.
3: Tihle hoši nikdy nevypřáhnou. Ráno nebo večír, jaro nebo podzim, furt makaj.
4: Vy víte, co jsou zač?
3: Mohl bych mít takových 9 tušení a 12 z nich by bylo správných.
4: Chtějí po vás 25 papírů.
3: Jo. A já mám v kapse všeho všudy 500 doláčů.
4: Co jste s těma prachama udělal?
3: Nikdy jsem je neměl, Sherlocku. Při tom kšeftíku mě totiž vzali na hůl, ale nelamte se s tím hlavu. Jsem jediný kořen na světě, který tomu věří.
4: Já tomu věřím taky. Jsou to grázlové. Obyčejný grázlové.
3: Proč mi vlastně tohle všechno vykládáte, Sherlocku?
4: Říkal jsem si, že ji z toho třeba vynecháte.
3: A co když ne?
4: Pokud se chcete odtud dostat živej, nic jiného vám nezbývá.
3: Jak se dostanu ven?
4: Pustím vás služebním výtahem do garáže, najmete si tam auto. Dám vám lístek pro garáž mistra.
3: Vy jste ale divný ptáček, Sherlocku. Mohl bych ji vzít sebou?
4: Taky byste se mohl svést v rakvi. Vědí o ní. Chtěli, abych ji vypakoval, no a já místo ní pakuju ven vás.
3: No, tak to vás budou milovat. Pošlou vám fialky.
4: Jdeme, pane Votesné. Mohl bych si to ještě rozmyslit.
1: Jaká je režijní cena pro 14B, Karle?
5: Pro pokoje ve věži není stanovena.
1: Taky stanovte. Ten chlápek odjel, byl tam jenom hodinu. Aspoň doufám.
6: Hotel poslední štace, garáže.
1: Tony Resek. Ten Votesson, co jsem mu dal lístek, už odjel.
6: Ovšem, Tony, asi před půl hodinou. Kde teda váš účet?
1: Jo, platím to já, díky. Naschle.
5: Ale, pánovi to nevyšlo? Zase nám někdo fouknul?
1: Tak kolik?
5: No, kolik? Kamarád?
1: Ne, jenom ožral bez peněz.
5: No tak to necháme plavat, Tony. Jak se dostal z hotelu?
1: Své se modelu služebním výtahem, zrovna jste spal. Bude vám stačit 5 očí?
5: Proč?
1: Víc jsem z něho nevymáčk.
5: No vy jste tady šéf, Tony.
1: Já? Já jsem jenom starý, utahaný člověk.
4: Slečno Kresijová, co tady děláte?
7: Vyzkoušel jste všechny kliky, Tony?
4: Samozřejmě, slečno.
7: Za boha nemůžu usnout. Tak jsem si řekla, že se sem vrátím na kus řeči. Nevadí?
4: To víte, že ne.
7: Mohl byste tomu rádiu domluvit? Zní to, jako když se lámou preclíky.
4: No, teď už hrajou jenom pro hospodské povaleče.
7: A taky pro hotelové Sherlocky.
4: A pro mladé dámy, co nemůžou spát.
7: Čekání je to nejtěžší na světě. Čas se vleče jako šnek.
4: Nepřekážím vám tady, slečno Kresijová?
7: Ne, seďte tady ještě chvilku. Možná, že se mi podaří trochu si zdřímnout.
4: Mile rád, slečno Kresijová. Stejně nemám co dělat.
7: Co je to?
4: Chopin, slečno Kresijová, největší polský hudební skladatel, zemřel v emigraci v Paříži.
7: To je smutné. Ale krásně se u toho usíná.
4: Tak hezké sny. Hotel Poslední štace, noční služba.
8: Tony? Tony Resek.
4: U telefonu.
8: Vzkaz od Alberta. Můžu?
4: Můžete.
8: Měli jsme menší řízení s jedním klápkem z vašeho hotelu. Chytli jsme ho, když brala roha. Albert čul, že ho pustíte ven. Bohužel měl bouchačku.
4: Pokračujte.
8: Nevyšlo to nejlíp. Ten chlápek Alberta odprásknul.
4: Cože?
8: Albert vám vzkazuje s Bohem.
4: To je zlý.
8: Riziko povolání, brácho. Tak dobrou.
4: A ten chlápek?
8: Ten už to má taky odbitý. Život za 25 hadrů nebo nic.
4: Jo. To jsou jednoduchý počty.
7: Stalo se něco, Tony?
4: Zemřel mi bratranec.
7: To je mi líto.
4: Dal se na špatnou cestu, slečno Kresiová. Jednou to tak muselo skončit. Poslední štace. To je opravdu dobrý jméno pro tenhle hotel.
7: Nejspíš ano. Jak to tak vypadá, ten, na kterého jsem čekala, už nejspíš taky nepřijde.
4: Ty peníze by vám stejně nepřinesly štěstí. Špinavý peníze ze špinavý hry se špinavýma lidma.
7: Tak se mi zdá, že o tom víte víc než já, Tony. Nechtěl byste mi o tom povědět?
4: Až zítra, slečno Kresiová, je pozdě. A mám špatnou náladu. Takový divný splín.
7: Splín se anglicky řekne melancholy, nebo low spirits.
4: A co jsem řekl?
7: Že máte vztek.
4: Ten mám teda taky.

0: Osada 40 mílí zapadala stále víc a víc do sněhu. Gordon Bedok, tulák v povodí Stříbrné řeky, se rozhodl, že tady několik dnů zůstane. Do jeho chaty je odtud tak daleko a snad by tam ani nevydržel v té samotě. Nikdy jindy mu samota nevadila, ale dnes to bylo něco docela jiného. Jsou Vánoce. Podivný čas, který tě najde i v té největší dálce a rozcitlivý tvou mysl vzpomínkami na doby dávno minulé. Rozbřinkaný orchestrion v hostinci hraje dnes jenom vánoční písně a Gordon Bedok tak mnoho z nich zná a tolik mu připomínají. Ano, dnes musí být mezi lidmi. Teď se otevírají dveře a dovnitř vchází muž v kožešinách. Venku zuřivě štěká jeho psí spřežení. Podívejme se, je to Fred Bartley, seržant z policejní stanice v Saskatchewanu. Co tady chce? Jde se jen ohřát nebo někoho hledá? Muži v hostinci přestali hlučet. Gordon Bedok v letících vteřinách zpytoval svědomí. Co se na něj mohlo asi tak prozradit? Bylo toho dost. Zákon se tady v pustině tak snadno překračuje. Objevil snad seržant u jeho chaty dynamitové patrony na zabíjení ryb? Nebo mu přišel na jiný zakázaný způsob lovu, či snad... Gordone Bedoku, pravil policista. Prodal jste v Saskatchewanu kožešiny z vykradené chaty mrtvého Jacka Miltona. Musíte se mnou na stanici, abyste to vysvětlil. Bedok si povzdychl. Představa vánočního večera se rozplynula. Jaké pak vysvětlování? Bedok se do chaty zemřelého lovce skutečně dostal a nashromážděné kožešiny odnesl a prodal. Seržantovi, to jen tady před lidmi zabalil obvinění a zatčení Bedoka do ohleduplných slov o vysvětlení. Orchestrion dohrál svou píseň. Bedok zaplatil útratu a vyšel za seržantem do sněhové vánice. Bude to strastiplná jízda. Na policejní stanici je skoro 3 hodiny cesty. Vyrazili. Vítr se vzmáhal ve vichřici. Přívaly sněhových vloček oslepovaly oči, třeba že obličeje obou mužů byly téměř celé ukryty pod kožešinami. Na některých místech zapadali psi do sněžných jam a s nimi i saně. Bedokovi bylo na nic. Za svůj přestupek si posedí ve vězení stanice nejméně 30 let. Neuvidí jaro, neprožije ten báječný, nádherný čas v kraji své Stříbrné řeky. Ani léto tam nestráví. Bude sedět někde ve tmavé kopce stanice po všechny ty sluné dny a tam nahoře na řece půjde jaro a léto naprázdno bez něho. V lese se vichřice změnila ve sněhovou bouři. Kmeny, troucí se větrem o sebe, vydávaly pekelný rachot. Chvíle mi nebylo na krok vidět. Některé stromy nevydržely nápor bouře, lámaly se a padaly přes cestu. Bylo nutno přenášet přes ně saně a vysazovat na ně i kousající zdivočelé psy zamotané do řemení. Bedoka napadlo, že teď je nejvhodnější příležitost. Zmizí do houštin, kam za ním seržant se spřežením nemůže. Také o střelbě v téhle bouři se nedá ani uvažovat. Jeho stopy budou během 1 minuty zaváty. Přečká bouři někde ve skalní jeskyni, kterých je zde tolik, a pak odejde z tohoto kraje. Jaro je všude krásné a dřeva na stavbu nového srubu je jinde také dost. Pozor, pozor, zazněl najednou seržantův varovný hlas. Mocný praskot se ozval nad jejich hlavami a cosi černého, nestvůrně velikého padalo neproniknutelnou sněhovou clonou na ně. Bedok se mimo děk přitiskl k saním a držel si hlavu oběma rukama, na kterých měl navlečeny velké rukavice. V zápětí ucítil hroznou bolest v zádech, nemohl vydechnout a ztrácel pomalu vědomí. Jen seržantův výkřik mu dozníval v uších. Probudilo ho teprve zuřivé trhání saní způsobené rozdrážděnými psy. Bedokův první pohled patřil seržantovi. Ležel napříč saní s hlavou k zemi a sníh kolem se barvil krví. Opodál ležela obrovská větev ulomená vichřicí. Bedokovi se podařilo narovnat se. Páteř je tedy nezraněna. Měl obavu, že mu jí úderem těžká větev přerazila. Bohu díky, je tedy v pořádku. S Zkusil povstat a udělat několik kroků. I to se zdařilo. Myšlenka na útěk mu znovu vyvstala v mysli. Ale co tady se seržantem? Kdo ví, kdy se probudí z bezvědomí? Probudí-li se vůbec? Má ho tady nechat zmrznout? Odveze-li seržanta do stanice, ztratí svobodu. Neodveze-li ho, ztratí seržant život, ale on, Gordon Bedok, uvidí jaro. Nebude sedět v žádné vězeňské díře. Zatímco takhle uvažoval, bouře se utišila a sněhová vánice se změnila v klidné padání drobného sněhu. Seržant se trochu pohnul. Ještě před chvílí to byl zdravý, silný člověk, teď zde leží bezmocně jako troska. Ještě před chvílí na Bedoka volal: pozor, pozor! Varoval ho a sám letící větvy uhnout nemohl. Co kdyby to bylo obráceně? Nebylo to od seržanta vlastně šlechetné, že ho varoval? V Bedokově hlavě stíhá jedna myšlenka druhou. Touha po jaru na svobodě. Soucit s člověkem přivolaný z nánosu lhostejnosti snad seržantovým varováním nebo vánočními písněmi orchestrionu ve 40 mílích, jejichž nápěvy v duchu teď znovu slyší. Nejistota, váhání. Pak ale lepší část Bedokovy povahy zvítězila. Přivedl seržanta k vědomí a pomohl mu do saní. Odřenina hlavy po těžkém úderu větví již nekrvácela. Nastoupili další cestu do stanice. Teď vedl Bedok, zatímco seržant jen při největších překážkách namáhavě slézal ze saní. Byl již večer, když dorazili naprosto vyčerpaní do stanice. Mužstvo bylo shromážděno ve společné jídelně, vánočně vyzdobené. Seržant vylíčil veliteli příhodu. Bylo zřejmé, že mu Bedok vlastně zachránil život. Toho večera neseděl Gordon Bedok v tmavé vězeňské cele, ale u stolu s mužstvem stanice. A zůstal tam i po zbytek svátečních dnů, aby pak byl odsouzen k nejnižšímu trestu, který si mohl odsloužit ještě tím, že bude po 2 měsíce uklízet místnosti stanice a pomáhat ve stáji u policejních koní. A když přišlo jaro, viděl je šťastný Bedok zase už na své zamilované stříbrné řece.
1: Časné vstávání Primusa Jonese. Varování všem ostatním raním ptáčatům. Můžeme beze všeho připustit, že zvyk časného vstávání byl široko daleko vychvalován moralisty a básníky všech věků. Časně spát a časně vstát, to má moudrý člověk rád. Rýmovali o 106. Raní ptáče dál doskáče, praví přísloví. Vstávej časně ráno a bude ti přáno, nabádá pořekadlo. Jsem si také vědom toho, že Benjamin Franklin vždycky vstával v 5. Že John Adams si pravidelně zapaloval oheň v krbu v 4:30. A že Abraham Lincoln, anglický premiér Gladstone, skotský král Robert Bruce, který proti Anglii vybojoval nezávislost, jakož i Julius Caesar, zkrátka všichni tihle velikáni vstávali tak časně, že byli vlastně vzhůru už včera. Jenomže ta věc musí mít i druhou stránku. Jak velkým požehnáním je takový ranní ptáček pro své přátele? Když ponecháme stranou jeho vlastní bujarou náladu, jak jeho časné vstávání stimuluje lidi, kteří musí žít s ním? Mám teď na mysli případ Primusa Jonese, který právě trávil dovolenou v mém letním sídle, odkud byl teď převezen do okresní nemocnice. Nevím, proč vlastně Jones s tím časným vstáváním začal. Možná proto, že hodně poslouchal přísloví a nabádavé rýmování, nebo protože mu rodiče dali jméno Primus. V každém případě je Jones typický raní ptáček. Uslyšel jsem jeho veselé pohvizdování na trávníku hned první den, co u mne bydlel v nějakou příšernou raní hodinu. Nikdo neumí tak pohvizdovat jako ti raní ptáčci. Jones budil dojem, a nebudil jenom dojem, že si hvízdá na všech stranách domu zároveň. Krátce na to jsem zaslechl vytrvalé ťuk, ťuk, ťuk kladívka a poznal jsem, že Jones něco pilně dává do pořádku. Žádný jiný zvuk tak nedoráží na lidský mozek jako tiché ťukání kladívkem. Potom nastala krátká přestávka klidu. Pak jsem uslyšel šum tryskající vody a sykot proudu namířeného na sloupek verandy a poznal jsem, že se Jones zmocnil hadice. Jestli je něco, čemu žádný lidský ranní ptáček nemůže odolat, je to hadice na stříkání. Představuje si sám sebe jako součást přírody a ujímá se role deště. Tak tedy voda syčela a pěnila se po trávníku a květinových záhonech a cákala na verandu a narážela do zavěšených truhlíků s květinami, což se mísilo s bodrým pohvizdováním Primusa Jonese. Takhle plynuly ty radostné hodiny mezi 6:30 a 8:30. Když hosté v domě zasedli ke snídani, Jones vyrazil do druhého kola. To máme krásné ráno, prohodil jeden z hostů. Krásné, ušklíbil se Jones. Měli jste je vidět tak před 3 hodinami. Ten báječný východ slunce kolem 4:30. Slunce se právě objevilo nad jezerem, nádherně naleštěný disk z ryzího zlata s troškou mědi a s nepatrným zábleskem šafránu. Chvalospěvu podobného druhu se ovšem takový časný vstával naučí chrlit celé metry. Pro boha, řekl někdo, to vstáváte tak hrozně brzy? Říci tohle časnému vstávalovi má ovšem osudné následky. Na to přece čekal, na příležitost, aby se začal vytahovat. Vždycky, odpověděl Jones, v létě i v zimě. V 5 ráno vyskočím z postele, vrhnu se do vany se studenou vodou, pak se pořádně vydrhnu a rychle se oholím. Zdá se, že časnému vstávalovi působí obzvláštní potěšení začínat nový život takhle mučednicky. V létě, pokračoval Jones, rád vycházím z domu na trávník mezi své kytičky a tam v 4:30 nebo nejpozději v 5, mimochodem trošku jsem vaše kytičky tady pokropil hadicí dnes brzy ráno. Slyšel jsem vás, poznamenal jsem. V zimě se jdu proběhnout venku ve sněhu mezi 5:00 a 6:00. Tu dobu fakticky pokládám za nejkrásnější dobu dne. Mumlání úžasu po tomhle sdělení je právě to, čím se takový časný vstával sytí. Primus Jones strávil v mém letním domě 10 dní. 11. dne ho odvezli. Situace se pro něho příliš vyhrotila. Nespokojil se už se vstáváním o 4:30, posunul je na 4:00 a pak dokonce na 3:45. U snídaně potom mohl triumfálně oznámit, že si po ránu skočil ze skály do jezera ještě chvíli předtím, než se na východním obzoru ukázaly první paprsky slunce. Nemusel skákat ze žádné skály, je tam přístavní hráz se schůdky. Ale časní vstávalové se potřebují vrhat ze skal, ze skalních útesů, pokud možná rozsochatých. V domě pak lidé pozorovali, že Jones během dne střídavě poklimbává a lehce podřimuje. Odpoledne ho viděli, jak spí, buď to natažený přes držadla trakaře, nebo opřený o vyčnívající hrany narovnané hromady polínek. Časní vstávalové jsou takoví všichni. Usínají zkroucení do podivných a nemožných pozic. Sotva se pak Jones probudil, obvykle hned spustil. Ve 4 jsem skočil po hlavě do vody, právě když první paprsek slunce ozářil hladinu jezera. A potom byl schopen znovu začít dřímat nebo úplně usnout. Po 5 dnech ho bylo slyšet, jak ťuká kladívkem nebo pouští vodu z hadice kdykoliv mezi 2:00 a 4:00 ráno. Většina věcí, které dal do pořádku, brzy zase upadla. Voda, kterou postříkal trávník, opět vyschla. Tráva, kterou posekal, měla čas znovu narůst. A rozprouděný krevní oběh, vyvolaný jeho raným skokem do jezera, poklesl málem k 0. Tak je to s těmi časnými vstávali vždycky. Odpoledne 11. dne jsme ho velice šetrně dopravili do okresního ústavu pro duševně postižené. Naložili jsme ho na trakař s trojhraným polínkem pod hlavou, aby se mu líp spalo, a do náruče jsme mu dali jeho budík. Později jsme se dověděli, že se probudil časně v noci a že bylo slyšet, jak na balkóně ťuká kladívkem. Z toho jsem poznal, že je šťastný.

0: Pane kapitáne, jsem poručík Radcliffe z válečného loďstva jeho veličenstva. Zbitevní fregaty nepřemožitelná.
1: Hrome, skřížili jste mi cestu a donutili skasat plachty. Povážlivý

0: po dobrém nebo násilím.
1: Nechám schromáždit mužstvo na horní palubě. Při přehlídce posádky si můžete vybrat.
0: Není třeba. Cestou k vaší kajutě padl můj zrak na mladého urostlého muže. Vysoký, modrooký...
1: Billy Butt! Chcete naverbovat mého nejlepšího námořníka, poručíku?
0: To je mi líto, ale v řadách královského válečného námořnictva slouží vždy jen ti nejlepší z nejlepších.
1: Vy mi nerozumíte, poručíku. Než jsem přijal toho mladíka na loď, byla ubikace námořníků v podpalubí semeništěm hádek. Měl jsem tolik starostí, že mě ani dýmka nedokázala utěšit. A pak přišel Billy. Vyzařovala z něho taková přívětivost a dobrá nálada, že jí nakazil hned celé mužstvo. Okamžitě si ho všichni zamilovali. Všichni. Kromě jednoho vyhlášeného rváče. Snad na Billyho žárlil, snad mu záviděl. Každopádně se ho snažil vyprovokovat. Billy se dlouho ovládal, ale jednou číše přetekla. Ten chlap dostal od Billyho takový výprask, že na něj do smrti nezapomene. A takového muže mi teď chcete odvést, poručíku.
0: Umím si vybírat, kapitáne. Obvykle mi stačí jediný pohled. Vydejte prosím rozkaz, aby se ten mládenec připravil.
1: Jestli ten mládenec odejde z mé posádky, dovedu si představit, jak to tady bude za čas vypadat. Dám vám kohokoliv, ale Billy Badami neberte, mějte slitování, poručíku.
0: To je slovo, které nepoužívám.
1: A když se vám zepře?
0: V těchto případech není žádné dovolání. A vy to víte, kapitáne. Jakékoliv námitky jsou zbytečné. Je to právo královského loďstva.
2: Jméno?
3: Billy Butt, pane kapitáne.
2: A víte, jak se jmenuje naše loď?
3: Vím, pane kapitáne. Nepřemožitelná.
2: Tak tedy vítejte na palubě Nepřemožitelné v řadách válečného námořnictva jeho veličenstva. Budete pozorovatelem na předním stěžni.
3: Ano, pane.
2: Odkud pocházíte?
3: Pravděpodobně z Anglie, pane.
2: Nevíte, kde jste se narodil? Kdo byl vaším otcem?
3: Bůh to ví, pane.
2: A vy? Víte vůbec něco o svém původu?
3: Jednoho rána léta, páně, 1776, mě prý našli v krásném, hedvábým, olemovaném košíku, který visel na klepadle jistého dobrého člověka v Bristolu.
2: Zdá se, že to byl moc dobrý nález. Doufám, že najdou ještě někoho takového, jako jste vy, mládenče. Královské loďstvo takové nutně potřebuje.

0: odkasat horní plachty! Korminelníku, stočte loď přídí proti vlnám!
1: Rozkaz, kapitáne!
2: Muž přes palubu na závětrné straně!
3: Bůh buď milosti v jeho duši.
0: Pomoc! Pomoc!
4: Uvážu si lano kolem pasu a skočím pro něho. Podívej se na ty vlny, mrzí tě život, Billy. Ten ubořák je na dobro ztrácen. Nemůžeme ho tam nechat. Držte pevně konec lana. Přitáhnete nás.
2: Odskočil! Blázen!
3: Svatý Krištofe, stůj při něm.
2: V těch vlnách se utopí.
0: Je to šílenství.
2: Už je u něho. Drží ho!
0: Zaberte chlapy a přitáhněte je na levobok. Schoďte jí provazový žebřík.
2: Zvládne to, Billy, pat to zvládne.
0: Už je u lodi.
2: Ale nemá sílu vyšplhat po žebříku.
0: Sakra! Pomozte jim na palubu. Vytáhněte je.

0: Vydával ses ve velké nebezpečí, aby se zachránil můj starý život. Děkuji ti, Billy Budde. Snad nebesa dají a já ti to budu moci oplatit.
1: Doufám, že to nebude potřeba. Pocházíš opravdu z Dánska?
0: Přímo z

0: škodaně. Ale tak dlouho jsem sloužil na anglických lodích, že ze mě spíš už Angličan.
1: Podívej, Dáne, zase mi někdo seděl na lůžku. Lodní vak je rozvázaný.
0: Potloukal se tady zbrojmistr Klegert.
1: Proč by se mi hrabal ve věcech?
0: Nevím, ale dej si na něj pozor, Billy.
1: Nic proti mně nemá, vycházíme spolu dobře. Často mě chválí.
0: Zbrojmistr Klegert má sladký hlas, ale můj starý nos větří, že se tady něco chystá.
2: Pozor!
3: Promiňte, že jsem do vás vrazil, pane.
2: Kam takový spěch, chlapče?
3: Mám hlídku na předním stěžni.
2: Moře je klidné, pevně nadaleko, nemusíš tak spěchat. Ale ty prý plníš své úkoly s velkým zaujetím a velmi pečlivě, že?
3: Snažím se, pane.
2: Časem bys to mohl dotáhnout až na kaprála. Tedy, kdybych si tě já jako zbrojmistr vybral. Co tomu říkáš?
3: No, nevím, jestli bych na tu práci stačil, pane.
2: O tom nepochybuji. Jsi chlapík, Billy. Jen nevím, jak by se k tomu stavil kapitán Ver. Nevidí rád mladíčky na takových místech.
3: Promiňte, pane, už musím běžet.
2: Správně, hochu. Dostát svým povinnostem, to především. A povýšení přijde samo.
4: Billy Bat. To myslíte vážně? U posádky je velmi oblíbený. Je třeba ho získat pro naši věc. Když půjde on, půjdou i ostatní.
5: Chápu, pane, ale tolik ho zase neznáme. Je to nebezpečné.
4: Máš strach, Zrsku?
5: Musíme být opatrní.
4: To dnes bych dělal na lodi plavčíka, kdybych byl pořád jen opatrný.
2: Někdy je třeba plavat v nebezpečných vodách, aby se dostal k cíli.
5: Já vím, pane, ale přesto...
4: Najdeš Billy Bada a v ústraní s ním promluvíš.
5: No, jak si přejete. Počkám, až půjde z hlídky na předním stěžni. Napřijdi v závětří u řetězů, se ho pokusím získat na naši stranu.
4: Hej, Billy!
3: Co seš, Zrsku?
4: Přikrať se k řetězů vpředu. Sem, do závětří.
3: O co jde?
4: Tiše.
5: Něco je ve vzduchu, Billy. Asi to taky cítíš.
3: Mluv jasněji, nerozumím ti.
5: Je nás víc, celá parta. Chci se tě zeptat, jestli bys stál na naší straně.
3: K sakru, co ti myslíš?
4: Ne tak nahlas.
3: Tak přestaň mluvit v hádankách.
5: Pomohl bys nám.
4: V případě nutnosti.
3: K čertu nevím, kam míříš a o co ti jde. Ale dám ti jednu radu. Jdi mi z cesty. Nebo tě hodím přes zábradlí.
4: Abys nelitoval, Billy Bade.
3: Zmiz!
4: Budeš litovat?
3: Řekl jsem zmiz!
6: Co se tady děje?
3: Potloukal se tu jeden ze zádi, poručíku. Tak jsem mu jenom ukázal, kam patří.
6: Správně, Billy. Nikdo ze zádi nemá u nás napřídi co pohledávat.

0: bezvětří. Nic se nepohne.
1: Postoupili jsme aspoň trochu dnes odpoledne.
0: Ani opíť. Zrovna jako bychom měli vyhozenou kotvu. Chytit tak alespoň malý vánek. Slyšíš to ticho, Billy?
1: Ležíme tu jak leklá ryba.
0: Je to ticho před bouří.
1: Obloha bez mráčku, moře jak voda ve sklenici. Kde pak bouře?
0: Možná, že tahle nepřijde z nebe.
1: Dane, včera, když jsem šel z hlídky, chytil mě zrzek. Povídal moc divné věci. Skoro bych řekl, že mluvil o vzpouře.
0: U všech rohatých.
1: A možná jsem to jenom špatně pochopil. Ale ptal se, jestli bych v případě nutnosti byl na jejich straně.
0: Zatím stojí zbroj mistr Klegert. Dám na to krk. Jdi za kapitánem a pověs mu to.
1: A to po mně nechtěj, Dane.
0: Je to tvoje povinnost, Billy.
1: Nejsem donašeč.
0: Zažil jsi někdy na lodi vzpouru? Radši budu stát proti nejprudší bouři, proti vichru, vlnám, běsnícím živlům a povedu s nimi čestný boj a zvítězím buď já, nebo příroda. Ale spiklenec, to je had, který se plazí za noci k tvému lůžku. Uštkne tě ve spánku, abys mu nemohl useknout hlavu.
1: Nemám důkazy. Zrzek mluvil v hádankách. Co pak mohu jen tak někoho obvinit?
0: Kapitán Ver je moudrý a zkušený muž, jdi za ním. Je lepší se zmílit, než mlčet.
1: Dobrá. Zítra před ranní hlídkou mu oznámím, co jsem slyšel.
0: Jen aby nebylo pozdě.

0: Neměli jsme ho do našich plánů zasvěcovat. Byla to chyba.
1: Vypadal důvěryhodně. Ta jeho obliba u posádky mě zmátla. Kdo mohl tušit, že se takhle zachová?
0: Ten bídák mě chtěl hodit přes palubu.
2: Z možného společníka je rázem nepohodlný svědek.
3: Nesmí promluvit, jinak...
2: Já vím. Snad si s ním nějak poradíme a zavřeme mu pusu.
0: Nejspíš ho hodíme rybám.
2: Mám lepší nápad.

0: Otočte kormidlem, ať zachytíme ten vánek od zádi.
1: Rozkaz, kapitáne.
0: Konečně se snad pohneme.
2: Pane kapitáne, dovolte mi s vámi promluvit.
0: Poslouchám vás, brojmistře.
2: Promiňte, ale věc je velmi důvěrná. Nemohli bychom se uchýlit do vaší kajuty.
0: Nože, oč jde, zbrojmistře?
2: Rmoutí mě, že přináším špatné zprávy, ale podle svého nejlepšího svědomí jsem se rozhodl, že budu upřímný. A upozorním vás na jisté podezření, které jsem pojal.
0: Mluvte jasněji, zbrojmistře.
2: Za poslední dny jsem toho viděl dost, abych se utvrdil v názoru, že přinejmenším jeden námořník na palubě je nebezpečnou osobou. Dotyčný muž se do služeb jeho veličenstva dostal jiným způsobem než normálním odvodem.
0: Řekněte rovnou, že jde o muže odvedeného rozkazem.
2: Ano, pane. Zcela nedávno jsem zjistil, že v mužstvu probíhá nějaký skrytý pohyb vyvolaný dotyčným námořníkem. Necítil jsem se oprávněn své podezření hlásit, pokud si nebudu alespoň trochu jistý. Avšak včera večer jsem toho muže pozoroval a mé podezření se přiblížilo takřka jistotě.
0: Važte dobře svá slova, zbrojmistře. A uvědomte si odpovědnost, kterou na sebe tímto hlášením berete. A jaké důsledky může mít vaše obvinění?
2: Uvědomuji si to, pane. Ale jako námořník válečného královského loďstva cítím povinnost promluvit.
0: Řekl jste, že na palubě je přinejmenším jeden nebezpečný člověk. Jmenujte ho.
2: Nechtějte to po mně.
0: Řekl jsem mi, jmenujte ho.
2: Billy Budd, pozorovatel na předním stěžni jasnosti.
0: To myslíte? Toho muže, kterého poručík Radcliffe získal přednedávnem z té obchodní lodi? Toho odvážného mladíka, který zachránil starého Dána před jistou smrtí?
2: Právě toho jasnosti.
0: Ten chlapec je u mužstva velmi oblíben.
2: Jistě, ale přes své mládí a hezký vzhled je to lstivý člověk. Nezískává si přízeň ostatních jen tak pro nic za nic.
0: Chtěl jsem ho povýšit na místo velitele nejvyššího koše na zadním stěžni.
2: Na vašem místě bych jasnosti takové jmenování ještě zvážil.
0: Přicházíte za mnou s velmi mlhavým příběhem. Pokud jde o Billy Budda, chci, abyste mi uvedl nějaký skutek nebo slovo, které by potvrdili vaše obecné obvinění. A dejte dobrý pozor, co řeknete, zbrojmistře. V případě, jako je tento, čeká křivého svědka pro vás na konci ráhna.
2: O jasnosti, nezasloužím si váš přísný tón. Sám bych si nepřál nic víc, než aby se mé obvinění ukázalo jako liché, ale jak si mám například vysvětlit, že Billy Budd se v ústraní obrátil na jednoho z námořníků a ptal se ho, jestli s ním může v případě potřeby počítat? Řekl doslova, něco se chystá. Je nás víc a chci vědět, jestli jdeš s námi. Možná, že se pletu, ale v mých uších to zní jako příprava a podněcování vzpoury.
0: To je silné slovo. Chci znát jméno toho muže.
2: Mám pádné důkazy, kterými svá slova doložím a v pravý čas prozradím jméno toho muže.
0: Zbrojmistře, je nyní Budova směna ve službě?
2: Není jasnosti.
0: Stráž!
3: Co ráčíte, pane?
0: Znáte Budda? Pozorovatele na předním stěžni?
3: Ano, pane.
0: Jděte ho najít. Řekněte mu, aby se okamžitě dostavil do mé kajuty. Snažte se to zařídit tak, aby Budd s nikým nemluvil.
3: Provedu, pane.
4: Pozorovatel na předním stěžni Billy Budd přišel na váš rozkaz, pane kapitáne.
0: Stráž, zavřete dveře. Stůjte venku a do mé kajuty nikoho nevpouštějte.
3: Podle rozkazu, pane.
0: A teď řekněte zbrojmistře tomuto muži přímo do očí všechno, co jste mi o něm povídal.
2: Nebojím se pravdy. Billy Budde, seznámil jsem kapitána lodi se svým důvodným podezřením, že v řadách mužstva podněcujete a připravujete vzpouru.
0: Mluvte, Bilibade. Braňte se.
4: To je lež?
2: Chcete popřít, že jste oslovil jistého člena posádky a ptal se ho, jestli se v případě potřeby přidá na vaši stranu? Rozuměj, stranu vzbouřenců.
4: Jak můžete něco takového říct?
2: Lhal bych, kdybych tvrdil, že se mi to říká snadno. Byl jsem vám vždycky nakloněn. Projevoval jsem vám dokonce jistou přízeň. To nemůžete popřít. Dokonce jsem vás chtěl jmenovat kaprálem. Ale když jde o pravdu a o osud posádky, sympatie musí jít stranou.
0: Co řeknete na svoji obhajobu, Billy?
4: Nic. Vůbec nic. Proti takovému nařčení je nejlepší rána mezi oči!
0: Člověče, co jste to udělal? Pomozte mi ho zvednout! Vy jste ho tou ranou pěstí snad zabil! Jsem nucen vás zamknout vzadu v přístěnku mé kajuty, dokud se celá věc neprošetří. Následujte mě! Stráž!
3: K službám, pane.
0: Sežeňte ranhojiče a řekněte, že s ním chci okamžitě mluvit.
3: Ano, pane.
5: Ten už oči neotevře. Zbrojmistr Klegert je mrtvý, kapitáne.
0: Myslel jsem si to.
5: Jak se to stalo?
0: Bylo to něco jako boží soud. Zbrojmistr Bilibada obvinil z podněcování vzpoury.
5: Vzpoury?
0: Místo, aby dokázal svoji nevinu slovy, nechal Billy mluvit svoji pěst.
5: Myslíte si, že zbrojmistr naškl Billyho neprávem?
0: Sražen a usmrcen andělem božím. Ale ten anděl musí viset. Je třeba rychle jednat. Pomozte mi odnést tělo. Uložíme je do druhého přístěnku vzadu v kajutě.
5: Chcete ho nechat tady?
0: Počkám na rozhodnutí válečného soudu. Ten bude svolán i hned. Teprve po vynesení rozsudku vše oznámím posádce. Řeknete poručíkům, co se stalo, a vyzvete je, aby si celou věc ponechali pro sebe.
5: Podle rozkazu, pane kapitáne.
6: Kapitáne Vere, podal jste nám svědeckou výpověď o politováníhodné události, která se stala zde ve vaší kajutě. Chcete k výpovědi ještě něco dodat?
0: Snažil jsem se tento válečný soud nezaujatě obeznámit se skutkovou podstatou činu, který zde byl spáchán. Pánové, je nyní na nás, abychom společně a důkladně zvážili vinu obžalovaného Bilibada a vyřkli ordel.
6: Obžalovaný Bilibade, slyšel jste, jak kapitán Ver popsal celou událost. Máte k jeho svědecké výpovědi výhrady, nebo s ní souhlasíte?
4: Kapitán Ver mluví pravdu. Všechno se událo přesně tak, jak říká.
6: Zbrojmistr Klegert vás před kapitánem obvinil z přípravy a podněcování vzpoury.
4: Zbrojmistr lhal! Jedl jsem a jím králův chléb a jsem králi věrný.
0: Věřím ti, chlapče.
4: Bůh vám za to žene jasnosti.
0: Snaž se ale svá slova podložit nějakými důkazy.
6: Říkáte, že zbrojmistr lhal. Jaký měl podle vás ke lži důvod?
4: To nevím.
7: Byla mezi vámi nějaká rozepře nebo zlá vůle?
4: Ne, vycházeli jsme spolu velmi dobře. Nikdy jsem proti němu nic neměl a pokud vím, on proti mně také ne. Ne, žádná zlá vůle mezi námi nebyla.
6: Jak si tedy vysvětlujete jeho chování? Proč by vás jinak chtěl před kapitánem očernit?
4: Nevím.
7: Když mezi vámi žádná rozepře nebyla, musel tedy mít jiný důvod.
4: Nedovedu si jeho chování vysvětlit.
0: Otázka, kterou jste obžalovanému položil, poručíku, se přirozeně nabízí. Jediný, kdo by jí mohl dobře zodpovědět, leží mrtvý támhle v přístěnku. Nechme proto stranou onu motivaci, kterou byl zbrojmistr veden. Válečný soud musí v tomto případě posuzovat především důsledek úderu. A tento důsledek se nemůže posuzovat jinak, než jako skutek toho, kdo udeřil.
7: A není v posádce někdo, kdo by mohl vrhnout na tuto záhadu trochu světla?
0: Pánové, znovu vás vyzývám. Vězňův skutek, pouze jím se musíme zabývat.
6: Obžalovaný, místo abyste se snažil obhájit, zbrojmistra Klegrta jste udeřil a zabil. Tak jednají lidé, kteří jsou s argumenty v koncích a kteří nemohou poskytnout přesvědčivé důkazy o své nevině.
4: Lituji, že je mrtev. Nechtěl jsem ho zabít. Ale hanebně mi lhal do očí v přítomnosti mého kapitána. Popadl mě vztek. V tu chvíli jsem se nedokázal bránit jinak než úderem. Bůh mi pomáhej.
7: Věděl jste o něčem, co by nasvědčovalo, že se mezi mužstvem začíná projevovat nepokoj, který by dokonce mohl přerůst ve vzpouru?
4: Ne.
0: Bade, máte-li ještě něco, co byste řekl ve svůj prospěch? Řekněte to nyní.
4: Řekl jsem už všechno, pane.
6: Odeberte se zpátky do přístěnku vzadu v kajutě. Tam vyčkáte do vynesení rozsudku. Stráž! Doprovoďte obžalovaného a zamkněte za ním.
3: Rozkaz, pane.
0: Pánové, až doposud jsem byl v tomto případě převážně svědkem. Ale nemohl jsem si nevšimnout, že v rozhodujících okamžicích jste velmi váhaví. Vaše váhavost nepochybně pochází ze střetnutí vojenské povinnosti s mravními ohledy, které jsou ještě zesíleny soucitem. Pokud jde o soucit, nemohu jinak, než jej sdílet. Ale naší povinností je odložit stranou vše, co by mohlo vést k oslabení naší rozhodnosti. Bez ohledu na polehčující okolnosti jsme nuceni považovat zbrojmistrovu smrt za důsledek skutku tohoto vězně. A já se vás nyní ptám. Je tento čin hrdelním zločinem, který se trestá smrtí?
7: Co pak můžeme odsoudit k okamžité smrti člověka, o němž si myslíme, že je nevinný?
0: I já to tak cítím, poručíku. Ale je naší povinností jednat podle našich citů nebo podle zákonů?
7: Na prvním místě je věrnost králi.
0: Zajisté. A tím pádem i věrnost zákonům. Když jsme se stali důstojníky, přestali jsme být v těch nejdůležitějších ohledech svobodní. Když se vyhlašuje válka, ptá se nás snad někdo na náš názor, bojujeme na rozkaz. Podobné je to i nyní. Vyneseme-li rozsudek, budeme to my sami, kdo bude soudit. Mnohem spíš válečné právo, které bude působit naším prostřednictvím. Za toto právo a jeho tvrdost my odpovědnost neneseme. Naše odpovědnost, k níž jsme se zavázali, je taková, že se tohoto práva budeme držet a že je budeme prosazovat, ať se projeví jakkoliv nemilosrdně.
6: Copak neexistuje v tomto případě nějaké východisko, aby pravda nebyla tak nemilosrdně krutá?
0: Abychom si to trochu uspořádali. Vraťme se k faktům. Námořník válečné lodi udeří svého nadřízeného, hodnostně vyššího. A ta rána je smrtelná. Už ten úder sám, nehledě na jeho účinek, může být podle válečných ustanovení hrdelním zločinem.
6: Ano, pane, ale Billy Budd určitě neměl v úmyslu ani vyvolat vzpouru, ani vraždit.
0: Jistě ne, důstojníku. A před jiným soudem, než je válečný soud, by tato obhajoba vše zmírnila. Ale tady musíme postupovat podle zákona o vzpouře. A jaký tento zákon je, všichni víte. Není závažné, co Billy Budd zamýšlel, či nezamýšlel. Musíme udělat jednu věc ze dvou. Buď odsoudit, nebo osvobodit.
7: A nemůžeme ho uznat vinným a přece jen zmírnit trest?
0: Uvážil jste následky takové mírnosti, poručíku? Napadlo vás, jak by to přijala posádka?
7: Ne, pane. Na to jsem nepomyslel.
0: Já ano. Třebak můžete posádce vysvětlit všechny aspekty, o kterých se tady bavíme? Ti lidé nemají intelektuální vnímavost a uvážlivost. Nepochopili by to. Pro ně bude Badův čin prostou vraždou, kterou budou pokládat za jasný akt spoury. Čím se trestá, vědí. K tomu trestu však nedojde. Proč budou uvažovat? Náš mírný rozsudek budou považovat za zbabělost. Budou si myslet, že jsme se zalekli, že se bojíme uplatnit tvrdost zákona. To by velmi ohrozilo udržení kázně. Zapřísahám vás, přátelé, nechápejte mě špatně. S tím ubohým chlapcem cítím stejně jako vy.
6: Co tedy navrhujete, kapitáne?
0: Formálně ho uznat vinným a odsoudit k trestu smrti pověšením na rameni rána v době první ranní hlídky. Je to jediné možné východisko. Dejte o tomto návrhu hlasovat.
6: Hlasujte, pánové. Jednomyslně schváleno.

0: Nemáš špetku tabáku, Zrsku?
1: Tady si vezmi a nacpi si dýmku, Dáne.
0: Pěkná noc. Ležet si takhle na palubě. Dívat se do nebe plného hvězd. Jen ten tabák mi chyběl. Nechtěl bych nad ránem umřít jako Billy.
1: Houpat se naráhně, do toho se nikdo nehrne, ale vražda je vražda.
0: Tak, tak. A vzpoura je vzpoura. A co tobě o tom budu povídat?
1: Jak to myslíš, Dáne?
0: Silný tabák.
1: Nemám rád takovýhle narážky.
0: Proč myslíš, že Billy zbrojmistra zabil?
1: Jak to mám vědět?
0: A chceš, abych ti to prozradil?
1: Do takových věcí já se radši nepletu.
0: Dobře děláš, Zrsku. Není o co stát. Člověk se pak dostane do maléru dřív, než foukne vítr do plachty. A co tobě o tom budu povídat, viď?
1: Sakra, nech si ty narážky.
0: Ticho. Ještě tě někdo uslyší. Nebo snad chceš, aby se kapitán dozvěděl, jak si Billyho támhle u řetězů na přídi přemlouval ke spouře. A když to nevyšlo, jak jste na něj se zbrojmistrem ušili tuhle boudu, která ho bude stát krk?
1: Nevím, kdo ti to řekl, Dáne. Ale jedno vím jistě.
2: Ty už to neřekneš nikomu.
3: Kdo je?
4: Poručík Radcliffe. Dovolte mi vejít, pane kapitáne.
3: Vstupte.
4: Omlouvám se, že vás ruším v tak pozdní noční hodinu, ale...
3: Myšlenky na Billy Budda mi stejně nedají usnout. Oč jde, poručíku?
4: Na horní palubě byl nalezen Olaf Anderson, přezdívaný Dán, s bodnou ranou v zádech.
3: Žije?
4: Když ho našli, byl už mrtvý. Vrah zatím nebyl dopaden.
3: Kdo s ním byl viděn naposledy?
4: Nikdo neví, pane. Dovolí si poznamenat, že tato vražda může nějak souviset se smrtí zbrojmistra a odsouzením Billyho Budda.
3: O důvod víc, aby rozsudek byl s úsvitem bezodkladně vykonán.
4: Ale co když objasnění Dánovy vraždy vnese do Budova případu nové světlo?
3: Pověřuji vás sestavením a vedením vyšetřovací komise. Ale vyšetřování Dánovy vraždy nemůže mít odkladný účinek pro popravu Billyho Budda. Jakékoliv váhání a prodlevy mohou vážně ohrozit udržení kázně. Na kolik vražd máme ještě čekat? Po těchto politováníhodných událostech bude celá posádka velmi zneklidněna. Proto je třeba okamžitě jednat. Nechte prohledat celou loď. Třeba najdete nějaký důkaz, který povede k odhalení Dánova vraha.
4: Ano, pane.
3: A nechte svolat na horní palubu celou posádku. Chci k ní promluvit.
4: Ještě teď v noci, pane?
3: Jistě.
4: Provedu. Pane kapitáne.
3: Můžete jít, poručíku.
5: V tuto neobvyklou noční hodinu jsem vás nechal svolat sem na horní palubu, abych k vám promluvil. Vedou mě k tomu události, které se staly během několika posledních hodin. Mnozí z vás již vědí, že byl zabit zbrojmistr Cleggart. Pachatelem tohoto hrdelního zločinu byl pozorovatel na předním stěžni Billy Budd. Viník byl souzen a odsouzen mimořádným válečným soudem k trestu smrti oběšením. Poprava bude vykonána za první ranní hlídky. Druhým důvodem, proč jsem vás volal, je zavraždění Olafa Andersona, zvaného Dán. Byl nalezen zde na horní palubě s bodnou ranou v zádech. Zatím nevím, zda spolu tyto dva zločiny souvisí. Žádám všechny, kteří mohou přispět k objasnění Dánovy smrti, aby splnili svoji povinnost námořníka jeho veličenstva a pomohli odhalit vraha.
6: synu. Přicházím za tebou jako Kristův služebník, abych připravil tvoji duši na odchod z tohoto světa a nabídl ti útěchu života věčného, která je dána všem, kteří věří v našeho Pána Ježíše Krista. Věříš, synu, v jeho spasitelnou moc a v život věčný, který všem svým věrným zaslíbil?
4: Věřím, otče.
6: Očisti svoji duši a vyznej se ze svých hříchů, synu.
4: Lituji, že jsem zabil. Prosím všemohoucího, aby mi odpustil.
6: Jeden lidský život si zachránil a druhý zmařil. Bůh je milosrdný, synu, a odpouští hříchy všem, kteří jich upřímně litují. Modleme se, aby přijal tvoji duši do svého nebeského království. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dejš nám dnes a odpust nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.

0: odsouzený, chcete ještě něco říci předtím, než vám Kat nasadí oprátku?
1: Bůh žehnej kapitánu Verovi.
2: Bůh žehnej.
0: Vykonejte rozsudek!
3: Zadržte! Chcete popravit člověka, který se stal obětí spiknutí? Tento list, který byl nalezen pod poduškou na lůžku zavražděného Olafa Andersona, to dosvědčuje! Dovolte mi list přečíst, pane kapitáne.
0: Čtěte, poručíku.
3: Tato slova píši pro případ, že bych náhle zemřel a nemohl podat svědectví o spiknutí, které bylo osnováno proti pozorovateli na předním stěžni, Billy Budovi. Billy Bud se mi svěřil, že ho tajně vyhledal James Denker, zvaný Zrzek, a ptal se ho, jestli by jim v případě nutnosti pomohl a stál na její straně. Bylo jasné, o co se jedná. Ale vrozený odpor k donašečství na vlastní kamarády z lodi Budovi bránil, aby celou věc včas hlásil. Otálení se mu stalo osudným. Zbrojmistr Klegert Buda předešel a označil ho před kapitánem za vzbouřence. Křivě ho obvinil, aby se zbavil nepohodlného svědka, který odmítl spolupracovat. Končím tyto řádky a jdu vyzvat Jamesa Denkera, zvaného Zrzek, aby v zájmu spravedlnosti promluvil. Podpis Olaf Anderson.
4: Předveďte Jamesa Denkera!
5: Kam zmizel?
6: Tamhle! Běží napříč!
4: Chyťte ho!
3: Je klid! Nemá kam utéct!
6: Pozor!
4: Leze přes zábradlí! Klíčte ho!
6: Podívejte! Klesá ke dnu! Je s ním amen! Utopil se!
4: Posádko fregaty nepřemožitelná! S ohledem na objevení nových skutečností, které přinesl dopis Olafa Andersona, válečný soud změnil již vynesený rozsudek a Billyho Buda osvobodil!
7: Ač je Billy!
1: Děkuji vám, přátelé. Děkuji všem, kteří stáli při mně. Věděl jsem, že ti, kteří mě soudili a vynesli nade mnou ortel smrti, nemohli jednat jinak. O to větší je moje radost, když mě teď mohli osvobodit. Sláva kapitánovi!
7: Hurá!
1: Sláva posádce fregaty nepřemožitelná!
7: Hurá!
1: Ať žije král!
7: Ať žije král!
8: Prosím, posaďte se, Marie.
9: Děkuji.
8: Lorandová nebo Loránová?
9: Lorandová.
8: Já jsem Kern. Doktor Kern. Dáte si trochu kávy, Marie?
9: Ráda. Jak jste se o mě dozvěděl?
8: Jak? Potřebuji asistentku a vy jste medička, že?
9: Právě jsem dostudovala.
8: Já vím. Mohu vám nabídnout dvojnásobek toho, co byste dostala v nemocnici. Výplata bude jednou týdně, k tomu denně, snídaně, oběd. Mám však jednu podmínku.
9: A to?
8: Umíte mlčet?
9: Mlčet?
8: Všechny ženy jsou upovídané. Vy jste navíc hezká žena.
9: Děkuji.
8: A u těch to bývá ještě horší.
9: Ale jak to souvisí s mou prací?
8: Velice. Musíte ovšem, co tady uvidíte a uslyšíte, mlčet jako ryba. Jakékoliv porušení zákazu by pro vás mělo krajně nepříjemné důsledky.
9: Mohu souhlasit, pokud moje práce nebude...
8: V rozporu se zákonem? Můžete být naprosto klidná. Ostatně veškerou odpovědnost nesu já. Nervy máte v pořádku?
9: Myslím, že ano.
8: Dobře, zkusím to s vámi. Přece si nenechám utéct tak hezkou asistentku. Pojďte, ukážu vám vaše pracoviště.
9: To je strašné. Lidská hlava.
8: Ano, ovšem.
9: Je živá. Dívá se a mrká jako živá.
8: Proč myslíte, že bych ji tu jinak měl?
9: Řekněte mi, doktore, to je hlava...
8: Profesora Dovela? Ano. Hlava mého váženého zesnulého kolegy, kterou jsem vrátil k životu. Bohužel prozatím jsem dokázal vzkřísit jenom hlavu.
9: Jak jste mohl udělat něco takového?
8: Profesor Dovel trpěl nevyléčitelnou chorobou. Celý život zasvětil vědě. Proč by vědě nemohla prokázat službu i jeho smrt?
9: Kdyby věděl, co se s ním chystáte provést.
8: Co je na tom špatného? Dosud se lidé smrti báli. Což pak z mrtvých vstání není odvěkým snem lidstva.
9: Osobně bych dala přednost smrti.
8: Pravdou je, že oživlému to působí jisté potíže. Profesorovi by bylo například nepříjemné vystoupit na veřejnosti v této, řekněme, neúplné podobě. Proto také pokus tajíme.
9: Řekl jste tajíme?
8: Ano, já a profesor. Je to jeho přání.
9: A jak vám profesor Dovel, totiž jeho hlava, sdělila toto přání? Může snad mluvit?
8: Slyší. Chápe a odpovídá mimikou tváře. Přijímáte tedy můj návrh?
9: To, co jsem viděla, poněkud mění okolnosti, ale... Přijímám.
8: Výborně. Ovšem pamatujte si. Mlčet a zase mlčet.
10: No tak, Arture, vzpamatuj se. Podívej, kolik je tady krásných holek. Co pak tě nezajímá?
11: Armande, se mnou dneska nic nebude. Pořád myslím na svého otce. Jak to, že mi nepřišla ani zpráva o jeho úmrtí?
10: Třeba na tebe nesehnali spojení.
11: A to se mi nezdá. Sice jsme se nerozešli v nejlepším. Otec byl proti mýmu studiu v Londýně, jestli si pamatuješ, ale občas jsem mu napsal, takže...
10: Mám nápad. Spalíme se a poletíme.
11: Do Paříže.
10: Jasně. Přece nenechám nejlepšího kamaráda ve štychu. A vyřídíme hned dvě věci najednou. Za prvé zjistíme, jak to bylo s tvým otcem, a konečně ti představím Angeliku. Uvidíš, že nás přivede na jiný myšlenky.

0: Ještě uklidím zkumavky a už se budu věnovat vám, profesore. Člověk si celý den ani nemá s kým popovídat, nakonec začnu trpět samomluvou. Tak, jdeme na to.
1: Přičísnu vám vlasy. Sakra.
2: Konečně.
1: Co to bylo?
2: To jsem já, Marie.
1: Profesore Dovele, vy můžete mluvit?
2: Ano. Stačí pootočit zpátky kohoutkem ventilu, na který vám spadly nástroje, a budu zase němý.
1: O tom se Kern nezmínil.
2: Neřekl vám spoustu dalších věcí.
1: Můžu se na něco zeptat, profesore?
2: Pokud budu mít sílu, ptejte se.
1: Je pravda, že jste zemřel na nevyléčitelnou chorobu a své tělo věnoval na vědecké účely?
2: Ten se mě na nic neptal. Pracovali jsme spolu na oživování orgánů. U zvířat se nám to celkem dařilo. Ale nikdy bych nesouhlasil s pokusy na lidech. Asi jsem podcenil jeho schopnosti.
1: Jak jsem Kerna poznala, nerad se o úspěch s někým dělí.
2: Je ambiciózní, to ano, ale už dlouho jsem zápasil s astmatem. Tenkrát jsem měl zvlášť silný záchvat. Kern byl u toho. Dal mi adrenalinovou injekci. Možná, že dávka byla příliš velká. Možná se už astma nedalo porazit.
1: A potom?
2: Asfixie. Nedostatečnost dýchání. Krátká agonie a smrt, která pro mě znamenala jen ztrátu vědomí.
1: To je strašné. Třeba vás mohl zachránit, kdyby...
2: V medicíně žádné kdyby neplatí, Marie.
1: Povězte mi, profesore, na čem pracuje Kern, když tu nejsem?
2: Pokračujeme ve vědecké práci.
1: Společně.
2: Přispívá mě radami, pochopitelně.
1: Víte, že všechny objevy uveřejňuje pod svým jménem?
2: Tušil jsem to.
1: Ale to je skandál.
2: Tiše. Kde jsem Kern? Rychle zavřete kohout se vzduchem.
3: Všechno v pořádku, Marie?
1: Samozřejmě.
3: Nevypadáte dobře?
1: To nic. Jen bych si potřebovala trochu odpočinout a nadýchat se čerstvého vzduchu.
3: Tak na to teď zapomeňte. Podívejte, co jsem získal.
1: Mrtvola. K čemu nám bude?
3: Je na čase zveřejnit náš objev. Potřebuji ještě jednu hlavu, kterou předvedu vědecké společnosti. Profesora pochopitelně ukázat nemohu.
1: Kde jste vzal tuhle?
3: Zabila ji zbloudělá střela při hádce nějakých opilců. Byla na místě mrtva. Přímo do srdce. Vidíte? Kdyby člověk chtěl, tak se netrefí.
1: A co profesor Dovel? Zůstane tu?
3: Ne. Odvezte ho do vedlejší místnosti a rychle připravte nástroje.

0: Dámy a pánové, připoutejte se prosím. Za pár minut přistaneme v Paříži.
1: Tak jsem zvědav, co se tady za naší nepřítomnosti změnilo. Vítej zpátky ve vlasti.
2: Díky. Armande. Sice jsem si návrat představoval jinak, ale budiš.
1: Hlavou vzhůru, příteli. Kam vyrazíme nejdřív?
2: No, asi se někde ubytujeme, ne? Nebo chceš běhat po Paříži s tou hroznou bagáží?
1: Máš pravdu, ještě by nám ty kufry překážely v rozletu. Tušíš, kde otec pracoval?
2: Bohužel ne. Vždycky svou laboratoř tajil a krom toho nemluvil jsem s ním několik let.
1: No nic, však si nějak poradíme.

0: Tak, hotovo. No tak, Marie, oživte ji. Otevřete všechny ventily.
1: I tenhle?
0: Vždyť je tam jen stlačený vzduch. No tak, nebojte se. U profesorovy hlavy však vzdušní ventil neotvírejte. Má porušené hlasivky a prostě vám to jednou provždy zakazují. Tak tedy, tam tarada, začněte.
1: Krevní oběh obnoven. Zřítelnice zprůzračnily. Oční víčka se pohnula.
0: Žije.
1: Ano.
0: Žije. Zesilte proutu vzduchu.
2: Kde to jsem?
0: V nemocnici, má drahá.
2: V nemocnici?
0: Ano, stala jste se obětí zločinu.
2: Ne. Kde mám nohy? Ruce, tělo. Moje tělo. Moje ubohý tělo.
1: Tiše.
2: Co jste to se mnou udělali? Zachraňte mě úplně, nebo mě radši zapte.
1: Klid.
2: Krucinál, bez těla žít nemůžu.
1: Uklidněte se, prosím.
2: Kdo jste?
1: Jmenuji se Marie a tohle je doktor Kern.
2: Si myslíte, že jste mi vrátili život? Jsem hloupá ženská. Ale je mi jasný, že hlava bez těla žít nemůže. Co jste udělali? Zázrak nebo nějaký potvůr?
0: Ani jedno, je to úspěch vědy. A můj.
2: Když ta vaše věda dokáže takovýhle věci, musí umět i jiný. Dejte mi zpátky moje tělo.
0: To bohužel nejde.
2: Proč?
0: Je natolik poničené, že to nepřichází v úvahu.
2: Ženská bez těla. To je horší než mužský bez hlavy.
0: Zkusíme pro vás něco udělat. Jak se jmenujete?
2: Viktorie. Slečna Viktorie.
0: Jak příznačné jméno pro můj plán. Ovšem, s tou slečnou zastávajících okolností asi nic neuděláme.
2: Ráda bych se na sebe podívala.
1: Jste si tím opravdu jistá?
0: Zrcátko, Maria.
1: No, tak prosím.
2: Ježišmarja, to je hrozný. Můžu vás poprosit, abyste mi upravila vlasy?
1: Jistě.
2: Sama jaksi nemám čím.
0: Jak se cítíte, Viktorie?
2: Bídně, doktore. Nejhorší na tom je, že mě těsně bolí tělo, který nemá. Musíte mi sehnat jiný.
3: Říkáte, Marie, že se mu podařilo uživit další hlavu.
1: A co víc, hlava slečny Viktorie si přeje nové tělo a Kern se jí ho podle všeho chystá dát.
3: Blázen jeden, strašně riskuje.
1: Prosím vás, profesore, přestaňte mu v těch šílenostech pomáhat.
3: To je těžké. Jednou už jsem spolupráci odmítl. Nedovedete si představit, co jsem potom zkusil.
1: Co vám provedl?
3: Přišel večer ke mně s elektrickým přístrojem, přiložil elektrody k mým spánkům a ještě než pustil proud, řekl:
0: drahý kolego, víte dobře, že jste zcela v mých rukou. Oba jsme vědeční pracovníci a můžeme se domluvit. Vím, že se vám nežije lehce, ale potřebuji vás a vy nejste schopen přede mnou utéci. Není lepší skoncovat celou záležitost s mírem?
3: Nesouhlasně jsem pohnul obočím. Ne.
0: Působíte mi velikou lítost. Nechcete cigaretu? Vím, že z ní nemůžete mít ten pravý požitek, ale přesto...
3: Vydal spoustra dvě cigarety. Jednu si zapálil a druhou strčil do úst mě. S odporem jsem ji vyplivl.
0: Ale, pane kolego, nutíte mě k násilí.
3: A zapnul proud. Jako by mi pronikal do mozku nebo zes.
0: Jak se cítíte? Bolí vás hlava? Třeba byste ji chtěl zbavit té bolesti. Stačí k tomu jen, že ne, to je mi líto. V tom případě budu muset proud zesílit.
3: Měl jsem pocit, že se mi hlava vznítí. Byla to nesnesitelná muka. Kern kouřil, pouštěl mi dým do obličeje a opékal mou hlavu v pomalém ohni. Teprve tehdy jsem si plně uvědomil, že jsem definitivně připraven i o to poslední lidské východisko. Vzít sám sobě život.
1: Takže jste nakonec souhlasil.
3: Ta bolest už se nedala vydržet. Dal jsem mu znamení a on vše skončil. Od té doby opět spolupracujeme.
1: Chová se hůř než nějaká stvůra.
4: Marie, buďte tak laskavá a poškrábejte mě na nose.
1: Jistě.
4: Trochu víš.
1: Tak?
4: O, děkuju.
1: Prosím.
4: Tahle bezmoc je příšerná.
0: Dobrý den, milé dámy. Jak se vede?
4: Poslyšte, doktore, takhle to dál nejde. Musíte mi přidělat nějaký tělo.
0: Už se na tom pracuje, slečno.
4: Ale já nechci hledat jaký tělo. Mělo by být krásně tvarovaný. S dlouhýma nohama, abych zas mohla udivovat svým tancem.
0: Promiňte, Viktorie, ale my si tady s Marií potřebujeme o něčem promluvit a nechci, aby nás někdo rušil. Tak, ještě vatu do uši.
1: Co to má znamenat, doktore?
0: Nic, jen klid. Posaďte se.
1: Proč?
0: Tak sakra, sedněte si! Mluvila jste s profesorem? Otevřela jste vzdušní ventil u jeho hlavy?
1: Ne, já...
0: Nezatěžujte si svědomí hříchem. Mluvila jste s hlavou profesora Dovela. Vím to! Nezapírejte! Zajímá mě, o čem?
1: O všem.
0: Myslel jsem si to. A co chcete dělat? Předat podle vás krvelačného netvora Kerna soudu? Očernit jeho jméno? Dovel vás o to žádal?
1: Ne. Ujišťuji vás, že profesor vůbec nemyslí na pomstu. Dokonce mě od toho zrazoval.
0: Výborně. Takže jste mě chtěla udat a nebýt hlavy profesora Dovela, už bych možná seděl v žaláři. Nemůže-li dobro zvítězit, nech ti alespoň zlo potrestáno. Tak končí všechny mravoličné romány, které jste četla.
1: Budete se jednou smažit v pekle.
0: Račte vědět, vy naivní stvoření, že svět není jen černý nebo bílý. A teď mě dobře poslouchejte. Víte, že vás oba mohu doslova obrátit v prach a popel. Živá duše se o tom nedozví.
1: Ano, uvědomuji si, čeho jste schopen.
0: To je dobře. Věřte, že nestačíte cokoliv podniknout, budete svědkem definitivní Dovelovy smrti. Připravím jeho hlavu o život a jen tak náhodou mi například spadne do chemického roztoku. Jděte si pak vykřikovat do celého světa, že jste u mě viděla živou hlavu profesora Dovela. Nikdo vám to neuvěří. Je vám to jasné?
1: Ano.
0: Tak jdeme.
1: Kam? Nechte mě!
0: Kdo ví, třeba i vy náhodou někam spadnete.
1: Přijďte mě, doktore! Profesora nesmíte zabít. Neudám vás. Přísahám, že vás neudám.
5: Armande, jsem ti vděčný, že jsi jel do Paříže se mnou. Sám bych se tu po tolika letech asi ztratil.
6: Co bych pro kamaráda neudělal?
7: Číšníku, ještě láhev šampaňského.
5: Nemyslíš, že už to trochu přeháníme? Už jsme prolezli nejmín 20 barů a hospod, ale kde otec pracoval, jsme nezjistili.
6: Podívej, Arture, teď už nám profesor Dovel neuteče.
5: Armande.
6: Promiň. A vůbec, tohle je ten bar, o kterém jsem ti vyprávěl v Londýně. Tady zpívá má dávná láska Angelika Gajola.
8: Tak prosím, tady je ta lahvinka.
5: Díky, to je dobrý.
8: Služebníček, pánové.
7: Počkej, číšníku. Vystupuje dneska Angelika?
8: Vy asi nejste zdejší.
7: Nedávno jsme přijeli na pár dní z Londýna.
8: Angelika už není.
7: Jak není?
8: Stala se obětí železničního neštěstí, tedy asi.
7: Asi? Jak tomu mám rozumět?
8: Podle svědků jela ve vlaku, který měl nehodu, ale její tělo se nenašlo. Co bude s tím vínem? Promiňte, pánové, mám práci.
6: Pane bože, Angeliko.
5: Znal jsi dobře, Armande?
6: Moje první láska byla úžasná. Dodnes vidím před sebou její obličej, postavu. A na ten hlas, Arture, na ten se nedá zapomenout.
1: Kde jste vzal další tělo?
7: O to se nestarejte a pospěšte si, Marie. Musíme vše zvládnout co nejrychleji. Chyťte ji za nohy.
1: Chudák holka, je ještě hodně mladá.
7: Byla. Otočte teď stolek s hlavou slečny Viktorie a otevřte vzduchový ventil. Dobrý den, Viktorie. Konečně jsem vám opatřil tělo. Líbí se vám?
4: Takový jsem ani sama neměla. A máte to

0: všechno proběhne v naprostém pořádku.
1: Já si to ještě rozmyslím.
0: Marie, zavřete vzduchový ventil a do výživného roztoku jí přidejte hedonal.
2: Nemůžeme provést operaci proti její vůli.
0: Teď není čas na dohadování. Uvidíte, že nám ještě poděkuje.
1: Co to děláte?
2: Ničeho se nebojte, Viktorie.
1: Ale ještě nejsem rozhodnutá.
3: To přece nesmí.
0: Už jste 10 hodin na nohou. Odpočiňte si, Maria.
2: To je v pořádku, ještě mohu pracovat.
0: Od této chvíle přestává být Viktorie jen hlavou bez těla.
2: Myslíte, že jsme se nedopustili žádné chyby?
0: Ani profesor Dovel by to neudělal líp.
2: Zbývá přimět srdce, aby tlouklo. Dýchá.
0: Několik dní musí ležet úplně nehybně.
2: Až promluvíte, nelekněte se, museli jsme vám vyměnit hlasivky.
0: Tak jak se vede našemu novorozenci?
2: Hýbá se. Palec na levé noze se pohnul.
0: Výborně. Odstraňte poslední vrstvu obvazu. Vítejte zpátky, slečno Viktorie.
2: Skutečně mám otevřít vzduchový ventil?
0: Jistě, Marie. Chci vědět, co na můj výtvor řekne věrhlasný profesor Dovel. Dobrý den, profesore.
4: I vám, Kerne, stalo se něco.
0: No tak, Marie, povězte profesorovi, jaké překvapení jsme připravili.
2: Doktorovi se podařila unikátní operace. Hlava slečny Viktorie, o které jsem vám vyprávěla, má tělo.
4: Cože?
0: Mohu vám ji předvést, profesore?
4: Samozřejmě.
0: Viktorie! Viktorie, pojďte dovnitř.
5: Nevím, čím to je. Některý pohyby mi jdou lehce, ale s některýma si nevím rady.
0: Co jí říkáte, kolego?
4: Nezbývá mi, než vám pogratulovat, Kerne.
5: Podívejte se na ty nohy, Marie. A ta bezva postava. Znamínko na rameni je rozkošný, že?
2: Teď ne. Tady nejste na přehlídce, slečno Viktorie.
5: Tak, pardon.
4: Jak probíhala operace?
0: Nad očekávání hladce. Ani jsem tomu nemohl uvěřit.
4: A současný stav?
0: Bezproblémový.
2: Až na drobnou ranku na chodidle.
0: Ale to je jen maličkost.
4: Nesmíte nic podcenit. Mohlo by dojít k otravě krve.
0: Vím, co mám dělat, nechte si svý rady, profesore.
5: Takže mě pustíte domů? Cítím se báječně.
2: Viktorie, mohlo by se vám přitížit.
5: V takovém případě za váma přijdu.
0: Ne. O tom, co s vámi bude dál, rozhodnu já. Jste úspěch vědy, Viktorie. Můj úspěch. Nezapomínejte, co byste byla beze mne.
5: A doháje.
0: Marie, doprovoďte slečnu do jejího pokoje.
5: Co byste byla beze mě? Co si o sobě myslí protiva? Nejsem žádná otrokyně. Tady by se člověk nudou ukousal. Mám ráda život. Večírky. Světla. Hudbu. Kytky. Šampáň.
2: Slečno Viktorie, otevřete. Nedělejte hlouposti a otevřete.
0: Ustupte. Sakra, je pryč. To je vaše vina, Marie. Měla jste se o ně postarat.
2: Ujišťuji vás, že s útěkem slečny Viktorie nemám nic společného.
0: Nevěřím vám. Nikomu nevěřím.
6: To snad není možný. Ty jsi živá, Viktorie. My už jsme tě dávno obrečeli.
5: Taky mě pokládali za mrtvou. A dokonce mě odvezli do márnice. Ahoj, Martičko.
6: Ahoj.
5: Naštěstí tam sloužil jeden snaživej studentík. Když mě prohlížel, vzal mě za ruku a nahmatal slabý puls. V tu ránu jsem byla v nemocnici a teď jsem tady.
6: Seš nějaká štíhlejší?
5: To víš, holka, zhubla jsem.

0: Ráno vývar, poledne vývar, k večeři pro změnu zase vývar. Už máš po vystoupení?
1: Jo.
0: Tak pojď, sedneme si tadyhle k pianu a já ti všechno povím. Zdrála jsem z nemocnice.
1: Co tě to napadlo, prosím tě?
0: Měla jsem strach, že se ve vývaru utopím. Jo, a taky se bojím, že mě budou hledat. Potřebovala bych přečkat pár dní u tebe.
1: To se ví, ale něco za něco.
0: Peníze nemám.
1: Tak jsem to nemyslela. Zaspíváš mi naši oblíbenou, jo?
0: Myslíš, že to ještě svedu?
1: Určitě. I'm a bit unstable, she said, with a Cheshire grin.

0: Dřeďa Viktorie, ty máš po té nehodě hlas jako slavík. Můžeš se tím zpíváním klidně živit.
1: Myslíš? Tak dojdi prosím tě pro něco k pití, ať ten hlas ještě vyladíme.
0: Už se řídím, jako obvykle?
1: Přesně tak.
2: Angeliko, je to možný. Už jsem si myslel, že tě nikdy neuvidím.
1: Prosím, jmenuji se Viktorie.
2: Promiňte, asi jsem se spletl. Ale ten váš hlas? Ta postava?
1: Měl byste se jít vyspat, mladý pane.
2: Promiňte, ještě jednou se omlouvám. Ale stejně mi připomínáte Angeliku.
0: A vidím, že písnička zapůsobila. Hned máš nápadníka.
1: Ale ne. Jen si mě s někým splet.

0: víte, kolik je hodin? Hoří nebo co?
1: To jsem já, Arture, otevři. Prosím tě, dělej.
0: Víš dobře, že nezamykám. Tak pojď.
1: Promiň, kamaráde, ale asi začínám bláznit.
2: Co se stalo? Vypadáš nějakou potřebovaně, kde jsi byl?
1: Nevím, jak bych to řekl. Nemohl jsem usnout, tak jsem se byl trošku pobavit.
2: To vidím.
1: A najednou mě z myšlenek vytrhl známý hlas. Otočím se a u klavíru vidím sedět a brebentit dvě holky. V tom jedna z nich začala zpívat a já najednou slyšel hlas Angeliky.
2: Něco se ti zdálo.
1: Arture, byl to její hlas. Poznal bych ho mezi tisíci.
2: Vzpamatuj se, je to náhodná podobnost.
1: Ne! V obličeji jí sice podobná není, ale ta postava...
2: Víš co, Armande, dej si studenou sprchu a jdi si lehnout.
1: Ty si myslíš, že jsem cvok, viď? Ale vyslechni mě dokonce.
2: Dobře, ať má dušička pokoj.
1: Dělal jsem kresby a skici Angeliky tolikrát, že znám do detailu její tělo. Představ si, že té dotyčné se v jednu chvíli svezl šál a ona měla na rameni úplně stejné tetování jako Angelika.
2: To není možné, vždyť přece...
1: Zemřela! A já teď potkal oživlou mrtvolu. Jen si vzpomeň, jak jsi mi vyprávěl o pokusech tvého otce. Co ti tenkrát řekl?
2: No, že není daleko doba, kdy bude možné vzkřísit člověka. Ale otec je mrtvý, Armande.
1: Je to tak jistý.
2: Nesnaž se mi namluvit, že otec svou smrt jen předstíral.
1: To nevím.
2: Co chceš dělat?
1: Vyhledám tu ženskou znova.
3: Stalo se něco, o čem bych měla vědět, doktore?
4: Mám pro vás dvě zprávy. Bohužel vám nemohu dát vybrat, kterou chcete slyšet první, protože obě jsou špatné.
3: Neodvážil jste se vztáhnout ruku na profesora Dovela, že ne?
4: I když bych si k tomu jistě našel důvod, tak ne.
3: O jaké zprávy tedy jde?
4: Najal jsem nejlepší soukromé detektivy, aby vypátrali uprchlou slečnu Viktorii. Bohužel, jako by se po ní slehla zem.
3: To není zase tak špatná zpráva. Asi jí nic nechybí, jinak by se určitě vrátila sama. A ta druhá?
4: Věřte mi, Marie, dělám to nerad, ale nemám na vybranou. Zajistil jsem vám místo u doktora Ravinota.
3: Na psychiatrické klinice. O tomhle oboru vůbec nic nevím.
4: Ne, jako lékařce. Jako pacientce.
3: To ne, to nemůžete.
4: Bude tam o vás výborně postaráno, to vám slibuji. Ravino je můj dobrý přítel.
5: Slečno, haló, slečno.
6: A, to jste vy. Říkala jsem vám, že jste si mě s někým splet.
5: Já vím, ale přesto... Nastupte si. Vidím, že kulháte, odvezu vás domů.
6: Ne, díky, ráda se projdu.
5: Přeci od vás nedostanu koše.
6: Vždyť jste se mi ani nepředstavil.
5: Promiňte, budoucí malíř Armand Larré, toho času student. Mohla byste nastydnout a přijít o ten nádherný hlas?
6: Když jinak nedáte.
5: Kam to bude?
6: Bydlím v ulici Dimén.
5: Nebude vám vadit, když pustím muziku?
6: Naopak. Od jistý doby hudbu zbožňuji.
5: To je náhoda. Jestli si dobře pamatuju, zpívala jste tuhle písničku, když jsme se viděli poprvé. Nepřidáte se?
6: Zkusit to můžu. Well, don't you fall in. Feels like the things that I wanted the most in this life.
5: To je zvláštní.
6: Stalo se něco?
5: Jako bych slyšel hlas jedné dobré známé. Minule jsem to přičítal alkoholu, ale dnes jsem se v tom ujistil. Zemřela chudák při železničním neštěstí a k všeobecnému údivu nebylo její tělo nalezeno. Vaše postava mi až příliš připomíná její.
6: Některý lidi si bývají podobný.
5: Podobný ano. Ale že by měli i totožné tetování a na stejném místě?
6: Zastavte. Je mi zlé, potřebuju na vzduch.
5: Víte, Viktorie, asi jsem se do vás zamiloval.
6: Nesahejte na mě. Ne, na krk, ne!
2: Co je to za hulváta? Sakra, copak si neumíte otevřít?
1: Umíme, ale nemáme čím.
2: Armande, zbláznil ses? Koho to sem neseš?
1: To je Viktorie. Už jsem ti o ní vyprávěl. Pomoz mi s ní do koupelny.
2: Co jsi proved?
1: Nic. Jen jsem řekl, co si myslím.
2: Tak.
1: Nakonec jsem jí poodhalil šál. Podívej.
2: Jizva kolem celého krku.
1: A pak omdlela. Pusť vodu.
2: Jo.
1: Slečno. Slečno, no tak probuďte se.
7: Kde? Kde to jsem?
1: To teď není důležité.
7: A kdo je tohle?
1: Tohle to je Artur, můj kamarád.
2: Nebojte se, nechceme vám ublížit.
1: Ale musíte nám říct pravdu.
7: Já za nic nemůžu. Zabili mě. A potom jsem obživla. Vlastně já ne, jenom moje hlava. Teprve pak mi přidělali tělo. Bylo to hrozný. Doktor Kern.
2: Kern? To jméno už jsem slyšel.
7: A taky slečna Marie. A pak ještě ta hlava.
1: Hlava? Jaká hlava?
7: Hlava profesora Dovela.
2: Pane bože. Ubohý otec.
8: Už jdu, už běžím.
2: Dobrý den.
8: Dobrý, co si budou přát?
2: Mohl bych mluvit se slečnou Marií?
8: A kdo jste?
2: Jsem její přítel ze studií. Náhodou jedu kolem a...
8: Budu vás muset zklamat, ale slečna není doma.
2: Mohu na ní počkat?
8: To byste se načekal. Má paní je zavřena v ústav.
2: V ústavu? V jakém ústavu?
8: Pojďte dál. Doktor Kern, u kterého ona pracuje, vzkazuje, že to je kousek od Paříže.
2: Kern, ten mizera.
8: Vám taky něco provedl. Má hodná paní kvůli němu zešílela. Když nastoupila u Kerna, začal jí zlobit nerv. Slečna přicházela domů bleda, neměla chuť k jídlu, nemohla spát.
2: A nezmínila se někdy o své práci?
8: Vůbec o ní nemluvila. Ale v noci vykrikovala se spaní, že prý jí honí Kern a pronásleduje nějaký profesor, teda jenom jeho hlava. Pak už nechodila domů vůbec. Poslala dopis, že prý má moc práce. No a potom Kern vzkázal, že se slečna zbláznila.
2: Víc už nevíte?
8: Nikomu to neřeknete?
2: Umím mlčet jako hrob.
8: Kern dál posílá mojí paní gáži, abych přej nestrádala, za to já musím mlčet.
2: Tak už o tom s nikým nemluvte. A já se postarám, aby se vám paní brzo vrátila.
1: No, to je dost, že se taky ukážeš, Arture.
2: Snad cestu beze mě nenudil. Sehnal jsem důležitý informace.
1: Já mám taky jednu.
2: Jsem s ní.
1: Stalo se neštěstí.
2: Prosím tě, co nás dva může ještě potkat?
1: Viktorie utekla. Stěžovala si na veliké bolesti v noze. Ta noha jí úplně natekla a zmodrala. Chtěl jsem zavolat doktora, ale řekla, že je to zbytečné. Poslala mě do lékárny pro mastičku a když jsem se před chvílí vrátil, našel jsem na stolku jenom tenhle lístek.
2: Odpusťte, Armande, ale nic jiného mi nezbývá. Vracím se ke Kernovi, snad mě postaví na nohy, nehledejte mě.
1: Nemůžu ji tam nechat. Musíme najít Kernův dům.
2: K tomu potřebujeme Marii a já vím, kde je.
7: Odpusťte, doktore. Asi jsem od vás neměla utíct.
4: Sama jste se potrestala, Viktorie.
7: Já radši si sednu. Strašně mě bolí noha.
4: Tak jste rozkákala.
7: Nemohla by mi to ošetřit slečna Marie?
4: Není tady. Ukažte.
7: Au, to bolí.
4: Ta noha se mi vůbec nelíbí. Máte horečku?
7: Jo, od včerejška. A je mi zlé.
4: Vidíte, kam vede neposlušnost?
7: Co bude s tou nohou, doktore?
4: Obávám se, že vám ji budu muset uříznout.
7: Cože? Uříznout? Udělat ze mě mrzáka?
4: Ovšem, to je ta lepší varianta.
7: A ta horší? Ne. Ne, to nesmíte, doktore. Vzít mi tělo, to nedovolím.

0: Lidé mohou být šťastní jenom tehdy, když nic, ale vůbec nic netuší.
1: Přestaň tady poletovat jako havran, nebo půjdeš na samotku. Tak jak se vedeme, pacientce?
2: Děkuji, daří se mi dobře, doktore Ravenote.
1: Musíte uznat, Marie, že všechny ty řeči o psychiatrických léčebnách jsou pouhé pomluvy.
2: Možná, nevím.
1: Necítíte se osaměle?
2: Jsem od Kerna na samotu zvyklá.
1: Dobře, nebudu vás zdržovat. Naschledanou, Marie.
2: S Bohem.
0: Na procházce?
2: Co jiného se tady dá dělat?
0: Znám vás. Jste Marie Lorandová.
2: Odkud mě?
0: Služka mi ukázala vaši fotografii.
2: To není možné. Víte, koho mi připomínáte?
0: Tiše. Ošetřovatelé mají uši jako radary.
2: Kdo tady jste?
0: Jsem Arthur Dovell, syn profesora Dovella.
2: Myslela jsem si to.
0: Nejsem šílený, jen se za něj vydávám.
2: Proč jste se nechal zavřít?
0: Abych vás odtud dostal pryč.
3: Viktorie, probuďte se! Proboha, Viktorie, co jste to provedla?
4: Nechtěla být zase jen hlavou bez těla, Kerne.
3: Mlčte, profesore!
4: Je to náš život. Nemáte nálu.
5: Stalo se něco, Rabinote?
6: Myslím, že nám pěkně teče do bot. Ta tvoje asistentka zmizela.
5: Zmizela? Kdy?
6: Dneska v noci. Nechal jsem se napálit jedním chlapíkem. Vydával se za nemocného. Utekali s ní.
5: Počkej, klid. Musíme zachovat klid.
6: Na tvém místě bych tak v pohodě nebyl.
5: Proč?
6: Protože ten člověk, se kterým utekla, se jmenuje Arthur Dovell.
5: Profesorův syn.

0: Víte, že vám ta uniforma sluší, Armande?
1: Díky, ale nevěřili byste, jaký je problém sehnat v Paříži policejní stejnokroj.
2: Moc mu nelichoďte, Marie, aby nespichl. Dnešní úspěch závisí především na něm. Vás zná Kern dokonale a můj obličej mu jistě dopodrobna popsal doktor Ravino.
1: Neměj strach, sám nejlíp víš, jak mi na Viktorii záleží.
0: Vidíte tu lampu? Tam zastavte. Nerozmyslel jste si to, Arture. Opravdu chcete vidět otce v tomhle stavu?
2: Nejel jsem z Londýna takovou dálku, abych teď couvnul.
0: Chápu. Pamatujete si, co máte dělat?
1: Jasně. Hlavně mě uvnitř nenechávejte dlouho samotného.
2: Neboj.
0: Tak zlomte vás. Pojďte, Arture, tamhle se schováme.
1: Policie, otevřete. Otevřete, doktore Kerne.
3: Stalo se něco, strážníku?
1: Nerad ruším, ale přišlo na vás udání.
3: Na mě?
1: Jenom si zběžně proběhnu interiér. Rutinní záležitost, musíte mě pochopit.
3: Jistě, jistě. Jste tady sám?
1: Na takovou maličkost přece nepotřebujeme zásahovku.
3: Tak pojďte dál.
4: Můžete mi prozradit, z čeho jsem obviněn?
1: Z takové hlouposti. Z vraždy profesora Dovela.
4: Cože?
1: Ano. Dokonce prý tu máte i hlavu vašeho bývalého kolegy.
4: Ale to je přece nesmysl. Snad byste nevěřil takovým báchorkám.
1: Jistě, nejsem přece blázen. Ale jednou přišlo udání, tak ho musím prošetřit. Ukažte mi, prosím, všechny místnosti.
3: Dobře, pojďte za mnou.
2: Zapomněl zamknout.
0: Tak na co čekáme? Jdeme.
1: Jinou místnost už v domě nemáte?
4: Co si o mě myslíte, strážníku? Ukázal jsem vám všechny.
1: Lžete!
4: Prosím!
1: Říká vám něco jméno Viktorie.
4: Viktorie? Žádnou neznám.
0: Ale Kerne.
4: Kde se tu berete, Marie? To je vloupání. Strážníku, konejte svoji povinnost!
2: Žádný strážník neexistuje.
4: Kdo jste?
2: Arthur Dovell. Tohle je Armand, můj přítel.
1: A taky přítel slečny Viktorie.
0: A vy nás k ní teď dovedete, doktore. Pokud mě neklame paměť, za tou skříní bývaly dveře.
4: Nechal jsem ji zazdít.
0: Přece si nebudeme hrát na schovávanou. Pánové, odsuňte tu skříň.
4: Takhle odplácíte mou dobrotu, Marie. Ale tohle vám neprojde.
0: Myslíte?
1: Hotovo. Jsou zamčené.
0: Prosím, klíče, Kerne.
4: Doktore Kerne. Pane doktore Kerne. Kde se ve vás bere ta arogance, ten pocit vítězství? Chováte si, jako by vám tu všechno patřilo.
2: Ty klíče.
4: Tady. Ale už vám stejně nejsou nic platné.
1: Stůjte! Stůjte! Přeci ho nenecháme utéct.
0: Nebojte se, jenom si zaleze k těm svým zkumavkám. Rychle, Arture, odemkněte. Profesore Dovele, jste to vy? Co s vámi ten darebák provedl?
5: Nepatrný zákrok. Pod kůži stříkl parafín. Takže mi v téhle skořápce zůstal jen i mozek. Bohužel i ten už vypovídá službu.
0: Mohu vám nějak pomoct?
5: Je pozdě, Marie. Umírám. Přesto moje hlava vydržela víc, než jsem předpokládal. Kdo to s vámi přišel?
0: To je...
5: Arture. Synku.
2: Tatínku, co to s tebou udělal?
5: Tak přece jsme se ještě setkali.
2: Táto...
0: Profesore, je tu s námi ještě přítel slečny Viktorie. Nevíte, co je s ní?
5: Když se vrátila, chtěl jí doktor připravit o znovu nabité tělo. Měla otravu krve.
0: Z té malé ranky na patě.
5: V medicíně se nesmí nic podcenit. Tentokrát bylo na záchranu pozdě a ona nechtěla být znovu jen hlavou bez těla. Ukončila své trápení sama.
1: Pane Bože, to ne.
5: Arture, pojď.
2: Otče.
0: Je mi líto, blíží se konec.
2: Tolik jste se toho od Kerna naučila, pokuste se ho zachránit, prosím vás.
0: Nemůžu, Arture, nechci být jako Kern. Ale nebuďte smutný. Váš otec si dlouho přál zamířit na místo, ze kterého už se jednou nedobrovolně vrátil.
1: A já tam teď pošlu toho grázla, až se mi dostane do rukou.
2: Co to bylo?
0: Myslím, že Kern vyřešil vše po svém. Říkala jsem, že to byl vlastně slaboch.
6: Rád vás zase vidím, pánové. Ta dáma...
7: Slečna, číšníku. Tedy zatím.

0: Kapitola 9. Ráj vepřů. Mužstvo PDA Úder se připravovalo na zahájení sezony. Sehrálo už několik přípravných zápasů a kapitáni Ořech i Honec mohli být s výkony spokojeni. Pouze na levém křídle byla zřetelná slabina a žádný z uchazečů na toto místo neuspěl. Za této situace si Voňavka vzpomněl na pomalého Kefalína, který v civilu hrával v Chodově a jakž takž se dovedl trefit do míče levou nohou. Přitáhl ho na trénink a zde bylo rozhodnuto, že nastoupí k příštímu přípravnému zápasu. To ještě netušil, jak bude toto utkání pro něho důležité. Nic tomu nenasvědčovalo ani společný odjezd s nákladním vozem. Ale když sportovci vystupovali jeden po druhém před sportovním hřištěm, byli silně překvapeni. U brány na stadion stálo osobní auto majora Halučky, muže, jehož zájem o míčové hry nebyl nikdy příliš velký. A už se k výpravě hrnul velký Terasky. Byl nezvykle veselý a hovorný. Slyšel jsem, že buďte hrát aj Kefalín. Nevím si představit, ako vyzerá, keď on běhá. A tak jsem se na to přišel pozřeť. Mužstvo se odebralo do kabiny, aby vyslechlo poslední instrukce před zápasem, které udílel zkušený kapitán Honec. Hlavně se chovat slušně, mládenci, naléhal, neboť jste příslušníky Lidové demokratické armády a bude se na vás koukat sám major Haluška. Žádné kopání bez meruny a žádné posílání rozhodčího do prdele. Rozehrávejte balóny na levou stranu, ať vidím, jestli Kefalín umí vůbec kopat. Kefalín obdržel dres s číslem 11, obul si kopačky a vyběhl na hřiště. Major Haluška se nadšeně roztleskal. Zápas byl zahájen a vyvíjel se poměrně dramaticky. To však Teraského vůbec nezajímalo. Stoupil se vedle kapitána Ořecha a on se a jako fascinován hleděl na Kefalína. On běhá! Vyrážel ze sebe nadšeně. Pozrite se, on běhá! Poskakoval jako malé dítě, plácal se do stén a stále křičel. On běhá, bože můj, on běhá! A když vojíni o přestávce naklusali do kabiny, zašel za nimi a gratuloval jim. Pěkně hrátě, chlapci, veľa pěkně. A nejlepší je Kefalín. Tím bylo rozhodnuto, že Kefalín se stane řádným a stálým členem mužstva PDA Úder. Hráči fotbalového týmu nevykonávali strážní služby, neboť bylo třeba trénovat a udržovat životosprávu. Kapitán Honec se poctivě snažil najít pro každého z nich přijatelný švindl. Pro tebe se musí taky něco najít, řekl Voňavka Kefalínovi. Pojď, jdem za Honcem. Třeba tě přidělí k nám do skladu. Ale kapitán Honec právě stál na nádvoří a nevýslovně zuřil. Byl jsem se podívat na prasata, vykládal kapitánu Domkářovi. A divcem neomdlel. To nejsou vepři, to jsou chrti. Každé žebro jim vidět. A jak by taky ne, když je krmějí samý inteligenti. Nejdřív ten herec Černík, pak jim Macháček dával čalamádu a teď je ničil kouzelník Pavel. Na vlastní oči jsem viděl, jak jim dával syrový brambory, protože se milospán nechtěl tát s pomojema ze zámku. Ale už je s tím konec. Prasata bude krmit odborník, zemědělec a žádný advokát nebo komediant. Jenom odborník, 100% odborník. V tom se k němu přitočil Voňavka. Kasoudlo, kapitáne, nemohl by ty prasata krmit Kefalín? On má ke zvířatům obrovský vztah. Ten by to určitě dělal dobře. Kapitán Honec nedůvěřivě zafrkal. Co dělá Kefalín v civilu? A on je nějaký režisér, zašprbrala Voňavka. Režíruje na divadle. No vyloučeno. Absolutně vyloučeno. Odmítám, nesouhlasím. Prasata bude krmit odborník, zemědělec a nikdo jiný. Režiséra k vepřům nepustím. Za žádnou cenu. Ale já jsem režíroval ve vesnickém divadle, vykřikl zoufale Kefalín. Fakticky ve vesnickém. Kapitán se zamyslel. Ve vesnickým, zauvažoval. No to je něco jiného. Já to teda s váma, Kefalin, zkusím. Ale upozorňuji vás, že prasata musí přibejvat. Ty budou přímo kinout, sliboval Kefalin. My jsme hráli jednu hru a tam o nic jiného než o přibejvání prasat nešlo. Já jsem teoreticky vyzbrojen. No dobrá, hučel Honec. Já na sliby nedám. Chci vidět výsledky. Můžete se, Kefalin, ujmout své funkce. Pod skalou, na níž se tyčil zelenohorský zámek, byla několika arová planina porostlá kopřivami a ohraničená dráčeným plotem. Do této ohrady vstoupil nyní Kefalin a pozorně se rozhlédl kolem. Bylo tu nevlídno, ale bezpečno. V rohu ohrady stál chlívek obývaný třemi vychrtlými vepři, kteří se v této chvíli nápadně podobali jezevčíkům. Nespokojeně pochrochtávali, kyničeli a marně se snažili rypáky vyvrátit pevná dvířka chlívku. V této fyzické kondici by zřejmě neprorazili ani balicí papír. Uprostřed ohrady téměř zcela zarostlé kopřivami se krčela malá dřevěná chatka, která prý dříve sloužila psovodům. Byla v ní jediná místnost, v níž měl Kefalin hospodařit. To znamenalo, že tu měl vepřům ohřívat potravu a skladovat zrní pro slepice, které také patřily k tomuto miniaturnímu hospodářství. Žili zde polodivoce, vejce zanášeli, kam je napadlo, a s obzvláštním gustem honili mezi kopřivama myši, které se tu tak rozmohly, ačkoliv nepodléhaly vojenské inventuře. Kefalin odevzdaně vzdychl a vydal se směrem k příbytku vepřů. Se špatně utajovanými obavami otevřel dveře chlívku. Vepříci radostně zakvičeli, jako střely vyrazili kupředu, podrazili svému novému vládci nohy a ukryli se mezi kopřivami. Kefalin pochopil, že nemá smysl honit je zpátky, neboť to by byla nadlidská a pravděpodobně i zbytečná práce. Pašíci, oslovil vlídně vepříky, jejichž přítomnost v ohradě nyní pouze tušil. Vy se přede mnou schováváte, protože nechápete, že to s vámi myslím dobře. Až poznáte, že mám s vámi jen ty nejlepší úmysly, budou z nás kamarádi. Jenom vás žádám, abyste nezakusovali slepice. Nejste šelmy, nejbrž všežravci. Stravu budete dostávat pravidelně a o její kvalitě nemusíte pochybovat. Kefalin, vám utekli prasata, co? Neutekli, soudru kapitáne, odmítl naštření Kefalin. Sám jsem je pustil, prohlídl jsem je a zjistil jsem, že nemají-li uhynout, potřebují řádný výběh. Já bych řekl, že prase má být v chlívku. Podle nejnovějších sovětských metod, které jsem prostudoval, mají být v chlívku jen za chladného počasí. No vidíte, žasl kapitán. Teď se přichází v zemědělství na veliký věci. Tyhle větrolamy, Štajmanovy boudy, studený odchov telat a Lisenko vůbec. To je Kefalin? Tak se mi to líbí. Sledujte sovětské zkušenosti a aplikujte je. Budu je aplikovat tvůrčím způsobem. Například jsem se už rozhodl, že budu vepřům schutňovat potravu. Cože? Vyvalil oči kapitán. To se taky dělá? Dělá, ujišťoval ho vojín. Vaří se jim droždí a přidává se do potravy. Za pár týdnů je nepoznáte. To rád slyším, řekl Honec. Věda je veliká věc. Už se o to zajímá i soudruh major. K úžasu kdekoho a zejména pak k úžasu samotného Kefalina, k renesanci vojenského hospodářství skutečně došlo. Vepři, kteří se dostali na svobodu, dokázali během několika dní zlikvidovat všechny kopřivy, dílem z rozpustilosti a opojení svobodou a částečně také proto, že jim zachutnali. Slepice tím ztratili svá útočiště a divoká hnízda, v níž se pokoušeli založit další slepičí rody, takže museli vzít za vděk kurníkem. Kefalin našel na zemi spousty vajec, která okamžitě rozdělil na dva díly. aby ve vhodné chvíli pozval přátelé na vaječné a také slepičí hody. Po každém jídle docházel s dvěma kýbly na zámek pro pomeje a tyto dobroty naléval prasatům do koryta, které umístil ve středu výběhu. Vepři začali přibývat fantastickým způsobem. A nejen přibývat, nýbrž i krotnout. Kefalín na rozdíl od svých předchůdců měl rád zvířata a počal své svěřence cvičit. Vepři si na něho zvykli a sotva se objevil v brance, hrnuli se k němu se šťastným chrochtáním a otírali se mu o nohy jako kočky. Pašíci, říkal jim Kefalín, stanete se prvními vycvičenými vepři naší lidově demokratické armády. Společnými silami budeme postupovat vpřed až k úplné a naprosté vycvičenosti. Stanete se nejchytřejšími a nejšikovnějšími erárními vepři v historii naší armády. A jestli někdy navštíví náš útvar sám ministr Čepička, jistě udělí vám i mně zaslouženou pochvalu. Po tomto proslovu považoval Kefalín za nutné dát vepřům jména. A aby si je nepletl, napsal jim je tuší na růžové kýty. To vzbudilo bujaré veselí u vojínu na zámku, ale kapitán Honec to přijal nevrle. Můžete mi, soudru Volíne, vysvětlit, proč píšete prasatům na prdele? To je tak, soudru kapitáne. Podle nejnovějších metod ustavičně sledují zdraví a chování vepřů. A abych si je nepletl, musel jsem si je nějak označit. Mohl jsem je pochopitelně jenom očíslovat. A dal jsem přednost jménům, protože matematika byla odjakživa mou slabou stránkou. Bručel kapitán. A to jste mi musel dát taková jména jako Licinius, Božetěch a Esmeralda? Dlouho jsem nad tím uvažoval, roztáhl ruce Kefalín, ale nic chytřejšího mě nenapadlo. Dávat prasatům jména nemá v našem národě tradici. O tom, jak nazývají vepře ve spřátelných státech, jsem se v brožurkách nedočetl. Jména obvyklá v imperialistickém válečném seskupení jsem nemohl přijmout ze zásadních ideových důvodů. Pro mě zaměsím, tedy říkejte, jak chcete. Jenom vás upozorňuji, že máte vepře vyživovat a ne s nima dělat cirkusové představení. Prý je učíte panáčkovat, běhat do kolečka jako v manéži a dokonce se na nich pokoušíte jezdit. Nedělám nic samoučelného, soudru kapitáne, ale pouze pečuji o jejich zdravý vývoj. Z brožur jsem zjistil, že tělocvik je zdravý nejen pro člověka, ale i pro zvíře. Maso cvičených prasat je vláčné a nezvykle chutné. Proto mám v úmyslu naučit vepře proskakovat ohnivou obručí. To se mi nezdá, hučel kapitán, ale neodhodlal se při chovu prasat použít své velitelské autority.
1: Pojďte a poslyšte pověsti dávných časů. Pověst se přenášela z pokolení na pokolení vyprávěním. A pověst se také proměňovala podle osoby vypravěčovi. Za těch dávných časů se dávala mládež v světnicích, kol krbů s ohněm domácím a uprostřed na čestném místě stařec, který vyprávěl. Některému již paměť nesloužila, proto něco vynechal, jiný však pln bujné fantazie, co spřidal a pozměnil. Umlkla pověst o časích prvních let, zanikl pramen báječných zkazek z pohanských věků. Nový čas nastal a s ním nové a divné příhody paměti hodné. Nový čas nastal, to jak přišli předchůdcové země křesťanské. Přišli jako záře denní před svitem, a vyjasnilo se po nich, neboť přinesli poznání jediného Boha. Zpěv zazněl z hlubin tmavého hvozdu, od moravské strany rozléhal se z mrákavy lesů slovanským hlaholem. Zvolejme k Bohu a spasiteli našemu, předcházejme tvář jeho v hlásání. Zaspívejte Hospodinu píseň novou, zvěstujte v národech slávu jeho. A hle, z pomezného hvozdu u zemské brány, kudy se chodilo do Moravy, vyšli kněží Boha jediného. Metoděj biskup, s ním druhové jeho a žáci. Ten již prve s bratrem svým Cyrilem, mužem svatým, probral rádlem slova úhor srdce pohanů v moravské zemi a v slovenské a zasíval pšenici svatého učení a dobrých skutků. Ten tedy přišel k Čechům od Moravanů, kteří se Moravany nazývají od země své. Řeč jejich však i Slováků jedna byla, tak jako v české zemi, neb jednoho národa byli. Svatá zář pronikla hustým pomezným hvozdem a svítíc po vší zemi vnikala do šera pohanských tajemných hájů. A ty hynuli. Přicházeli k lidé nové víry, poráželi je, káceli v nich modly, rubali posvátné stromy v poli a ouvalech a pálili je ohněm. Nový svět nastal a s ním nové a divné příhody paměti hodné. A již také minuli a staré jsou i o nich zprávy. Aj počněme dávné ty zvěsti. Lid v chrámě Velehradském se tenkrát shromáždil a nastala chvíle svaté mše, kterouž měl sloužiti sám arcibiskup Metoděj. A slavně sloužiti, byť velký svátek, zasvěcený den svatých apoštolů Petra a Pavla. Drahnou chvíli již planuli svíce na oltáři a šepot zavanul kostelem. Kde je? Kde je král? Proč nejde? Když tu kdo si oznámil, že nahon, dnes ráno, před svítáním, že si král Svatopluk vyjel s četnou družinou. Nahlučný hon v takový posvátný den. Když tu pojednou objevil se velebný Metod. S arcibiskupem vstoupili k oltáři kněží, diakoni, všichni v bohatých kostelních řízách. I začal arcibiskup bohoslužbu. V tom zalehl do chrámu ohlas pustého, temného ritu, zmatený halas, divá směze zvuků a hlasů, jež kvapem letem se blížila, rostla jako lomoz vichřice. Ryk a divoký křik, troubení rohů, štěkot psů a řechtání koní. Umlkli kněží, lid strnulý ustupoval, choulil se, tlačil se ke zdem a sloupům. Král však nedbaje nikoho, mávaje nahým mečem, hnal se k oltáři a křičel divě na arcibiskupa. Proč jsi nečekal? Proč šel z oltáři? Proč jsi na mne nečekal? Ale u stupňů oltáře zarazil svůj prudký krok když stanul tváří v tvář svatému muži. Ten, stoje proti němu, pravici vstáhl a děl. Ni o krok dále, ať tě Bůh na místě nestrestá. Ďábelskou pýchou si posedlý. Tvé libovůle mám být více poslušen, nežli zákona duchovního, zneuctil chrám Hospodinův. Proto zůstaneš v zlořečení a Bůh tě poníží. Král, rudý po líci, hrdlé, hněvem již lítý a slepý, řečítou jako udeřen a pohledem velebou přemožen, zarazil se, meč sklonil, váhal, pak obrátiv se pádil z kostela ven a za ním hlučící jeho družina. Ale jak přišel do svého hradu, znovu ho posedli pýcha a vzdor. Nechtěl uznat i svého provinění a styděl se i hněval, že dal se slovem a pohledem biskupovým tak přemoci. I poslal hned k němu a vzkázal mu, aby již před jeho oči nechodil. Svatý muž tak učinil a hned se vydal z Velehradu na apoštolskou cestu po krajinách, jichž byl duchovním správcem a vůdcem. A všude kázal, křesťanskou víru rozmnožoval a utvrzoval. A tak činil až do své smrti. Svatopluk však bez trestu nezůstal. Slova Metodějova se vyplnila. Opustilo čtěstí mocného krále, jenž zůstal v zlořečení. Z kolika stran vojensky na něj táhli a na jeho lid Uhři, Poláci, Němci a také Čechové se bouřili a nechtěli mu býti podáni. Všichni jeho zemi moravskou hanebně drancovali a hubili. I prohlédl král a poznal, že již naň přišlo boží dopuštění a že všechno to neštěstí se děje zemi jeho jenom pro něj, pro jeho pýchu a spupnost. A tu často mu přicházel na mysl biskup Metoděj, proti němuž se tak provinil. Vzpomínal na něj a lítost ho pojímala. Proto povolal lechy a přední zemany, své rádce, a ptal se všech, co má činiti. Než oni žádné rady proti dopuštění božímu mu dáti neuměli. Tu, když ta rada, již svolal ve svém vojenském ležení, na večer skončena, odebral se sám, zasmušilý a smuten do svého stanu. A více ho pak dvořané a nikdo již nespatřil. I vyjel pryč z ležení a jel pustou nocí, až dojel na jedno místo na stráně hory Záboru, kde všude se černaly rozlehlé, neschůdné hvozdy a kde předtím tři poustevníci vystavili s jeho podporou kostel. V tom černém lese, na odlehlém místě mezi stromy a houštím, probodl mečem hruď svého koně a zahrabal ten meč zardělý krví věrného zvířete. Sám, bezbraný, bral se pak dále tmavým hvozdem, neúnavně, modle se, až za raního svítání přišel k těm poustevníkům. Ti přijali ho mezi sebe a on odevzdal se službě Boží. Pokud byl živ, zůstal nepoznán ode všech. Teprve, když cítil, že se blíží hodina jeho, sám se mnichům vyznal a pověděl, kdo by byl a proč jsem přišel. A hned umřel jest. Pověst přechází z pokolení na pokolení vyprávěním a mění se s vypravěčem. Jeden něco přidá, druhý ubere. A my jsme vyprávěli pověst o vině a trestu. Počněme nyní pověst o naději. Když Svatopluk král tak beze stopy zmizel, pomýšleli na Moravě zvolit sobě jiného panovníka. I hledali, kdož by vladařského stolce byl nejvhodnější. Toho času žil v Přerovsku na hradě Chropíně Zeman, pán rozlehlých statků, muž bohatý, u pánů a zemanů vážený, od podaných milovaný. Vládl jim lidsky a majedar ducha soudil moudře a spravedlivě. I zvolili chropínského pána všichni jednostejně, bez sporů a různic, a jejich volbu chválili po vší zemi a radovali se z nového krále. Ten, aby poznal všechny končiny své moravské říše, objížděl zemi, všude ho vítali s mnohým plesáním a velikou slávou, ať jel napoledne končinami, kde réva zlátla, ať požehnanou hanou, ať na půlnoc i východ i západ dolinami mezi lesnatými kopci, všude se mu chtěli zachovat. Páni a zemané předháněli se o jeho přízeň, lahodili mu, lichotili, dary nosili, radovánky strojili a hlučné hody. Když pak vrátil se na Chropínský hrad, zastesklo se mu. Toužil po hřmotné zábavě. Proto poručil dvořanům, aby vystrojili hody a pozvali k ním hojné a vzácné hosti. Páni a zemané v bohatých sukních kožešinou lemovaných a s lesklými šavlemi a meči u nádherných pasů, v drahých čapkách s volavčím peřím, sjížděli se do Chropína na pěkných koních v krumplovaných pokrovech. Sjížděli se ze všech končin země, že jim sotva stačil hrad a že čeledí jejich a koňstva bylo plné městečko. I byli na hradě hody, bylo veliké veselí a ne jednou, ne dvakrát. Přes tu chvíli se panstvo sjíždělo po vůli pánově, besedovali, zábavy strojili, nákladná sedání a pokaždé dlouho hodovali a pili a pili. Když se dělný lid na večer z pole vracel, hřmělo na Chropínském hradě veselí, zvučeli číše, struny a zpěvy při záři pochodní a svící. A když lid pospav polopotné práci, záhy z rána se zase bral na pole, bylo na hradě ještě hlučno. I hleděli vážně k panskému sídlu, starostně mluvíce, jaká to zpráva a co z toho bude. A pokaždé vzpomněli předobré paní králové. Litovali jí z duše a povídali si, co zkouší, jak dobrá ta paní všecko to nese a jak těžce se straní radovánek, hodů, jež se jí oškliví. Lid se nadarmo nestaral. Králi již nestačilo ani jeho vlastní, ani královské jmění na takové hospodářství. Proto se jal ukládat i veliké daně a nové a nové a ukládal berníkům, ať žádnému nic nepřehoví, ať třeba i tisknou, když by podaní nechtěli platit. Jednou král, když opět uložil novou berni, a králová zase za lid prosila, tím popuzen, ve vsteku vytrhl meč a hnal se jim po své manželce tak prudce, že div uklouzla ze dveří ven. V tom divokém hněvu poručil král, aby jí té chvíle hned vyvedli ze hradu, aby ji neměl na očích. Královna neměla zastání, nikde ochrany. ve smrtelné úzkosti hleděla kol. Nikde útočiště. Jen lán dozrávajícího ječmene stál u cesty, kterou přišla. Lán širý a požehnaný, jenž svítil se na slunci, krásně bělavý, v ourodě bohatých klasů, v záblescích nesčetných vousin. Vráz pohnula se tichá hladina širého lánu. Kalasy se rozhoupaly a nad nimi se míhaly zlaté královniny vlasy. Prchala ječmenem, až pojednou v něm zmizela, zapadla jako ve zlaté tůni. Tak ji našly pak vesnické ženy a vedle ní děťátko, jež se jí tu narodilo. Odnesli je do vsi, tam je pečlivě ošetřovali a královu synáčku dali jméno Ječmínek na památku toho, že se narodil v ječmenu. Král se však o tom útulku dověděl a nemaje lítosti ani se svým dítětem, dal manželku i syna pryč odvesti. Žoldnéři je zavezli do odlehlé končiny nějaké, kam nikdo nevěděl. Ale králi pak nešlo zmyslit, co se stalo. A když uslyšel, že paní králová i královic zmizeli z toho úkrytu a že nikdo neví, kam se poděli, poručil ztracených hledati. Sám také vyjel s družinou pátrati po své rodině. I jel tam, onam, neminul žádné končiny své říše, projížděl krajem, projížděl horami, po dědinách se scháněl, po hradech, po lesích hledal i slujích, až dojel do širého, tmavého hvozdu nahoře záboru. Tam zahlédl u černé jeskyně starého poustevníka, zarostlého bílými vousy. I ptal se zbožného starce, neví-li o jeho paní králové a synu Ječminkovi.

a spásou. Jako tobě klnou, jemu budou žehnat. Věz, že ho nenajdeš, ani neuvidíš. Zjeví se a přijde, až vlast moravská bude nejhůře sklíčena svými nepřáteli. Až se bude zdáti, že nastává zhouba jejího lidu, tenkrát přijde ječmínek s velikou mocí, zažene nepřátele a osvobodí Moravu od cizího jarma. Ale ty jdi a čiň pokání. Zdrcen na mysli, vrátil se král na svůj hrad. Poznal svou vinu, svědomí ho soužilo a touha po manželce a dítěti ho mučila. Bez klidu těkal za noci síněmi, nádvořím, až jednou, zoufaje, skočil v bezednou studni hradskou. Věždba poustevníkova o synu chropínského pána letem se roznesla moravskou zemí a lid nepřestal čekati na krále ječmínka. Že je živ a v přestrojení mezi lidem obchází, takové přesvědčení se v lidu ujalo a každý mu uvěřil. Pánům však se pověst o králi ječmínkovi nezalíbila. Tušili, že ve jménu jeho obchází dědinami nespokojenci, kteří štvou lid a pobuřují. Proto ho stíhali. Za starodávna konalo se hledání tajemného toho krále ve všech obcích celého panství, a to v noci, všude ve stejnou dobu. Toho však, kterého stíhali, ječmínka, nikdy nezastihli. Ten chodil tajně mezi lidi dál, tak věřil lid a utěšoval, že roboty přestanou, že bude všem dobře. V každé obci měl svého známého souseda nebo dva. K těm chodíval na besedu, a to vždy v noci, když čeleď už spala. Přišel z nenadání. Byl prostředního věku a postavy dost vysoké, v plášti z modravého sukna, s čepicí na hlavě, v dlouhém kabátě, maje modravé nohavice do bot. A ty se svítily vždycky jako zrcadlo. Třeba, že pršel, jen celil. A sám byl za deště také suchý. Na plášti, na čepici ani krupěje. Toho ten plášť tak chránil, že nezmokl. A také jinak, že nemusel spáti, ani jísti, ani píti, a že ho žádný neviděl. Leda ten, kterého chtěl, aby ho viděl. Za tmy přišel zavřenými dveřmi, usedl za stůl, pohovořil, přeptal se, jak se nakládá s lidem o robotách, pověděl, že přijdou ještě hrubé platy na sedláky, že se bude platit daň ze všeho, i z koštěte. Ale že to bude poslední. Pak ty nekřesťanské platy přestanou. I roboty, že vezmou za své. Tak pohovořil, poseděl, chleba však neukrojil. Náhle vstal a zas odešel, jak přišel zavřenými dveřmi. A nikdy také nezůstal u nikoho na noc. To byl král ječmínek. Všech utiskovaných živá útěcha, všech věrných vtělená naděje a víra v lepší budoucnost moravské vlasti, naděje a víra, jež přetrvala bouře věků, jež se nedá udusiti, neutuchne a Bohdá nesklame.

0: Odehrálo se to všechno v první polovici listopadu, před 2 lety. Široký proud života a nesmírná dálka nás už dnes dělí od té doby. Ten, kdo si volně chodí, dokáže takovou vzdálenost sotva přehlédnout pouhým okem. Možná vůbec ne. Ale mně je, jako by se mi to bylo přihodilo, neřeknu včera, ne, dnes. Utrpení je velmi dlouhý okamžik. Nelze ho dělit na roky. Můžeme pouze zaznamenávat jeho rozmary a zapisovat si jejich pravidelný návrat. Čas sám pro nás nepostupuje, točí se dokola. Zdá se, že krouží kolem jednoho středu bolesti. Ochromující nehybnost života, který je urovnán ve všem všudy podle nezměnitelné šablony. Takže jíme a pijeme a býváme vyvedeni na vzduch a uléháme a modlíme se, nebo aspoň k modlitbě klekáme podle neměnné řehole železného předpisu. Tato nehybnost působí, že se každý hrozný den podobá svému bratru do nejmenších podrobností. O setí a o ženích, o žencích, kteří kosí obilí, o vinařích, kteří se proplétají vinohradem, o trávě v zahradě zbělené svátými květy nebo poseté opadaným ovocem, o tom nevíme nic. Nemůžeme vědět. Pro nás existuje jen jedna roční doba. Roční doba hoře. I slunce a měsíc nám vzali. Třeba svítí venku den modří a zlatem, světlo, které se k nám vplíží zastřeným sklem zamřížovaného okna, pod nímž sedíme, je šedivé a sporé. V naší cele panuje stále pološero. V našem srdci půlnoc. I v oblasti myšlení vázne všechen pohyb, jako v koloběhu času. Co jste vy osobně už dávno zapomněli, nebo můžete lehce zapomenout, zaměstnává mne dnes a bude mne zítra zaměstnávat opět. Uvážíte-li toto všechno, pak musíte alespoň částečně porozumět tomu, proč píšu a proč píšu tak a ne jinak. Za 3 měsíce, co mě sem dopravili, zemřela má matka. Vy víte, a nikdo to neví lépe, jak velice jsem ji miloval a ctil. Její smrt byla pro mne hrozná. Já, kdysi pán a mistr ve výmluvnosti, nenalézám slov, abych vyjádřil svůj žal a hanbu. Nikdy, ani když jsem byl na vrcholu své umělecké tvorby, nebyl bych býval s to, abych odjel tak vznešenou bolest ve vhodná slova a vyslovil je hlasem přiměřeně důstojným. Po ní a po otci zdědil jsem jméno, jemuž zajistili slávu a čest nejen v literatuře, umění, archeologii a ve vědě, ale také v dějinách mé vlasti, v jejím politickém vývoji. A já toto jméno navěky zhanobil. Snížil jsem je na sprostou nadávku v ústech sprostých lidí. Strhl jsem je do bahna. Vydal jsem je hrubé chátře, až samo zhrublo pod jejich rukama, ale i svým odpůrcům, pro něž se stalo výrazem prošílenství. Možná, že štěstí, blaho a úspěch jsou utkány z hrubého sukna a jsou proto odolnější. Avšak zármutek je nejjemnější ze všeho, co bylo stvořeno. Kde panuje hoře, tam je posvěcená země. Jednou lidé pochopí, co to znamená. Až do té chvíle nevědí o životě nic. Posoudit to může Robí a bytosti jeho druhu. Když jsem byl veden mezi dvěma policisty z věznice ke konkurznímu soudu, čekal tu v dlouhé a nehostinné chodbě Robí. Když jsem šel kolem něho v poutech se sklopenou hlavou, k úžasu velkého davu, jenž o něm měl na tak dojemným chováním, prostě a vážně smekl přede mnou klobouk. Za menší služby přišli lidé do nebe. Naplněni tímto duchem, proniknuti takovou láskou, klekali svatí, aby mili nohy chudým, a skláněli se, aby políbili malomocného na tvář. Nikdy jsem se o tom nezmínil ani slovem. Chovám to jako poklad ve svém srdci. V první době mého věznění radili mě lidé, abych se pokusil zapomenout, kdo jsem. Byla to skázonosná rada. Jen v tom, že si uvědomuji, kdo jsem, nalezl jsem trochu útěchy. Teď mi zase radí jiní, abych, až budu propuštěn, zkusil zapomenout, že jsem byl kdy ve vězení. Vím ovšem, to by bylo stejně osudné. Znamenalo by to pro mne, že bych byl po celý zbytek života štván nesnesitelným pocitem hanby. A že všechno to, co znamená pro mne stejně mnoho, jako pro každého jiného, krása slunce a měsíce, nádhera ročních období, hudba jitra a mlčení dlouhých nocí, déšť, který padá listím, stříbrná rosa stékající po trávě, že všechno to by mělo být pro mne poskvrněno a mělo by ztratit svou léčivou moc i schopnost sdílet radost. Litovat svých vlastních prožitků je totéž jako znásilnit svůj vlastní rozvoj. Zapřít své vlastní prožitky je totéž jako vložit svému vlastnímu životu dortu lež. Nepředstavuje to nic menšího, než kdyby chtěl někdo zapřít svoji duši. Ten fakt, že jsem byl obyčejným vězněm v obyčejné věznici, musím prostě přijmout. A ať se to zdá sebepodivnější, jedna z věcí, kterým se musím naučit, je, abych se za to nestyděl. Musím to přijmout jako trest. A stydím-li se za svůj trest, je to tak, jako bychom nebyli vůbec potrestáni. Je pravda, že jsem trpěl za mnoho věcí, o nichž jsem přesvědčen, že jsem je nespáchal. Ale na druhé straně je tu mnohé, o čem jsem přesvědčen, že jsem se toho dopustil. A ještě více je v mém životě toho, z čeho nebudu nikdy obviněn. A protože cesty Bohů jsou podivné a trestají nás za to, co je v nás dobrého a lidského, stejně jako za to, co je špatné a zvrhlé, musíme se smířit s tím, že jsme trestáni rovnou měrou za dobré i za zlé. A já nepochybuji o tom, že se to děje zcela po právu. Pomáhá to člověku, nebo by mu to aspoň mělo pomáhat v tom, aby si nezakládal ani na tom, ani na onom. Pakliže se tedy, jak doufám, nestydím za svůj trest, jsem s to, abych svobodně myslil, svobodně se pohyboval a svobodně žil. Vzpomínám si, jak jsem kdysi řekl André Židovi, když jsem s ním seděl v Teresi pařížské kavárně, že o metafyziku se zajímám jen velice málo a o morálku vůbec ne, že však všechno, co říká Platon nebo Kristus, je možné přenést bezprostředně do oblasti umění a teprve tam se to dokonale naplňuje. Tak to všeobecně řečeno, to bylo stejně hluboké jako i nové. Co můžeme pozorovat u Krista, není jen naprostá jednota osobnosti a dokonalosti, která tvoří skutečný rozdíl mezi klasickým a romantickým a způsobuje, že v Kristovi můžeme vidět pravého předchůdce romantického hnutí v životě. Skutečným základem jeho povahy bylo totéž, co u umělce, prudká a vroucí obrazotvornost. on uskutečnil v celé oblasti lidských vztahů onu účast imaginace, která je v oblasti umění jediným tajemstvím tvorby. Pochopil malomocenství malomocného, slepotu slepcovu, zlou bídu toho, jenž žije pro rozkoš, nepochopitelnou chudobu bohatého. Ano, Kristovo místo je mezi básníky. Celé jeho pojetí lidství vytrysklo přímo z imaginace a může být obsaženo jen v ní. Co znamenal pro panteistu Bůh, tím byl pro Krista člověk. Před ním bývali bozy a lidé. Ale on pocítil cestou mystického souznění, že je vtělením obou. A podle toho, jak uznal za vhodné, říkal si střídavě syn Boží nebo syn člověka. Více než kterákoliv jiná historická postava, probouzí v nás onen pocit zázraku, jimž je vždy přitahován romantismus. To je to, co pro mne vytváří onu vždy poněkud těžko uvěřitelnou představu mladého galilejského venkovana, jenž sní, že může unést na svých bedrech tíhu celého světa. To znamená všechno, co už bylo vykonáno a vytrpěno, a všechno, co vykonáno a vytrpěno, bude. Řekl jsem o Kristovi, že patří k básníkům. Je to pravda. Shelley a Sofokles jsou jeho druzy. A zároveň je celý jeho život ta nejpodivuhodnější báseň. V celé oblasti řecké tragédie není nic, co by se mu vyrovnalo silou soucitu a hrůzy. Ani v Aeschylovi, ani v Dantovi, v těchto přísných mistrech něhy, v Shakespeareovi, lidsky nejryzejším ze všech velkých umělců, ani ve všech keltských mýtech a legendách, které prozařuje křehkost světa mlhou slzí a život člověka neznamená o nic víc než život květiny, nikde není nic, co by se mohlo čistou prostotou utrpení spojeného se vznešeností tragického účinku vyrovnat nebo i jen přiblížit poslednímu aktu utrpení Kristova. Prostá večeře s učedníky, z nich jeden jej už prodal za peníze, úzkost v tiché zahradě ozářené měsícem, falešný přítel, který k němu přistupuje, aby ho zradil svým polibkem, a také přítel, který v něj ještě věří a doufá, že založí jako na skále útočiště lidstva, ale zradí jej dříve, než kohout třikrát nad ránem zakokrá. A pak jeho naprosté osamocení, jeho pokora, jeho naprosté odevzdání. Mezitím zase scény, jako ta, v níž velekněz staré víry trhá s hněvem své roucho, a úředník, mající dbát o spravedlnost, posílá provodu v marné naději, že se očistí od skvrn nevinné krve, které jej činí šadlatovou postavou historie. Dále korunovace trním. Jedna z nejpodivuhodnějších věcí zapsaná v knihách všech dob. Ukřižování nevinného před očima jeho matky a milovaného učedníka. Žoldnéři metající los o jeho roucho. Strašlivá smrt, kterou dal světu největšnější symbol. A nakonec jeho pohřeb do hrobky bohatého muže. Jeho tělo zahalené egyptským plátnem a nabalzamované kořením a vůněmi, jako by šlo o syna z královského rodu. Pohlížíme-li na to všechno jen z uměleckého hlediska, musíme být vděční, že nejvyšší obřad církve je představením tragédie, aniž by v něm byla prolévána krev. Je mystickým divadlem utrpení páně, předvedeným pomocí dialogů, kostýmů a mimiky. A mně je provždy zdrojem radosti a zbožné úcty myšlenka, že poslední zbytek řeckého chóru, jinak pro umění ztraceného, je možno najít v osobě ministranta, odpovídajícího knězi při mši. Ale celek Kristova života tak zcela mohou bolest a krása ve svém smyslu a projevu splynout. To je skutečná idyla. Přestože končí roztržením chrámové opony a tmou přikrývající tvář země a rovněž balvanem odvaleným z otvoru hrobky. Představujeme si jej vždy jako mladého ženicha s jeho učedníky, jak se také sám kdesi popisuje. Jako pastýře bloudícího se svým stádem údolím a hledajícího zelený trávník nebo chladivý proud. Jako pěvce, jenž by chtěl hudbou zbudovat hradby města Božího. Či jako milovníka, pro jehož lásku byl malý i celý svět. Jeho zázraky mně připadají stejně mimořádné jako příchod jara a zároveň stejně přirozené. A není nijak obtížné uvěřit, že kouzlo jeho osobnosti bylo tak velké, že pouhá jeho přítomnost přinášela pokoj stísněným duším a že ti, kdo se dotkli jeho šatu nebo jeho rukou, zapomněli na svou bolest. Věřím, že lidé, kteří nevěděli nic o tajemství života, v jeho přítomnosti je jasně pochopili. A že jiní, kteří se uzavřeli každému jinému hlasu než hlasu rozkoše, uslyšeli poprvé hlas lásky a shledali jej melodickým, jak lyra Apolónova. Věřím také, že špatné vášně se vytratily, když se blížil. A pro lidi, jejichž šedivé, žádným snem nevzrušené žití bylo jen druhem smrti, když je oslovil, bylo to, jako kdyby vstali z mrtvých. A k tomu věřím, že když kázal nahoře, zástup zapomněl na hlad a žízeň i na starosti tohoto světa a že jeho přátelům, kteří mu naslouchali, když s nimi seděl u stolu, chutnalo dobře prosté jídlo a voda měla chuť dobrého vína a celý dům se naplnil vůní a sladkostí nardu. Každému z nás byl určen jiný osud, svoboda, radosti, požitky, blahobyt. Mně připadl úděl veřejné hanby, dlouhého věznění, bídy, úpadku, ponížení. Ale nezasluhuji si to, alespoň nyní ještě ne. Vzpomínám si, že jsem říkával, že bych si troufal snést skutečnou tragédii, kdyby ke mně přišla v purpurovém plášti a v masce vznešené bolesti. Že však je strašnou vlastností moderní doby, že obléká tragédii do roucha komedie a proto nám velké zážitky připadají jako zcela všední, groteskní nebo beze stylu. To je celá pravda moderního života. Pro skutečný život to snad platilo vždycky. Říká se, že všechna mučednictví zdají se být všední těm, kteří je viděli. 19. století není výjimkou z pravidla. Na mé tragédii bylo všechno ohyzdné, sprosté, odpuzující, beze stylu. Už sám náš oblek z nás dělá groteskní postavy. Jsme šašky smutku, jsme klauni se zlomeným srdcem. Naším zvláštním určením je působit na svaly, které způsobují smích. 13. listopadu roku 1895 mne sem dopravili z Londýna. Od 2 hodin do 2:30 odpoledne jsem musel stát v trestaneckých šatech a s pouty na prostředním nástupišti nádraží Clapham Junction vystaven pohledům všech lidí kolem. Vyvedli mě z nemocnice, aniž by mě o tom do poslední chvíle někdo řekl. Vyhlížel jsem neobyčejně směšně. Kdo mě viděl, každý se smál. S přijíždějícími vlaky přibývalo diváků. Bezmezně se bavili. To ovšem jenom pokud nevěděli, o koho jde. Když se to dozvěděli, smáli se ještě víc. 30 minut jsem tak stál v šedivém listopadovém dešti, v kruhu chechtající se lůzy. Ještě rok potom, co k tomu došlo, plakal jsem den co den v tutéž hodinu a vždy stejně dlouho. Není to ovšem nic tak tragického, jak vám to možná zní. Pro ty, kdo sedí ve vězení, jsou slzy každodenní součástí života. Den ve vězení, kdy nepláčeme, je den, kdy je srdce tvrdé, nikoli den, kdy je srdce šťastné. Píši o způsobu, jakým jsem byl sem přiveden, jenom proto, aby bylo možné pochopit, jak těžké bylo pro mě vytěžit z mého trestu něco jiného než hořkost a zoufalství. Přesto je to třeba a čas od času mívám chvíle pokory a odevzdání. Celé jaro se může skrývat v jediném poupěti a Skřivanovo hnízdo v polní brázdě může obsahovat radost, která ohlašuje příchod mnoha a mnoha růžových svítání. Tak také možná všechna krása života, která mi ještě zbývá, je obsažena v jedné takové chvíli odevzdání, pokory a ponížení. Lidé mě zazlívali, že jsem hostil u svého stolu pochybné živly a že jsem nalézal potěšení v jejich společnosti. Bylo to jinak. Moje životní filozofie mě nutila, abych se k ním přibližoval jako umělec žití. Oni pro mne byli něco jako slastně sugestivní dráždidla. Bylo to pro mne, jako bych hýřil s levharty. Nebezpečí bylo polovinou opojení. Připadal jsem si jako zaklínač hadů, který láká kobru, aby vstala z pestrého šátku nebo z proutěného košíku a na jeho rozkaz šířila a roztahovala svůj štít zátylí na volném povětří stejně, jako se zachvívá rostlina v proudu. V mých očích byli oni nejzářivějšími ze všech pozlacených hadů a jed byl součástí jejich dokonalosti. Nestydím se za to, že jsem je znal. Byli vrcholně zajímaví. Ale zač se stydím, je hnusné měšťácké ovzduší, do něhož jsem byl zavlečen. Moje místo jako umělce bylo vedle Ariela. A já jsem zvolil zápas s Kalibánem.
1: Meditace ve vaně. Je 31. prosince. Šeřit se začíná už po obědě a Šero nutívá nás, hloubavé lidi, k meditování. Napustil jsem si vanu, protože v té se mi přemítá nejlépe a Šero se Silvestrem už dokonal ostatní. První téma, které se mi ujalo v hlavě, byla koupel. Ten zvláštní úkon, který nás zbavuje prachu všedního dne, působí nám pocit blažené vláčnosti a nic za to nechce. Historicky vzato naše zamyšlení nad koupelí by mohlo začít v pravěku, poněvadž tenkrát se nejspíš ponejprv zrodil v tom nezrovna nadměrném mozku primitivního člověka nápad vlíst si do vody. Jestli se zrodil z horka nebo ze zvědavosti nebo z náhody, těžko už dneska říct. Ale dovedu si docela představit, jak můj praprapředek, moc se nesmějte váš taky, vstupuje opatrně do vody, jak je z toho odvázaný, jak se směje, že to studí, čvachtá se, cáká. A když pak vyleze, tak ke svému překvapení zjišťuje, že polovinu toho, co se na něj za celý život nalepilo, vzala voda a že je tudíž tak nějak lehčí. I vleze tam znova a tentokrát s úmyslem zbavit se další vrstvy. Ale špína ulpívá na pokožce, však to znáte, když se pár let nemějete, tak to jde potom špatně dolů. A ten pradědeček té vodě tak trochu pomůže rukou, chomáčkem trávy, šutrem. Když pak se vrátí k soukmenovcům do jeskyně, tak se všichni srdečně zasmějou, protože čistýho pračlověka ještě neviděli, nechají si to všechno vyprávět a pak to jdou potají taky zkusit. Zalíbí se jim to a vznikne z toho móda a život jde dál. A najednou je tady antika a slavný pojem římské lázně. A řekněme si rovnou, že pojem slavný právem. Ve veřejných římských lázních se pečovalo nejen o tělo, a podle antických soch bych soudil, že se v Římě o tělo pečovalo dobře. Když vidím ty různé Apolony, tu jejich nobl muskulaturu a urostlou postavu, vždycky mě to vyprovokuje, abych cvičil podle rádia. To se děje 2 dny a pak vidím, že výsledky se nedostavujou a tak toho zase nechám a namlouvám si, že docela ujdu. Že jsem se prostě vyvíjel podle známého sloganu Apollo ale na polo. A to jsem se nezmínil o sochách Venuší. Ty jsou snad nejkrásnější reklamou pro antický kult těla. Jenomže na římských lázních je jedna mimořádně zajímavá okolnost. Nejen o tělo, ale i o ducha se zde pečovalo. K lázním patřila knihovna, muzeum a taky park, kde básníci deklamovali své verše a nikdo se jim kvůli tomu nesmál. Pak turecká parní lázeň, ve které se vedly diskuze. Kdybych si u nás vyšel třeba na žlutou plovárnu a zkusil tam předčítat verše, buď by mě někdo polil studenou vodou, anebo by mě kamarádi v nestřeženém okamžiku stáhli během recitace trenýrky, zkrátka není už dneska na to doba. A co kdybych se rozhovořil o soukromých antických lázních, jak je známe z některých historických filmů? Mramorová, sloupořadí, cypřiše, otroci s vonnými mastmi, hudci, tanečnice, tanečnice s tamburinkami, jižní ovoce a ve vodě nějaká ta filmová krásotinka. Kdybych tam byl, těžko byste mě dostávali z vody, přátelé. Když pak člověk vidí středověký dřevoryt a na něm lidi naložený v kádích, prkená podlaha, březový metly, otylé dámy a v rohu pejsek, jak honí blechy, říkám si, kam to lidstvo spělo. Ale to se ještě aspoň koupali. Kdybychom pokračovali dál, došli bychom k době galantní, k rokoku, kdy slovo hygiena bylo spíš nadávka. Lidstvo se rozhodlo nahradit vodu pudrem a mejdlo voňavkou a tu si říkám, že bych vůbec netoužil potom mít známost s půvabnou slečnou v krinolině, z níž by při každém prudším pohybu padala omítka. Jsem člověk dnešní doby, lituju, že se nemůžu prohánět s tou filmovou krásotinkou v mramorovém bazénu, ale jsem nakonec rád, že si můžu dát teplou sprchu, anebo že si vlezu do vany a jen pro potěšení si medituju.
2: Sredny Vaštar. Konradinovi bylo 10 a doktor o něm odborně usoudil, že nevydrží naživu ani 5 let. Doktor byl úlisný a změkčilý a jeho názor mnoho neplatil. Doktorův úsudek však sdílela i paní Dropová, jejíž názor platil skoro ve všem. Paní Dropová byla Konradinova sestřenice a pěstounka a v chlapcových očích představovala ony 3/5 světa, které jsou skutečné, nevyhnutelné a nepříjemné. Zbývající 2/5, neustále se s nimi střetající, představoval on sám a jeho fantazie. Konradin byl připraven, že může den co den podlehnout panovačnému nátlaku nevyhnutelnosti, jako je nemoc, mazlivé šikanování a jednotvárná nuda. Bez své fantazie, která se vzpínala pod ostruhami osamělosti, by jí byl podlehl už dávno. Paní Dropová by si byla ani v těch nejpravdivějších okamžicích nepřiznala, že nemá Konradina ráda. I když si snad nejasně uvědomovala, že sekírovat ho pro jeho vlastní dobro jí není nijak zvlášť proti mysli. Konradin ji nenáviděl se zoufalou upřímností, kterou dokázal dokonale maskovat. Těch několik málo radostí, když si dokázal vymyslet, chutnalo ještě sladčeji, když si představil, jak by asi pobouřil jeho pěstounku a z říže svých fantazií naprosto vyloučil jako něco špinavého, čemu je vstup zakázán. V nudné a neveselé zahradě, hlídané tolika okny, která se každou chvíli mohla otevřít a oznámit mu, že to a ono nesmí, nebo připomenout mu, že je čas vzít medicínu, mnoho zábavy nenašel. Pár jejich ovocných stromů bylo žárlivě střeženo, aby si z nich nemohl nic utrhnout. jako by ty byly zácné exempláře kvetoucí ve vyprahlé poušti. I když by se pravděpodobně těžko našel ovocnář, který by za jejich celoroční úrodu zaplatil třeba jen 10 šilinků. V jednom zapomenutém koutě, skoro schovaná za ubohými křovisky, stála však neužívaná kůlna nad nářadí. Byla úctyhodných rozměrů a v jejím nitru našel Konradin útočiště, jež na sebe střídavě bralo podobu herny a katedrály. Zalidnil si ji celým legionem důvěrně známých fantomů, zrozených částečně ze zlomků dějepisu a částečně v jeho vlastní představivosti. Kromě nich se však kůlna mohla pochlubit i dvěma obyvateli z masa a krve. V jednom koutě bydlela kropenatá slípka s drozdrchaným peřím, kterou chlapec zahrnoval veškerou láskou, pro niž neměl jiné uplatnění. O něco hlouběji v šeru stála bouda na způsob králičího kotce, rozdělená do dvou oddílů, z níž jeden byl hustě zamřížován železnými pruty. To bylo obydlí velké fretky, kterou kdysi do kůlny i z klecí propašoval jistý, přátelsky naladěný řeznický učeň výměnou za dlouho tajně schraňovaný poklad drobných stříbrných mincí. Konradin se štíhlého dravce s ostrými tesáky hrozně bál, ale byl to jeho nejdražší majetek. Už sama jeho přítomnost v kůlně mu byla zdrojem radosti plné strachu, kterou musel pečlivě tajit před tou ženskou, jak pro sebe říkal sestřenici. A jednoho dne, Bůh ví z jakého nápadu, si pro dravce vymyslel báječné jméno a od té doby se mu Fredka stala bohem a středem vlastního náboženství. Ženská holdovala jednou týdně v blízkém kostele svému náboženství a brala Konradina sebou, jenomže pro něho byly ty bohoslužby cizím obřadem v nepochopitelném svatostánku. Sám každý čtvrtek s šerelém a zatuchlém tichu kůlny uctíval mystickým a složitým ceremoniálem před dřevěnou boudou Sredního Vaštara, velikou Fretku. Obětovala před jeho oltářem letní rudé květy a šarlatové zimní bobule, poněvadž Sredny Vaštar byl bůh, obzvláště zdůrazňující krvavě divokou netrpělivost, na rozdíl od náboženství ženské, které se zaměřovalo, pokud Konradin vypozoroval, docela opačným směrem. A o velkých svácích mu sypal před boudu strouhaný muškátový oříšek, při kteréžto oběti hrálo zvláště důležitou úlohu, že muškátový oříšek musel být kradený. Takové svátky světil nepravidelně a zejména byly zasvěceny nějaké nenadálé události. Při jedné příležitosti, kdy paní Dropovou 3 dny prudce boleli zuby, oslavoval Konradin celou tu dobu a sám málem uvěřil, že Sredny Vaštar vyvolal to bolení zubu osobně. Kdyby byla bolest vytrvala ještě den, byla by Konradinovi došla zásoba muškátových oříšků. Kropenatá slípka neměla s kultem Sredního Vaštara nic společného. Konradin se již dávno rozhodl, že je to anabaptistka. Nepředstíral ani v nejmenším tušení, co taková anabaptistka vlastně je, ale potají doufal, že je to něco skvělého a ne zvlášť úctyhodného. Paní Dropová mu byla příkladem, podle něhož měřil a nenáviděl každou úctyhodnost. Konradinovo zaujetí pro starou kůlnu začalo po nějakém čase budit pozornost jeho pěstounky. Nedělá mu to dobře zavírat se tam dole za každého počasí. Rozhodla rázně a jednou ráno mu oznámila, že kropenatou slípku prodala a že si ji přes noc odnesli. Zamžourala na Konradina krátkozrakýma očima a čekala výbuch zlosti a pláče, za který se ho chystala spražit proudem dobře míněných rad a pouček. Ale Konradin mlčel, neměl co říci. Při pohledu na jeho bílou, sevřenou tvář možná pocítila chvilkovou výčitku svědomí, poněvadž odpoledne ke svačině se na stole objevila topinka, lahůdka, kterou obyčejně zavrhovala s odůvodněním, že chlapci nesvědčí a taky proto, že je s ní spousta práce, což je v očích středovstavovské paničky smrtelný hřích. Já myslela, že máš topinky rád, vykřikla s uraženým výrazem, když viděla, že se jí ani nedotkl. Někdy, řekl Konradin. Ten večer se v bohoslužbě konané v kůlně objevil nový rys. Konradin svému bohu obyčejně pěl chválu, dnes však od něho žádal něco pro sebe. Něco pro mě udělej, Sredny Vaštare. Neřekl přesně co. Sredny Vaštar jako bůh to přece musel vědět sám. A Konradin se s potlačeným vzlikem při pohledu do druhého prázdného kouta vrátil do světa, který tak nenáviděl. Každou noc ve vítané tmě ložnice a každý večer v šaru kůlny se pak vznášela vzhůru jeho trpká lid. Mě udělej, Sredny Vaštare. Paní Drpová si všimla, že návštěvy v kůlně neustávají a jednoho dne se vypravila na další inspekci. Co to tam máš v té zamčené boudě? Uhodila na Konradina. Nejspíš morčata. Dám je všechna vyhodit. Konradin semkl rty, ale ženská prohledala jeho ložnici, našla pečlivě ukrytý klíč a pustila se dolů do kůlny, aby svůj objev dovršila. Bylo studené odpoledne a Konradin dostal příkaz nevycházet z domu. Ze zadního okna jídelny bylo právě tak vidět na dveře kůlny za křovím a tam Konradin zaujal stanoviště. Viděl ženskou vejít do kůlny a pak si představil, jak otvírá dvířka posvátné boudy a krátko zracem žourá na vysoko podeslanou slámu, ve které leží zavrtaný jeho bůh. Možná, že v té své neobratné netrpělivosti do slámy něčím šťourá. A Konradin z hlouby srdce vydechl naposledy svou modlitbu. Ale už když se modlil, ztratil veškerou víru. Věděl, že ženská za chvíli vyjde s tím svým uculeným úsměvem, který se mu na ní tak hnusil, a že za hodinu či za dvě zahradník odveze jeho báječného boha, ne už boha, ale obyčejnou hnědou fretku v kleci. A věděl, že ženská tak bude triumfovat vždycky a že on sám bude čím dál víc chřadnout, tyranizován a peskován její svrchovanou moudrostí, až mu jednou na všem přestane záležet a dojde na doktorovu předpověď. A z bodavé bolesti nad porážkou začal hlasitě a vzdorně zpívat hymnu svého ohroženého idolu. Sredny Vaštar se dal na pochod. Měl rudé myšlenky a běloskvoucí zuby. Nepřátelé prosili o smilování, ale on jim nesl smrt. Nádherný Sredny Vaštar. A pak najednou ustal ve zpěvu a přitiskl se k okennímu sklu. Dveře kůlny zůstávaly pootevřené, jak je ženská zanechala, a minuty míjely. Dlouhé minuty, ale přece jen míjely. Chlapec pozoroval špačky pobíhající a přeletující v malých skupinkách přes trávník, ale jedním okem stále sledoval pootevřené dveře. Do jídelny vešla služebná se zakyslým výrazem, aby prostřela ke svačině. A Konradin pořád stál, pozoroval a čekal. Po troškách se mu vracela do srdce naděje a oči se mu začaly rozsvěcovat vítězoslávou. Třeba, že dosud neznal nic, než tesknout trpělivost porážky. S tajeným nadšením si začal polohlasem znovu prospěvovat svůj vítězný a vražedný paján. A teď se jeho očím dostalo odměny. Po otevřenými dveřmi se protáhl dlouhý a nízký žlutohnědý dravec, zamžoural v hasnoucím denním světle a na srsti kolem čelistí a hrdla měl tmavé vlhké skvrny. Konradin klesl na kolena. Veliká fretka se pustila k potůčku v pozadí zahrady, chvíli pila, pak přešla přes lávku a ztratila se v křovinách. tak odešel Sredny Vaštar. Čaj je na stole, ohlásila služebná se zakyslým výrazem. Kde je paní? Šla před chvíli dolů do kůlny, odpověděl Konradin. A zatímco služebná odešla, aby přivedla paní ke svačině, Konradin vylovil ze zásuvky bufetu vidličku na opekání topinek a začal si opékat krajíček chleba. A při tom opékání i pak, když si jej mazal spoustou másla a pomalu a s požitkem jedl, naslouchal zvukům i odmlkám, střídajícím se v rychlých porivech za dveřmi jídelny. Slyšel pošetilé zaječení služky, zbor udivených výkřiků, který mu odpověděl v kuchyňské oblasti, dupot pobíhajících nohou a rychlé výpravy pro pomoc zmenší a potom po chvíli ticha poděšený pláč a šouravé kroky lidí, nesoucích do domu něco těžkého. Kdo to jen řekne tomu ubohému dítěti? Já to za Boha nedokážu, ozval se nějaký vřeštivý hlas. A zatímco se o tom dohadovali, Konradin si opékal další topinky.
3: Tu knížku mi někdo vzal. No, řekněme, že si ji vypůjčil a zapomněl vrátit. Ale třeba z někdy vyjde znovu. To by si čtenáři detektivních příběhů smlsli, neboť autorem té knížky je autor nápadů čtenáře detektívek, takže se vyzná. Vyznal se už tehdy, když psal příběhy do své povídkové sbírky Smutek poručíka Borůvky. A to bylo někdy kolem roku 1965. Letí to, pane Škvorecký, letí. A víte, že mi poručík Borůvka připadá i ve změněné společenské situaci a po té dlouhé době, kdy se o něm ani nemluvilo, ani nepsalo, naprosto nezaprášený a nezažloutlý časem? Nepřestal být sice smutný z toho, co ví o lidech, ale nepřestal být ani dobrý. A to znamená hodně. Tak. A teď si přečteme pár stránek z povídky Vědecká metoda, v níž se ostýchavý poručík Borůvka určitě necítil moc dobře.
4: Výskání a štěbetavé hlasy podmalované zurčením vody a hudbou, kterou jim pro osvěžení mysli pouštěl do sprch z reproduktoru vrátný, rozléhaly se prostorou umývárny. Sprchy stály v řadě vedle sebe odděleny přepážkami a opatřeny závěsy z igelitu. Za těmi se rýsovaly obrysy nahých dívčích těl. Dívky se bavily jedna s druhou přes přepážky hodně nahlas, aby překřičeli tu moderní směsici hudby a mechanických rámusů, myli si vlasy a půjčovali si mýdlo. Štíhlá pevná těla se krásně leskla v bílém světle a proudy vody odnášely šminku a pot právě absolvované generálky. Přátelská výměna mýdel a jiných toaletních předmětů čile pokračovala v překotném hlaholu. Holky, která jste mi ukradla ručník? Ječela bruneta, jež stála dosud v koupacím plášti před krajní kojí. Aleno, nebyla jsi to ty? Zeptala se přirozené blondýnky, právě se chystající osvěžit tělo ve vedlejší kabině. Prosím tě, co bych dělala s tvým ručníkem? Mám svůj a čistej. Mě zas někdo seknul šampon z prostáci. Ozval se soprán z obsazené kóje vedle Aleny. Že bych ho zapomněla v šatně, zamyslela se brunet. No jasně, zamilovaná, řekla Alena. Bruneta po ní vstekle loupla očima a otočila se ke dveřím ze sprch. Alena viděla, jak vychází na chodbu a zavírá za sebou. Pak se ozval znovu soprán odvedle. Tak kdo si vypučil ten šampón, Hergot? Neřvi, Ester, tu máš můj, řekla Alena a podala kolem přepážky tubu se šampónem sousedce. V sousední koji se leskla a třpitila jako štíhlý, bělostný tuleň Ester Nakoncová v rouše Evině a právě strkala hlavu pod sprchu. Měla půvabný, dlouhý krk. Když sehnula hlavu, aby si našamponovala vlasy, vytvářela šíje líbeznou křivku. Alena zatáhla závěs, schodila ze sebe koupací plášť a postavila se do proudu vlažné vody. A potom se to stalo. Vlastně nebylo nic slyšet. Slabé prasknutí se v šumění vody a v galimatiáši povídavých hlasů skoro ztratilo. Alena mu nevěnovala pozornost. Ani tupému nárazu, který, zdálo se jí, se ozval z vedlejší kóje, jako by tam něco těžkého uhodilo o přepážku. Všimla si něčeho jiného. Přepážky mezi kójemi nesahaly až k zemi. A pod tenoučkou stěnou, která ji dělila od sousedky, vyklouzla najednou nahá Esteřina ruka, jako by něco hledala na podlaze, a potom zůstala nehybně ležet. Alena se lekla, schýbla se. Napadlo jí, že Ester omdlela. Vzala nehybnou ruku a ruka jí zůstala bezvládně viset v dlani. A pak se v žlábku bílých kachlíků, kudy odtékala voda ze sprch, objevil temně rudý pramínek, jako kdyby někdo vedle lil do žlabu malinovou šťávu. Jenže Alena pochopila, co to je. Pustila Esteřinu ruku a proti své vůli se rozječela tak pronikavě, že to přehlušilo rozjařený mumraj hlasů ve sprchách. Někdo zaklepal a dveře knihovny otevřela mladá příslušnice v nepěkném klotovém pracovním plášti a s vlasy staženými do přísného uzlu. V podpaží držela fascikl. Soudruh Bublina? Zeptala se mile poručíka Borůvky, který právě kamufloval svou denní křížovku jakýmsi tlustým kriminologickým spisem. Poručík Borůvka se zachmuřil. Ne, Borůvka, pravil ponuře. Promiňte, soudruhu poručíku, ale vy máte přece v referátě případ Vránová. Ano, mám, pravil poručík Borůvka ještě ponuřeji. No a oni mě řekli, že soudruh poručík Bublina, který má v referátě případ Vránová, pracuje v knihovně.
5: Řekli soudruh poručík?
4: Příslušnice, která právě ten den nastoupila službu a poručík ji viděl poprvé, se zapířila. Poručík si všiml půvabné křivky dlouhého krku, ale tím více se zachmuřil.
5: Řekli Bublina, že ano?
4: Ano, šeptla příslušnice.
5: To jsou naši soudruzi, tak vtipní, pravil poručík smutně. Vypadám jako Bublina, ale jmenuji se Borůvka.
4: Dívka v klotovém plášti k němu rychle vzhlédla.
5: Ale kde pak nevypadáte, pravila spěšně.
4: Poručík Borůvka na ní upřel žalostně smutné oči.
5: Tak nevím, vy chcete pracovat u kriminálky? Nevím, nevím, s tak špatným postřehem.
4: Zazvonil telefon. Poručík Borůvka ho zvedl, chvíli poslouchal. Pak řekl energicky.
5: Divadlo Odeon? Dobře.
4: A zavěsil. A aniž věnoval zrudlé dívce další pozornost, vypadl na svou tělnatost překvapivě rychle z místnosti. Rozčilený vrátník, který stál před zamčenými dveřmi do sprch, vzrušeně koktal. Zamknul jsem je tam, soudruhu komisaři, aby žádná nemohla utíct. A taky, aby se nic nevyneslo ven, protože aby...
5: Kdo vám přišel říct o vraždě?
4: Přerušil ho poručík Borůvka.
5: Slečna Sikorská. A kde je slečna Sikorská?
4: Zamkl jsem ji tam taky. Vrátný sebou rozpačitě zakroutil. Protože, aby
5: tam zatím stačili zničit všechny případné stopy, jak tam běhají sem tam.
4: Řekl poručík Borůvka a zaposlouchal se do vzrušeného šveholení za dveřmi.
5: Tak je, teď odemkněte.
4: Vrátný provinile poslechl a skupina poručíka Borůvky vstoupila do sprch. Místnost byla plná děvčat v koupacích pláštích, ale některé se taky jenom zabalili do ručníku. Ty začaly hlasitě protestovat.
5: Poručík Borůvka to ignoroval a přistoupil rázně ke kóji, v níž zahlédl zavražděnou.
4: Ležela na břiše, v zátylku měla ošklivou ránu s podivně ostrými konturami, téměř bez sražené krve. Voda ze sprchy zřejmě smyla první krvácení a otvor bylo zřetelně vidět.
5: Kdo to, prosím, objevil?
4: Zeptal se poručík Borůvka zdvořile a zašilhal po řadě dívek, z nich některé byly jen v ručnících.
5: Znatelně mu poskočil ohryzek. Z řady vystoupila smrtelně bledá okatá blondýnka. Já, pravila s komíravým hláskem. Jmenujete se? Alena Pešková. Poručík Borůvka vzdychl a řekl: pojďte prosím se mnou.
6: Vydavatelství Tympánum uvádí audiopovídku Agáty Christie Černý vzadu. Čte Hana Makovičková, vyrobila knihovna a tiskárna pro nevidomé Karla Emanuela Macana.
7: Hercule Poirot večeřil se svým přítelem Henrym Boningtonem v restauraci Šlechetná snaha na King's Road v Chelsea. Panu Boningtonovi se to u Šlechetné snahy zamlouvalo. Líbila se mu poklidná atmosféra podniku a chutnala mu tamnější jednoduchá a ryze anglická kuchyně. Neměl v oblibě všelijaké ty kulinářské patlanice. Rád konverzoval s lidmi, kteří tam s ním večeřeli, na stejném místě, kde kdysi sedával Augustus John a upozorňoval je na jména proslavených malířů, zapsaná v knize hostů. Pan Bonington sám příliš kumštýrsky založenou náturou neoplýval, ale umělecká činnost jiných lidí ho naplňovala jistou pýchou. Sympatická číšnice Molly uvítala pana Boningtona jako starého přítele. Zakládala si na tom, že si neomylně pamatuje, co má který ze stálých návštěvníků rád a co nerad. Dobrý večer, pane, řekla, jakmile oba muži usedli k rohovému stolu. Dneska máte štěstí. Je tam krocan s kaštanovou nadívkou a na toho vy si potrpíte, vidíte. A pořád máme ten báječný stiltonský sýr. Budete si přát nejprve polévku nebo rybu? Pan Bonington ten problém zvážil. Výstražným hlasem řekl Poirotovi, který právě studoval jídelní lístek: ne, abyste si dnes zase objednal ty vaše francouzské hors d'oeuvre. Musíte si dát nějaké poctivé a dobře připravené anglické jídlo. Vážený příteli, Hercule Poirot rozpřáhl ruce. Nic lepšího si ani nepřeji. Svěřuji se v tomto ohledu bezvýhradně do vašich rukou. Och. Odpověděl pan Bonington a plně se soustředil na zvládnutí toho komplikovaného problému. Jakmile byla tato závažná otázka, stejně jako volba vína, uspokojivě vyřešena a Molly odspěchala, pan Bonington se s povzdechem zvrátil na opěradlo židle a rozložil si ubrousek. Skvělé, děvče, ta číšnice, řekl hlasem znalce. Bývala to hotová krasavice, tu malovalo malířů a navíc ví, co je to dobré jídlo, což je, myslím, ještě důležitější. Ženy zpravidla mívají k jídlu velice kuriózní vztah. Nejedna žena, když si někam vyjde s pánečkem, do kterého je zakoukaná, si ani nevšimne, co vlastně jí. Objedná si prostě to první, co uvidí. Hercule Poirot potřásl hlavou. C'est terrible.

Když ale člověk slyší, jak dneska někteří ti cafouři mluví, má dojem, že nikdo, komu je přes 60, už tu nemá co pohledávat. Chovají se tak, že se člověk diví, že většina z nich ještě nesprovodila své starší příbuzné ze světa. Kdo ví, jestli to nedělají, řekl Hercule Poirot. Vy teda myslíte na pěkné věci, Poirot, to je jen co je pravda. To vaše detektivní působení vás připravilo o všechny ideály. Hercule Poirot se usmál. Tudmem, řekl. Mohlo by být zajímavé sestavit seznam lidí, kterým bylo přes 60 a kteří zemřeli nějakou nešťastnou náhodou. Ujišťuju vás, že by se vám začaly honit hlavou lecjaké prapodivné myšlenky. S vámi je ta potíž, že jste začal sám zločiny vyhledávat, místo abyste čekal, až zločiny přijdou k vám. No, omlouvám se, řekl Poirot. To já mluvím jen tak. Páté přes deváté, jak vy Angličané říkáte. Povězte mi, vážený příteli, radši něco o sobě, jak se vám vůbec daří, co vy si o tom dnešním světě myslíte. Že je to cvokárna, řekl pan Bonington. To je to pravé slovo pro dnešní svět. Hotová cvokárna se vším všudy. Všude jen samé pěkné řeči. A ty pěkné řeči pomáhají tu cvokárnu maskovat. Jako hodně kořeněná omáčka, která má zakrýt skutečnost, že ryba pod ní už mírně páchne. Jenže já chci porci čerstvého platýze, a ne, aby mi na ní nějaký cvok kaňhal nějakou cvokařskou omáčku. Přesně v té chvíli mlčíšnice Molly kýženou porci naservírovala a pan Bonington pochválně zamručel. Ty víš, co já mám rád, zlatíčko, řekl. Vždyť jste taky náš štamgast, ne? To by bylo pěkné, abych nevěděla, co rád jíte. Hercule Poirot se dívky zeptal. Chcete říct, že si lidé objednávají pořád jedno a totéž? Nepotrpí si také občas na změnu? Pánové, ne, dámy milují pestrost. Pánové si ale dávají vždycky totéž. Neříkal jsem vám to, hřímal Bonington. Ženy mívají k jídlu naprosto kuriózní vztah. Rozhlédl se po restauraci. Svět je stejně k popukání. Vidíte tamhle toho prapodivného vousatého dědu, co sedí v rohu? Molly vám potvrdí, že sem chodí každé úterý a každý čtvrtek večer. Prvně jsem zavítal skoro před 10 lety. Figuruje tu už jako jakýsi podnikový maskot. A přesto tady nikdo neví, jak se ten děda jmenuje, kde bydlí a z čeho je živ. Nepřipadá vám to zvláštní, když se nad tím člověk zamyslí? Když jim číšnice přinesla 2 porce krocana, pan Bonington řekl, koukám, že ten starý Metuzalém sem pořád ještě chodí. Máte pravdu, každý úterek a každý čtvrtek, to je jeho jour fix. Představte si ale, že minulý týden přišel z ničeho nic v pondělí. Já z toho byla úplně vyjevená. Měla jsem pocit, že nevím, který je den, že je určitě úterek a já si to nějak spletla. On pak ale příští večer přišel taky. Takže v to pondělí tady vlastně byl jen tak jako nádavkem, jestli se to tak dá říct. Zajímavé vybočení ze zajetých kolejí, zabručel Poirot. Rád bych věděl, jaký k tomu mohl mít důvod. No, jestli se ptáte mě, já myslím, že ho něco vyvedlo z míry. Nebo měl nějaké starosti. Z čeho tak soudíte? Z toho, jak se choval? Ne, z toho, jak se choval, ani ne. Choval se totiž stejně klidně jako vždycky. Nikdy toho moc nenamluví. Ten tak řekne na nejvýš, dobrý večer, když přijde, a dobrou noc, když odchází. Ne, spíš z toho, co si objednal. Z toho, co si objednal? Vy se mi asi budete smát, pánové, začervenala se Molly. Ale když k nám nějaký host chodí 10 let, personál už musí vědět, co má rád a co ne. Nikdy si nepotrpěl na hovězí nebo na borůvky, a nikdy si nedal bílou polévku, ale to pondělí večer si najednou objednal.

0: hustou rajskou polévku, biftek, zadělávané ledvinky a borůvkový koláč. Dělalo to na mě dojem, že vůbec nevnímá, co si objednává. Poslyšte, řekl Hercule Poirot, to mi připadá mimořádně zajímavé. Molin se zatvářila potěšeně a nechala je o samotě. No tak, Poirote, zasmál se potměšile Henry Bonington, teď bych rád slyšel pár těch vašich dedukcí a prvotřídních, jak máte ve zvyku. Radši bych nejdřív slyšel, co si o tom myslíte vy. Chcete, abych vám dělal vocna, co? Prosím, ten děda byl u doktora a doktor mu naordinoval jinou dietu. Pěkně hustou rajskou polévku, biftek, zadělávané ledvinky a borůvkový koláč. Rád bych viděl doktora, který by mu poradil takovou dietu. To jste na omilu, Poirote. Doktoři jsou sto doporučit člověku cokoliv. Jiné vysvětlení vás nenapadá. Henry Bonington řekl, no tak tedy vážně. Zdá se mi, že je tu jediné možné vysvětlení. Náš neznámý přítel jednal pod vlivem nějakého silného vzrušení nebo emoce. Byl z toho tak vyšinutý, že si opravdu vůbec neuvědomoval, co si objednává a co jí. Na okamžik se odmlčel a pak řekl, teď je na vás, abyste mi pověděl, že víte přesně, co ho tak vyvedlo z míry. Neřeknete mi náhodou, že se zrovna rozhodoval, jestli má spáchat vraždu. Sám se tomu nápadu zasmál. Poirot se však nezasmál. Později se přiznal, že už v té chvíli pocítil vážné znepokojení. Prohlašuje, že už tehdy mohl mít aspoň tušení o tom, co se pravděpodobně stalo. Jeho přátelé ho ujišťují, že je to naprosto fantastické tvrzení. Asi po třech týdnech se Hercule Poirot a pan Bonington setkali znova. Tentokrát na sebe narazili v podzemní dráze. Pozdravili se kývnutím, poněvadž se oba klátili sem tam s rukama v kožených poutkách držadel. Na Piccadilly Circus většina cestujících vystoupila a oba muži se mohli usadit až v předku vozu. Našli si tam klidné místo. Nikdo z přistupujících ani vystupujících kolem nich neprocházel. Tady je to lepší, prohlásil pan Bonington. Lidi jsou hrozně sobecká sebranka. Ani je nenapadne postoupit dál do vozu a tím říká, kdo chce, co chce. Hercule Poirot pokrčil rameny. Co byste chtěl, řekl. Život je ubíjející záležitost a hlavně nejistá. To je to. Dneska jsme tady, zítra ne, pravil pan Bonington s poněkud morbidním uspokojením. Mimochodem, když tak o tom mluvíme, vzpomínáte si na toho dědouše, co jsme ho pozorovali u šlechetné snahy? Vůbec bych se nedivil, kdybych se dověděl, že už se taky odebral na onen svět. Věřme, že lepší než ten náš. V restauraci už nebyl celý týden. Molly je z toho úplně vyjevená. Hercule Poirot sebou škubl. V zelených očích mu zablísklo. Vážně? Zeptal se. Vážně? Pan Bonington řekl, vzpomínáte si, jak jsem říkal, že byl možná u doktora a ten mu předepsal nějakou dietu. Ta dieta je ovšem nesmysl, ale vůbec bych se nedivil, kdyby byl navštívil doktora kvůli svému zdraví. To, co mu doktor řekl, pro něho mohlo znamenat pěkný šok, což by vysvětlovalo, proč si objednával z jídelního lístku jak ve snu. Ani si neuvědomoval, co. Je docela možné, že ho ten šok zprovodil ze světa dřív, než kdyby k němu býval vůbec nešel. Doktoři by si měli dávat pozor na to, co člověku řeknou. To oni si obvykle dávají, řekl Hercule Poirot. Já už vystupuju, zvolal pan Bonington. Tak naschledanou. Už se asi nikdy nedovíme, co to bylo za dědu, ani jak se jmenoval. Tenhle svět je stejně k popukání. A chvatně vystoupil z vozu podzemní dráhy. Hercule Poirot seděl, mračil se a vůbec nevypadal na to, že si myslí, že svět je tak moc k popukání. Když přišel domů, dal jisté instrukce svému spolehlivému sluhovi Georgeovi. Prst Hercula Poirota se zvolna sunul po seznamu jmen. Byl to seznam všech zemřelých z pečlivě vybrané oblasti Londýna. Poirotův prst se zarazil. Henry Gascoigne, 69 let. S tím bych to měl zkusit nejdřív. Za nějakou chvíli už Hercule Poirot seděl v ordinaci doktora McAndrewa nedaleko King's Road. McAndrew byl vysoký, zrzavý skot a vypadal inteligentně. Gascoigne? Řekl, ano, to máte pravdu. Takový výstřední, starý podivín. Bydlel sám v jedné z těch barabizen bez domácího, které se postupně bourají, aby se získalo místo pro nové bloky moderních obytných domů. Nikdy dřív jsem u něho nebyl, ale znal jsem ho od vidění tady z okolí i podle jména. Nejdřív si toho všimli roznašeči mléka, že něco není v pořádku. Za dveřmi se mu začaly hromadit láhve s mlékem. Sousedé nakonec upozornili policii, policisté vypáčili dveře a našli ho. Upadl ze schodu a zlámal si vaz. Měl na sobě starý župan s visícím a roztřepaným látkovým páskem. Mohl si sám podtrhnout nohu, stačilo, když si ten pásek přišlápl. Chápu, řekl Hercule Poirot. Takže to bylo zcela jednoduché, prostě nehoda. Ano, přesně. Měl nějaké příbuzné? Synovce obvykle chodíval strýčka navštívit tak jednou za měsíc. Jmenuje se Lorimer, George Lorimer. A je to taky doktor, jako já, bydlí ve Wimbledonu. Vyvedla ho smrt starého pána z míry? Že by ho vyvedla z míry, no to se snad ani nedá říct. Myslím, že měl starého pána docela rád, ale vlastně ho ani moc dobře neznal. Jak dlouho už byl pan Gascoigne mrtev, když jste ho prohlížel? Aha, tady už začínáme mluvit úředně, povzdechl si doktor McAndrew. Rozhodně ne méně než 48 hodin a nevíc než 72 hodin. Našli ho 6. ráno. Časově se to vlastně dalo ještě upřesnit. V kapse županu měl totiž dopis, napsaný 3. a hozený do schránky ve Wimbledonu ten den odpoledne. Doručit mu ho mohli někdy před 9:30 večer. Z toho plyne, že smrt nemohla nastat dřív než večer v 9:20 toho 3., což souhlasí s obsahem žaludku a stadiem zažívacího procesu. Večeřil asi 2 hodiny před smrtí. Pitval jsem ho 6. dopoledne a stav těla plně nasvědčoval tomu, že smrt nastala asi před 60 hodinami, čili 3., někdy kolem 22:00 večer. To všechno, jak se zdá, perfektně souhlasí. Ještě mi řekněte, kdy ho naposled viděli živého? Viděli ho ten večer na King's Road asi v 7:00, tedy ve čtvrtek 3. A večeřil v restauraci Šlechetná snaha v 7:30. Co vím, tak tam chodil na večeři každý čtvrtek. Mimochodem řečeno, jestli to nevíte, byl to malíř. Mimořádně špatný. Žádné jiné příbuzné neměl? Jen toho synovce? Ještě měl bratra, dvojče. Celá ta historie je dost zvláštní. Oba bratři se dlouhá léta neviděli. Ten druhý, Anthony Gascoigne, se oženil s nějakou velice bohatou paní a zanechal kumštu. Bratři se kvůli tomu rozhádali a pokud je mi známo, nikdy v životě se spolu víc nesešli. Nejzvláštnější na tom ale je to, že oba zemřeli ve stejný den. Starší z dvojčat skonalo ve 3:00 odpoledne také toho 3. Už jsem se kdysi setkal s podobným případem dvojčat, která zemřela ve stejný den a přitom každé na jiném konci světa. Je to pravděpodobně jen náhoda, ale fakt je, že se to stalo. Manželka toho bratra je naživu? Ne, umřela před několika lety. Kde ten Anthony Gascoigne bydlel? Měl dům na Kingston Hillu. Podle toho, co mi říkal doktor Lorimer, byl to také dost velký samotář. Hercule Poirot zamýšleně přikývl. Scott se na něho pátravě podíval. Oč vám vlastně jde, monsieur Poirot? Zeptal se nepokrytě. Na vaše otázky jsem vám odpověděl, to byla má povinnost, když jste mi ukázal své pověření. Vůbec mi ale není jasné, kvůli čemu to všechno je. Poirot řekl pomalu, jde o zcela prostý případ, nehodu, která bohužel skončila smrtí. Přesně tak, jak jste to řekl. Mne jenom zajímá, jestli ho z těch schodů někdo nesrazil. Doktor McAndrew se zatvářil zděšeně. Jinými slovy, vražda? Máte pro tuhle hypotézu nějaký podklad? Nemám, řekl Poirot, je to pouhá domněnka. Musí tu být ale něco, trval doktor na svém. Poirot neřekl nic. McAndrew pokračoval, jestli podezíráte toho synovce, Lorimera, můžu vám říct rovnou a hned tady, že jste vedle jako jedle. Lorimer hrál ve Wimbledonu bridge od 8:30 až do půlnoci. Zjistilo se to při soudní vyšetřování. Poirot zabručil a doufám, že si to ověřili. Policie pracuje důkladně. Doktor se zeptal, vy snad o něm něco víte? Něco, co by mluvilo proti němu? Než jste se mi o něm zmínil, neměl jsem vůbec tušení, že takový člověk existuje. Podezíráte tedy někoho jiného? Ale ne, jde o něco úplně jiného. V tomhle případě hrají roli zautomatizované stereotypy tvora pojmenovaného Homo sapiens. Ty jsou tu mimořádně důležité. A ten mrtvý monsieur Gascoigne mi do toho nezapadá. Je to všechno nějak jinak, rozumíte? Ne, opravdu vůbec nic nechápu. Hercule Poirot zabručil. Potíž je v tom, že je tady trochu moc omáčky na zasmrádlé rybě. Jak prosím jste to ráčil? Hercule Poirot se usmál. Brzo mě asi budete dát chtít zavřít jako nebezpečného šílence, monsieur le docteur. Já ale opravdu nejsem duševně chorý, jsem jen člověk, který si potopí na řád a metodu a proto mi dělá starosti, když narazím na fakt, který mi do toho nezapadá. Musíte mi prominout, jestli jsem zneužíval vaší ochoty příliš dlouho. Vstal. A doktor vstal rovněž. Víte, řekl McAndrew, upřímně řečeno, neshledávám na smrti Henryho Gascoigne nic sebe méně podezřelého. Já říkám, že spadl, vy říkáte, že ho někdo srazil. Všechno jsou to jenom dohady. Hercule Poirot si vzdychl. No, řekl, je to prostě šikovně udělaná práce. Někdo to provedl opravdu s fortelem. Vy si pořád ještě myslíte... Drobný mužík rozpřáhl ruce. Já jsem posedlý člověk. Honí se mi hlavou taková malá fixní idea. A nemám nic, oč bych ji opřel. Mimochodem, měl ten Henry Gascoigne umělý chup? Ne, měl vlastní zuby a ve výtečném stavu. V jeho věku je to v skutku úctyhodné. Pečoval o ně hodně. Byly bílé a pravidelně čištěné. No, všiml jsem si jich obzvlášť dobře. Víte, jak člověk stárne, zuby obyčejně trochu zažloutnou, ale on je měl opravdu v znamenitém stavu. Tedy vůbec nijak zbarvené? Ne. Řekl bych, že byl nekuřák, jestli jste měl na mysli tohle. No, tohle zrovna ne, to jsem jen tak vystřelil naslepo. No, nejspíš toho nic nebude. S Bohem, pane doktore, a děkuji za laskavost. Stiskl doktorovi ruku a odporoučil se. A teď se vydám za tím výstřelem naslepo, řekl si. U šlechetné snahy si sedl k stejnému stolku, u něhož předtím seděl s Boningtonem. Obsluhovala ho jiná dívka než Molly. Molly, jak mu dívka řekla, měla volný den. Nebylo ještě ani 7 hodin, a Poirotovi se bez obtíží podařilo zapříst s dívkou konverzaci o starém panu Gascoigneovi. Ano, řekla, ten sem chodíval celá dlouhá léta. Žádná z nás ale nevěděla, jak se jmenuje. Četli jsme zprávu o vyšetřování v novinách a byla tam taky jeho fotografie. Hele, řekla jsem Molly, teď tohle je náš starý Metuzalem. Víte, my jsme mu tak říkali. Večeřil tady u vás ten den, co zemřel, že? Ano, večeřil. Ve čtvrtek, 3. Chodil k nám každý čtvrtek, každé úterý a každý čtvrtek. Byl přesný jako hodiny. Co si objednal, na to už se asi nepamatujete, co? Moment. Dal si kořeněnou polévku s rýží, ano. Vzpomínám si. Potom hovězí sekanou, nebo to bylo skopo. Ne, tu sekanou si dal. A po ní borůvkový a jablečný koláč a nakonec sýr. Víte, když si pomyslím, že pak šel domů a ještě ten večer spadl z těch schodů, slyšela jsem, že prý to zavinil utržený pásek od županu. To je pravda. Šaty měl vždycky hrozné. Dávno z módy. A dost hajdalácky oblečené, celé odrbané. Ale přesto i tak měl něco do sebe. Jako kdyby to byl někdo. Víte, k nám chodí nejrůznější zajímaví hosté. Číšnice zmlkla a odspěchala za svými povinnostmi. Hercule Poirot jedl platýzí filé. V očích mu zablísklo zelené světlo. To je zvláštní, řekl si v duchu. Jak i ti nejinteligentnější lidé uklouznou na detailech. To bude Boningtona zajímat. Zatím ale ještě nebyl čas na to, aby si s panem Boningtonem nenuceně poklábosil. Při jednání s obvodním koronerem nenarazil Hercule Poirot na žádné větší obtíže. Přinesl si totiž sebou doporučení od jisté vlivné organizace. Zvláštní figura ten neboštík Gascoigne, prohlásil koroner. Osamělý výstřední děda. Za to jeho smrt, jak se zdá, vyvolala překvapivě velký zájem. Podíval se při těch slovech na návštěvníka s neskrývanou zvědavostí. Hercule Poirot pečlivě volil slova. Vyznělo to dost šroubovaně. Kolem jeho úmrtí jsou některé okolnosti, monsieur, které činí zevrubné vyšetření velmi žádoucím. A čím vám v tom mohu být napomocen? Mám za to, že je ve vaší kompetenci nařídit, aby průkazní materiály předložené u soudu byly zničeny nebo zabaveny podle toho, co sám uznáte za vhodné. V kapse županu pana Henryho Gascoigne byl nalezen jistý dopis, že ano. No to je pravda. Dopis od jeho synovce, lékaře George Lorimera. Ano, správně. Dopis byl předložen při soudní vyšetřování, poněvadž upřesňoval časový údaj o úmrtí. A lékařské vyjádření, ten časový údaj, potvrdilo? Přesně. Ten dopis je stále ještě k dispozici? Hercule Poirot očekával odpověď téměř s úzkostí. Když uslyšel, že dopis existuje a že se na něj může podívat, s ulehčením si oddechl. Jakmile měl konečně dopis před sebou, začal jej důkladně studovat. Byl napsaný propisovací tuškou a poněkud křečovitým písmem. Stálo v něm: milý strýčku Henry, nerad ti to píši, ale u strýčka Anthonyho jsem nepochodil. Návrhem, že bys ho navštívil, nebyl ani dost málo nadšen a na tvůj vzkaz, že by bylo nejlepší nevracet se k minulosti a na všechno zapomenout, mi vůbec neodpověděl. Je ovšem skutečně vážně nemocný a těžko už vůbec soustředí myšlenky. Obávám se, že nebude dlouho žít. Měl jsem dojem, že si na tebe stěží vzpomíná. Je mi líto, že jsem tě takhle zklamal, ale ujišťuji tě, že jsem udělal vše, co bylo v mých silách. Líbá tě tvůj synovec George Lorimer. Dopis byl datován 3. listopadu. Poirot se podíval na razítko na obálce. 3.11.16.30. Zabručil, to je přece v báječném pořádku. No ne? Potom se Poirot vydal na Kingston Hill. Po menších obtížích, při nich se pocvičil v dotěrnosti a nestratil smysl pro humor, Podařilo se mu vyspovídat paní Amélii Hillovou, hospodyní a kuchařku zemřelého Anthonyho Gascoigne. Paní Hillová byla zprvu poněkud škrobená a podezíravá, ale okouzlující šarm toho cizího gentlemana kuriozního zevnějšku by snad dokázal obměkčit i kámen. Paní Amélia Hillová zvolna rozstávala. A pojednou, jako tolik jiných žen před ní, si začala vylévat srdce a svěřovat se svým trápením posluchači, který projevoval skutečné pochopení. 14 let vedla panu Gascoignovi domácnost. Nebyl to žádný med, to tedy ne. Lec, která jiná žena by se pod břemenem všech těch starostí prostě sesula. Chudák pán byl divný pavouk, to se tedy nedá popřít. Neuvěřitelný drž grešle. To u něho byla přímo manie. A přitom to byl pracháč, škoda mluvit. Paní Hillová mu ale sloužila oddaně. Ty jeho nemožné způsoby vždycky radši překousla. A pochopit ho nečekala, že na ní bude aspoň něčím pamatovat. Ale kde pak? Kde nic tu nic? Zanechal jenom starý testament, v němž všechny peníze odkázal své ženě. A kdyby ta zemřela dřív než on, tedy svému bratru Henrymu. Poslední vůli, napsanou před mnoha lety, to tedy od něho nebylo vůbec fér. Hercule Poirot ji postupně odvedl od hlavního konverzačního námětu, jímž byla zklamaná hamižnost. To od něho bylo věru nespravedlivé a neuznalé. To nemůže mít nikdo paní Hillové za zlé, že se jí to dotklo a že jí to překvapilo. Ostatně, že by běžel pro šesták o půlnoci na hřbitov, to bylo o panu Gascoignovi známo. Dokonce se o neboštíkovi tvrdilo, že odmítl pomoc i svému jedinému bratrovi. O tom ovšem paní Hillová pravděpodobně dobře ví. Tak kvůli tomu ho přišel navštívit pan doktor Lorimer? Zeptala se paní Hillová. Vím, že přitom nějak šlo o jeho bratra, ale myslela jsem, že se s ním ten jeho bratr chtěl jenom usmířit. Před lety se totiž spolu pohádali. Pokud jsem dobře rozuměl, zeptal se Poirot, pan Gascoigne prý nabídku k usmíření rozhodně odmítl. Ano, to je pravda, řekla paní Hillová a přikývla. Henry, zeptal se takovým strašně slabým hlasem, co má být s Henrym? Neviděl jsem ho moc let a vidět ho nechci. Henry je hrozně hádavý chlap. No to bylo všechno, co řekl. Konverzace se poté vrátila k osobním stížnostem paní Hillové a zatvrzelému postoji, který vůči ní zaujal advokát zemřelého pana Gascoigne. Poirot měl co dělat, aby unikl její výřečnosti, aniž by byl nucen rozhovor přerušit příliš příkře. Hned po večeři se Poirot vydal do vily u Vysokého Jilmu na Dorset Road ve Wimbledonu, kde bydlel doktor George Lorimer. Doktor byl doma. Hercula Poirota uvedli do ordinace, kam za ním doktor Lorimer zanedlouho přišel. Bylo na něm vidět, že zřejmě zrovna vstal od večeři. Já nejsem pacient, pane doktore, řekl Hercule Poirot, a to, že jsem za vámi přišel, je možná z mé strany dost velká troufalost, ale jsem starý člověk a věřím, že je nejlepší jednat přímo a otevřeně. Nepotrpím si na advokáty a na jejich nudné a vyhýbavé manýry. Jeho slova nepochybně vzbudila doktoru vzájem. Byl to hladce vyholený muž, středně vysoký, vlasy měl kaštanové, ale řasy skoro bílé, což působilo, že i v očích měl jakýsi bledý, nedomrlý výraz. Choval se však velice živě a nechyběl mu smysl pro humor. Advokáti? Řekl a povytáhl obočí. Já ty chlapy přímo nenávidím. Vzbudil jste mou zvědavost, milý pane, račte se posadit. Poirot si sedl, vytáhl svou oficiální navštívenku a podal ji doktorovi. George Lorimer zamrkal bílými řasami. Poirot se důvěrně předklonil. Většina mých klientů jsou ženy, řekl. No, přirozeně, prohlásil doktor Lorimer a čtverácky zamřikal. No všem zcela přirozeně, přisvědčil Poirot. Ženy nedůvěřují státnímu policejnímu aparátu. Dávají přednost soukromému vyšetřování. Nepřeji si, aby se jich nesnáze rozhlásili a dostali na veřejnost. Před několika dny za mnou přišla u hradu jedna starší dáma, byla nešťastná kvůli manželovi, se kterým se před mnoha lety rozešla bezlem. Ten manžel byl váš stric, zemřelý pan Gascoigne. Tvář George Lorimera polil sytý ruměnec. Můj stric? Ale to je nesmysl. Jeho manželka umřela už dávno, před lety. Nemyslím vašeho strýce Anthonyho Gascoigne, mám na mysli vašeho strýce Henryho Gascoigne. Strýce Henryho? Ale ten přece nebyl ženatý. Byl ženatý, byl, lhal Hercule Poirot, jako když tiskne a ani se nezačervenal. Mám to ověřené. Ta dáma sebou dokonce přinesla jejich oddací list. To je lež, zvolal George Lorimer. Ve tváři byl teď fialový jako švestka. Tomu nevěřím. Jste nestydatý lhář. To je mrzuté, co? Řekl Poirot. Spáchal jste vraždu pro nic za nic. Vraždu? Lorimerovi přeskočil hlas. Bledé oči mu hrůzou povylezly z důlku. Mimochodem, řekl Poirot, koukám, že jste zase jedl borůvkový koláč. To od vás není moc rozumné. Sice se říká, že borůvky mají spoustu vitaminů, ale někdy mohou být i smrtelně nebezpečné. V tomhle případě si umím docela dobře představit, že pomohou nasadit oprátku na jistý krk. Na váš krk, pane doktore Lorimere. Tak to vidíte, mon ami. Dopustil jste se omylu právě ve svém základním předpokladu. Hercule Poirot se na svého přítele dobrácky usmíval přes stůl a na vysvětlenou třepal drobnou ručkou. Člověk, který je vystaven silnému duševnímu stresu, stěží v té chvíli udělá něco, co nikdy dřív nedělal. Naopak, jeho reakce si volí cestu nejmenšího odporu. Člověk, kterého něco vyvede z míry, klidně může přijít k večeři v pyžamu, ale bude to jeho vlastní pyžama, ne pyžama někoho jiného. A teď se stane, že člověk, který nemá rád bílou polévku, hovězí sekanu a borůvky, si z ničeho nic jednoho večera tohle všechno objedná. Vy říkáte, že to udělal proto, že myslel na něco jiného. Já ale tvrdím, že člověk, který má v hlavě nějakého brouka, si automaticky poručí totéž jídlo, které si obvykle a nejčastěji dával dřív. Eh bien, jaké jiné vysvětlení by tu mohlo být? Nebyl jsem prostě sto na žádné rozumné vysvětlení přijít a dělalo mi to starosti. Tenhle detail byl celý nějak postavený na hlavu. Nezapadal mi do toho. Potrpím si na to, aby věci měly logiku a řád, aby navzájem hrály. A to, co si pan Gascoigne objednal k večeři, to mě znepokojovalo. Potom jsi mi řekl, že ten člověk zmizel. Nepřišel v úterý, ani ve čtvrtek. Vynechal poprvé po mnoha letech. To se mi líbilo ještě méně. Bezděčně mě napadla prazvláštní hypotéza. Jestliže byla správná, pak ten člověk byl mrtvý. Začal jsem se poptávat, ukázalo se, že je mrtvý. A zemřel trochu moc hladce, řekl bych, až úhledně, jak se sluší a patří. Jinými slovy, zasmrádlá ryba byla polita omáčkou. Viděli ho na King's Road v 7 hodin. Tady ve restauraci večeřel o 7:30, 2 hodiny předtím, než zemřel. Všechno bylo v pořádku. Potvrdila to pitva i obsah žaludku, potvrdil to i nalezený dopis. To už té omáčky bylo přece jen trochu moc. Rybu nebylo vůbec vidět. Milující synovec napsal dopis. Milující synovec měl na ten čas, kdy strýc zemřel, báječné alibi. Příčina smrti byla velice prostá. Pád ze schodu. Obyčejná nehoda? Obyčejná vražda? Všichni typovali tu nehodu. Milující synovec je zároveň jediný žijící příbuzný. Milující synovec bude dědit, ale je tu vůbec nějaké dědictví? Ostrici je notoricky známo, že je chudý. Jenomže je zde ještě bratr. A bratr se svého času oženil s bohatou ženou. Ten bratr bydlí ve velkém procovském domě na Kingston Hillu, takže se zdá, že mu ta bohatá manželka zřejmě odkázala všechny své peníze. Všimněte si, jak to jde za sebou. Bohatá manželka odkáže peníze Anthonymu. Anthony je odkáže Henrymu. A Henryho peníze dědí George. Hotový řetěz. Teoreticky to zní všechno moc pěkně, řekl pan Bonington. Co jste ale udělal? Jakmile člověk jednou ví, pak už zpravidla dosáhne toho, čeho dosáhnout chce. Henry skonal 2 hodiny po jídle. To bylo de facto vše, co je při soudní vyšetřování zajímalo. Jenomže, co když to jídlo nebyla večeře, ale oběd? Vymyslete se do situace, ve které George byl. Naléhavě potřebuje peníze. Anthony Gascoigne umírá, ale z jeho smrti Georgeovi nekyne žádný prospěch. Jeho peníze zdědí Henry a Henry Gascoigne může žít ještě dlouhá léta, proto musí Henry umřít také čím dřív, tím líp. Ale jeho smrt musí následovat až po smrti Anthonyho. A zároveň musí George mít alibi. Henryho zvyk večeřet pravidelně 2x týdně v restauraci přivede George na myšlenku, jak si opatřit alibi. Poněvadž je náhodně opatrný, nejdřív svůj plán vyzkouší. V pondělí večer se ve zmíněné restauraci vydává za svého strýce. Všechno jde jak po másle. Všichni mu to spoknou, považují ho za jeho strýce. S výsledkem zkoušky je spokojen. Musí jenom vyčkat, až se na strýci Anthony projeví neklamné příznaky, že co nevidět natáhne bačkory. Konečně se té chvíle dočká. 2. listopadu odpoledne napíše strýci dopis, ale datuje jej 3. 3. listopadu přijede odpoledne do města, zajde strýce navštívit a začne uvádět svůj plán ve skutek. Dá mu pořádný štulec a milý strýčínek Henry hapá ze schodů. George najde dopis, který napsal, a strčí jej strýci do županu. O 7:30 už je u šlechetné snahy, svou si obočím jak roští prostě, všechno jak má být. Tak ovšem není pochyb o tom, že pan Henry Gascoigne byl v 7:30 naživu. Následuje rychlé převlečení na toaletě a co nejrychlejší návrat autem do Wimbledonu a večer strávený hraním bridge. Alibi je perfektní. Pan Bonington se na něho podíval. Co ale to razítko na dopise? No, to bylo náramně jednoduché. Razítko bylo rozmazené. Ptáte se proč? Bylo totiž pomocí lampové černě přepsáno z 2. listopadu na 3. Toho si člověk nemohl všimnout, pokud to přímo nehledal. A kromě toho tu byl ještě ten černý vzadu. Černý vzadu? Znáte přece, jak se to zpívá na 3 krále. Co ty černý, co tam vzadu? To mi jen tak připomnělo. Tady šlo spíš o černé borůvky vzadu, za rty a na zubech. Mám-li být přesný? Uvědomte si, že George konec konců přece jen nebyl dost dobrý herec. Pamatujete se na toho Čímana, co se načernil od hlavy až k patě, když měl hrát Otela? To je ten pravý herec, jakým člověk musí být, když chce uspět při zločinu. George vypadal jako jeho strýc, chodil jako strýc, mluvil jako strýc a měl i jeho vousy a obočí, ale zapomněl, že je třeba také jíst jako strýc. Objednal si k jídlu to, co sám rád jí. Borůvky zabarvují zuby a mrtvý zuby zabarvené neměl, ačkoliv Henry Gascoigne ten večer u šlechetné snahy borůvky jedl. A borůvky se nenašly ani v jeho žaludku. Dnes ráno jsem si to zjišťoval. K tomu ke všemu byl George ještě takový pitomec, že si schoval vousy a všechno ostatní, co potřeboval k maskování. Prostě objeví se spousta dalších důkazů, jakmile je člověk začne hledat. Já jsem za Georgem zašel a podal jsem si ho, jak říkáte vy Angličané. Toho dorazil. Mimochodem, představte si, že ty borůvky jedl zas. Strašný gurmán. Náramně si potrpěl na dobré papáníčko. Hebián to gurmánství ho přivede na šibenici a bude ho stát krk. Jinak bych se musel moc mýlit. Číšnice jim přinesla každému dva řezy borůvkového a jablečného koláče. Pryč s tím, zvolal pan Bonington. Opatrnosti jednomu nezbývá, to napsal dokonce i nějaký básník. Přineste mi dva dietní suchary.
1: Děda trpěl závratí a proto mu vždycky dělalo potíže vylézt někam nahoru. Hrušky a jablka vždycky na podzim musel očesat někdo jiný, stejně tak jako občas natřít okapy nebo opravit něco na střeše. Ale jeho zvědavost mu nedala a musel jednou za čas zkontrolovat svoji půdičku. Ta byla nad garáží a on tam měl uložené věci, které nepotřeboval, ale o které nechtěl přijít. Opatrně se přidržoval pravou rukou. Na levé ruce nemohl ohnout prsty a chyběl mu v nich cit. Byl to prý pozůstatek jeho boje s Bílým vlkem, když před válkou navštívil Japonsko. Opatrně. Ještě dvě špricle, dva stupínky a budu tam. Hlava mu vykukovala přesně nad úroveň podlahy na půdičce. Pohledem kontroloval všechny věci. Zvažoval, jestli poleze dál a výš, nebo se stoupí. Přeci jenom na půdičce nebyl několik let a bylo zapotřebí všechno prohlédnout, osahat, pohladit. Ale pomyšlení na zpáteční cestu, zejména to otočení se na žebříku a pohled na hlubinu pod ním, působily jako brzda. Nahoru nebo dolů? Jenom se kouknout a nebo si i sáhnout? Sáhnout na to, co mám nejraději. Na své tajemné věci, na své sbírky, na vzpomínky. Dolů nebo nahoru. Kouknout nebo sáhnout. S babičkou se děda seznámil v Sudetech, kde oba po první světové válce začínali svoje učitelské štace. Babička, velmi praktická žena, si poradila v každé situaci. Děda bydlel v malém pokojíku na místní faře. I o stravu měl postaráno. Paní Ludvíková vařila společně pro něj i pro pana faráře. Hermánku, mohl byste mi načesat nějaké hrušky? Chtěla bych upéct panu faráři hruškový koláč. Jsou pěkně vyzrálé a taky si pochutnáte. Děda Herman, tehdy mladý a silný, nemohl najít výmluvu. Ta výška staré hrušky uprostřed zahrady ho však děsila. Ano, samozřejmě, pár jich natrhám. Vylezl ze svého pokoje a zamířil do kolny pro česák ovoce. Takovou zubatou kovovou obruč s plátěným pytlíkem na dlouhé násadě. Ludvíková nepozná, že nemusím vylézt na tu starou a hrozně vysokou hrušku. Všechno načešu ze země. A když to nebude stačit, nazbírám ty staré popadané hrušky ze země. Vyběhl s česákem. Ať se natahoval sebe výš, na žádnou hrušku nedosáhl. Na zemi také žádné nebyly.
2: Hermánku, máš už nějaké hrušky?
1: Hned, paní Ludvíková.
2: Chtěla bych mít koláč upečený dřív, než se pan farář vrátí domů.
3: Ano, ano, hned nějaké natrhám.
2: Děkuju, Hermánku.
1: Hermánku, Hermánku, to se jí řekne Ludvíkovi, ale jak na ty hrušky? O vysoký kmen byl opřený krátký žebřík, který končil u spodních větví statné hrušky.
3: No co, dlouho jsem nikam nelezl, zkusím to.
1: Opatrně stoupal po jednotlivých špriclích. Až na té předposlední se zastavil a chytil se spodní větve. Mršně se vyhoupl. Byl mladý a statný a sportovec. A hlavně se nedívat dolů, nahoru, ke zralým hruškám. Pohled na to, na co si již tak dlouhou dobu nesáhl, mu dodával odvahy. Stál na žebříku a pozoroval své věci. Srolovanou nástěnou mapu Asie, na které vyznačil trasu svojí cesty do Japonska, opravdovou lidskou kostru ze školního kabinetu, kovové stojánky na noty i s přední krycí deskou, na které bylo napsáno jméno jeho hudební skupiny, černou dřevěnou truhlu, ve které měl různé papírové složky, dokumenty, staré fotografie. Všechny ty věci, o kterých babička prohlásila, že je to nepotřebné haraburdí a že to patří do šrotu, do starého železa, do sběru a na skládku a jestli to chce, ať si to dá kam chce, ale v baráku to místo zabírat nebude.
4: Samé krásné a zajímavé věci, kterým babička nerozumí.
1: Stál na okraji žebříku a rukama se přidržoval trámu. Váhal, jestli ten krok udělat a nebo ne. Zvažoval náročnou cestu zpět. Byl zkušený a dobře věděl, že nahoru to jde snadno. Ale zpátky? Horší než zápas s medvědem nebo tajfun na rozbouřeném japonském moři. Dolů? Nebo nahoru? Kouknout? Nebo si i sáhnout? Dotknout se všech milovaných věcí? Natáhl ruku a utrhl pěkně vybarvenou a zralou hrušku. Zakousl se do ní. Sladká šťáva mu stékala po bradě a Herman se musel olíznout. Taková pochoutka. Je pěkně zralá, šťavnatá a sladká.
2: Hermánku, Hermánku, už máš ty hrušky? Ano, paní Ludvíková, za chvíli.
1: Náhle si uvědomil, že sice vylezl nahoru, ale bez košíku, bez háčku na zavěšení košíku a bez česáku. Jenom tak nalehko. Beze všeho. Neměl kam dávat hrušky. No, poradím si. Přeci nepolezu dolů bez hrušek. Začal se natahovat po hruškách a strkal je do kapes. Pár se mu jich tam vešlo, ale vytvořili mu velké boule v kapsách, které bránili v pohybu. A vešlo se jich tam málo. Co budu dělat? Vyndal hrušky z kapes a naházel je dolů. Kapsy mu splaskly a Herman mohl svobodně již plát po staré hrušce. Bez česáku to ale nešlo dobře. Pro každou novou hrušku musel popolézt ještě výše a pořádně se natáhnout. Ocitl se na samém vrcholu stromu. Tady bylo hrušek nejvíce. Byly krásně vybarvené a určitě nejšťavnatější. Čím výše byl, tím měkčí hrušky byly, ale při dopadu na zem se téměř každá rozprskla. Co s tím?
2: Hermánku, musíš do košíku, z těhle bych nic neupekla.
3: Ano, paní Ludvíková.
1: Začal si zase strkat hrušky do kapes u kalhot, ale při každém pohybu hrušky měkly. Každý pohyb je víc zmáčknul. Vešlo se jich tam sice více, ale měkly. Byly šťavnaté. Brzy byly kalhoty prosáklé šťávou z hrušek, hlavně ta velká skvrna na levé straně se lepila k vnitřní straně stehna.
2: Hermánku, polez dolů a vem si košík.
3: Dolů?
1: Herman se otočil a zatočila se mu hlava. Pevněji se chytl statné větve a zavřel oči. Dolů v žádném případě. Pevně se držet je teď nejdůležitější.
2: Polez už dolů, pomůžu ti. Přidržím ti žebřík. Nemůžu, nějak se mi točí hlava.
5: Ale to nic není, polez opatrně dolů.
2: Ne, nepolezu, nejde to. Pojď, podržím ti žebřík.
3: Nemůžu.
1: Z Zpovzdálí se na Hermana a paní Ludvíkovou koukala její neteř. Právě se vrátila s Chrudimi, dokončila poslední ročník dívčího pedagogia. Tak se ta škola jmenovala. Přijela navštívit svoji tetu Ludvíkovou a užít si zbytek letních prázdnin před nástupem na místo učitelky v nedalekém Duchcově. To bude zábava.
3: To musím vidět.
1: Posadila se na velký černý kufr s nálepkou Fragile. Bylo horko. Vyhrnula si sukni, lokty si položila na nahá kolena a dlaněmi si podepřela bradu a koukala. Herman na špičce staré hrušky. Paní Ludvíková pod hruškou. Když se začalo stmívat, měl Herman sladkou šťávou slepené obě kapsy a na levé straně mu prosákla až na vnitřní stranu stehen a stékala v tenkém pramínku až ke kolenu. Paní Ludvíková stále pomalejším tempem obíhala kolem stromu a lákala Hermana pod různými přísliby dolů. Odolával. Strach byl silnější. Neteř stále seděla na velkém černém kufru a bavila se.
2: Musím jít panu faráři připravit bohoslužbu do kostela. Nemůžu tady zůstat. Vrátím se.
1: Akce se ujala neteř paní Ludvíkové. Vstala, sukni si nechala vykasanou až ke kolenům. Nechtěla si její okraje ušpinit od té sladké břečky pod stromem. Došla až k opřenému žebříku. Trošku se zavrtěla. Herman se koutkem oka podíval dolů. Hlava se mu stále točila z té výšky. Trošku z té výšky a trošku při pohledu na nahá kolena. Mokrá nohavice byla lepkavá.
2: Chtěl byste, pane Herman, dolů?
3: Ano.
2: Bojíte se?
3: Ano.
2: Té výšky se bojíte?
3: Ano.
2: A mě byste se nebál?
3: Ano.
2: Myslím mě. Mě byste se nebál?
3: Ano.
2: Bál? Nebál. Tak polezte dolů.
3: Nejde to.
1: Neteř se dole pod stromem kroutila. Herman se nahoře třásl.
2: Když slezete dolů, něco vám ukážu.
3: Ano, ale nejde to. Jsem příliš vysoko.
2: Ale jste takový mladý, silný, strach musíte překonat.
3: Ano, ale nejde to.
2: Chtěl byste něco ukázat?
3: Ano.
2: Tak polezte dolů.
3: Ano, ale nemůžu.
2: Chtěl byste se na něco kouknout?
3: Ano, ale...
2: Nebo byste si chtěl sáhnout?
3: Ano, ale...
1: Herman opatrně pustil větev a chytil se hlavního kmene. Levou nohou se opřel o níže položenou větev a opatrně sestoupil o malinký kousek níže. Musel opatrně, i když všechny hrušky z kapsy vyházel.
2: Chtěl byste se jenom kouknout nebo si i sáhnout?
3: Ano, ale musím pomalu.
1: Mladý a statný Herman pomalu a co nejopatrněji slézal níž a níž. Neteř ho stále více a rafinovaněji povzbuzovala.
2: Tak kouknout nebo sáhnout?
3: Ano, pomalu.
2: Kouknout nebo sáhnout?
3: Pomalu dolů.
2: A co tedy chcete víc? Sáhnout? A nebo jenom kouknout?
3: Dolů chci.
2: Kouknout dolů?
3: Dolů z hrušky chci.
2: A kouknout dolů ne?
3: Dolů chci. Chci dolů z hrušky. Chci si dolů sáhnout.
1: Odvážně seskočil asi z dvoumetrové výšky. Nechtěl sestupovat po žebříku. Styděl se za ten mokrý flek na kalhotách.
3: Chci všechno. Úplně všechno.
1: Svatba byla na konci prázdnin a moje maminka se narodila v květnu.

0: Děda stál pořád na žebříku. Nerozhodl se. Chyběla mu ráznost a odvaha. My jsme byli stále ukryti v temném koutku půdičky nad garáží a měli strach. Strach, že nás děda uvidí. Odváží se k rozhodnému kroku? Objeví nás, chytne a potrestá? Půdička byla jeho tajuplný ostrov, kam nikdo bez jeho svolení nesměl. Svět plný tajemných věcí, dřevěných truhel se starými mapami, fotografiemi a knihami. Krčili jsme se v tom nejtemnějším koutě, kam děda nemohl vidět. Rozhodl se. Překonal poslední překážku a stál na půdičce. Neodvážili jsme se dýchat. Zavřeli jsme oči. Tep našich srdcí se zastavil. Byli jsme v pasti, v temném místě tajuplného ostrova, zahnáni do kouta a vydáni na pospas jeho vládci, který nemohl přehlédnout stopy nezvaných vetřelců. Otevřená víka několika dřevěných truhel a rozházené věci. Na silném trámu uprostřed půdičky byl přišpendlený barevný obrázek s barevnou hlavou nějakého pána, která byla na několika místech provrtána kovovými šipkami. Pleš toho pána jsme počmárali starými inkoustovými tuškami a pod jeho krk, v místě, kde hlava končila, jsme napsali dvě písmena. SS, německý SSák. Obrázek nám sloužil jako terč. Vetřelci, nezvaní cizáci, barbaři. Děda opatrně vytrhával kovové šipky. Nakonec malým nožíkem vydloubil i dva kovové napínáčky, kterými byl obrázek k silnému trámu uchycen. Barbaři, ničemové. Lubík se v temné skrýši pohnul a teniskou kopl do staré trumpety. Ta s rachotem spadla na kovový stojánek na noty. Děda se otočil a uviděl nás. Co tady děláte? Bez mého svolení. Polezte ven a podívejte se na tu škodu.
1: Ale my jsme nic nezničili. Byli jsme opatrní.
0: Originál od Rabase.
1: Jaký originál? Kdo je Rabas?
0: Originál od českého malíře Rabase jste zničili.
1: Jaký originál?
0: Ten obrázek je jediný exemplář od českého malíře Rabase. Rabas je krajinář. Nikdy žádný portrét nenamaloval. Jenom jednou, jedinkrát v životě. Jednou, jedinkrát namaloval portrét. Můj portrét.
1: Ale vždyť to nejsi ty. Není ti to podobný?
0: Jsem to já. Rabas byl krajinář. Portréty neuměl. Proto je nemaloval. Jenom jednou namaloval portrét. Jenom pro mě. Mně namaloval. Nejsem to já. Byl jsem to já. Teď je to rozřezaný a rozpíchaný cár papíru. Barbaři, bez mého svolení sem nesmíte. To bylo naposledy.
2: Lubík ani nedýchal. Pod tričkem měl schovaný tlustý sešit s ručně psanými poznámkami. Asi nějaký tajný deník. Vzácný úlovek. Možná dědovy zápisky z daleké cesty do Japonska.

Všechno jsme společně uklidili a truhly zavřeli. Ale vzácný úlovek Lubík spod trička nevyndal. Tajemný deník je naše kořist. Děda nic nezjistí. Opatrně jsme dědovi pomohli na žebřík a postupně slézali z půdičky na pevnou zem. Opatrně a pomalu, jeden po druhém. Dveře na půdu děda opatřil visacím zámkem s jediným klíčem. Ten měl stále u sebe v levé kapse svých pracovních kalhot. Když spal, klíč ukládal do šuplíku nočního stolku. Vzácný úlovek, kořist z naší výpravy, nás hluboce zklamal. Ručně psané poznámky nebyly zápisky z cesty do Japonska, ale obyčejný sešit s různými recepty. Bláznivými recepty na rozličné hruškové koláče i jiné hruškové nesmysly. Ty odporné hruškové koláče, které nám pořád dokola babička pekla a nutila hned, jak naše hrušky na zahradě začaly zrát. Děda s pomocí Míny, to byl maminčin mladší bratr, těmi hruškami osázel polovinu naší zahrady a strašně je miloval v jakékoliv podobě. Nejvíce si však s babičkou pochutnávali na tom odporném hruškovém koláči a vždycky, když ho jedli,

0: Ríbano!
1: Vinetu!
0: Ríbano!
1: Příteli, Ríbana je šťastná, že opět vidí syna velkého náčelníka Apačů.
0: A Vinetu je šťasten, že vidí horskou růži.
1: Vinetu přehání. Nezasloužím si takové přirovnání.
0: O ano, Ríbana je nejen krásná jako divoká horská růže, ale je i skromná a moudrá. Žádná z dcer kmene Asiny Bojinů se jí nevyrovná. Je miláček velkého ducha a mladí bojovníci se předhánějí, kdo získá víc skalpů nepřátel, aby je mohli složit k jejím nohám.
1: Vinetu však k ním nepatří.
0: Ano. Vinetu nechce svou náklonost k něžné horské růži dokazovat proléváním krve. To však neznamená, že by tě méně miloval, Ríbano.
2: Haló, slyšíte, člověče?
3: Co? Co je?
2: No, co by bylo? Už si zase čtete, pane knihovníku. Tak jsem zase tady.
3: Aha, to jste vy, pane soudce.
2: Ovšem, přece jsme se posledně domluvili, vzpomínáte, ne? Vyprávěl jste mi, že jste přijal místo knihovníka.
3: Ano, ano, abych mohl být mezi knížkami pořád.
2: A zase si čtete o Vinetuovi a jeho bílém bratru Olčetrhendovi, co?
3: Ano, totiž o Vinetuově veliké a jediné lásce. O tajemství horské růže.
2: Já vím, však proto jsem dneska za vámi do knihovny přišel, abyste mi to dopověděl.
3: Není to nijak veselý příběh. A já se vlastně všechno dozvěděl až později. Když zavřu oči, vidím to znova. Cválám prérií na svém černém hřebci s krásným indiánským jménem Hatatitla, což znamená blesk. A od vysokých štítů skalistých hor mi v ústrety přijíždí on, Vinetu. Nejšlechetnější člověk, jakého jsem kdy poznal. I jeho kůň, Ilji, dělá čest svému jménu, které znamená vítr. Za chvilku jsme tak blízko, že slyším Vinetuovo volání.
0: Charlie, můj bratře.
3: Můj bratře Vinetu. Ano, jsme zase spolu. A vy můžete být přitom taky. Zavřete oči a vydejte se s námi po stezkách dobrodružství, při kterých budeme vždycky stát na straně slabšího proti silnějšímu, na straně pravdy a spravedlnosti. Tvář Old Firehanda prozrazovala, s jakým napětím sledujeme vyprávění. Když jsem dospěl k okamžiku, kdy jsem Harryho chytil a posadil před sebe na koně, už to nevydržel.
4: Člověče, to bylo to hlavní, zachránit ho. Správně. Třesl se o jeho život. Mluvte rychle dál.
3: Co chvíli si zoufale sahal ke krku, jako by mu plameny hořící nafty olizovaly tvář. Potom, když jsem líčil svůj a Harryho úprk před hořící záplavou, nedokázal sedět. Vyskočil, oči se mu rozšířily, jak přímo hltali každý pohyb mých rtů. Sténal a nakonec plný úzkosti mi sevřel ruku tak, že mi ji málem rozdrtil.
4: Dobré nebe, to bylo strašlivé.
3: Vy Harryho dobře znáte?
4: Znám, opravdu znám.
3: Chtěl bych se o něm dozvědět něco víc, je to šikovný hoch?
4: Ano, je šikovný, to jste řekl správně. Má otcovu školu. Umí poslat kulku na správné místo nepříteli mezi dvě žebra.
3: A kde žije ten jeho otec?
4: Kde žije? Každou chvíli někde jinde. Ale chlap je to pořádný, věřte mi. Dobře se známe. Třeba vám ho jednou představím.
3: To bych docela rád.
4: Prsten jsem vám vrátil? No, já půjdu vystřídat Vinetu a nahlídce. Dobrou noc.
3: Nezapomeňte mě vzbudit, až na mě přijde řada.
4: Jen se pořádně prospěte. Vezmu to za vás. Už jste pro mě udělal víc než dost.

Už mi to bylo jasné. Harry byl určitě syn Old Firehanda. Ta slova, už jste pro mě udělal dost, to rozčilení, když jsem mluvil o požáru, a konečně ty podivné poznámky o Harryho otci. Opravdu to muselo být tak. I když to taky bylo to jediné, v čem jsem začínal mít jasno. Pokud jde o Vinnetouovu velikou a jedinou lásku, o paranoha a o nevyřízené účty mezi Old Firehandem, Vinnetouem a bílým náčelníkem, tápal jsem v mlhách jako předtím a vyzvídat jsem nechtěl. Měl jsem však jakési hrozivé tušení.

0: Ale už brzy se mělo všechno vyjasnit. Už druhý den jsme totiž dojeli ke skalní pevnosti, k doupěti, jak jí Old Firehand i ostatní lovci kožešin říkali, a tam mě čekalo překvapení. Ve vzdálenější části údolí, které obklopovaly skalní srázy, takže opravdu působilo jako pevnost, se procházel o samotě někdo, s kým jsem se nedávno poznal.
1: Harry, je to možné? Jsi to ty?
2: Jak vidíte, je to možné. Jsem to já. Ale já bych se mohl ptát taky a asi s větším oprávněním. Co tady dělá takový zbabělec jako vy? Kdo vám vůbec dovolil vstoupit do našeho údolí? Dám vás odsud vypráskat, vy mizerní žháři!
0: Takhle mě uvítal ve skalní pevnosti Old Firehanda a jeho druhů Harry. Málem ještě chlapec, kterého jsem zachránil z pekla hořící nafty v New Venangu. A on se pak domníval, že požár je mým dílem. Když jsem ten příběh vyprávěl Old Firehandovi bez Vinetua, tak jsem pochopil, že Harry je jeho syn. To byl důvod, proč jsem i nyní po druhé spolkl chlapcovi urážky právě tak jako v New Venangu. Neřekl jsem mu, kdo jsem, ani to, že jsem právě přijel s jeho otcem, Old Firehandem a Vinetuem, poté, co jsme zmařili přepadení vlaku Sioux s King Manem Ponků. Přitom jsme zneškodnili jejich bílého náčelníka Paranoha, čili Tima Finteje, vůči němuž Old Firehand i Vinetu pláli pro mě tak překvapivou záští.
3: Horská růže je pomstěna.
0: Nevěděl jsem přesně, o co jde. Ostatně mi ani jeden z nich nechtěl nic říct. Vytušil jsem však, že z minulosti sem dosahuje stín jakéhosi hrozivého tajemství. Právě tak jsem až dosud pranic nevěděl o tom, proč můj bratr Vinetu nemá příliš v lásce ženy.
3: A přesto byla kdysi jedna, kterou velmi miloval a o níž by se rval s celým světem. Zpočátku ho milovala i ona, ale pak začala mít ráda někoho jiného. A ten druhý byl Vinetův přítel.
0: To všechno se mi honilo hlavou, když jsem znechuceně odcházel od Harryho a prohlížel si místo, kam jsme dorazili a byli bouřlivě uvítáni loveckými druhy Old Firehanda. Byla to malá kotlina, ze všech stran obklopená skalními srázy, opravdová pevnost, jen stěží dobitelná, protože přístup byl pouze úzkou rozsedlinou s vchodem zakrytým divokým porostem.
3: Objevil jsem ho vlastně náhodou, když jsem pronásledoval mívala a ten mi najednou zmizel. A jak jsem údolí uviděl, hned jsem se tu usadil.
4: Sám?
3: Nejdřív sám. A párkrát mi taky zachránilo život, protože jsem tady našel spolehlivý úkryt, když mě pronásledovali indiáni. Později jsem sem přivedl kamarády. Dají se tu dobře schovávat nalovené kožešiny a jsme tu úplně bezpeční. Nikdo nemá potuchy, že skály netvoří souvislý masiv, ale že vlastně jen obklopují tuhle nádhernou kotlinu.
0: Kdyby jen tušil, jak brzy se ukáže, že se mýlí. A kdybych já tušil, že se přitom objasní tajemství, které přede mnou skrýval můj bratr Vinetu, tajemství horské růže. Část roušky krýcí to tajemství se však poodhalila ještě ten den. Společnost lovců se sesedla kolem táborového ohně, ale já jsem se radši odešel projít. Harry se sice už ke mně choval úplně jinak, zřejmě mu Old Firehand vysvětlil, jak se na události v New Venangu dívat, ale přesto jsem nechtěl mít toho nevděčného kluka na očích. Pomalu se šeřilo, takže když jsem za sebou zaslechl tiché kroky, napadlo mě, že je to on. Ale byl to Vinetu.
5: Můj bratr Charlie je odvážný jako divoká puma a mlčenlivý jako skála. Projel ohnivou záplavou a svému bratru Vinetuovi o tom nic neřekl.
1: Jazyk muže se podobá noži v pouzdře. Je ostrý, špičatý a je líp, když je v něm schován. Nehodí se k tomu, aby se s ním člověk jen tak pohrával.
5: Můj bratr mluví velmi moudře. Ale Vinetua zarmucuje, když se srdce jeho bratra uzavírá do sebe. Pak se podobá kamenu. V jehož nitru jsou ukryty zlaté žíly.
1: Bylo snad srdce náčelníka Apačů jeho bílému bratrovi otevřeno vždycky do kořán.
5: Apač mu ukázal všechna tajemství prérie. Naučil ho hledat a číst stopy a seznámil ho se vším, co musí znát velký bojovník.
1: Jistě to můj bratr udělal. Ale mluvil taky někdy o Old Firehandovi, který je blízký jeho duši už od mládí. Nebo o ženě, na kterou vzpomíná jeho srdce.
5: Ribano!
4: Vinetu!
5: Ribano!
4: Příteli, Ribana je šťastná, že opět vidí syna velkého náčelníka Apačů.
5: A Vinetu je šťastný, že vidí horskou růži.

0: ženu miloval. Ale jeho láska nebydlí v ústech. Proč však můj bratr nemluvil o chlapci, kterého na svém hatátýtlovi pronesl ohněm?
1: Protože jsem se obával, že by si to můj bratr mohl vysvětlovat jako vychloubání. A pak nevěděl jsem, že by tě to mohlo zajímat. Ty znáš toho chlapce už z dřívějška?
0: Vinetu ho nosil ve svém náručí. Ukazoval mu květiny na lukách, stromy v lesích, ryby ve vodách a hvězdy na obloze. Když byl chlapec větší, Vinetu ho učil vypouštět šíp z luku a krotit divokého mustanga. Seznámil ho s jazyky rudých mužů. A nakonec mu daroval pistoli, jejíž koule usmrtila Ribanu, dceru a syny bohynů. Horskou růži.
1: Najednou mi přejel mráz po zádech. Zmocnila se mě jakási divná domněnka. Zaháněl jsem ji, ale vracela se zas neodbytně dál a já se jí neodvažoval vyjádřit slovy. Ani sám pro sebe ne. Ale přesto bych to byl možná udělal, kdyby se právě v tom okamžiku nevrátil Old Firehand a neodvedl naše myšlenky ke všedním věcem. Pozval nás k jílu. Když jsme pak seděli a mlčky večeřeli, musel jsem pořád myslet na Vinetuova slova a hledal jsem souvislosti s tím, co mi předtím v útržcích a náznacích řekl Old Firehand. Bylo to skutečně tak, jak jsem si to představoval? Měl jsem pravdu, když jsem se domníval, že je otcem Harryho a že matkou je ta, kterou kdysi miloval Vinetu a která se přesto stala ženou bílého lovce Old Firehanda.
2: Otec je přistěhovalec z Evropy a matka byla Indiánka.
1: Ano, tak to řekl Harry při našem prvním setkání.
2: Matka byla Indiánka.
1: A tak to bylo úplně jasné. Harry byl opravdu synem horské růže, Vinetuovi milované Ribany. Ale co se stalo s ní?
2: Pane?
1: Za mnou se ozval hlas toho, o němž jsem právě přemýšlel. Byla už skoro noc a já stál u hatátytly a hladil ho po krku a nechal ho, aby se ke mně přitiskl a třel mi hlavu o rameno. Od té doby, co mě zachránil z hrozného požáru, jsem k němu přilnul dvojnásob.
2: Odpusťte, jestli ruším. Chtěl jsem se jen podívat na hatátytlu, když mě vynesl z ohně.
1: Prosím, prosím, tady stojím. Nebudu rušit svou přítomností. Dobrou noc.
2: Pane, počkejte, prosím.
1: Vyrazil to ze sebe těžce, s přemáháním, chvějícím se hlasem. Nedokázal překonat rozpaky.
2: Já jsem vás urazil.
1: Ty mě? Ale kde pak? Ty mě nikdy nemůžeš urazit. S takovým člověkem jako ty mám jenom soucit.
2: Já... Promiňte mi všechno. Byl to můj omyl.
1: Beze všeho. Jsem zvyklý, že se ve mně lidi mýlí.
2: Dozvěděl jsem se až teď, že jste Old Shatterhand.
1: Old Shatterhand, drtící ruka. Opět moje válečnické jméno, pod kterým jsem byl známý po širých pláních a horách divokého západu. Nikdo mě pod jiným jménem neznal a jen Vinetu mi někdy říkal
3: Charlie, můj bratře.
1: Ano, Charlie. Podle mého křestního jména Karel. I na Harryho moje válečnické jméno působilo magicky. Omlouval se tak naléhavě a prosebně, že jsem se na něj už nemohl zlobit.
2: Já uvědomil jsem si teprve teď, jakého bezpráví jsem se vůči vám dopustil. Teď už vím, nejradši bych se neviděl. Old Shatterhand přece nemůže být ani zbabělý, ani žhář. Ale tenkrát v New Venangu jsem si špatně vyložil vaše slova. Já prosím vás, abyste mi všechno odpustil.
1: Dobrá, Harry, rád přijímám tvou omluvu. Já vím, že jsi byl tenkrát potom ohni vyčerpaný. Chápu to, ztratil si hlavu. Už o tom nemluvme. Tady je moje ruka a od téhle chvíle jsme přátelé. Ha?
2: Udělal jste toho pro mě tolik. Nejen, že jste zachránil mě, ale nebýt vás, byl by můj otec.
1: Pst, Harry, nech to, nech to. To už je za námi. Jsi syn, chápu tě. Ale jsi taky už skoro muž. A ten se na to musí dívat jinak. Vždyť jsem udělal jen to, co by na mém místě udělal každý slušný člověk. Ty přece taky, ne?
2: Ano, ano, určitě. Chtěl bych být jako vy.
1: Teď už tedy byli mými přáteli všichni. Vinnetou, Old Firehand i Harry. Všichni, kteří byli nějak spojeni s tajemstvím horské růže, té Apačovy velké lásky. A konečně od Harryho jsem se dozvěděl, jak to kdysi bylo.
2: Můj otec už byl proslavený Westman, když se jednou při lovecké výpravě dostal k řece Niobrara mezi kmen Assiniboinů. A tam se setkal poprvé s Rybanou i s Vinnetouem.
1: Apač jel se svým otcem Inčučunou, aby si v Dakotě opatřili posvátnou hlínu pro kalumety. Apačové byli hosty náčelníka Assiniboinů, Tachšatunky. A tehdy se seznámili s jeho dcerou Rybanou. Mezi oběma mladými lidmi začalo klíčit něco velmi hezkého, což naplno vykvetlo při zpáteční cestě Apačovů.
0: Rybano!
4: Vinnetou!
0: Rybano!
4: Příteli, Rybana je šťastná, že opět vidí syna velkého náčelníka Apačů.
0: A Vinnetou je šťasten, že vidí horskou růži.
1: Byla opravdu jako líbezná horská růže. Ale nelíbila se jen rudým bojovníkům. Také v Bílém lovci, který se právě objevil, se probudila náklonnost. A Rybana ji opětovala, ačkoliv byl o tolik starší. Vinnetou byl tehdy nejmladší ze všech, kdo se o Rybanu ucházeli, skoro ještě chlapec. Ale přesto brzy pochopil změnu v jejím chování. A jednou večer přišel za Old Firehandem.
0: Bílý muž není jako ostatní jeho lidu, z jejichž úst se sype lež jako písek mezi prsty. On však říkával Vinnetouovi vždycky pravdu. Je jeho přítel.
5: Můj rudý bratr má paži silného bojovníka a je přes své mládí nejmoudřejší u ohně velké rady. Rád se mu podal přátelskou ruku. Mně může povědět všechno.
0: Vinnetou se tedy ptá. Miluje jeho přítel Rybanu, dceru Tachšatungy?
5: Víc než všechno na světě. Víc než všechna stáda prérie a skalpy nepřátelských bojovníků.
0: A bude k ní můj přítel vždycky dobrý?
5: Budu při ní pořád a budu ji chránit před každým nebezpečím.
0: Vinnetou zná řeč hvězd a jejich jména. Avšak hvězda jeho života zapadá. A v jeho srdci se rozprostře temná noc. Chtěl si jednou odvést horskou růži od Niobary do svého vigvamu. Ale její oko začalo svítit pro jiného. A její rty pronášejí jméno jeho přítele. A pač odejde ze země štěstí a bude bloudit sám po březích Ria Pecos. Jeho ruka již nikdy nepohladí tvář ženy a k jeho uchu nikdy nedolehne hlas syna. Ale až losy potáhnou průsmyky, Vinnetou se opět objeví, aby se podíval, je-li Rybana šťastná.
1: Pak se obrátil, ztratil se v noční tmě a ráno byl i se svým otcem pryč.

0: Na jaře se však skutečně vrátil. Našel Rybanu už jako matku. Její zářící oči mu řekly lépe než slova o jejím štěstí. Vzal jí z náruče dítě teprve několik dní staré, Harryho, položil mu ruku na hlavu a pravil:
1: Vinetů nad tebou bude stát jako strom, v jehož větvích spí ptáci. Tvůj život budeš jeho životem a tvoje krev jeho krví. Jeho dech se nikdy nezastaví a síla jeho paží nikdy neochabne pro syna horské růže. Nech ti jitřní rosa a sluneční světlo padá na tvé stezky, aby z tebe měl bílý lovec radost.
2: Haló, člověče, no tak zpamatujte se.
3: Co? Co je?
2: No co by bylo? Zase jste přestal vyprávět.
3: Tak vyprávějte. A zvonění, zavírací hodina. Víte, pane soudce, správce knihovny to tady vede jako ve škole. Se zvoněním.
2: No ale co bylo dál, povídejte. Jak to bylo s tou horskou růží? Honem, vyprávějte dál.
3: Už to nejde, pane soudce. Jsme tu už sami, správce by nás klidně zavřel. Dneska musíme skončit. Ale přijďte zase. Budeme pokračovat příště.

0: Rýbano!
1: Vinetu!
0: Rýbano!
1: Příteli, Rýbana je šťastná, že opět vidí syna velkého náčelníka Apačů.
0: A Vinetu je šťasten, že vidí horskou růži.
1: Vinetu přehání. Nezasloužím si takové přirovnání.
0: O ano, Rýbana je nejen krásná jako divoká horská růže, ale je i skromná a moudrá. Žádná z dcer kmene Asiny Bojinů se jí nevyrovná. Je miláček velkého ducha a mladí bojovníci se předhánějí, kdo získá víc skalpů nepřátel, aby je mohli složit k jejím nohám.
1: Vinetu však k ním nepatří.
0: Ano. Vinetu nechce svou náklonost k něžné horské růži dokazovat proléváním krve. To však neznamená, že by tě méně miloval, Rýbano.
2: Haló, slyšíte, člověče?
3: Co? Co je?
2: No, co by bylo? Už si zase čtete, pane knihovníku. Tak jsem zase tady.
3: Aha, to jste vy, pane soudce.
2: Ovšem, přece jsme se posledně domluvili, vzpomínáte, ne? Vyprávěl jste mi, že jste přijal místo knihovníka.
3: Ano, ano, abych mohl být mezi knížkami pořád.
2: A zase si čtete o Vinetuovi a jeho bílém bratru Olčetrhendovi, co?
3: Ano, totiž o Vinetuově veliké a jediné lásce. O tajemství horské růže.
2: Já vím, však proto jsem dneska za vámi do knihovny přišel, abyste mi to dopověděl.
3: Není to nijak veselý příběh. A já se vlastně všechno dozvěděl až později. Když zavřu oči, vidím to znova. Cválám prérií na svém černém hřebci s krásným indiánským jménem Hatatitla, což znamená blesk, a od vysokých štítů skalistých hor mi v ústrety přijíždí on, Vinetu, nejšlechetnější člověk, jakého jsem kdy poznal. I jeho kůň, Ilji, dělá čest svému jménu, které znamená vítr. Za chvilku jsme tak blízko, že slyším Vinetuovo volání.
4: Charlie, můj bratře.
3: Můj bratře Vinetu. Ano, jsme zase spolu. A vy můžete být přitom taky. Zavřete oči a vydejte se s námi po stezkách dobrodružství, při kterých budeme vždycky stát na straně slabšího proti silnějšímu, na straně pravdy a spravedlnosti. Konečně jsem tedy z Harryho pomocí odhalil část tajemství horské růže, Rýbany, nejkrásnější dcery kmene Asiny Bojinů. Tajemství, o kterém jsem donedávna vůbec nevěděl. Bohužel jsem netušil, že jsem prohlédl jen tu lepší část minulosti. Netušil jsem, že ta temnější část, která svým krvavým stínem dosahovala až do současnosti, se už brzy měla opět připomenout. Následovalo několik dní naplněných pohodou, v nichž naší jedinou starostí byl lov bobřích kůží. Jednou jsme šli s Harrym prohlédnout nakladené pasti k nedalekému včelímu potoku. Harry začal být neklidný, zastavoval se a otáčel.
5: Nemám tohle místo rád. Tady tenkrát...
6: Pozor, indiáni!
3: Opravdu. Zahledl jsem je mezi stromy téměř současně s ním. Byli pomalováni válečnou barvou. Blesku rychle jsme zalehli do porostu, měli jsme štěstí. Čtveřice rudochů po chvíli přešla kolem nás a zmizela v lese.
6: Jsou to Siouxové.
3: Ano, patří k Ponkům, ke stejnému kmeni, co chtěl nedávno přepadnout vlak. Musím zjistit, co chystají tady. Možná, že jen procházejí krajem, ale kdo ví. Jdu za nimi.
6: Půjdu s vámi, umím se blížit.
3: Měl by se radši vrátit a nechat to na mě. Víš, do jakého nebezpečí se můžeme dostat?
6: Nebude větší, než jaké jsem už zažil a přestál. Nebo si myslíte, že se vyděsím, když na mne vybavne pomalovaný obličej?
3: Bylo mi jasné, že ho nepřesvědčím. Vyrazili jsme tedy po stopě podle potoka. Půda byla měkká, každý otisk nohy se mohl snadno číst. Po chvíli se ke stopám připojili ze strany další. To vypadalo vážně. Šlo nejspíš o dvě hlídky pátračů a to znamenalo, že se něco chystá, že je tu někde silný indiánský oddíl.
6: Ty nové stopy vedou k našemu skalnímu obydlí. Co teď?
3: Zůstaň tady, Harry. Lehni si za křoví. Já se podívám k indiánskému táboru.
6: A proč ne taky já?
3: Půjdu sám. Ve dvou je i nebezpečí dvojnásob větší.
6: Tak dobře.
3: Nepříliš ochotně poslechl a schoval se, ale ocenil jsem, že ještě předtím pečlivě zahladil stopy. Já se začal plížit ke kraji lesa. Když jsem se dostal k nevelké rokli, z níž vycházel jen nepatrný proužek kouře, čekalo mě překvapení. Na dně úžlabiny sedělo nebo leželo těsně u sebe mnoho ponků. Snažil jsem se je spočítat, takže jsem bral jednoho po druhém. A pak jsem spatřil něco, co mi vyrazilo dech. Nejblíž u ohně seděl jakýsi zarostlý běloch. Moc dobře se mu sice do tváře neviděl, ale za to jeho sousedovi ano. A tím byl...
7: Je to vůbec možné? Bílý náčelník Baranoch, čili Tim Fintej, jak mu říká Old Firehand. Promnul jsem si oči. Ne, nemýlil jsem se. Ale Vinetu mu přece vzal skalp a má ho dokonce ještě přivázaný k opasku. Je to skutečně ten Lotr? Co pak vstal z mrtvých? Bylo to jasné. Ponkové si po porážce při přepadení vlaku přivolali posily a pak nás krok za krokem sledovali, aby se pomstili. Měli na to dost času, než se Old Firehand zotavil. Ale nechápu, proč kvůli nám třem svolávali tolik bojovníků. Ledaže? Paranoch něco ví o skrytém skalním obydlí a má spadeno nejen na nás tři a ostatní lovce, ale hlavně na zásobu drahých kožešin.
8: Díky za tu zprávu.
3: Old Firehand k mému údivu byl radostí skoro bez sebe. Hrozící nebezpečí zřejmě nebral vážně. Zajímalo ho jen jedno, že je Paranoch naživu.
8: A nepřehlédl jste se? Kéž by mi ten Lotr přece jen padl do rukou. Konečně bych mohl splnit svou přísahu.
7: Určitě to je on. Mílí mě jenom to, že má vlasy.
8: Nesmysl. Může to být paruka. Jen si vzpomeňte na starého Sama Hawkinse. Je docela dobře možné, že jste ho tenkrát nezranil smrtelně. Ponkové ho pak našli a odnesli. A než jsem byl fit, sebral se taky. Ale teď nám neunikne.
9: Vinetu musí chránit svého bratra Charlieho a hlavně syna Horské růže. Proto je sledoval a viděl, že byli blízko u válečného tábora ponků. Bílý a tabaský pes Paranoch má mnoho bojovníků. Jeho vlasy jsou podvod a jeho myšlenky jsou plné zloby. Vinetu ho proto usmrtí.
8: Ne, to ne. Musí zahynout mojí rukou.
9: A pač ho už jednou svému příteli ponechal.
8: Dobrá, já vím. Ale tentokrát mi neujde.
6: Ne, slyšíte? Chci to být já, kdo mu vpálí kulku do hlavy.
3: Co to muselo být za krvavou událost, kde si hluboko v temné minulosti, že vedla k tak zuřivé nenávisti i Harryho? Chování obou svých dospělých přátel jsem sice stále ještě nerozuměl, ale výraz, který měl při svém výkřiku Harry, vlastně ještě chlapec, mnou doslova otřásl. Když jsme osaměli, tak jsem mu to řekl. Podíval se na mě pohledem, v němž byly zároveň zášť i smutek.
6: Kdybychom došli až ke včelímu potoku, ukázal bych vám hrob člověka, kterého jsem měl na světě nejradši. Hrob mojí matky. Byla zastřelena touhle starou pistolí a já přísahal, že jednou stejnou zbraní zemře i její vrah.
3: Ah. Dostal si ji od Vinetua.
6: Vyprávěl vám o tom?
3: Ano.
6: Všechno?
3: Ne, jen to, co jsem právě řekl.
6: Ano, mám ji od něho. Ale co? Ať víte všechno.
3: Harry začal vypravovat. A z minulosti až k nám dosáhl temný stín té druhé, hroznější části tajemství Horské růže.
6: Vinnetou mě měl hrát jako vlastního, i když jsem byl synem jeho přítele. Stal jsem jím učitelem a ochráncem.
3: Plynuly roky a chlapec rostl. Léta ubíhala a jeho otec zatoužil podívat se za svými příbuznými. Vzal Harryho do měst na východě sebou. Zůstali tam dlouho a když se vrátili, čekalo je hrozné překvapení. Z tábora Asiny bojnů našli jen trosky, vlastně spáleniště. Nenašli žádné stopy. Jen Vampum, korálkový pás, který tam nechal náčelník Tachšatunga jako zprávu o tom, co se stalo.
10: Marně voláš, Růžičko, tvůj muž je daleko a ani ten rudý apačský pes tě neslyší. Půjdeš pěkně se mnou.
3: Byl to bílý lovec Tim Fintej. Bývával hostem u kmene a taky se kdysi ucházel o Ribanu. Ani ona, ani ostatní Asiny Bojinové ho však neměli rádi, protože měl pověst zloděje a dokonce i jim několikrát vyloupil z kříše s ulovenými kožešinami. Byl tedy odmítnut. Později se ale dozvěděl, že Ribana se stala ženou Old Firehanda.
10: To mi zaplatíte, všichni. Nejvíc ty, rudá zmije.
3: Mezitím se stal jedním z náčelníků kmene Atabasků a dostal jméno Paranoch. A jednou z Atabasky přepadl i tábor Asiny Bojnů, kde žila Ribana se svým otcem, starým náčelníkem Tachšatungem. Nepřátelé využili toho, že bojovníci byli na lovu. Tábor spálili, staré lidi a ženy pozabíjeli a mladé ženy a dívky odvlekli sebou.
11: Ne, ne, pust mě, nenávidím tě, ty mefinety.
3: Když se Asiny Bojinští bojovníci vrátili, ihned se vydali za nepřáteli a brzy se k ním připojil i Old Firehand s Harrym. Cestou potkali Vinnetua, který je právě přijížděl navštívit. Atabasky zastihli právě u včelího potoka. Rozpoutala se zuřivá bitva a hned v jejím počátku.
10: Cože, Old Firehand i ten Apač jsou tady, ale nemyslí si, že tě zachrání, když nemůžeš být moje tvář.
11: Ničemu!
12: Ribano!
11: Vinnetu, pomsti mě. Pomsti mě. A Harry.
3: Vinnetu se dostal až k Paranohovi. Vyrval mu zbraň a byl by ho určitě na místě strestal, kdyby se na něj nevrhlo několik Atabasků. Nakonec sice Asiny Bojnové zvítězili, ale tomu nejhoršímu nepříteli, Paranohovi, čili Timu Fintejovi, se podařilo utéct. A pak zmizel, jako by se do země propadl.
6: Pohřbili jsme matku u včelího potoka a Vinnetu mi dal pistoli, která ji zabila. Slíbil jsem si, že matčinu smrt pomstím právě touhle zbraní.
3: To tedy bylo celé tajemství krásné horské růže, Vinnetuovy jediné lásky a jejího syna. Tajemství prosycené krví a zlobou, vyvolávající nenávist, která sahá až po naše dny. Poznal jsem, že nemám právo nikoho z těch tří mstitelů nabádat k ohledům. Tím spíš, že bílý náčelník dříve Atabasků a nyní Ponků, Paranoch, čili Tim Fintej, teď chystal další lotrovinu. Přepadení našeho skalního obydlí a vyloupení jeho kožešinových pokladů. Při tom nebezpečí, že by se to Ponkům mohlo povést, Old Firehand zřejmě podceňoval. Pořád se oháněl tím, že indiáni o jeho kotlině ve skalách nevědí. Vinetu však nesouhlasil.
9: Náčelník Apačů vidí, že smrt proniká úzkou branou do kotliny a že se valí zkáza ze skal. Údolí hoří plamenem boje a vodu barví do ruda prolitá krev. Vinetu mluví s velkým duchem. Paranoch přijde a vezme skalpy mnoha bílým lovcům. Vinetu je však připraven bojovat.
8: Jak by mohli Ponkové proniknout soutěskou? Máme tam hlídku.
9: Můj bratr to nemyslí vážně. Stráž nemůže zadržet celý oddíl, až vpadne a zaútočí naraz.
8: Žádné strachy, toho se neodváží.
3: Kdyby jen Old Firehand tušil, jak se mýlí. Noc byla tichá a plápolavé světlo ohňů ozařovalo okolní skální srázy. Nikde se nepohnul ani lístek. A táty tlá však byl nepokojný. Když jsem ho objal, uslyšel jsem, jak si docela tichonce odfrkl. Větří něco? Zpočátku se mi nezdálo nikde nic podezřelého. Přitiskl jsem se k věrnému koni a pozoroval okolní skály. Jejich obrysy se rýsovaly proti nebi ozářenému plameny. A najednou...
12: Nadě!
13: Jsme přepadeni. Indiáni skáčou ze skal.
9: A další útočí v soutěžce na naši hlídku.
3: Tak přece se odvážili. Bylo jasné, že někdo objevil, že uvnitř skalního masivu je kotlina s obydlím lovců kožešin. Ponkové vylezli na zdánlivě nepřístupné skály a teď se skakovali dolů zároveň s tím, jak jejich druhý oddíl zaútočil v úzkém vchodu do kotliny. Začala řeš muže proti muži.
9: Kde je ta atabaská ropucha? Zde stojí Vinetu, náčelník Apačů. Pomstí horskou růži.
10: Tady jsem. A ještě všem čertům, apačský pse. Teď mi zaplatí za můj skalp.
13: Ty me Fintej, vrahu mé ženy. Tentokrát mi neujdeš.
10: Ty jsi ještě nezapomněl na Rybanu? Pošlu tě za ní, do pekla.
3: Z revolveru vyšlehl oheň. Old Firehand rozhodil ruce a zvolna se sesunul k zemi.
14: Tatínku! Ty jsi ho taky zabil, ty hnusný vrahu.
3: A Harry jako smyslu zbavený vrhl se na bílého lotra a začal do něj bušit pěstmi jako malý chlapec. Na svou pistoli úplně zapomněl.
10: Nech toho štěně, nebo...
3: Paranoch se rozpřáhl, aby chlapce udeřil revolverem, ale... Jeho ruka s revolverem však prudce zasáhla Hatátitlu, který byl poblíž. Kůň, ačkoliv byl na boj zvyklý, se lekl, vzepěl na zadní nohy a... Jeho přední kopyta prudce udeřila Paranoha do zad a do hlavy. Muž padl tváří k zemi jako poťatý. Vinetu, který se právě zbavil obou útočníků, kteří ho orožovali, to uviděl právě tak jako úžaslý Harry. Apač přiskočil blíž a nohou převrátil tělo mrtvého vraha, obávaného Paranoha, čili Tima Finteje.
9: Atabaský had už nebude syčet a nikdy nikoho neuštkne.
6: Hatatitlá vykonal pomstu za nás.
3: Smrt bílého náčelníka Ponky ochromila. Ostatně měli velké ztráty, neboť mušky lovců byly přesné. Indiáni začali ustupovat do soutěsky a s nimi i ten běloch, kterého jsem zahledl v jejich táboře. Teď v záři plamenů jsem mu viděl do tváře a překvapením jsem skoro oněměl.
13: Je to možné? Vždyť to je Center.
9: Center? Vrah mého otce Inčučuny a mé sestry Inčoči, kde je?
13: Tam, prchá.
9: Za ním.
13: Pozor, Harry.
3: Center se prudce otočil, když zaslechl své jméno a uviděl mě i Vinetua. Poznal nás. Zvedl revolver a několikrát vystřelil. Žádného z nás sice netrefil, ale jedna kulka zasáhla Harryho. Sklonili jsme se nad zraněným chlapcem a Center toho využil. Prodral se soutěskou, vyskočil na jednoho koně a zmizel v nočním lese. A za ním zbylí Ponkové.
10: Zvítězili jsme, Harry.
6: Co je s otcem?
9: Je těžce zraněný, ale dostane se z toho určitě.
3: A co ty?
9: Kulka zasáhla nohu, ale ne kost. Můj malý bílý bratr bude zase brzy běhat.
6: Ten Lothar Center, takhle se nám všem odvděčil.
3: Co, ty ho znáš, Harry?
6: No, před časem jsme ho našli polozmrzlého v lese a nějakou dobu lovil s námi. Pak prý tu jednomu lovci něco ukradl a utekl. Ale že by byl takový zrádce a lump, to bych nečekal.
3: Je ještě mnohem horší, Harry. Je to dvojnásobný vrah, kterého už dlouho hledáme po celém divokém západě. A dneska mohl být náš.
9: Bude náš zítra. Hned za rozbřesku se Vinnetou vydá po jeho stopě.
3: Ponkové byli odraženi. Vrah Horské růže došel konečně spravedlivého trestu. Ale vůbec mi nebylo lehko u srdce. Kromě mnoha indiánů stál boj i život několika chlovců. A všechno jen proto, že jeden bílý darebák svedl rudé muže na cestu loupežného násilí. Aspoň kdyby se podařilo zneškodnit i toho druhého vyvrhele, Centra. Nemohl jsem se dočkat rána, abych vyrazil s Vinnetouem za ním. Ale čekalo mě zklamání.
9: Náčelník Apačů ví, co mu chce říct jeho bílý bratr Old Shatterhand. Chtěl by jet s ním a pronásledovat vraha své milované Nšoči.
3: Ano.
9: Prosím, aby to můj bratr nedělal. Old Firehand zápasí o život. Jeho syn a většina lovců je zraněna. Můj bratr musí být zde, aby je pomohl ošetřovat i bránit. Co kdyby zatím, co bude Apač hledat, se Center s nějakými ponky vrátil sem? Nejvíc mi pomůžeš, když zůstaneš tady. U mého starého přítele a syna Ribany, Horské růže.
3: Nechtěl jsem se od Vinnetoua odloučit, ale musel jsem uznat jeho důvody. Nevydržel jsem však, abych ho aspoň kousek cesty nevyprovodil. Jitřenka ještě jasně zářila, když jsme vyjeli. Na kraji lesa se Vinnetou zastavil.
9: Rozloučíme se, můj bratře Charlie. Velký duch určil, že se musíme rozejít. V pravý čas nás však zase svede dohromady, protože Vinnetou a Old Shatterhand nemohou natrvalo zůstat odloučení. Náčelník Apačů si tím je jistý.
3: Ještě jeden stisk rukou. A v příští chvíli už letěl prérií na svém Iljim a jeho černé vlasy za ním vlály jako hříva. Díval jsem se za ním dlouho, tak dlouho, dokud mi nezmizel z očí. Dohoníš, nepřítele? A kdy tě zase uvidím, můj bratře Vinnetou?

0: Halo. No tak, pane knihovníku, vzpamatujte se.
1: Co? Co je?
0: Co by bylo? Zase jste přestal vyprávět. A přitom dneska správce knihovny zavírací hodinu nezvoní.
1: Ne, kvůli tomu jsem nepřestal, pane soudce. Prostě proto, že už je to všechno.
0: Cože? Všechno?
1: Ano. Tajemství horské růže jsme už přece poznali, že?
0: No to ano. Vlastně máte pravdu. Byl to ale napínavý příběh, člověče. Máte ještě nějaký takový? O Vinnetouovi a Old Shatterhandovi?
1: Mám. V knihovně je jich spousta. Přijďte si je zase někdy poslechnout.

0: Dcera mi volává vždycky po ránu a to já bývám mrzutej stejně jako kdokoliv jinej, teda kromě hrstky mě osobně neznámých veselých blbečků. Takže ty naše hovory, to je z její strany samý. A co je ti? A co seš tak protivnej? A já na to říkávám furt dokola. Nic. A nejsem. Ačkoliv je mi toho samozřejmě hodně. Co Míša? Ptám se. A na jeho tátu se nezeptáš? Táš se ty snad na mýho tátu a na svýho dědu? Seš protivnej. No tak dobře. Tak jak pak se má Robert Redford bez krku? Ale no tak, volá dcera. Takhle o něm prosím tě nemluv. Co je na tom špatného? Co pak ho tak Míša nenakreslil, když jste ho tenkrát odvlekli k psycholožce? Protože v něm ten tvůj vidí jen a jen hyperaktivního pošuka? Předstírám údiv. A protože je na druhém konci ticho, tak rychle dodám. Je na tebe tvůj muž hodnej nebo tě zlobí? Ale no tak. Tak zlobí nebo je hodnej? Tak obojí, zašeptá Julie unaveně. Tobě já nic nevyčítám, ubezpečuji. Já vím, že toho máš s Míšou dost, ale co on? Julie si odkašle. Potřebuje čas. Vyřiď mu, že jestli tě bude zlobit, tak mu nakopu. Chvíli váhám, ale pak si přiznám, že jsem takhle po ránu ještě slaboučkej a tak dodám zadek. Julie mlčí, což je jedna z věcí, který odkoukala od svý matky. A taky ví, jak tohle mlčení, který má být podle nich snad plný nějakých významů, nesnáším. Mlčení je podlá zbraň. Není to tak dlouho, co jsi mi volala a fňukala, a když ti jednou řeknu, co si o něm myslím, tak se tomu najednou divíš, tomu nerozumím. Já vím, řekne, protože neví. Vždycky, když po takovýmhle rozhovoru položím sluchátko, začnu chodit po pokoji jako lev v kleci. Jako ten, který ho jednou v zoologický zahradě náš Míša zatahal přátelsky za fousy, co mu vykukovali z klece. Chodím po svý garzonce jako lev, který ho furt někdo tahá za fousy.
1: No jo, no.
0: Povídá mi druhý den moudře Evžen.
1: A co mám říkat, asi tak já příbuzný.
0: Vzdychne a listuje přitom Dostojevským.
1: To je samý máma, táta, děda, bába, snachy, neteře, tchýně, kontratchýně. Z toho, aby se jeden posral, to je to samý, jak tady v těch knížkách Saša, Paša, Máša, Dohájek, kdo se v tom má vyznat.
0: Řeknu ti, Evžo, že některý tvý asociace mi přímo vyrážej dech. Máma, táta, Saša, Paša. Opakuju po něm nevěřícně. Kam na to chodíš? Evžen sedí jako vždycky v mým parádním křesle, na který si dělá nárok od chvíle, co ho opravil. Nejdřív prohlásil, že se nějak kejve, podezřele rychle s ním něco proved, pak zvolal.
1: A hele, už se nekejme.
0: A od té doby se z něj nehne. Teda, když je tady. Ani knížky si na něj od té doby netroufám položit. Ale jinak je třeba říct, že je Evžen na opravy víc než dobrý. Nedávno mi zprovoznil starý budík, který jsem měl ještě po své babičce a prakticky celý můj dospělý život nešel. A teď nejenom, že jde, ale dokonce zvoní. Evžen zahodí knížku do krabice od banánů, natáhne se v křesle tak, že musím ty jeho dlouhatánský haxny málem přeskakovat, když se kolem něj motám. Spokojeně pozoruje ten budík na regálu a pak rozvážně pronese.
1: Stejně by mě zajímalo, kam se poděje energie hodinovýho pera, když ho hodíš do kyseliny. Myslím ideální kyselinu, ideální budík. Kam se ta energie Hergot může asi tak podít?
0: Stojím v té chvíli na židli, hlavu až u stropu, kde se skoro nedá dejchat, v natažených rukách krabici čikita banana s plnou knih, kterou se snažím dát na vrchní polici a můžu říct, že je pěkně těžká, tak těžká, že se v tu chvíli nezmůžu na nic jinýho, než že heknu a z posledních sil poznamenám, že nejspíš do prdele, stejně jako ta naše.

Charles Dickens, Smuteční závoj. Jednoho zimního večera na sklonku roku 1800, anebo se možná mýlím o rok či dva, seděl jistý mladý lékař, jen si právě otevřel praxi u příjemně plápolajícího krbu ve svém bytě a poslouchal, jak vítr honí poryvy pleskajících kapek na okenní tabulky a zlověstně skučí v komíně. Venku byla lezavá a deštivá tma, mladý muž se vláčel celý den blátem a kalužemi a teď si natáhl župan a pantofle a udělal si pohodlí. Chvíle mi podřimoval a opět se nakrátko probral, jak na něho dotírali četné úvahy a nedopřávali jeho roztěkané mysli klidu. Nejprve ho napadlo, jaká je tam fujavice a jak by mu řezavý ledový déšť byl do tváře, kdyby neodpočíval pěkně doma. A poté si pomyslel, že o Vánocích navštíví jako každoročně své rodiště a milé přátele. Představoval si, s jakou radostí ho uvítají a jak blažená by byla Růženka, kdyby jí už mohl povědět, že se mu konečně svěřil první pacient a k němu, že snad brzy přibudou další, takže bude moci za pár měsíců znovu přijet a pak se vezmou, odjedou spolu do jeho domova, aby mu samotnému nebylo u domácího krbu smutno a aby ho měl kdo povzbuzovat v dalším úsilí. I jel se uvažovat, kdyby se ten první pacient asi tak mohl objevit, anebo zdali mu zvláštním úradkem prozřetelnosti není souzeno, aby se mu pacienti vyhýbali. Načež opět myslel na Růženku, dokud se mu nesklížily oči. A tu se mu o ní zdálo, její sladký, veselý hlásek mu zazvonil v uších a něžná, drobná ručka spočinula na rameni. Něčí prsty mu skutečně svíraly rámě. Nebyly však něžné ani drobné, neboť patřili mladému pořízkovi s kulatým obličejem, kterého mu farnost propůjčila za uznávací poplatek jednoho šilinku týdně, aby měl koho poslat s lékem nebo vzkazem. Jelikož však zatím nebylo komu roznášet léky, ani se neprojevila potřeba něco vzkázat, trávil hoch svůj volný čas v průměru 14 hodin denně cucáním větrových bonbónů, vyživováním své tělesné schrány a klímáním. Je tu nějaká dáma, pane doktor. Nějaká dáma?

okamžik zarazil, když zahlédl nečekanou návštěvnici. Byla to nezvykle vysoká žena v hlubokém smutku a stála tak těsně u dveří, že se tváří téměř dotýkala skleněné tabule. Horní část postavy měla tak důkladně zachumlanou do černého přehozu, jako by se v něm chtěla ztratit. Obličej jí stínil hustý černý závoj. Držela se dokonale zpříma, takže se tyčila v plné své výši, a ačkoliv lékař cítil, že oči pod závojem na něm ulpívají, stála žena jako socha a ani sebe menším pohybem nedala najevo, že vnímá jeho bezprostřední přítomnost. Přála jste si se mnou mluvit? Zeptal se trochu váhavě mezi dveřmi. Otvírali se dovnitř, takže jeho počínání neovlivnilo postoj ženy, která se stále ještě nepohnula z místa. Sklonila lehce hlavu na znamení souhlasu. Račte dál, vyzval jí lékař. Neznámá vykročila, ale pak obrátila pohled k chlapci a zřejmě, o, hrůza hrůzoucí, zaváhala. Běž, Tome, vyzval mladý muž Hocha, jemuž při tomto kratičkém rozhovoru velké kulaté oči div z důlků nevypadly. Stáhni závěs a zavři za sebou dveře. Hoch zatáhl skleněnou výplň dveří zeleným závěsem, zašel do ordinace a zavřel za sebou a okamžitě přitiskl jedno velké oko ke klíčové dírce z druhé strany. Lékař přitáhl k ohni křesílko a pohybem je nabídl návštěvnici. Tajuplná bytost k němu pomalu přistoupila. V odlesku plamenů spozoroval lékař, že má lem smutečných šatů nasáklý bahnem a vodou. Jste úplně promočená, řekl. Jsem, doznala neznámá tiše hlubokým hlasem. A co pak vás trápí? Zeptal se lékař soucitně, neboť z jejího hlasu zaznívalo utrpení. Trápí mě strašná věc, zněla odpověď. Není to však nemoc těla, nýbrž duše. Nepřišla jsem ale kvůli sobě, pokračovala neznáma, nežádám pomoc pro sebe. Být chorá nevydala bych se na ulici v tuto noční hodinu a v takovém nečase, a kdyby mě do 24 hodin postihl zlý neduch, ví Bůh, že bych s radostí ulehla a modlila se, aby mě smrt brzy vysvobodila. Přišla jsem vás poprosit, abyste přispěchal na pomoc komusi jinému. Snad je to šílenství, co dělám. Uvědomuji si to. Ale celé ty noci, všechny ty strašné, nekonečné hodiny, které jsem probděla a proplakala, mi nejde z mysli ta představa, a ač i mně je zřejmé, že ho žádné lidské úsilí nedokáže zachránit, přece jen při tom pomyšlení, že bude dán do hrobu a nikdo se o nic nepokusí, mi tuhne krev v žilách. Na ta slova se zachvěla po celém těle, tak jako by to nikdy nemohla předstírat, o tom byl lékař přesvědčen. Z ženy na počínání vyzařovala zoufalá odhodlanost, která mladého lékaře dojímala. Byl ve svém povolání nováčkem, nesetkal se ještě s lidským utrpením, jež bývá jeho příslušníkům denním chlebem tak často, aby dostatečně zlhostejněl k cizímu neštěstí. Je-li dotyčná osoba, zvolal a vyskočil, skutečně v tak beznadějném stavu, jak mi to líčíte, je každá chvilka drahá, půjdu okamžitě s vámi. Proč pak jste se neporadila s lékařem už dřív? Protože by to nebylo nic platné. Protože to ještě ani teď není nic platné, odvětila žena a zoufale zalomila rukama. Lékař se krátce zahleděl na smuteční závoj, jako by chtěl rozpoznat výraz ve tváři, již zahaloval. Závoj však byl tak hustý, že mu to znemožňoval. Jste přece jen chorá, řekl soucitně. Třeba to sama ještě netušíte. Rozpaluje vás horečka a ani si neuvědomujete, že jen díky ní jste dosud nepodlehla vyčerpání, jemuž jste zřejmě byla vystavena. Spolkněte tento doušek, pokračoval. A nalil přitom vodu do sklenice. Pokuste se na chvíli vzchopit a pokud možno klidně mi vypovězte, čím pacient trpí a jak dlouho už stůně. Jakmile zvím, co je potřeba znát, abych mu svou návštěvou prospěl, můžeme se k němu odebrat. Aniž sněla závoj, pozvedla neznámá sklenici k ústům
Nenapila se však, postavila sklenici opět před sebe,

0: a rozeštkala se. Chápu, že vám moje slova připadají jako horečnaté blouznění, vzlikala hlasitě. Řekli mi to už jiní a ne tak ohleduplně jako vy. Nejsem už mladá a je přece známo, že na sklonku života lpí člověk na tom posledním krátkém údobí, jež všem ostatním může připadat bezcenné víc než na všech předcházejících letech, jakkoliv jsou ona léta pro něho spojena se vzpomínkami na dávné přátele, kteří už sešli z tohoto světa, na druhy z mládí, zůsta i na děti, na všechny, kteří se mu léty odcizili a vyškrtli ho ze svých životů, takže jsou pro něho jako mrtví. Jistě mi už nezbývá mnoho let a měla bych si jich tedy obzvláště cenit, ale obětovala bych je bez váhání, bez lítosti, s radostí, kdybych vám vědomě lhala nebo kdyby mě smysly šálily. Tomu, o němž mluvím, nebude už zítra pomoci, vím to, ať se všechno ve mně vzpírá tomu uvěřit. Dnes večer je ve smrtelném nebezpečí a přitom ho nemůžete navštívit ani mu nijak ulehčit. Nechci na vás ve vašem soužení dotírat a rozvádět to, co jste mi sdělila, odvětil lékař po krátké odmlce, ani vyvolávat dojem, že bych rád vyzvěděl věci, jež se očividně snažíte uchovat v tajnosti, ale ve vašem líčení je tolik rozporů, že vypadá málo pravděpodobné. Ten člověk dnes večer umírá, ale nemohu ho navštívit, dokud by tu byla naděje, že bych ho třeba dokázal vyléčit. Obáváte se, že zítra už bude všechna pomoc marná, a přitom chcete, abych k němu přišel až pak. Je-li vám skutečně tak drahý, jak vaše slova i počínání naznačují, proč se nepokusit zachránit mu život, než bude pozdě a nemoc ho uvrhne do beznadějného stavu? Dobrotivý Bože, vzlikala hořce žena. Jak jsem mohla doufat v cizí pomoc a v to, že cizí člověk pochopí to, čemu sama pořád nemohu uvěřit? Vy tedy nepřijdete, pane doktore, dodala a rychle se zvedla. Neřekl jsem, že ho odmítám navštívit, odvětil lékař. Ale musím vás upozornit, že na sebe berete hroznou zodpovědnost, budete-li trvat na těchto zvláštních průtazích a pacient mezi tím zemře. Na někoho ta zodpovědnost těžce doléhne, odvětila trpce neznámá. Svůj díl viny jsem hotova přijmout a nést za něj zodpovědnost. Já osobně nic nestratím tím, že vám vyhovím, řekl lékař. Přijdu ráno, necháte-li mi tu adresu. V kolik hodin ho mohu navštívit? V 9, odvětila neznámá. Musíte mi prominout, ale zeptám se ještě na tohle, pokračoval lékař. Je nyní ve vaší péči? Ne, není, zněla odpověď. Kdybych vám tedy dal pokyny, jak ho v noci ošetřovat, nebylo by to nic platné. Žena hořce zalkala. Vůbec nic. Lékař viděl, že by se sotva dozvěděl, co podstatného, kdyby rozhovor protahoval, a krom toho chtěl ženu ušetřit dalšího rozrušení, jež se jí zpočátku podařilo s vynaložením nesmírného úsilí potlačit a jemuž nyní už očividně začala podléhat, což i na něho působilo bolestně. Slíbil jí znovu, že ráno v určenou hodinu přijde. Ona mu vysvětlila, kudy se dostane do které si zastrčené uličky ve Wolfsworthu a zmizela z domu stejně záhadně, jako přišla. Laskavého čtenáře zajisté nepřekvapí, že podivná návštěvnice nešla mladému lékaři z mysli a že dlouze, leč marně uvažoval o pravděpodobných okolnostech tohoto případu. Jako většina lidí i on často slýchal nebo se dočítal o osobách, jichž se zmocnil pocit, že je v určitý den nebo dokonce v určitou minutu čeká smrt a jejich předtucha se splnila. Zprvu usoudil, že půjde o něco podobného, ale pak si uvědomil, že při všech takových událostech, o nichž kdy slyšel, vytušili lidé vlastní smrt. Tato žena však hovořila o někom druhém, o muži. A kdyby šlo o pouhý sen nebo o přelud obrazotvornosti, nemohla by o jeho nadcházejícím konci mluvit s tak nevývratnou jistotou. Má snad ten člověk být z rána zavražděn A žena, původně účastnice spiknutí proti němu a vázána přísahou nic neprozradit, ucouvla před svým záměrem a ač není sto zabránit násilnému činu, chce se pokusit zachránit oběti život aspoň tím, že se postará o včasnou lékařskou pomoc? Představa, že by se něco takového mohlo dít na dvě míle od městského centra, mu však připadala tak neuvěřitelná, že ji okamžitě opět zavrhl. Na to v něm převládl původní dojem, že ta žena trpí duševní poruchou, a jelikož to bylo jediné vysvětlení, jež mohlo záhadu jakž takž uspokojivě vyřešit, rozhodl se rázně setrvat při domněnce, že má co dělat se šílenou. Hned se v něm ovšem ozvaly neodbytné pochybnosti a doléhaly na něho znovu a znovu během nekonečné bezesné noci, kdy se mu přes veškeré úsilí nepodařilo zahnat smuteční závoj z ustarané hlavy. Odlehlé končiny Wolfsworthu, ležící až na okraji města, působí i dnes dost nepřitažlivě a uboze. Avšak před 35 lety se tam téměř všude prostírala jen pustá pláň a na ní tu a tam roztroušená obydlí podezřelých živlů. Buď chudáků, kteří si nemohli dovolit nastěhovat se do lepšího prostředí, anebo těch, jejichž způsobu života taková odloučenost právě vyhovovala. Četné domy, které tam od té doby všude vyrostly, se začaly stavět až o pár let později. A tehdejší nepravidelně rozsetá stavení by se z velké části dala popsat jako ubohé barabizny. Ona místa, kudy mladý lékař ráno procházel, na něho sotva mohla zapůsobit povzbudivě nebo rozptýlit obavy a stísněnost vyvolané cílem jeho pochůzky. Sešel z hlavní silnice na močálovité prostranství a ubíral se pak klikatými stezkami. Tu a tam míjel pobořené chalupy, jež se vlivem přírodních procesů a nedbalostí lidí rychle měnily v trosky. Někde lemoval pěšinu zakrslý stromek nebo špinavá kaluš, již déšť z včerejšího večera probudil k malátné soucnosti. Sem tam bídná zahrádka s altánem zbytým ze starých prken a plůtkem nedokonale vyspraveným klacky z vůkolních křovisek vypovídala jednak o chudobě místních lidí a jednak o samozřejmosti, s níž si přisvojují cizí majetek pro své potřeby. Občas se na prahu zanedbané chalupy ukázala i nějaká ta špindíra, buď vysypávala obsah železňáku do stoky u cesty nebo křičela na hubenoučkou cácorku, která namáhavě dovlekla pár metrů odstavení, bledé nemluvně, pomalu tak velké, jako byla sama. Ale jinak se vůkol sotva co pohnulo a pokud se pohled prodral chladnou lezavou mlhou, nespatřil před sebou nic, co by se vymykalo z rámce výjevů, jež jsme právě popsali. Mladý muž se odevzdaně trmácel blátem a kalužemi, často se poptával po dané adrese a dostal odpovídající množství protichůdných a neuspokojivých odpovědí, ale nakonec se přece jen ocitl na místě určení. Bylo to nevelké patrové stavení, které zvenčí dělalo ještě bídnější a beznadějnější dojem než ta, co měl. Okna v horním patře byla pečlivě zastřena starými žlutými záclonami a přední místnost dole měla přivřené okenice, nikoli však upevněné na zástrčku. Domek ležel stranou ostatních a jelikož stál kolmo k úzké uličce, nebyl od nich ani na dohled. Doznámili, že lékař zaváhal a poodešel o několik kroků, než se přiměl zvednout klepátko, neřekli jsme nic, nad čím by hrdiný čtenář měl právo se pousmát. Tenkrát se londýnská policie ještě ani zdaleka nepodobala té dnešní. Odlehlá předměstí, nezasažená ještě stavební horečkou ani rozvojem všemožných úprav, které by je spojily se středem města a jeho bezprostředním okolím, bývala doménou, a zde to platilo obzvláště, velice pochybných zjevů. I v nejelegantnějších londýnských čtvrtích mívaly tehdy ulice nedostatečné osvětlení a nad těmito končinami se nesmiloval než měsíc a hvězdy. Naděje, že by se tu podařilo nějakého zločince vystopovat nebo vypátrat jeho útočiště, byla vskutku pranepatrná a proto si pochopitelně troufali čím dál tím víc, jelikož se denně přesvědčovali, že jsou tu poměrně bezpeční. Vedle těchto skutečností je navíc třeba vzít v úvahu i to, že mladý lékař praktikoval nějaký čas ve veřejných nemocnicích hlavního města a třeba, že tou dobou ještě Burke ani Bishop nezískali svou neblahou proslulost, jeho vlastní zkušenosti mu patrně napověděly, že krvavé činy, jaké spojujeme s osobou prvního z výše jmenovaných, nejsou jevem tak mimořádným. Ať už zaváhal z jakýchkoliv důvodů, ať pod dojmem těch či o něch úvah, každopádně zaváhal. Jelikož však jeho povaze byla vlastní odhodlanost a úctyhodná dávka osobní statečnosti, netrvalo to zaváhání, než okamžik rázně se vrátil a ohleduplně zaklepal na dveře. Hned na to zaslechl tichý šepot, jako by se kdosi na konci chodby kradmo radil s někým na horním odpočívadle. Následovaly hlučné kročeje humpoláckých bot na dřevěné podlaze. Řetízek u vchodu se pozvolna zvedl, dveře se otevřely a v nich stanul vysoký, nehezký černovlasý muž s tváří, jak to později lékař často popisoval, již si bledostí a vyzáblostí nezadala s žádnou mrtvolou. Račte prosím dál. Tichým hlasem vyzval lékaře. Ten uposlechl a když za ním muž opět zabezpečil dveře na řetěz, zavedl ho do malého pokojíku na konci chodby. Přišel jsem včas? Příliš brzy, odpověděl muž. Lékař se prudce obrátil a na jeho pohybu bylo znát jak překvapení, tak znepokojení, jež nedokázal potlačit. Kdybyste tady laskavě posečkal, řekl muž, jemuž to zřejmě neušlo, kdybyste tu laskavě posečkal, pane doktore, ujišťuji vás, že to nebude trvat ani 5 minut. Lékař bez otálení vkročil do místnosti. Muž za ním zavřel a nechal ho o samotě. V pokojíku bylo zima a veškeré zařízení tvořily 2 židle z měkkého dřeva a stůl z téhož materiálu. V krbu nechráněném mřížkou plápolal chabý ohýnek, jenž uvolnil všechnu vlhkost v místnosti, aniž posloužil příjemnějšímu účelu. Slizké stopy z volna stékajících kapek neblaze brázdily stěny. Prasklé a na četných místech pospravované okno skýtalo výhled na kousíček oploceného pozemku, téměř zalitého vodou. V domě i venku vládlo mrtvé ticho. A mladý lékař se posadil ke krbu a čekal, jak dopadne jeho první návštěva u pacienta. Nečekal tak ani pár minut a tu upoutal jeho pozornost zvuk blížícího se povozu. Ten se zastavil, otevřely se domovní dveře, načež následovala tlumená slovní výměna provázená šoupavými kročeji v chodbě a na schodech, jako by 2-3 chlapy vlekli do ložnice v prvním patře něco těžkého. Za pár vteřin na to oznámili praskající schody, že příchozí splnili své poslání, ať už to bylo, co to bylo, a opouštějí stavení. Zapadly za nimi dveře a opět se rozhostilo dřívější ticho. Uběhlo dalších 5 minut a lékař se právě rozhodl, že se v domě poohlédne po někom, koho by mohl spravit o své přítomnosti, když tu se otevřely dveře a neznámá z včerejšího večera oblečená přesně jako posledně i tvář zahalenou závojem mu pokynula, aby ji následoval. Pod dojmem její neobvyklé výšky i jejího mlčení mu nyní na okamžik napadlo, neskrývá-li se pod ženskými šaty muž. Hysterický vzlikot, jenž vycházel spod závoje a celá žalem schoulená postava ho však v zápětí přesvědčili o nesmyslnosti tohoto podezření. I vyběhl spěšně za ní. Žena ho vedla do prvního patra, k pokoji do ulice, u dveří stanula a nechala ho vejít prvního. Nábytku tu bylo poskrovnu. Truhla z měkkého dřeva, pár židlí a postel s nebesy, jenže bez závěsů i příčných břeven, přikrytá záplatovaným zem. Záclony, jichž si všiml už zvenčí, vpouštěly do ložnice jen chabé světlo, v němž všechny předměty ztrácely zřetelné obrysy a dostávaly stejné tlumené zabarvení, takže zprvu nepostřehl, na čem jeho oči okamžitě spočinuly, když žena jako rozumu zbavená proběhla kolem něho a brhla se u postele na kolena. Pod přikrývkami na loži ležela strnule a nehybně lidská postava. Halil jí úzce plátěný rubáš, nepokrytá hlava a tvář pak svědčily, že jde o muže. Bradu měl podvázanou obinadlem obtočeným kolem temene, oči zavřené. Levá paže spočívala stěžka na pokrývce a žena svírala její nehybné prsty. Lékař jemně odstrčil ženu stranou a uchopil tu ruku sám. Milosrdný Bože, vzkřikl a bezděčně jí pustil, ten člověk je mrtev. Žena vyskočila a zalomila rukama. Ne, to ne, křičela v rozrušení hraničícím téměř s šílenstvím. Neříkejte to, pane doktore, to bych nepřežila. Stává se přece, že se podaří vzkřísit k životu někoho, koho lidé věci neznalí považovali už za mrtvého. A někdy umře člověk, jenž mohl být zachráněn, kdyby se mu bylo dostalo patřičné pomoci. Nenechte ho tu ležet, pane doktore, aniž se vůbec pokusíte ho zachránit. Možná, že právě teď v něm skomírá poslední jiskřička života. Dělejte něco, pane doktore, zapřísahám vás při všem, co je vám svaté. Už při těchto slovech se jela chvatně třímen zprvu čelo a pak hruď bezduchého těla, divoce pleskala chladné ruce. Jakmile je však pustila, dopadly stěžka mrtvě na pokrývku. Tady je každá pomoc marná, drahá paní, pravil soucitným hlasem lékař, když sňal ruku z mužovy hrudi. Počkat, roztáhněte ty záclony. Proč pak, trhla sebou žena. Roztáhněte ty záclony, poroučil lékař vzrušeně. Zatemnila jsem tu úmyslně, prohlásila žena a zastoupila mu cestu, když povstal a chtěl je odhrnout sám. Ach, pane doktore, mějte slitování. Nedokážete-li mu pomoci a je-li skutečně mrtev, nevystavujte to tělo na odiv jiným očím než mým. Ten člověk nezemřel přirozeně a neměl lehkou smrt, uvažoval lékař. Musím to zjistit. Jediným pohybem, takže žena ani nepostřehla, jak kolem ní proklouzl, trhl záclonami, až celé okno zalilo denní světlo a pak přikročil opět k lůžku. Tady byl spáchán násilný čin, prohlásil mrtvého a zadíval se ženě pátravě do tváře, již poprvé nezastíral smuteční závoj. Před chvílí si totiž žena v rozčílení strhla z hlavy čepec i se závojem a teď stála a upírala na něho oči. Její rysy prozrazovaly, že je jí kolem padesátky a že musela být kdysi krásná. Žal a slzy zanechaly na její tváři stopy, které by jí byl pouhý čas nedokázal vtisknout. Byla smrtelně bledá, rty se jí rozrušením chvěly a oči planuly nepřirozeným žárem, jenž až příliš výmluvně nasvědčoval, že jí pod tíhou neštěstí poslední duševní i tělesné síly co nevidět. Tady byl spáchán násilný čin, opakoval lékař a neodvracel od ní pohled. To byl, věděla žena. Tento muž byl zavražděn. Jakože je Bůh nade mnou, říkáte pravdu, řekla žena vášnivě. Byl nemilosrdně, nelidsky zavražděn. Kdo je vrah, zeptal se lékař a sevřel ženinu paži. Vy jste stopy té řezničiny a pak se ptejte, odvětila. A lékař odvrátil oči k posteli a sklonil se nad tělem, jež nyní leželo pod oknem v plném světle. Hrdlo bylo napuchlé a obtáčela je temná jizva. Tu se mu Vždyť je to jeden z odsouzenců, kteří měli dnes opravu, zvolal a se zachvěním se odvrátil. Ano, doznala žena a patřila na něho nepohnutýma nechápajícíma očima. Kdo to byl, zeptal se lékař. Můj syn, odpověděla a skácela se mu jako podťatá k nohám. Byla to pravda, Jeho spoluviník, jenž měl na svědomí stejné činy, byl osvobozen pro nedostatek důkazů. On pak byl odsouzen na smrt a rozsudek vykonán. Líčit po tolika letech podrobnosti onoho případu je jistě zbytečné a mohli bychom tím rozjitřit rány osob, jež dosud žijí. Byl to všední příběh. Matka, chudá vdova, neměla přítelíčka a odpírala si do krajnosti, aby jakž takž uživila svého osiřelého chlapce. Syn oslyšel její zapřísahání, zapomněl, co pro něho vytrpěla, jak kvůli němu nevycházela ze strachu, jak dobrovolně hladověla, a vrhl se na šikmou dráhu zločinu a prostopášností. A hle, co způsobil, sám sešel se světa rukou katovou a na matku přivolal hanbu a nevyléčitelné šílenství. Od této příhody uplynulo mnoho let a jiní muži zaujati ve svém náročném povolání výnosnějšími úkoly by byli dávno pustili nebožačku z hlavy, ale mladý lékař denně docházel za neškodnou pomatenou ženou. Nejenže ji svou přítomností a laskavostí vždy upokojil, ale snažil se jí štědrou rukou ulehčit v stísněných poměrech a peněžitými dary ji zajistit aspoň trochu snesitelnější život. V krátkém záblesku jasného vědomí před smrtí se na něho nebohá opuštěná bytost upamatovala a pomodlila se za něho tak vroucně, jak jen smrtelné rty dokáží, aby mu Pán Bůh odplatil a ochránil ho. Její modlitba dolétla na nebesa a byla vyslyšena. Dostalo se mu stonásobné odplaty za dobrodiní, jež svou pomocí přinášel. A mezi všemi poctami a uznáními, jimiž byl od té doby zahrnut a jež si plnou měrou zasloužil, nepřineslo mu jistě žádné hlubší pocit uspokojení, než vzpomínka na smuteční závod.
1: Rubnere,
2: řekl šéfredaktor,
1: půjdete se podívat na toho Grafloga Jensena, má dnes večer produkci pro zástupce tisku. Prý to má být něco epochálního, ten Jensen. Pak o tom napíšete 15 řádků.
2: Dobrá, zabručil Rubner s náležitou služební neochotou.
1: Ale dejte pozor, aby to nebyl nějaký švindl.
2: Kladl mu na srdce šéfredaktor.
1: Dobře to kontrolujte, pokud možno osobně. Právě proto tam posílám vás, zkušeného člověka.
3: Tedy to jsou, pánové, hlavní zásady vědecké, přesněji řečeno, psychometrické grafologie.
2: Končil toho večera grafolog Jensen svůj teoretický výklad před zástupci tisku.
3: Jak vidíte, celý systém je vybudován na čistě experimentálních zákonech. Ale ovšem praktické užití těchto experimentálních metod je tak nekonečně složité, že je nemohu podrobněji demonstrovat při této jediné přednášce. Omezím se na to, že vám prakticky předvedu analýzu dvou nebo tří rukopisů, aniž bych vám teoreticky vysvětloval celý postup své práce. Na to bohužel nemáme dnes pokdy. Prosím někoho z pánů o jakýkoliv rukopis.
2: Rubner, který už na to čekal, podal hned velikému Jensenovi popsaný list papíru. Jensen si nasadil své čarodějné brýle a podíval se na písmo.
3: Aha, ženská ruka. Mužské písmo bývá obyčejně výraznější a zajímavější. No ale konečně, na to už...
2: Bruče něco? Brýlil pozorně na ten list papíru. Řekl chvílemi a zakroutil hlavou. Bylo hluboké ticho.
3: Není to snad od nějaké osoby vám blízké?
2: Ptal se najednou grafolog.
4: Ne, kdepak?
2: Protestoval honem Rubner.
3: Tím lépe,
2: řekl veliký Jensen.
3: Poslouchejte, ta ženská lže. To je první dojem z toho písma. Lež. Lež ze zvyku. Lež jako životní projev. Ostatně je to osoba hodně nízké úrovně. S ní by vzdělaný člověk neměl mnoho o čem hovořit. Je hrozně smyslná. To písmo má takové zrovna masité formy. A úžasně nepořádná. V jejím okolí to musí vypadat. No. Tak to jsou primární rysy, o kterých jsem vám prve říkal. První, co na člověku poznáte, jsou jeho zvyky, totiž vlastnosti, které se sami přímo mechanicky zevně vyjadřují. Vlastní psychologická analýza se počíná teprve u vlastností, které dotyčná osoba zapírá nebo potlačuje, protože by se jinak vydala všanc svému okolí. Tedy například...
2: Řekl Klada prst na špičku nosu.
3: Tahle osoba by se asi nikomu nepřiznala, co si myslí. Je povrchní, ale povrchní v dvojím smyslu. Povrchně se projevuje, má mnoho přízemních zájmů, ale tím vším jenom zakrývá, co si skutečně myslí. A toto skryté já je zase tak strašně všední. Řekl bych neřest ovládaná duševní leností. Například podívejte se. To písmo je až nepříjemně smyslné, to je také známka marnotratnosti, a přitom tak vulgárně rozšafné. Ta osoba má příliš ráda své pohodlí, než aby hledala nějaké dobrodružství smyslů. Ovšem, když se jí naskytne příležitost. No, ale to není naše věc. Neobyčejně pohodlná. A přitom rozvláčná. Když něco udělá, mluví o tom půl dne do omrzení. Příliš se zabývá sama sebou. Je vidět, že nemá nikoho ráda. Jenom pro své pohodlí se na někoho těžce pověsí a chce mu namluvit, že ho miluje a že se o něj Bůh ví, jak stará. Je to jedna z těch žen, před kterou každý muž je slaboch. Prostě stane se slabochem z nudy, z toho nekonečného tlachání, z celé té ponižující hmotnosti. Všimněte si, prosím, jak je psán začátek slov a zejména věd. Tak nějak rozmáchle a měkce. Ta osoba chce poroučet. A skutečně poroučí, ale není v tom energie, nýbrž jakási předstíraná důležitost a mnoho řečí. Případně ta nejpodlejší tyranie, totiž tyranie slz. No to je zvláštní. Po každém tom rozmachu je vidět nějaký takový nápadný, zrovna malomyslný pokles. Tu osobu něco brzdí, něčeho se pořád leká. Nejspíš, aby nevyšlo něco ven, co by ohrozilo její hmotné pohodlí. Musí to být něco moc trapného a pečlivě skrývaného. Já nevím, asi něco v minulosti. Teprve po této reakci sebere zase svou sílu, nebo spíš životní rutinu, aby konvenčně dopsala slovo. Ovšem s tím samolibým a rozvláčným ocáskem na konci už zase v ní roste sebevědomí. To máte, pánové, v analýze, ten první dojem prolhanosti. Na tom zároveň vidíte, jak podrobná analýza nakonec musí potvrdit ten první, povšechný, poněkud intuitivní dojem. Tuto konečnou shodu nazývám metodická verifikace. Řekl jsem nízká úroveň. Ale ta úroveň není dána primitivností, nýbrž nesouladem. To písmo se přetvařuje, dělá se hezčí, než je, ale činí to v malichernostech. Ta osoba v lapálích dbá na jakousi korektnost. Dělá pečlivě své tečky na i. Ale ve velkých věcech je nedbalá, bez kázně, bez morálky, prostě šlampa. Nejvíc zarážející jsou čárky. Písmo má normální sklon vpravo, ale čárky mají směr obrácený. Dělá to takový divný dojem, jako rána dýkou dozad. Je v tom něco potměšilého a úskočného. Řekl bych obrazně, že ta osoba by dovedla člověka probodnout ze zadu, ale neudělá to pro svou pohodlnost a pro nedostatek fantazie. No, myslím, že nám to stačí. Má někdo jiný, zajímavější rukopis?
2: Tedy toho večera přišel Rubner domů jako mrak.
4: To je dost, že už jdeš.
2: Řekla paní Rubnerová.
4: Večeřel jsi někde?
2: Rubner na ní chmurně pohlédl.
5: Už zase začínáš?
2: Paní Rubnerová zvedla udiveně obočí.
4: Prosím tě, cože zase začínám? Já se jenom ptám, chceš-li večeři?
5: No tak vida,
2: řekl Rubner s odporem.
5: O jiném ty ovšem neumíš mluvit, než o tom žvanci jídla. To jsou ty tvé přízemní zájmy. To je tak ponižující to věčné tlachání, ta hmotnost, ta nuda.
2: Rubner vzdychl a beznadějně mávil rukou.
5: Já vím, tím se dělají z mužů slaboši.
2: Paní Rubnerová položila šití do klína a pozorně se na něho dívala.
4: Franci,
2: řekla starostlivě.
4: Stalo se ti snad něco nepříjemného?
5: Aha.
2: Vyhrkl Rubner jízlivě.
5: Už se zas o mě staráš, viď? Aha. Nemyslíš si, prosím, že mě to namluvíš? Holenku, jednou člověk prokoukne tu celou prolhanost. Jednou si uvědomí, jak se na něj někdo těžce pověsil jen pro své pohodlí a z pouhé smyslnosti. Fuj, fuj, člověk se zrovna otřese.
2: Paní Rubnerová zavrtěla hlavou a chtěla něco říci, ale raději sevřela rty a začala rychle šít. Bylo ticho.
5: Tady to vypadá.
2: Zasykl po chvíli Rubner a těžce se rozhlédl.
5: Nepořádek a šlampáctví. To se ví v lapálích, to se kouká na pořádek a korektnost. Ale ve větších případech, ve větších věcech, no co tady mají dělat ty hadry?
4: Spravuji ti košile.
2: Dostala ze sebe paní Rubnerová se sevřeným hrdlem.
5: Já spravuješ košile. Tak vidět, ty spravuješ košile. No to se rozumí, o tom musí vědět celý svět, že? Půl dne se musí mluvit jenom o tom, že někdo spravuje košile. To se s tím nadělá řeči a důležitosti. No. A ty si myslíš, že proto to můžeš poroučet? A pane, to teď přestane.
4: Franci.
2: Vydechla paní Rubnerová s úžasem.
4: Udělala jsem ti něco?
5: No co pak já vím? Já nevím, co jsi udělala. Já nevím, nač myslíš a co máš za lubem. Já nevím o tobě nic. Docela nic. Protože ty zatraceně skrýváš, co v tobě vězí. Já neznám ani tvou minulost.
4: No dovol.
2: Skypěla paní Rubnerová.
4: Tak tohle už přestává všechno. Řekneš-li ještě něco?
2: Vší mocí se ovládla.
4: Muži, co se to s tebou stalo?
5: Aha, tady to máme. A čeho ses tak lekla? Snad, aby něco nevyšlo ven, co by ohrozilo tvůj blahobyteček. A? To známe. Ono se i ve všem pohodlí najde někdy nějaká příležitost k nějakému dobrodružství, co?
2: Paní Rubnerová seděla jako skamenělá. Pak vypravila ze sebe políkajíc slzy.
4: Muži, máš-li něco proti mně? Tedy to pro Boha řekni rovnou.
5: Docela nic, ale kdepak, docela nic proti tobě nemám. No to přece nic není, malý člověk, ženu bez kázně. Bez morálky, prolhanou, nepořádnou, vulgární, línou, marnotratnou a hrozně smyslnou. A k tomu ještě tak nízké úrovně.
2: Paní Rubnerová zaštkala a povstala, pouštějíc své šití na zem.
5: A přestaň s tím. To je ta nejpodlejší tyranie. Tahle tyranie slz.
2: Ale to už paní Rubnerová ani neslyšela. Neboť dusíce křečovitým pláčem vrhla se do své ložnice.
5: Vrazit člověku dýku dozad? To bys ještě dovedla. Ale i na to si příliš pohodlná.
2: Večer na to zapadl Rubner do své obvyklé hospody.
6: Tady čtu zrovna ve vašich novinách.
2: Přivítal ho pan Plečka, pohlíže je přes brýle.
6: Jak velebí toho grafologa Jensena. Je na tom něco, pane redaktore?
5: Je, a mnoho. Tak, pane Jančík, třeba mě dejte tu roštěnou. Ale ať není tvrdá. Poslouchejte, to je fenomén. To je fenomén, ten Jensen. Já ho viděl včera. On vám to písmo analyzuje naprosto vědecky.
6: Pak teda je to švindl.
2: Mínil pan Plečka.
6: Pane, já věřím všemu, jenom ne vědě. To máte jako ty vitamíny. Pokud nebyly žádné vitamíny, tak aspoň člověk věděl, co jí. A teď to nevíte. Teď máte v té roštěnce neznámé životní faktory. Fujtajksl.
5: No to je něco jiného. No to bych vám, pane Plečko, musel dlouho povídat, co to je psychometrie, automatismus, primární a sekundární znaky a takové ty věci. Ale já vám říkám, že ten člověk čte z písma jako z knihy. A naprosto vám toho člověka trefí, že ho zrovna před sebou vidíte. Řekne vám, jaký je, jakou má minulost, nač myslí, co skrýváno všechno. No já byl přitom, pane.
6: Jděte.
5: No tak já vám povím jeden případ. Jeden pán, já vám ho nebudu jmenovat, ale moc známý člověk, dal tomu Jensenovi list rukopisu od své ženy. A ten Jensen se na to písmo jenom podíval a hned začne. Ta ženská je prolhaná skrz naskrz, nepořádná, strašně smyslná a povrchní, líná, marnotratná, žvanivá, poroučí doma, má špatnou minulost a k tomu chce ještě svého muže zavraždit. Představte si, ten pán vám zbledl na smrt, protože to všechno bylo doslova pravda. No vemte si, prosím, on s ní byl 20 let šťastně živ a docela nic nepozoroval. Za 20 let manželství nepoznal na té ženské ani desetinu toho, co ten Jensen vykoukal na první pohled. No to je přece výkon, no ne? Pane Plečko, to musí přesvědčit i vás.
6: To se divím, že to ten Trouba za těch 20 let neviděl.
5: A prosím vás, když ona se ta ženská tak šikovně přetvařovala a on ten muž byl s ní jinak docela šťastný. No takový šťastný člověk nemá žádné oči. A potom víte, on neměl ty vědecké a exaktní metody. No to máte tak, to se vám prostým okem zdá něco bílé a vědecky to má všechny barvy. Zkušenost, pane, to nic neznamená. Dnešní člověk dá jenom na exaktní metody. Tomu se nedivte, že ten dotyčný neměl ani tušení, jakou má doma potvoru. Prostě nešel na ní vědeckou metodou, to je to.
1: A teď se s ní dal jako rozvést.
2: Připletl se do hovoru pan hostinský Jančík.
5: A to já nevím, to o takové hlouposti já se nestarám. Mě na tom jenom zajímá, jak se dá z písma vyčíst, co jinak vůbec nikdo nepozná. Považte, někoho znáte hromadu let jako hodného a slušného člověka. A najednou bác, z jeho písma shledáte, že to je zloděj nebo prachlump. Panečku, člověk nesmí nikomu jen tak na ksicht věřit. Teprve takovou analýzou se ukáže, co v něm vězí.
6: Ale.
2: Divil se pan Plečka stísněně.
6: To, aby se člověk zrovna bál někomu psát.
5: No právě. No představte si, jaký tahle vědecká grafologie bude mít význam, řekněme, pro kriminalistiku. Pane, to budou moci člověka zavřít dřív, než něco ukradne. Jeho písmo prozradí, že ten chlap má sekundární zlodějský rys a šup s ním na pankrác. Pane, to má ohromnou budoucnost, já vám říkám, to je hotová věda, o tom nemůže být nejmenší pochybnost.
2: Pan Hubner se podíval na hodinky.
5: No, 10 hodin, to abych už šel domů.
6: Co pak dneska tak brzo?
2: Bručel pan Plečka.
5: Ale to víte.
2: Pravil pan Hubner měkce.
5: Žena by bručela, že ji nechávám pořád tak samotnou.
7: Václav Cibula o králi kouzelníků z Faustova domu. Za časů opavských knížat bydlil po nějakou dobu v domě na Skalce sám Johannes doktor Faust. Ďáblovi za jeho služby upsal duši. Čert mu vyplnil každé přání i každý příkaz, ale jakmile vypršela lhůta, odnesl svého pána do pekel a po slavném kouzelníkovi zůstala jen černá díra ve stropě, kudy ho ďábel odnesl. Noví majitelé chtěli otvor zazdít, avšak nikomu se to nepodařilo. Večer uzavřel zedník díru cihlami a maltou, ale ráno ležely cihly na podlaze a zčernalý otvor páchl ohněm a sírou. V nočním čase se zjevoval v síních i na klenutých chodbách Faustův duch a tak nebylo divu, že v strašidelném domě nikdo dlouho nevydržel a každý nový nájemník se rychle stěhoval jinam. Po čase koupil dům bohatý cizinec a brzy vědělo celé okolí, že se nový majitel ani trochu neliší od svého dávného předchůdce. V oknech se svítilo od večera do rána, za okenními skly vídali sousedé nejrůznější baňky, misky s mosazy i mědi a tyglíky s barevnými tekutinami. A čas od času zazářil do noci ohňostroj oranžových, zelených a fialových světel. Zvědavci brzy zjistili, že cizince zajímá nejenom umění kouzelnické, ale i kabalistika a černá magie, ba že si čítá i ve starých knihách a zažloutlých pergamenech doktora Fausta. Povolal k sobě italského stavitele, který právě dlel na Novém městě a uložil mu, aby zazdil pověstný otvor ve stropě. Stavitel přikázal zedníkům, aby připravili cihly a maltu, ale těm se do práce nechtělo, protože se báli ďáblovy pomsty. Když se to doslechl pán domu, přinesl z Faustovy knihovny velikou zaprášenou knihu. Nějakou dobu z ní četl nesrozumitelnou řečí a pak oznámil staviteli, že se jeho lidé mohou dát bez obav do práce. Nechtělo se jim, ale nakonec přece jen poslechli a otvor ve stropě zazdili. Když na zítří otevřeli dveře sálu, v úžasu strnuli. Na podlaze neleželo ani smítko. Na stropě pomalu osychala omítka. Otvor byl konečně zazděn. Zpráva o cizincově kousku se brzy rozletěla po celé Praze a lidé začali věřit, že konečně někdo dokázal zlomit moc samotného vládce pekel. Právě to si cizinec přál. Využil probuzeného zájmu a pozval si hosty z celé Prahy, aby jim ukázal své umění. Předváděl jim takové divy, že se divákům tajil dech. Nový Faust vyvolával v barevném kouři duchy zemřelých. Mávnutím ruky vyčaroval celé hejno holubic a na jeho příkaz zazněla s šeřelým sálem tichá a sladká hudba. Pozval k sobě na pódium náhodně vybranou ženu z obecenstva, zakryl ji černým závěsem a když závěs zase rozhrnul, byla židle prázdná a žena seděla na svém místě mezi diváky, jako by se ani na chvíli nevzdálila. Přičaroval na jeviště celé náruče pestrobarevných květin, předvedl žasnoucím hostům zpívající sochy i kovovou panu, která je postříkala vodou, kamenného chlapce, který bubnoval, až uši zaléhaly. Jednoho dne se chystal cizinec k dalšímu představení, když mu sluha oznámil, že si jakási cizí dáma přeje mluvit v neodkladné záležitosti s majitelem domu. Kouzelníka napadlo, že neznámá chce vidět večerní vystoupení a s veselým úsměvem vkročil do přijímací komnaty. Byla to podivná žena, od hlavy až k patě zahalená v černém šatě, i tvář měla skrytou v černém závoji, z něhož prosvítaly jen dvě černé, lesklé oči. Kouzelník cítil, že v jediné vteřině ztratil všechnu svou jistotu. Pozdravil dvornou úklonou a rozechvělým hlasem ji pozval na večerní vystoupení. Cítil však, že s cizinkou není něco v pořádku. Ztratil svůj obvyklý klid a s obavami čekal na blížící se večer. Konečně nadešla hodina představení. Kouzelník se vyhoupl na pódium a okamžitě spatřil v první řadě dámu v černém. Předvedl několik úvodních kousků a na chvíli ustoupil do pozadí, aby si otřel z čela krůpěje potu. Naklonil se k sluhovi a tiše se zeptal, zda černá dáma přišla sama a nebo zda ji někdo doprovázel. Sluha se na něho úžasle podíval. Žádná dáma v černém přece dnes nepřišla. Kouzelník pohlédl do první řady a cítil, že se mu točí hlava. Tu ženu v první řadě, řekl tiše, tu si přece nemohl přehlédnout. V první řadě není žádná dáma v černém, řekl sluha nejistě, jen uprostřed je prázdná židle. Kouzelníka zamrazilo po celém těle. Cítil, jak mu na čele vyvstává studený pot a s očima upřenýma na ženu v černém se vrátil zpátky, aby pokračoval v představení. Nic se mu však toho večera nedařilo. Ruce se mu třásly, jeho jistota byla pryč, už nemyslel na nic jiného, než aby své vystoupení co nejdřív skončil. Spěchal, řadu čísel zkrátil a jiná vynechal docela, ale uklidnit se nedokázal. A při jednom triku mu dokonce vypadla z ruky kouzelnická hůlka. Kutálela se po pódiu a zastavila se až před ženou v černém. Neznámá pomalu vstala, zdvihla hůlku a podala ji strnulému kouzelníkovi. Čekala jsem od vás víc, zašeptala podivná návštěvnice. Když dovolíte, ukážu vám něco lepšího. Domluvila a s kouzelníkem se zatočil svět. Před ním už nestála žena v černém, ale vysoký muž s turbanem na hlavě a nešťastník si s hrůzou uvědomil, že se dívá na svou vlastní podobu. Stejný obličej, stejné oblečení i stejná hůlka v ruce, jeho dvojník vyskočil na jeviště. Hostitel se konečně vzpamatoval. Kdo jsi? Zeptal se tiše. Jsem král kouzelníků, odpověděl tiše neznámý po jeho boku. Přišel jsem tě poučit. Znovu vstáhl hůlku nad diváky a dodal s utajovanou hrdostí: tohle mi dokaž. V sále rázem zavládlo ticho. Diváci znehybněli na svých židlích, nikdo se ani nepohnul, ze stropu zářilo tisíce hvězd. A pán domu si náhle uvědomil, že v těch krásných šatech sedí před ním kostlivci, bez očí, dívají se a mlčí. Z nenadání se sálem rozlehl podivný zvuk a kouzelník viděl, že diváci vstávají ze židlí, usmívají se bezmasými rty a tleskají kostnatýma rukama. Sál se s ním zatočil a kouzelník ztratil vědomí. Dlouho, dlouho trvalo, než se vzpamatoval. Od té chvíle byl jako vyměněný. Vzpomínka na řadu kostlivců se mu vynořovala v mysli znovu a znovu a nešťastník se chvěl hrůzou, kdy se znovu objeví podivná žena v černém šatu a se závojem na tváři. Na své pokusy zanevřel. Rozprodal kouzelnické náčiní, aparáty, tyglíky i měřické přístroje, rozbil sochu bubeníka i sochu panny, spálil Faustovi spisy, propustil sluhu a spěšně odjel neznámo kam. V Praze se už nikdy neobjevil, zapadl kdesi daleko jako zrnko písku a nikdo už o něm víc neslyšel. Tím však příběh o Faustovu domu nekončí. Vypravují staří, že do opuštěných síní se po létech nastěhoval toulavý student.

0: Musíme škoder otočit.
1: Nemůžeme, Dodyfane. Je silný vítr. A potom v tom větru nedokážeme přepnout plachty.
2: Brian má pravdu.
1: Až se vítr utěší, tak přepneme plachty a poplujeme zpátky do přístavu.
0: Jsme už mimo záliv.
2: Už vidím našeho ředitele, jak stojí na mulu a říká, 15 kluků si odplo bez posádky. Jako ředitel školy jsem celé konstantní.
0: Rád bych věděl, kdo odvázal kotevní lano, Gordon.
1: To se dovíme, až se vrátíme, Dodyfane.
2: Jenom, aby nám nezakázali prázdninový výlet.
0: Vaše vina to přece není. Nebo si to udělal ty, Gordon?
1: Drž pevně kormidlo, Dodyfane.
0: Nepoloučej, nejsi kapitánem.
3: Co nevidět, přijde bouřka. Vždycky přijde bouřka, když takhle zběsile řvou bužňáci.
2: To by nám tak schodilo.
0: Mako má pravdu, podívejte na ta mračna. To jsem, Briane, zvědav, jak škuner v té bouřce otočíš.
1: Třeba se obrátí vítr.
2: No, jak já to vidím, tak jediná záchrana je, že nás uvidí nějaká loď.
0: V té tmě těžko.
3: Vylezu na přední stěžeň a pověsím ráno svítil.
1: Ale to je nebezpečné.
3: Briane, jsem přece plavčík. Vždycky věším svítilnu i za bouřky. Je to moje práce.
0: Pověz tu svítilnu, Moko.
3: Rozkrslo jde do Niky.
0: Co si to dovoluješ?
2: Všichni si tak říkáme.
0: Ale nebude mě tak říkat plavčík. A ještě k tomu černý.
2: Jak daleko můžeme být od pobřeží?
1: Těžko říct, ale hodně daleko. Vítr nás žene rychlostí torpedovky. Nejhorší je, že nemůžeme dělat nic jiného, než držet škuner v jeho směru.
0: A vletět přímo do bouřky.
1: Dej si říct, Dodyfane. I kdyby se nám podařilo loď otočit, tak nás vlny napadnou z boku a převrátí.
0: Ty tomu, Briane, tak rozumíš.
1: Trochu ano. Plul jsem z Evropy do Oceánie. No co jsem se při cestě naučil?
0: Moře plavčí.
4: Nekoukejte po palubě, ale podívejte se na stěžeň. Moko tamhle se svítilnou. Moko, nespadni!
5: Nekřič, Jakube, nebo spadne.
4: Ale že to umí, co?
5: Každý černok umíš plavat.
4: Mě špatně.
5: Protože se kostere moc cpeš.
4: Víš, já mám strach tak hodně.
5: Jo, ty máš strach pořád, viď?
4: Já chci domů.
6: Nebreč. Až přestane vítr, bráška na kormidelní můstku loď obrátí a poplujeme domů. Kostere, dej mi kousek čokolády. Mám taky strach.
7: Moko pověsil svítilnu, ale se dolů. Pozor, velká vlna zprava.
4: Moko, drž se.
7: Zůstaň tady, Jakube! Jakube!
4: Moko, kde jsi?
7: Už přes palubu!
4: Moko!
7: Rychle zábraní pás! Gardete ve mlovo! Ostatní zůstanou tady a budou se držet zábraní!
4: Moko!
0: Dole na palubě se něco stane.
2: Moko spadl do moře.
1: Musíme ho zachránit.
0: Ta rychlost jak ty obočí, než rychlost.
7: Gordne, za mnou! Na palubu! Rychle!
8: A běžíte! Sám kormidlo neodržím! Musíš!
4: Moko! Moko!
8: Dávý! Dávý!
4: Kde?
8: Na stěží! Zaplav to!
4: Pár jsem se o tebe!
8: Spadla svítilna! Vždycky spadne dřív svítilna než já!
4: Polez dolů!
8: Vidím světlo na pravo boku!
7: Rychle zpátky ke kormidlu! Světlo! Světlo na pravo boku!
2: Vidíš něco, Garnete?
3: Nevidím. Moku, ze stěžně dohled nedá.
8: Vyjíří se! Je tady boční světlo! Červené a zelené!
3: Tak to je parní!
7: Parní!
8: Parní!
7: Kluků, kteří omylem vypluli na moři, je zachráněno! Slavo! Gordonovi, Kosterovi, Wilkonsovi, Jakubovi, Mokovi a všem ostatním.
0: A nakonec i mě.
8: Asi nás nevidí.
1: Garnete, Wilkonsi, rychle dokajut prosítilně.
8: Pomoc!
7: Pomoc!
2: Nemůžeme otevřít poklop do podpalubí.
1: Gordone, běž tam. Dodyfane, kormidlem víc vlevo.
0: Sami dva lot nestočíme.
1: Jestli do nás narazí z boku, tak se potopíme.
0: Musí nás přece aspoň slyšet.
1: V té bouřce

0: Kapitáne Garnete, jménem rodičů vás žádám o vysvětlení. Proč odplula loď s našimi dětmi předčasně z přístavu?
1: Proč nevyčkala loď hodiny určené ke slavnostnímu rozloučení, ke kterému jejich spolužáci nacvičili zborovou píseň Plujte šťastně do modrých dálek? Jako ředitel školy jsem z toho celé konsternován.

0: mohl být odnesen odlivem z přístavu Hauraki.
1: Já tomu nevěřím.
0: Věřte nebo nevěřte, paní Jenkinsová, ale tak se to pravděpodobně stalo. Jiné vysvětlení zatím nemám.
2: Posádka lodi přece mohla samovolnému odplutí zabránit.
0: Pane Doul, palubní mistr, 6 námořníků a kuchař nesplnili své povinnosti. Po nalodění našich dětí, neboť i můj syn je na palubě, odešli do přístavního hostince. Budou přísně potrestáni.
2: A kde jste byl v tu dobu vy, kapitáne?
0: Měl jsem ve městě obchodní jednání. Na palubu lodi jsem měl nastoupit 30 minut před odplutím.
1: Chcete tím snad, pane Garnete, říct, že na lodi není ani jeden námořník?
3: To by bylo strašné.
0: Na palubě je zkušený plavčík.
1: Plavčík?
2: Jenom jeden muž?
3: To snad ne.
0: Plavčík Moko je 12letý chlapec.
1: Cože, dítě?
0: No, ale černoští chlapci v tomto věku.
1: To je hrozné.
4: Jeden muž na palubě.
2: To nemyslíte vážně, kapitáne?
5: Nezodpovědné. Viník bude... musí být disciplinárně potrestán.
1: Naše děti.
0: Přátelé, prosím, uklidněte se. Našim dětem nehrozí žádné nebezpečí.
6: Jak to můžete tvrdit?
1: Jsou sami na moři, bez dohledu.
0: Šíp je spolehlivá 100tunová loď, pevně stavěná a lehce ovladatelná.
2: A kdo ji ovládá teď? Ten plavčík?
0: Její bezpečnost jsem sám prověřil v malutských vodách u Filipín, i u břehů Tasmanie. A to jsou místa velmi nebezpečná. I pro lodě větší tonáže.
2: Teď je 22 hodin. Loď odplula, jak jsem se dozvěděl od přístavních dělníků, před 16 hodinou. Děti jsou tedy na moři už více než 6 hodin.
3: A je noc.
2: Co jste udělal, kapitáne Garnete, pro záchranu našich dětí?
0: Všechno, co bylo v mých silách. Dva parníky prohledávají prostor zálivu Hauraki. Je to otázka několika hodin, ale pevně věřím, že děti požádali některou loď plující do přístavu o pomoc a jsou již na cestě domů.
1: Kéž byste měl pravdu.
5: Jako ředitel Chairmanovy nejproslulejší školy v Oaklandu jsem touto nečekanou událostí celé konsternován. A znovu opakuji, že viník bude přísně potrestán.
2: A kdo je vinen, pane řediteli?
1: Ten, kdo odvázal kotvu.
2: Nebo ten, kdo je zodpovědný za loď?
3: Nehledejte teď viníka, ale vraťte nám naše děti.
5: Na palubě jsou nejlepší žáci školy, kteří měli za odměnu prožít 6 týdnů prázdnin na cestě podél novozélandských břehů. Jsou teď možná vystaveni jistému nebezpečí, ale spolu s kapitánem věřím, že minimálnímu. Moje víra je podložena i tím, že na Chairmanově škole se dostává chlapcům nejlepšího vzdělání a jsou vychováváni k praktickému životu a k překonávání překážek.
1: Ano, ale jsou to ještě děti.
2: Nejstaršímu je 14.
3: A tomu mému 8.
1: Co si počnou bez pomoci dospělého člověka?
3: V noci.
5: Na lodi je Brian, odvážný, podnikavý chlapec, pilný a chytrý Donifan, silný Gordon a další chlapci vynikajících vlastností a vědomostí, které Chairmanova škola svým žákům vštěpuje. A toto malé prázdninové dobrodružství bude i těm nejmenším, jako je váš chápavý syn, paní Kosterová, dobrou životní zkušeností.
3: Kapitáne, je na lodi dostatek jídla? Můj synek musí mít pravidelnou a vydatnou stravu.
0: Neobávejte se, paní Kosterová. Škuner je velmi dobře zásoben. 2 měsíce by měli chlapci co jíst a nemuseli se uskrovňovat. Přátelé, je pokročilá hodina. Vraťte se prosím do svých domovů a věřte se mnou, že do svítání bude loď vrácena do přístavu a děti do vašich náručí.
7: Co jsi zjistil, Gordne?
8: Nahraz parníku nebyl silný. Ocelové plechy jsou nepoškozené. Parník urval jenom štít se jménem lodi.
7: Naše loď už nenese jméno Šíp?
8: Jsme na lodi bez jména.
7: Darebáci, museli nás přece vidět.
8: Nemuseli, lorde. Pane Donifane, třeba tak malý náraz nespozorovali. Vždycky, když je tma, tak není vidět.
7: To vím i bez tvých námořnických vědomostí. Ale museli nás slyšet.
8: Nemuseli. Když je bouřka,
7: tak... do podpalubí! U kormidla zůstane jenom Donifan, Gordon, Moko a já.
9: To je rozkaz, Briane.
7: Ano, Donifane, rozkaz. Jsme nejstarší a musíme chránit nejmenší. Garnete, odveď všechny z paluby do...

0: Kajut, rozkaz Briany. Všichni do kajut! Do kajut! Rychle! A držte se za ruce, nebo vás to spláchne, no tak rychle!
1: Já se bojím.
0: Nevňukat, Jakube, pomoz Kusterovi!
1: Chci,
0: honem, dělej!
2: Uvařte mi silný čaj!
0: Čaj pro všechny!
3: Tak už dost. A tomuhle moři se říká Tichý oceán.
4: Co se stalo?
5: Přední stěžeň, zlomil se přední stěžeň.
6: Vyrvala se z rána plachta. Vždycky, když se vyrve plachta z rána, musí se odvázat.
7: To nebude lehké.
6: Nebude. Dokážeme to, Moko, musíme. Když to nedokážeme, bude se loď otáčet bokem. Vždycky se loď otáčí bokem, když se vyrvaná plachta z rána neodváže.
7: No co je?
8: Proč sem lezeš, krasy?
7: Co je?
9: Do podpaluby teče voda. Topíme se.
4: Sviť pořádně, krosy.
8: Moc se kymácíme, neudržím se na nohou.
4: Musíte chodit ze široka, abyste měli v nohách větší oporu.
10: Jakub spadl z lůžka.
4: Stalo se ti něco, Jakube?
1: Nějak moc se nakláníme.
4: Co brečíš, Kostere, zase je ti špatně?
1: No, bojím se.
4: Ale není čeho, voda sem neproniká ani na čáru ponoru, ani pod ní. Prosím tě, kvůli pár kapkám naděláte paniku.
1: Jú to houpe.
4: Přivaž se na lůžko, ať zase nespadneš. Všichni se přivažte.
10: Dobře.
1: Když se vrátím. Domů.
4: Až se rozední, budete všichni na palubu a kdo první uvidí zemi, dostane velikánskou čokoládu.
1: Jak velikou?
4: Tu největší. Ale ty, Kostere, zemi neuvidíš, protože budeš mít ubrečené oči, víš?
2: Hm? Briane! Loď se stáčí bokem proti větru! Musíme rychle odlíznout přední plachtu, nebo se převrátíme!

0: Ani na chvilku jsem nepustila.
1: Já čekám tady na Molu už od rozednění. Námořníci, kteří připluli, říkali, že na širém moři zuří bouře.
0: Chudáci, děti, jak přežili tu strašnou
1: hrozné pomyšlení.
2: Kapitán přichází. Dobré jitro.
1: Dobré jitro. Máte dobré zprávy.
3: Mluvte, kapitáne.
4: Dvěma parníky byl prohledán celý prostor zálivu Hauraki bez výsledku.
3: To znamená, že loď s dětmi je mimo záliv?
4: Ano.
1: Ale na širém moři je bouřka.
4: Na každém moři bývá občas bouře, paní Kosterová. A lodě bouří proplouvají.
5: Co hodláte podniknout, kapitáne?
4: Najel jsem nejrychlejší loď sou ostroví Nového Zélandu. Kotví tady vpravo od obchodního mola, za několik minut odplouvám.
5: A kde je chcete hledat?
4: Na moři, pane řediteli, na moři.
1: Co když je zajali maléští piráti?
4: V těchto oblastech piráti nejsou, paní Jenkinsová. A potom to by nebylo tak zlé, piráti by žádali jenom výkupné. Musím na palubu, dámy a pánové.
1: Doprovodíme vás.
2: Šťastnou cestu, kapitáne.
1: Přijde se na mé děti.
4: Nestrácejte naději.
6: Až se vrátím domů, nebudu se nikdy koupat.
7: Jen jestli.
6: Co jen jestli?
7: Jestli se vrátíme.
8: Neřve mi do ucha, já tě slyším.
9: Hej, Ivane, přivaž se pevně ke kormidlu.
7: No, nemám sílu. Utáhnout úze.
6: Pomůžu ti, lorde. Vem za druhý konec. Motor, jak se váže námořnický úzel?
9: Počkej, já se přesunu.
7: Rozvaž to. Musíš nejdřív, Korne, pomoc!
10: Filipane, nůž, dej mi nůž, Moko má lano kolem krku!
7: Chytej!
10: Neházej, podej!
7: Kde je Gordon? Korne!
10: Vydrž, Moko, vydrž, už to bude!
7: Gordon! Gordon spadl na palubu!
11: Držel jsem ho na ně. Lano se mi omotalo.
7: Tak zachraňme Gordona, než ho smete vlna!
10: Moko, jsi v pořádku?
7: Dobrý.
10: Dobrý, děkuji. Lezu pro Gordona. Držte kormidlo!
6: Nemusíš, prijale! Já si hned skočím!
7: Pozor! Vlna!
9: Zelená Gordone!
7: Nestalo se ti nic?
11: Děkuji ti, Moko, zachránil jsi mi život. Kdybys to lano pustil, to bych dopadl hůř. Takhle se mi jenom rozsvítilo v hlavě a už vím, jak se voda dostává do podpalubu.
7: Přivažte se, jak se tam dostává?
11: Máme prasklou palubu, ne moc, ale máme. Když se přes loď převalí vlna, tak tam vznikne voda.
7: A teď se valí vlna za vlna.
10: Musíme prasklinu ucpat, nebo v kajutách vznikne zase panika.
11: A jak to chceš udělat, prosím tě?
7: Já to udělám. Jeden konec lana si přivážu pro jistotu tady k vůdce s kompasem. A druhý si přivážu kolem pasu. Pak slezu na palubu a ucpu prasklinu.
11: Ani nevíš, kde je.
7: Vím, kam si spadl.
9: Pomoz mi. Voda!
7: Víme o tom! Opravíme to!
10: Počkejte! Nechte to, až přestane bouřka.
11: A ty nejmenší nám dole zatím ze zelenají strachy.
7: Pokud vím, tak každá bouřka musí jednou skončit.
11: No, to víš ty. Ale ví to ta bouřka?
7: Lezu! Ale nejmín 3 minuty už nezahřmělo.
10: Na východě se jasní. Snad se ta bouře utiší.
7: Už bude plavba klidnější.
11: Tomu po těch 3 týdnech moc nevěřím.
10: Pěkně nás ta bouřka očesala, co?
7: Poslední velká vlna vzala i záchranný čluny.
11: To je pohled, pane. Náš ředitel školy by řekl sem celé konsternovat.
7: Ale ne v toho, no.
11: A co, mám snad plakat, lorde Donifane? Tím si nepomůžu.
10: Kluci, za chvíli zazáří jitřenka.
7: Vždycky, když s úsvitem ztrácí bouřka.
10: Země. Země!
7: Kde?
10: Na východě, tam letím směrem. Dalekohledem nic nevidím. Trhlinou v mlze jsem viděl zemi.
11: Ty, Moko, nemáš horečku?
10: Viděl jsem.
7: Dalekohled, Briane.
10: Mám oči jako ostříž. Každý plavčík musí mít oči.
11: Půjď, já se taky podívám.
10: Teď jsem rozplynula. Teď je vidět.
6: Je to země!
7: Není dalekohled.
11: Počkej, Donifane.
10: Neperte se o něj, už je vidět země!
7: Pobřežím jsou skaliska a letíme přímo k ním.
11: A zase začínají ty velké vlny.
10: Musíme stočit, pojď vpravo. Vemte všichni za kormidlo. Donifane, ty také.
7: Ale počkej, až budeme blíž.
10: Potom už bude pozdě, zaberte.
11: Ale víc stáčet nemůžeme, nebo nás vítr převrátí.
10: Kormidlo nezavírá.
7: Tak to je konec.
10: Všichni na palubu. Všichni!

0: ještě pár metrů.
1: Já už nemůžu, Briane.
0: Podej mi ruku, Donifane. Ještě kousek. Tak, dobrý. Tak. A tady si chvilku odpočíneme.
2: Ale odtud neuvidíme, jestli je to ostrov nebo pevnina.
3: Hlavně, že máme pevnou půdu pod nohama a že jsme všichni to ztroskotání přežili.
0: Je! Yeah. Gordne!
3: Spadl mi v atlas.
0: Čertvem atlas.
3: Jen ať ho čert nebere. Jsou to jediné mapy, které máme.
1: A co lodní mapy?
3: To jsou jenom mapy novozélandských ostrovů. My jsme někde úplně jinde. Kam až spadl?
2: Leží tamhle, u toho kamene. Aha, já pro něj slezu.
3: A proč by slezl ty, Moko? Atlas přece upadl mně.
1: Podívejte, je odtud krásně vidět záliv s naší jachtou.
0: Záliv Trosečníků. Tak ho pomenujem.
2: Záliv Trosečníků.
0: Co myslíš, Moko? Jak dlouho nám ještě může sloužit šíp za obydlí?
2: Těžko říct. Zadní kauty jsou v pořádku. Trochu do nich teče, ale to se dá spravit. V plavbě ale schopný není. Kýl je rozbitý, kormidlo také. Vždycky, když má loď rozbitý kýl, tak
0: nemůže ho strhnout odliv nebo velká vlna?
2: Těžko. Zádí je vklíněn do skaly sek a čumákem je zabořený do písku.
1: Deštěm a sluncem se za čas rozpadne.
3: Dolů to jde líp, ale nahoru. Fuj.
0: Co je to za zem?
3: Jestli je to pevnina, tak by to mohla být Jižní Amerika.
1: No ale to bychom měli naději na záchranu.
0: Naděje zůstává, i když to je ostrov.
1: Jenomže ostrovů v Tichém oceánu je a neobydlený.
2: Zatím se žádný domorodec neobjevil. Nikde ani chatrč.
3: V písku na pobřeží jsem taky neviděl žádné stopy.
0: Tak co? Na zem?
1: Co nám zbývá?
0: Ty to bereš, Gordne, nějak tryskem.
3: Zvědavost mě žene k vrcholu poznání.
0: Ptáci před námi prchají. A ptáci vždycky prchají, když už se někdy setkali s lidmi.
3: No, třeba je někde na vrcholku hospoda pro lidožrouty a my se jim tam všichni lezem předložit jako lahůdka k večeři.

0: tohle je nejvyšší místo. Jinak je krajina plochá až k obzoru. To není ostrov.
1: Může to být veliký ostrov, Donifane.
2: Tady na východě je za tím lesem vidět moře.
0: Ukáž, dej mi dalekohled. To je pruh mraku.
2: Co říkáš ty, Moko?
1: Kolem samá voda. Vždycky, když je kolem země voda, je to ostrov.
0: A co ty, Gordne?
3: Já se dívám tady do atlasu.
0: No to si nemusel lézt na skálu.
3: No, ať se dívám, jak se dívám, nemůžu zjistit, kde jsme. Tady na severu jsou nízké ostrovy, Velikonoční ostrov a ostrov Juana Fernandeze, na kterém žil skutečný Robinson.
2: A co jsme my?
0: Prosečníci.
3: Na jihu až k hranicím Antarktického oceánu není nic. A na východě jsou rozesety ostrůvky až pobřeží Chile a jižněji k ohňové zemi. No, dejme tomu, že jsme pluli tudy, tak bychom za tu dobu měli být na některém z těchto ostrovů.
0: Nejsme na ostrově.
1: Ať už je to ostrov nebo pevnina, neleží v tropickém pásmu.
3: Jestli jsme tady, co ukazují na mapě, tak určitě.
2: Podle čeho soudíš, Moko?
1: Podívejte se dolů. Jsou tady tuleni a tučňáci. Vždycky, když jsou někde tuleni a tučňáci, tak to znamená, že jsme blízko jižního ledového pólu.
2: Tak to musíme počítat s krutou zimou. A co nejrychleji najít vhodný úkryt.
1: Vidím lodě! Tři!
3: Vidíš dobře.
2: A je po starosti.
1: Lodě!
2: Podívej! Vede tudy lodní cesta. Podívej. Po západu slunce tady na skále zapálíme oheň. A to by v tom byl čert, abychom zítra nepluli domů.
1: To musí být veliké lodě. Vždycky, když plují veliké lodi, tak z nich vychází veliký kouř.
4: Podívej se dalekohledem.
1: Dívám se očima a vidím, že jsou to tři ostrůvky.
2: No jo, nemění polohu. Není vidět ani kouř, ani ráhnový. Jsou to ostrůvky.
0: Nevěřím, Briane.
2: Taky bych radši věřil, že jsou to lodě.
3: Ale to jsme kolem nich museli proplout, než jsme ztroskotali.
1: V mlze jsme je neviděli. Vždycky, když je mlha,
0: asi tak... jsou to ostrovy, ale my jsme na pevně.
2: Na ostrově. S tím se musíme smířit a musíme se postarat o přístřeší. Alespoň pro ty nejmenší. Hned zítra
0: se vydáme na pochod k lidem. Do vnitrozemí.
2: S tím nesouhlasím.
3: Možná se mýlíme my tři a pravdu má Lord Donifan. Ale cesta do vnitrozemí k lidem může být dlouhá, i několik stovek kilometrů.
1: A to tady máme nechat zásoby a nářadí.
2: Proč se hned pouštět na cestu zemí, kterou neznáme?
0: Protože je to nejrozumnější.
2: O tom já pochybuji.
0: Zima tak brzy nezačne. A do té doby se dá ujít pořádný kus cesty.
2: A kam chceš dojít, Donifane? Šíp je pro nás zatím jistota střechy nad hlavou.
3: Nejlepší by bylo zeptat se, kde jsme našeho pana ředitele. Ten má zeměpis v malíčku.
0: Tak se ho skoč zeptat. My tady zatím počkáme.

0: Ano. Ano, je to loď kapitána Garneta.
1: No, konečně.
2: Půjčte mi, prosím, dalekohled, pane poručík.
0: Prosím, pane řediteli, prosím.
3: Jsou na palubě naše děti?
2: Zatím je nevidím.
3: Musí tam být, musí.
1: Dovolte, mohu se také podívat?
2: Jistě, prosím.
3: Musí přece stát u zábradlí.
1: Ale ta loď je ve veliké dálce.
2: Ráčíte mít, paní Jenkinsová, dalekohled obrácený.
1: Tak ano. Ano, teď vidím. Ale děti tam nejsou.
0: Dovolíte, vidím na palubě 4, 5, 6 mužů.
1: Děti ne, mého synka.
0: Zatím nevidím.
1: Opravdu tam nejsou?
2: Bez nich by se přece kapitán Garnet nevracel.
0: Mám obavy, že se zase vrací bez našich dětí.
4: Udělal jsem soupis zásob materiálu, nástrojů, oděvu a zbraní. Tady
5: ukaž,
4: to je...
5: Gorne, 8 loveckých pušek, jedna s velkým dostřelem.
6: Tu si vezmu já, hodí se na kachny.
5: Zatím střílet nemůžeme.
6: Nenařizuj, Briane, co můžu a co ne.
4: Tak ti to řeknu já, Lorde Donifane. Nemůžeme střílet, dokud nebudeme vědět, jestli je ostrov obydlený nebo ne.
6: Pevnina, Gorne.
4: Ať je po tvém, pevnina. Ale střelbou můžeme přilákat domorodce. A víš, jestli nám budou přátelsky nakloněni?
5: Tak kde máš, Gorne, sepsané potraviny?
4: Tady. Moc toho není. Jenom sucharů máme dost. Konzervy se musí převažovat pro jistotu.
6: O to se postarám.
4: Jo, a v lodní pokladně je 500 liber ve zlatě.
5: K čemu nám jsou?
6: Až se dostaneme do nějakého přístavu, zaplatíme si.
5: Dobrá, Donifane. Když zjistíme, že je to pevnina, připravíme se na dlouhou cestu. Ale jestli jsme na ostrově, budeme hledat bezpečné přístřeší. Navrhuju, aby na průzkum šel Donifan, Moko, já a...
4: A já.
5: Ne, Gordne, někdo tady musí zůstat, aby se postaral o ostatní.
7: Já půjdu.
6: Já,
7: Briane.
5: Počkejte, čtvrtý bude Cross.
7: Já rád.
6: Briane, hraješ si pořád na vůdce, to je naposledy, rozumíš? Až půjdeme na velkou cestu do vnitrozemí, vedení převezmu já.
5: O tom rozhodnou ostatní, Donifane.
7: Děláme volby.
6: Zvolíme si Briana.
8: Ne, Donifane.
7: Já Lorde Donifane.
4: Ticho, klid. Na to je čas. Jak dlouho budete na průzkumu, Briane?
5: No, asi tak 24 hodin. Jestli najdeme průchod lese.
6: Tahle překážka nás nezastane.
5: Ale můžeme narazit na jiné překážky. Na řeku, na bažiny, jak kdo ví na co ještě. Vezmeme si sebou pro jistotu potraviny na několik dní.
6: A zbraně a náboje. 4 pušky a 4 revolvery.
5: Dobrá, Donifane, 4 pušky a 4 revolvery. Ale hlavně palubní sekerku, dalekohled, zápalky a kapesní kompas.
8: Jestli při cestě narazíte na nějakou cukrárnu, kupte mi čokoládu.
5: To víš, že koupíme. Pro tebe, Kostere, tu největší.
6: Tak se pojďte spakovat. Za rozednění vyrazíme.

0: To je divný. Zatím jsme se nesetkali se žádnou zvěří. Jenom ptáci a ptáci.
1: Tady pod srázem je potok. A nějak divně se točí.
2: Není hlubokej. A má průzračnou vodu.
3: Podívejte na ty kameny.
0: To vypadá skoro jako přehrada. Přece není možný, aby se sem takhle dostali ty kameny sami od sebe. To vypadá, jako by se tu někdo pokoušel vytvořit přechod.
3: Vždycky, když jsou kameny sestaveny takhle,
0: to znamená, že je to práce člověka. Viď, Moko?
3: Taky si myslím.
4: Musíme být opatrní, třeba se s ním setkáme.
0: Možná, Krosi. Ale bude to dobrý člověk, nebo špatný?
5: Máme zbraň.
0: On třeba taky.
5: Zdobí kameny.
0: Třeba, ale umí s nima zacházet. A my ne.
5: Já ano. Namířím, zmáčknu, střelím.
3: Zapomněl jste nabít, lorde.
5: Já jsem ti zakázal, Moko, abys mi tak říkal.
3: Promiň, ujelo mi to. Tady vlhko. Vždycky, když
4: je vpředu se něco leskne.
2: Moře. Co jsem říkal? Hladina moře.
4: Brian měl pravdu. Jsme na ostrově.
5: Ale vždyť ta voda vůbec není slaná. Je to jenom potok.
4: Tak široký. Kdyby vzal najednou tolik vody. Je to jezero.
2: Velikánský jezero, není vidět na druhý břeh.
5: A to je to moře, které jsme viděli ze skály. Já měl pravdu, jsme na pevnině. Tak velké jezero nemůže být na malém ostrově. Tak vrátíme se na šíp a vydáme se na velkou cestu.
2: Ale kde končí to jezero? A ze které strany ho chceš obejít?
5: To už je jedno, někde skončit musí. Ale já měl pravdu. Uznáváš to, Brian, ne?
2: Ano.
5: Tak co? Vydáme se na cestu?
2: O tom musí rozhodnout všichni.
3: Já připravím něco k jídlu a vy najděte místo k přespání.

0: To je dobrá.
1: Tak co je k snídani?
2: Smažená ptačí vajíčka, dobrý. Čaj a
3: pojďte
2: sukary.
3: Pojďte sem rychle. Co se stalo?
4: Co je?
3: Podívejte se, kde jsme v noci spali.
4: Já to vím. Ale nechtěl jsem vás hned po probuzení strašit.
3: To není křoví, kam jsme ve tmě vlezli. Ale chata.
4: Chata?
5: No, chata ze suchých větví.
4: Indiáni tomu říkají ažupa.
6: Že by tu přece jenom byli domorodci?
3: No, chata se sama nepostavila.
5: Ale ten, kdo ji postavil, ji stavěl už hodně dávno. A ten taky vybudoval z kamenů přechod přes potok.
6: Co to máš, Moko?
4: Koukám na to.
5: Ukáž.
4: Vypadá to jako úlomek spálené hlíny.
5: No, asi kus misky nebo čbánu.
6: Další důkaz, že tady žil člověk.

0: Jdeme správným směrem?
1: Podle kompasu ano.
2: Tamhle ti ptáci vypadají jako pštrosy.
0: To potvrzuje, že jsme na pevnině. Pštrosy žijou jenom na pevnině.
3: Pojďte sem.
0: Co zase máš, krosy?
4: Tady leží motyka.
0: Rezatá.
3: Násada je celá strouhlivá.
5: Když je nějaké nářadí rezaté, tak to vždycky znamená, že s ním nikdo dlouho nepracoval.
0: Stůjte!
4: To je hrůza.
0: Pojďme pryč. Kostra.
5: Člověčí. Tady na stromě je něco vyryto. F.B. 1807.
4: To je hodně dávno.
3: Však jsou z kostry jenom zbytky.
5: Vykopeme hrob a pozůstatky uložíme.
3: Teď ne, až se sem vrátíme.
0: Musel tady být sám, když ho nikdo nepochoval.
5: Třeba ho někdo zabil.
0: A ten někdo tady ještě žije.
3: Jo, tak dlouho, jo.
2: Podívejte, tady u kraje hráze je troska člun.
5: Poloschnilá část přijde.
3: Asi jsem od někud připlouval na loď.
0: A přespával v chatrči, co jsme spali.
5: Vybudoval přechod přes potok.
3: A tady se setkal se svým vrahem nebo zemřel náhlou smrtí.
5: Mohl tady žít jako trosečník.
0: A proč, když je to pevně?
5: Mohl tady zemřít, protože nenašel cestu do vnitrozemí.
2: A taky ho mohla zabít šelma nebo had.
0: Držme se při sobě.
2: Pojďte, podíváme se tamhle do toho křoví.
3: Opatrně, co když tam někdo je?
0: Připravte si zbraně.
3: Co to je? Že by to byla jeskyně?
0: Vypadá to na vchod do jeskyně.
3: Počkej, zapálíme tuhle smolnou větev. Podrž jí, moko. Připraveni? Tak jdem.
5: Teda, to je komfort, nebo jak se tomu říká?
0: Jeskyně.
3: Obydlená.
2: A člověkem.
3: Halo!
6: Halo!
3: Je tu někdo?
6: Je tu někdo? Je tu někdo?
2: Halo!
6: Halo!
3: Halo! Tady jsou svíčky. Vyrobené z tuku a z koudele. Zapal jednu, Brian.
2: Fuj, ta smrdí.
5: Ale svítí. To znamená, že tu není vlhko. Vždycky, když je...
0: Podívejte! Kameninový džbán a lastury.
3: Pravděpodobně jídelní talíře.
5: A tamhle stojí truhlá postel.
0: V posteli někdo leží pod pokrývkou.
2: Moko, nechoď tam.
3: Neboj. Pojďte.
0: Jdi sám, Moko. Budeme ti krýt záda.
3: Proč?
0: Já ti to poručím.
3: Proč mi budete krýt záda?
5: Postel je prázdná.
3: Není.
5: Je tady nějaký sešit.
2: Posviť, krosy. Asi deník.
0: To se nedá číst, byl psaný tuškou.
2: Tak krosy, nespal mi tou loučí vlasy. Já, François Baudouin, jsem se jediný zachránil při ztroskotání lodi. Tady to nepřečtu.
0: Počkejte, François Baudouin. Počáteční písmena F a B jsou vyryta venku do stromu.
2: Jméno lodi je asi Truen, ale ještě je nějaké slovo předtím. Pojďte, prostudujeme to na denním světle.
4: Teda jeskyně je to pořádná.
3: Sem se vejdem všichni.
5: Má nejméně 3 metry do výšky. 6, možná 7 metrů šířky.
3: Kdyby se ve stěně prorazily 2 otvory, tak by sem šlo světlo.
5: Tady postavíme palandy.
0: Nic se stavět nebude. Dohodli jsme se, že půjdeme do vnitrozemí.
3: A proč asi nešel do vnitrozemí François Baudouin, co? Co myslíš, Donifane?
0: Třeba to byl zločinec a stranil se lidí.
5: Tady na stěně jsou pověšené hodinky.
4: Kolik ukazují?
0: 3:27.
5: Takové hodinky mývají námořníci.
2: Může v nich být i jméno vyryté na pouzdře, ale jistě patřili jemu.
0: No, nebo je ukrad. Je tu jenom jméno výrobce. Francouzského výrobce.
2: Trosečník byl tedy Francouz, podle deníků a hodinek. Francouzova jeskyně. Donifane, domnívám se, že bychom tady mohli bezpečně bydlet. Alespoň přes zimu.
0: Ne, řekl jsem, že ne.
5: Zima nás může zastihnout na cestě a může být krutá. A když je zima krutá...
2: Dobrá, vrátíme se na šíp a všichni rozhodnou, jestli tady zůstaneme...
0: Ale nikdo mě rozhodovat nebude. Jsme na pevnině, tak se jde do vnitrozemí.
5: Něco ti, Briane, vypadlo ze sešitu.
4: Mapa. Mapa? A vypadá to jako mapa ostrova.
0: Primitivně nakreslená.
2: To bych neřekl. Nechci se přijít, ale to je mapa našeho ostrova.
4: Určitě, tady je to jezero.
2: Tady záliv, kde jsme ztroskotali. 3 ostrůvky, které jsme viděli ze skály. François Baudouin musel projít celý ostrov. Jsou tady zakresleny i podrobnosti.
0: Námořník dokázal nakreslit mapu, to mi povídej.
5: Třeba to byl důstojník z lodi, která ztroskotala.
2: Podle měřítka má ostrov od severu k jihu asi 90 kilometrů a od západu k východu 40. Uprostřed jezero. A tady, podívejte se, tady je zakreslena naše jeskyně.
0: Jestli je to ovšem mapa tohohle ostrova a jestli je správná.
2: Proč by neměla být správná?
0: A proč by měla?
2: O tom se přesvědčíme. Nebudeme se vracet stejnou cestou, ale půjdeme podle mapy podél řeky, tady přejdeme les a dáme se na západ a...
0: A zabloudíme.
2: No, když nezabloudíme, tak je ta mapa správná, viď?
5: Protože kolem dokola je zakreslena samá voda, tak
4: to... Tak jsme na ostrově.
2: Já navrhuji, abychom ještě před odchodem na šíp prokázali francouzskému trosečníkovi službu, vykopali hrob a...
0: Já nebudu dělat hrobaře.
2: Musíme to udělat, Donifane. Kvůli ostatním. Aby se nebáli, až se sem přestěhujeme.

0: Zaspívej nám něco, Jakube.
1: Mně se nechce, Brášku.
2: Co ho nutíš? Ty pořád někoho do něčeho nutíš.
3: To je pravda, všichni musíme skákat, jak Brian poručí.
4: Někdo musí náš život na ostrově organizovat. A Brian je náčelníkem.
2: No, víte, co si myslím já? Že už je na čase zvolit si novýho náčelníka.
5: A proč, Donifane? Brian je dobrým náčelníkem, po celou dobu se o nás stará.
3: Ale je náčelníkem už dlouho, máme právo na nové volby.
4: A víš o někom lepším, Donifane?
2: Co se ptáš mě, Garnete, zeptej se ostatní.
3: Navrhuju Donifana!
5: Já jsem pro Briana!
1: Gordna!
3: Ať je to kdo je to, ale hlavně ať je to někdo jiný.
6: Souhlasím s volbami. Snažil jsem se být dobrým náčelníkem. Vždycky se mi to třeba nevedlo. Asi na to nemám. Tak si zvolme novýho náčelníka kolonie. Na jeden rok.
4: Tak dlouho tu snad nebudeme.
2: To jsme si říkali i po ztroskotání. Kdyby se bejvalo poslechlo mý rady a vydali jsme se na cestu, byli bychom dávno doma. Chtělo to víc odvahy a ne se zavrtat do jeskyně.
5: Když se náčelník osvědčí, Briane, může být zvolen znova?
6: Jistě.
5: Děláš náčelníka víc než rok a osvědčil ses. Volím zase tebe.
2: Tak moment, můžeš Briana jenom navrhnout. Zvolit ho musí všichni.
4: Většina, Donifane.
6: Navrhuju, aby se stal novým náčelníkem Gordon.
7: Proč já?
6: No, protože si udělal nejvíc práce. Organizoval si stěhování ze šípu do jeskyně. Díky Gordonovi jsme přežili tvrdou zimu bez velkých potíží. Sami uznejte, co bychom si byli počali, kdyby Gordon...
7: Ale nech těch chvalospěvů, Briane, podíleli jsme se na tom všichni.
6: Jsi schopnější než já. Má někdo jiný návrh?
3: Donifana!
5: Ať zůstane náčelníkem Brian!
1: Gordna!
2: Ale ticho! Volby nemůžeš řídit ty, Briane! Já navrhuju, aby volby řídil Cross. Souhlasím, Donifane. No tak, Crossy, začni.
5: Dobře. Hlaste se a řekněte, koho chcete za náčelníka a proč.
3: No, navrhuju Donifana! Je z nás nejchytřejší, umí střílet a vždycky se nás zastal, když Brian moc rozkazoval.
5: Děkuju, Wilcoxy. Jakub se hlásí.
1: Jsem pro Gordona, je silný a umí. Nejsem pro Gordona. Zavedl tady v jeskyni vyučování jako ve škole. A to ještě nebyl náčelníkem.
5: A pro koho jsi, Kostere?
1: Máte náčelníkem Moko. Umí dobře vařit.
2: Počkejte, Moko přece nemůže být volen.
5: A proč, Donifane?
2: Není žákem naší školy a potom...
6: Je trosečníkem jako my a má právo být volen.
8: Nechci být náčelníkem. Navrhuji Gordon.
5: To už tady bylo. Má někdo jiný návrh? Nikdo? Tak hlasováním si zvolíme za náčelníka buď Donifana, Briana nebo Gordona. A nikdo z těch tří nesmí hlasovat sám pro sebe, jasný?
2: No, jasný, ale... Dobře si to rozmyslete, než zvednete ruku.
4: Neovlivňuj, Donifane.
5: Začínám. Kdo je pro Donifana, ať zvedne ruku? Web, Wilcox, servis. Kdo ještě? Tři hlasy. Teď pro Briana. 1, 2, 3, 4. A já. 5 hlasů. A pro Gordona?
4: Tady. Já. Tady.
5: 2, 4, 6. 6 hlasů. Náčelníkem je zvolen Gordon.
4: Výborně, hurá!
2: Hurá! Hurá!
4: Měl bys mít nástupní řeč?
5: Ano, ať promluví nový náčelník.
7: No, kamarádi, děkuju vám.
9: To z toho moc neřek.
7: Ale řeknu. Všichni jsme tady na jednom ostrově a nemůžeme domů. Už nejsme trosečníci, ale kolonisté. Zatím máme všechno, co potřebujeme k životu. Máme víc, než měl Robinson Crusoe.
1: Ale nemáme pátka.
7: Pátkem musíme být jeden druhému, navzájem si pomáhat. Stále nám hrozí nebezpečí, kolem jeskyně se celou zimu potulovala velká zvěř. Musíme zvýšit ohradu a postavit bytelné skladiště.
2: A to se tady máme zabydlovat až do smrti?
7: Ne, Donifane. Musíme se starat o zajištění života a přitom hledat cestu do Oaklandu.
6: Měli bychom vyměnit vlajku na stožáru v zálivu trosečníků. Po zimních bouřích bude jistě na cáry.
2: A to je všechno, co uděláme pro záchranu?
6: Máme jenom jolku a gumový člun. To je málo. Kdyby se nám podařilo postavit velký plavidlo, který by se na moři udrželo...
7: Tak bezpečné plavidlo, aby nás udrželo několik týdnů na moři, stejně nepostavíme. Nemáme na to zkušenosti. Víte sami, že všechny naše pokusy byly na nic.
6: Potom můžeme očekávat záchranu jedině z moře.
2: To čekáme pořád, ale sami nejsme schopni něco vymyslet.
7: No, to nejsme. Ani ty, Donifane, nejsi schopen.
2: No, ale počkej, já jsem měl nápad,
5: nechte
2: ale všichni...
5: Toho, nechte toho, zase byste se hádali. Gordon má nástupní řeč.
4: Jasně, no, pokračuj.
1: Ano. Pokračuj, ano.
7: No, namluvit toho můžu spoustu. Ale hlavní bude to, co uděláme. A Kostera zklamu. Ve vyučování se bude pokračovat.
1: Já to věděl.
7: A při praní prádla musíme Mokovi pomáhat všichni. Nikdo se nebude ulejvat. Ani tady Lord Donifan.
2: Mě laskavě vynech.
7: Takže, když jsem vám to tak hezky řekl, Neočekávám, že znova zvoláte hurá Gordonovi.
1: Hurá! Gordonovi, hurá! Hurá volám já, i když se musím učit a cvičit.
0: Jo, to jo.
7: Děkuji vám, kolonisté ostrova. Ale vždyť náš ostrov nemá jméno.
8: No tak ho pokřtíme.
1: Já vím, jak mu budeme říkat.
8: A jak?
0: To jsem zvědav.
8: Tak to řekni.
5: Určitě navrhne ostrov Nemluvňat.
7: Nedělejte si z Kostera legraci. Řekni svůj návrh.
1: Protože jsme z Čermenovy školy, říkejme ostrovu Čermenův ostrov.
8: No výborně.
0: To je nápad. Čermenův ostrov.
7: To je jméno. A má i zeměpisný zvuk? Dobře by se vyjímalo v atlase.
5: Ať žije Čermenův ostrov.
0: Ať žije.
1: Ať žije.
7: Kdyby to tak věděl náš pan ředitel, ten by z toho byl... tedy celé konsternovat.
8: Jak ty to říkáme?
0: Co si to tam šuškáte, Donifane?
7: Vám se ten náš nápad nelíbí?
2: Rozhodli jsme se, že opustíme Francouzovu jeskyni a vydáme se na cestu.
7: Kdo se rozhodl?
2: Já, Wilcox, Webb a Service.
0: Nesmíme se rozdělit.
7: No to přece nemůžete.
1: No to nesmíme, nesmíte to.
5: Donifan má vztek, že nebyl zvolen.
2: Nejsme malí děti, aby nám někdo rozkazoval, co smíme a co ne.
0: Ale tady jsou malí děti. Dole, Koster, Iverson, Jenkins. A za ně jsme zodpovědní všichni. I ty, Donifane.
2: O ty se postaráte. Gordon říkal, že musíme hledat cestu do Oaklandu. No tak jdeme hledat, pro všechny.
5: To už měli dávno připravený, že odejdou. I na volby byli domluveni.
2: Jestli má někdo odvahu jít s námi, klidně může. Nikdo? No dobrá, nevadí. Bereme s sebou nafukovací člun, zbraně, dalekohled, peníze a trochu jídla.
7: François Baudouin byl námořník a nedostal se odtud.
2: Nám se to podaří, máme odvahu. Letošní zimu se tady objevili lední medvědi. No nějak se sem dostat museli. Odkud a kudy, to je třeba zjistit, protože jejich cesta může být i naší cestou.
0: Až se dostaneme do nějakého přístavu, tak pošleme pro vás loď.
2: Já nevěřím, že z Oaklandu ještě podnikají záchranné výpravy, aby nás našli.
8: No, můj táta určitě.
2: Možná, Garnete, že tvůj táta udělal, co mohl, ale už to určitě vzdal.

0: Kolik už jste podnikl výprav, kapitáne Garnete?
1: 13.
0: A nakolik máte ještě peníze?
1: Na jednu.
0: Sám víte, že to není pravda.
1: Uděláme sbírku. Velkou sbírku.
0: To už jsme udělali. Rodiče dali, co mohli. I celé město přispělo.
1: Budu mít peníze, hromadu peněz. Mám ještě co prodat. Tyhle hodiny.
0: Ty snad. Jinak vám už nic nepatří. Nemáte ani na tabák do lulky.
1: Mám víc, než si myslíte. Mám víru, že žijí.

0: tulpa.
1: Asi jaguáři nebo pumy.
0: Bebe, hoď ještě nějaký klacek do ohniště. Snad je oheň zaplaší.
1: Asi sem chodili v noci pít a my jim to překazili.
2: Ideální místo k táboře.
1: Polifane, vpravo. Utíkají potvory. Neplýfej zbytečně střelivem, Dorifane.
0: Proč? Aspoň si zastřílím.
2: Neměli bychom se vrátit do Francouzovy jeskyně.
1: Teď v noci ani za nic.
0: Blázníš, Webe. Pěkně by se nám vysmáli.
2: Lepší, než být se žrán.
0: Ale musíme udržovat oheň až do rána. Pak se vydáme kolem bažin k ústí řeky. Tam pro příští noc najdeme nějakou jeskyni.
2: Nebuď umíněný, Dorifane. Vraťme se k ostatním.

0: Jú, to bude velikánský drát.
1: Musíme mít 300 metrů provazu.
0: Tak vysoko vyletí.
2: Když bude vítr, tak poletí. A když vítrvát nebude...
3: Tak stáhneme draka dolů. Podrž to plátno, Moko.
0: Takového draka bude vidět široko daleko, že?
4: Ale jenom ve dne.
3: I v noci, když k němu přivážeme lodní svítilo.
0: A unese jí vůbec.
3: Ten unese daleko víc.
0: I člověka.
3: Tebe jistě, Jakube, protože málo jíš.
0: Uděláme mu hodně dlouhý ocas a budeme mu posílat psaníčka, jo?
5: Uvidí ho i v Oaklandu.
1: To ne, Jakube. Ale možná, že ho uvidí Donifan a vrátí se.
0: Kdy ho pustíme?
3: Až bude hotový.
0: A kdy bude hotový?
3: Až nade mnou nebudeš stát a pomůžeš stříhat plátno.
0: Ano. A je po ránu bude bouřka.
6: Kde asi jsou?
7: Večer jsem viděl světlo od ohně v lese na druhé straně jezera a slyšel výstřely. Vždycky, když jsou večer slyšet výstřely, přijde ráno bouřka.
6: A když se nestřílí, tak bouřka nepřijde. Snad se vrátí.
8: Pojďte už někam zalehnout.
9: Spali jsme celý den.
8: Co jsme mohli dělat, když byla bouřka?
4: Nechvátej tak, Donifane. Zapomínáš, že mi neseme člun.
8: Já jsem pro spouru. Zbouříme se a zalehneme.
9: Stojte. Ticho. Slyším hlasy. Položme člun na zem. Psst. Lehnout.
10: Slož tam ruce. Když se budeš spoustat, odrovnám tě. Jsi s námi, až seš nebo ne.
9: Kde to jsme, mocne?
10: To já vím.
9: Tak?
10: Dá se ta šaluba opravit?
9: Bez nářadí asi ne.
10: Vyndej z bedny zbraně, Forbesi. Kde je ta ženská?
9: Viděl jsem jí padat přes palubu, šla ke dnu.
10: Žádná škoda. Stejně bychom jí museli vyřídit. Věděla toho na nás moc.
9: Tady jsou zbraně. Nábojů je málo.
10: Nějak se tím divokým krajem probijem. Když na někoho narazíme, žádný slitování.
9: Zpátky. Musíme se vrátit do Francouzovy jeskyně a varovat ostatní. Za den to nestačíme. Večer se utáboříme u jezera. Tam, co jsou ty potvory, jinou možnost nemáme.
0: Je veliký.
5: Koukni. Tamhle, co? Co to tam je?
0: Je tady někdo leží.
5: Je nějaká ženská. Paní, co to tady děláte?
0: Neptej se tak hloupě, nevidíš, že omdlela?
5: Není mrtvá.
0: Hlídej, běžím pro ostatní.
5: Já tady sám nebudu. Já...
6: Jste v bezpečí, paní. To je naše jeskyně.
5: Děkuji vám, děti. Děkuji.
6: Napijte se ještě.
5: Víte, paní, my jsme kolonisté Čermenová ostrova.
0: Zatím, než pro nás přijede nějaká loď. No.
5: A kdo jste vy, paní?
0: A jak jste se sem dostala?
11: Jmenuji se Kateřina Rydiova. Říkají mi Kate. Byla jsem hospodyní v rodině Williama Penfielda Felbeny. Před měsícem jsem s touto rodinou nasedla v San Francisku na obchodní loď, která se jmenovala Seven, a pluli jsme do Valparaiso. Byla to dobrá plavba, kdyby kapitán lodě nemusel najmout několik nových námořníků. Ukázalo se, že jsou to bídáci nejhoršího druhu. Jeden z nich, Waltzen, s pomocí svých kumpanů vyvolal na lodi vzpouru, zabili kapitána, ostatní námořníky i pana a paní Penfieldovi.
6: Vezměte si ještě čaj.
0: Proč to udělali?
11: Chtěli se zmocnit lodi. Obchodovat s otroky.
5: Darebáci!
11: Děti mě ušetřili. Přimluvil se za mě jeden ze vzbouřenců, námořník Forbes. Taky mistra Inu se nezabili, protože ho potřebovali k řízení lodi. Chtěli plout kolem Hornova mysu a dosáhnout západního pobřeží Afriky. Ale na lodi vypukl požár. 7 se nás zachránilo. Nasedli jsme do šalupy a odrazili od lodi, když už byla celá v plamenech.
0: To muselo být hrozné.
11: Bouřka nám zlomila stěžeň a rozervala plachty. V noci byla šalupa zahnána k vašemu ostrovu. Ztroskotali jsme u břehu v úskali.
0: My jsme také ztroskotali, ale...
11: Náraz vlny nás všechny smetl z paluby na písek. Když jsem se probrala z mrákot, odplížila jsem se a utíkala pryč.
7: A ostatní zahynuli?
11: Snad jenom Brent a Cope. Wolston, Forbes Rock a Mr. Evans žijí. Viděla jsem je, jak se potácejí kolem šalupy.
7: Udělala jsem vám polívku. Ta vás posílí. Vždycky, když je člověk unavený, polévka posílí.
11: Děkuji vám.
6: To znamená, že na našem ostrově jsou 4 zločinci.
11: Lodní mistr Evans, ne. To je dobrý člověk.
6: 3 ozbrojení bídáci. I tak je to velké nebezpečí.
7: Nejvíc ohroženi jsou Donifan, Wilcox, Servis a Webb.
6: Musíme je varovat.
9: Vystřelíme rakety.
7: Ne, to by nás prozradilo.
6: Musíme je přivést zpátky do jeskyně. Právě teď musíme být všichni pohromadě připraveni na útok.
7: Půjdeme pro ně s Mokem. Vezmeme si Jolu, protože tábořili na druhé straně jezera. Moko viděl žár ohniště.
12: Když tam nebudou, půjdeme po jejich stopě. Vždycky se nějaká stopa najde.
6: Kdy chcete vyrazit?
7: Dnes večer, až nám Shero umožní přeplout nepozorovaně jezero.
9: Noc je tmavá. To je pro nás výhoda.
12: Měsíc je za mrakem. Až vyjde, bude po výhodě.
7: Poplujeme podél břehu.
9: Mluv tiše.
12: V noci se hlas po vodě daleko nese.
9: Tady někde v těch místech včera tábořili. Co to bylo?
12: Asi nějaká ryba se chtěla na nás podívat.
9: Tam, vidíš?
7: Kde?
9: Tamhle je slabé světlo ohniště.
7: Vidím.
9: Pozor, narazíme na břeh. Musíme se tam doblížit a zjistit, jestli to není ohniště těch darebáků. Připrav si zbraň, ale střílet jen v krajním případě.
7: Tiše!
9: Co je?
12: Jakoby se blížil ještě někdo třetí.
7: Asi... Nějaký zvíře.
12: Uvolně vidím Donifana. Kousek dál stojí Wilcox. Jaguar.
9: Pomozte mi! Nestřílet!
13: Briane!
14: Wilcoxi!
13: Kde jste se to vzali? Teda zabít nožem Jaguára, to by nikdo nedokázal.
14: No, přesný zásah.
15: Děkuju, Briane. Zachránil jsi mi život.
14: O tom nemluv. Ale musíme rychle pryč.
15: Počkej, Briane. Ta potvora ti roztrhla drápem rameno.
14: To nic není.
15: Každé zranění se musí vždycky hned ošetřit. Sundám ti košily.
13: Čas si uskočil. Mohlo to být horší.
14: Bál jsem se, že někdo z vás vystřelí. Na ostrově jsou zločinci.
15: Víme o nich. Vracíme se do Francouzovy jeskyně, abychom vás varovali.
14: Oh, to bolí.
15: To přestane. Jen co to obážu.
14: My jsme chtěli přeplout na člunu jezero.
13: Ale člun jsme zapomněli u ústí řeky, když jsme na ty padouchy narazili.
14: Viděli vás?
13: Ne, báli jsme se pro člun vrátit.
14: Děkuju, Moko. Pojďte. Máme u břehu Jolku.
12: Vyšel měsíc. V jeho světle budeme dobrým terčem.
16: Stůj! Dostal to.
17: Myšlej jste, Forbesi?
16: Ručím za to, že jí on zde ke dnu vocne.
17: Nemusíme vás po ně hlídat.
16: K ničemu nám nebylo.
17: No, nám opraví šalupu.
16: No, bez nářadí těžko.
17: Nějak se odtud dostat musíme.
18: Ale co, když je to opuštěný ostrov?
17: To poznáme.
11: Wolston se bude snažit ostrov co nejdřív opustit. Když najde naši jeskyni, vybavenou vším, co potřebuje, necouvne před žádným násilím.
6: Uděláme z jeskyně nedobytnou tvrz.
15: Nebudeme přece sedět v jeskyni a čekat, až nás ti ničemové najdou.
6: Vypustíme draka.
15: To je vtip.
17: Proč draka?
15: Tím na sebe upozorníme.
6: Počkejte, nechte mě domluvit. Vypustíme ho až v noci.
15: No Gordon, k čemu to bude?
6: Drak může vystoupit 200 metrů vysoko. Když ho zvětšíme a zpevníme, může v upevněném koši vynést jednoho z nás. A ten uvidí, jestli má banda někde na ostrově ohniště.
7: Když se do toho dáme, může být tak za 3 dny hotov.
0: Drakem poletím já.
19: Ne, já.
20: Počkej, já chci letět.
19: Já musím.
6: Musíš? A proč, Jakube?
19: Musím. Mám povinnost něco pro všechny udělat. Protože, kamarádi, to, že jsme na tomhle ostrově, to je moje vina.
7: Jakub,
19: odvázal jsem v Oaklandu lano, kterým byl šíp přivázan k molu.
6: Tak to zbyl ty.
7: Proč si to udělal?
19: Z hlouposti, z legrace, když jachta odplula od mola, ztratil jsem hlavu. Nevěděl jsem, že to s námi takhle dopadne. Odpusťte mi to.
7: A proto se chceš vystavit nebezpečí, abys vinu odčinil?
19: Ano, musím.
11: Uklidni se, Jakube. No tak.
12: Už jdou. Jednoho jsem viděl. Vždycky, když jde jeden, jdou za ním ostatní.
6: A kde je Garnet a Ben?
12: Hlídej na kraji lesa. Nemohli ho vidět. Blíží se od jezera. Podívejte. Tam. Tamhle u křoví leží.
9: Střílej. Druhý výstřel.
12: Od lesa.
14: Že by střílel Garnet a Web?
9: Nebo ti bídáci po ní.
12: Vstává. Běží k jeskyni. Zbraň nemá.
9: Přelézá vrata.
20: Pomoc!
21: To je Eames.
20: Pomoc!
21: Mistr Eames. Otevřete mu.
20: Jsou mi v patách. Dejte mi zbraň.
9: Garnet a Web?
21: Eamesy.
17: Kate.
20: Máme ho! Máme ho!
9: To je Mistr Eames, Garnete.
14: Tak to vy jste po mně stříleli. Mohlo mě to napadnout. Wilson by střílel přesně. Děti, jenom děti.
9: Víte, my jsme mysleli, že jste zločinec.
21: Přicházíte včas na pomoc, Eamesy.
14: 15 dětí, co tady děláte?
9: Hrozí nám útok, mistře Eamesy.
14: Je nás dost, oni jsou jen 3. Kate, jak vy jste se zachránila?
21: Já vám všechno povím, ale napřed se najeste. Máte jistě
14: rád. Já rád.
9: Oni vědí, že jste tady.
14: Na útěku po mně stříleli. Skočil jsem do jezera, pod vodou uplaval několik metrů a zůstal schován ve vysoké trávě. Mysleli, že jsem se utopil.
9: A kde jsou?
14: Buď se pokoušejí opravit čalupu, nebo šli na opačnou stranu, než je tahle jeskyně. Jsem na útěku několik dní. A jak vy jste se sem dostali?
9: Ztroskotali jsme.
0: A teď jsme kolonisté. Jmenuji se Koster.
22: Gordon.
9: Já Brian.
14: Donifan.
23: Cross.
0: Jakub.
23: Web.
24: Wilcox.
23: Servis.
9: Garnet.
23: A tohle je Baxter, Jenkins, Anderson, Dole a Moko.
14: Jsem rád, že vás poznávám, chlapci, i když bych se s vámi raději seznámil za jiné situace.
9: Nevíte, mistře Eamesy, jak se tenhle ostrov jmenuje?
0: No přece Čermenův, Gordon.
9: A tak jsme ho pomenovali my podle naší školy. Ale jak se jmenuje doopravdy a kde leží? Tady Atlas.
14: Ostrov patří k jednomu z četných souostroví ležících podél jihoamerických břehů na 51. stupni jižní šířky. Jmenuje se Anov.

0: Pojďte domů, kapitáne Garnete. Nemůžete celé noci vysedávat na molu. Nachladnete. Kapitáne, slyšíte?
1: Tuhle oblast ještě musím prozkoumat, pane řediteli. Proplout úžinou kolem misu Los Pilares a úžinou Lorda Nelsona. Nejdále jsem byl v Port Galatu, tady. Tady vidíte, tady žijí. Je to 3000 kilometrů od Nového Zélandu, vidíte? Jsou ostrovy královny Adelaidy, Smithova úžina, tady kolem 51. stupně jižní šířky jsou ostrovy Chatham, Owen, ostrov naděje. Naděje, pane řediteli, naděje. A tady je ostrov Vanover, oddělený od pevniny mořským ramenem. Mohli se dostat přes průliv na pevninu.
0: Pokud se dokáží v té zmačkané mapě orientovat, je to blízko Argentíny.
1: Ano, ano, správně, tady. Tady.
0: Ale tam jsou nehostinné pampy a nepřátelští indiáni kmene Puelches, pokud je mi z cestopisů známo.
1: Snad. A nevím, znám moře.
0: Obětoval jste už své zdraví, svůj majetek pro jejich záchranu. Smířte se skutečností jako ostatní. Chlapci už se nevrátí.
1: Zakazuji vám pochybovat. Zakazuji.
2: Nápad je to dobrý, ale jenom nápad.
3: Taky jsem se toho bála.
4: Je provedi, všechno jsme propočítali.
2: Věřím, ale je to nebezpečné pro toho, kdo bude v koši.
3: To budu já.
2: Jakube, vím, že jsi odvážný chlapec. Ale to není hrdinství zbytečně riskovat život.
3: Proč zbytečně?
2: Není jisté, že jejich ohniště z té výšky uvidíš.
3: Proto je nutné vypravit se do místa ztroskotání.
2: A kdo tam půjde?
3: Já. Jo, já.
2: Ale všichni tam jít nemůžeme. A 2-3 přemohou. Je to stejně riskantní jako s drakem. Kromě toho pochybuji, že se jim podařilo šalupu opravit. Nemají nářadí.
4: Ale my máme.
2: Vím. Napadlo mi proto, že bychom mohli šalupu opravit sami. A odplout s ní.
5: To by bylo ohromný vrátit se na Nový Zéland.
6: A přeplout Tichý oceán.
2: Tichý oceán to ne, ale doplout do nejbližšího přístavu.
7: Jak bychom mohli na šalupě přeplout všichni několik set kilometrů?
2: Proč několik set? Na severu a na východě jsou jen průlivy, které můžeme přeplout za 50-60 hodin.
3: To by bylo vyfouknout těm banditům šalupu a nechat je tady jů.
4: Dokud jsou na ostrově, je to neproveditelné.
2: Musíme se s nimi střetnout.
7: A to nebude nebezpečný?
2: Bude. Jsou to zločinci, kteří se nebojí žádné vraždy. Ale jsou jenom 3.
3: Když si představím, co tyhle děti čeká, celá
5: na tři stačíme, jsme v přesile.
7: Tady v jeskyně jsme nezranitelní.
4: Co kdybychom jim nabídli nářadí, aby si mohli opravit čalupu a utáhnout?
2: Myslíš, Gordne, že nebudou chtít víc než nářadí?
5: Promiň, Gordne, ale plácnou si pěknou hloupost.
8: Jo, dáme jim nářadí a my tady dál budeme čekat na zázrak.
4: Tak si uděláme vor, když musíme přeplout jenom průliv. Mistr Evans jistě umí postavit.
7: Proč vor, když můžeme mít bezpečnou šalupu?
4: A jak se jich chcete zbavit?
2: Setkání s nimi nám ukáže, co budeme muset dělat.
3: Už aby bylo za námi.
5: Jak je přilákat?
3: Kde se toulají? Už jsme mohli plout domů.
2: Jen se na ně moc netěš, Kostere.
5: Poslyšte, co kdybychom stříleli z děla? Máme přece palubní dělo.
7: A oni si budou myslet, že je tady vojenská posádka.
2: Víte co? Pustíme toho vašeho draka. Ve velké výšce bude vidět z celého ostrova.
5: To je nápad. Aspoň jsme ho nedělali zbytečně.
9: To tady zhebnem, Volcne.
10: Co chceš dělat?
5: Co? Vzít jeskyni útokem.
10: Na blbást. Jestli mají zbraně, odbouchnou nás, než přelezeme vrata.
5: Jsou tam přece jenom děti, jenom děti.
9: A kde jsou? Děti jsou i dospělí.
5: Nevycházejí ven, takže nemůžou o nás vědět.
9: A to by nepouštěli draka.
10: Čertu, tak proč nevylezou?
5: A to může být v nadidlo.
10: Na Volcna ještě nikdo v nadidlo nevymyslel.
5: Tak něco vymyslí ty, Volcne.
9: No, nebudeme tu přece pořád čumět na draka.
5: Nemám na to nervy. Ať už se pohnou. Dej písemnou žádost, Donifane.
2: Leží tam všichni 3.
5: Vidím 4, 5. Je jich tam 5.
2: Kdyby se jich vzalo 5, Moko.
5: Já je vidím.
3: Strach má velké oči.
5: Strach mám, ale vidím 5 chlapů.
4: Jeden stává a potácí se.
5: Klid, mám ho na mužce.
4: Nestřílej, Donifane.
5: Je bez zbraně.
4: A toho mám vítat s kloboukem v ruce.
3: Forbes.
5: Ano, Forbes.
11: Nejslušnější ze všech.
2: Stejný padouch jako ostatní. Může to být lest, že jde sám. Rychle zasněte svíčky. Nechte svítit jenom dvě. Jim otevřít vrata, Gordne.
5: Ano.
2: A přivítej ho přátelsky. Ty, Donifane, měj Forbse na mužce.
5: Dobrá.
7: Jdu s Gordnem.
12: Pomozte! Otevřte! Proboha, otevřte!
2: Kdo jste?
12: Prosečník.
7: Z jaký lodi?
13: Ze severnu. A kdo jste vy?
14: Kolonisté Čermenova ostrova.
13: Čermenova ostrova, pomozte mi, smilujte se nade mnou.
7: Prosečníci mají právo na pomoc.
14: Buďte vítán.
15: Dobrý den. Dobrý den.
13: Samé děti.
14: Kamarádi, tenhle muž je trosečník.
7: Kde jste ztroskotali?
13: Před 14 dny. Na druhém konci ostrova v bouři. Ve veliké bouři. Bloudím po ostrově celou tu dobu. Bloudím po ostrově a jsem unavený. K smrti unavený.
7: A kde jsou ostatní?
13: Ostatní zahynuli. Všichni zahynuli. Zůstal jsem sám.
2: Lžeš, Forbsi. Tu dýku pust z rukávu na zem. Dej ruce za hlavu. Tak bude to? Prošacuj ho, Gordne.
14: Pod košilí má revolver.
2: Teď se otoč, Forbsi.
13: Jivenc, ale já jsem tě zachránil život, Jivenci. Namluvil jsem Volcnovi u jezera, že jsem tě trefil. Že zutonul. Já věděl, že ne.
2: Možná, ale co tu chceš?
13: Jsem trosečník.
2: To je pravda, ale nejsi sám. Kolik je vás? Mluv! Mám ti rozvázat jazyk? Moko, podej mi pro vás.
11: Lindsay, ne!
13: Kate Reedyová.
11: Kolik je vás, Forbsi?
13: 5.
2: Kdo všechno?
13: Walton, Rock, Brent, Coop a já.
2: Kde jsi vzal Brent a Coop?
13: No, před 3 dny jsme na ně narazili u jezera. Zachránili se při ztroskotání. Moře je vyneslo o kus dál než nás.
2: Brent a Coop, nejhorší zabijáci. A jakou lest chystá Walton? Tak bude to?
11: Povězte nám to, Forbsi.
13: Chce se dostat do jeskyně.
2: A ty jsi měl zjistit, kdo tu je?
13: Jo.
2: Kolik má Walton zbraní?
13: 4 pušky.
2: A nábojů?
13: 10.
5: Jenom 10 nábojů?
2: Jak to víš tak přesně?
13: Walton je počítal a rozdělil.
11: Forbsi, proč napomáháte zločinu? Přece nejste tak špatný jako ostatní. Nechcete tyto děti chránit před Walconem.
13: Ale co pak můžu?
11: Můžete!
2: Musíš!
5: Učenka, co tam dělá?
16: Třeba ho tam pozvali na rum.

0: bratře!
1: Zastřelili ho.
2: Kde, Forbes?
1: Už jdou.
3: Všichni ke stěně. Skrčte se. Mají už jenom 8 nábojů. Gordne, postav se u dveří. Až řeknu, budeš je opatrně otvírat.
1: Už jsou na dvoře.
3: Otvírej, Gordne!
4: Stůj, Watsone!
1: Třetí výstřel.
0: U čerta, tenhle znám! Evans, vstal z mrtvých! Vylez, Evansy!
4: Pojď si pro mě, Watsone!
2: Kosere, kam jdeš?
5: Křičte toho kluka!
0: Jeď ho, Robo! Neber se, pachate!
6: Pusťte mě, Onkyo!
5: Pusťte
6: mě!
5: Pusťte! A jitro! Nebo mě. Toho kluka provodu, a jitro!
6: Pusťte mě! Ne!
1: Čekejte, chlapci.
6: Já nechci, pusťte mě!
4: Roku! Jestli tomu dítěti ublížíš, zabiju tě!
5: Nechte nás, odejít!
2: Ale Kostera pustíš!
6: Ne!
5: Já ho pustím! Za hodinu! Když po nás nebudete střílet!
2: To snad nejsou lidi, si udělejte něco.
1: Moko, kolik má Watsone ještě nábojů?
7: Ještě mají jeden.
8: Který z nich?
1: To se pozná. Gordon, Donifan, Brian, Moko se mnou.
5: Gordon!
0: Přece se s tím klukem nebudu tahat. Fresh,
7: pojď. Mají na jezeře náš člun.
8: Ten gumovej, co jsme zapomněli v ústí řeky.
5: No tak prav, Moko. Podám zpátá.
7: Kostera hodili do jezera. Běží mu na pomoc.
5: Tam hledem utíkat! Odrohnej ho, prejte!
0: Hrome vedle! Nemám už náboje!
1: Na ně už nestřílejte. Měřte na člon. Palte.
7: Dost, utečou!
1: Daleko ne.
5: Tu po nás! Rychle do člunu!
0: Odražen břehu! Zaberte!
5: Proč nestřílejí?
0: Běží lovit toho kluka!
7: Chyť se, Kostere. Obrať se na znak, potáhnu tě po vodě.
9: Doplavu sám.
1: Kostere.
7: Kostere.
5: Ome, z člunu uchází vzduch.
0: Pucni to.
5: Tady taky. Tady.
0: Rozstříleli to jako zešeto.
5: Potápíme se.
0: Zpátky. Ke břehu. Pádlujte zpátky.
5: Pomoc. Pomoc nám.
1: Nestřílejte na ně, jsou bez zbraní.
7: Plavou ke břehu.
8: Neplavou. Námořníci a neumějí plavat.
1: To nebyli námořníci. To byli piráti.

0: Sestře Imči, můžeme začít s nakládáním.
1: Jen co Donifan s Brianem dodělají pažení. A neber sebou nic zbytečného, Kotne.
2: Potravin máme na 3 týdny. Počítám s tím, že budeme muset přistát na nějakém ostrově, než doplujeme do přístavu Punta Arena nebo Port Tamar.
3: Tucet beček se sladkou vodou. Vždycky je dobrý mít dost vody, i když je kolem samá voda.
0: Kuchyňské potřeby a drobnosti.
1: Snad se to sem všechno vměstná. Nezapomeňte, že šalupa je dlouhá jenom 9 metrů a široká 2. A nás je 17.
4: A takové šalupy doplujeme až do Oaklandu. Panečku, to bude sláva.
2: To těžko, Jakube. Bouřka by šalupu dostala do vývrtky.
1: Dobrá práce, chlapci.
5: Tak, hotovo.
1: Hotovo. Když nám bude vítr přát, zvedneme ráno kotvu. Nakládáme!
5: Do takových plachet se vítr rád opře, protože je šila Kate.
6: Podle vašeho návodu, mistře Imči.
0: To je divné, že jsou všechny průlivy pusté. Tyhle ostrovy mají přece být obydlené. A nikde ani bárka.
4: Ať jsou pusté, abych nerad, aby mě nějaký papuánec plápnul jako herinka.
0: Mistře Imči, před námi je další ostrov.
1: Obeplujeme ho a pak podél východních břehů poplujeme do přístavu Punta Arena.
4: A to nebudeme mít žádnou přestávku?
7: Přestávek si užijeme dost ve škole.
4: Máš pravdu, Jakube. Zas to začne, a než budou prázdniny.
3: No, nikdy už

0: Nebudou tak dlouhé. 2 roky.
1: Kous na pravo boku!
2: Zůstaňte na místech, nebo se převrátíme. A neposkakujte!
0: Moko, ty máš oči. To je kouř.
3: Opravdu, kouř z parníku!
0: Musíme na sebe upozornit.
1: Hurá!
2: Počkejte! Ještě ne!
0: Až připlujeme blíž. Gordon, Brian a Donifan se přesunou opatrně na záď. Nabíjí zbraně, až dám povel, vystřelí salvu. A ostatní zůstanou na svých místech.
4: Je rychlostí podle oka odhadnuto 10 mil za hodinu.
5: Řekl bych 20.
6: Hlupost, lebe.
4: Co vy, mistře Ivinci?
7: Něco mezi tím. Slušný parník.
4: Jenom, aby se k nám slušně zachoval.
2: Připraveni?
1: Připraveni!
2: Ano! Mířte do výšky! A neprostřílejte plachty! Pal!

0: Vítám vás na palubě parníku Grefton. Můj starý přítel, mořský vlk, kapitán Garnet, křižoval vody Tichého oceánu, aby našel zatoulané děti, a já dnes vítám na palubě skoro muže, kteří pílí a odvahou překonali tvrdý úděl trosečníků. Jmenuji se kapitán Fresek.
1: Gordon.
2: Donifan.
3: Brian.
2: Moko.
4: Vlok.
5: Servis.
6: Ross.
5: Garnet.
7: A já jsem Koster. Tohle je Jakub, Baxter, Jenkins, Dole a tamhle Einversen.
0: Vítám vás, chlapci. I vás, mistře Evansy a paní Ridiová.
8: Adžije, kapitán!
9: Adžije!
0: To já budu, protože vás musím odvést domů. Parní Grefton pluje sice do Austrálie, ale měním směr. Plnou parou do Aucklandu!

0: Byl to velice veliký a slavný orchestr. Měl 3 harfy, 6 kotlů, nepočítaných houslí a viol, různých rohů, dokonce 2 basklarinety a mnoho bas. To všechno leželo nebo stálo opřeno na pódiu. Z hudebníků nebyl nikdo v dohledu. Zkoušeli od rána a teď byla přestávka. Basa, která stála opřena až na kraji pódia, se svezla a jistě by byla upadla, kdyby se nebyla zachytila o druhou basu, která stála hned vedle. Promiňte, pravila hlubokým hlasem basa, která málem upadla. Nevadí, odpověděla stojící basa také hlubokým hlasem, ale přece jenom o chloupek vyšším a sonornějším. Pokud nestojím opřený rovně, těžko již udržím balanc, pravila basa užívajíc mužského rodu, když mluvila o sobě. Léta jsou léta. A hluboce vzdychla, až zadrnčela. Vy o létech ještě nemusíte mluvit, řekla basa s vyšším hlasem. No, kolik byste hádala? Sotva 100. No, hodně byste musela přidat. Byl jsem vyroben 1799 v Miláně. No, to by vám nikdo neřekl. Jste Ital, že? Mistr houslař byl Němec. Na basy jsou Němci nejlepší. Schildkraut starší. O, vy jste šlechtic. A jak jste se k nám dostal? Sám nevím. Dlouho jsem byl kdesi na půdě. Soudili se o mě a ten, kdo mě vyhrál, mě vezl otevřeným vozem. No, a pršelo a já se zbortil. Trvalo to dlouho, dlouho, než mě dali do pořádku, ale teď si nemohu stěžovat, jen ty výšky. Ty výšky mi někdy dělají potíže. Vysoké tóny. Oh, vysoké tóny, to je moje. Ale přiznám se vám, a v hloubkách nezním tak dobře. To vím a to mě mrzí. No to vás nemusí trápit. Tomu se dá odpomoct. Pevněji zarazit nohu a více se sklonit, že ano? Ale pověra. Hrajeme přece vedle sebe, že ano? V hloubkách vám přidám já, trošku s vámi společně zavibruji. No a ve vyšších polohách, vy mě to oplatíte. Basy se dali do smíchu, znělo to, jako by do nich zabloudil čmelák. Protože už bylo po přestávce, hudebníci se začali rojit a zasedat na svá místa. Basy v rychlosti si ještě slíbili, že už dnes při zkoušce si začnou vypomáhat a už tu byli jejich páni, kteří na ně hráli. Ha, podívej se, Ludvíku, ty basy stojí, jako by se objímali. Zamilovaný basy asi, pravil Ludvík. Ušlo mu docela, že jeho basa se začervenala. Přišel dirigent, zjednal si ticho a pravil, prosím, Lepke Buhalter, opus 88 od písmeny G. Zkoušeli až pozdě do odpoledne, basy si pomáhali, zprvu nesměle, později však nabili jistoty a obě dvě se těšili na každý vysoký i hluboký tón. Sáfriš, dneska nám ty basy zněly, co? Povídá Ludvík na cestě domů druhému muzikantovi. A ten odvětil se smíchem, no, když to taky koulíme, ne? Tak naschle, mě jde tramvaj. A utek za tramvaj. Na druhý den, když zase přišla přestávka, Ludvík řekl svému příteli, opři tu mou basu, o tu tvou, jo, ať to nespadne. A šli na párky. Jak jste se vyspala? Začala rovnou basa maskulinum. Chabě. Chabě. Těšila jsem se na zkoušku. A vy?
1: Také, také jsem se těšil.
0: Jenom na zkoušku?
1: Jenom na vás.
0: A vy? Já také.
2: Chytni ty basy!
0: Předposlední hudebník vykřikl na posledního.
2: Vždyť se kácej!
0: Jen tak, takže je zachytil. Radši je položím, si pomyslel a udělal to. V sále bylo ticho. Z ulice doléhal slabě všední den. Já vás mám rád už dlouho. Velmi, velmi hlubokým hlasem pravil Basa. Měl jste byl vždycky sympatický, ale od onoho sóla na basu, na začátku kantáty od Slavoslava Pantáty, jsem se do vás zamiloval.
1: To jsem zpíval jen pro vás, drahá.
2: Chce se mi radosti kutálec, řekla Basa.
0: Přestávka byla krátká, neboť premiéra se blížila. Už se sál zase hemžil a Ludvík stál nad Basami a smál se. Tak se podívej, nejsou tady jako milenci? Na jaře, na mezi, dodal druhý. To bys tomu dal? Ty myslíš, že by se na ní dalo hrát, kdyby byla samodruhá? Tak ticho, prosím, okřikl anonymně dirigent. George Bauer, symfonie cizmol, konec larga od písmeny F. A hned od začátku, prosím vás, nebojte se, pěkně s neopatetismem, jo, s neopatetismem. Jedno oko nesmí zůstat suchý. Zvedl taktovku a slavné těleso se rozburácelo. Basám bylo jako v nebi. Právě od písmeny F, jako by slavný Bauer napsal vyznání lásky pro basy. Hloubky, výšky a hloubky, souzvuk duší, vibrace lásky, kmitočty vášně, oj, co tomu může vědět studený triangl, kotle z oslí kůže nebo rozervaný činel.
1: Slavnostní premiéra byla za rohem. Basy hořely láskou. Máš nádhernou kobylku, vzdychl jednou Basa z nenadání.
0: Tvoje je krásnější, odpověděla Basa. A od té chvíle si tykali. I přišel večer slavnostního koncertu. Smluvili se obě basy, že ten večer bude patřit jim. Budou jedna druhé pomáhat jako nikdy ještě. A slovu dostáli. Nemohou se objímat jako my lidé. Zamotali se do sebe tóny. On pomáhal, ona jemu. Pak zachtělo se jim být sami i odpoutali se docela. To již nebyly basy. To byla píseň lásky, duet, unizono a teď kontrapunkt touhy. Ludvík a jeho přítel koukají do not a co viděli v notách, hmatají na strunách, ale neslyšeli to. Ani kapelník to neslyšel. Hleděl rovnou z náprsenky, potem z hadrovatele na hudebníky a od jeho očí se dal zapálit doutník. Ludvík a jeho přítel krčili rameny, ohlíželi se, aby mu naznačili, že to pochází možná od někud odjinud.
1: Co to tam hrajete? Řval na ně dirigent o přestávce.
0: No co je v notách, odpovídali. Nemluvte, to je sabotáž. To bude mít do hru. A mělo. Jednak v druhé půli koncertu, kdy se basy bezohledně ocitaly na vrcholu blaha v téměř každém taktu. Dále v kritikách, které se shodly o pochybeném podání, o nepropracovaném a nedomyšleném nastudování kantáty od Slavoslava Pantáty. No a pak byla dohra v kanceláři dirigenta speciálně pro Ludvíka a jeho přítele. Dirigenta už přešel akutní vztek. Mluvil slušně a zřetelně. S tou sabotáží to nepoženeme dále. Ale pánové, co se to s váma dělo? Byli jste opilí, mlčte! Já se jenom ptám. Tak dobrá, nebyli. Dobrá, a můžete to nějak vysvětlit?
1: No, můžeme vám to zahrát, pane dirigente, umíme to z paměti.
0: Basi sem, do kanceláře! Houkl dirigent do telefonu. Za chvilku přinesli basy. Basy lhostejné, basy nezamilované, basy, které byly náhodou po ruce. Kantátu, jedem! Dirigent začal dirigovat, Ludvík a jeho přítel hráli. Přesně,
2: bez chyby
1: až do konce. Hrajete oba výborně, poznamenal dirigent, muž spravedlivý. V čem to teda vězí?
2: Usedli a rokovali.
1: Dirigent měl ve stole bílé víno, potom sluha došel ještě pro dvě lahve. Načež bylo usneseno, že se svolá tisková konference a tam se věc vysvětlí tím, že akustika v sále špatně vyhovuje a na příští koncert se přestaví orchestr. Na tiskovou konferenci přišli sportovní redaktoři. Z kritiku jenom ten, který napsal dobrou kritiku, protože na koncert nemohl jít, a napsal ji předem. Konference proběhla v přátelském duchu mezi hudebníky a zástupci tisku, vše se vysvětlilo a na příští reprízu byli pozváni kritikové ještě jednou. Přišli všichni až na toho, který už jednou nepřišel a kritiku už napsal. K repríze vyprodané nastoupil orchestr hrdě. Dirigent měl potlesk na vstup, to má konečně vždycky, a začalo se. Zpočátku byly basy v pořádku, tedy v pořádku nebyly, ale snad jedině pro laikovo ucho, ale šlo to. Až teprve v kantátě, hned jak nasadí zbor mocně akáty bílé, bílé, bílé, snad to byla slova básníkova, která vyvolala touhu po kompenzaci lásky bas. Prostě od té chvíle zpívali basy svůj osobní part. Dirigent se spotil, ochraptěl ztrátou tekutiny, takže ji naštěstí nebylo slyšet, když sípal do pléna: zabiju vás, Ludvíku, a toho druhého taky zabiju. Ludvík to sice neslyšel, ale za to slyšel basu. Vidí svého přítele, jak zahazuje smyčec a odchází. Tak jde také a táhne basu za sebou. Kritiky tentokrát nebyly žádné. V hudebním orgánu vyšla úvaha o správnosti či nesprávnosti celostátního vedení symfonických orchestrů. Městská komise pro hudební tělesa měla předběžnou poradu s krajskou správou výroby strunných nástrojů a přizvali dirigenty z rozhlasu. Ludvík a jeho přítel dostali dovolenou bez udání důvodu a zástupci orchestru je poučili ve smyslu vyhlášky BBBBB/CCCCC, že se s nimi počítá až do vyřízení. Do vyřízení čeho ale? Tak do čertu. To se právě uvidí čeho. Na pomenutí šli oba domů a cvičili. Hráli od rána do večera, každý na svou basu soukromou, hráli bez chyby a přesně. Zamilované basy byly uloženy do dřevěných pouzder ve skladišti nástrojů. Stáli v nich vedle sebe a měli nyní dost času, aby si povídali do nekonečna. Basa vyprávěl o večírcích, na kterých na něm bylo hráno v severní Itálii počátkem 19. století. Jak ho jednou sám pan Stendhal poslouchal a jak pak zaplácal. I pana Garibaldi ho zahlédl v Modeně, nebo v Římě to bylo. Basa mluvila o svém strachu a o svém soužení, když ji německá armáda ukradla v Polsku a poslala do Berlína na konzervatoř, kde ji opět ukradl profesor a vyměnil za prase do Drážďan. Sem, do města, se dostala ani neví jak, bez strun, rozladěná. No to se ti nedivím, potvrdil basa ze své bedny. A pak byla přidělena orchestru, dána do pořádku a teď je konečně šťastná. Mezitím došlo ke svolání všeobecného zasedání všech hudebních složek jako takových, ke kterému byli přizváni pozorovatelé ligy korepetitorů a rovněž svazů rytců not. Ludvík a jeho přítel pozváni nebyli, protože o nich se jednalo. Seděli v kuchyni u Ludvíku s hlavami mezi koleny, neboť to jediné zbývá mužům, když se o nich jedná bez nich.
2: Až paní Ludvíková položila jednoduchou otázku, aniž přitom přerušila míchání krupicové kaše. A není to vůbec v těch basách? Za chviličku se rozlétly dveře ve skladišti hudebních nástrojů. Ludvík a jeho přítel raz, dva, otevřeli pouzdra, popadly basy a S začaly. Ovšem, že paní Ludvíková měla pravdu. Bylo to v těch basách. Po dlouhém mlčení rozepěli se jako nikdy. Oba muzikanti je popadli do náruče a utíkali do zasedací síně všeobecného zasedání. Tam je nechtěli pustit dovnitř. Až prý po uzavírací řeči předsedy svazu předsedů. Čili až nás vyhodí, pomyslili si oba hudebníci a prodrali se. Vyběhli na tribunu a nečekajíce na konec uzavírajícího projevu, spustili S a basy se dali do zpěvu. Po konci bylo veliké ticho. Pak všichni opustili svá místa a seskupili se kolem bas. Bylo usneseno, že nejde o nic jiného, než o poměrně vzácný zjev u hmoty, kdy jedna hmota reaguje vibračně na hmotu druhou, dosud nezjištěným kmitočtem, závislým však na kmitočtech druhé hmoty a poměru vlhkosti vzduchu a patrně též houslařského klihu. Byla jmenovaná tutlací komise, která dostala za úkol okamžitě se spojit s výzkumným ústavem a problém přehrát vědcům. Ludvík a jeho přítel dostali dopis s pokynem, aby příště více dbali na stav svěřených jim nástrojů a že se s nimi počítá při zájezdu do Dánska. Též jim bylo dovoleno koupit levně provinilé basy. V poslední chvíli před odjezdem na zájezd bylo zjištěno, že oba hudebníci jsou vlastně přespočetní i bylo jim dovoleno zůstat doma a cvičit. Takže zatímco slavné hudební těleso jelo přes Paraguay do Dánska, aby přivezlo nadšené kritiky, což hravě docílilo, Ludvík a jeho přítel začali na basách cvičit světovou skladbu Rámus z Vinetky. Ludvík hraje na jazzovou bubnovou baterii a jeho přítel brnká na basu, zatímco basa s hlubším hlasem je opřena sama opodál a sama hraje sebou. Kolem nich je spousta mladých lidí, každý večer a mají ukrutnou legraci. A když potom odejdou domů a v lokále se zhasne, tak obě basy mají čas pro svou lásku. Věř mě, má milá, pravil onehdá basa hlasem, který se podobal dunění atomické bomby v dálce. Věř mě, mezi tím mládím kolem nás si začínám připadat starý. Hlupáčku, 162 roky, copak to je nějaké stáří?

Nastal červen a blížila se Senoseč. Večer před svatojanskou nocí, která připadala na sobotu, se pan Jones tak nezřízeně opil v hostinci u Rudého lva, že se na farmu vrátil až v neděli v poledne. Jeho čeledíni podojili ráno krávy, ale pak šli na zajíce, aniž by se namáhali nakrmit ostatní zvířata. Jakmile se pan Jones vrátil, ulehl na pohovku v obývacím pokoji, přikryl si obličej novinami a okamžitě usnul. Takže když přišel večer, zvířata byla stále ohladu. Tím však byla dovršena míra jejich trpělivosti. Jedna z krav vyrazila dveře kůlny, v níž byly zásoby, a všichni se začali krmit. V tom se pan Jones probudil. Za chvíli přiběhl i se čtyřmi čeledíny a začali kolem sebe šlehat biči hlava nehlava. Ale zvířata byla příliš hladová. Ačkoliv podobný čin neplánovala, obrátila se jako na povel proti Jonesovi a jeho pomocníkům, vyrazila proti svým trýznitelům, trkala do nich a kopala ze všech stran. Jonesovi z čelediny se situace vymkla zcela z rukou. Nikdy předtím u zvířat podobné chování nepostřehli a náhlý odpor tvorů, jež mohli doposud tlouct a týrat, je k smrti vyděsil. Zmohli se na chabý pokus o obranu a pak vzali nohy na ramena. Za okamžik už všech pět pádilo po vozové cestě ústící na hlavní silnici. A zvířata je vítězoslavně pronásledovala. Paní Jonesová, která všechno viděla z okna své ložnice, zbalila v rychlosti do cestovní brašny pár věcí a zadní cestou opustila farmu. Mojžíš se skočil z bydelka a zlostně krákoraje letěl za ní. Zvířata mezitím vyhnala Jonesa a jeho kumpány až k silnici a přibouchla za nimi vrata s pěti závorami. Tak se stalo, že než si stačila uvědomit, co se děje, povstání úspěšně skončilo. Jones zmizel a farma byla jejich. První chvíli nemohla zvířata svému štěstí ani uvěřit. Nejprve všechna společně oběhla poklusem celou farmu, jako by se chtěla přesvědčit, že se zde už neskrývá žádný člověk. A potom běžela tryskem zpět k budovám, aby zahladila poslední stopy Jonesova nenáviděného režimu. Vylomila dveře kůlny na konci konírny a všechna udidla nosní kruhy, řetězy a strašlivé nože, jimiž Jones kastroval vepře a ovce, naházela do studny. Uzdy, ohlávky, klapky na oči a ponižující pytlíky na píci letěly do ohně, v němž se na dvoře pálily odpadky. Nakonec se spálily biče. Při pohledu na hořící biče poskakovala všechna zvířata radostí. Kuliš hodil do plamene také stužky, jimiž byly ve sváteční dny zdobeny hřívy a ocasy koní. Prohlásil přitom, že stužky nutno pokládat za část oděvu, což je znak lidí. A všechna zvířata musí chodit nahá, dodal přísně. Jakmile tuto větu uslyšel Boxer, sundal svůj malý slamák, jímž se v létě chránil před mouchami, a přidal jej do ohně. Vše, co připomínalo pana Jonese, zničila zvířata nevídanou rychlostí. Napoleon je pak zavedl k zásobárně a dal každému dvojnásobnou porci zrní a psům po dvou sucharech. Po těchto hodech byla sedmkrát zaspívána píseň Zvířata Anglie a zvířata se odebrala na kutě. Tak dobře se jim ještě nespalo.

0: Druhý den se všichni probudili za svítání jako obyčejně. Náhle si však uvědomili tu nádhernou událost, která se stala včera, a vyběhli na pastvu. Kousek odtud byl pahorek, z něhož mohli přehlédnout celou farmu. Zvířata na něj vyběhla a v průzračném raním světle se rozhlížela kolem. Všechno bylo jejich, vše, co viděla, bylo jejich. Z této myšlenky se jich zmocnilo takové vzrušení, že se bláznivě rozběhla do kolečka, vyskakovala do vzduchu, odrážela se mohutnými skoky, válela se v rose, nabírala plné tlamy sladké letní trávy, vykopávala drny z černé země a nasávala její sytou vůni. Pak se vydala na prohlídku farmy. V němém obdivu zírala na pole, louku, sad, rybník a malý háj. Zdálo se jim, že všechno vidí poprvé a ještě pořád nemohla uvěřit, že jim to patří. Pak se vydala v řadě zpět ke stavením farmy a mlčky se zastavila před vchodem do Jonesova domu. Také ten byl jejich, ale bála se do něj vstoupit. Kuliš s Napoleonem nakonec vyrazili dveře rameny a zvířata vcházela po jednom, opatrně na šlapujíce, aby nic nepoškodila. Po špičkách kráčela z pokoje do pokoje, mluvila tlumeným hlasem a při pohledu na neuvěřitelný luxus, na postele s péřovými pokrývkami, zrcadla, žíněné pohovky, bruselské koberce a obrázek královny Viktorie, pověšený nad krbovou římsou, je mrazilo v zádech. Zvířata sestupovala zrovna po schodech, když zjistila, že Molina chybí. Vrátila se a našla ji v nejkrásnější ložnici. Z komody paní Jonesové sebrala kousek modré stuhy, přehodila si ji přes krk a teď se přihlouple zhlížela v zrcadle. Zvířata ji pořádně vyhubovala a vyšla z domu. Venku zakopala pár šunek, které předtím visely v kuchyni na háku. Kromě nich a soudku v sínce, který boxer prokopl kopytem, se v domě ničeho nedotkla. Jednohlasně se usnesla, že budova má být zachována jako muzeum. Všichni souhlasili, že v ní nikdy nesmí bydlet žádné zvíře. Když se pak zvířata nasnídala, Kuliš a Napoleon je znovu svolali. Soudruzi, pravil Kuliš, je již půl sedmé a máme před sebou dlouhý den. Musíme totiž začít sklízet seno. Přesto bych vám rád něco řekl. Prasata se nyní přiznala, že se během uplynulých 3 měsíců naučila ze starého slabikáře, který kdysi náležel dětem pana Jonese a který objevila na smetišti, číst a psát. Napoleon poslal prohrnce s černou a bílou barvou a zavedl shromážděné k vratům s 5 závorami, jež oddělovala farmu od hlavní cesty. Pak Kuliš, který psal nejlépe, vzal mezi své 2 paznechty štětec, zamazal nápis Panská farma a na jeho místo napsal Farma zvířat. Tak se ode dneška měl statek jmenovat. Potom se vrátili na dvůr. Kuliš s Napoleonem nechali přinést žebřík a opřeli jej o vrata stodoly. Vysvětlili zvířatům, že se jim po 3 měsících intenzivního studia podařilo soustředit zásady animalismu do 7 přikázání, která nyní napíšou na zeď. Tato přikázání jsou nezměnitelné zákony, jimiž se na farmě musí zvířata navždy řídit. S jistými potížemi, pro prase to není nic snadného, se Kuliš vyšplhal po žebříku a pustil se do práce, zatímco Pištík o pár příček níže držel plechovku s barvou. Přikázání psali na dechtovou zeď velkými bílými písmeny, která se dala přečíst ze vzdálenosti 30 metrů. Zněla takto. 7 přikázání. První.
1: Každý, kdo chodí po 2 nohách, je nepřítel.
0: Druhé.
1: Každý, kdo chodí po čtyřech nohách, nebo má křídla, je přítel.
0: Třetí.
2: Žádné zvíře nebude chodit obličiny.
0: Čtvrté.
3: Žádné zvíře nebude spát v posteli.
0: Páté.
2: Žádné zvíře nebude pít alkohol.
0: Šesté.
4: Žádné zvíře nezabije jiné zvíře.
0: Sedmé.
5: Všechno zvířata jsou si rovna.
0: Nápis byl velmi úhledný a až na to, že místo pít napsal Kuliš pít a jedno s bylo vzhůru nohama, v něm nebyla jediná chyba. Kuliš pak přikázání přečetl všem nahlas. Zvířata přikyvovala v naprostém souhlasu a některá chytřejší se jim začala ihned učit nazpaměť. A nyní, soudruzi, volal Kuliš, odhazuje štětec, vzhůru na senoseč. Učiňme otázkou cti mít sklizeno dříve, než mýval Jones a jeho lidé. V tom okamžiku začaly krávy, které vypadaly už nějakou dobu podivně hlasitě bučet. 24 hodin je nikdo nepodojil a vemena jim téměř praskala. Po krátkém přemýšlení poslala prasata pro kýble a úspěšně krávy podojila. Jejich kopítka na to byla jako stvořena. Před zvířaty se objevilo 5 kyblíků plných pěnivého hustého mléka a všichni si je se zájmem prohlíželi. Co se stane se vším tím mlékem? Zeptal se někdo. Jones nám ho občas přidával do kaše, podotkla jedna slepice. Nestarejte se o mléko, soudruzi, vykřikl Napoleon a postavil se před kýble. Něco s ním provedeme, ale senoseč je přednější. Soudruh Kuliš vás povede a já přijdu za chviličku. Vpřed, soudruzi, seno čeká. A tak se zvířata vyhrnula na louku, aby začala se sklizní. A když se večer vrátila, všimla si, že mléko zmizelo. Při senoseči se všichni nadřeli, ale nakonec dopadla mnohem lépe, než doufali. Práce byla někdy opravdu obtížná. Nářadí vymysleli lidé a nikoli zvířata, a tak velká překážka spočívala v tom, že ani jedno zvíře nedokázalo používat nástroje, které vyžadovaly vzpřímený postoj. Prasata si však dovedla poradit s každou těžkostí. Koně znali každou píť pole a rozuměli tedy kosení a hrabání sena lépe než pan Jones a jeho čeledíni. Prasata sama sice žádnou práci nevykonávala, za to všechno řídila a dohlížela na ostatní. Bylo samozřejmé, že se svými znalostmi ujala vedení. Boxer a Lupina se zapřáhli do žacího nebo pohrabovacího vozu, teď už nebylo zapotřebí ani udidel, ani otěží, a kráčeli vytrvale kolem role. Prase za nimi podle situace volalo zpomal, soudruhu, a hot a čehý, soudruhu. I nejmenší zvířata pomáhala při obracení a svážení sena. Dokonce i slepice a kačeny pobíhaly sem a tam a snášely ho po jednotlivých stéblech v zobácích na kupky. Zvířata nakonec sklidila o 2 dny rychleji, než obvykle trvalo Jonesovi a jeho lidem. A navíc byla to největší úroda, jakou kdy viděla. Díky bdělosti slepic a kachen nepřišlo na zmar ani stéblo a žádné zvíře si nepřisvojilo ani zrnko. Celé léto klapala práce na farmě jako hodiny. Všechna zvířata byla šťastnější, než by si kdo mohl představit. Každé sousto píce bylo pro ně opravdovým potěšením, neboť vše pocházelo z jejich vlastní práce. Nebyla to již almužna od nenáviděného pána. Když odešli neužiteční, ličtí příživníci, každý se mohl dosyta najíst. A ačkoliv neměla žádné zkušenosti, získala mnohem více volného času. Objevila se samozřejmě spousta potíží. Při sklizni obilí musela zvířata například sešlapávat klasy jako za dávných časů a vyfukovat plevy vlastním dechem, protože na farmě nebyla mlátička. Prasata svou chytrostí a boxer mohutnými svaly však dokázali zdolat každou překážku. Boxer se stal předmětem obdivu všech. Pracoval pilně již za Jonese, ale nyní dřel za tři a někdy to vypadalo, že veškeré práce na farmě leží jen na jeho mocných bedrech. Celé dny tlačil a tahal a vždycky byl tam, kde byla práce nejtěžší. Domluvil se dokonce s Kohoutem, že bude ráno buzen o půl hodiny dříve než ostatní a do budíčku vykoná nějakou dobrovolnou práci. Jeho odpověď na všechny problémy a potíže zněla: budu pracovat lépe a radostněji. A tato slova se stala boxerovým heslem. Podle svých možností ale pracoval každý. Slepice a kachny uspořili sbíráním klasů 75 kilogramů obilí. Nikdo na farmě nekradl. Nikdo si nestěžoval na příděli. Žádné hádky, závist a žárlivost, jako za starých časů. Jen Molině se nechtělo ráno vstávat, práci nechávala často nedokončenou a vymlouvala se, že má v kopytu kámen. Kočka se také chovala podivně. Brzy si všimli, že jakmile byla někde nějaká práce, zmizela na celé hodiny a vracívala se jen k jídlu, jako by se nechumelilo. Pokaždé však přišla s tak dokonalou výmluvou a předla tak přítulně, že jí zvířata nemohla podezřívat z ničeho špatného. Starého osla Benjamina revoluce vůbec nezměnila. Dělal svoji práci pomalu a bez zájmu, jako za Jonese. Nikdy se nesnažil podvádět a zároveň nedělal žádnou práci navíc. O revoluci a jejich výsledcích se nikdy nevyjádřil. Když se ho ptali, zda je teď šťastnější než za Jonese, odpovídal: osly mají dlouhý život. Nikdo z vás ještě neviděl mrtvého osla. A zvířata se musela spokojit s tímto nejasným prohlášením. O nedělích se nepracovalo, snídali o hodinu později a pak se odbývala ceremonie, která se nikdy nesměla vynechat. Nejprve se vstyčovala vlajka. Kuliš našel v kůlně starý zelený ubrus paní Jonesové, na který bílou barvou nakreslil kopyto a roh. Tuhle vlajku pak každou neděli ráno vytahovali v zahradě domu na stožár. Vlajka je zelená, vysvětloval Kuliš, jako zelená pole Anglie, zatímco kopyto a roh představují budoucí republiku zvířat, která vznikne, až bude celá lidská rasa poražena. Po vstyčení vlajky vpochodovala všechna zvířata do stodoly, aby se tu zúčastnila velkého shromáždění zvaného schůze. Zde plánovala práce na příští týden, přijímala rezoluce a diskutovala. Rezoluce navrhovala výlučně prasata. Ostatní zvířata se sice naučila volit, ale rezoluce si nikdy vymyslet nedovedla. Nejaktivněji si při diskuzích počínali Kuliš a Napoleon. Nikdy spolu ale nesouhlasili. Ať navrhl první cokoliv, druhý mu zaručeně odporoval. A dokonce, když bylo rozhodnuto o malém přístřežku vzadu za sadem, který se měl stát útulkem zvířat odcházejících do důchodu, což byla sama o sobě záležitost nenapadnutelná, rozpoutala se vášnivá debata o důchodové hranici pro jednotlivé skupiny zvířat. Schůze vždy končily zpěvem Zvířat Anglie a odpoledne patřilo odpočinku. Vepři vydělili kůlnu na nářadí jako své velitelství. Tady po večerech studovali v knihách, které přinesli z domu, učili se, jak kovat, truhlazit a další potřebné věci. Kuliš se ve volném čase také zabýval organizováním takzvaných zvířecích rad. V tom byl neúnavný. Pro slepice založil radu pro výrobu vajec. Pro krávy ligu čistých ocasů. Pro krysy a zajíce radu pro doškolování divokých soudruhů. Účelem této rady bylo ochočit krysy a zajíce. Hnutí za bělejší vlnu pro ovce. A kromě toho zorganizoval kurzy čtení a psaní. Většina jeho projektů však ztroskotala. Například pokusy ochočit divoká zvířata ustaly skoro okamžitě. Krysy a zajíci se chovali pořád stejně. A když se s nimi jednalo laskavě, jen toho zneužívali. Kočka se zpočátku velmi aktivně zapojila do rady pro doškolování. Jednoho dne byla viděna, jak sedí na střeše a rozpráví s vrabci, kteří byli téměř v jejím dosahu. Povídala něco v tom smyslu, že všechna zvířata jsou si nyní soudruhy a kterýkoliv vrabec, že k ní může přijít a sednout si ji na tlapku. Vrabce to však nepřesvědčilo. Velmi úspěšné ale byly kurzy čtení a psaní. Do podzimu byla všechna zvířata na farmě do jisté míry gramotná. Prasata uměla číst i psát perfektně. Psi se naučili číst také poměrně brzy, ale zase neměli zájem o nic jiného než o 7 přikázání. Koza Majka uměla číst o něco lépe než psi a někdy po večerech předčítala ostatním z útržků novin nalezených ve smetí. Benjamin si ve čtení nezadal z prasaty, ale svou schopnost nedával najevo. Říkal, že pokud ví, neexistuje nic, co by stálo za přečtení. Lupina se naučila celou abecedu, ale neuměla dávat slova dohromady. Boxer se nedostal dál než k písmenu D. Uměl nakreslit kopytem do prachu A, B, C, D. A pak stál a zíral na písmena se sklopenýma ušima. Občas potřásl hlavou a marně se snažil rozpomenout, co přijde dál. Několikrát se mu podařilo naučit se E, F, G a H. Ale když se to naučil, zjistil, že zapomněl A, B, C a D. Nakonec se spokojil s prvními 4 písmeny a psával je jednou až dvakrát denně, aby si osvěžil paměť. Molina se odmítala naučit víc než M, O, L, I, N a A. Uměla jméno hezky poskládat z proutků, které ozdobila několika květy, a chodila pak v obdivu kolem svého výtvoru. Ostatní zvířata na farmě se zarazila u písmene A. A vyšlo též najevo, že ta hloupější jako ovce, kačeny a slepice nejen, že se nedovedla naučit ani písmenko, ale nedokázala si z paměti vzpomenout ani na 7 přikázání. Po delším přemýšlení zkrátil kvůli 7 přikázání do jednoduchého hesla. 4 nohy dobré, 2 nohy špatné. Toto, podotkl, obsahuje základní principy animalismu. Kdo si naše heslo osvojí, bude uchráněn před lidským vlivem. Ptáci měli původně námitky, neboť se jim zdálo, že mají 2 nohy, ale Kuliš jim dokázal, že tomu tak není. Ptačí křídla, soudruzi, máte pro pohyb, nikoli v práci. Proto jsou považována za nohy. Charakteristickým znakem člověka je ruka, nástroj, kterým člověk páchá všechna příkoří. Ptáci Kulišovým dlouhým výrazům příliš nerozuměli, ale přijali jeho vysvětlení, a tak se všechna hloupější zvířátka hned začala učit novou poučku na spaměť. Heslo 4 nohy dobré, 2 špatné bylo napsáno na zeď stodoly hned vedle 7 přikázání a většími písmeny. Když se ho všichni naučili na spaměť, ovcím se poučka velmi zalíbila a často polehávajíce na pastvě spustili všechny spontánně 4 nohy dobré, 2 špatné. Vydrželi to celé hodiny, aniž by se unavili.

0: Přiznávám, že jsem měl z téhle prohlídky trochu obavy, milá paní Hartrova.
1: Děkuji za upřímnost, doktore.
0: Za to její výsledek mě naprosto uklidnil. Jsem upřímně potěšen, že vás i tentokrát nacházím v tak dobré kondici. Na samém prahu osmdesátky je to velmi vzácné.
1: Chcete-li, abych vám věřila, buďte poněkud věcnější, doktore.
0: Ovšem, připouštím, že vaše srdíčko je trochu unavené, ale nejedná se o nic vážného. Pro jistotu byste se však měla vyvarovat každého rozčilení, nepřipouštět si žádné starosti.
1: Ani k ním nemám to chvíli důvod, díky bohu.
0: Brát pravidelně předepsané léky a nepodstupovat žádnou větší námahu. Doporučuji pravidelné procházky, ale pěkně po rovině, žádné běhání do kopce.
1: Jestli mi kromě toho doporučíte, abych nechodila ani po schodech a přestěhovala se z prvního poschodí do přízemí, tak mě opravdu přesvědčíte, že jsem zdravá jako křepelka.
0: Téměř jako křepelka, milá paní Hartrová, o čemž svědčí i váš smysl pro humor. Zastavím se opět za týden. Poroučím se.
2: Halo, doktore, na okamžik.
0: S vámi jsem právě chtěl mluvit, pane Ridgway. Vyšetřil jsem vaši tetičku.
2: Mám o ní vážné starosti, doktore. Rád bych znal pravdu.
0: Ujišťuji vás, že není bezprostřední důvod k obavám. Vaše tetička může žít ještě pěkných pár let, ale současně pro ně může být osudná každá nadměrná námaha nebo duševní otřes. Měla by vést velmi klidný život. Žádné vzrušování, únava, ponuré myšlenky. Naopak, příjemné rozptýlení jí může jen prospět.
2: Právě o tom už delší dobu uvažuji a mám dojem, že jsem na to přišel.
0: Prozradíte mi ten svůj nápad?
2: Ne, nechte se překvapit, doktore.
0: Dobrá, nebudu naléhat. A propo, neuvažoval jste o tom, že by bylo dobré, kdybyste dal v domě nainstalovat výtah?
2: Výtah? A k čemu?
0: Ušetřil by její srdíčko, mladý muži. Námaha spojená s chůzí do schodů jí rozhodně neprospívá. Konec konců, vaše tetička je bohatá žena a výlohy spojené se zřízením...
2: Vezmu rád na sebe.
0: Jste znamenitý mladý muž, pane Ridgway. A myslím, že vám neprozradím nic nového, když vám řeknu, že jste si za tu dobu, co bydlíte u paní Hartrové, naprosto získal její náklonost. To, co se bohužel nepodařilo vaší sestřence Miriam. Náklonost, která se asi projeví v jistém právním dokumentu. Považujte to prosím za přátelskou, ale spolehlivou informaci.
1: Výtah? Ale to vůbec nepřipadá v úvahu, Charlesi. Jak tě mohla taková hloupost napadnout?
2: Přivedl mě na ní doktor Menl. Chůze do schodů prý namáhá tvé srdce.
1: Jsi dobrý chlapec a jsem ráda, že jsem se v tobě nesklamala.
2: Je-li to v zájmu tvého zdraví, není žádný nápad dost hloupý.
1: Ale ten zmatek v domě by mě přivedl do hrobu mnohem dřív než chůze po schodech.
2: Víš, já už jsem se informoval u firmy, která by instalaci výtahu provedla během několika dní. A tak tiše, že bys o tom ani nevěděla.
1: Když si pomyslím, že v domě by bylo plno cizích lidí, je tu spousta obrazů, cenných věcí a rodinné stříbro.
2: Práci by provedla nejlepší firma, která nezaměstnává zloděje.
1: Nevím, chlapče.
2: Slibuji, že osobně na všechno dohlédnu.
1: No, dělej podle svého rozumu. Jen pokud možno šetří mé nervy, nebo umřu rozčilením. Škoda, že něco z tvé povahy neměla Miriam.
2: Nekřivdíš ji trošku? Tetičko Mary žila s tebou tolik let a určitě jí mrzelo, když musela odejít.
1: Byla to jen její vina. Jak si mohla myslet, že budu souhlasit, aby si vzala obyčejného vesnického učitele?
2: Já byla vždycky dost umíněná, já vím.
1: Kdo chce žít v mém domě, musí respektovat mé názory.
2: Já ji přece neomlouvám. A propos, pojedeš zítra na svou obvyklou návštěvu k paní Brecknellové?
1: Samozřejmě. Ani poněkud slabší srdce, jak říká doktor Menl, mne nedonutí změnit zvyky.
2: A snesla bys, kdybych ti po návratu uchystal malé překvapení? Příjemné, doufám.
1: Jsi tak milý chlapec. Jsem zvědavá na to tvoje překvapení, Charlesi.
3: Co
1: co tohle? Co to má znamenat? Kde se tu vzala ta věc?
2: Slíbené překvapení, tetičko.
1: To je...
2: radiopřijímač. Nejlepší, jaký bylo možné opatřit. Až z Londýna.
1: Překvapení jen, co je pravda. Co já si s tím mám počít?
2: Poslouchat. Co a kdy se ti zachce? To, co právě slyšíme, vysílají z Paříže. Celý svět na to můžeš chytat.
1: Z Paříže? Tam jsme strávili s Nebuštíkem Patrikem nezapomenutelné chvíle.
2: Také si pamatuju, jak ses jednou zmínila, že jste nevynechali jediný koncert, když jste přijeli do Londýna.
1: To je pravda. Člověk některým věcem tak odvykne, když žije v malém městě. Sám, kdo by to řekl, že taková ošklivá velká bedna a samý knoflík je to, kdo se v tom má vyznat?
2: Stačí jen pootočit tady tím a... Vídeň.
1: Opravdu?

0: zavírat se novým poznatkům znamená stárnout, a to přece není tvůj případ.
1: Když mě dělají starosti tyhle ty elektrické nebo magnetické vlny. Někde jsem četla, že mají na člověka nepříznivé účinky.
0: Ale tetičko, ujišťuji tě, že od té doby, co mě tahle, přiznám, pošetila myšlenka napadla, jsem se důkladně seznámil se všemi fyzikálními i technickými principy radiotechniky. A můžeš mi věřit, že tahle věcička nemá na lidský organismus absolutně žádné nežádoucí účinky.
1: Říkej si, co chceš, Charlesi. Pravda je, že někteří lidé jsou na elektřinu citliví. Mě třeba před bouškou vždycky bolí hlava.
0: To je něco jiného, tetičko. Prosím tě, věř mi, že bych nikdy neudělal nic, čím bych ti ublížil.
1: Dobře. Můžu to s tím rádiem zkusit. Třeba se tím opravdu trochu zabavím.
0: Tak to mám radost. Bude ti vyhovovat, když tu věc nechám tady na tom stolku u stěny?
1: Proto vás, vážený pane Hopkinsne, jako dlouholetého právního zástupce naší rodiny, prosím, abyste mě, až vás vaše úřední záležitosti přivedou do našeho městečka, laskavě navštívil.
2: Já sám jsem si koupil radiopřijímač už dlouho před válkou a strávil jsem u něj bezpočet krásných večerů. Rozhodně mu dávám přednost před televizí, která se teď dostává do módy.
1: Také já jsem si na něj zvykla rychleji, než jsem čekala. Byl to o Charlese vynikající nápad.
2: Vidím, že si váš synovec velmi rychle získal vaši přízeň, paní Hartrová. Což je jistě také důvodem, proč chcete změnit svoji poslední vůli v jeho prospěch. Nemýlím-li se.
1: Dlouho jsem o té věci uvažovala, než jsem se rozhodla.
2: Chápu. To děvče, myslím vaši neteř, Miriam Robinsonovou, o vás tak dlouho a oddaně pečovalo.
1: To nepopírám. I když jsem postupně získávala pocit, že se až příliš často začíná řídit vlastní hlavou.
2: Je to inteligentní a samostatné děvče, nedivte se.
1: Až trochu příliš samostatné. Nejsem žádná egocentrická stařena, ale měla jsem přece jistý nárok, aby brala v úvahu mé názory.
2: Drahá paní Hartrová.
1: Se vším bych se smířila, kdyby nebyla tak umíněná, když se jednalo o tu učitelskou nicku. Naprosto beznadějná partie.
2: Měla ho ráda, to se stává. A zdá se, že je s ním šťastná. Zaslechl jsem, že se jim narodilo druhé dítě, tentokrát holčička.
1: Však jsem jí poslala k Vánocům krabici nejlepších kapesníků, jako obvykle.
2: To od vás bylo velmi ušlechtilé.
1: Od té doby, co je v mém domě Charles, jsem o mnoho klidnější. Zahrnuje mne pozorností přímo mě hýčka.
2: Je to nesporně příjemný a cílevědomý mladý muž. Přál bych mu, aby si ve svých obchodních záležitostech vedl stejně úspěšně, jako si dokázal získat vás. A vám, abyste se v něm nikdy nesklamala.
1: Vyloučeno. Vlastní syn by o mě nepečoval lépe. Proto jsem se také rozhodla změnit svoji poslední vůli a místo Miriam ustanovit svým dědicem jeho. Prosím vás, pane Hopkinsne, abyste v tomto smyslu přepracoval můj závěr.
2: Ano,
1: všechny menší odkazy můžete převzít z té původní. Případné další změny a doplňky provedu při podpisu dokumentu.
0: Tetičko, neměla bys nic proti tomu, kdybych se dnes večer zastavil u Wilsonových? Pozvali mě na partii bridge. Spojil bych to s malou procházkou. Ale nic jsem jim neslíbil.
1: Wilsonovi jsou příjemní lidé, rozhodně bys je měl navštívit.
0: Víš, jak nerad tě nechávám večer samotnou. Klidné posezení s tebou u rádia je pro mě zajímavější než plkání s plukovníkem Wilsonem.
1: Jsi mladý a nemůžeš být pořád se mnou. A když se neurazíš, tak rádio poslouchám radši sám. A ty si pořád hraješ s těmi knoflíky a já slyším jen samé skřeky a vrčení. Klidně si jdi.
0: Tvoje upřímnost je kouzelná, tetičko. Doufám, že budou vysílat něco podle tvého gusta.
1: Arturo Rubinstein hraje Chopina a potom je přednáška o Lukrecii Borgiové, té slavné vražetky.
0: Kdyby mi někdo řekl, že za pouhé 3 měsíce si na tu ošklivou bednu, jak říkáš, zvykneš tak, že mě ani nenecháš poslouchat, pomyslel bych si, že se zbláznil. Tak pěkný večer.

0: Pětička.
1: Neboštík Patrik miloval Chopina.
2: Kdyby tu tak mohl být se mnou.
1: Co se to stalo? Že by se pokazilo rádio? Zrovna v nejlepším.
3: Mary. Slyšíš mě, Mary? To jsem já, Patrik. Tvůj Patrik. Brzy si pro tebe přijdu. Budeš připravena, viď, Mary? Brzy si pro tebe přijdu.
1: Něco se mi zdálo. Usnula jsem a něco se mi zdálo. Patrik, byl to Patriku. Hlavně to určitě byl sen, to byla halucinace. Na minutku jsem si zřímla, protože na něj pořád vzpomínám. Brzy si pro tebe přijdu, tak to říkal. Že by to byla předtucha? Mám už svá léta a slabé srdce. Ať je to, jak chci, znamenat nějakou výstrahu. Určitě. Já utratila tolik peněz za ten zatracený výtah.
4: Co byste si ještě přála, paní?
2: Ježíši Kriste, vy se celá třesete a bledá jste jako smrt.
1: Nedělej paniku. Podej mi z nočního stolku lék. Sklenici vody.
2: Prosím.
1: Kapky na uklidnění.
2: Pane bože, já pošlu pro doktora a zavolám mladého pána. Slyšela jsem, že už se vrátil.
1: Nedělej paniku. Žádného doktora nepotřebuju a mladého pána nech na pokoj. Děkuju. Klidně ti spát.
2: Když já bych přece jen...
4: Už je vám líp.
1: Říkám ti přece. Dobrou noc.
2: Dobrou noc, paní.
1: Jestli to byla výstraha, měla by se opakovat. Kdy? Zítra? Stejnou cestou nebo nějak jinak? Už bych tu věc neměla poslouchat. Ne. Ať se stane, co se má stát.
5: Popředek řekl opeře Karla Marie von Webera Čarostřelec. Pokračuje náš večerní koncert z operní hudby německých romantiků předehrou a scénou Izoldiny smrti z Wagnerovy opery Tristan a Isolda.
6: Této Mary, neměl bych to zastavit. Venku je hnusné počasí. Tak tomu ten pochmurný Wagner.
1: Ne, jen to nech být. Víš, Tristana a Isoldu jsme slyšeli před 30 lety v Covent Garden s nebož... Byl to moc hezký večer.
6: Teto Mary, Elizabeta mi řekla, že si včera večer nebyla jaksi ve své kůži. Je to pravda?
1: Elizabeta ti nemá co říkat. A ta malá nevolnost nestojí za řeč. Klidně jdi spát. Já také nebudu dlouho ponocovat.
6: Tak dobře, ale kdybys něco potřebovala, stačí zazvonit z vedlejšího pokoje. U tebe budu dřív než Elizabeta.
1: Ne, chlapče. Jsou chvíle, kdy člověk musí být sám. A je to tady.
3: Slyšíš mě, Mary? To jsem já, Patrik. Už brzy si pro tebe přijdu, velice brzy. Budeš připravená, viď, Mary?
1: Ne, tentokrát jsem určitě nespala. Byla jsem vzhůru a při smyslech. Byl to Patrikův hlas. Žádná halucinace. Může se něco takového vůbec stát? Je možné, že by se Patrikův hlas vznášel kdysi v nekonečném prostoru a najednou vstoupil do těch rozhlasových vln? Měla bych se někoho zeptat? Charles... Doktora Menla? No to ne, Ještě by si o mě pomysleli, že jsem se zbláznila.
3: Slyšíš mě, Mary, to jsem já, Patrik. Už brzy si pro tebe přijdu.
1: A teď je to mimo veškerou pochybnost. Patrik mě k sobě volá.

0: Dobré jitro, paní. Cože jste tak brzy vzhůru? Hned vám donesu čaj.
1: Čaj počká, Elizabeto. Vzpomínáš, jak jsem ti před časem řekla, co je v levé horní zásuvce mého prádelníku?
0: Samozřejmě, paní. Pro Krista pána, paní, co tím chcete říct?
1: Odemyká se tím dlouhým klíčem s bílým štítkem. Je tam uloženo všechno, co bude potřeba pro můj pohřeb. Vyndej ty věci ven.
0: A paní, takové myšlenky puste z hlavy. Vy přece vůbec nevypadáte, že byste
1: měla... Přestaň, Elizabeto. A udělej, co jsem ti řekla. Všichni musíme odejít, dřív nebo později. A já už jsem žila dost dlouho. No tak přestaň, nebo si jdi brečet do kuchyně.
0: Kde pak? Já se od vás nehnu, dokud vás tyhle černý myšlenky nepřejdou.
1: Povídám, běž a přines mi čaj. Než ho vypiju, napíšu si jeden dopis. Pomoz mi ještě vstát. Ctěný pane Hopkinsne, tímto vás žádám, abyste mi laskavě obratem zaslal nebo přinesl k podpisu a k případným doplňkům moji novou poslední vůli. S úctou vaše Mary Hartrová. Tak, hotovo. Člověk má za sebou zanechat věci v pořádku.
0: Mám hned po obědě přinést kávu, paní?
1: Jen pro Charlese. A skleničku koňaku, viď, chlapče?
2: Myslím, že ani tobě by šálek kávy neuškodil. Ale ty víš sama nejlíp, co je pro tebe dobré. A propos, tetičko, kdo je ten poněkud komický staromódní švihák na obrázku? Tam v tom prázdném pokoji na konci chodby nad krbem. Ten s bývrem malicou si.
1: To je tvůj strýček Patrik Zamlada, Charlesi.
2: A tak... Proto tím se všechno vysvětluje. No, stejně to hloupost.
1: Co se čím vysvětluje, Charles? Jaká hloupost?
2: Ale zapomeň na to, teto Mary, to se mi něco zdálo.
1: Chci, abys mi řekl, proč se stal právě na ten obraz svého strýce Patrika.
2: Říkám ti přece, zase jednou zapracovala moje hloupá fantazie, takový nesmysl.
1: Žádám tě, abys mi všechno pověděl.
2: Tak dobře, ale jen když mi slíbíš, že se tomu zasměješ zrovna jako já. Zkrátka se mi zdálo, když jsem se onehdy večer vracel domů. Určitě to byl nějaký odraz světla. Prostě jsem měl dojem, že v okně toho prázdného pokoje jsem zahledl tvář mužskou. Napadlo mi, že k tobě někdo přijel na návštěvu. Ráno jsem se na to zeptal Elizabety a ta mi řekla, že v domě není žádná cizí osoba. Ze zvědavosti jsem potom do toho pokoje zašel a tam jsem nad krbem uviděl ten portrét.
1: Pokračuj. A tobě se zdálo, že ta mužská tvář v okně se podobá té na portrétu strýce Patrika.
2: Opravdu mě napadlo, že ti dva jsou jedna tatáž osoba. Představ si, taková hloupost.
1: Tak přece jen.
2: Dá se to pochopitelně a logicky vysvětlit. Podvědomí a tak. Určitě jsem si toho obrazu všiml už dřív a pak jsem si vsugeroval, že jsem tu tvář... Co je ti, tetičko?
1: Nic, nic. Abys věděl, ta prázdná místnost na konci chodby, to býval pánský pokoj mrtvého Patrika.
2: Promiň, prosím tě.
1: Nemlouvej se, ne. Víš, jsou věci, kterým ve svém věku ještě nemůžeš rozumět. Teď poslouchej. Rozhodla jsem se změnit svoji poslední vůli a chci, abys věděl, že... Dejme tomu, že jsem na tebe nezapomněl.
2: Teto Mary, nezlob se, ale já odmítám poslouchat takové pohřební řeči.
1: Ale musíš mi slíbit, že přesně splníš všechna má přání, pokud jde o různé menší odkazy. A nejen to. Elizabetě, odkazuji 50 liber, ale v tuto chvíli mi připadá, že je to málo a... Proto ti žádám, abys jí po mé smrti vyplatil v hotovosti dalších 50. Nezapomeň.
0: Můžu servírovat kávu a koňak, paní? Jo, a poslíček z kanceláře pana Hopkinsna pro vás přinesl tuhle obálku. Že vám ji mám i hned předat.
1: Na nikoho nesmím zapomenout. Měla bych připsat, že ten vůsterský čajový servis odkazují sestřenici Emně. Vždycky se jí líbil a Čárosovo dědictví se tím nezmenší. Náhrdelník s rubíny ženě bratrance Roberta. Vždycky ke mně byla tak přátelská.
0: Co když je to všecko předčasné?
1: Jen má není smysl.
0: Autosugestce. Ani to se nedá vyloučit.
1: Dobrá. Než udělám definitivní závěr, uslyším-li ten hlas po třetí, konec pochybností. Pak budu vědět, že jsem ve spojení s nadpřirozeným světem.
3: Jsi připravená. Pozítří v pátek večer si pro tebe přijdu. O 9:30 nezapomeň. A neměj strach, nebudeš cítit žádnou bolest. Buď připravená. V pátek o 9:30.
1: Po třetí. Teď už mám jistotu. I to je k něčemu dobré. Já, Mary Hartrová, prohlašuji, že jsem dnes ve středu ve 20:15 docela zřetelně slyšela hlas svého zemřelého manžela. Oznámil mi, že si pro mne přijde v pátek večer o 9:30. Zemřu-li toho dne a v tuto hodinu, ráda bych tyto skutečnosti uvedla touto cestou ve známost, aby se tak mimo veškerou pochybnost prokázala možnost komunikace se světem duchu. Mary Hartrová. Adresát doktor John Mann.
0: Už běžím, paní Hartrová.
1: Elizabeto, zapamatuj si, co ti teď řeknu. Kdybych snad v pátek večer zemřela, odevzdej tuto obálku doktorovi Menlovi.
0: Co vás to zase napadá,
1: paní? Nechci slyšet žádné námitky. Ty sama si mi často říkala, že věříš na předtuchy a já mám takovou předtuchu, zrovna teď.
0: Člověk se namluví nesmyslu,
1: paní. Už ani slovo nechci slyšet a přestaň fňukat.
2: Tetičko, co je s tebou? Už 2 dny si tak podivně zasmušila. Ujišťuj tě, že není žádný důvod k obavám. Včera jsem potkal doktora Menla, který odpovědně tvrdí, že za 20 let společně oslavíme tvé 100. narozeniny.
1: Doktor je starý rodinný přítel a ty máš dobré srdce, Charlesi. Co děláš dnes večer?
2: Tak, chtěl jsem jít do biografu. Ale rád zůstanu s tebou, přeješli si to.
1: V žádném případě a myslím to docela vážně. Právě dnes je takový večer, kdybych chtěla být docela sama.
0: I kdybyste nezazvonila, stejně bych se u vás ještě zastavila, paní. Cítíte se dobře?
1: Elizabeto, požádala jsem svého synovce, aby ti kromě jisté částky, kterou ti odkazují v závěti, vyplatil ještě dalších 50 liber. Ale protože vím, jak jsou mladí lidé zapomnětliví, dám ti je pro jistotu hned teď.
0: Nic si od vás nevemu, paní.
1: Na stole leží moje peněženka, podej mi ji, už se mi nechce vstávat z křesla. A vedle je taková podlouhlá modrá obálka, ta z kanceláře pana Hopkins, na tu mi také dones.
0: Já o vás začínám mít opravdovou starost.
1: Nedělej mi tuhle chvíli ještě těžší. Vem si to.
0: Nejde mi z hlavy, jak jste onehdy večer říkala, že kdybyste dnes...
1: Tak už dost. Tu prázdnou obálku můžeš zase položit na stůl a přitáhni mi křeslo blíž ke krbu. Ještě blíž, je mi nějak chladno.
0: Přilož ještě
1: Děkuji. A jdi už spát. Dobrou noc.
0: Dobrou noc, paní. Ale kdybyste přece jenom něco... Přiběhnu třeba o půlnoci.
1: Kolik je hodin? 8:45? Ještě zkontroluji závěť, aby nedošlo k nějakým mrzutostem. Elizabeta dalších 50 liber už má. Zlaté hodinky po Patrikovi dostane syn sestřenky Emmy William, Patrikovu kuřáckou soupravu a sbírku dýmek pan Hopkins, co mi to chtěl tenkrát naznačit poznámkou o Charlesových obchodních záležitostech. Ne, ne, kdyby něco nebylo v pořádku, řekl by mi to, znám ho přece, jen žádné pochybnosti. Vždycky jsem si zakládala na tom, že se vyznám v lidech. 100 liber své neteři Miriam. Nemůže chudinka za to, že je tak tvrdohlavá. Také jsem bývala taková. 100 liber postačí, abych neodešla s výčitkami svědomí, že jsem jí křivdila. Svým hlavním dědicem pak ustanovuji svého synovce Charlese Ridgewaye. Charles bude mojí zásluhou bohatý muž. Právem byl mi skutečnou oporou. Mám pocit, že jemu na mě opravdu záleží. Ještě 3,5 minuty. Podpis je také v pořádku. Tak. A jsem připravena. Teď se potěším z Charlesova dárku.
4: Přímý přenos koncertu symfonické hudby z Royal Albert Hall pokračuje další skladbou Ludwiga van Beethovena, jeho 5. symfonií zvanou Osudová.
1: Ach, Patriku, ty se svým irským smyslem pro humor bys určitě řekl, že takový hudební doprovod k vlastní smrti je trošku moc. A srdce mi buší jako splašen. Jakým způsobem přijde? Ohlásí se předem z rádia? To sám Patrik si promnejte. 20 let je strašně dlouhá doba. A Patrik je teď pro mě cizí člověk. Mám strach.

0: Promiňte, paní, já se jen chci přesvědčit, jestli něco... Pro Krista, pánu!
1: No tak hlavu vzhůru, milý pane Ridgewayi, už druhý den jste jako tělo bez duše.
2: Odpustíte, ta hrozná a nečekaná rána, jsem z toho docela vyřízený.
1: My, doktoři, si nepotrpíme na laciné utěšování, ale snad vás uklidní, když vám řeknu, že jste zesnulé paní Hartrové velice zpříjemnil poslední rok života.
2: Díky bohu, aspoň to.
1: Příčina smrti je poměrně jasná, ale přesto musela být provedena úřední pitva. Každou chvíli očekávám její výsledek, i když jen potvrdí můj předpoklad.
2: Takže srdeční slabost.
1: Je vám to zvláštní schoda. Teprve dnes jsem dostal od zesnulé velice podivný vzkaz. Doručila mi jej osobně její věrná Elizabeta.
2: Vzkaz? A podivný?
1: Přečtěte si ho.
2: Docela zřetelně slyšela hlas svého zemřelého manžela. Pro mne přijde v pátek večer o 9:30, aby se tak mimo veškerou pochybnost prokázala možnost komunikace se světem duchů. To je naprostá záhada, doktore.
1: Vaše tetička měla, zdá se, halucinace, že slyší hlas svého zesnulého muže. A ta domněnka ji podle všeho tak strašně rozrušila, že když nastal osudný okamžik, její srdce to nevydrželo. Zemřela na šok, který si sama přivodila.
2: Myslíte autosugestí?
1: Všechno tomu nasvědčuje.
2: Nechápu, co si to vzala do hlavy.
1: Byla tak rozumná a střízlivá, ani já nechápu, jak mohla uvěřit nějaké duchařině.
2: Za to já ano, ty starý šarlatány. Moje tetička bohudík zdaleka nebyla tak rozumná a střízlivá, jak si myslíš. Vyhnala od sebe sestřenku Miriam jen proto, že nechtěla skákat, jak ona pískala. Za to mě zobala z ruky a políkala i ty nejpitomnější lichotky jako maliny. Ani si nedokázala zjistit, že jsem na dně a potřebuji její peníze. A nakonec jsem na ně nemusela ani tak dlouho čekat. Stačil trik s rádiem, povídačka o stričkovi Patrikovi, nalepený Bieber a licousi obyčejný kanadský žartik, nic kriminálního. V podstatě normální obchodní transakce.
0: Mladý pane, mám vám ohlásit, že přišel pan Hopkinson.
2: Ať jí jde laskavě dál. Konečně se dostaneme k věci.
3: Dobrý den, pane Ridgewayi.
2: Dobrý den.
3: Z vašeho vzkazu jsem usoudil, že se domníváte, že poslední vůle paní Hartrové je uložena v mé kanceláři.
2: Ovšem, kde jinde by byla?
3: Pravda je, že jsem na její pokyn vypracoval nový testament, který pak jistou dobu byl uložen v mém sejfu.
2: Byl?
3: Přesně tak. Před týdnem mě paní Hartrová požádala písemně, abych jí její poslední vůli poslal, že jí chce naposledy přehlédnout.
2: Nevěděl jsem, že si ji nechala poslat...
3: Určitě ji najdete mezi jejími dokumenty. Tolik vám snad můžu prozradit, že vás mi učinila hlavním dědicem.
2: Považoval jsem za své právo a povinnost prohlédnout všechny důležité papíry zesnulé tetičky, ale poslední vůle mezi nimi nebyla.
3: A což mezi jejími osobními věcmi? Staré dámy mívají ve zvyku ukládat podobné dokumenty na prapodivná místa, třeba mezi prádlo a tak.
2: Elizabeto? Elizabeto?
0: Přejete si, mladý pane?
2: Prohlédl někdo osobní věci mé tetičky, prádelník, skříně?
0: Já, pane. Přikázal jste mi to a byl jste u toho.
3: Nenašla jste náhodou mezi nimi podlouhlou modrou obálku s razítkem mé kanceláře? Byla v ní její poslední vůle.
0: Žádnou podlouhlou modrou obálku a vůbec žádný dokument jsem nenašla. Přece vím, jak vypadá taková poslední vůle. Ale paní Hartrová ji měla v rukou, než umřela, chudinka.
2: Cože?
3: Víte to určitě?
0: Když jsem k ní v pátek večer přišla, seděla v křesle u krbu docela blízko. A protože už se jí nechtělo vstávat, tak mě požádala, abych přiložila, že jí nějak mrazí. A také, abych jí podala z psacího stolu tu modrou obálku. Vytáhla z ní nějaké lejstro, asi si ho chtěla přečíst a mě řekla, abych obálku zase položila na stůl. Ještě tu leží, jen se podívejte.
2: Jenomže prázdná.
3: Ano, to je právě ta obálka, v níž jsem paní Hartrové onen dokument poslal.
0: Tak vidíte, že mluvím pravdu. A ještě předtím, než jsem odešla, mi paní dala 50 liber. pro případ, že by na to mladý pán zapomněl.
2: To je v pořádku, už si můžete jít po svých, Elizabeto.
3: Ještě maličkost. Víte určitě, že v krbu hořel oheň?
0: Jo, docela jistě.
2: Vy tomu rozumíte, pane Hopkinsne?
3: Napadá mě dvojí možné vysvětlení.
2: Jaké?
3: Tak za prvé, stará paní si vyžádala novou verzi své poslední vůle proto, aby ji mohla zničit.
2: Ale proč?
3: Nedošlo mezi vámi a paní Hartrovou k nějakému nedorozumění nebo konfliktu, pane Ridgway?
4: Ne, to ne, absolutně ne. Vyloučeno, náš zájemný vztah byl do posledního okamžiku ten nejlepší.
3: Opravdu?
4: Vy mi nevěříte?
3: Ovšem, že vám věřím. V tom případě zbývá druhá možnost.
2: Jaká?
3: Když si paní Hartrová naposledy četla svoji poslední vůli, udělalo se jí náhle nevolno, ruka jí klesla.
4: To není možné.
3: Proč ne? Papír vypadl na žhavé uhlíky.
4: Pro boha. A co když se ta poslední vůle nikdy nenajde?
3: Pak bude na neštěstí pro vás platit předchozí dokument pořízený před 4 roky. Paní Hartrová v něm všechno odkazuje své neteři Miriam Robinsonové.
4: Cože? Všechno té potvoře a jejím zprátkům?
3: Už je to tak, pane Ridgway. Co s tím naděláte?
4: Co to říkáte, vy starý strašáku dozelý?
3: Že se musíte smířit s tím, že nebudete po své tetičce dědit.
1: Pánové, právě jsem dostal výsledek pitvy.
3: A příčina smrti?
1: Jak jsem předpokládal, selhání srdce. Ale ukázalo se, že její stav byl ještě daleko vážnější, než jsem se domníval. Ani s největší péčí by nežila déle než takové 2 měsíce. Snad to trochu zmírní váš zármutek, pane Ridgwayi.
4: Že by žila jen 2 měsíce?
1: Maximálně. Co je vám, pane Ridgwayi? Vždyť vy jste zbledl jako smrt, člověče.

60. letech posílila řady mladých pedagogů v našem gymnáziu klidná a vlídná kolegyně s milým úsměvem a širokým moravským srdcem Boženka. Tehdy byl velký nedostatek bytů a taky ředitelství školy poskytlo azyl ve školním kabinetě. K tomu, jak bylo zvykem, vyfasovala několik veřejných funkcí, mezi jinými se stala i jednatelkou svazu rodičů a přátel školy, tedy zkráceně SRPŠ. A protože ve svém dočasném útulku z části i úřadovala, našli jsme jednoho dne razítko toho bohulibého spolku povalovat se zcela nepatřičně na stole mezi ostatními lejstry a talířkem s večeří. A nás napadlo, že se to musí potrestat. Razítko SRPŠ jsme nenápadně odnesli do zborovny, tam jsem se posadila k psacímu stroji a ostatní diktovali. Tehdejší předseda SRPŠ, jehož dcerku jsem měla ve třídě, byl vysoce postavený kádr, vážený a důstojný pán, z něhož se těžko kdo byl ochoten dělat legraci. Jeho jménem jsme tehdy Božence oznámili, že jí jako vzorné jednatelce sdružení uděluje pochvalu, s níž je spojená peněžitá prémie ve výši 1000 korun československých. Na tehdejší poměry to byla závratná částka. Podpis předsedy jsem okopírovala z omluvného listu jeho dcery. Vedle jsme otiskli ono osudné razítko a na obálku jsme napsali Boženčinu adresu. Známku na dopise jsme orazítkovali jakýmsi prastarým razítkem, dávno nepoužívaným, s nápisem Pionýrské hospodářství, které léta sloužilo zejména na apríla k podobným účelům. Představovali jsme si, že Boženka dopis najde v poště, přijde se nám pochlubit a my se jí vysmějeme. Zdálo se to jednoduché a bez komplikací. V tomto momentě však přesně propracovaný plán dostal první trhlinu. Boženka si dopis přečetla a v dojetí nad lidskou dobrotou spěchala v radostné euforii do ředitelny, aby nejprve poděkovala aspoň řediteli školy. Což o to ten mýval pro naše žertíky porozumění. Ovšem kdyby. Kdyby se mě někdo zeptal, kolikrát za čtyřletou dobu působení lze najít předsedu SRPŠ o velké přestávce v ředitelně, odpověděla bych, že nikdy. Jenže, milí posluchači, právě těchto a ne jiných 10 minut za 4 léta studií své dcery si zvolil důstojný pán k tomu, aby něco sdělil našemu řediteli. Božence padl do rány, hned srdečně poděkovala za milé ocenění, mávala mu před očima osudným dopisem a potřásla mu pravicí. A teď tě, milí posluchači, zase asi zklamu. Předseda zůstal naprosto klidný. Prohlásil, že sice na minulé schůzi nebyl přítomen, ale nevadí, akci zřejmě iniciovali kolegové. Ještě dodal, že je to správné rozhodnutí, se kterým on naprosto souhlasí. Následovalo blahopřání ředitele a teprve pak se šťastná Boženka přišla pochlubit do zborovny. Je na bíle dni, že za zmoklou slepici tam nebyla ona, nýbrž my, strůjci celé akce. Přesvědčili jsme se, že na posměváčky jsou opravdu háčky. Vysvětlovali jsme, omlouvali se, žehlili. Leštili jsme kliky tak dlouho, dokud pánové z výboru nevzali celou aféru jako realitu. Co se stalo, nedalo se odestát. A tak nakonec se vybičovali k logickému závěru. Boženka prémii přece jenom dostala.

0: Po 26. se vydáváme na toulky českou minulostí. Stále se pohybujeme na poněkud nejisté a nepevné půdě nejstarších českých pověstí. Bereme do rukou jména, děje, události a pokoušíme se ty kamínky zasadit do mozaiky naší historie. Ale patří tam tedy do historie? Mohla být ku příkladu taková populární osobnost jako Libuše skutečná?
1: Byla mezi ženami přímo jedinečnou ženou. V úvaze prozřetelná, v řeči rázná, tělem cudná, v mravech ušlechtilá,

0: nikomu nezadala v rozhodování pří, ke každému byla vlídná, ba spíš líbezná, ženského pohlaví ozdoba a sláva, dávajíc rozkazy prozřetelně, jako by byla mužem.
1: Skvělá charakteristika. Opravdová kněžna.
2: Moment, kněžna?
0: Ne, v Kosmově kronice nepadne o kněžně ani slovo.
2: Kde se tedy vzala?
1: U Hájka. U Václava Hájka z Libočan.
2: Ano, ten má na svědomí lecos taky na kněžnu. Libuši má autorské právo. Libuše podle něj přišla ke své funkci docela demokraticky ve volbách.
0: Pátý měsíc po smrti Krokově sešli se starší, aby sobě pána a správce zvolili. Společně se poradivše a rozváživše způsob všech tří dcer Krokových, usnesli se, aby panování a spravování zemské při dcerách Krokových zůstalo a aby lid obecný byl od nich při rozšiřování země napomínán. Ovšem toho jim oznámit nesměli, obávajíce se jejich umění a vtipnosti.
2: No a co se majetku týká, tak ten Libuše, podobně jako její sestry, vyhrála v jakési loterii.
0: Sestry, zjevše se na hrad psáry, obeslali všecken lid. Otázku učinili, kterou z nich by za pána mít chtěli. A oni po malém a krátkém potazu dali tu odpověď, aby oni sami jako dědičky to knížectví mezi sebou losem rozdělili.
2: Na Kazy připadl stavební pozemek, který vešel do historie jako Kazín. Teta založila na svém území nemovitost Tetín.
1: A Libuše?
2: Přece Libušín.
1: O, nikoli.
0: Libuše obdržela východní stranu toho knížectví i s hradem, jenž slul psáli.
1: Načež?
0: Od lidu všeho po jednom měsíci jest za správce přijata. A tak lid poddaný sobě pokojně spravovala a spravedlivě soudila.
2: Dovolím si připomenout jednu větu z minulých toulek. Skutečný Libušín doopravdy existoval.
1: Taky, že existoval. A ze všech tří sesterských hradů byl největší a taky nejreálnější.
0: Vystavěla hrad tehdy nejmocnější u lesa, jenž se táhne u vsi Stibečné, a podle svého jména jej nazvala Libušín.
1: Libušín. Hradiště nedaleko Kladna, vypínající se na dobře opevněném skalnatém srázu, původně střežilo kmenovou hranici Čechů proti Lučanům.
0: Jak potvrdili nedávné archeologické výzkumy, tuto úlohu plnil Libušín asi od konce 9. století do 11. století.
1: Našly se tu však i střepy keramiky pražského typu a také zbytek hliněného kotouče s vypíchaným symbolem slunce, což znamená, že tu existovalo osídlení už někdy v 6. nebo 7. století.
0: Asi dávno před zbudováním hradiště bylo na Libušíně pohanské kultovní místo starých Slovanů.
2: Tedy snad za časů Libušiných. No, možná má pravdu Zdeněk Váňa, který bádal na Libušíně, když tvrdí.
0: Hradisko, které tu vzniklo v 9. století a nebylo samo o sobě nijak významné, převzalo tradicí udržené jméno té vsi a spolu s ním i nějaké ústní podání, které mohlo být zárodkem pověsti o Libuši.
2: Jiří Brabenec pokládá existenci Libuše a jejího Libušína za hotovou věc.
0: Jak se ubránit tomu, aby se fantazie nerozeběhla do tajuplného dávnověku?
2: V očích reportérových mizí nynější kostelík svatého Jiří a vesnice Libušín a na jejich místě
0: objevuje se nasypaný val s palisádou z poražených stromů, lemující celé hradiště. Uprostřed hradiště je srub z dubových trámů, u jehož vchodu pod košatou lípou stojí mračná socha mocného boha. Okolo srubu několik chat, které svědčí o tom, že místo je pouze zřídka kdy obydleno. Tu a tam se objevuje člověk, muž i žena, otrok, který vleče velkou otep dříví. Po valu chodí stráže, muži v kožešinách, ozbrojeni luky a šípy, u pasů mají zavěšeny rohy, kterými mohou troubit na poplach. Čas od času se zadívají pátravě do dálky, zda někde nespatří kouřová znamení. Úzkou mezerou v záseku a průkopem ve valu přijíždí několik mužů na koních. Houf mužů zůstává stát před srubem. Hovoří spolu vzrušeně, ale jen polohlasem. Za chvíli vychází ze srubu ženská postava, Usedá pod lípou vedle sochy mocného boha na přitesaný kámen a kyne rukou ozdobenou prsteny a náramky příchozím. Ti zdraví složením rukou pod prsy a přistupují blíže. Obraz mizí.
2: Ano, a mizí v pravý čas, neboť jsme narazili na velice sporný moment celé pověsti.
1: Od Jiráska, stejně jako z opery Bedřicha Smetany, a taky z řady jiných uměleckých děl víme, že sídlem kněžny Libuše i jejího pozdějšího manžela, zakladatele přemyslovského rodu, nebyl žádný Libušín, ale...
0: Vyšehrad.
2: Kosmas však umisťuje legendární děje, které mají souvislost s Libuší, na Libušín.
1: Jak tento oříšek rozlousknout?
0: Kosmas Vyšehrad zná. Říká o něm, že se nejprve jmenoval Chrasten.
1: Asi podle skály zarostlé chrastím, tedy keři.
0: Nepřipisuje mu však funkci panovnického sídla, ale provizorního strážního hradu, který vznikl na počátku dívčí války.
1: Zatímco Děvín si zbudovali údajně na levém břehu Vltavy na Zlíchovském kopci ženy, muži si urychleně vybudovali na pravém břehu Chrasten, Vyšehrad.
2: A co na to kronikář Dalimil?
0: Ani ten o Vyšehradu, co by Libušině sídle, nic neví, ale přece jenom činí nepatrný posun.
1: Ano, on se mu Libušín přece jenom nezdál asi dost reprezentativní a tak ho raději úplně vypustil a centrum k české knížecí moci nijak neoznačuje, nepojmenovává.
2: Vyšehrad poprvé jmenuje v souvislosti s Libuší a Přemyslovci kronikář Přibík Pulkava z Radenína.
0: Krok zanechal po sobě tři dcery. Prvorozenou Bělu, která se podle některých nazývala Kazi, ta postavila hrad Bílinu a povznesla týž kraj.
2: Vida, další varianta. Žádný Kazín, ale Bílina.
0: Druhá dcera jménem Tetka.
2: Postavila Tetín, to už známe. Přeskočme pár řádků, ať už jsme u té Libuše.
0: Libuše vynikala schopnostmi nad ostatní. Byla totiž Sibylou, měla ducha věšteckého a předvídala a vykládala z věšteb budoucnost.
2: Další střih na otázku profese ještě u Libuše dojde.
0: Česká země ji ustanovila za soudce místo jejího otce Kroka. Nejprve postavila hrad Vyšehradský a vládla celé zemi české po dlouhé časy.
2: Tak a na scéně dějin je Vyšehrad.
1: Přibík z Radenína, řečený Pulkava, byl kněz, rektor školy u svatého Jiljí na Starém městě pražském a taky literát.
2: Dovolíme si poznámku, typický režimní, loajální literát, on byl totiž oficiálním životopiscem Karla IV.
1: Zanechal po sobě dílo, které mělo být především oslavou lucemburského rodu.
0: Karel IV. Mu prý poskytl kronikářské prameny, takže svým způsobem stál u kolébky Přibíkova spisu a zřejmě i nového znění pověsti.
1: Pulkava jako první oznamuje, že Vyšehrad založila Libuše. Odtud vládla, odtud přizvala ze stadic Přemysla, tady nařídila založení Prahy.
0: Od tohoto okamžiku, tedy od doby Karla IV., se traduje představa o Vyšehradu jako o prvním přemyslovském vládním sídle.
2: Co k tomu dodat?
1: Neexistuje věrohodný pramen, který by mohl Pulkavovu verzi nějak potvrdit. Není. Do roku 1000 nevíme o Vyšehradu z průkazných historických zdrojů z holanic.
0: Ani archeologie nám nepomůže. Jestli na Vyšehradě něco bylo, tak už to dávno zmizelo do nenávratna. Od 11. do 19. století se tam totiž skoro nepřetržitě bouralo, přestavovalo, budovalo, čímž vznikl zpřeházený pro archeology nečitelný terén, který datování nálezů velmi stěžuje. I když se na Vyšehradě intenzivně kopalo, nenašlo se tam nic, žádné hmotné svědectví, které by se dalo zařadit do časů Libuše a Přemysla.
1: Kolem roku 900 byl střediskem knížecí moci nikoli Vyšehrad, ale Levý Hradec a později Pražský hrad.
2: A ještě hlouběji v minulosti?
0: Odtud žádná věrojatná svědectví nepocházejí. Jestli bylo takovým centrem ku příkladu rozlehlé hradiště Budeč jako první centrum českého kmene, tak to zůstává zatím jenom jako hypotéza.

0: Po smrti Kroka vládla jeho nejmladší dcera z Libušína. Odtud věštila slávu Praze, odtud poslala do Stadic pro Přemysla Oráče.
1: Ještě než si do těch Stadic pro Přemysla pošleme, proberme si v Libušině dotazníku její jméno a pak taky profesní zařazení.
0: Libuše se vůbec nejmenovala Libuše.
1: Ano, i tato jedna z mála jistot dosud nám zbylá, se otřásá v základech.
2: Kosmas totiž Libuši píše jako Lubosa se dvěma S, což se čte Luboša.
0: Tím však výčet kněžininých jmen zdaleka nekončí. Nejrůznější kronikářské prameny znají i jako Libusii s měkkým i tvrdým i po L.
2: Jde o staré slovanské jméno Ljuboša, případně Ljubuša. Vyskytuje se i jinde než u nás.
0: Ovšem pozor, Ljuboša, Ljubuša, Luboša bylo staré jméno mužské. Historik Alexander Brickner objevil ještě ve 14. století jistého pražského klerika s tímto jménem.
2: Podle této teorie je hradiště Libušín pojmenováno podle nějakého Ljuboši. Nějakého, nikoli nějaké.
0: Libuše vynikala schopnostmi nad ostatní. Byla totiž sibylou, měla ducha věšteckého a předvídala a vykládala z věšteb budoucnost.
1: Sibyla.
2: Vědma, hadačka, prorokyně.
0: Která také rozsuzovala rozvaděné strany.
2: Ano, v této podobě ji představil Kosmas a řada jeho následovníků.
1: Jako takovou ji uvádí ve slavné soudní scéně.
0: Toho času vznikl mezi dvěma obyvateli, kteří vynikali bohatstvím i rodem a byli správci nad lidem, nemalý spor o mez sousedních polí. I pustili se do takové hádky mezi sebou, že jeden druhému vjel nehty do hustých vousů a tupíce se hanebně nevybíravými nadávkami a luskáním pod nosem hřmotně vejdou do dvora, s velikým hlukem předstoupí před svou paní a snažně žádají, aby spornou věc mezi nimi rozhodla po právu a spravedlnosti.
1: Obraťme list, nikoli přeneseně, ale doslova, obraťme list Kosmovy kroniky a zopakujme si, jak autor Libuši charakterizoval.
0: Byla mezi ženami přímo jedinečnou ženou. V úvaze prozřetelná, v řeči rázná, tělem cudná, v mravech ušlechtilá, nikomu nezadala v rozhodování pří, ke každému byla vlídná, ba spíše líbezná, ženského pohlaví ozdoba a sláva. Dávající rozkazy prozřetelně, jako by byla mužem.
2: Skvělá charakteristika. Opravdová kněžna.
1: Jistě. Přesně o 16 řádek dále narazíme na zcela jiný druh kádrového posudku a přitom nezapomínejme od téhož autora.
0: Ta si zatím hověla.
1: Řeč je o Libuši.
0: Jak si rozpustile vedou rozmařilé ženy, když nemají muže, kterého by se báli, měkce ležíc na vysoko nastlaných vyšívaných poduškách a o lokece opírajíc jako o porodu.
1: Co to je?
2: Že by stylistický přehmat autora, který zapomněl na svou předchozí charakteristiku?
0: A nebo ten rozpor v povahopisu vypadá, jako by měl Kosmas k dispozici dvě různé verze nějakého podání starců, které prostě spojil dohromady?
1: V tom případě dost neobratně.
2: Ani v dalším ději však nevystupuje Libuše jako pozdější národní kněžna. Spíše u ní převládají negativní rysy.
1: Což se dá vystupovat i ve zvolání oné strany, která podle výroku soudkyně Libuše proces prohrála.
0: Toť křivda mužům nesnesitelná. Žena děravá se obírá mužskými soudy v lstivé mysli. Víme zajisté, že žena, ať stojí či na stolci sedí, málo má rozumu, oč ho má ještě méně, když na poduškách leží. Tehdy opravdu se hodí spíše k tomu, aby se poznala s mužem, nežli aby bojovníkům vynášela nálezy. Vždyť je věc jistá, že všechny ženy mají dlouhé vlasy, ale krátký rozum.
1: V terminologii konce 20. století se takovýto pohrdavý mužský postoj vůči druhému pohlaví kvalifikuje jako sexismus.
2: Mnohem mladší Dalimil však už o poduškách, ve kterých by se Libuše povalovala, ani nemukne. A Alois Jirásek, když na konci 19. století dává pověstem definitivní podobu, tak už se vyjadřuje dočista cudně.
0: Na Vyšehradě Libuše v bělostném vínku kol čela seděla, soudíc pod košatou lípou, na povýšeném stolci kobercem prostřeném.
1: Žádné podušky, ale kobercová dekorace.
2: Hájek z Libočan má podrobnosti o procesu a o urážlivé reakci prohrávající soudní strany bez konkurence nejvíc.
1: To se od něj nakonec dalo očekávat.
2: Kde je vzal? Tu je vzal.
1: Mimochodem, ilustrace v jeho kronice nám představuje Libuši jako turistku odpočívající na patníku u frekventované silnice. A ti dva na smrt rozhádaní Zemani vypadají, jako by jenom náhodou šli kolem a přitom se drží v družném rozmaru kolem ramen.
0: Stala se sváda mezi Rohoněm, synem Kalovým, a Milovcem, synem Přeslavovým, ve vsi, která šlo ve Chuchel, o meze a o dědiny, kteréž vedle sebe měli.
2: Rohoně a Milovce před hájkem a dlouho po něm nikdo nezná. Jmenovitě se objevují až ve Smetanově Libuši jako Chrudoš od Otavy a Šťáhlav na Radbuze.
1: Proč však tuto historku Kosmas zapsal? Chtěl jí něco říct?
0: Třeba ano, třeba dal průchod názoru.
2: Možná, že svému názoru.
0: Že se žena nehodí do žádných vladařských funkcí.
2: Třeba chtěl podtrhnout, že se něco takového hodí jenom pro pořádného chlapa.
0: Třeba právě proto říká pohaněná Libuše.
2: Je velmi zapotřebí, abyste měli správce ukrutnějšího, než je žena.
1: Je velmi zapotřebí, abyste měli správce ukrutnějšího, než je žena.
2: Neboli dobře vám tak.
1: Ano, všimněme si, jak tedy vzhledem k Libušině charakteristice vědma tento problém řeší.
2: Jděte nyní domů a koho vy si zítra vyvolíte za pána, toho si já vezmu za manžela.
0: Mezitím povolala své sestry, kterými zmítali podobné vášně. O čem se té noci uradili oni tři hadačky, nebo co tajného ujednali, nebylo sice známo, avšak ráno se vše zjevilo nad slunce jasněji, když jejich sestra Libuše označila místo, kde se tajil jejich budoucí kníže i jeho jméno.
1: Ano, události vzaly velice dramatický obrat. Ani se moc nemůžeme divit tomu, že ku příkladu naši předkové v 18. století pohlíželi na Libuši jako namazanou ženu, která dovedla šikovně využít důvěřivosti prostého lidu, aby povýšila na knížecí stolec muže, za něhož se chtěla provdat, no a přitom to rafinovaně navlékla jako věštbu.
2: Hle, za oněmi horami,
1: řekla Libuše a ukázala prstem na hory, evidentně to bylo České středohoří.
2: Je neveliká řeka Bílina a na jejím břehu je vidět vesnici, jež slove Stadice.
1: Tak to napsal Kosmas. Ostatní kronikáři tuto přímou řeč více méně papouškovali, i když musíme konstatovat, že Hájek z Libočan ji papouškoval nejkvětnatěji.
2: Hle, hyn za oněnimo horami, kdež potok nevelmi příliš veliký jest jménem Bílina.
1: A tak dále, a tak dále. Už starý Kosmas přinese v Libušině promluvě pozoruhodně přesný popis působiště budoucího šéfa státu.
2: Obvodu té vsi je úhor, z déli a z šíří 12 kročejů, jenž ku podivu, ač leží mezi tolika poli, přece nenáleží k žádnému poli. Tam váš kníže oře s dvěma strakatými voli.
1: Svou preciznost kronikář korunuje popisem již zmíněného výrobního prostředku.
2: Jeden vůl má vpředu dokola bílý pás a bílou hlavu. Druhý je od čela po zádech bílý a zadní nohy má bílé.
1: Tyto a ještě další podrobnosti svědčí buď to o dobrém Libušině pozorovacím talentu, anebo že ony voli a samozřejmě i budoucího manžela už musela někde vidět, nebo o obém.
2: Vezměte mou řízu, plášť i přehozy, jaké sluší knížeti. Jeďte vyřídit tomu muži vzkaz ode mne i od lidu a přiveďte sobě knížete a mě manžela. Muž má jméno Přemysl. Ten na vaše hrdla a hlavy vymyslí mnohá práva, neboť to jméno latinsky zní premeditans, rozmýšlející, nebo super excogitans, přemýšlející. Jeho potomstvo bude v celé této zemi panovati na věky věkův.
1: Obec Stadice leží dodnes na severu Čech, u dnešních Teplic kousek od Ústí, opravdu je u řeky Bíliny asi 90 kilometrů od Vyšehradu a nejméně 60 kilometrů od Libušína.
0: Ať z toho nebo z onoho hradu měli k sobě Přemysl a Libuše dost daleko.
1: Přesto pověst praví, že se vlastně před svatbou znali. Kůň, který poselstvo vedl, kráčel bez zaváhání, neboť jak poznamenává Kosmas s trochou jízlivosti,
2: tou cestou nejednou již šlapal.
1: To přiznání, že mezi Libuší a Přemyslem šlo o vážnou známost, vkládá kronikář přímo do úst kněžny.
0: No dobrá, smiřme se s úsměvnou představou, jak se knížecí milenci tajně navštěvují, z lásky neváhají konat výlety na takovou vzdálenost. Na chvilku uvěřme i myšlence, že vyvolený muž, který jedinou českou dynastii založil, byl v skutku ze Stadic.
1: Co by to tedy bráno doslovně a logicky znamenalo?
0: Znamenalo by to, že Čech Přemysl Oráč vůbec nebyl ve vlastním slova smyslu Čech, ale Lemuzan.
1: Lemuzan?
0: Na severozápadě naší země žil v sousedství mocných Lučanů nevelký kmen Lemuzanů a z jejich krve musel Přemysl Oráč pocházet.
1: Jestli tedy Přemysl byl ze Stadic.
2: V tomto případě by šlo vlastně o nejstarší známý dynastický sňatek v našich dějinách, kdy manželským svazkem české kněžny s lemuským lechem mírovou cestou splynuli do té doby dva samostatné kmeny.
0: Nejspíš byly asi od sebe odděleny územně bariérou nepřátel.
2: Mezi panstvím Čechů a Lemuzanů se totiž vklínilo území Sedličanů a Litoměřiců.
0: Ale to už je detail, v pověsti se fantazii meze nekladou.
1: No, hezky se nám to spekuluje. Kolega Václav Hájek by z nás měl radost.

0: Vymyslel si Přemysla Kosmas?
1: Zaznamenal s Kaskou tehdy všeobecně známou, anebo pro Libuši manžela stvořil, čili je jakýmsi Přemyslovým duchovním otcem?
2: Obě dvě verze mají své zastánce, měli je a budou je mít.
1: Takže spor nelze jednoznačně rozhodnout?
0: Pro domněnku číslo 1, tedy že přemyslovské autorské právo náleží Kosmovi, mluví skutečnost, že na rozdíl od předchozích pověstí vypráví podrobněji. Skoro je znát, jak volně fabuluje.
2: Kromě toho víc než jindy pracuje s putovními motivy.
1: S putovními?
2: Oni skutečně putovali napříč Biblií i antikou. Tak ve Stadicích orá starý známý párek mýtických volků, kteří zmizí. Taky tam zázračně rychle roste ořeší z hole, kterou Přemysl zabodl do země.
1: Ano, to byla ta slavná otka, ještě se u ní zastavíme.
2: Jeho jméno, tedy Přemyslovo.
1: Prý vzniklo od slůvka přemýšlející.
2: A taky povolání.
1: Oráč.
2: To všecko sugeruje představu, že Přemysl má být jakýsi kulturní dobroděj, který naučil lid orbě.
0: Tyto prvky učený Kosmas mohl přejmout z literatury a jistě to udělal rád.
2: Na druhé straně řada faktů nasvědčuje tomu, že Kosmas spíš jenom přizdobil a obohatil tradiční vyprávění či starší předlohu.
1: Starší předlohu. Věčná škoda, že se nedochovala.
2: No, ona se možná dochovala.
1: Ale v tom případě by padla Kosmova unikátnost jako našeho autora číslo 1.
2: Nejspíš ano.
1: Kdo by ho mohl případně tedy předstihnout?
2: Kristián.
0: Neboli křišťan.
2: Právě v jeho, tedy takzvané Kristiánově legendě, je příběh o Přemyslovi, i když velmi stručně a odlišně zachycen.
1: A Kristiánova legenda je starší než Kosmova kronika?
2: V tom je právě problém. Už po několik desetiletí vedou badatelé spor o to, jestli pochází Kristián ze století 10. nebo z dob mladších.
0: Je dokonce možné, totiž v případě, že text je mladší, než kam se hlásí, že legenda vznikla jako podvrh.
2: Ovšem v současné době se historikové dívají na Kristiánovu legendu očima vlídnýma.
1: To znamená, že uznávají její starobylost a pravost?
2: Zdá se, že i její věk. Jestliže se podaří dokázat, že Kristián zaznamenal pověst o Přemyslovi, a to i s uvedením jeho jména, půl druhého století před Kosmou, tak to by byl mimo jiné důkaz o stáří přemyslovské tradice.
1: Kosmas by tedy přestal být naším nejstarším zasvěceným zpravodajem.
2: Zpravodajem ano, kronikářem ne. Toto prvenství se mu asi vzít nepodaří.

0: lichá, šíří se pověst a zároveň mínění křivé, že paní sama vždy za nočního ticha tu bájenou cestu na koni tam konávala a před kuropěním se vracívala.
1: 60 kilometrů v noci tam a stejně tolik zpátky na koňském hřbetě.
0: Kněžna jízdou příšernou často tu jezdila.
1: Tu příšernou cestu si přidal oproti Kosmovi Jirásek.
0: Hledání stop oné cesty je dnes stížené.
1: Říká zastánce věrohodnosti Přemyslovské a všech ostatních pověstí Jiří Brabenec.
0: Je zhola nemožné urazit tu vzdálenost přes hory a pláně koňmo za jediný den, dnes. Ovšem v době prvého Přemyslovce. Cesta z Libušína k dnešnímu Slanému a dál planinou k dnešní Budyni, k Doksanům a Klovosicům a potom přes Středohoří k Bílině do Stadic. Ta cesta byla tehdy známá a znatelná. Dobrý kůň ji mohl zdolat za jediný den, protože ve zvlněném terénu urazí s jezdcem 60 až 90 kilometrů za den. V ruských stepích, severoamerických prériích a v argentinských pampách urazil kůň i přes 100 kilometrů.
1: Tolik pan Brabenec. Kněžna Libuše nejsouc ani kovboj ze severoamerické prérie či gaučo z pampy v Argentíně, přitom zvládla za den 60 tam, 60 zpátky. Přičemž si mezi tím s Přemyslem asi nepovídali o staročeské politické scéně.

0: A byla svatba.
1: Lois Jirásek sice na ní nebyl, ale jako by byl.
2: Jedli hojná jídla a pili hodně medoviny, pili a pěli nebo naslouchali pěvcům, jak hráli na struny a zpívali staré zpěvy o hrdinech a bojích zašlých dob. Slavili volbu, slavili sňatek za dne, slavili jej dlouho do noci, za svitu ohňů a smolnic.
1: Inu jednak bývali staří Čechové, statní junáci, jednak bylo co slavit. Právě se zakládala další z evropských dynastií.
0: I když jenom v pověsti.
1: Opouštíme Přemysla a Libuši, abychom se s oběma během našich toulek českou minulostí opět setkali. Hnedle příště to však nebude. Na pouti starými pověstmi českými nás totiž ještě předtím čeká dívče.
3: Říkala mu Milost pane. Krajský trestní soud v Praze, Praha, 29. května.
4: Na počátku měsíce února uviděl jakýsi Čeněk Chrást, 44-letý autodrožkář, na ulici děvče asi 18-leté, které se mu zalíbilo. Dívka nesla pivo a dávala pozor, aby nerozlila. Autodrožkář se k ní přitočil a začal jí zahrnovat galantnostmi. Děvče se hyhnělo a pána odhánělo, aby dal pokoj, že musí s pivem domů. Ale Chrást byl člověk zkušený, který to se slečnami dovedl. A tak po delším mluvení mu dívka slíbila dostaveníčko. Bylo to v neděli. Chrást jí zavedl do Stromovky a poručil jí bílou kávu. Přitom jí tam neustále přesvědčoval o svých horoucích citech. Dívka klopila oči a pořád se pochechtávala. Když byl autodrožkář příliš dotěrný, odstrkovala ho a říkala: ale Milost pane, nechte si to, Milost pane. Autodrožkář horlil, že není žádný Milost pán. To se prý dnes už neříká. Dívka na to: ale přece jste Milost pán. Ale slečno, namítal pan Chrást. A já nejsem žádná slečna, řízně odpověděla dívka. Autodrožkář zaplatil a vyzval dívku do biografu. Bránila se a říkala, co by tomu řekla Milost paní. Ouha, pomyslel si pan Chrást, poznala, že jsem ženat. A hned jí to začal vymlouvat. Manželství za dnešní moderní doby není překážkou. I mezi ženatým pánem a svobodnou dívkou se může vyvinout vážná známost. Pak šli do biografu. Dávali hezký kousek. Autodrožkář byl něžný, dívka se už tolik nebránila, jen říkala, co by tomu asi řekla Milost paní, kdyby to viděla. Jste moc dovolený, Milost pane, vyčítala mu. Uplynul nějaký čas. A dnes seděl dotyčný Chrást před senátem Vrchního rady Trosta pro zločin svedení osoby nedospělé, jeho dozoru svěřené. Ukázalo se totiž, že ona dívka byla jeho služebnou. Obžalovaný namítal, že o tomto faktu neměl tušení. Celý čas byl na cestách a nemohl se valně starat o domácnost. U nich se střídali služky, on si jich nikdy nevšímal a sotva věděl, že nějakou služku mají. Služebné najímala jeho paní a sama jim také dávala výpověď. Služky byly jen na hrubé práce. Paní vařila a posluhovala u stolu. Obžalovaný se doma najedl a pak se vyspal. Neměl jiného myšlení než na obchod. Toto tvrzení podepřela manželka obžalovaného svědeckou výpovědí. Nepamatuje se, že by se její muž byl někdy na služebnou podíval. Vůbec si myslila, že ani na ženské není, a byla velmi překvapena, když byla na jejího manžela vznesena tato obžaloba. Panu Chrástovi také polehčovalo, že dívka sama mu neřekla, že u něho slouží. I tomu soud uvěřil, když služka měla vypovídat u soudu. Ustavičně klopila oči a místo odpovědí se pochechtávala. Soud zamítl žalobu státního zástupce doktora Neureitera a obžalovaného osvobodil. Jeho manželka si ho od soudu odvedla. Autodrožkář bude asi podroben domácímu kárnému řízení.
5: Lidové noviny, 30. 5. 1935. Doucho svatební.
4: Krajský soud v Praze, Praha, 19. dubna.
5: Blažena, 35-letá švadlena, četla v novinách inzerát, jehož obsahem bylo, že inteligent, netančící a nekuřák je syt svobodného života a hledá bytost, která by s ním založila rodinný krb. Třeba s menší tělesnou vadou, věno žádoucí. Blažena neměla tělesnou vadu, ale vyhovovala druhé podmínce. Měla ušetřeny nějaké peníze. Dopsala tedy na udanou šifru a přihlásil se jí netančící inteligent. Byl to Ferdinand Bašta, 37-letý obchodní jednatel. Byl vysoký blondýn, jehož způsoby byly vybrané a řeč plyná. Blaženě se zalíbil, jenom se jí zdál být trochu mladý. Bašta řekl, že jeho mládí nemůže být překážkou, neboť má rozum jako starý, a vyzval Blaženu, aby s ním sdílela společnou domácnost, což je nutné proto, aby vzájemně vyzkoumali, jestli je mezi nimi, jak se říká, soulad duší. Blažena souhlasila a přestěhovala si k němu šicí stroj a začala si připravovat výbavu. S velkou láskou dala se do šití bílých svatebních šatů. Ferdinand u ní sedával, přihlížel k práci a jevil velký zájem. Ty šaty, říkával, udělej hodně volné, hodně volné. Proč, divívala se švadlena, já jsem přece štíhla. Hodně volné, opakoval Ferdinand umíněně, to je teď moderní. Co ty rozumíš ženské módě? Usmívala se Blažena schovývavě. Možná, že víc než ty, odvětil Ferdinand záhadně. Ostatně já to chci. Když si to přeješ, tak se nedá nic dělat. Budou volné, nestarej se. Blažena šila noční košile, lajblíky a vůbec takové ženské tajemství. Ferdinand starostlivě a s jistým napětím přihlížel. Nemusíš do prádla vyšívat monogramy, prohlásil. Monogramy musí být, aby se v prádle nestratilo, poučovala ho švadlena. Nechci monogramy a dost. Divný muž, pomyslela si nevěsta. Ale co dělat, všichni muži jsou takoví. Uplynulo několik neděl. Blažena šla po ulici a vidí před fotografickým závodem stát ověnčená auta. Zástup lidí čeká se zájmem, až vyjdou novomanželé. Blažena se k zástupu připojila, protože hrozně ráda viděla svatby. Po chvíli vystupuje z průjezdu nevěsta. Atlasový šat, splývavý závoj, vínek na hlavě. Nemlich ty samé šaty jsem si zřídila, plesá Blažena. Jenomže tahle ta je trochu tělnatá. Vzadu jí to šponuje. Mělo by se to trochu povolit. V boku by potřebovala ubrat. Na ramenou to chce být štircnuté. No, holka zlatá, která švadlena tě tak zřídila? Najednou se zarazila. Za otylou nevěstou přišel ženich v černém. Blažena se podívá. Můj ty světe, vždyť je to pan Bašta. A zase uplynulo několik neděl. Blažena s Ferdinandem se sešli. Byla to jejich poslední schůzka. Dali si dostaveníčko před senátem vrchního rady Krištůvka. Pana Baštu soudili pro zločin podvodu. Ukázalo se, že věno své první nevěsty investoval do svatebního podniku s jinou nevěstou. Její úspory byly vynaloženy na zařízení domácího krbu jiné. Jiná šla k oddavkám v jejich svatebních šatech a jiná používala jejího prádla, které s takovou pílí a láskou vyšívala. Zkrátka se ukázalo, že pan Bašta ji podvedl. Obžalovaný byl na návrh státního zástupce doktora Svobody uznán vinným a odsouzen do žaláře na 6 měsíců. O podmínečném odkladu trestu bude konáno šetření.
4: Lidové noviny, 24. 1935. To nebyly křtiny.
5: Okresní soud v Praze, Praha, 19. března.
4: Stalo se to počátkem měsíce února. Paní Tlamichovou porodní bábu napadlo, aby se podívala z okna. A jak tak kouká, vidí, jdou dvě paní. Ta jedna se jmenuje Kateřina Štěbencová a ta druhá Kristýna Pavlištová. Paní Pavlištová nese v náručí cosi jako děcko v peřince. Bylo to alespoň povijánem ovázané. Obě ženy se tváří sladce, rozmarně. Ty, dělá paní Pavlištová. To je hezký, švitoří paní Štěbencová. Berany, duc. Hájej, hošičku malej. Paní Tlamichová strnula. Co to má být? Říká s úžasem. Že by v tomto domě byla radostná událost, to mně není povědomo. Nevím, že se v baráku nějaká ženská čekala. Přece bych musela o tom něco vědět. Obě ženy se sladkým břemenem vykročily z domu. Paní Tlamichová hodila na sebe sukni a hlavu si ovázala šátkem. Na její tváři se jeví výraz rozhodnosti. To není jen tak, šeptá si rozhodně. Já to nemůžu tak nechat. Děcko se musí koupat. Musíš novorozeněti vařit heřmánkový čajíček. To musí dělat odborník. Paní Tlamichová se řítí z domu. Spěchá, aby zastihla obě ženy a volala je k odpovědnosti. To jsou nynčko časy, žehrá porodní babička. Jeden opravdu neví, jak by se zachoval. Tadyhle od nepaměti pomáhám dětem na svět. Tisícům rodiček jsem pomohla v těžké hodince. A tady máš poděkování. Poděkování, Barboro Tlamichová. Volají k porodu cizí ženskou a já mám škodovat. Na to se podívám. Žolíku, Žolí! Ozval se z domu mužský hlas. Žolí, pojď sem, tu máš, odpovídá ženský hlas. Kde je ten pes? Před chvilkou tu byl. Žolíku! Paní Tlamichová kluše za ženskými, co nesou to zabalené v peřince. Došli za roh a z jejich tváří zmizel sladký, mazlivý výraz. Ohlížejí se na všechny strany a paní Pavlištová rozbaluje peřinky. Z ambaláže vykoukla černá psí hlava. Pes zívl, olízl se a zakňučel. Mlč, zaskohrala hrozivě paní Pavlištová. Paní Tlamichová otevřela oči a ústa. A tudy na to děla k sobě. Pak zavřela oči a řítila se naspět. Zabušila na jedny dveře. Otevřel k ní ratý muž ve vestě, za ním vyhlížela rozcuchaná ženská hlava. Čím posloužím, paní Tlamichová, otázal se muž. Hledáte Žolíka, pane Tic? Hledám. To psisko by tu mělo být a není. Mně se zdá... Netrestejte ho, pane Tic. To nevinné zvíře za nic nemůže. Stalo se obětí zločinu. Přicházím, abych ten zločin odhalila. Dnes soudil okresní soudce Rada Mráz paní Štěbencovou a paní Pavlištovou pro přestupek krádeže. Pes, pravda, nebyl žádné čistokrevné zvíře, ale byl věrný a ctil oddaně manžele Ticovi. Soud uznal obžalované vinnými a vyměřil každé 3 dny tuhého vězení. Z toho případu je vidět, jak velice se rozmohla zločinnost. A také to, že metody amerických únosců začínají pronikat až do naší ulice.
5: Lidové noviny 23. 1938.

0: Bylo sichravé listopadové odpoledne. Právě jsem spořádal neobyčejně sytý oběd, v němž nikterak nepodstatným chodem byly těžkostravitelné lanýže a seděl jsem sám v jídelně, nohy na obrubě krbu, po ruce stolek, který jsem si přisunul k ohni, na stolku pár skrovných zákusků a různé láhve s vínem, pálenkou a likéry. Dopoledne jsem pročítal Gloverova Leonidase, Wilkeho Epigoniádu a Griswoldovy Kuriozity. Neváhám proto přiznat, že jsem z toho byl poněkud připitomělý. Pokusil jsem se vzchopit pomocí klaretu, ale když mi nepomohlo ani povícero sklenek, v zoufalství jsem otevřel pohozené noviny. Pozorně jsem si přečetl rubriku Domy k pronajmutí, pak rubriku Zaběhnutí psy a pak dvě rubriky o uprchlých manželkách a učních. A potom jsem se neohroženě pustil do úvodníku. Když jsem jej přečetl od první do poslední řádky, aniž jsem porozuměl jediné slabice, už jsem chtěl zklamaně odhodit to čtyřstránkové arcidílko, když mě zaujal následující odstavec. Cesty vedoucí k smrti jsou početné a prapodivné. Jistý londýnský list píše o muži, který zahynul z příčiny skutku nevšední. Dotyčný foukal šipky, což je hra, při níž se dlouhá jehla omotaná kouskem příze fouká tenkou trubičkou do terče. Muž vložil jehlu do nesprávného konce trubičky a když se nadechoval, aby šipku prudce vypálil, vtáhl si ji do hrdla. Šipka se mu zasekla do plic a za několik dní na to muž zemřel. Když jsem tohle dočetl, popadl mě ohromný vztek. To je ale hanebný podvod, zvolal jsem. Nehorázná kachna, z prstu vycucaný výplot nějakého méněceného pisálka. Tihle chlapi sázejí na přehnanou lehkověrnost našeho věku. Ha, brousí svůj vtip na nepravděpodobných výmyslech, na bizarních příhodách, jak tomu říkají. Jenže lidem bystře uvažujícím, jako jsem já, je na první pohled zřejmé, že daleko nejbizarnější je fakt, jak se tyhle bizarní příhody poslední dobou rozmohly. Pokud se mne týká, nemíním od nynějška uvěřit ničemu, co je jen trošenku nevšední.
1: Mein Gott, to byste byl ale ohromný plásen.
0: Ozval se na to jeden z nejpozoruhodnějších hlasů, jaké jsem kdy slyšel. Zprvu jsem měl dojem, že mi hučí v uších, což se člověku stává, když si notně přihne. Avšak v zápětí mi ten zvuk připadal, jako když někdo udaří silným klackem do prázdného sudu. A tímto výkladem bych se byl nejspíš spokojil, kdybych byl nerozpoznal artikulované slabiky a slova. Od přírody nejsem ani trochu nervózní a těch několik sklenic klaretu, které jsem vysrkal, mi zvedlo náladu, takže jsem se vůbec nevyplašil. Naopak, nonšalantně jsem se kolem sebe potom betřelci rozhlédl, ale žádného jsem nespatřil.
1: Ozval se znovu hlas. Vy ale musíte být namasaný jak prase, když vy nevidíte, že tu setím srovna proti famy.
0: Potom mě napadlo, abych se podíval přímo před sebe. A na mou ruši, rovnou před nosem naproti u stolu, seděla postava vymykající se bližšímu zařazení, ale ne tak docela popisu. Její tělo tvořil vinný nebo rumový sud či nádoba toho druhu. Do jeho dna byly zapuštěny dvě butely, sloužící nejspíš jako nohy. Místo paží se z horní části trupu klátily dvě značně protáhlé láhve, jejichž hrdla nahrazovala ruce. Pokud jde o hlavu, nezaznamenal jsem na nestvůře nic víc než drátěný demižón, završený trichtýřem jako husarskou čapkou, sraženou do očí. Ležel na sudu na plocho s otvorem namířeným na mne a tímto otvorem, který se špulil jako ústa velice pedantské staré pany, vydávala ta kreatura dunivé zvuky, které zřejmě pokládala za srozumitelnou řeč.
1: Pofitám, mručelo to, musíte pít namasané jako práse, když vy sedíte tam a nefidíte mě sedět tady. A taky pofitám, že musíte být chloupější než husa, když vy nevěříte, co je černý napilím. Všecko, každý slovo, co tam tiskli, je pravda. Kdo jste? Prosím vás, zeptal jsem se důstojně, třeba že s jistými rozpaky. Jak jste se sem dostal a o čem to vlastně mluvíte? Jak já jsem tady dostal, potom vám nic není. A o čem mluvím? O tom mluvím, co je podle mě dobře mluvit. A kdo já jsem? No proto jsem tady přišel, abyste na vlastní oka viděl. Jste opilý pobuda, zvolal jsem. A já teď zazvoním a nařídím sluhovi, aby vás vykopl na ulici. Smál se ten chlap. To nedokážete. Nedokážu? Ohradil jsem se. Co nedokážu? Zazvonit, odpověděl. Na to jsem se pokusil stát, abych svou pohrušku uvedl ve skutek, avšak ten darebák se napřáhl přes stůl a hrdlem jedné té dlouhé láhne mne klepl do čela a srazil mě zpátky do křesla. To mě úplně ohromilo a chvilku jsem byl na rozpacích, co počít dál. On ale nerušeně pokračoval. No fidíte, nejlíp, když klidně sedíte. A teďka se dovíte, kdo já jsem. Dobře se podívejte. Já jsem anděl pitvornosti.
0: No, pitvorný jste dost, osměril jsem se odpovědět. Ale měl jsem vždycky dojem, že andělé mají křídla.
1: Křídla! Zvolal značně popuzen. Co bych dělal já s křídlami? Mein Gott, co pak mě máte za nějaké kurže? To kurže má křídlo, und sofa má křídlo a malý ťáplik má křídlo, ale anděl nemá ani jedno křídlo a já jsem anděl pitvornosti.
0: A co vlastně teď u mne pohledáváte?
1: Pohledáváte, vybafla ta věc. Vy jste ale nevycválaný trumbera, když vy se ptáte gentlemana a k tomu anděla, co tu pohledává.
0: Takové řeči jsem si už nemohl nechat líbit ani od anděla ne. A tak jsem se vzmužil, uchopil slánku, jež byla na dosah, a mrštil jí po vetřelcově hlavě. On však buď ohnul, nebo já jsem špatně mířil. Podařilo se mi právě jen to, že jsem roztřískal sklo, které krylo ciferník hodin na krbové římse. Pokud se anděla týká, vyjádřil své mínění o mém útoku tak, že mě zase jako prvé několikrát za sebou pořádně klepl do čela. Tyto rány mne okamžitě přivedly k poslušnosti a takřka zahanbeně doznávám, že mi buď bolesti, anebo vzteky vyhrklo z očí krapet slz.
1: Mein Gott, pravil anděl pitvornosti patrně obměkčen mou zkroušeností. Ten člověk je buď velice namasaný, anebo velice smutný. Ty nesmíš topit tak silný, musíš do fina přidat vodu. Táty se napí, buď paša chlapa, nepreč, nepreč, říkám.
0: Na to anděl pitvornosti dolil můj pohár, v němž bylo asi do třetiny portského, bezbarvou tekutinou, která příštěla z jedné jeho ruky v podobě láhve. Všiml jsem si, že tyto láhve mají na hrdlech nálepky a na těch nálepkách, že je nápis Kirschwasser. Wasser, to je voda. Kirsch, třešeň, asi višňovka. Uznalá andělová vlídnost mě naladila na měko a posilněn tou vodou, již mi nejednou zředil mé portské, ukonejšel jsem se posléze natolik, že jsem mohl klidně naslouchat jeho nevšední přednášce. Netroufal bych si vypovědět vše, co jsem se doslechl, ale z toho, co říkal, jsem postřehl, že je to strážný duch bdící nad všemi maléry lidstva, říkal, a že jeho posláním je pořádat příhody, nad jejichž pitvorností musí znovu a znovu žasnout všichni pochybovači. Rozpovídal se ze široka, kdežto já jsem jen seděl se zavřenýma očima, zabořený do křesla, bavil se žvíkáním hrozinek a cvrnkáním jejich stopek po pokoji. Avšak anděl si toto mé počínání začal náhle vykládat jako nevážnost ke své osobě. Nepříčetně rozlícený vstal, narazil si trychtýř ještě hlouběji do očí, strašlivě zaklel a pronesl jakousi hrozbu, jejíž smysl jsem přesně nepochopil. Ale nakonec se mi popás uklonil a odporoučil se s přáním hodně štěstí a o trochu víc rozumu. Ulevilo se mi, když odešel. Z těch několika málo sklenic kleretu, jež jsem vypil, na mě teď šlo spaní. Zachtělo se mi schrupnout si na 15-20 minut, jak mám ostatně po obědě ve zvyku. V 6 hodin jsem měl důležitou schůzku, kterou jsem za nic nechtěl zmeškat. Týkala se pojištění mého domu. Zhlédl jsem k hodinám na krbové římse a s potěšením jsem zjistil, že mám ještě 25 minut času. Bylo 17:30, do pojišťovny dorazím hladce za 5 minut. A tak jsem se neprodleně uvelebil k spánku. Když jsem si hezky pohověl, opět jsem zhlédl k ciferníku nad krbem a tu jsem málem uvěřil, že se tu děje opravdu něco velice pitvorného. Shledal jsem totiž, že jsem místo obvyklých 15 až 20 minut dřímal pouze 3 minuty. Neboť do sjednané schůzky zbývalo stále ještě 27 minut. Oddal jsem se opět spánku, ale když jsem se probudil podruhé, bylo k mému krajnímu údivu na hodinách pořád ještě 27 minut do 6. Vyskočil jsem, abych hodiny prozkoumal a zjistil jsem, že se zastavili. Mé kapesní hodinky ukazovaly 7:30. A poněvadž jsem spal 2 hodiny, schůzku jsem samozřejmě zmeškal. No, nevadí, řekl jsem si, ráno zajdu do pojišťovny a omluvím se. Teď by mě jen zajímalo, co se to stalo s hodinami. Při blížší prohlídce jsem zjistil, že jedna hrozinková stopka, jak jsem je cvrnkal po pokoji za andělovy vleklé přednášky,

stránek spisu všudy přítomnost boží, žel bohu, jsem však do 20 vteřin usnul. Světlo jsem samozřejmě nechal hořet. Ve spánku mě děsila přízračná postava anděla pitvornosti. Zdálo se mi, že stojí v patách lůžka, odhrnuje záclonky a dutým odporným hlasem sudu mi slibuje ukrutnou pomstu za opovržení, s jakým jsem se k němu zachoval. Svůj dlouhý proslov zakončil tím, že sňal z hlavy trychtýřovitou čapku, vrazil mi její úzký konec do hrdla a zahltil mne oceánem kiršvaseru. Když jsem z těchto nesnesitelných muk posléze procitl, stačil jsem zrovna zahlédnout krysu, jak pádí od stojanů s rozžatou svící. Nestačil jsem jí však zabránit, aby s ní nezmizela v díře. Krátce na to zavanul do mého chřípí silný dusivý zápach. Rázem mi svítlo, že v domě hoří. V několika minutách se rozpoutal požár v plné síle a v neuvěřitelně krátké době byl celý dům v jednom plameni. Z pokoje jsem mohl uniknout pouze oknem, ale kdo si k oknu přistavil dlouhý žebřík. Chvatně a zdálo se i bezpečně jsem po něm slezal, když tu ohromný vepř, který celkovým vzhledem i fyziognomii připomínal anděla pitvornosti, tedy tento vepř, jak říkám, který do té chvíle klidně dřímal v blátě, si teď zčista jasno vzal do hlavy, že se potřebuje podrbat na levé lopatce a nevynašel si příhodnější drbadlo, než jakému skýtal spodek žebříku. Rázem jsem se zřítil a při smůle, která mě stíhá, jsem si zlomil ruku. Tato událost spolu se ztrátou nároku na pojistné a ještě vážnější ztrátou vlasů, které mi dočista sežehl oheň, na mne hluboce zapůsobila, ba tak mnou otřásla, že jsem se rozhodl, že se ožením. Znal jsem bohatou vdovu, která právě truchlila nad ztrátou svého 7. manžela, a její raněné duši jsem nabídl balšám svých slibů. Zdálo se, že mým prosbám váhavě podléhá. Z pocity vděku a opojného obdivu jsem poklekl k jejím nohám. Zapířila se a sklonila hlavu, takže se její bohaté vrkoče dotýkaly mé prozatímní kštice. Nevím, jak se naše vlasy mohly do sebe zaplést, ale zapletly se. Povstal jsem bez paruky, s holou bleskovkou, kdežto ona plná opovržení a hněvu v záplavě cizí kadeře. Mé vyhlídky na sňatek s vdovou se tedy zhatily nešťastnou náhodou. Usoudil jsem nyní, že je nejvyšší čas skoncovat se životem a zamířil jsem za tím účelem k nejbližší řece. Tam jsem odložil šatstvo, proč bychom neměli umírat tak, jak přicházíme na svět? A vrhl jsem se střemhlav do proudu. Jediným svědkem tohoto osudného činu byla opuštěná vrána, která zřejmě zbloudila od svého hejna. Sotva jsem se ponořil, tento pták si umanul, že uletí s nejnepostradatelnější součástí mého oblečení. Odložil jsem proto zatím sebevražedný úmysl, vklouzl dolními okončetinami do rukávů kabátu a pustil se za padoušským ptákem z bytostí, jakou případ vyžadoval a okolnosti dovolovaly. Avšak krutá osudová smůla se mi stále lepila na paty. Jak jsem se překotně řítil vpřed, hlavu v oblacích, oči upřené na scizitelku mého majetku, zjistil jsem náhle, že se mé nohy nedotýkají pevné půdy, že popravdě řečeno padám do propasti. A věru by ze mne byla zůstala jen mastná skvrna, kdybych se byl naštěstí nezachytil konce dlouhého vodicího lana, visícího z balónu, jenž právě letěl nade mnou.
Jakmile jsem se vzpamatoval natolik, abych pochopil, v jaké šlamatě

mystice vězím, či spíše se vznáším, začal jsem o své choulostivé situaci z plných plic uvědomovat vzduchoplavce nad sebou. Ale marně. Už jsem se chtěl odevzdat smutnému osudu a bez hlesu klesnout do moře, když tu se můj duch opět vzmužil. Zaslechl jsem odkud si zhora dutý hlas. Vzhlédl jsem a spatřil anděla pitvornosti. Se založenýma rukama se opíral o okraj koše. V ústech měl dýmku, z které nenuceně bafal. Kto jste? Otázal jsem nepo chvíli. A co tam don vetr chtěláte? Na tuto licoměrnost jsem byl schopen vyrazit za sebe jen jedno slůvko. Pomoc. Pomoc, opakoval po mně ten lotr. Já, akorát, tady máš flašku. Ta ti pomůže a jdi mi svočí. S těmito slovy upustil těžkou láhev kiršvaseru, která mi dopadla přímo na temeno hlavy. Měl jsem pocit, že mám mozek na dranc. Už jsem se chystal pustit lana a důstojně se rozehnat se životem, avšak andělův křik mě od toho záměru odvrátil. Drž se! Nač ten spěch, počkej! Chceš ještě jeden flaštičku? A nebo si už na dobro střízlivej a máš rozum zase pohromadě? Už konečně věříš, že se tějou pitvorný věci? Přikývil jsem na souhlas. A věříš taky na mě, anděla pitvornosti? Opět jsem přitakl. A uznáváš, že jsi total namasaný a taky plasen? Ještě jedno jsem přikývl. Dej si tedy pravou ruku do levý kapsy od kalhot na tukaz, že se na to propotfoluješ, anděli pitvornosti. Tohle přání jsem z očividných důvodů nemohl splnit. Předně jsem si levou ruku zlomil pádem ze žebříku, takže kdybych se byl přestal držet pravou rukou, přestal bych se držet vůbec. Za druhé jsem neměl kalhoty, neboť jsem dosud nedopadl v ránu, která mi je odnesla. Byl jsem proto nucen k své veliké lítosti zavrtět hlavou záporně. Snažil jsem se dát tím andělu na srozuměnou, že je mi zrovna v té chvíli jaksi zatěžko vyhovět jeho skromnému přání. Ještě se mi hlava ani nezastavila, když anděl pitvornosti zařval. Tak ty táhni k čertu, tonrfeta! Sotva to vyslovil, vytáhl ostrý nůž a přetěl jím lana, na kterém jsem visel. A protože jsme čirou náhodou byli právě nad mým domem, který mi za mého putování docela hezky představili, stalo se, že jsem sletěl po hlavě do širokého komínu a přistál v krbu v jídelně. Když jsem přišel k sobě, pád mě úplně omráčil, zjistil jsem, že jsou 4 hodiny ráno. Ležel jsem jak široký, tak dlouhý tam, kde jsem dopadl z balónu. Má hlava se nořila do popela vyhaslého ohniště, ještě mé nohy spočívaly na troskách překoceného stolku mezi zbytky všelijakých zákusků, promísených novinami, střepy a rozbitými lahvemi, jakož i prázdným džbánem šídamské kiršvasr. Tak se mi pomstil sám anděl pitvornosti.

0: Západní Berlín, výzvědný objekt maskovaný jako radarová stanice na hranici amerického a ruského sektoru. Kancelář Boba Glase, leden 1956.
1: Jak se máš, Bobe? Nazdar, Rasle.
2: Ahoj.
1: A hele, návrat ztracenýho syna, kde jsi byl tak dlouho, co? Už jsme si tady s Raslem říkali, že ses asi přežral vánočního pudinku a ležíš v posledním tažení někde ve špitále.
3: Dobře víš, Bobe, že jsem měl dovolenou 3 neděle. Sám si mi ji podepisoval.
4: Nesmíš brát Boba pořád tak vážně, Margene.
1: Tady, Rasle, to je jiný kamarád. Chodí mě navštěvovat skoro každý druhý den. Ale ty, od chvíle, co jsi udělanej do té Němky, se nás straníš.
4: Nepřeháně, kamaráde.
1: Už ses viděl s tou svou pusinkou, Leonarde?
3: Čekala mě už na letišti a večer budeme spolu.
1: Takže se v našem nočním životě zase budeme muset obejít bez tebe. No nic, chtěl jsem ti večer slavnostně předat dárek, který mám pro tebe schovaný už od naší vánoční party. Co se dá dělat, dostaneš ho teď. No, chlapče, rozbaluj. Co tomu říkáš?
3: No, kuličková tuška s baterkou.
1: Aha.
3: Podobnou měl McNamee. Vždycky jsem si přál taky mít. No, udělal jsi mi velikou radost, Bobe.
1: To jsem rád.
4: Škoda, že jsi nemohl přijít na vánoční večírek, Margeme. Byl perfektní.
1: Jo, ukázka opravdového spojenství a souladu. Americké hovězí, britská whisky, francouzské šampaňské a německé víno.
4: Prokázali jsme velkou čest panu Gélenovi, že jsme to jeho hnusný víno vůbec pili. Většího odpuštění se mu ani nemohlo dostat.
0: Byt Marie Eggdorfové, únor 1956, večer.
3: Marie? Marie? To jsem já, dveře byly otevřeny. Proboha, Marie.
5: Nic mi není.
3: Teče ti krev. Máš opuchlé oko, co se stalo?
5: Dvakrát mě udeřil pěstí do tváře.
3: O to? Tvůj bývalý muž?
5: Neměla jsem u sebe peníze, nemohla jsem mu nic dát.
3: Ta svině! Jak je možný, že někdo může zajít tak daleko? Svině!
5: No. Prosím tě, nedívej se na mě.
3: Ach, miláčku. Miluji tě. Tady, do lavoru.
5: Nešlo mu jenom o peníze. Sousedi mu prozradili, že mám tebe. Vřítil se do koupelny a viděl tam tvoje holení. Nejdřív brečel, že jsem ho zradila. Potom schodil polštáře z postele a našel tam tvoje pyžamo. Chytil mě za vlasy, srazil mě na podlahu a nadával mi do kurev. Pak mě začal bít do obličeje.
3: Měla jsi volat o pomoc.
5: Já se nebojím o sebe. Bojím se o tebe. Je to rváč.
3: Co budeme dělat, holčičko moje zlatá?
5: Nevím.
3: Mám ho zmátit, nebo si s ním promluvit? Sehnat mu místo?
5: Možná. O to je zbabělec. Za války byl na východní frontě a vždycky, když chce, aby si smyslel, jak je statečný, vykládá, jak lámal krky Rusům. A když se potom opije, začne povídat, jak byl mazaný, že se nechal přeložit do hlavního stanu k telefonistům. Doufám, že se co nevidět upije k smrti. Čím dřív, tím líp. Takhle přece nemůžeme žít.
3: Víš co, miláčku? Uděláme si v mém bytě zásnubní večírek. Před Vánoci si říkala, že nejsme zasnoubeni a já bych si strašně přál být s tebou zasnoubený. Pozveme Glase a řeknu taky panu Raslovi, byl přece u našeho seznámení. A třeba by mohl přijít i pan Blake se ženou. Už jsem mu odpustil za to jeho chování tenkrát na schodech.
5: Myslel to dobře.
3: Ale ano. A má moc milou paní. No koho pozveš ty?
5: Nikoho vlastně nemám. Jen rodiče a ty bydlí dost daleko. Počkej. Jenny od nás továrny by určitě ráda přišla. Ty můj miláčku.
0: Platanen ale 64, březen 1956, byt Leonarda Markhema, večer.
3: Moc ti to sluší, Marie. V těch bílých šatech vypadáš jako opravdová nevěsta.
5: Naliješ mi něco? Potřebuji se trochu napít na kuráž.
3: Jistě, miláčku. A naladím nějakou příjemnou stanici.
2: This is the American Forces Network. The American Forces Network is a branch of our forces information and education division, European Command. AF and Berlin.
6: I love Paris in the springtime. I love Paris in the
5: Hosté jsou tady, ho nebyš otevřít.
3: Už běžím, miláčku.

0: Tady jsou buráky, tady jednohubky s čedarem, tady šunka a tamhle pivo, víno a gin. Neostýchejte se a berte si.
1: Je to všechno z bezcelního obchodu, nestálo to žádný majlát.
0: Berte si, pane Glásy, prosím.
2: Bob, zlatíčko, pro vás vždycky Bob. A zůstanu u toho džinu, alespoň zatím.
3: Představíš mě, Mark Hemes, své nastávající?
1: Zajisté.
0: Moc ráda vás poznávám, pane Rasle. Nebýt vašeho nápadu s tou růží, kdo ví, možná bych tu dneska nebyla. Bavte se dobře. Teď mě prosím omluvte.
3: To je ta dívka, co ti tenkrát poslala vzkaz pod trubkou, že jo?
1: Jo, přesně tak.
3: Asi se umí o sebe dobře postarat, jak se zdá.
1: Všiml jsem si, že si teď při tom představování držel její ruku velmi dlouho, Rasle.
3: Seznámíš mě s její přítelkyní?
4: Promiňte, dovolte, abych vám poblahopřál, pane Markheme. Jsme se ženou moc rádi, že jste nás pozvali.
1: Doufám, že se vám u nás bude líbit, pane Blíku.
2: Prosím o chvilku pozornosti, dámy a pánové. Přátelé, před časem jsme tady Leonardovi dali do vlasů růži a on v zápětí dostal vzkaz od neznámé dívky. Doufám, že jednou budu ze své opuštěnosti starého mládence vysvobozen za stejně dramatických okolností a stejně úžasnou a krásnou dívkou, jako je Marie.
5: Bravo, bravo.
2: My všichni, Američani, Britové, Němci, každý se svým dílem podílíme na budování nového Německa, nové Evropy. Já vím, teď mluvím jako nějaký politik, ale myslím, že to, co říkám, je pravda. Asi všichni víme, jak má vypadat svoboda a co ji ohrožuje. Asi víme, že jediným místem, kde je možné začít budovat novou a svobodnější Evropu, jsou právě naše srdce. Leonard a Marie patří k národům, které spolu ještě před 10 lety bojovali. Svým zasnoubením přispívají k vybudování skutečného míru. Jejich manželství, tak jako manželství všech takových párů, spojuje národy spolehlivěji než jakékoliv smlouvy. Tak na Leonarda a Marii.
5: Na Leonarda a Marii.
3: Jestli mu jde o celosvětový mír, tak to, abych si vzal Rusku, slečno Jenny. Ovšem já dávám přednost Němkám. Smím vás obejmout kolem pasu, Jenny?
6: Jestli se nebojíte... Prosím.
3: Třeba byste se měla bát vy? Mám pověst neodolatelného soudce.
6: Takže Don Juan...
3: Samozřejmě, že ne. Znáte to? Pes, který štěká, nekouše.
6: Rozhodně nemůžete počítat s tím, že vás budu brát vážně.
1: Promiňte, že ruším. Skládá vám poklony, Jenny?
6: No, snaží se, ale moc mu to nejde.
3: Markheme, slyšel si přece Glase. Spojení muže a ženy zbližuje národy. Teď nám... Proslov dlužíš ty?
1: Ne.
3: No
1: ne,
3: tak,
1: ne,
3: Markheme, přátelé, Leonard by chtěl říct pár slov.
1: Tak, dobře. Milí přátelé, dovolte, abych poděkoval tady Bobu Glásovi za ta krásná slova. A těší mě, že do nás s Marií vkládá takové naděje. Sám za sebe bohužel nemohu slíbit, že se mi podaří vybudovat novou Evropu. Jediné, co zvládnu sám, je připevnit poličku do koupel.
7: A to se manželství hodí.
1: Za nás oba můžu jen slíbit, že budeme šťastní. No, děkuji, že jste přišli na náš zástupný večírek. Jste moc hodný, děkuju vám.
5: Bravo, bravo, krásný.

0: Jak to, že znáte toho Američana v té černé vestě, pane Magem?
1: Pracujeme spolu, pane Blakeu. Už jsem vám to říkal tehdy ve výtahu. Telefonní linky.
0: Dovolte, abych vám dal jednu radu. Když mi říkáte, že pracujete pro Blase, prozrazujete mi zároveň, na čem pracujete. Altklike, operace Gold, to není nic, co bych měl vědět. To je vážný prohřešek proti bezpečnostním předpisům.
1: A jak to, že to teda všechno víte?
0: Pokud jde o utajení, je Berlín malé město. Neměli by vás vídat s Glasem na veřejnosti. Podle mého názoru byste měl přísně oddělovat práci a soukromý život. Tak ještě poblahopřeji vaši snoubence a budeme muset jít. Máte to tu hezky zařízené, pane Mákeme.

0: To byl báječný večírek.
1: Chceš ještě skleničku?
0: A moc krásně jsi mluvil, Leonarde.
1: Myslíš, Marichen?
0: Všiml jsi s Rasla a Jenny?
1: Co je s nima?
0: Odešli spolu. Víš, co mi Jenny řekla, když se tu Rasl objevil?
1: Ne.
0: Řekla, toho chci. Plat nedostanu před koncem týdne a jíst se musí. Napřed do restaurace a potom tanec. No taky má pěkný čelisti, jako Superman, řekla kamarádka Jenny. Tak vidíš. A ten dobrák Rasl si myslí, že má všechno pod kontrolou.
1: Bože můj, proč já jsem pořád tak naivní?
0: Ne naivní. Naivní ne. Nevinný. A teď si vezmeš první a jedinou ženu, kterou si v životě poznal. Úžasné. Všechny ženy by si měly brát panice. Chceme vás čerstvé a nevinné. Abychom vám mohli ukázat, jak nás uspokojit.
1: Tak mě uspokoj.
0: I love Berlin in the springtime. I love Berlin in the springtime.
2: Po čtyřech nedělích v dubnu 1956 v bytě Marie Eggdorfové je noc.
1: Slyšíš, Marie?
0: Co je? Vždyť ještě není ráno.
1: Slyšíš?
0: Co? Co jde ze skříně? Běž rozsvítit.
1: Oce Marie.
0: Pro boha. Můj bývalý manžel. O to. A na mol. Ožralý jak Dán, samozřejmě.
1: Jak se mohl dostat dovnitř?
0: Asi mi sebral náhradní klíče, když tu byl minule. Rozvalený na mých šatech. Musel všechny schodit, svině. Určitě se na něm vymočí, prase.
1: Jak to, že jsme si toho nevšimli, když jsme přišli?
0: Asi spal potichu. Co teď s ním?
1: Mohli bychom ho rovnou vyhodit na ulici.
0: Pojď, pomůžu ti. Chytni ho za ruce.
3: Co? Pust mě, ty čupko! Povědám pust!
0: Kraus!
4: Ven, nebo zavolám policii, ano?
3: Policii?
4: Ano, policii.
3: A ty seš kdo? Co ty? Aha, ten anglický smrad. Klidně si zavolejte policii. Uvidí aspoň, co si zač ty mařeno. Něco jsem ti přines. Tuhle obálku. Z úřadu. No, přečti si to, no. Jen si to přečti.
0: To mě nezajímá.
3: Mají náš dopis z roku 51. Našli ho. Naši smlouvu podepsanou oběma.
0: To je všechno minulost. A to můžeš v klidu zapomenout.
4: Tak o co vám jde?
3: S tebou se nebavím, Angličánku. Přečti si to, mařeno. Přečti si to, povídám. To je zpráva z bytového úřadu, mařenko. On tenhle byt je totiž taky můj.
0: Ty máš kde bydlet. Chceš jenom dělat potíže. Ty jsi jim totiž neřekl, že jsme rozvedeni. A proto si myslíš, že máš na tenhle byt taky nárok.
3: Ale oni to vědí. Vědí to. Máme se dostavit na komisi a oni sami rozhodnou, kdo je ve větší tísni. Tady ten Angličan má byt. A ty máš od něj už i snubní prsten. To je určitě bude zajímat.
0: Ty nebudeš rozhodovat, co je bude zajímat. Ty jsi totiž nikdy nic rozhodnout neuměl. Ty jsi nikdy nic neuměl. Ty ses neuměl postarat o mě, ty ses neuměl postarat o sebe, ty jsi neuměl ani sehnat tenhle byt. Ty jsi od jak živa byl jenom...
3: No, řekni, co jsem byl, když jsme šoustali, co?
4: Prosím vás, prosím, nechte toho, prosím.
0: Kus lidskýho hnoje.
3: Co si to dovoluješ, ty dětko?
4: Vy jste pryč.
3: Když tobě teklo mlíko po bradě, já už byl dávno na frontě. Urážíš válečný hrdinu.
4: Jistě, ale...
3: To se neodpouští ani kurvě.
4: Prosím vás, běžte už pryč.
3: Tomáš,
4: Okamžitě se jí omluv a vypadni, nebo tě vyhodím sám.
3: Chceš nakládačku angličánku? Máš jí mi.
4: Co?
3: Ani náhodou, ty sráči.
5: Že tě ho pust, ty prase.
3: Rozmačkám ty tvý koule na kaši.
4: Nebo tě zabiju.
3: Leda tak mouchu.
0: Leonarde. Leonarde. Nedýchá. On nedýchá. Je mrtvý. On je mrtvý. Mrtvý, Leonarde. Ty jsi ho zabil. Ty jsi popadl to ševcovský kopyto. Ty jsi ho tím kopytem zabil. Slyšíš?
1: Byla to sebeobrana. Nevím, jak jsem ji dostala do rukou. Hmátl jsem jenom rukou po stole.
0: Můj bože. To ševcovský kopyto po stříčku Valtrova. Co budeme dělat?
1: Zavoláme policii.
0: Všichni policajti tady se s Otou kamarádi.
1: Musíme zavolat kriminál policají, ti jsou jiní.
0: Ale místní policie pak přijde taky, je to jejich rajon.
1: Tak zavoláme britskou vojenskou policii. Nebo americkou. Bože, co se to stalo?
0: Já jsem do toho taky zapletená. Budu muset informovat německou policii. Co řekneš Němcům?
1: Že jsem se bránil. Že to byla nehoda.
0: Myslíš, že ti uvěří? Podívej se. Podívej, má úplně rozbitou hlavu.
1: To je strašný.
0: A co se stalo nám? Máme pár modřin. A když řekneme, cokoliv obviní nás.
1: Málem mi rozdrtil varlata. Tak co máme teď dělat?
0: Nechci ti říkat, co máš dělat. Měl bys na to přijít sám. Nebudou nám věřit, že to byla sebeobrana, že ti drtil varlata. Nikdo nám to neuvěří, oba nás zavřou.
1: Nemyslím, že by to tak muselo dopadnout.
0: Tak už jsi na to přišel? Ne? Takže to musím říct zase já. Vůbec nic jim nebudeme říkat. Odneseme ho odsud a schováme ho někam, kde ho nenajdou. A když jo, a přijdou mi to říct, řeknu, pro boha, to je strašné. Ale to víte, byl to opilec a asi se dostal do potíží.
1: Je to strašné. Jestli nás někdo uvidí, jak ho odtud táhneme pryč, bude s námi konec. Bude to vypadat jako vražda. Obyčejná, sprostá vražda. Ježíši Maria, to je hrozný pohled. Co jsem to udělal, pro boha?
0: Uklidni se. Musíme to udělat chytře.
1: Chytře? Ale jak?
0: Prostě chytře.

0: Co teď? Zeptal jsem se. To by ztratil gloriolu neomylnosti. Řídil se jen svými smysly, řekl Holmes. Sundal psa ze sudu a vedl ho ven ze skladiště dřeva. Když vezmete v úvahu, jaké množství kreozotu se v Londýně každý den rozváží, nemůžete se divit, že nám někdo skřížil stopu. Hodně se ho teď užívá hlavně k impregnování dřeva. Nemůžeme svalovat vinu na chudáka Tobyho. Budeme se asi znovu muset dostat na původní stopu. Ovšem, a nemusíme se naštěstí vracet moc daleko. Na rohu Knight's Place zmátly zřejmě psa dvě různé kreozotové stopy, které se tam křižovaly a rozbíhaly každá jiným směrem. Vydali jsme se po té špatné a teď prostě musíme najít tu správnou. Nebyli s tím větší nesnáze. Odvedli jsme Tobyho na místo, kde se dal oklamat. Chvilku pobíhal v širokém kruhu kolem dokola a konečně vyrazil jiným směrem. Musíme dát pozor, aby nás teď nedovedl na místo, odkud ten sud kreozotu přivezli, poznamenal jsem. To už mě taky napadlo. Všimněte si ale, že běží pořád po chodníku, zatímco sud vezli po vozovce. Ba ne, teď jsme na správné stopě. To by nás vedl dolů k řece, přeběhl Belmont Place a Prince Street. Na konci Broad Street se běhl až k vodě, kde bylo malé dřevěné přístaviště. Zavedl nás až na okraj můstku a tam zůstal stát. Kňučel a hleděl na kalný říční proud. Máme smůlu, řekl Holmes. Tady nasedli do člunu. U přístaviště bylo připoutáno několik pramiček a kocávek. Obešli jsme je s Tobym všechny, ale přestože jednu po druhé horlivě očichal, žádnou stopu nenašel. Hned u primitivního můstku stál cihlový domek a ze vzdálenějšího okna visel dřevěný štít. Velkými písmeny na něm stálo Morkedaj Smith a pod tím půjčovna loděk na hodinu i na den. Další nápis nad dveřmi nás informoval, že tam mají i parní člun a tuto skutečnost potvrzovala i velká hromada koksu složeného na molu. Sherlock Holmes se pomalu rozhlédl kolem sebe a výraz jeho tváře nevěstil nic dobrého. Zpropadeně řekl, ti chlapi jsou prohnanější, než jsem očekával. Zdá se, že zametli stopy. Obávám se, že to měli všechno dobře narežírováno předem. Kráčel ke dveřím domku, ale ty se pojednou otevřeli a vyběhl z nich asi šestiletý kudrnatý klouček, následovaný obtloustlou červenolící ženou, která držela v ruce velkou mycí houbu. Marš zpátky a umejt, Žaku křičela. Marš domů, darebáku, jestli přijde táta a takhle tě uvidí, schytáme to od něho oba. To je ale rozkošný klouček, zvolal Holmes strategicky. Lumpík s růžovými tvářičkami, poslyš, Žaku, co pak bys rád? Chlapec se na okamžik zamyslel. Šiling, řekl. A co bys chtěl radši? Dva šilinky, odpověděl malý chytráček po krátkém přemýšlení. Tady je máš, chytej. Máte roztomilé dítě, paní Smithová. Pánbu požehnej, pane, ale hotovej čert. Někdy si s ním nevím rady, hlavně když starej bejvá celý dní pryč. On je pryč, řekl Holmes rozčarovaným tónem. To mě mrzí, poněvadž jsem chtěl s panem Smithem mluvit. Je pryč od včerejška od rána a abych vám pravdu řekla, začínám o něho mít starost. Jestli jste si ale přišel vypučit loďku, můžu vám posloužit sama. Chtěl jsem si najmout parní člun. To je malér, protože s tím právě odjel. Ale nejde mi to do hlavy, poněvadž vím, že na něm má uhlí tak nejvýš do Volviku a zpátky. Kdyby si vzal obyčejnou bárku, neřekla bych nic, poněvadž ho práce často zavede až do Gravesendu. A když tam má co dělat, zůstane tam přes noc. Co si ale počne s parním člunem bez uhlí? Mohl si uhlí koupit v některém přístavišti na řece. To mohl, jenže to můj starý nemá ve zvyku. Kolikrát přede mnou nadával na ty zloděje, co chtějí za pár mizerných pytlů nekřesťanský peníze. A pak, víte, nelíbil se mi ten chlap s tou dřevěnou nohou, měl takovej hnusnej ksicht a mluvil jak nějaký cizák. Proč se tady asi pořád potloukal? Chlap s dřevěnou nohou, řekl Holmes, mírně překvapen. No jo, takovej chlap s ksichtem hnědým jak vopice a scháněl tu mýho starýho už párkrát. Včera v noci ho vyburcoval z postele, jenže můj starý asi věděl, že má přijít, poněvadž měl ve člunu zatopíno pod kotlem. Řeknu vám na rovinu, milej pane, že se mi to všechno dvakrát nelíbí. Ale prosím vás, paní Smithová, řekl Holmes a pokrčil rameny, děláte si zbytečné starosti. Jak můžete tvrdit, že to byl zrovna ten člověk s dřevěnou nohou, kdo k vám v noci přišel? Nechápu, jak si tím můžete být tak jistá. Poznala jsem ho po hlase. Znám totiž ten jeho hlas už od dřívějška. Takovej dutej a chraplavej. Zaťukal na okno, mohly být tak 3 hodiny. Hejbni kostrou, kamaráde, povídal, musíme sebou hodit. Můj starý vzbudil Jima, to je náš nejstarší syn, a vypadli z baráku a mě neřekli ani slovo. Slyšela jsem, jak ta jeho dřevěná hnáta ťuká po kamenech. A byl ten člověk s dřevěnou nohou sám? To vám teda nepovím. To opravdu ne. Nikoho jiného jsem ale neslyšela. Škoda, paní Smithová. Potřeboval jsem parní člun a moc mi doporučovali ten váš... No, jak se ten váš člun jmenuje? Najáda přece. No ovšem, není to ten starý zelený člun s takovým širokým žlutým pruhem nad ponorem? To ne, náš je krásně udržovaný, takových najdete na řece málo. Je čerstvě natřený na černo a s 2 červenýma pruhama. Děkuji, doufám, že se o panu Smithovi brzy něco dovíte. Mám cestu podle řeky a kdybych tam někde na jádu uviděl, vzkážu panu manželovi, že o něho máte obavy. Říkáte, že má černě natřený komín? Ne, černej s bílým pruhem. Promiňte, no ovšem. Černé jsou jen boky člunu, já vím. Naschledanou, paní Smithová. Tamhle je převozník s pramičkou ovocné, dáme se převést na druhou stranu řeky. U takovýchhle lidí, řekl Holmes, když jsme usedli napříč pramice, je nejdůležitější nikdy nepřipustit, aby si mysleli, že jejich informace pro vás mají sebemenší význam. Jak zjistí zájem, mlčí jak zařezaní. Když je ale člověk poslouchá lhostejně a zdánlivě na půl ucha, jako já paní Smithovou, doví se od nich obvykle všechno, co chce. Náš další postup se teď zdá docela jasný, řekl jsem. Nože, co byste tedy dělal? No, najel bych si člun a jel bych po řece po stopách Najády. To by byla nesmírná práce, milí příteli. Mohla přistát u kteréhokoliv přístaviště na obou stranách řeky, odtud až do Griniče. Hned za mostem začíná hotový labyrint přístavních můstků a to se táhne celé míle. Trvalo by vám kolik dní, než byste je všechny prohledal, kdybyste se do toho pustil sám. V tom případě to svěřte policii. Kde pak? Zavolám podle všeho Jonese až v posledním okamžiku. Není to špatný chlapík a nerad bych udělal něco, co by ho mohlo poškodit v zaměstnání. Umínil jsem si, že tenhle případ vyřeším sám, když už jsem s ním šel a když jsem se dostal tak daleko. Co kdybychom si tedy dali do novin inzerát a požádali v něm o informace správce přístavišť? No, to by bylo ještě horší. Naši příteličkové by okamžitě zjistili, že jsme jim v patách a frnkli by nám z Anglie. Je dost pravděpodobné, že chtějí stejně odjet, ale pokud se budou domnívat, že jim nehrozí nebezpečí, nebudou s tím pospíchat. Jonesova energie nám přitom jen poslouží, neboť jeho verze případu se jistě dostane do denního tisku, a uprchlíci si budou myslet, že po špatné stopě jdou všichni. Tak co bychom tedy měli podniknout? Zeptal jsem se, když jsme přistáli poblíž Milbankské trestnice. Vezmeme si tamhle ten fiakr, pojedeme domů, nasnídáme se a hodinku si zdřímneme. Jak to vypadá, budeme dnes v noci muset být zase vzhůru. Hej, šéfe, zastavte nám u telegrafního úřadu. To by ho si zatím necháme u sebe. Může nám být ještě užitečný. Zastavili jsme před poštou v Great Peter Street a Holmes odtamtud poslal telegram. Komu myslíte, že jsem telegrafoval? Zeptal se, když jsme se znova rozjeli. To opravdu nevím. Vzpomínáte si na tu tlupu příležitostných malých detektivů z Baker Street, kterých jsem použil v případě Jeffersona Hopea? Jak by ne, řekl jsem s úsměvem. A tohle právě je případ, ve kterém nám mohou prokázat neocenitelné služby. Jestli selžou, použiju jiných prostředků. Nejdřív to ale zkusím s nimi. Ten telegram jsem poslal umouněnému malému poručíku Wigginsovi a doufám, že se u nás se svou tlupou objeví dřív, než se nasnídáme. Bylo už mezi 8 a 9 hodinou a začal jsem pociťovat značnou fyzickou vyčerpanost po veškerém tom vzrušení probdělé noci. Byl jsem unavený a ochablý, zmořený na duchu i na těle. Postrádal jsem onoho profesionálního entuziasmu, který poháněl mého přítele, ale zároveň jsem se nedokázal na celou věc dívat jako na pouhý abstraktní intelektuální problém. Pokud šlo o Bartoloměje Scholta a jeho smrt, o tom jsem neslyšel nic dobrého a necítil jsem k jeho vrahům přílišnou nenávist. Něco jiného však byl ten poklad. Patřil, nebo aspoň jeho část, plným právem slečně Morstenové. Dokud tu byla naděje, že jej objevím, byl jsem ochoten zasvětit svůj život tomuto jedinému úkolu. Pravda, najdu-li jej, i ona se pro mne pravděpodobně stane navždy nedostupnou. Byla by však malicherná a sobecká láska, kdyby se dala ovlivnit podobnými myšlenkami. Dávali si Holmes takovou práci s vypátráním zločinců, mám já 10x víc důvodů k tomu, abych se snažil najít poklad. V Baker Street jsem se vykoupal a kompletně převlékl, což mě osvěžilo téměř zázračně. Když jsem přišel dolů do našeho pokoje, bylo už prostřeno k snídani a Holmes naléval kávu. Tady to máte, řekl se smíchem a ukázal na rozevřené ranní noviny. Energický Jones a všudy přítomný reportér už to spojenými silami všechno zorganizovali. Vy už ale celého toho případu máte pokrk, že? Raději si nejdřív vemte šunku s vejci. Vzal jsem od něho noviny a přečetl si krátkou zprávu s titulkem Záhadný případ z Upper Norwoodu. Včera kolem půlnoci, psali ve standardu, byl pan Bartoloměj Scholto z Pondicherry Lodge v Upper Norwoodu nalezen mrtev ve svém pokoji za podezřelých okolností. Pokud jsme mohli zjistit, nebyly na těle pana Scholta shledány žádné známky násilí, byla však odcizena sbírka indických drahokamů, kterou zesnulý gentleman zdědil po svém otci. Mrtvého objevili pánové Sherlock Holmes a doktor Watson, kteří do domu zavítali v doprovodu pana Tadeuše Scholta, bratra zesnulého. Mimořádně šťastnou shodou okolností meškal právě na norwoodském policejním komisařství pan Ethelene Jones, známý člen sboru policejních detektivů, a dostavil se na místo 30 minut po vyhlášení poplachu. Ihned zaměřil své školené a osvědčené schopnosti k vypátrání pachatelů, což bylo v zápětí korunováno uspokojivým výsledkem. Vazba byla uvalena na bratra zesnulého, pana Tadeuše Scholta, na správcovou domu paní Bernstonovou, indického komorníka jménem Lal Rao a vrátného či hlídače jménem McMurdo. Je mimo pochybnost, že zloděj či zloději byli s domem dobře obeznámeni, neboť pan Jones, proslulý svými technickými znalostmi a detailními pozorovacími schopnostmi, nezvratně prokázal, že bídáci nemohli do domu přijít dveřmi ani oknem, ale museli vniknout po střeše budovy a odtud sklápěcími dvířky do místnosti, která sousedí s tou, v níž bylo nalezeno tělo mrtvého. Tato skutečnost, spolehlivě zjištěná a ověřená, dokazuje s konečnou platností, že nešlo o loupež pouze náhodnou. Rychlý a energický zákrok mužů zákona jen potvrzuje, jak je věci na prospěch, ujmili se podobných případů rázný a svrchovaně inteligentní muž. Nemůžeme se ubránit závěru, že zkušenost z tohoto případu poskytuje pádný argument těm, kdo žádají, aby naši detektivové byli více decentralizováni a dostávali se tak do těsnějšího a účinnějšího kontaktu s případy spadajícími do jejich kompetence. Není to nádhera, řekl Holmes a zazubil se načálkem kávy. Co si o to myslíte? Můžeme mluvit o štěstí, že kvůli tomu zločinu nezatkli nás. To bych prosil. Dostane-li Jones další ze svých záchvatů energie, nejsme, myslím, v bezpečí dokonce ani teď. V tom okamžiku se ozvalo dlouhé zazvonění a uslyšel jsem naši hospodyni, paní Hacnovou, jak rozčileně zvýšila hlas plný pohoršení a výtek. Pro boha, Honsi, zvolal jsem a napůl vstal, tak se mi zdá, že už pro nás jdou. Ale ne, tak zlé to s námi ještě není. Tohle jsou naši pomocníci, příležitostní malí detektivové z Baker Street. Při těchto slovech se na schodech rozlehl rychlý cupot bosých nohou, štěbetání vysokých hlásků a do pokoje vpadl asi tucet umouněných otrhánků z ulice. Navzdory bouřlivému příchodu bylo vidět, že mezi nimi panuje jistá disciplina, neboť neprodleně nastoupili do řady a zírali na nás s očekáváním ve tvářích. Jeden z nich, větší a starší než ostatní, vystoupil kupředu s ležérním a povzneseným výrazem, který se na tváři takového strašáčka ze zelí výjímal neobyčejně legračně. Obdržel jsem vaši zprávu, pane, řekl, a vyhlásil jsem jim hned pohotovost. Dostaneme 3 šilinky 6 pencí za lístky. Tady jsou, řekl Holmes a vylovil z kapsy pár stříbrňáků. Příště se budou hlásit tobě, Viginsi, a mně se přijdeš ohlásit jenom ty. Nemůžete mi vpadat do domu tak jako teď. Je to ale dobré, aspoň k tomu, že teď všichni uslyšíte mé pokyny. Musíte mi zjistit, kam se poděl parní člun Najáda. Majitel se jmenuje Mordecai Smith a člun je černý s 2 červenými pruhy nad ponorem. Komín má černý s bílým proužkem. Bude někde dole na řece. Jeden hoch by měl zůstat u Smithova přístaviště naproti Milbankské tresnici, aby mi dal hned vědět, kdyby se snad člun vrátil. Musíte si úkoly mezi sebou rozdělit a důkladně prohledat oba břehy řeky. Jakmile něco zjistíte, okamžitě mi podejte zprávu. Je vám vše jasné? Rozkaz, veliteli, řekl Wiggins. Platit vám budu stejně jako dřív a ten, kdo člun objeví, dostane navíc Gvineu. Tady je mzda na den dopředu. Odchod. Dal každému šiling a za moment se už řítili s hlukem dolů po schodech. Za pár okamžiků jsem viděl, jak se hrnou po ulici. Jestli je člun někde na vodě, určitě ho najdou, řekl Holmes a vstal od stolu, aby si zapálil dýmku. Vlezou všude, všechno vidí, všechno zaslechnou. Doufám, že jej do večera vyslídí. Nám teď nezbývá, než čekat na zprávu. Po přerušené stopě se nemůžeme vydat dřív, než najdeme Najádu nebo pana Mordecaje Smise. Dám to by mu tyhle zbytky, snad si na nich pochutná. Jdete si lehnout, Holmesi? Ne, nejsem unavený. Já prostě mám zvláštní konstituci. Nepamatuji se, že by mě někdy unavila práce. Za to nečinnost mě vyčerpává totálně. Zakouřím si a popřemýšlím o té prapodivné historii, do níž nás zasvětila naše švarná klientka. Jestli měl někdy někdo před sebou lehký úkol, pak jsme to dnes my. Lidé s dřevěnýma nohama se nevyskytují za každým rohem a řekl bych, že i ten druhý člověk je naprostý unikát. Zas už ten druhý. Rozhodně z něho nechci před vámi dělat nějakou záhadu. Měl byste si o něm udělat vlastní názor. Vemte v úvahu známá fakta. Maličké stopy, prsty, které nikdy nebyly stlačeny k sobě v botě, bosá noha, hůl jako hrom s kamennou hlavicí, neobyčejná mrštnost a otrávené malé trny. Co vám to všechno říká? Že to musel být nějaký divoch, zvolal jsem. Možná některý z těch Indů, kteří byli spojenci Jonathana Smalla. To sotva, řekl. Při prvním pohledu na ty podivné zbraně mě to také napadlo, ale pozoruhodný charakter těch stop mě přinutil změnit názor. Někteří domorodci z indického poloostrova jsou sice malé postavy, ale žádný by nemohl zanechat takovéhle stopy. Indové mívají dlouhou a štíhlou nohu. Mohamedáni, kteří nosí sandály, mají palec zřetelně oddělený od ostatních prstů, poněvadž mezi ním a dalším prstem obvykle prochází řemínek. A ty miniaturní šípy se také dají vystřelovat jen jediným způsobem, totiž z foukačky. Kde tedy máme toho našeho divocha hledat? V Jižní Americe, hádal jsem na zdař Bůh. Natáhl ruku a vyndal z přihrádky objemný svazek. Tohle je první díl právě vydávaného zeměpisného slovníku. Ale celá nespornou a co nám říká? Andamanské ostrovy leží 340 mil severně od Sumatry v Bengalském zálivu. To nám moc nepomůže. Co tu máme ještě? Vlhké podnebí, korálové útesy, žraloci, Port Blair, trestanecká kasárna, ostrov Rutland, bavlníkové plantáže. A tady to máme. Domorodce z Andamanských ostrovů lze pravděpodobně pokládat za nejmenší lidské plemeno na zeměkouli, ačkoliv někteří antropologové tvrdí, že ještě menší jsou afričtí křováci a digerští indiáni v Americe a v ohňové zemi. Jejich průměrná výška nedosahuje 4 stop, přestože mezi nimi najdeme dospělé jedince, kteří jsou ještě mnohem menší. Jsou divocí, nevlídní a nesnášenliví, nicméně schopní proměnit se v nejodanější přátele, je-li získána jejich důvěra. Toho si povšimněte, Vocne. A teď si poslechněte tohle. Od přírody jsou oškliví, mají velké deformované hlavy, malé a skřivené rysy obličeje. Jejich ruce a nohy jsou však mimořádně malé. Jsou tak nesnášenliví a divocí, že veškeré snahy britských úředníků získat si jejich náklonnost skončily neúspěchem. Vždy byli postrachem posádek ztroskotaných lodí, neboť ubíjejí zachráněné plavce holemi s kamennými hlavicemi, nebo je usmrcují otrávenými šípy. Podobné masakry bývají pravidelně zakončovány kanibalskými hodokvasy. Roztomilí lidičkové, v skutku k pomilování. Kdyby tomu chlapíkovi bylo dovoleno, aby jednal podle svých choutek, mohla ta naše záležitost skončit ještě mnohem hrůzněji. Jsem si jist, že i takhle Jonathan Small hořce lituje, že použil jeho služeb. Kde ale mohl k tak podivnému kumpánovi přijít? Ne, to se mě ptáte víc, než vám mohu říct. Jestliže jsme však už zjistili, že Small přijel do Anglie z Andamanských ostrovů, nemusíme se příliš divit ani tomu, že si sebou přivezl domorodého kumpána. Brzo se o něm nepochybně dovíme všechno. Poslyšte, Watsone, vypadáte hrozně unaveně. Natáhněte se na pohovku a já se vás pokusím uspat. Vzal si z kouta housle a když jsem se uvelebil, začal hrát jakousi hlubokou, zasněnou melodii, zřejmě vlastní skladbu, neboť měl pozoruhodný improvizační talent. Mlhavě si vzpomínám na jeho vychrtlé ruce, vážnou tvář, nastoupavé a klesavé pohyby smyčce. Pak se mi zdálo, že pokojně odplouvám v moři tónů, až jsem se octl v říši snů, kde na mě líbezná tvář Mary Morstenové.
1: První probuzení na moři?
2: První selfie s delfínem.
3: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
4: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.

0: Tři lidé mají co činit s onou věcí. Číslo jedna, pumpař.
1: Ty vyjezdáš ze Škutkáncele,
2: ty Sumbrinská silnice,
1: pádní kopce,
3: červenec,
1: ty zelený porost,
3: letně,
1: šest hodin ráno, Štutgartské horko,
2: bílá brinda Štutgartského horka,
1: čerpací stanice firmy Aral,
3: modrá a bílá,
1: zelený porost,
2: černozelený Mercedes 220,
1: policejní barva,
3: modré výstražné světlo,
1: pádní zelený porost,
3: černozelený Mercedes.
1: Bílé horko,
2: zelený porost,
1: Mercedes 220.

0: Postavil jsem se do dveří, protože jejich sirénu bylo slyšet už zdaleka. A bylo by špatné, kdybych seděl u psacího stolu, překvapeně vzlídnul a dělal, jako že jsem je neslyšel. Museli očekávat, že si stoupnu mezi dveře a podívám se, co se děje, kam jedou. Šest ráno se zapnutou sirénou. Naproti tomu jsem směl být trochu překvapený z toho, že přijeli ke mně. Hrál jsem to docela dobře a šel jsem k policejnímu vozu pomalu několika váhavými kroky. Tak, jako bych přece jen pořádně nevěděl, jestli se mě to týká. Čtyři muži, všichni v uniformě, seděli uvnitř. A samozřejmě nikdo nevystoupil, protože žádný, kdo měl kdy na sobě uniformu, ještě nepovažoval za potřebné být zdvořilý. Zůstali sedět a ten, co seděl vedle řidiče, stáhnul okénko. Zeptal se mě, jestli mi v poslední půlhodině nebylo nápadné nějaké auto s čerstvými škrábanci na pravé straně. Zatvářil jsem se, jako bych musel chvíli přemýšlet a pak jsem řekl, ne, já jsem půl hodiny ve službě a to u mě tankovali jen dva vozy. Na těch mi nebylo nic nápadné. Ale já jsem si taky nijak zvlášť nevšímal, jestli s nimi něco je. A na auta, co jedou kolem po silnici, se většinou vůbec nedívám. Když jsem dával tuhle informaci, měl jsem pravou ruku v kapse kalhot a prsty jsem cítil 100 markovou bankovku. Konečně jsem se zeptal, proč, co se děje. Chlap v policejním autě mi neodpověděl, ale najednou vystoupil a zeptal se, jestli svoje prodeje hned zapisuju. A já řekl, ano, to je předpis od šéfa. A on mě požádal, abych mu ukázal pokladní knihu. Šli jsme do kanceláře a zatímco si prohlížel oba dva zápisy, kouknul jsem oknem k čerpacímu stojanu a ubezpečil jsem se už po desáté, že jsem vymazal poslední prodej 20 litrů Supro. Prodej, který jsem nezapsal do pokladní knihy. Policajt vrhl krátký pohled na čerpadla dřív, než řekl, že mám popsat obě auta, co tankovala. A když jsem to udělal, vytasil se konečně s pravdou.
1: Útěk řidiče. Hned za Leonbergem leží v příkopu nějaká cyklistka, kolo je na dránce. A ten lump, co odtamtud zdrhnul, musí mít stopy na pravé straně auta. Volali nám rádiem před 10 minutami a celá ta věc je na nejvýš půl hodiny stará. Řidič na tom místě jen trochu přibrzdil a pak jel dál. Neotočil, aby se vrátil do města a musel proto tudy projet. Vy mi tedy nemůžete říct nic důležitého?
0: To byl okamžik, kdy jsem mohl couvnout. Ale ku podivu jsem se vyjádřil zcela rozhodně a jasně, když jsem s politováním pokrčil rameny a řekl ne. A připojil jsem, pak ho musíte hledat na dálnici. Až k Vjezdu tady nic neodbočuje, kromě téhle polní cesty tady. A ukázal jsem na štěrkovou cestu, po které jsme vždycky jezdili na

0: Nějakou chvíli bylo úplně ticho. Moje ruka pořád ještě trčela v kapse. Pořád ještě mé prsty vnímaly tu stomarkovku. Ale teď jsem ji uslyšel šustit. Takové bylo ticho. Přemýšlel jsem, jestli se ve štěrku nenacházejí žádné stopy kol. I když jsem je odstranil hráběmi, stejně jako jsem na počítadle čerpadla vymazal 20 litrů supru otočením kliky. A pak jsem začal uvažovat, proč jsem tohle všechno udělal. Stál jsem na betonu čerpací stanice, 6 hodin ráno, bylo už horko, červenec, bílá stuttgartská brinda po mně stoupala. Viděl jsem fádní pahorky plné zeleného porostu v dálce a najednou jsem věděl, proč se mi to přihodilo. Jen jsem si potřeboval vzpomenout.
1: Dálnice Janov Zím,
2: Via Aurelia,
1: odbočka Tiomino, zelený porost,
2: červenec,
1: zelený porost,
2: letně,
1: 5 hodin ráno,
2: už horko,
1: tiomínské horko, toskánská sluneční kolona, statek ve fádním zeleném porostu,
3: už pobořený,
2: tedy už ne cíl,
1: bojové stanoviště jedné eskadrony, jednoho praporu, jedné letecké polní divize, sluneční kanonádě, toskánsky horké.
0: Proti selskému dvoru stála skupina pínyí a já jsem pod tou nejvyšší čekal, až předuní stíhací bombardéry. Pak jsem se šel dolů do sklepa, který byl ještě nedotčený. Velitel, šikovatel a písař byli už pryč. Jen nadšikovatel Hajs tady seděl a podle rozkazu na mě čekal. Byl jsem tehdy spojkou u třetí čety a měl jsem na čikovatele Hajse přivést k nám dopředu, protože náš četař den předtím natáhnul brka. Podal jsem hlášení, ale Hajs se na mě vůbec nepodíval. Jen tam tak seděl a kouřil cigaretu. Měl jsem divný pocit. Všiml jsem si, že ještě nebalil. Části jeho plné polní ležely jen tak kolem a myslel jsem si, je padlý na hlavu, jestli se domnívá, že mu ji zbalím. Seděl tady s rozepjatým kabátem, kouřil a vytřeštěně zíral před sebe. Abych něco řekl, ukázal jsem na jeho německý kříž ve zlatě. Tu placku si radši sundejte, až se mnou půjdete dopředu na čikovateli. Je to cíl pro amíky. Probudil se? Zostra se na mě podíval a pak najednou zařval, že nemám říkat placka jednomu z nejvyšších německých vyznamenání za statečnost. Postavil jsem se do pozoru a neřekl nic. On zahodil cigaretu.
4: A kromě toho s vámi dopředu nepůjdu.
0: Něco se mi na té věci nelíbilo. Musel jsem vyhlížet dost blbě, protože na mě vyjel.
4: Nečuňte tak na mě. Říkám vám, že s vámi dopředu nepůjdu.
0: Oni zrušili rozkaz?
4: Jaký rozkaz?
0: Že máte převzít třetí četu.
4: Ačkoliv vám do toho nic není, ano, rozkaz je zrušený.
0: A kdo prosím povede třetí četu, pane načikovateli?
4: Poddůstojník Kastner.
0: Smím pana načikovatele poprosit, aby mi dal sebou písemné vyhotovení toho rozkazu? Postoupil o krok ke mně a podíval se na mě. Teď jsem věděl, co se mi na té věci nelíbilo. Bylo mi teď jasné, proč tam seděl, když jsem přišel s nepřítomným pohledem, rozepnutou uniformou a proč kouřil. Hajs měl strach. Už jsem řekl, že jsem měl divný pocit hned, co jsem vstoupil do sklepa. Ten pocit byl strach. Měl jsem strach před strachem načikovatele Hajse. Jsou všechny možné druhy strachu a ve válce se s nimi člověk seznámí. Jsou návaly strachu, se kterými se nedá nic dělat. Člověk se jim musí podrobit a pak se otřást jako pes a běžet zase dál. Je také vrozený strach.

0: nepřetržitá bázeň. A jsou lidé, co dokážou svůj vrozený strach zastavit jako vodovod a po nějaký čas být stateční. A když už nepotřebují být stateční, pak zase ten přívod vody otevřou. A pak jsou ještě skrz naskrz zbabělé svině. Poznají se podle toho, že kolem šíří ovzduší teroru. Není nic brutálnějšího než zbabělec. Vytušil jsem, zač dostal na čikovatel hajs německý kříž ve zletě. Měl jsem strach, protože jsem byl o samotě se zbabělým, brutálním lotrem.
1: Slyším dobře? Vy nechcete věřit mému ústnímu sdělení?
0: Velitel eskadrony musel mít přece ještě čas sepsat tak důležitý rozkaz. Podíval se na mě, jako by měl před sebou blázna. Ale mýlil se. Vyznal jsem se v předpisech velmi dobře a věděl jsem, že v takovém případě můžu žádat rozkaz od eskadrony. Bylo to sice trochu neobvyklé, ale rozhodně jsem nemohl být potrestán za to, že jsem žádal důkaz. Přitom jsem už věděl, že bych ve střetnutí s hajsem dopadl špatně. A skutečně taky přestal hrát divadlo.
2: Zapomínáte, že jsme tady sami.
0: Měl v ruce všechny trumfy. Já byl jen malý svobodník, on načikovatel. A mohl mě udat. Mohl tvrdit, že jsem vůbec nepřišel, abych ho odvedl. Nebo že jsem se zdráhal jít znovu dopředu. Nebo že jsem byl opilý, nebo že mě dopadnul při pokusu dezertovat. Byla by pro něj maličkost obrátit všechno vzhůru nohama a dostat mě před válečný soud. Protože jsme jednali beze svědků. Byl jsem sám s brutálním zbabělcem. Ale co udělal potom, překročilo všecko, co jsem očekával.
3: Najednou měl v ruce služební pistoli a namířili na mě.
2: Teď budu počítat do tří a jestli nevypadne. Jedna.
0: Byl jsem venku jako blesk, vzduch byl bílý horkem. Měl jsem strach, stoupalo po mě horko. A pak zase zašustila v mé kapse stomarkovka. Stál jsem na betonu před čerpací stanicí. Dálniční výjezd Stuttgart-Sever. Cubringská silnice, 6 hodin ráno. Už horko, červenec, jako tehdy u Pionvína. Viděl jsem fádní pahorky plné zeleného porostu v dálce, jako tenkrát u Pionvína. A najednou jsem věděl, proč se mi to přihodilo. Přihodilo se mi to, protože jsem po několik minut cítil úplně stejný druh teroru jako tenkrát u Pionvína. Vím, že je to nelogické, protože ten chlap z BMW kupé neměl v ruce proti mě ani ten nejmenší donucovací prostředek. Nemohl mi hrozit jako načikovatel hajs. Přesto jsem měl před ním právě takový druh strachu. Přitom to všechno vypadalo prostě. Začal jsem se službou v 5 ráno a obsloužil už 2 auta, když asi ve 6:15 stálo venku BMW kupé. Vůbec jsem ho neslyšel přijíždět. Přikývl jsem, vzal zdržadla plnící pistoli, očrouboval jsem benzinový uzávěr, zasunul pistoli dovnitř a zmáčknul kohoutek. Hodiny začaly kroužit.
4: Dneska bude dusno.
5: Jo, pořádně dusno.
0: Když člověk denodenně obsluhuje spoustu aut, nedává pozor na zákazníky. Zpozornil jsem teprve, když jsem už zeptal, kam vede štěrkovaná cesta se zákazem vjezdu. Měl na sobě znamenitý oblek, samozřejmě dvouřadový, na hlavě jeden z těch noblesních šedých klobouků a vůz se k tomu taky hodil. Ten správný malý dopolední vůz pro jednu rychlou cestu do Heidelbergu nebo Baden-Badenu, vůz někoho, kdo má kromě toho ještě ve stáji Mercedes 300 nebo Opla 3 litry. Velmi nesympatický.
4: Tahle cesta? A vede do Leonbergu.
5: Je všude široká jako tady.
4: Jo, Dál je dokonce ještě širší. Proč?
5: Musím hrozně rychle do Leonbergu a pak dál. Směr Kalf.
4: To nejde. Nám povolili tu boční cestu k čerpací stanici pod podmínkou, že tam nikoho nepustíme. To může stát šéfa licenci, když dovolíme, aby na tu cestu někdo vjel.
0: To jsem už zase zašrouboval benzinový uzávěr a chtěl se ho právě zeptat, jestli mám přeskoušet olej a vodu, když najednou stál těsně u mě.
5: Poslyšte, já teď pojedu tou štěrkovanou cestou do Leonbergu. A vy o tom nikomu neřeknete ani slovo.
0: Chtěl jsem právě otevřít pusu, když jsem spatřil v jeho ruce 100 markovku. Chvíli jsem na něj úžasle civěl. A pak jsem si ten papír vzal a zastrčil. Zatímco on obešel auto, schoval se za volant a spustil motor. Když mu spopojel a zamířil vpravo na štěrkovanou cestu, uviděl jsem na jeho pravé straně škrábance, na předním blatníku a na dveřích. Vzal jsem úplně mechanicky hrábě a zahladil stopy, co zanechali pneumatiky na volném štěrku polní cesty. A pak jsem šel k čerpadlu a vymazal čísla. Ten chlap a to auto tady nikdy nebyly. Jen 100 markovka v kapse mi připomínala jejich přítomnost. Nevzal jsem ji proto, že by mě zlákali peníze. Vzal jsem ji proto, že z toho člověka vycházel právě ten druh teroru jako značikovatele Hajse. Teror zbabělce. Vím, že 100 markovka není služební pistole. Přesto jsem se po určitou dobu cítil ohrožený tou bankovkou, jako tenkrát tou zbraní. Muselo to vězet v tom člověku. Vypadal úplně jinak než Hajs, ale byl mi zrovna tak nesympatický. Měl jsem z něho strach. Měl jsem vždycky strach jen z lidí. Nemůžu si pomoct. Když mám před sebou někoho z těch chlapů, co mají vždycky navrch, někoho z těch velkých, mocných gangstrů, sebranku s načikovatelskými výložkami a dvouřadovými obleky, tak se vzdám. Já vím, neměl bych se vzdávat, měl bych bojovat, ale jsem jako ochromený a jako hypnotizovaný zírám na jejich služební pistole a 100 markovky a nakonec se pohnu, abych utekl nebo si vzal jejich peníze. A teď jsem v tom. Takový svinstvo. Ten chlap přejel nějakou ženskou. Snad ho nechytnou. Mám jeho číslo. SU 866. Auto ze Stuttgartu.

0: Tři lidé mají co činit s onou věcí. Číslo 2. Manažer.
1: Hotelová terasa.
2: Bazén. Lehátka model Palm Beach.
3: Účty za jídlo. Rozhovory s obchodními přáteli.
1: Také výlohy na soukromou jachtu v Traveminde
3: nebo aspoň
1: mohou být nyní odepsány jako reprezentační náklady.
2: Sklenice Campari cinkají rudé na pozadí černých jedlí. Sršící stříbro.
3: Hodila by se milenka, ale k tomu nestačí čas mezi termíny.
4: Jen pár dojů.
5: Jen pár náhradních dojů.
1: Například
5: před jedlemi Schwarzwaldu.
4: Rudé Campari.
6: Když jsem dneska ráno v 5 hodin opouštěl dům, byl všude klid. Obyčejně vstávám v 9 hodin a jsem kolem 10 v kanceláři. A v tu dobu sedí dáma, s níž jsem se oženil už na zahradě u snídaně se svým dokonalým make-upem. Vychovali jí k tomu neukazovat se za žádných okolností pánovi, za nějž je provdána, i pánům, za něž provdána není jinak než v dokonalém stavu. Ani já, ani druzí pánové se jí nikdy neodvážili říct, že by nám byla milejší trochu méně vystrojená, trošku méně učesaná a vcelku poněkud neupravená. No, v každém případě je taková, jaká je, vždycky komilfo. Už po delší dobu naše manželství vůbec nekonzumuji. A jsem jí vděčný, že bere tuto skutečnost na vědomí s jistou formou podrážděné nevlídnosti, ale nikdy nedělá scény. Dřív bývala štíhlá a teď je stále šlachovitější, dáma v 50. Produkt rostlinné stravy, tenisu a Heleny Rubinsteinové. Čte všechny knihy, na něž já nemám čas, a když někdy potřebuji bujka, jede do Salzburku nebo do Cannes. Obyčejně si pak přiveze suvenýr. Nějakého mladého herce nebo hudebníka. Máme 2 rozkošné dcery, 12 a 17 let. Je sladké na ně pohlednout, ale já je vidím jen zřídka, protože nemám čas se o ně starat. Když jako obyčejně opouštím dům, k 10. hodině je Alfred připraven dovést mě do podniku. Vypulíroval už vůz do Vysokého Lesku. Služebná Katka mi přinesla v 8 hodin snídaní do pokoje. Kromě Katky máme ještě 2. služebnou a samozřejmě vychovatelku. To je tedy dům? Dáma, děti, řidič, 2 služebné, vychovatelka. Dohromady spotřebují největší část toho, co vydělám. Fungující rodina. Smysl života. Nemám milenku. V posledních letech jsem si dovolil s přestávkami nějakých 2 roků několikrát nakrátko zahnout. S jednou sekretářkou, se ženou obchodního přítele, s cestovními známostmi v hotelu. Vždycky se stejným výsledkem. Nestálo to za to. Zůstává tedy práce. Jak známo, muž je zaujat svou prací. Musím se přiznat, že mě to už řadu let na nejvýš nudí. Ten nepřetržitý řetěz termínů, konferencí, podpisů, rozhovorů a obchodních cest. A k čemu to všechno? Nejhorší je, že mě už i nudí o tom přemýšlet, protože i z toho už se stal průmysl. Trvale mě zvou k sezením, na nichž se o tom debatuje. Průmysl hledání smyslu běží na plné obrátky. Tak tedy opustil jsem svůj dům a svoji práci dnes ráno v 5 hodin. A všechno by prošlo hladce, kdyby... kdyby mě nepotkali ty šrámy na pravém blatníku a pravých dveřích mého auta. Připravoval jsem svůj útěk bezchybně. Byl to tak říkajíc perfektní útěk a nyní se z toho stal útěk s vadou na kráse. S ošklivou vadou na kráse. Už několik měsíců jsem připravoval koncern na svou delší nepřítomnost. Spolu se svým advokátem jsem učinil všechna náležitá testamentární opatření. Jeho a svého lékaře jsem zavázal k bezpodmínečnému mlčení. Jejich mlčení jsem vykoupil velkými odkazy ve své závěti. Na čem mi záleželo bylo útěk utajit před svou rodinou, neboť před ní utíkám. Dámě, s níž jsem se oženil, nebude nic chybět, až už tu nebudu. Ale tyhle poslední měsíce chci být sám. Být sám a žít. Desetiletí jsem trávil tím, že jsem valil velkou chrobáčí křišťálovou kouli v nudném městě. Splnil jsem tedy svou povinnost. Nikdo mi nebude moci zazdívat, když poslední měsíce svého života strávím sám. Sám a svým způsobem. S několika krajinami a několika městy, s mořem a láhvemi, s loďmi a kostely, s pohledy, s posledními iluzemi a s velkou agonií. Doufal jsem, že dneska ráno s tím budu moci začít být volný. Ale teď sedím u sklenice Campari a dívám se na tmavé švarcvaldské jedle a necítím vůbec nic. Ta hloupá náhoda dnes ráno všechno zkazila. Proměnila můj útěk do svobody v ošklivý případ útěku řidiče. Jestli bude ten člověk z čerpací stanice mlčet, policie mě nenajde. Zabil jsem to děvče nebo jen zranil? Zítra se podívám do novin. Ale já vím, že jsem ji zabil. Takový je tedy konec mé životní dráhy. Mrtvá na cestě jednoho nepodařeného útěku. Hloupá náhoda. Nebo snad vůbec ne náhoda? Snad konec nějakého řetězu? Kde začal? Dokážu si na to ještě vzpomenout.
1: Pět hodin odpoledne v září.
4: Chladno, průzračno.
7: Nyní čaj s rumem.
1: Tiché cinkání šálků.
4: Šedomodrý večer. První světelné reklamy.
1: Pozorované nezaměstnanými.
7: Cyklická krize. Prodejná láska.
4: Šedomodré fosforeskování.
1: V pohledu Marylou.
4: V pět hodin odpoledne v září. Na Urfirstendamu.
6: Zatímco jsem na oko četl berlínský Tageblatt, rozvažoval jsem, zda mám zase jednou pozvat Marylou na večeři. Seděla u vedlejšího stolu, hovořila s nějakým pánem, kterého jsem neznal. Marylou byla uchvatná. Manželka lékaře a vydělávala si své kapesné způsobem, který nikdo nezaslíval. Tehdy jsme byli všichni velmi tolerantní, moderní. A velkorysí. Byl jsem domluvený se Štefanem. Štefanem z akciové společnosti Reling Coch, naší konkurence. Byl jsem napjatý, co mi chce. Znali jsme se jen ze schůzí naší branže. Přišel 10 minut po páté do Bristolu a několikrát se omlouval za zpoždění. Byl prý zablokován svozem nějakou demonstrací nezaměstnaných na Potsdamském náměstí. A zatímco mluvil, vyměnil jsem si ještě s Marylou rozhovor v pohlede. Nebyl jsem tenkrát ve 32. ještě ženatý.
8: Co říkáš tomu pánovi, co sedí se mnou? On je hrozný.
6: Pošli ho pryč.
8: Mám.
6: Ano. Jsem v 6 hodin volný.
8: Dobře. Počkám, až budeš mít čas.
6: Nebude to trvat dlouho. Potom pojedem ven do Sakrova. A navečeříme se v záhradě u jezera.
8: Skvěle. Jezdím tak ráda autem.
6: Takže potom.
8: Těším se.
6: Potom. Štefan mi nabídl ze svého stříbrného pouzdra cigaretu, já poděkoval, protože jsem tenkrát nekouřil, a on řekl, tak přistupme k věci.
9: Tak přistupme k věci. Poslyšte, jde o tohle. Nabídli nám značný akciový balík vaší firmy. Samozřejmě ne majoritu, ale přece jen značnou minoritu, která by nám zajistila jisté ovlivňování, a my máme v úmyslu tu nabídku využít. Ale sami nemůžeme ty akcie převzít, to vám je jasné. Akciová společnost Rojaling Coch přece nemůže zůstat v menšině uvnitř firmy, ve které má podíl.
6: Nevím, jestli mi tehdy sdělil skutkovou podstatu tak přímo, jak to tady podávám. Pravděpodobně mi naservíroval trochu pomaleji a diplomatičtěji ten nehorázný záměr společnosti Rojaling Coch spolknout firmu, v níž jsem byl obchodním ředitelem. Firmu, která byla největší konkurencí pro Rojaling Coch v celé branži. Byl jsem z toho pav. Proč to říkáte právě mě, pane Štefene? Přece víte, že jsem povinen to všechno hned sdělit panu tajnému Radovi Baumanovi.
9: Dovedli bychom si totiž představit, že byste byl vhodný mladší partner pro tajného Radu Baumana.
6: Chvíli jsem dělal, jako bych mu nerozuměl.
9: No, podívejte se. To je přece docela jednoduché. Vy vystoupíte na akciovém trhu jako kupec Baumanovy minority.
6: Ale já přece na to nemám žádné peníze.
9: Potřebnou částku vám půjčíme.
6: A jak bych ji splatil, kdybych, dejme tomu, přistoupil na tuhle nabídku?
9: To je přece jen formalita. Provedeme to jednoduchým dlužním úpisem, na který nám v příštích 20 letech budete platit úroky. Řekněme 2,5%.
6: A v čem by spočívala má skutečná protislužba? Přece se nemůžu domnívat, že mi společnost Rojaling Coch chce najednou darovat kapitálovou účast u Baumana pro moje krásné oči.
9: Ne, samozřejmě, že ne. Podívejte se, my myslíme na dlouho dopředu. Tajnému Radovi Baumanovi je 80. Možná tu bude 2, možná ještě 5 let. Až umře, rozpadne se rodinná majorita do 20 malých zájmových skupin, které spolu budou na kordy. Pak je možné získat majoritu. A k tomu budeme potřebovat uprostřed Baumanova tábora nějakého muže, který je připraven provést sloučení s Rojaling Cochem. Rozuměl jste?
6: Rozuměl jsem. Skoro nepřítomně jsem pozoroval, jak pán u vedlejšího stolu vstal a odešel se zarudlým, trapně dotčeným obličejem. Mary Lou dovedla být velmi krutá. Porozuměl jsem, že je to moje hodina. Hodina, ve které jsem si měl ušpinit ruce, abych získal moc. Dřív než se rozhodnu, pane Štefene, rád bych věděl, proč Rojaling Coch dospěl k rozhodnutí přijít s tímhle návrhem zrovna za mnou.
9: Protože vás považujeme za nejschopnějšího muže ve vaší firmě. Za člověka, který chápe, že budoucnost průmyslu spočívá ve vytvoření koncernu.
6: Namazal mi to na chleba pořádně tlustě, ale já už věděl, co ta fráze nejschopnější muž znamená, znamenala. Nejúplatnější muž. A Štefan mi to nedopatřením potvrdil, než odešel. Když jsem se ho zeptal, jak bych měl tajnému Radovi vysvětlit, že najednou držím akcie, odpověděl mi.
9: Nepotřebujete vůbec nic vysvětlovat. A kdybyste byl opravdu v rozpacích, můžete si přece najít nějakého nastrčeného člověka.
6: Nastrčeného člověka. To bylo to, co potřebovali. Díval jsem se za ním plný nenávisti, když opouštěl Bristol. Říkal jsem si, jestli na to přistoupím, bude Štefan první, koho oddělám. Domluvili jsme se, že ho během příštího dne zavolám, abych mu sdělil své rozhodnutí. Přešel jsem k Merilu a jeli jsme spolu do Sakrova. Jedli pstruhy a pili bílé víno. Pak jsme jeli ještě jinam a pili punč a v noci jsem ležel v bdělém stavu. Nezřetelně jsem rozeznával předměty v malém, komfortním hotelovém pokoji. A také Merilu bděla. Mluvili jsme spolu. Ne slovy, ale myšlenkami. A naše rozmluva zněla asi takto.
8: Dneska si ke mně nebyl příliš něžný. Ne jako jindy.
6: Já vím. Vůbec jsem na tebe nemyslel.
8: A nač pak?
6: Na moc.
8: Je tak důležitá?
6: Je velmi důležitá.
8: Je mi milejší, když jsi něžný. Něžný a požitkářský. A když mi dáváš peníze, tak trochu z rozpaky, jako by ses chtěl za to omluvit.
6: Dneska jsem myslel především na to, že jsem si tě koupil.
8: A fuj.
6: Řekni to ještě jednou. Řekla to ještě jednou. Potom kouřila v temnu. A taky já jsem najednou vsáhl po jejím pouzdru na cigarety a kouřil jsem. Až dosud jsem byl nekuřák, ale schopný, inteligentní nekuřák, se vzestupem nekuřáka. Příští den jsem zavolal Štefanovi a chopil se moci. Stal jsem se nejnepříjemnější nastrčenou figurou, jakou si kdy Röhling Coch přivedl. Odstavil jsem Štefana a jsem nyní už po mnoho let generálním ředitelem společnosti Röhling Coch, nejmocnější člověk v podniku, a začal jsem kouřit. V jistých dobách jsem byl náruživý kuřák. A to je ten důvod, proč jsem dneska ráno utekl. Začalo to docela nenápadně, mnoho let po první cigaretě po válce, tak kolem roku 1947-48. Nebylo to víc než jemné, nezřetelné škrábání takové. Jako bych měl v prsou docela malý špendlík a jako by něco bodalo na jeho špičce. Takže jsem musel kašlat. Ne, nikoliv kašlat, ale tak trochu pokašlávat. V roce 1952 jsem se dal operovat. Malý tumor, řekli lékaři tenkrát, nic zlého. S tím se můžete dožít devadesátky a ono to také skutečně bylo po dlouhou dobu dobré, až roku 1954 nebo 55 to začalo znovu. Musel jsem jen občas pokašlávat, znovu jsem cítil ten špendlík. Od té doby jsem proti tomu nic nedělal, omezil jsem kouření a pil mléko a trochu jsem pěstoval autosugestivní trénink a probíhalo to, jak jsem očekával, zůstalo to ještě dlouho konstantní. Člověk vůbec netuší, jak dlouho se může autosugestcí udržet. Ale před půl rokem jsem měl pocit tíže na prsou a tak jsem šel k profesoru Wiesnerovi. Prohlédl mě, mluvil neurčitě kolem dokola a nakonec mi řekl pravdu. Rakovina plic v pokročilém stádiu. Navrhl různé léčebné metody, ale já jsem se ho zeptal na předpokládanou délku života. A dozvěděl jsem se, že můžu počítat ještě s půl rokem až rokem. Potřeboval jsem několik měsíců, abych připravil všechno pro svůj únik. A nyní bych byl měl, kdyby bylo všechno šlo dobře, ještě krásný půl rok před sebou. Půl roku Bez špinavých rukou a bez té dámy, se kterou jsem byl ženatý. Půl roku bez moci a domu. Půl roku samoty. Když člověk myslí na rozsudek smrti, který má na krku, snadno pochopí, proč jsem se dal na útěk. Útěk řidiče, roztřeseného hrůzou, když jsem spatřil obličej děvčete. Obličej mrtvé, protože to byl obličej mrtvé, který na mě hleděl, když jsem chvíli brzdil a zpomaloval. Obličej smrti s překroucenýma očima a namodralým, prasklým spánkem, který jsem při 100-kilometrové rychlosti hodil na strom. Já jsem za ní zahoukal a ona se musela leknout, začala kličkovat a já ji zachytil pravým blatníkem, doslova odmrštil vzduchem a pak jsem zastavil. A pak jsem jel dál. Jen jsem si myslel, to přece nemůže být pravda. A myslel jsem si, chci mít svůj půl rok. Svoji půlroční lhůtu. V téhle minutě, když teď sedím nad sklenkou kampáry, vím, že jsem dvakrát v životě ztratil nad sebou kontrolu. Poprvé, když jsem sáhl po cigaretovém pouzdru Merylu. Podruhé, když jsem dnes bezhlavě ujel z místa, kde jsem zabil děvče. S mým půl rokem je konec. Nebudou žádné krajiny a města, žádné pohledy, žádné poslední iluze. Bude jen pohled na pár zkroucených očí, pohled bez iluzí na namodrale zbarvený spánek. Ten člověk z čerpací stanice mě patrně udá. Když se dozví, o co jde, udá mě, aby se s tím nevezl v případě, že mě policie na jiné cestě dopadne. Musí znát číslo mého auta. Ta dívka je mrtvá a já budu mrtvý za půl roku. Nebo dřív. Nikomu tím neposloužím, když se sám udám. Co je to asi za dívku?

ku podivu nepociťuji žádnou lítost. Nemám potřebu kát se. A nejpodivnější je, že když tak sedím se svým Campari, skoro mě uklidňuje ten výhled. Výhled, že musím vytrvat ještě půl roku bez jakýchkoliv iluzí. Z očí do očí nesmyslnosti.

0: Tři lidé mají co činit s onou věcí. Číslo 3. Dívka.
1: Tik, tik, tik, tik, zámecké náměstí.
2: Roh parkové aleje.
1: Tik, tik, kaštany a šedí pískovec.
3: Kůže a klenoty.
1: Podvazky a náramkové hodinky.
3: Zasazené do chromu.
1: Tik, tik,
2: za sílem.
1: Tik, tik, šuškání a intriky.
3: Slečna Millerová byla spatřena ve voze šéfova syna.
1: Tip, tip, mírné zvýšení cen košil.
3: Tip, módní barvartěnek pro tip, tuto tip, sezónu.
1: Tip, tip, tip, tip.
3: Úlomky korálů budou zasazeny do chromu pro Pan American Airlines.
2: Tip, tip, stříbrný.
1: Tip, kaštany a pískovec.
2: Tip,
1: korálová červeň, chmurný nepokoj.
2: Tip, tip,
3: intriky.
4: Zvýšení cen.
3: A bromy stříbrný chrom.
5: Anny pořád říká, že jsem nenormální, protože si nevšímám všech těch věcí, co máme v obchodě. Těch nylonových blůz a punčoch a jemného prádla. Ale podle mě je Anny pitomá, protože se nezajímá vůbec o nic jiného. Šéf mě strčil do pánského oddělení, protože s pánskými věcmi můžu mnohem s nás začít. S pořádnými pevnými látkami, ze kterých jsou udělané věci pro muže. Takový pravý anglický žaket například považuji za skvělý. Nebo kalhoty ze silného pánského flanelu, nebo vlněnou česanou přízy. Nejraději bych se oblékala jako mužský. Šéf se smál, když to slyšel a řekl, komické, přitom vůbec nevypadáte jako muž. A řekl, vy jste k nezaplacení pro moje pánské oddělení. Někdo, kdo tak málo vypadá jako muž a přitom se zajímá o pánskou garderobu. Jsem jenom učednice, ale už mám stálé zákazníky. Šéf se mnou jedná v rukavičkách. Ředitelka pánského oddělení je ke mně moc přátelská, trošku jedovatá, ale přátelská. A možná, že mě má dokonce dost ráda. Někdy zákazníky komanduju, tím se bavím, ale vlastně mě nezajímají. Co mě zajímá, to jsou látky. Ale dneska večer přišel jeden zákazník a ten mě zaujal. Někdy se ptám sama sebe, jestli je pravda, co říká Anny. Že jsem nenormální, protože si nechci nic začít s jemnými dámskými věcmi. Zdá se mi jen prostě pitomé, že musím nosit nylonové punčochy a jemné prádlo a že musím vědět, jaká barva laku na nehty se hodí k mé kůži. Ostatně i tomu rozumím víc než Anny, která natírá svoje nehty úplně nemožnou červenou a vydává hromadu peněz za ohavné frizury. Chtěla bych být jiná. Chtěla bych být tvrdá a pevná a čistá, jako... Jednou, když jsem zrovna obsluhovala zákazníka, zaslechla jsem šéfa, který mě pozoroval, jak říká ředitelce, ona je to taková malá bestie. Bestie, to je přece zvíře. No, ano, chtěla bych být malé, odolné, pevné, čisté zvíře. Miluju zvířata. Nejraději mám koně. Jednou jsem viděla koně úplně zblízka, na venkově, ve stáji. Neměla jsem z něj nejmenší strach. Byl to mladý kůň, ne hříbě, ale už klisnička. Čekala jsem, až ostatní opustí stáj. A potom jsem šla k té mladé klisně a objala jsem jí tlamu. Vydávala zvláštní vůni. Její srst byla pevná, čistá, úplně hladká. A já si myslela, chtěla bych mít takovou srst. Od té doby je to mé nejzbožnější přání. Jezdit na koni. Vím, že by ze mě byla dobrá jezdkyně. Ale samozřejmě se s tím nedá počítat. Můj otec je malý poštovní úředník a po obecné škole jsem se musela stát prodavačkou v obchodě. Snad jednou budu vydělávat tolik, že si budu moct zaplatit hodiny jízdy na koni. Nebo si mě vezme nějaký boháč. Ale pak už bude pozdě. Musela bych začít s jízdou už teď. Teď, dokud je ve mně ještě to zběsilé přání stát se z upravené malé bestie prodavačky v obchodě pevným, čistým, hladkým zvířetem, pevnou malou klisnou se srstí klisny. Souvisí to s tím, že mě dneska ten zákazník hned zaujal.

0: pastvina. Ohromné rudé stáje, plnokrevná stáda.
1: Braníci v modré trávě, ostré chroupání pasoucí se koňské tlamy.
0: Opuštění Orlando za bílým tyčkovým plotem.
2: Pach sedel a bukmikřiny.
0: Braníci v modré trávě.
1: Člověk se vznáší.
0: Člověk se vznáší.
1: Nad modrými pastvinami.
0: Kentucky.
3: Ten zákazník byl Číňan. Americký Číňan. I americké Číňany jsem už častěji obsluhovala. Američané jim říkají Chinks. Tenhle Chink byl mladý. Žádal nylonovou košili. Předložila jsem mu nylonové košile a vedle toho pár lněných košil a zeptala jsem se ho, jestli by raději nechtěl lněné košile, ale on řekl úplně klidně, že dává přednost nylonovým košilím. Mluvil dost dobře německy a řekl to tak, že jsem najednou cítila, že by byl nesmysl hovořit s ním ještě déle o lněných košilích. Když si vybral jednu košili, já mu podala pokladní lístek, zeptal se, v kolik hodin zavíráme a jestli by mě směl po pracovní době pozvat na večeři. Jindy, když mi něco takového někdo navrhne, jsou muští buď rozpačití, nebo dělají ramena, nebo žertují, nebo se chovají falešně otcovsky. Tenhle se jen prostě zeptal. Chladně a věcně. Ale pod jeho chladnou zdvořilostí jsem cítila něco, co připomínalo ocel. A já jsem mu pověděla, že zavíráme v 6. Řekl, že tady bude, pak šel k pokladně, odnesl košili k balícímu pultu. Já pak šla rychle na okamžik dozadu. Ani mě viděla a povídala, že vypadám, jako bych právě potkala strašidlo. Když jsem 6:10 vyšla z obchodu, stál tam. Měl na sobě oblek z modré surové bavlny a tu novou nylonovou košili. Vůbec to není můj typ, myslela jsem si. Je oblečený právě tak, jak se muži nemají oblékat, ale už bylo pozdě a šli jsme k jeho autu. Měl silný, ostře červený, pomuchlaný starý Chevrolet. Sedli jsme si dovnitř a on se představil. Wong, řekl. Jimmy Wong. Řekla jsem své jméno. Zatímco jel, mohla jsem ho pozorovat. Byl dost mladý. A pod surovým hedvábím a nylonem byl hubený a pevný. Měl žlutohnědou kůži, která byla tak hladká, jako jeho surové hedvábí. Bylo odporné horko ten večer, ale jeho kůže byla naprosto suchá. Chladně, pozorně a čile řídil auto v dopravní špičce. Neptal se mě, kam chceme, ale jel do restaurace Schönblick a ukázalo se, že objednal stůl. Něco takového se mi ještě nestalo a připadalo mi to neobyčejně pěkné. Objednal předem i menu. Dali nám weinberské hlemíždě a dušené telecí maso s pečenými banány a rýží. A potom kasatu. K tomu jsme pili bílé víno. Protestovala jsem.
4: Nesmíte za mě vydávat tolik peněz.
5: Dokud jsem v armádě, mám peněz dost.
4: Jak dlouho musíte být ještě voják?
5: 3 měsíce.
4: A potom?
5: Zpátky do státu.
4: Kde bydlíte?
5: Kentucky.
4: A co budete dělat, až budete zase v Kentucky?
5: Jsem žokej.
4: Najednou jsem věděla, proč jsem padla na tohohle zákazníka. Byl to muž, který měl co dělat s koňmi. A já to musela cítit. Přišel jsem ke mně od koní.
5: Hodím se velmi dobře na žokeje, protože jsem malý a lehký a přesto velmi silný. Tady, sáhněte si.
4: Ohnul pravou ruku, úplně bez ostychu. A já jsem sáhla na svaly jeho paže. Bylo to, jako bych se dotkla ocelového lana, potaženého surovým hedvábím.
5: Jsem vlastně ze San Francisca. Moji rodiče tam mají prádelnu. Ale jednou jsem se seznámil s mužem, který mě vzal sebou do Kentucky. Řekl, že bych byl znamenitý žokej, podle toho, jak jsem stavěný. V Kentucky je spousta koní. Ten muž, co mě vzal sebou, je velký chovatel. Má i závodní hřebčinec.
4: Byla jsem dost smutná, když mi vyprávěl o koních v Kentucky. Ale nemohla jsem se odhodlat říct mu něco o své lásce ke koním. Vypadalo by to hloupě povídat žokejovi, že jsem jednou, jedinkrát objala tlamu klisny. Nevěřila jsem proto svým uším, když jsem ho slyšela říkat...
5: Budu vás trochu trénovat.
4: Cože chcete udělat?
5: Budu s vámi trochu pracovat.
4: Vy myslíte s koňmi?
5: Ano. S vámi a koňmi.
4: A jak jste na tohle přišel?
5: Proč pak si myslíte, že jsem vás dneska večer pozval? Samozřejmě taky, protože se mi líbíte. Ale když jste začala s těmi odpornými lněnými košilemi, prohlédl jsem si vás. Z vás by mohla být velmi dobrá jistkyně.
4: Tak? A na čem je to vidět?
5: Nejste příliš velká. Jste štíhlá a pevně stavěná. Máte poměrně dlouhé nohy a krátkou horní část těla. Teď nejste moc silná, ale při tréninku zesílíte. Vaše ruce jsou pevné a zároveň je znát, že jsou citlivé. Vychází z vás vůně, nejen parfém. Koně mají rádi, když jezdec voní.
4: Stuhla jsem. On mě tedy od zhora dolů otaxoval. Předem, v krámě. To bylo dost nestydaté. A zároveň to bylo mimořádně příjemné. Ještě nikdy se mnou žádný muž takhle nehovořil. Ale já jsem až doteď neměla s koňmi co dělat.
5: Ano, je nejvyšší čas, abyste začala. Kdy začíná vaše pracovní doba?
4: Ráno v 9.
5: Výborně. To znamená, že spolu můžeme pracovat od 6 do 7. Určitě mám pro vás pár starých jezdeckých kalhot, které by se vám mohly hodit.
4: Ještě teď jsem vylekaná z toho, jak rychle jsem se podrobila tomu, co navrhl. Měla jsem přinejmenším dělat, jakože vám. Ale on je muž, který si koupí nylonovou košili, když se rozhodl koupit nylonovou košili. A přitom vůbec není pánovitý. Je věcně přímočaře zdvořilý. Byla jsem z něj jak hypnotizovaná. A pak jsem měla pocit, že ke mně něco přichází. Přicházeli ke mně koně. Z Číny a Kentucky ke mně přicházeli koně. Vklusali do mého života, do života prodavačky v obchodě a roztrhali svými kopyty nylonové punčochy a jemné prádlo v krámě mého šéfa. Já jsem klusala sestersky s nimi. Stala jsem se z upravené malé prodavačky odolnou, malou, černou klisnou. Klisnou na lonži Jimmy Wonga. Kapitulovala jsem. Cítila jsem se jako jedno z těch děvčat, co chtějí k filmu a prvně je pozve producent. Rozdíl jenom byl, že Jimmy Wong nemohl vůbec nic vědět, jak moc stojím o to, co mi nabídl. A nechoval se tak, jak se říká, že se chovají filmoví producenti. Vezl mě domů a když jsme tam dorazili, zůstal sedět u volantu. Myslela jsem si, teď to přijde, teď se pokusí mě líbat, jako se vždycky pokoušeli ti ostatní, se kterými jsem se jela pobavit. Ale on neudělal nic takového. Najednou se mě zeptal...
5: Umíte vařit chop suey?
4: Ne. Jednou jsem to jedla v čínské restauraci, ale nevím, jak se to dělá.
5: Je to úplně jednoduché. Potřebujete k tomu kuřecí a vepřové maso, šunku a slaninu.
4: Dost jednoduché.
5: Musíte každý z těch 4 druhů masa smažit samostatně na oleji. Na oleji nebo taky na sádle.
4: Musí tedy k tomu být 4 různé pánve?
5: My proto máme malé rendlíky, jsou velmi hezké.
4: A potom?
5: Pak se nakrájejí papriky, česnek a cibule na polodlouhé proužky a ty se dusí. Každá ta věc odděleně.
4: To znamená už 7 vašich malých hezkých pánviček.
5: Nakonec, když se maso usmaží a zelenina podusí, smíchá se obsah těch 7 rendlíků. Ale nesmí z toho vzniknout žádná kaše. Jednotlivé části musí zůstat od sebe čistě oddělené.
4: Pěkná malá úloha pro mistrovskou zkoušku ve vaření.
5: To všechno se smíchá s olejem, bílým vínem a trochou kariomáčky.
4: Tak to ještě k tomu.
5: Olej a bílé víno se dá do těch malých rendlíků už dříve, při smažení a dušení. Jenom kariomáčka se k tomu přidá teprve na konci. U chop suey záleží velmi na tom, jak se to všechno správně smísí.
4: Ano. To si taky myslím.
5: Je to mnohem lehčí než jízda na koni. Než dobrá jízda. Jednou vám chop suey uvařím. Vím, že se to rychle naučíte.
4: Měl jsem trochu husí kůži, když jsem ho tohle slyšela říkat. Jakoby už bylo ujednáno, že se budu učit vařit chop suey. Ostatně mě napadlo, že vaření chop suey je protiklad k jízdě na koni. Mělo to nějak co dělat s jinou stránkou mého života, s mou existencí pěstěné, vyškolené prodavačky, s tím, že jsem věděla, jakou barvu laku na nehty mám zvolit a které látky se hodí k mé pokožce. Zdálo se, že Jimmy Wong ode mě požaduje obojí, abych byla hladká černá klisnička a zjemnělá malá ženuška. Bylo pro mě těžké to všechno pochopit a taky jsem to vůbec nechápala, jenom jsem to nějak cítila. Chápu to teď, když ležím v posteli a snažím se usnout, abych byla zítra ráno svěží. Než jsme se rozloučili, ještě mi vysvětlil, kam se musím zítra ráno dostavit. Jízdárna byla v Leonbergu, to je dost daleko z města. Řekl, že by mě chtěl pokud možno co nejčastěji vozit autem, ale zítra ráno, že to nepůjde, protože na zítřek slíbil vůz příteli. Přemýšlela jsem, jak to zařídit a napadlo mě mé staré kolo ve sklepě. Přijedu na kole.
5: Znáte cestu?
4: Znám městský les dobře.
5: Těsně před Leonbergem musíte dávat pozor. Postavili novou odbočku k dálnici a je špatně značená. Vjede se skoro automaticky na Cubrinskou silnici, když se nedá pozor. Mně samotnému se to stalo už dvakrát.
4: Budu dávat pozor. Přáli jsme si dobrou noc a já vystoupila. On odjel ještě, než jsem otevřela domovní dveře. Šla jsem nahoru, matka byla ještě vzhůru. Vzala jsem si od ní klíč od sklepa a všechno jí vyprávěla. Potřásala sice hlavou, ale imponovalo jí, že Jimmy Wong ode mě nechtěl jinak nic. Nepostřehla, že ode mě chce mnohem víc než ti druzí. Teď ležím v posteli a nemůžu usnout, protože si připadám jako v pohádce. Chvílemi se dívám na hodiny a lekám se, jak už je pozdě. Půl druhé. Jimmy Wong. Musím se učit jezdit na koni. A vařit chop suey. Musím dát pozor, abych se nedostala na Cubrinskou silnici. Zítra ráno. Bože můj. Vždyť už je zítra ráno.

0: Tři lidé měli co činit s onou věcí. Pumpař, manažer, dívka. Pro manažera a dívku je věc uzavřena. Pro pumpaře ještě ne.
1: Strávil jsem beze snu noc. Teď už zase sedím v kanceláři čerpací stanice. Je 6 hodin ráno a já vím, že to je ten nejposlednější termín, kdy se můžu přihlásit na policii. Sice na mě vyjedou, ale nechají mě z toho vyjít bez trestu. Není vůbec žádný důvod, proč bych neměl hned sáhnout po sluchátku a kriminálce všechno sdělit. Je to dokonce naprosto nezbytné, protože jestli toho chlapa chytnou bez mé pomoci a on řekne, jak odjel, pak v tom budu těžce lítat kvůli zatajování. To krásný děvče. Její obrázek byl ve večernicích. Ten sviňák. To oni umějí. Malou přejet a pak odprejsknout. Ach, to nikdy nepřestane. Nikdy si nepřestanu vyčítat, že jsem na čikovatele hajse neoddělal. Nikdy si nepřestanu vyčítat, že jsem vzal tu 100 markovku. A že teď v tuhle minutu vím, když vezmu sluchátko, zůstanu, co jsem byl. Zbabělec. Já sám jsem na čikovatele hajse. Když budu mlčet, budu sám. Sám se svým činem. Mám zavolat. Mám mlčet.
2: Výjezd z dálnice Stuttgart sever. Čerpací stanice ve vládním zeleném porostu.
3: Strach a horko.
2: Rakovina plic a křišťálová sklenice.
3: Chop suey a koně z Kentucky.
2: Roztříštěné spánky.
3: Náhoda a nesmysl.

spojovaný se samými jedničkami, se mi spojují v potřebu zařídit nezapomenutelný zážitek, který bych mu mohl na rozloučenou s dětstvím dát. A protože mám i staršího nevlastního bratra, se kterým podnikáme občasné cesty, napadá mě šílenost. Cesta k moři za použití kombinace veškerých dopravních prostředků. Autem do Vídně, letadlem do Nice, autobusem na tamní nádraží, vlakem do Monaka a to celé zpět. To bude něco. Chybí už jen loď, kterou mu tam v suvenýrech koupím, a drožka, kterou mají domorodci v Míchově, kde máme chatu. Cesta na letiště, až na malé drobnosti, proběhla bez problémů, jen klasická zácpa ve Vídni, která nebyla naštěstí vyvážena avizovaným průjmem bratra. Bydlíme v opotřebovaném, skromném, ale dobře umístěném hotelu v Nice u nádraží. Už odpoledne jsem vzal naši partu na prohlídku. Vylezli jsme na kopec, na vyhlídku, mrkli na zátoku Andělů a anglickou promenádu. Ve starém městě byl zrovna festival zmrzlin a tak se tam cpeme. Mělo to 3 sekce. Ovoce, zelenina a různé vychytávky. V životě jsem tolik druhů zmrzlin neviděl. Každý jsme si nabrali něco jiného a pak se vzájemně očumovali. Mně nejvíce chutnala směs pihovatá mouřeninka s mandlemi a klukovi zase okurková. V Nice už jsem podruhé a tak se už docela orientuji. Fascinuje mě tam tramvaj, která přes náměstí Masséna stáhne sběrač a projede to na baterky, aby tam nemuseli být ohýzdné dráty a mohly tam být sochy. Ráno stojíme na nádraží Gare SNCF. Lístek do Monaka stojí jen 3,80. Na peróně pozorujeme mašinu z doby zlaté éry Louis de Funès, kterou přijeli do Saint-Tropez četnice. Náš vlak přijíždí na čas a připomíná mi to pendlák Brno-Letovice. Tlačíme se do vlaku, můj starší brácha si sedá. Bohužel na špatnou stranu. Takže mezi tunely vidí jen křoví a zítku. Já stojím na něčí noze a sleduju ubíhající překrásné azurové pobřeží se zálivy a vesničkami. Po 5 zastávkách vystupujeme v podzemí monackého nádraží. Vše je z naleštěného mramoru. Cesta z nitra skály nás vyplivla dole, rovnou na závodní trať. Odpoledne se totiž budou konat závody historických aut. Kolem jsou jen samý ploty a dráty. Pomalu se šouráme do tunelu a pak nahoru ke kasínu. Sedáme si naproti do Café de Paris na nejdražší kávu v životě a pozorujeme kabriolety značek Bentley, Porsche a Ferrari, jak se v nich prohazují pracháči, kteří vozí krásný slečny. Najednou odněkud vyjde dvojice v kombinézách a za nimi filmový štáb. Jsou to jistě závodníci. Závod jim začíná až později odpoledne. Popadnu foťák a padám mezi filmaře a fotografy. Jo, jo, je to Damon Hill, bývalý mistr světa F1 z roku 1996. A ten druhý je Johnny Herbert, též bývalý pilot Formule 1. Proud kabrioletů se zastavuje, závodníci se mi staví na silnici před kasíno. Filmařský štáb mi uvolňuje místo. Zleva z Café de Paris na to kouká brácha se ženou a mým teenagerem. A tak si tady, přímo na silnici před kasínem v Monte Carlu, uvědomuji tu sílu okamžiku. Těch 10 vteřin, kdy se tahle ruleta velkého světa přestala točit i tak trochu kvůli mně, paparci mu. Jedeme vlakem zpět. Ještě vystupujeme ve Villefranche-sur-Mer. Nádherné domy. Bydlí tu i některé celebrity. Kotví tady obrovská loď. Sedíme v kavárničce a kolem se houpou lodě. Dívám se na železniční trať, zrovna jede vlak. Z tunelu do tunelu. Mezi nimi na nás vykoukne, také jen na 10 vteřin. Je to krásný pohled. Azurová železnice na azurovém pobřeží. Vidíte? Je to zajímavé. Přemýšlím o tom, jaký je život kaleidoskop. Skládačka mikrozážitků, mozaika okamžiků. A tak i moje cesta tehdy dostala trochu jinou barvu kvůli těm 10 vteřinám.

0: Druhá polovina 13. století. České království patří k nejmocnějším. O Přemyslu II. Otakarovi se právě mluví jako o králi železném a zlatém.
1: Kutnohorské doly chrlí stříbro, česká vojska porážejí nepřátele.
0: Ale není všechno zlato, co se třpití. Doma zápasí Přemysl Otakar s vlastní odbojnou šlechtou.
1: Páni si za času jeho předků zvykli na slabou vládu a pevná ruka jim vadí.
0: Panovník buduje nová královská města a hrady, vedle jiných i bez děs v severních Čechách.
1: Dohledem nad jeho výstavbou i nad celou odbojnou oblastí pověřuje mladého královského prokurátora Oldřicha z Chlumu.
2: Nebylo toho málo, co mi král naložil na bedra. Velel jsem královské posádce, vybíral daně, hájil zemské právo a vyšetřoval hrdelní zločiny. Jako třeba ten, který jsem nazval
0: Záhada zlaté štoly. Část první. Loupež. V šeru místnosti vytesané do skály stály dvě postavy. Muž v plátěné hornické kazajíce špinavé od jílu se v mihotavém světle louče sklonil ke čtyřem truhlicím s královským znakem ležícím uprostřed kopky. Každá z nich byla opatřena dvěma pečetěmi. Podíval se na svého společníka a po jeho přikývnutí prudce strhl z první truhly obě pečetě. Otevřel víko. Uvnitř byly naskládány kožené váčky. Druhý muž jeden z nich opatrně rozdělal a když se z něj vysypaly těžké valouny zlata, vítězoslavně se usmál. Praha těch dnů byla plná cizinců. Sjížděli se na rytířský turnaj, který se měl konat již v příštím týdnu. Mezi hosty nechyběl ani královský prokurátor pan Oldřich z Chlumu se svojí družinou. On a jeho dva nejbližší, panoš Ota ze Zástřízlí a velitel vojenské družiny Diviš, se ubytovali v dobrém hostinci za branami města. Panoš Ota ze Zástřízlí byl pohledný mladík, vždy dobře oblečený a usměvavý. Málo kdy ušel pozornosti žen a také toho velmi často využíval. Na vkus svého pána někdy až příliš často. Velitel Diviš byl voják každým coulem, mohutný, tvrdý, drsný chlap si zvou táhnoucí se přes celou tvář. Oba byli s Oldřichem z Chlumu od začátku jeho služby u krále a Oldřich se na ně mohl spolehnout jako na sebe samého. Zatímco si jeho společníci prohlíželi, co je v Praze nového, pan Oldřich měl slyšení u krále Přemysla. Král byl v dobrém rozmaru.
3: Po celé Praze se vyprávějí neuvěřitelné historky, jak chytrý královský prokurátor vyzral na zločince. Všichni je znají, jen tvůj panovník ne.
4: Můj králi, pokud byste chtěl slyšet neuvěřitelné historky, pak byste si měl zajít do nějakého šenku, protože já žádné takové neznám.
3: To od tebe bylo dost drze, prokurátore.
0: Bylo však znát, že svou výtku král nemyslí vážně. Znal Oldřicha z Chlumu dlouhá léta a přestože nepocházel z vlivného rodu, jmenoval ho správcem svého hradu Bezděz a pověřil úřadem královského prokurátora. Věděl, že Oldřich je věrný a mimořádně schopný.
4: Bohužel, můj pane, nevím, co se vypráví po Praze. Nemohu ovšem popřít, že se mi poslední dobou pár neobvyklých případů podařilo vyřešit.
0: Dal se do vyprávění a Přemysla jeho historky o zločincích a zločinech v jeho království natolik zaujaly, že nechal čekat i mincmistra Eberharta a perkmistra Mikeše z Dobronína. Eberhard měl od krále pronajaty výnosy stříbrných a zlatých dolů v Jílovém a Mikeš v nich byl královským zástupcem. Už se stmívalo, když král svého prokurátora propustil. Na chodbě paláce se Oldřich s oběma pány poněkud rozladěnými dlouhým čekáním pozdravil a spěchal do hostince za svými služebníky. Měl dobrou náladu. Výroční turnaj, na který přijel, se konal až za týden a on měl celý ten čas jen a jen pro sebe. Konečně si oddechne jak od práce, tak i od své mladé ženy. Ne, že by ji nemiloval, měl Ludmilu velice rád, ale pár dní odloučení jejich vztahu vůbec neuškodí. Jeho spokojenost ovšem netrvala dlouho. Jen se s Otou a Divišem posadili ke stolu, pojedli dobré pečeně a Oldřich pozdvihl džbán vína na přípitek, vtrhnul do krčmy královský voják. Rozhlédl se a když uviděl Oldřicha, hrnul se k němu se zprávou, že musí ihned ke králi. Jakmile Oldřich dorazil do královských komnat, viděl, že se děje něco vážného. Král byl vzteklý a jeho první slova zahřměla síní.
3: To je dost! Jak dlouho ještě necháš svého krále čekat?
0: Oldřich se nebránil. Znal svého krále a proto pouze pokorně sklonil hlavu a poklekl. Neuměl si vysvětlit, proč tak zuří. Král zatím vztekle přecházel před trůnem, až se zastavil přímo u Oldřicha.
3: Teď můžeš Oldřichu dokázat, jestli ses tu odpoledne nevychloubal. Jsi-li opravdu tak chytrý, jak se říká a jak sám o sobě tvrdíš. Víš, proč jsem tě zavolal? Nevíš? Takový bystrý vyšetřovatel a nic netuší? No, zkus hádat.
4: Pane můj, jsem královský vyšetřovatel a ne nějaký kejklíř na pouti. Zavolal jste mě, protože se stalo něco vážného. Pane, snažně vás prosím, pojďme k věci.
0: Oldřich si nejednou ověřil, že si krále získá víc upřímností než podlézavostí. Byli spolu sami, nikdo je neslyšel, a tak si mohl dovolit mluvit otevřeně. Přemysl se nejdříve zatvářil poněkud popuzeně, ale pak se usmál.
3: Co jsi mi řekl, nebylo zrovna uctivé, ale máš pravdu, proto ti prominu. Oldřichu, stala se neuvěřitelná věc. Jistě víš, že jsem byl kdysi nucen uzavřít mír s uherským králem Bélou, který naprosto neprávem získal Štýrsko. Teď přišel čas, abych si vzal zpět, co mi náleží. Ale jak znáš českou šlechtu, ta se příliš nepředhání v ochotě, aby mi ve válce pomohla. Dohodl jsem se proto s rakouskými pány. Svěří své ozbrojené oddíly pod mé velení a já jim za to slíbil zlato. A ne málo. 800 hřiven.
0: Oldřich údivem málem otevřel ústa. 800 hřiven zlata. Za takové množství by bylo možné koupit skoro celé severní Čechy.
3: Příští týden sem na rytířský turnaj přijedou rakouští páni a musí to zlato dostat. Ale já ho nemám. Zmizelo.
4: Zmizelo? 800 hřiven je tak velká hromada, že by ji ani 5 statních chlapů neuneslo. Kde? Jak se to zlato ztratilo?
3: To je právě ta záhada. Zlato pochází z dolů Výlovem. Trvalo téměř rok, než se takové množství vytěžilo. Včera večer moji královští úředníci Výlovem, mincmistr Eberhard a perkmistr Fridlín, zlato převážili, uložili do truhel a zapečetili. Truhly ve sklepení tvrze Výlovem celou noc střežili vojáci. Ráno překontrolovali pečetě, naložili truhlice na vůz a převezli sem na Pražský hrad. Když je však mincmistr Eberhard za mé přítomnosti otevřel, leželi v nich místo zlata kameny. Přitom pečetě byly neporušené.
4: To přece není snadné ukrást takové obrovské množství zlata. Nemohli se úředníci Výlovem smluvit s mincmistrem Eberhardem a zlato uloupit už tam?
0: Král jen zavrtil hlavou a vysvětlil Oldřichovi, že Eberhard v tom nemůže mít prsty. Mincmistr dostává podíl zdolování, ale za vše osobně odpovídá. Pokud se ztracené zlato nenajde, musí sehnat jiné. Tou loupeží by okradl sám sebe. Nesmysl. Král se zase rozčílil a vstekle přecházel komnatou.
3: Kdybych tušil, kdo to mohl udělat. Jenže já ani nevím, jak se ztratilo, natož kdo ho ukradl. To je případ hodný tebe, Oldřichu. Najdi to zlato. Příští týden ho musím rakouským pánům dát, jinak jsou mé plány a pověst ztraceny.
0: Oldřich z chlumu si zamyšleně hladil vousy a přemýšlel. Vyšetřování se musel ujmout, neměl na vybranou. Ale nebyl z toho úkolu příliš nadšený. Vyšetřovat na královském dvoře bylo vždy obtížné a nebezpečné. Král ho osobně doprovodil do sklepení a ukázal mu prázdné truhlice. Na každé z nich byly dvě rozlomené pečetě. Jedna patřila Mikešovi z Dobronína, který krále v Jílovém zastupoval, a druhá perkmistru Fridlínovi, který zastupoval mincmistra Eberharta. Ti dva byli nejvyššími úředníky v Jílovém. Oldřich pečetě pečlivě prohlédl a jejich zbytky si schoval do váčku. Také si od krále vyžádal povolení vyšetřovat a vyslýchat všechny, kterých se to týkalo.
4: Můj pane, řekl jste, že truhlice otvíral mincmistr Eberhard a kromě vás u toho nikdo jiný nebyl. Zlato bylo uloženo tady ve sklepení a střežili je vaši vojáci. Nemohli je ukrást oni?
3: Vyslýchal je můj kat. Ti nevědí nic, tím si můžeš být jistý. Jestli se na něco chceš zeptat Eberharta nebo Mikeše z Dobronína, jsou tady na hradě a bez mého svolení ho nesmějí opustit. Oldřichu, nemáš mnoho času. Nezapomeň. Buď já budu mít zpět své zlato, nebo ty přijdeš o hlavu.
0: Král se na prokurátora přísně podíval a odešel. Oldřich se nevesele usmál, posadil se a přemýšlel. V té době se Oldřichovi služebníci, panoš Ota a velitel Jidiš, vůbec nenudili. Seděli v šenku a popíjeli víno. Kdyvišovi se přihlásil jeho dávný známý z vojenských časů. Byl to urostlý muž v zánovním plášti s erbem pánů z Rožmberka. Markvart se jmenoval. Společně vypili pár pohárů a Markvart se pochlubil, že měl v Praze důležitý úkol. Chvála Bohu, prý už je to za ním a dokonce si vydělal pořádný kopeček stříbrňáků. Později sice musel odejít, ale naléhal, aby na něho počkali, že se určitě hned vrátí. Panoš Ota, který měl už trochu upito, přikývl. Když šla kolem něho krásná šentíska, popadl jí, strhl na klín, objal a dlouze políbil. Než se stačil tím polibkem potěšit, dívka vyskočila a pleskla ho po tváři. Vykřikla, že není žádná poběhlice a že na něj zavolá rychtáře. Ota se jen zasmál. Takových výhrůžek už bylo. Dali si s Divišem ještě pár pohárů, když do hospody vešli dva byřici. Dívka ukázala na Otu. Byřicové se k ním hnali a sápali se po Otovi. Diviš vytrhl meč z pochvy a postavil se před ně.
3: Co si to dovolujete, vy nicky? Víte, kdo my jsme? Nevidíte znak na našich pláštích? Jsme ve službách krále. A kdo se nás dotkne, bude toho litovat.
0: Ota přítel Diviše uklidnil a po chvilce dohadování se nechali odvést k rychtáři. Tomu Ota ukázal listinu, která potvrzovala, že jsou vyšetřovateli královského prokurátora a rychtáři nezbylo, než je propustit. Ze vsteku je alespoň nechal vyvést městskou branou, která byla od její hostince nejdále. Byla už noc. Když se blížili k bráně do města, zahlédli na břehu řeky siluety dvou zápasících mužů. Jednoho robustního a druhého menší postavy. Ten větší chytil menšího pod krkem a dýkou, nebo snad nožem, ho několikrát bodl. V tu chvíli vyšel měsíc a v jeho záři bylo vidět, že ten mohutný muž měl na plášti vyšitou rožumberskou růži. Diviš se za ním rozběhl. Ota se sklonil k ležící postavě. Bylo pozdě. Muž byl mrtev. Také Diviš se vrátil s nepořízenou. Neznámý mu unikl. Oldřichovi služebníci se vrátili do města, kde vraždu oznámili rychtáři a spěchali do hostince, kde byli ubytováni. Oldřich z chlumu požádal rychtáře Pražského hradu, aby dal vzbudit a předvést královského mincmistra pana Eberharda. Netrvalo dlouho a rozespalý, mrzutý Eberhard vstoupil do místnosti, kde na něho čekal Oldřich.
4: Nezlobte se, pane Eberharde, že jsem vás dal vzbudit. Jsem královský prokurátor Oldřich z chlumu a král mě pověřil vyšetřováním krádeže zlata. Vím, že je to tajné, ale král mě s tou loupeží seznámil a nařídil, abych vše urychleně vyšetřil. Proto ta noční hodina a spěch. Můžete mi, pane, popsat, jak nakládání zlata v Jílovém probíhalo?
3: Nikdo by neměl pracovat v noci, ale chápu vás. Jak už asi víte, mám od krále pronajaty doly a platím za ně nájem. Za to mi náleží podíl z výnosu celého zlatonosného revíru. V Jílovém vlastním velikou tvrz, říká se jí věž. Tam soustřeďují veškeré zlato, které se vytěží. Naproti tvrzi je dvorec, kde sídlí královský správce pan Mikeš z Dobronína. Ten dohlíží na to, abych krále nešidil a vše, aby probíhalo podle práva. Mně v Jílové zastupuje úředník pro celý revír perkmistr Fridlín. Ale k věci. Společně s pány Mikešem, Fridlínem a jílovským richtářem Henslinem jsme zlato převážili, uložili do kožených váčků a naplnili jimi 4 truhlice. Každou z nich zapečetili svojí pečetí pan Mikeš a pan Fridlín. Na noc byly truhlice uloženy ve sklepě věže, který je vytesán ve skále. S každou truhlicí jsem šel do sklepa já osobně a se mnou jílovský richtář Henslin. Sklep jsem zamkl a dveře zapečetil svou vlastní pečetí. Celou noc dveře hlídali 2 královští vojáci a moji byřici. Ráno byly pečetě jak na dveřích, tak na truhlicích nepoškozené. Truhlice jsme naložili na povoz a ten vyjel do Prahy. Doprovázeli jej pan Mikeš, pan Fridlín a 20 královských vojáků.
0: Potom se ještě Oldřich dozvěděl, že cestou konvoji přepadli lupiči. Ale když je vojáci s Fridlínem v čele začali pronásledovat, zmizeli jim v lese. Pan Eberhard zdůraznil, že ho perkmistr Fridlín ujistil, že u povozu zůstal celou dobu pan Mikeš z Dobronína a kočí. Zlato bylo stále pod dohledem a mimo jiné, za tu chvilku, co byli vojáci pryč, by nikdo ty 4 těžké truhlice nestačil odnést.
3: A představa, že by si jejich obsah přesypal čekající jezdec do sedlových brašen? To je nesmysl. Víte, kolik jezdců by tam muselo být, aby odvezli 800 hřiven zlata? Nehledě na to, že pečetě na truhlách byly neporušené.
0: Jak vše probíhalo v Praze, to Oldřich věděl od krále. Poděkoval panu Eberhardovi a požádal ho ještě o jednu službu. Potřeboval mít v Jílovém svého vyšetřovatele, o kterém by nikdo nevěděl, že k němu patří. Pan Eberhard souhlasil a slíbil vystavit pergamen s pověřením na jméno Ota ze Zástří zlý, ve kterému pronajímá část zlatonosného pozemku a povoluje mu hledat na tomto území zlato. Potom se oba pánové rozloučili. Oldřich odcházel ze schůzky s královským mincmistrem a přemýšlel o tom, co se dozvěděl. Náhle ze stínu vystoupila temná postava. Oldřich se lekl a sáhl po líce. Potom se uklidnil. Poznal svého vzdáleného příbuzného, pana Mikeše z Dobronína. králova zástupce na Zlatých dolech Vílovém.
4: Ty jsi mě vylekal. Co tu proboha děláš takhle v noci? Čekal jsi snad na mě?
5: Ano, čekal. Jsi přece můj příbuzný. Řekni mi, Oldřichu, při naší společné krvi. Jde o to zlato, viď? No, nediv se tak. Jsem sice starý, ale nejsem hloupý. Okamžitě, jak se král vrátil ze sklepení, kde si byl s panem Eberhardem kontrolovat truhlice se zlatem, nechal si tě předvolat. Ty klidně pana Eberharda, mincmistra královských dolů, vzbudíš a hodinu ho vyslýcháš. O co jiného by tady mohlo jít? Oldřichu, prosím tě, co o tom víš? Pochop mě, jsem za to zlato králi odpovědný.
4: Nesmím o tom s nikým mluvit. Pouze pro krále něco vyšetřuji, to je vše. Každý jsme králi za něco odpovědný. Ty za zlato, já za mlčení a vyšetřování. Chápu tě.
5: Tak ty mě chápeš? Nic nechápeš. Můj otec pomáhal mladému Přemyslovi, když povstal proti svému otci Václavovi. Přemysl se později s otcem smířil a Václav dal mého otce popravit. Náš rod přišel o všechno, jak dobře víš. Když se stal Přemysl králem, odvděčil se nám tak, že mě přijal za svého úředníka. Ale z majetku, který nám sebral jeho otec, nám nevrátil ani měďák. Žijí jen z královy milosti. Kdykoliv se mu zachce, může ze mě udělat žebráka.
4: Nemyslíš, že ty sám mě dáváš důvod zařadit tě mezi podezřelé?
5: No a co? Hůř být nemůže. Jestli se něco s tím zlatem stalo, čeká mě smrt na popravišti. Tak mi už něco prozrať.
4: Jdi spát, pane Mikeši. Ráno bývá moudřejší večera.
0: Zatímco pan Oldřich vyšetřoval na hradě, Ota s Divišem se vrátili do krčmy. U překvapeného šenkýře si objednali nějaké jídlo a když jim je půvabná šenkýřka přinesla, Ota se k ní obrátil.
6: Nezlob se za to, co se stalo. Jsi příliš pěkná, abych si tě nevšiml. Ale o to teď nejde. Byl zavražděn člověk a já chci potrestat vraha. Řekni mi, co víš o muži, který tady seděl s námi? Markvart se jmenuje.
0: Dívka se nedala dlouho pobízet a navíc, když jí Ota dal stříbrňák, dala se hned do vyprávění. Ten muž, Markvart, jí byl od začátku podezřelý. Kromě úplně nového pláště s erbem pánů z Rožmberka a toho, co měl na sobě, nevlastnil vůbec nic. Ani košily, žádné drobnosti. Navíc to, že slouží pánu z Rožmberka, zdůrazňoval příliš často. Také jí bylo divné, že cizinec, který za ním odpoledne přišel, měl úplně stejný nový plášť jako on. Dívka jim ještě prozradila, že zaslechla, jak se muži spolu hádají o peníze. Šlo o nějaký vůz a kočího, ale víc nevěděla. Diviš se zamyslel.
7: To je opravdu zvláštní. Voják, jako je Markvart, by měl plášť ošoupaný, používaný. A že sebou neměl vůbec nic, to vypadá, jako by byl na útěku. Myslím o to, že máme práci. O té vraždě panu Oldřichovi nic neřekneme. Překvapíme ho a vyšetříme ji sami.

Karel Havlíček Borovský, Tyrolské elegie. Svíť měsíčku polehoučku, skrz ten hustý mrak. Jak pak se ti Brixen líbí? Neškareť se tak. Nepospíchej, pozastav se, nechoď ještě spat. Abych s tebou jen chvilinku mohl diskutírovat. Nejsem zdejší, můj měsíčku, toť znáš podle křiku. Neutíkej, nejsem Troy und Bieder, jsem zde jen ve cviku. Jsem tě já s krajem muzikantů, na pozoun jsem hrál. A ten pořád ty vídeňské pány zesnaburcoval. By se po svých těžkých prácech hodně vyspali, jednou v noci kočár policajtů pro mne poslali. 2 hodiny po půlnoci, když na třetí šlo, tu mi dával žandarm u postele šťastné dobrý tro. Se žandarmem slavný úřad, celý v parádě, pupek kordem pevně obvázaný, zlato na krágle. Vstávají, pane redaktor, nelekají se. Jdeme v noci, nejsme však zloději, jenom komise. Od všech z Vídně pozdravení, pan Bach je líbá. Jsou-li prej zdrav a tuhleto psaní po nás posílá. Já jsem i na lačný život vždycky zdvořilý. Odpusť, slavná císařská komise, že jsem v košili. Ale Jock, můj černý buldog, ten je grobián. Na habeas corpus tuze zvyklý, on je Angličan. Málem by byl chlap přestoupil 1 paragraf. Již na slavný úřad spod postele udělal vr, haf, haf. Hodil jsem mu tam pod postel Říšský zákoník. Dobře, že jsem měl ten moudrý nápad. Již ani nekvík. Občan zvyklý na pořádek. Bylo to v prosinci. Především jsem si obul punčochy v slavné asistenci. Pak jsem teprv četl psaní. Však ho tuhle mám. Rozumíš-li o úřední němčině? Přečti si ho sám. Bach mi píše jako doktor, že mi nesvědčí, v Čechách zdraví, že prej potřebuju změnu povětří. Že je v Čechách tuze dušno, horké výpary, mnoho smradu po té oktrojírce, holé nezdraví. Že on tedy schválně pro mne kočár sem poslal, abych se hned na státní outraty na cestu vydal. A žandarmům že nařídil, ať mne hodně nutí, kdybych nechtěl ze skromnosti přijmout jeho nabídnutí. Což je dělat, že pak musím hloupý zvyk ten mít, že nemohu žandarmům s flintami pranic odepřít. Dedera mne taky nutil, abych jel jen hned, že by chtěli brodští, až se vzbudí, třeba s námi jet. Pravil mi, že nemám s sebou zbraně žádné brát, nebže oni mají nařízení mne ochraňovat. Že mám též, pokud jsme v Čechách, inkognito jet, sic nám dají dotěraví lidé hrůzu komise hned. Ještě mi dal pan Dedera více moudrých rad, dle nichž se Bachovi pacienti mají spravovat. Tak mne vábil jak siréna. Až jsem obul boty, oblík vestu, kabát, pak i kožich, dříve však kalhoty. Koně a žandarmy stály dávno před domem. Milí braši, maličké strpení, hned již pojedem. O měsíčku, však ty ženské dobře znáš a víš, jaký s nimi člověk na tom světě často mívá kříž. Také z mnohého loučení tajným svědkem byl. Ty znáš líp než každý novelista hořkost těchto chvil. Matka, žena, sestra, dcerka, malá Zdenčinka, stály okolo mne v tichém pláči hořká chvilinka. Já jsem sice starý kozák v půdkách
Tužený. Tenkrát jsem měl trochu těsná prsa a zrak skalený. Vtisknul jsem však poděbratku silně do čela, aby se těm policajtům slza nezablištěla. Nepti všichni blíže dveří posud stáli stráž, aby měla tato smutná scéna císařskou stafáž. Trubka břeští, kola hrčí, jedem k Jihlavy. Vzadu, aby jsme nic nestratili, klušou žandarmy. Ten borovský kostelíček stojí na vršku. Skrze lesy smutně na mě hleděl. Jsi to, můj hošku? Pode mnou jest tvá kolíbka. Já tě viděl křtít. Starému vikáři ministrovat, pilně se učit. Táhnout světem na zkušenou, pak z pochodní jít. Naší chase plamenem veselým na cestu svítit. Vidíš, jak ty roky plynou? Znám tě 30 let. Ale chlapče, jaké to obludy vidím s tebou jet. Když jsme jeli přes Jihlavu, měl jsem Špilberg v mysli. Za lincem zas myšlenky na Kufštajn z hlavy mi nevyšly. Teprve, když jsme nechali Kufštajn vpravo stát, začala se mi alpejská krajina příjemnější zdát. Hloupá jízda, milý brachu, když se neví kam. Veselé ty trubky postilionů jsou jen bídný klam. Všude kolomas a všude přepřahovali. Kdybyste rad ve Vídni přepřáhli a namazali. Telegraf je přece jenom hezký vynález. Ten před námi všude, než jsme přišli, ohlášení nes. By nám mohla policie, starostlivá máti, všude, dříve než tam přijedeme, kamna rozehráti. Nesmím ale zapomenout Budějovice. Tam Dedera koupil Mělnického 4 lávice. Čili se v něm vlastenecké hnuly myšlenky? Čili doufal, že to pro mne bude léthé na Čechy? Mělnické jsem dávno dopil. Piju Vlaské zas. Ale zdá se, že je v obou stejný nepokojný kvas. Teď měsíčku nechme elegie a přejdeme v heroický tón. Nebo co ti teď chci vypravovat, to byl čertův schon. Cesta z Reichenhallu do Weidringu. Ty ji musíš taky dobře znát. Ta se nedá žádnou ordonancí přeoktrojovat. Hory, skály ohromnější ještě, než jest hloupost mezi národy. Vedle cesty propast bezedná jak držka armády. Temná noc, jak naše svatá církev. A my jedem z kopce, jako mžik. Dármo křičí Dedera, drž koně. Prázdný, jako zlík. Kočár praští a koně ve větru, již je ďábel horem pádem nese. A postilion někde tam za kopcem, do dýmky si křeše. Dolů jako zvěže cesta plitká, vůz jak šipka, klouže hý a had. Snad má chuť nás někde do propasti internírovat? Och, to byla pro mne chutná chvilka, neboť neznám žádnou větší slast, nežli vidět slavnou policii úzkostí se třást. Napadnul mi, jsem ti já čtenář Bible, o Jonáši smutný příběh ten, jak jej z loďky k utišení bouře vyhodili ven. Metejme los, pravím. Mezi námi musí někdo velký hříšník být a ten k usmíření nebes musí z vozu vyskočit. Jen to vyřknu, ejhle policajti ani svědomí nespytovali a kajičně vyrazi vše dvířka z vozu vyskákali. Ach ty světe, obrácený světe. Vzhůru nohami ve škarpě leží stráž, ale s panem delikventem samým kluše ekipáž. Ach ty vládo, převrácená vládo. Národy na šňůrce vodit chceš
ale 4 koňmi na opratích vládnout nemůžeš. Bez kočího, bez opratí, pod mě, u silnice propast místo škarpy. Tam jsem cválal sám a sám v kočáře, jako vítr z Alpy. Zvěřiti svůj osud také jednou, koňům splašeným se já mám bát, občan rakouský? Což se mi může horšího již stát? Tak jsem s chladnou rezignací v hlavě, v hubě ale vřelou cigáru, čerstvěji než cár ruský přijel k počtě, v dobrém rozmaru. Tam jsem zatím mustr delikventů, bez ochrany povečeřel hezky, než za mnou stráž s odřenými nosy přikulhala pěšky. Já spal dobře, ale policajti měli tu noc ve Vajdringu zlou. Mazali si spiritusem záda, nosy arnikou. Tu je konec této epopeje. K níž jsem nepřibásnil ani chlup. Všechno ti dosvědčí ve Vajdringu postmistr Dalrub. Přijeli jsme do Brixenu, beze vší turbací. Krajská vláda dala Dederovi na mne kvitanci. Místo mne ten kus papíru vrátili do Čech. Mne zde černý dvojhlavatý orel drží v klepetech. Krajskou vládu pod krajského žandarmerii. Ty mi dali za anděla strážce v té

V našem městečku Klínici v ulici Dolní, zvané také Mlýnské, se usadil před lety nový hodinář. Chlap černý jako cikán, s načechranými vlasy, s rostlým obočím a trudovitou tváří, svobodný, mladý, či nesnad již mladý, to se nemohlo přesně říci. V krámku se roztikaly nesčetné hodinky, velké i malé, kyvadla se předháněla, pendlovky odbíjely všemi možnými tóny, kukačky kukaly. Ale marně chlapík zavrtával své čertovské oči do všech kolem jdoucích, neprodával. U pekaře rostl jeho účet. Uzenář mu dával na úvěr jen proto, že hodiny i hodinky za výkladní skříní i v krámě slibovaly jisté odškodnění. Nejvíce však spekuloval hostinský Fousek na neodvratný úpadek, který se blížil den ke dni. Předem odsouzený hodinář pil nejdříve pivo, později už jen rum. Prázdné láhve tvořily pod jeho pultem ponuré baterie. Onoho roku 1890. Nezapomeňte prosím letopočet, v tomto příběhu bude nutné pečlivě sledovat plynoucí čas. Slavil pan Balabán, měšťan, pláteník a domácí nešťastného hodináře své 40. narozeniny. Od své věrné manželky dostal vlastnoručně háčkovaný a červenou stužkou protažený pytlík na tabák. Od syna Frantíka, tehdy 10letého, 4 viržinky, které koupila ovšem paní Balabánová, a od nejmladšího Pepíka usmolenou a lepkavou hubičku. Málem bychom zapomněli na láhev muškátového vína, která byla toho dne schovývavou chotí panu Balabánovi dopřána, a přece to byla právě ona, která rozdmíchala žár milosrdenství v jeho opatrném srdci a způsobila tak tragédii, o jaké se nikomu nikdy ani nesnilo. Takto promluvil pan Balabán k své ženě mezi předposlední a poslední sklenkou tohoto sladkého moku. Drahá Kateřino, jsme přece křesťané. Zželilo se mi jaksi našeho nájemníka, toho čertovského hodináře. V této slavnostní chvíli mě napadlo podat mu pomocnou ruku. Nechci je černý, nechci je třeba pohan a nepřítel církve, nuzák a cizák, pijan a prašivá ovce. Náš pán pravil, milujte se ve spolek, miláčkové. Chci učinit, co ještě nikdo neučinil, a dát tak zářivý příklad obci. Nabídnu tomu Lotříkovi k správě hodinky. Nemyslím ovšem dobré hodinky, aby je pokazil svými hnusnými pařáty, ale ty staré klíčové po dědečkovi, které už bez toho léta nejdou. Najdi je. Mám jaksi těžké nohy. A Frantikač s nimi hned doskočí dolů. Je to krásná příležitost právě dnes roznožit svůj poklad v nebesích jedním dobrým skutkem, který konečně, když se to tak vezme, nebude ani docela bez užitku. Byl pátek toho dne, kdy Frantík s tou starou rachotinou v ruce stanul na prahu klenutého krámu. A byl opět pátek právě za týden, kdy se hodinář z Dolní ulice ve svém krámku oběsil. Pod záštitou stráže bezpečnosti si vyzvedl pan Balabán osobně své hodinky a odnesl si domů v hedvábném papíře kromě starých cibulí útržek, na kterém bylo napsáno divokým rozházeným písmem Dobrý člověče, vy na mne budete pamatovat. Pan Balabán se otřásl, sežmolil papírek a hodil jej do kamen. Nechtělo se mu chlubit s tak výhružnou a podezřelou větou paní Balabánové, vždy nakloněné k výčitkám a posměchu. Pak přiložil k uchu hodinky s tajnou nadějí. Šli. Správka byla zadarmo. Malý poklad v nebesích se rentoval už tady na zemi. V pravé poledne se pan Balabán podíval se zálibou na lacino spravené hodinky, ale ukazovali teprve 10. Zatracený chlap. Nemohl je také nařídit. Tučná ruka pana domácího musela ten výkon provést sama. Právě za hodinu vytáhl pan Balabán hodinky poznovu. Pro pána krále ukazovali rovných 11. Několikrát opakoval pan Balabán své pozorování, než zjistil skálopevně,
ač to bylo zrovna neuvěřitelné, že ručičky jdou obráceně. Nejdřív bylo trochu kletep a hubování, jak se sluší a patří. Tak proto bude na toho cikána pamatovat. Vystředil si z něho ohavník, nespravil, ale zkazil. Ať nemá v hrobě pokoje, byla to rodinná památka. Pak se začala pomalu zachmuřená tvář pana domácího rozjasňovat. Když se to tak vezme, vždyť se vlastně nic zlého nestalo. A s tím krámem bude aspoň trochu legrace. Večer šly hodinky pana Balabána z ruky do ruky u Černé růže. O dva dny později, v tutéž dobu, u Bílé lavuti. Za týden po hodinářově pohřbu zjevil se panu Balabánovi ve snách sám hodinář. Vlídně se usmíval na svého dobrodince zbroceného studeným potem a když se na něho dostatek vynadíval, promluvil k němu důtklivým, záhrobním hlasem. Dokud ty hodinky půjdou, bude s vámi dobře. Ale běda, zapomenete-li je kdy natáhnout. Pak zmizel s posupným chechotem. Pan Balabán natahoval hodinky s větší péčí, než s jakou vybíral činži, s větší rozvahou, než s jakou trestal své zvlčilé potomstvo a s větší ochotou, než s jakou poslouchal svou ženu Kateřinu. Hodinář se mu však už ve snách nezjevoval a jeho hrůza začala pomalu mizet. O půl roku později pravila šťastnému majiteli legračních hodinek paní Balabánová: ty filištíne, vždyť ty se barvíš. Pan Balabán přistoupil k zrcadlu a dlouho se na sebe díval. Opravdu, ty ohavné šedivé vlasy, které se loni začaly v tak zlořečeně nepříjemném množství objevovat na jeho ustaraných skráních, jsou skoro všechny pryč.

Léta páně 1892. nemohl již pan Balabán pochybovat o tom, že mládne. Předně zmizelo to hloupé revma v levé noze, které ho trápilo při každé změně počasí, ale také jinak se cítil křepčí, než býval, živější, než si představoval, že kdy opět bude. Dokonce na něho znovu sedla ona horečka, již měl zapřekonanou, a počal se zálibně ohlížet po pekařově služce Madle. Ne, pan Balabán si nebarvil vlasy. Nenavštívil žádného slovutného profesora se svými neduhy. Nebral pilulky pro znovu zkříšení obraznosti. Hodinky mu vyměřovaly čas obráceně. A vzali do vleku i tok jeho dnů. Co jiní lidé kráčeli do hrobu, on šel zpět vstříc jásavému mládí. Kdokoliv pana Balabána potkal, neopomněl s úžasem prohlásit: vy dobře vypadáte. A pan Balabán se usmíval. Teď už neukazoval hodinky ani u bílé labuti, ani v lékárně, ani v průjezdu svého domu. Snažil se, seč byl, aby se na ně pozapomnělo. Takovou věc je rozumnější chovat pěkně pod pokličkou. Tajit ji, pokud se ovšem utajit dá. Pan Balabán byl moudrý muž. Žel však měl také své slabé chvíle. Byl také jen člověk. Nedovedl udržet jazyk za zuby v okamžiku, kdy ho byl nejméně mocen. Kdysi, když byl právě zas obdivován a zasypáván lichotkami, tentokrát u starého pětníku, při 12. pivě, zaklepal si pyšně ukazovákem na kapsičku u vesty a prohlásil s hekavým smíchem: tady je to. Tady to všechno vězí. To dělají mé zázračné hodinky. A od té doby kdekdo věděl, proč vlastně pan Balabán nestárne jako jiní lidé. Předpovídali mu plameny pekelné, jak se patří člověku spojenému s ďáblem. S úzkostí očekávali projev božího hněvu, novou potopu světa, nebo aspoň zemětřesení. Ale co platno, div zůstal divem a zelená závist zelenou závistí.

Roku 1900 pan Balabán pod krunýřem padesátky slavil svých nových 30 let. Marně plakávala paní Kateřina, která šla docela jinými cestami než její šťastnější spolupoutník. Marně František Balabán mladší kulil oči na svého den ze dne štíhlejšího a fešnějšího otce. Běh zázraku nebylo možno zastavit ani slzami, ani údivem. Nemohlo se ovšem říci, že by byl pan Balabán žil bez příkoří. Naopak dostávalo se mu ho vrchovatou měrou, jako všem miláčkům štěstěny. Co zmohl však tento plivající a štěkající příboj proti novým životním silám pana Balabána? Ostatně osmahlý třicátník z bojaře nakrouceným knírem neměl zapotřebí těsnat svou obnovenou existenci mezi všechny ty tratící se lidské stíny a kráčel provokativně proti proudu dorůstajícího pokolení. Jeho omládlý mozek mu dovedl dát zavčas rozumnou radu. Strať se. Na podzim roku 1906 se pan Balabán z městečka ztratil. Nemohl dále zapírat svých 24 let a tvrdit, že se mu blíží 60. Nemohl se nechat přerůstat oběma svými syny, žádlivě střežen pohaslýma očima ženy Kateřiny. Vždyť byl František ve skutečnosti už starší než on. Kam zmizel, nikdo nevěděl. Plačící paní Balabánové zanechal obchod i dům. Mohl sebou odnést Bohu díky jen hotové peníze. A tak měl zub času dost příležitosti působit konejšivě na tuto relativní žalost.

Po odchodu, či lépe řečeno útěku pana Balabána, přicházíme ve svém vyprávění k období jisté prázdnoty, k mezihře. Je to vlastně jen přestávka mezi druhým a posledním jednáním. Pan Balabán v ní sice osobně nevystupuje, nemůže se však říci, že by městečko bylo tak docela bez něho. Do roku 1910 to byly většinou jen hospodské šplechty, které se ztraceným obíraly. Po tomto roce vznikl v Klínici sport, jejž lze nazvat potkávání pana Balabána. První s tím začal notář Holovous. Přijel z Prahy s ohromující novinou, že zrovna uprostřed Karlova mostu div se nesrazil s panem Balabánem. Může na to vzít jed, že to byl on. Vedl se, slyšte, s nějakým děvčetem sotva škole odrostlým. Vypadal, rozumí se, na nějakých 19-20 let. Již chtěl na něj pan notář zavolat, ale ten nešťastník asi nebyl zrovna rád tomu setkání a s podivuhodnou mrštností se ztratil v tlačenici. Od té doby se žádný klínický občan nevrátil z jakékoliv výpravy, aby na ní nebyl potkal pana Balabána. Hostinský Nosál ho spatřil v Liberci naskakovat do elektriky, paní Pírková v Pardubicích vycházejícího z hospody a podnapilého k tomu, kovář Machytka ustrojeného za Tyroláka ve Štýrském Hradci. Zázračný pan Balabán byl náhle viděn skoro současně na všech místech rozsáhlého mocnářství. Nezapomeňte, že tehdy ještě staré mocnářství žilo. Jednou byl sám, podruhé se společností, jednou nesmírně veselý, jindy zas smutný, někdy ošumělý jen s květinou v knoflíkové dírce, někdy naparáděný jako nějaký princ, rozvalený v drožce nebo vykukující z okénka druhé třídy uhánějícího rychlíku. Vždycky ho poznali podle starodávných hodinek, visících na ještě starodávnějším řetízku. Nikdy se k svým krajanům nehlásil. Byl-li pozdraven, tvářil se, jako když nevidí. Nakonec bylo však těch rozmanitých pánů Balabánů tolik, že se zprávám o jejich potkávání přestalo přikládat víry. Do času, kdy rozkošná móda potkávat pana Balabána začala brát za své, padla událost nad událost. Světová válka. Jejím přičiněním byla na několik let stopa ztracena na dobro. Byly jinačí věci na obzoru. Vojáci rukovali, ženy naříkali, městečko hladovělo, tisklo pěsti v kapsách, vzdorovalo. Kdo mohl mít ještě zájem o takovou hračku, jako byly hodinky zmizelého pláteníka? Synové pana domácího vojančili, stará paní Kateřina vydělávala na Balabánových plátnech a plakávala pro ohrožené děti. Nebylo v skutku divu, že starý zázrak upadl v zapomenutí.

Děla dozněla, mocnářství bylo rozbito mimo jiné i revolučním duchem klínických vojsk. Minul rok 1920 a po panu Balabánovi ani vidu, ani slechu. Děti syna Františka snad ani nevěděli, že mají také nějakého dědečka. V rodině se o něm nemluvilo, což bylo přirozené, neboť maličkým nebylo radno vyprávět o dědovi, kterému mohlo být v oné době nejvýš 10 let. Až náhle v srpnu 1927 padla na městečko jako puma nová senzace. Tato puma vybuchla na samém rinku, ano, přímo na stupních kašny v podobě tuláka Matýska. Pobuda Matýsek, věčná ostuda městečka Klínice, učinil své domácké obci jednu z velmi málo milých návštěv, od kterých se nikdy nedalo čekat nic dobrého. Výjimečně přišel tentokrát z vlastní vůle, nikoli postrkem. Usedl a vytáhl ze zánědří hodinky. Byly to hodinky pana Balabána. Od tohoto okamžiku nebyl již Matýsek mužem, po kterém se pase, ale hrdinou dne. Jediný hlas šel pozdviženým davem. Odkud vzal Matýsek?

ven. Ač bylo-li vůbec pravdou, co zde městečku předložil k zažití jako věrojatnou historii. Potkal prý někdy v červnu loňského roku 1926 malounkého chlapečka před budovou měšťanského pivovaru v Plzni. A tento chlapeček prý k Matýskovi přišel a svěřil mu se slzami v očích své drahocené hodinky. Matýsku, pravil mu tenoučkým dětským hláskem, vždyť mu nebylo víc než 4 roky, mám k vám velikou prosbu. Tu jsou hodinky na klíček, staré hodinky, na jejichž dobrém chodu mi tuze záleží. Já už mám na tak velký stroj slabou ruku a může se stát, že ta ruka bude časem ještě slabší. Prokažte mi tu laskavost a vezměte si hodinky k sobě. Musíte je však pilně natahovat. Pilně, rozumíte? To znamená každý den. Matýsek ovšem svolil. Načež dostal od dítěte napěchovanou peněženku. Ty peníze ale milý dobrodinec už spotřeboval a nyní přišel do městečka, aby od potomků páně Balabánových dostal nějakou menší zálohu na další práci. Přece nedopustíte, obrátil se Matýsek přímo na Františka Balabána, rozhodl se na rodině svého klienta vydírat, abych ty hodinky přestal natahovat a aby se pak vašemu drahému tatínkovi přihodilo nějaké neštěstí. Strčil si klíček od hodinek do své neholené štětinaté chlebárny, prohlásil, že hodinky byly nataženy naposled včera a že jistě dojdou, nepovolí-li mu bratří obnos, řekněme, 50 korun. Co naplat, čas utíkal, bratři chtěj, nechtěj, museli počítat s tímto zrádným časem a tak se dohodli ku podivu rychle. Taková byla jejich příchylnost k ztracenému otci a k jeho laskavé a trestající ruce. Matýsek zmizel, rozvířiv kruhy na hladině městečka, ale nezmizel navždy. Za půl roku se objevil zas. A jeho požadavky od poslední návštěvy stouply o celých 100%. Stal se metlou Balabánovic rodu. Zjevoval se jako vlasatice věštící mor a nikdy neodcházel s prázdnou. Hodinky šly, natahovány jeho přičinlivou rukou a rodina sténala pod tíhou kontribucí na ní uvalených. Avšak to, co se stále opakuje, pozbývá zajímavosti. Tak ztráceli aspoň pro ostatní klínické obyvatelstvo na zajímavosti Matýskovy návštěvy a jeho vyděračské akce. Byla-li kdysi nějaká naděje, že se děťátko Balabán nyní do městečka vrátí, rozplynula se v klidném toku života, nerušeným žádnými příhodami.

Rok 1930. Mluvit nebylo o čem. Ale přece stará musilka tchýně Františka Balabána šla na hřbitov, aby před dušičkami položila věnec z papírových květin na hrob paní Balabánové Kateřiny, v kterémžto rodinném hrobě dřímala svůj věčný sen i nebožka stařenka Balabánová, Pláteníkova matka. Jejím bystrým očím neušlo, že hrob je trochu rozrytý. Které zvíře si toto udělalo díru v posvěcené zemi? Odhrábla svou lopatovitou rukou prst, hrábla ještě trochu a nalezla nedonošené dítě. Hrůza, takový hřích. Zapomenuvši na hrobě věnec, chvojí i svíčky, celá rozčepířená, běžela do městečka. Stará křápalka, napolo slepá, napolo hluchá, která se jí připletla do cesty, měla však o té věci okamžitě svůj názor. Vždyť ten drobeček právě nalezený není nikdo jiný než ubohý pan Balabán, který se vrací tam, odkud přišel. Žádné vzrušení, které dosud městečko zažilo, nelze srovnávat s tím, které vzniklo po křápalčině prorockém prohlášení. Je možné, že by hodinky pana Balabána byly hnaly věc tak do důsledku? Rodiny obou bratří se musely skrývat před neslýchanou ostudou. A do křiků a svárů, jak

Na zavolanou vkročil jednoho dne tulák Matýsek. Nikdy ho ještě neuvítalo městečko s tak otevřenou náručí. Matýsek byl tak trochu nemile překvapen tímto nezvyklým přijetím, byl už zas na suchu a šel si pro obvyklý poplatek k bratřím Balabánům. František se však objevil na scéně s pochmurným výrazem vyšetřujícího soudce. V jedné ruce peníze, v druhé pořádnou hůl. Matýsku, dnes koupím vaše hodinky. Ale Matýsek trval na starém požadavku. Neměl ani zdání, že zatím ve věci Balabánově došlo k nežádoucímu rozuzlení. Tak tedy dobře, Matýsku, nechcete-li prodat, neprodávejte. Ale za natahování vám už nedám ani zlámanou grešli. Z energického postupu staršího Balabána je vidno, že byl stejné víry jako dobrá polovina městečka. Tatínek Balabán byl pro něho nalezen a natahování, byť sebepečlivější, nemohlo už mít žádný praktický smysl. Matýsek zrudl a skoprněl. Pravil nakonec po dlouhém přemýšlení, tak já ty hodinky přece jen raději prodám. Ještě chvíli smlouvali a pak se dohodli. František Balabán popadl hodinky a přiložil je k uchu. Do napjatého ticha vydechl zlomený syn slovo, které bylo očekáváno s plnou určitostí a jímž byla celá smutná historie více než potvrzena. Nejdou. Shromážděným měšťanům by to bylo stačilo. Ale František Balabán byl houževnatý. Položil tulákovi ještě jednu úskočnou otázku. Matýsku, kdy jste je natáhl naposledy? Matýsek se dušoval, že je tomu sotva měsíc, co v hodinkách hrklo, a živou mocí, že je pak už nemohl dostat do chodu. Tvářil se smutně, chudák Matýsek. Pramen stálého příjmu byl ten tam, co získal prodejem polámaného stroje, nepostačí ani na čtvrt roku.

Pinnuky. Díl 9. To je sen Maxena Vlediga. Maxen Vledig byl císař římský a byl muž velmi krásný a moudrý a hodil se za císaře nejlépe ze všech, kdož byli před ním. Jednoho dne se vypravil se svou družinou na hon a přišel do údolí řeky, která teče k Římu. Lovili po údolí až dopoledne. Slunce bylo vysoko na nebi nad jejich hlavami a bylo veliké horko. Císaři se chtělo spát. Jeho panoši postavili a rozložili okolo něho své štíty na ratištích kopí, aby ho chránili před sluncem. Pod hlavu mu dali pozlacený štít a tak Maxen spal. I viděl sen. Zdálo se mu, že jde údolím řeky až k jejím pramenům a přišel k nejvyšší hoře na světě. Myslel, že sahá až k nebi. Když přišel přes horu, zdálo se mu, že kráčí nejkrásnějšími a nejrovnějšími zeměmi, jaké kdy člověk spatřil. A viděl veliké řeky tekoucí z hory k moři a šel podle největší řeky, kterou kdy kdo spatřil, a při jejím ústí uviděl veliké město a v městě veliký hrad a na hradě viděl veliké množství různě zbarvených silných věží. V ústí řeky viděl loďstvo a bylo to největší loďstvo, jaké kdy člověk viděl. A uprostřed loďstva uviděl loď, která byla o mnoho větší a krásnější než všechny ostatní. Její prkna byla střídavě pozlacená a postříbřená. Z lodi k zemi viděl most z velrybí kosti. A zdálo se mu, že jde po tom mostě, až přišel na loď. Plachty lodi se zvedly a loď vyplula na širé moře. Zdálo se mu, že přichází k nejkrásnějšímu ostrovu celého světa. A když přešel napříč ostrovem od jednoho moře k druhému, viděl údolí a propasti a vysoké skály a sráznou potůčky zbrázděnou zemi, že nikdy neviděl podobné. A viděl řeku tekoucí napříč zemí a směřující k moři. V ústí té řeky uviděl mocný hrad, nejkrásnější, jaký kdy člověk uviděl, a bránu hradu viděl otevřenou. Přišel do hradu a v něm uviděl krásnou síň. A zdálo se mu, že její střecha je celá ze zlata. Její hrany, jak se mu zdálo, byly kolem dokola ze zářících drahokamů. Dveře se mu zdály celé ze zlata. Viděl v síni pozlacená lehátka a stříbrné stoly. Na lehátku, které stálo proti němu, viděl dva hnědovlasé mladíky hrající v šachy. Šachovnice byla stříbrná, figurky na ní zlaté. Při jednom sloupě v síni viděl hnědovlasého muže v křesle ze slonové kosti, na kterém byly podoby dvou orlů z rudého zlata. Před sebou měl zlatou šachovnici, v ruce zlatý prut a ocelovou pilku a vyřezával šachové figurky. Před ním viděl dívku sedící v křesle z rudého zlata. Byla tak krásná, že by bylo snáze dívat se do slunce, když je nejjasnější než na ni. Měla košily z bílého hedvábí se sponkou z rudého zlata na prsou.
Plášť z brokátu, zlatem prošívaného. Na čele náčelenku z rudého zlata, v níž se střídaly rubíny, perly a gemy a císařské kameny. Její pás byl z rudého zlata. Nebylo pro člověka krásnějšího pohledu než na ně. Dívka před ním povstala ze svého křesla. Maxen ji objal a sedli si oba do zlatého křesla, které jim dvěma nebylo o nic těsnější než dívce samé. Když tak objímalší ji dívčinu, tvář proti její tváři, císař se probudil pro škubání psů na smyčkách, ržání a dupot koní. Probudiv se, nemohl žíti ani býti pro dívku, kterou ve snu spatřil. Nebylo v něm jediného kloubu ani co by se zanehet vešlo, tím méně nějaké větší místo, které by nebylo naplněno láskou k dívce. I vsedl císař na svého mimochodníka, nejsmutnější člověk, jakého kdy kdo na světě spatřil, a jel k Římu. Zůstal tak po celý týden. Když jeho družina šla pít víno a medovinu ze zlatých číší, nepřipojil se k nikomu z nich. Když šli poslouchati zpěv a zábavné vypravování, nepřipojil se k nikomu z nich. Toužil jen, aby mohl stále spát. Ve spánku viděl ženu, již nejvíce miloval. Tu poradili císaři: pane, dej se na lov. Cestou, po níž ses viděl kráčeti ve svém snu, zda je to na východ či na západ. I odebral se císař na hon a přijel až na břeh řeky a řekl: zde jsem byl, když jsem viděl sen, a šel jsem proti proudu směrem k západu. Tu se vypravilo 13 mužů jako poslové císařovi. Hle, zvolali: země, kterou náš pán viděl ve snu. Když vešli do hradu, vstoupili do síně a uviděli dva panoše hrající v šachy. Šedovlasého muže v křesle ze slonové kosti, vyřezávajícího šachové figurky, a dívku sedící v křesle z rudého zlata. Poslové poklekli na kolena: císařovno římská, buď zdráva. Císař římský tě viděl ve snu a nemůže ani býti, ani žíti bez tebe. O pánové, odpověděla dívka, nepochybuji o tom, co mi říkáte, ale také tomu příliš nevěřím. Ale miluje-li mě císař, ať sem přijde za mnou. I vydal se císař bez meškání na cestu se svým průvodem a ti mužové jej vedli. Po moři a vlnách se dostal k velkému ostrovu a vešel do hradu a do síně. Tam uviděl Gnana, syna Eidavova, a Adeona, syna Eidavova, hrát v šachy a Eidava sedět v křesle ze slonové kosti a vyřezávat šachové figurky. Elenu, kterou spatřil ve snu, viděl sedět v křesle z rudého zlata. Císařovno římská, buď zdráva. A císař ji objal kolem krku a té noci s ní spal.

0: Císař byl na tomto ostrově 7 let. Mužové římští měli tehdy takový zvyk. Když některý císař žil v cizích zemích 7 let, dobývaje jich, zůstal v dobité zemi a nesměl přijít zpátky do Říma. I zvolili si nového císaře. Tento napsal Maxenovi výhružný dopis. V listě nebylo než: přijdeš-li kdy do Říma. I poslal Maxen muži, který se nazýval římským císařem, také dopis, ve kterém také nebylo než: přijdu-li do Říma a přijdu-li. I šel Maxen se svým průvodem k Římu a podmanil si Francii, Burgundsko a všechny země až po Řím a utábořil se u hradu římského. Rok byl císař před hradem a nebyl blíže jeho dobytí než první den, až za ním přišli bratři Eleny s malým vojskem. V tom malém vojsku byli bojovníci, kteří předčili 2x tolik vojínů římských. Císař je radostně uvítal a objal je. Knan řekl: pokusíme se bojovat i proti hradu rozumněji než takto. V noci změřili výšku hradu a dali udělat po žebříku pro každé 4 muže. Každý den opolední oba císařové jedli a z obou stran přestávali v boji, dokud se všichni nenajedli. Mužové z ostrova se ráno najedli a napili, až byli rozohněni. A když oba císařové jedli, muži z velkého ostrova přitáhli k hradu, přistavili k němu své žebříky a bez meškání vstoupili přes hradby do města. Nový císař neměl ani času obléci si brnění, než ho napadli a zabili a množství lidí s ním. 3 dny a 3 noci bojovali proti mužům, kteří byli na hradě a dobývali hradu. Potom byly otevřeny brány římské a císař se posadil na svůj trůn a všichni Římané mu holdovali. Potom pravil císař Knanovi a Adeonovi: o pánové, mám svou říši zase celou a dám vám toto vojsko, abyste si podmanili část světa, kterou budete chtíti. Oni odešli a dobývali zemí, hradů i měst a pobili všechny jejich muže a ženy nechali naživu. Když se z mladých mužů, kteří přišli s nimi, stali šediví starci, rozhodl se Adeon vrátit do své země a mnoho jiných s ním. Knan s druhou částí zůstali tam, aby tam přebývali. Rozhodli se uřezat ženám jazyky, aby řeč nebyla porušena. A protože ženy mlčely, kdežto muži mluvili, byli nazváni mužové z Chaldeu Bretonci. Toto vypravování se nazývá Sen Maxena Vlediga, císaře římského. A tu se končí.
1: Country. Nuže, sedni na vlak a ujížděj některým směrem, zpívaje si do rachotu kol, kudy ven, i defilují ulice velkého počtu, bubny plynáren, křižovatky kolejí, továrny hřbitovy, a nyní vpadají pásy zeleně do nekonečného města. Vidíš poslední stanice tramvají, tichá předměstí, zelenou trávu a první ovečky skloněné k zemi ve věčném přírodním obřadu žraní. A pak ještě 30 minut a jsi venku z největšího města na světě. Vystoupíš na některé staničce, kde tě čekají pohostinní lidé, asi v anglické country. Kde si nyní nabereš pěkných slov? aby svylíčil tiché a zelené půvaby anglického venkova. Byl jsem dole v Surrey a nahoře v Essexu. Běhal jsem po cestách vroubených živými ploty, samými živými ploty, které dělají z Anglie tu pravou Anglii, neboť ohraničují, ale netísní. Po otevřená vrátka tě vedou do staleté aleje, parku hlubšího nežli les. A tady je červený domek s vysokými komíny, věž kostela mezi stromy, luka se stády krav, stáda koní, jež po tobě obracejí krásné a vážné oči. Cestička jakoby ji vymetl. Sametové tůně, slekníny a kosatci, parky, zámky, louky a louky. Žádná pole. Nic, co by křičelo o lidské dřině. Ráj, kde sám pán Bůh udělal asfaltové a pískové cesty, nasázel staré stromy a upletl z břečťanu dečky na červené domky. Můj strýče český sedláku, jak byste potřásl v nevoli hlavou, dívaje se na červená a černá stáda krav na nejkrásnějších lukách světa a řekl byste, jaká škoda toho krásného hnoje. A řekl byste, proč tadyhle nenasázejí řepy? A tuhle lidi, tuhle by mohla být pšenka a tady brambory. A tady bych nasázel místo toho křoví třešně a vajksle. A tady Vojtěšku. A tuhle ovísek. A tady na tom lánu žito nebo řepku. Vždyť je tu hlína lidi, že by ji mohl na chleba mazat a oni to nechají na pastvu.
2: Víte, strýčku, ono to prý tady nestojí za tu práci. Abyste věděl, pšenka sem chodí z Austrálie a cukr z Indie a brambory z Afriky nebo odkud. Víte, strýčku, tady už nejsou sedláci a tohle je jen taková zahrada.
0: A víš, hochu, řekl byste, to se mně u nás líbí víc. Je to třeba jen řepa, ale člověk aspoň vidí tu práci. A tady? Vždyť tu ani nikdo nehlídá u těch kráv a voveček, že jim je nikdo neukradne. Na mou tě, hochu, vždyť tu není vidět človíčka. Jen tamhle jede někdo na kole a tady kuš, zas někdo na tom smradlavém autě, hochu, hochu, copak tu nikdo nic nerobí?
2: Těžko bych vyložil svému strýčkovi hospodářskou soustavu Anglie. Příliš by ho svrběly dlaně po těžké radlici. Anglický venkov není pro práci, jen pro oči. Je zelený jako park a nedotčený jako ráj. I putoval jsem travnatou stezkou v Surrey za vlahého deště, mezi trsy žlutě rozkvetlé kručinky a ryšavým vřesem jenž prokvétal světlounkým kapradím. A nebylo tam nic než nebe a oblé kopečky, neboť domky i s lidmi jsou schovány v stromoví, odkud veselým obláčkem dýmá připravený oběd. Vzpomínám na tebe, dobrý starý domku se stropem strámů a ohromným krbem, ve kterém se může uvelebit celý promoklý člověk. Stůl je dubový a dobře chutná guilfordské pivo z hliněných džbánků a řeč veselých lidí nad anglickým špekem a sýrem. Ještě jednou vám děkuju a musím zase dál. Putoval jsem jako víla po trávnících v Essexu. Lezl přes plot do panského parku a viděl lekníny a gledstonie na černé tůni, tancoval v sípce tanec, který jsem neuměl, lezl na věž kostela a 20krát za den žasl nad harmonií a dokonalostí života, jímž se obklopuje Angličan ve svém domově. Anglický domov, to je tenis a teplá voda, gong, zvolávající k obědu, knihy, louky, pohodlí vybrané, ustálené a požehnané staletími, svoboda dětí a patriarchálnost rodičů, pohostinnost a formalism pohodlný jako župan. Zkrátka, anglický domov je anglický domov. A proto jsem jej na památku nakreslil i s kukačkou a králíkem. Uvnitř pak žije a píše jeden z nejrozumnějších lidí tohoto světa,
1: a venku kukačka kuká třeba 30krát za sebou. Tím končím pohádku o nejlepších věcech Anglie. Cambridge a Oxford. Nejdříve má člověk dojem provinciálního města. A náhle pro pána. Čí je tenhle starý zámek? To je studentská kolej s třemi dvory, vlastní kaplí, královskou síní, kde jedí studenti, parkem, hřišti a já nevím čím ještě. A tady je druhá, ještě větší, se čtyřmi dvory, parkem za řekou, vlastní katedrálou, ještě větší gotickou jídelnou, pětistiletým trámovým, galerií starých portrétů, ještě staršími tradicemi a ještě slavnějšími jmény. Třetí pak je nejstarší, čtvrtá se vyznamenává vědami, pátá atletickými rekordy, šestá nejpěknější kaplí, sedmá nevím už čím, a protože jich je přinejmenším 15, spletl jsem si je všechny. Vidím jen hradovité paláce perpendikulárního slohu, ohromná nádvoří, kde běhají páni žáci v černých talárech a čtverhraných baretech s třapečkem, z nichž každý má své dva nebo tři pokoje v těchto zámeckých křídlech. Vidím gotické kaple, vykuchané protestantismem, hodovní síně s estrádou pro Masters a Fellows, ctihodné uzené portréty Earlů, státníků a poetů, kteří odtud vyšli. Vidím proslulé Backs, totiž zadky kolejí nad říčkou Cam, přes niž jsou hozeny mosty do staletých kolejních parků. Pluji po něžné říčce mezi Backs a parky a myslím na naše studenty, na jejich hubená břicha a boty prošoupané běháním po přednáškách. Klaním se ti po pás, Cambridge. Neboť dostalo se mi cti jíst na estrádě mezi učenými Masters v síni tak ohromné a staré, že mi bylo, jako by se mi to jen zdálo. Zdravím tě oběma rukama, Cambridge. Neboť dostalo se mi radosti jíst se studenty Masters a jinou mládeží z hliněných hrníčků v půl měsíci a bylo mi dobře mezi nimi. A viděl jsem trávníky, na které smí vstoupit jen Masters a nikoliv undergraduate, a schody, na kterých smí hrát v kuličky jen graduate a nikoliv student. Viděl jsem profesory v králičině a pláštích červených jako langusta. Viděl jsem, jak graduovaní klekají a líbají ruku místokancléřovu. Z těch všech divů jsem mohl nakreslit jen jednoho ctihodného kolejního probošta, jenž mi nalil sklenku sherry, aspoň tak starého jako starý pit. Z paměti jsem pak nakreslil koleje cambridgeské, jak se mi o nich několikrát zdálo. Ve skutečnosti jsou ještě větší a krásnější. Někdy se mi také zdává o cambridgeském králíkovi. Dali mu tam dýchat nějaký plyn, aby se podívali, co tomu říká jeho králičí slezina. Viděl jsem ho umírat, dýchal překotně a poulil oči. Nyní mne strašívá ve snách. Buď Bůh milostiv jeho ušaté duši. Co mám nyní říci špatného o Oxfordě? Nemohu chválit Oxford chvále Cambridge. A mé přátelství s Cambridge mne zavazuje, abych čtil síru a oheň na hrdopyšný Oxford. Bohužel se mi tam docela líbilo. Koleje tam jsou ještě větší a snad ještě starší. Mají krásné tiché parky, galerie předků stejně slavných, hodovní síně, památky a důstojné pedely. Ale veškerá tato paráda a tradice není pro každého. Zdá se, že jejím účelem není pěstit učené odborníky, nýbrž pány. Představte si, že by naši studenti obědvali přinejmenším ve valčtínském sále na těžkém starém stříbře, obsluhováni číšníky v livrejích, zpracovávání ke zkouškám domácími profesory v posluchárnách, vybavených všemi druhy klubovek, křesel a lehátek. Představte si... Ale ne, hoši, nic si z toho nedělej.

Ten příběh se stal před více než 50 lety. Zeptáte se možná, proč jsem si na něj po takové době vzpomněl. Dříve než odpovím, dovolte mi opravdu jen pár slov o sobě. Pracoval jsem tehdy na kriminálce. Býval jsem docela průměrný úředník a proto jsem to patrně nedotáhl nikdy dál než na policejního komisaře. Jako kriminalista jsem se zdál nadřízeným trochu měkký, nedůrazný a schovývavý. Zkrátka málo autoritativní. A energické a sebejisté vystupování se podle jejich představ u funkce, kterou jsem zastával, prostě předpokládalo. Několik desetiletí trvající styk se zločinem na mě samozřejmě zanechal trvalé stopy a tak Černá kronika a jiné rubriky tohoto druhu mě stále přitahují a poskytují látku k srovnávání, jak to v naší branži chodilo dřív a jak to vypadá nyní. Nedávno se mě jeden z mých přátel zeptal, jestli pozorují nějaký rozdíl mezi zločinností kdysi a dnes. Odpověděl jsem mu, že zločin zůstává v podstatě stále týž a že se mění jen jeho formy podle toho, jak se mění a vyvíjí celá společnost. Chtěl slyšet nějaký příklad. Řeknu ti to zjednodušeně, pravil jsem. Když si dřív chtěl zloděj opatřit kus vepřového masa, musel sedlákovi ukrást čuně z chlívku přímo před nosem. A to nebyla žádná legrace. Víš, kolik obratnosti, umu a odvahy musel ten zloděj vynaložit, když chtěl, aby ho sedlák příčinu nenachytal a nepřerazil o něj vidle? A dnes? Pár ničemů se domluví a zjatek mizí maso ve velkém na černo jako na běžícím pásu. Zlodějna s nevelkým rizikem a bez vtipu, usnadněná notabene lajdáctvím a lhostejností druhých. V obou případech jde samozřejmě o neomluvitelné jednání, hodné odsouzení, jistě. Jenže zatímco ten zloděj prasete ve mně nikdy nevyvolával pocit ošklivosti, moderní rozkradači se mě hnusí. V jejich počínání není nic, co by mě mohlo třeba jen v skrytu duše imponovat. Zkrátka, takový obyčejný kasař, pracující s ruční vrtačkou a hasákem, je mě milejší než moderní lupič, otevírající bankovní sejfy pomocí nejmodernější techniky. Ale pozor, aby však nedošlo k omylu. Oba patří přirozeně za mříže a já bych jim tam docela rád pomáhal zrovna tak teď, jako tenkrát. Jenže tomu novodobému lupiči s mnohem větší radostí a chutí. Právě v těchto souvislostech jsem si vzpomněl na příběh kasaře Berga. Tehdy jsem dostal zrovna novou zapisovatelku. Byla to příjemná a hezká dívka a já jsem jí brzy dovolil, aby sem tam i ona položila vyšetřovanému nějakou věcnou otázku, ačkoliv takový postup nebyl právě podle předpisů. Vím totiž, jak je únavné, zvláště pro ženu, psát celý den na stroji a neotevřít přitom vlastně vůbec pusu. Mimo to jsem byl vždycky přesvědčen, že chytrá a přívětivá žena vytváří přátelskou a uvolněnou atmosféru, v níž se všechno lépe daří.

0: Tak pojedeme. Zavolejte Berga, slečno Zíková.
1: Prosím, pane komisaři.
2: Pane Bergu, dovnitř, prosím.
3: Dobrý den oběma.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Sedněte si.
3: Děkuji vám.
0: Poslyšte, Bergu. Včera jste nám dělal společníka skoro 2 hodiny a nikam jsme se nedostali. Jak pak dlouho s námi posedíte dnes, co?
3: To nezáleží na mě, pane komisaři.
0: No.
3: No neopravdu. No. Já obyčejně trávím své volné chvíle mnohem užitečněji. A taky mnohem příjemněji, než na kriminálce.
0: Ano, například nějaké útulné vinárničce, že? Při lahvičce dobrého vína, ne?
3: A proč ne? Ale jen v tom případě, že na tu lahvičku mám.
0: Ano, a když na ní náhodou nemáte, tak to hledíte rychle napravit, jako jste to udělal teď, co?
3: Přivdíte mi, pane komisaři, ale to není ještě to nejhorší.
0: Ne? A co je to nejhorší?
3: Že tady se mnou ztrácíte zbytečně čas, ale zatímco vám skutečný pachatel třeba uniká nebo po sobě zahlazuje stopy.
0: Vy se nějak vyznáte. Když jsme vás tu měli naposledy, tak jste se tak odborně nevyjadřoval.
3: Máte pravdu, pane komisaři. Jenže 3 roky v šeru kopky, to je moc dlouhá doba.
0: To je.
3: A mě se zahálka vždycky strašně příčila. Proto jsem tak trochu studoval předpisy, kvůli kterým jsem se dostal do maléru.
0: Takže podle vás za to mohou trestní předpisy, že jste dostal 3 roky.
3: No, tak napůl. Polovičku jsem si zavinil sám, protože jsem dělal školácké chyby. A polovičku mají na svědomí předpisy, které takové břídily, jako jsem já, zaslouženě a spravedlivě trestají.
0: Tak vidím, že máte dobrou náladu, Bergu. Teď jen jde o to, jak dlouho vám vydrží, víte? Já si totiž myslím, že jste ve vězení nebo v šeru kopky, jak říkáte, taky trochu plánoval. A že vám z toho vyšel obchůdek, řekněme, bratru, no tak za 100 000 korun.
3: Co? Ty šperky mají tak ohromnou cenu.
0: Tvrdí to soudní znalec, tak asi ano.
3: To je ale pořádná smůla.
1: Co? Jak to myslíte, pane Bergu?
3: No, že v tom nejedu. Já bych se nenechal o ty šperky tak lehkomyslně připravit.
0: No tak něco na tom je. Mně už to taky napadlo. U vás se přece už moc dlouho z nějaké krádeže nic nenašlo. A že jich za poslední rok nebylo zrovna málo.
3: Je takové nepodložené nařčení přípustné. Podle platných předpisů.
0: Není, Bergu, není, promiňte, beru je pro tuto chvíli zpět.
3: Mně to je líto, pane komisaři, že mě nevěříte. Ale já jsem toho řemesla se zlatým dnem opravdu a definitivně nechal.
0: Nebylo by přesnější říct, že jsme vám už moc dlouho nic neprokázali.
3: Kdybych měl nečisté svědomí, tak jste mě už dávno chytili a usvědčili. V tom o vás mám to nejlepší mínění.
0: Jo. Takže si tady dnes budeme dělat vzájemně komplimenty, ano? Pohlejte, Bergu. Včera jste nám řekl, že vám někdo strčil ten pytlík se šperky do kapsy svrchníku,
3: ano,
0: který jste si pověsil ve vinárně u Zlatého hroznu na věšák.
3: Ano, to jsem řekl.
1: A vy jste to zjistil teprve, když jste z vinárny odcházel. Sáhl jste do kapsy pro kapesník a našel jste pytlík s nádhernými šperky.
0: Ano, nezdá se vám to, Bergu, samotnému jako pohádka?
3: Zdá. Zdá, pane komisaři.
0: No, tak to vidíte. A nechcete ji náhodou poopravit?
3: Musel bych ji poopravit na nějakou jinou pohádku.
0: Ano.
3: Ale ta by byla vymyšlená, když to tahle je pravdivá.
1: Proč jste tedy se šperky utíkal? A snažil se zmizet mezi chodci, když vás chtěl policista na upozornění číšníka zadržet?
0: No?
3: Protože nemám vaši lidi rád. Teď v nich není kouska taktu. A pak měl jsem u sebe něco, co mě nepatřilo. Taková situace přináší lidem s mým trestním rejstříkem vždycky komplikace. I kdyby byli nevinní jako novorozeňátka.
1: Počkejte, pane Bergu. Jaká pak nevinnost? Chtěl jste přece utéci se šperky, které pocházejí z krádeže.
0: Proč myslíte, že vám někdo, koho neznáte, strčil do kapsy malý poklad?
3: Tak z toho jsem sám, Janek, pane komisaři. No. Už to, že šperky byly v ušmudlaném režném pytlíku jako nějaký šmorn. To je všecko nějaký nesmysl.
0: Ale ne, smysl to určitě má, jenomže my zatím nevíme jaký. Přesto vás ale jistě napadlo nějaké vysvětlení, ne?
3: To ano. Někdo se mohl splést a dát pytlík omylem do mého místo do svého kabátu.
0: No, tak to je velice nepravděpodobné. Jestli měl ten člověk na sobě svrchník, když přišel do vinárny, a to určitě v tomhle počasí měl, pak jistě nepřinesl šperky v ruce, nýbrž je měl uschovány v kapse. A pak také neměl důvod, aby je z ní vytahoval a dával znovu do kapsy, dokonce omylem do cizího kabátu.
3: Tak jistě, to je hloupost.
0: No prosím.
1: Bylo by snad ale možné, že mu ty šperky přinesl do vinárny někdo jiný a že je dal omylem do cizího svrchníku, který už na věšáku visel.
3: Slečna asistentka mě předběhla. To mě totiž napadlo jako druhá možnost. Jenže já si myslím, že to pořád není ono. Víte, pane komisaři, takové obchody se nikdy nedělají ve vinárnách přeplněných lidmi, ale zaleze se s nimi někam, kde není ani živáčka.
0: To je pravda.
3: A tak je tady, jak vidím, ještě třetí možnost.
0: Povídejte, povídejte.
3: No, do vinárny vstoupí muž se šperky v kapse. Když si u věšáku svléká kabát, pozoruje v místnosti kriminalistu. Ten tam skutečně byl, jak jsem se později přesvědčil, na vlastní kůži. Dá tedy nepozorovaně pytlík se šperky do cizího kabátu, aby je neměl u sebe v případě zadržení.
0: Mm.
3: A přitom věří, že si je vezme zpátky, až nebezpečí pomin.
0: Jo. A tahle verze se vám, Bergu, líbí?
3: Ani trochu.
0: A proč ne?
3: Protože vím, že se nikdo s kradenými věcmi neproducíruje jen tak v nějaké veřejné místnosti. A když už tam s nimi vleze a spozoruje nějaké nebezpečí, třeba policistů, tak hledí rychle, ale rychle zmizet.
0: Poslyšte, Bergu, vy jste taková hlavička, že když se z téhle kaše vylížete, tak se přimluvím, aby vás přijali ke kriminálce. Nebo byste nechtěl?
3: No, děkuju za laskavost, pane komisaři, ale já bych na úřadování nebyl. A stýkat se pořád jen s lumpy, to by mě taky nebavilo. Já mám radši lepší společnost a svobodu podnikání.
0: Ano, ano, ono je to také o hodně výnosnější, víte. Ale teď mě něco napadá. Uvědomujete si, Bergu, že když jsme společnými úvahami skoro vyloučili, že by vám ty šperky někdo dal do kapsy, ať už omylem nebo úmyslně, že musíme společně vyslovit závěr, že...
3: Jsem si je tam dal sám, protože z nebe nespadly.
0: Výborně. Takže to takhle zaprotokolujeme. Co?
3: Počkejte s tím, pane komisaři. Já mám v hlavě určitý plán.
0: Neříkejte.
3: Zatím jen docela na nečisto. Až si všechno v mozku urovnám, tak to vyklopím. Možná, že to bude už zítra. Rozhodně se mě zítra zeptejte.
0: No, spolehněte se, Bergu, že se zeptám. A dnes tedy končíme. Můžete si jít od úřadování odpočinout.
3: Děkuju vám.
0: Janičko, co tomu říkáte?
1: Mně se ten člověk docela zamlouvá.
0: Mně taky. Pokud to ovšem dovoluje mé služební postavení. Jenže taky vím, že Berg má, jak se patří, za ušima. A že nám určitě něco lišáckého vyvede, když si nedáme pozor.
1: Má toho za sebou už hodně?
0: No tak, v trestním rejstříku jen dvě vloupání, ale za to dokonale provedená.
1: A jak jste ho chytili, když je to takový přeborník?
0: V prvním případě jsme ho zadrželi asi za půl roku počinu. To nám hlásili z baru u Krokodýla, že u nich nějaký namol opilý muž hostí šampaňským celou velkou společnost a že se holedbá, že už brzy udělá nějakou napěchovanou káču.
1: To byl Berg?
0: Ano. Udělali jsme u něho domovní prohlídku a našli tam pár věcí z jedné nevysvětlitelné krádeže.
1: Takhle primitivně se prozradit. Dělá dojem chytřejší.
0: No tak opilí lidé se většinou rádi chlubí a naparují, ať jsou chytří nebo hloupí.
1: Hmm.
0: My jsme ho neměli dosud v evidenci. A vůbec by nás ani nenapadlo po něm jít. Krádež byla provedena s dokonalou profesionalitou. Nikde ani náznak otisku, ani stopa po nějakém násilí. Pokladna nepoškozená, dveře u domu i u bytu uzamčeny. Majitel zjistil, že měl nezvanou návštěvu, až když si šel do pokladny pro šeky.
1: No. A jak to bylo s tou druhou krádeží?
0: Tak to měl Berg opravdu smůlu. Když vycházel v noci s lupem v kufru z domu, srazil se u zahradních vrátek s majitelem vily, který se vracel se svými dvěma dospělými syny předčasně z dovolené. Ti tři muži samozřejmě Berga snadno přemohli a přivedli na stanici.
1: A jak provedl vloupání?
0: Janičko, opět mistrovsky. V pokoji, kde stála pokladna, zůstalo po jeho odchodu všechno v takovém stavu, že vlastník víly vůbec nechtěl uvěřit, že by tam byl hospodařil někdo cizí. Tenkrát Berg vybral také klenoty uschované v sejfu za obrazem. A ten obraz visel vysoko nad zemí a mohlo se k němu jen po štaflích. Berg štafle vyštrachal v přístěnku na konci chodby a pak je zase pečlivě uložil na místo.
1: Ale jak poznal, za kterým obrazem je sejf?
0: Samozřejmě, že jsem se ho na to při výslechu zeptal. Uchechtával se chvíli a pak řekl. Vy jste si, pane komisaři, nevšiml, že ten obraz u stropu byl jako pěst na oko? A jestli ho tam někdo takhle nevkusně pověsil, tak proto měl vážný důvod. Měl být nepřístupný ze země i ze židle. Zkrátka, sejf. No, tak jsme ho zavřeli po druhém. Odpíkal si trest a teď občas přijme nějaké lehčí zaměstnání, aby to vypadalo, že se živí poctivě.
1: A vy mu nevěříte, že se polepšil?
0: Naopak ho podezřívám, že od svého propuštění provedl další dvě vloupání. Bohužel jsme mu nic neprokázali. Opakované domovní prohlídky byly vesměs bezvýsledné. Berg se ze svých chyb zatraceně rychle poučil.
1: A co alibi, pane komisaři?
0: To je potíž. Berg, nebo lépe řečeno neznámý pachatel, abych se držel předpisů, volí pro svou práci jen takové vily, kde se dá předpokládat výdatná kořist a kde jsou její obyvatelé delší dobu mimo dům. Proto ani nevíme, kdy vlastně ke krádeži došlo. A otázka alibi je, Janičko, bezpředmětná.
1: Takže jediné vodítko je způsob práce.
0: Ano. Berg nikdy nepracuje s vrtačkami, hasáky, špičáky nebo dláty. Nikdy nic nepáčí, nevysekává, nepoškozuje. Ty zámky se před ním snad otevírají na dobré slovo sami, já nevím.
1: A vyučil se nějakému řemeslu?
0: Ano, holičství.
1: Mimořádný cit v ruce, jemné prsty. Všimla jsem si, jak si svých rukou hledí.
0: On je celý vždycky jako ze škatulky. Čistý, pečlivě vyholený, dobře oblečený. A kdybyste viděla, jaký je to pedant na pořádek. Ano, při první domovní prohlídce jsme nevěřili svým očím. Všude vzorně uklizeno, jako na zámku, když má přijít panstvo.
1: Ale to je docela sympatický povahový rys.
0: To je.
1: Nedalo by se z něho pro pátrání něco vytěžit?
0: Zatím jen to, že spolehlivě poznáme, v čem Berg prsty neměl. Ale v čem je měl, to se jen dohadujeme. Důkazy nám stále chybí.
1: Nikdy jsem nic takového nečetla ani neslyšela.
0: A já ve své praxi nezažil. Ten člověk vejde do domu vždycky jen dveřmi. Projde jako duch všemi místnostmi, otevře šetrně všechny zámky, vezme si věci, které se mu líbí, a pak zase všechno pozavírá a beze stopy zmizí. Jako pohádka.
1: A zeptal jste se někdy, pane komisaři Berga, kde se naučil otvírat pokladny?
0: To víte, že ano. Řekl, že nikde a že si myslí, že to ani neumí. První pokladnu prý našel otevřenou, když ji majitel zřejmě zapomněl zamknout. A u druhé prý měl štěstí, že se náhodou strefil do správného kódu. To je samozřejmě lež, ale on trval na svém.
1: No tak, tomu se není co divit.
0: To je pravda. A právě proto jsme zkusili ho přelstít. Když si už asi rok odpíkával trest, tak jsme ho požádali, aby nám otevřel úřední pokladnu, do které ukládáme doličné předměty, než si je převezme prokuratura. To je tady ta pokladna za mnou. Tehdy jsme mu řekli, že se asi porouchal zámek a že si s tím zámečníci sdílen nevědí rady.
1: A co on?
0: Co on? Šťoural se v té kase celé odpoledne a pak prohlásil, že by to ještě rád zkusil s dynamitem, abychom mu nějaký opatřili.
1: Ale to si z vás asi dělal legraci.
0: Samozřejmě, pak nás mrzelo, že jsme s tím vůbec začali. Berg je skutečně velmi bystrý, pohotový a nápaditý muž s velkou dávkou přirozené inteligence. No vždyť vidíte, jak obratně se vyjadřuje.
1: To je pravda.
0: No, škoda, že své dobré vlastnosti a vlohy neuplatňuje na pravém místě.
1: Vsadila bych se, že už teď ví, co nám zítra řekne a že ten případ úmyslně dramatizuje.
0: To je docela dobře možné. Ale stejně jsem strašně zvědav, s čím se ráno vytasí. No, ale Janičko, teď se sebereme a půjdeme se na večeře, abychom přišli na jiné myšlenky. Zvu vás a navrhuju Zlatý hrozen.
1: Ráda přijímám. Možná, že nám tam také někdo strčí do kapsy. pytlík se šperky.
0: Ale dejte pokoj. Jedny šperky v ušmudlaném pytlíku jako hlavolam úplně stačí. Já se spokojím s pěknou porcičkou srnčího na víně. U mě ho připravit znamenitě.

0: No tak se do toho zase dáme, slečno Zíková. Posaďte se, Bergu. Jak pak jste se na to vyspal, co?
1: Děkuju špatně, pane komisaře.
0: Ale...
1: ten chlap, co je se mnou na celé den chrápal, jako když pilouře, že to je něco příčerného. A pocit, že jsem vlastně nic zlého neprovedl a přece jsem zamří, že mi to k dobrému spánku moc nepřispívá.
0: Helejte, Bergu, s tímhle už přestaňte.
1: Ale je tu ten nápad, kterým jsem se zmínil včera, pane komisaři.
0: No, tak ven s ním.
1: Pane komisaři, pusťte mě na den a noc z vazby na svobodu.
0: Co? Bergu, vy jste se snad zbláznil.
1: Když mě pustíte, navštívím během dne všechny vinárny a restaurace, kam obyčejně chodím.
0: No tak to je hezké, že se chcete zase trochu povyrazit, ale co s tím?
1: Myslím, že na sebe upoutám pozornost.
0: Čí pozornost?
1: Toho, komu ty šperky patří.
0: Ale, takže si přece jen myslíte, že vám ty šperky dal někdo do kapsy?
1: Ne, to už si nemyslím.
0: A co si tedy myslíte?
1: Včera jsem poprosil dozorce, aby mě přinesl ze svrchníku poznámkový sešitek a tušku. Chtěl jsem si něco poznamenat.
0: No a co?
1: Nepřinesl mě ho.
0: Ne?
1: Řekl, že ve svrchníku nic nenašel a že v protokole o úschově věcí není o nějakém notesu ani zmínka. Dal jsem si ten svrchník přinést a koukám, on není můj.
0: Co? Není váš?
1: Je úplně stejný jako ten můj, velikost, barva, výrobce, ale je úplně nový. Ten můj byl přece jenom trochu obnošený.
0: A to říkáte teprve teď, Bergu?
1: No, já v tom fofru, jak jsem upaloval z vinárny a potom, co bylo dál, zadržení, vazba a další nepříjemnosti, jsem neměl na prohlížení svrchníku čas.
0: Ale včera jste přece říkal, že nevěříte, že by si někdo nechal v kabátě tak cenou věc.
1: Jo, to jsem říkal, ale teď mě napadlo, že pod svícnem bývá tma a že na to ten člověk spoléhal.
0: A co dál?
1: Majitel kabátu a tím taky šperku o mně ví.
0: Ano.
1: Protože byl jistě ve vinárně, když se to sebělo.
0: No.
1: Jistě viděl, že jsem popadl jeho kabát a zmizel. Ale nemůže vědět, aspoň doufám, že jsem ve vazbě.
0: Dobře, a co z toho?
1: No, bude mě proto hledat a když se budu potloukat po podnicích, kam obyčejně chodím, tak mě najde a bude chtít šperky zpátky.
0: No jo, jenomže vy je nebudete mít.
1: To nevadí. Pane komisaři, pošlete za mnou své lidi a ti mě nespustí z očí.
0: Dobře.
1: Já jim v pravou chvíli dám znamení a oni toho člověka seberou.
0: Ano. A když se na vás nikdo nepřilepí, tak co?
1: Tak počkáme ještě přes noc. Možná, že zavětří nějaké nebezpečí. Třeba, že si vaši lidé nebudou počínat dost opatrně a přijde za mnou až v noci.
0: No jo.
1: Postavte dva tajné před dům.
0: Dobře.
1: Jakmile zapadnu do vrat.
0: Dobře.
1: Když se na mě bude někdo dobývat, tak já jim dám znamení do ulice takovým červeným světýlkem. Nejpozději, v 8 hodin ráno mě tady máte zpátky.
0: A co, když se nikdo neobjeví?
1: No jo, tak to mě bude moc líto a začnu vymýšlet něco chytřejšího.
0: Tak podívejte se, Bergu. Co mě tady navrhujete, má sice hlavu i patu, ale na druhé straně je to náramně riskantní. Víte, co by to pro mě znamenalo, kdybyste vzal do zaječích?
1: Pane komisaři, žádný strach. Za prvé, nemám ani trochu chuť někam utíct. Vede se mě docela slušně. A za druhé, bych si nedovolil zklamat vaši důvěru. Kde pak bych našel tolik pochopení pro své hloupé nápady?
0: No, tak podívejte se, nechte planého mluvení, Bergu. Slečno Zíková, co byste udělala na mém místě, vy, co?
2: Já? Já bych pana Berga asi pustila, pane komisaři.
1: To je...
2: Za pokus by to snad stálo.
0: Jestli jsem si tohle nemyslel. Lehkomyslné mládí, ale abyste neřekla, že jsem starý kožený dědek. Budíš po vašem.
1: Slečno Zíková, já vám děkuju a ráno se přiženu s kytkou.
2: No tak, mně bude stačit, když se přiženete sám.
1: Tak to se spolehněte. Právě vám dal své slovo gentleman.
0: No, dobře, tak do smluvení, ať se pohneme z místa. Vy, slečno Zíková, zaříďte, co je třeba.
2: Ano.
0: Ať Bergovi vydají z úschovy civil a pustí ho z budovy nenápadně zadním vchodem.
2: Ano, pane komisaři.
0: Na paty se mu pověsí šebek a střelka.
1: No.
0: Předtím je však podrobně poučte, jak si mají počínat.
1: No.
0: Jasný?
2: Ano.
0: Tak, a teď odchod.
1: Pane komisaři, děkuju vám.
0: No.
1: Udělal jste mě velikou radost.
0: Dobře, Bergu, dobře, ale zítra nejpozději v 9.

0: Ano.
1: Pane komisaři, je tady Berg.
0: Puste ho sem.
2: Dobré jítro přeju a vám, slečno Ziková, prosím, pár karafiátů.
3: To je od vás hezké, pane Bergu. Ale ty květiny přijmout nemohu, jste stáli již v vazbě.
2: Slečno Ziková, nebuďte pesimistická. Já si myslím, že mě pan komisař pustí domů ještě dnes.
0: No. Ale já opravdu nevím, proč bych vás měl pouštět domů, Bergu. No posaďte se.
2: Děkuju.
0: Já tady mám ranní hlášení. Včera jste zbrousil kdejaký podnik, všude jste se výborně bavil, ale to, co jste si od toho výletu sliboval, Bergu, to nevyšlo.
2: Bohužel.
0: No, v noci za vámi taky nikdo nepřišel. Máte to špatné, podezření trvá.
2: Pane komisaři, směl bych vám položit jednu otázku.
0: Jo, to si chcete jako se mnou vyměnit úlohu?
2: Ne, to rozhodně ne, ale jednu jedinou otázku.
0: Co chcete vědět?
2: Kdyby někdo v posledních 24 hodinách udělal ve městě kasu, mohlo by padnout podezření na mě?
0: Co je to za hloupou otázku?
2: Já to hned vysvětlím, pane komisaři. Jen mě, prosím vás, odpovězte.
0: Samozřejmě, že ne. Byl jste pod nepřetržitým dozorem Šepka a Střelky.
2: Tedy alibi jako z učebnice.
0: Ano.
2: Že alibi přímo výstavní, protože ho vydávají samotní policejní úředníci.
0: Helejte, Bergu, začínám mít té hry naschovávanou právě dost.
2: Já se omlouvám, pane komisaři, a už budu mlčet. Ne, vlastně ne, ještě ne. Na něco jsem si včera večer vzpomněl.
0: A co to je?
2: Došlo mně, že jeden z těch šperků, o kterých se pořád nemůžeme domluvit, jsem už někde viděl. Mohl byste mě ho ještě jednou ukázat?
0: Poslyšte, Bergu, přestaňte nás už konečně vodit za nos.
3: Já se

0: poprvé zmizely. No pojďte se podívat, pojďte se Žoříku a pojďte se podívat.
1: Pokladna je prázdná, to vidím. Ale nezlobte se, pane komisaři, víte jistě, že jste ten pytlík z klenoty uschoval právě sem?
0: No samozřejmě, že to vím. No kam jinam bych dával tak cenou věc, než do úřední kasy, kterou tady kvůli tomu máme. No nejsem přece...
1: Má ještě někdo mimo vás od poklady klíče?
0: Rezervní klíče jsou v prezidiu. Ale nikdo by se neodvážil jít bez mého vědomí do pokladny, zvláště po úředních hodinách.
1: No já se přece jenom snad pro jistotu na ty klíče v prezidiu zeptám. Nebo bych tam měla zaskočit?
2: Nechoďte nikam, slečno Ziková. Už víte, pane komisaři, proč jsem mluvil o alibi? Je to jasné, že ano? Nemohl jsem ty šperky odtud odnést, protože mě hlídali celý den a celou noc policisté Šebek a Střelka.
3: Poslyšte, Bergu, co o tom víte?
2: Ten pytlík se šperky leží ve vaší registratuře v druhém župlíku ze zdola.
3: Moment.
0: No, Bergu, já vás dám asi zastřelit. Co je to všechno za lumpárnu tohleto?
2: No, teď mě snad konečně uvěříte, že s těmi klenoty nemám nic společného. Kdybych je ukradl a mohl si na ně dělat právo, no, tak právo to asi... Není to správné slovo. No, zkrátka, v tom případě byste ten pytlík teď v šuplíku nenašli.
3: No to je...
2: Odnes do odtud byla pro mě přece maličko.
3: Bergu.
2: Jenže to bych sklízel, co jsem nezasil. Chci tím říct, že i bývalý kasař může mít svou čest.
0: Čest, říkáte, jo?
2: Jo, ale je to trochu jiná čest, než ta uznávaná úřední.
1: Neřeknete nám, pane Bergu, jak jste se dostal v noci ze svého bytu ven a pak zase zpět, když dům byl hlídán.
0: To by mě tak zajímalo.
2: To pan komisař už jistě uhodl, že ano? Ale vám to, slečno Ziková, rád řeknu. Ti dva policisté hlídali dům. Jeden před hlavním a druhý před zadním vchodem. A hlídali, jak jste jim řekli, jestli za mnou v noci někdo nepřijde. Že bych mohl v noci odejít z bytu já, to je vůbec nenapadlo. Třeba jen malé přestrojení by bylo, úplně stačilo. Já jsem ale z opatrnosti prošel půdou do druhého a pak do třetího domu a odtud na ulici a stejnou cestou zpátky.
0: Neuvěřitelný.
1: A co zámky u všech těch dveří, kterými jste musel projít?
2: Jo, to je... Lidi jsou velice nepořádní a pohodlní. Nechávají většinou dveře otevřené.
1: A když nenechají?
2: No, tak to se člověk musí nějak poradit.
0: Bergu, nemyslíte, že už bylo toho žertování dost? Uděláme zápis.
1: Dovolíte, pane komisaři, ještě jednu otázku.
0: Prosím, prosím, ale krátce.
1: Jak jste se, pane Bergu, dostal v noci do téhle budovy a do naší kanceláře?
0: No?
2: Dovnitř jsem vešel zadním nehlídaným vchodem, kterým jste mě včera pustili z budovy. Zámek je tam, no stejně jako tady, docela obyčejný a dá se otevřít kouskem silnějšího drátu. Já bych vás to naučil za chviličku.
1: Děkuji, dávám přednost klíčům. Slyšela jsem, že jste se kdysi pokoušel na žádost pana komisaře otevřít naši pokladnu, ale že se vám to nepodařilo. Jak je možné, že jste se do ní dostal dnes v noci?
2: Tenkrát jsem měl moře času, abych si ji pořádně prohlédl a omakal. To se mě dnes v noci náramně hodilo. Neříkám, že bych ji byl neotevřel už před těmi dvěma roky, ale pan komisař na mě šel s takovým, s prominutím, průhledným trikem, že jsem mu nemohl vyhovět ani při nejlepší vůli. Byl by si o mě pomyslel, že jsem úplný prostěáček a mě na úsudku pana komisaře strašně záleží.
0: A uvědomujete si, Bergu, že jste svou třídu dnes v noci prokázal nad všechnu pochybnost?
2: Přeceňujete tuto akci, pane komisaře.
0: Takže mě doporučujete, abych na dnešní noc raději zapomněl. Je to tak?
2: Pane komisaři, já vám nemůžu přece nic doporučovat, ale myslím si, že by to tak bylo nejlepší. Umím si představit ten popras, kdyby vyšlo najevo, že jakýsi bezvýznamný vyšetřovanec vám vybral pod nosem úřední pokladnu a nebýt to, že to je dobrák od kosti. A šperky zase vrátil, že byste mu sami museli potvrdit 100% úřední alibi.
0: Bergu, vy jste zvíře.
2: Pane komisaři, jsou výjimečné případy, kdy s vámi nesouhlasím.
1: Pan komisař to tak nemyslí, pane Bergu.
2: Já vím, slečna Ziková, já vím, vy jste anděl. Vždyť já jsem ty šperky neodnesl bez tak jen kvůli vám. Protože jste se za mě vždycky tak krásně přimlouvala. A ještě něco, udělala byste mě velikou radost, kdybyste si ode mě

0: mě vzala na památku tady ten prstýnek.
1: Ale to nejde, pane Bergu, co vás to napadlo?
2: Není to nakonec prstýnek z toho zabaveného pitlíku, Bergu?
0: Pane komisaři, můžete si ty šperky zkontrolovat podle protokolu? Přece nejsem blázen.
2: No, dobře, dobře.
0: Já ho mám po mamince. Já se v takových věcech moc nevyznám, ale řekl bych, že je docela pěkný. Nebo vám se nelíbí?
1: Líbí, ale přece si ho nemohu nechat. Není proto žádný důvod.
0: Je jich dost. Třeba ten, že se snažíte zachovat si v tomhle nevlídném, umrtvujícím prostředí laskavé srdce. Třeba jen tím, že mě říkáte pane Bergu. To je veliká věc. Nemyslete si. Když člověk jako já upadne do rukou spravedlnosti a začne ztrácet půdu pod nohama, tak to je každé vlídné slovo jako pohlazení. Já si vůbec myslím, že by se hodně lumpů polepšilo, kdyby se s nima zacházelo ve vazbě šetrněji a nezapomínalo se na to, že mají jako každý jiný člověk právo na určitou ohleduplnost.
2: Takže vám, Bergu, nestačí, co jste mě provedl dnes v noci? Vy mě ještě dáváte lekci z dobrého chování, že ano?
0: Ne, vůbec ne, pane komisaři. Vašemu chování opravdu nejde nic, ale vůbec nic vytknout. Teď já to dávám najevo přece při každé příležitosti.
2: Ano, ano, to je pro mě veliké vyznamenání. Já vám děkuji, Bergu. No a teď už dost řečiček, sepíšeme protokol.
0: Od dnešní noci?
2: Ne, zatím ne, zatím ne. Protokol o tom, že sice zůstáváte podezřelý z krádeže klenotů, ale že vzhledem k tomu, že tady není nebezpečí maření úředních úkonů, budete dál vyšetřován na svobodě.
0: No.
2: Bez souhlasu vyšetřujících orgánů se ovšem nesmíte vzdálit z místa svého bydliště.
0: Samozřejmě.
2: Máte proti takovému rozhodnutí nějaké námitky? Pane Bergu?
0: Já si momentálně na žádnou nemůžu vzpomenout.
2: Dobře, budeme psát, slečno Zíková.
1: Jsem připravena, pane komisaři.

0: Tak to vidíte, Janičko. A jsme tam, kde jsme byli před 4 dny. Nemáme ani majitele šperku, ani zloděje. A teď už ani podezřelého.
1: Ale do protokolu jste nadiktoval, že Berg zůstává podezřelý.
0: Úředně bude podezřelý tak dlouho, dokud se případ nevyjasní.
1: A vy sám ho, pane komisaři, taky podezříváte?
0: Ne. Je to sice mizera k pohledání, ale takové divadlo by nebyl schopen sehrát. A proč se ptáte?
1: Abych se nemusela červenat za ten prstýnek.
0: Ne, to je v pořádku. Samozřejmě není potřeba, abyste to někdy řekli. Ano, tady je komisař Miller. Dobrý den, pane znalče, co pak se stalo? Jistě, ano, ty šperky jsou pořád ještě u mě. Ne. A safra. To je překvapení. Ano, rozumím. Říkáte, že je přesně popsala? Tak to je ten její otec pěkně sklerotický. Asi ano, že? To víte, hned je asi nedáme. Musíme všechno důkladně prověřit. Samozřejmě. Ano, děkuji a buďte zdrav.
1: Soudní znalec?
0: Ano. Je u něho právě majitelka těch zpropadených šperků. Běhá prý už 3 dny po klenotnických obchodech a všude se vyptává, jestli u nich její starý a popletený otec nenabízel klenoty ke koupi.
1: Co?
0: No, prý některé kusy popsala tak věrně, že je znalec přesvědčen, že jde právě o ty naše šperky.
1: Takže starý pán vybral dceři šperkovici. No. Strčil klenoty do pytlíku, který byl zrovna po ruce a hajdy do města.
0: Pravděpodobně. A přitom se zastavil ve vinárně u Zlatého hroznu, aby se posilnil.
1: A Berg si jeho kabát popletl se svým a když zjistil, co má v kapse, hleděl se vytratit.
0: Ano, to ano. Ale krást asi nechtěl. V tom má skoro jistě pravdu. Kdyby nechtěl být mermo moci už na svobodě, byli bychom ho teď pustili a on si mohl ušetřit všechna ta riskantní kouzla, která prováděl.
1: Ale byl by stále podezřelý, že si chtěl šperky nechat. Když to my teď víme, že to tak není.
0: Jenže to víme jen my dva. A vůbec si nepřejeme, aby se to dověděl ještě někdo další. Jsem zvědav, jak se s tím případem úředně vyrovnám. Pustil jsem Berga z vazby přece jenom asi trošku brzo. Ano.
2: Pane komisaři, je tady Berg.
0: Vždyť to tu co tvoje odešel. Puste ho dovnitř. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Bergu.
0: To je ale překvapení. Vám si na svobodě nelíbí, nebo se pachatel vrací na místo činu?
3: Ani jedno, ani druhé, pane komisaři. Jen jsem o sobě kapánek přemýšlel a tak se jdu zeptat, jestli jste to myslel s mým přijetím ke kriminálce vážně.
0: Myslel jsem to samozřejmě v žertu. Víte přece, že jsme v té chvíli mluvili docela neúředně. A proč se ptáte?
3: To je vlastně úplně jedno.
0: Ne, není, pane Bergu. Já mám dost známostí a možná, že bych vám mohl opatřit slušně placené místo v některém zámečnictví. Zvláště, kdyby ti dva okradení občané dostali své věci zpět, třeba od fingovaného odesilatele. Co tomu říkáte?
3: No jo, tak vy mě pořád ještě podezříváte z těch dvou loupání.
0: Po dnešní noci ještě o poznání víc, pane Bergu.
3: Zkrátka si o mě myslíte, že jsem strašně hloupý člověk, že?
0: Ne. Naopak si myslím, že jste náramně bystrá hlava.
3: No ale když jsem tak náramně bystrá hlava, jak je možné, že provádím vloupačky pořád stejným způsobem? Proč například nevyvrátím sem tam nějaké šuple, nebo nepoškodím úmyslně pár zámků, nenavrtám pokladnu, abych vás zmátl?
0: Já už jsem se o tom také dost napřemýšlel. Opravdu tady něco nehraje.
3: Někdo se za mě, pane komisaři, schovává. A vy mu to...
0: Baštíme, že jo?
3: Možná, že máte v revíru kasaře, který to umí líp, než jsem to dělal já. Můžu se vás... Slečno Zíková, můžu se vás na něco zeptat?
1: Jistě.
3: Vy mě taky podezříváte z těch krádeží?
1: Já o tom, pane Bergu, skoro nic nevím. Vlastně jen to, co mě naznačil pan komisař.
3: Ne, to nevadí, nemusíte hned odpovídat. Ale prokázala byste mě velikou čest, kdybyste se mnou někdy povečeřela. Potřeboval bych se poradit s někým, komu důvěřuju.
1: Ale to přece...
4: A se mnou byste, pane Bergu, na večeři nešel?
3: No.
4: Poradil bych vám určitě líp, než tady slečna Ziková. Mám mnohem víc životních zkušeností.
3: Já. Vás, pane komisaři, pozvu na večeři až za první peníze, které si vydělám v tom zámečnictví. No, tak já půjdu.
4: Ale ten svrchník, co máte na sobě, ten tady budete muset nechat.
3: Proč?
4: Protože není váš. Přijde si pro něj paní, které patří ty šperky.
3: Jo, vy už víte, komu patří?
4: Ano, víme. Telefonoval soudní znalec, že je u něho jakási žena a že popisuje šperky tak podrobně a přesně, že není pochyb o tom, že jde právě o ty naše šperky.
3: Ale jak se dostali...
4: Sebral jí je její sklerotický otec. Pak navštívil Zlatý hrozen a tam...
3: Tam měl to štěstí, že jsem si spletl jeho svrchník se svým.
4: Ano, ano, ano.
1: Štěstí, pane Bergu?
3: No, lidi mohli padnout do nepoctivých rukou. A můj svrchník ta paní přinese?
4: Asi ne. Její otec přišel domů bez svrchníku a nemůže se na nic upamatovat.
3: Ne. Tak tady, pane komisaři, vidíte, jak je svět zkažený. Poctivého člověka oberou o poslední svrchník.
4: To víte, každý špás něco stojí. Jestli to zaplatíte jen ztrátou obnošeného svrchníku, tak dejte na modlení.
3: Jo, a jméno a adresu té ženy mi dáte?
1: Proč vás ta žena tak zajímá, pane Bergu?
3: No, já bych chtěl dostat zpátky ten svůj svrchník. Oh. Možná, že ho někdo vrátí.
4: Nic jiného vás přitom nenapadlo, pane Bergu?
3: Co máte na mysli, pane komisaři?
4: No, ty šperky asi nejsou zrovna moc dobře uschovány, když se dají tak snadno odnést. Víte?
3: Aha. No, já to je... Pane komisaři, poraďte té ženě, aby si uložila klenoty v bankovním sejfu. Kdyby se jí náhodou ztratili, šli byste určitě nejdřív po mně. Nemám pravdu?
4: To víte, že jo.
3: Seď do Ziková.
1: Ano.
3: To, co jsem říkal o té večeři, to jsem myslel vážně.
1: Já vám to věřím, pane Bergu.
3: To znamená ano nebo ne?
1: To znamená snad někdy.
3: Ano. Děkuju. Tak naschledanou.
1: Naschledanou.
4: Zbohem, pane Bergu. To je neuvěřitelný případ, tenhle Berg. Viděla jste to někdy?
1: Bojím se, že vám nerozumím, pane komisaři.
4: Ale rozumíte. Nejen, že se vloupá do policejního sejfu, doslova mě před očima. Ale on si snad ještě usmyslel, že odsud ukradne i vás?
1: Ale pane komisaři, v tomhle případě snad záleží hlavně na mně.
4: No... Tím si nejsem tak jistý.

Možná byste rádi věděli, jak to tehdy s těmi dvěma vlastně dopadlo. Ale zklamu vás. Žádný happy end se nekonal. Alespoň pokud vím. Slečna Zíková pracovala u kriminálky ještě asi 2 roky, pak ze služeb policie odešla. Neměla na to dost silné nervy, alespoň to tvrdila. Slyšel jsem, že se pak odstěhovala někam do jižních Čech. A Berg? Nikdy jsem se s ním už nesetkal. Ani osobně, ale především ani služebně. Ostatně, není to samo o sobě ten nejlepší happy end.

pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.

0: přes pole, přes lůky. Potěšení, kdeže jsi?
1: Přece tady.
0: Pro tebe mě zabolelo srdéčko.
1: Nemusí, Haničko, nemusí. Dobře víš, že mám rád jen tebe jedinou.
2: Rád? To říkáš ty, Petře. Ale kdo ví? Každý měsíc odcházíš na dlouhé dny hluboko do lesů.
1: Kácet stromy, lásko. Jsem přece dřevorubec.
2: Ale já zůstávám sama.
1: Až se vezmeme, tak...
2: Tak budu chodit s tebou.
1: A co, když přijdou děti?
2: To se uvidí, až je budeme mít.
1: To se ví, že budeme. Dej mi na to pusu.
2: Dám. Ale až si mě chytíš.
1: Tak ty takhle.
2: Pospěš.
3: Nadběhnutí?
2: A nechytím.
1: Jen co tě dostanu, na 100 hubiček ti vysázím.
2: Dokaž to, dokaž.
1: Mám tě. A teď?
2: Podívej.
1: Nač? Na starou hrobku? Vždyť ta tu stojí od nepaměti.
2: Vždycky, když ji spatřím, zamrazí mě.
1: Vezmu tě do náruče a hned se zahřeješ.
2: Svítí zlou žlutí, jak nebe před bouří.
1: Co pak je? Celá se chvěješ.
2: Děsí mě železná mříž, co hrobku s paloukem kol dokola černými oky obklopuje a temným stínem přiklápí.
1: Není důvod se bát. Starého knížete do ní uložili před... No, nejmíň před 100 lety.
2: Stařa říkala, že neumřel. Prý se upsal temnotě a jenom spí.
1: To si myslíš, že tam dole celé ty roky leží bez jídla a pití?
2: Jak se z něčeho takového můžeš dělat legraci? Takový živý mrtvý je ve skutečnosti nečlověk.
1: Jo, říká se mu fecht.
2: Ano, a vysmívat se fechtovi může jen blázen.
1: Nejsem blázen a nevysmívám se. Protože kdyby to byla pravda, kdyby kníže jenom spal, tak mi, má milá Haníčko, nastanou velké potíže.
2: Slyšel jsi?
1: Někde v horách bouří. Můj děd knížeti dlužil 300 dukátů za hájovnu a pronájem lesa. Táta a já jsme dluh ještě zvětšili. Kdyby se teď kníže probudil, musel bych zaplatit za celou rodinu.
2: Prosím tě, čím?
1: To nevím. Ale jestli je fekt živý, skončím v žaláři nebo rovnou na šibenici.
2: To je ale divné hučení.
1: Lásko, to jenom hřmí za lesy.
2: A co ty břízky kolem kamene před hrobkou?
1: Máš pravdu. Dlouhé roky byly úplně suché.
2: A teď mají kmeny novou bělostnou kůži, jak svatební šaty. A kde trčely holé větve, se třepotá zelený závoj svěžích lístků.
1: Bílé šaty a závoj. Hned je poznat, co se ti honí hlavou.
2: Ještě před týdnem vyhlíželi jako vdovy. Pojďme se na ně podívat zblízka. Třeba se stal zázrak.
1: Podívej, Hano. Žádný zázrak. Ze skály vytryskl pramen.
2: Temný pramen.
1: Ochutnám.
2: Ne, Petře!
1: Blázínku, to se jen černá skála odráží v čiré vodě.
2: Nesmíš se napít.
1: Ty se pořád něčeho lekáš.
2: Nevidíš, jak voda září temným plamenem?
1: Voda je jenom voda.
2: Tahle tryská z podsvětí.
1: Někdy si myslím, Haničko, že slyšíš trávu růst.
2: Říkám jen, co cítím. Rychle, obejmi mě. Pevněji.
1: Takhle?
2: Tak.
1: Už je ti líp?
2: Ano, ale chci pryč odtud.
1: Pojďme. Ale tou delší cestou kolem obory, ať se ještě trochu užijeme. Zítra časně z rána odcházím do lesa.
2: Napeču ti sebou koláče, chceš?
1: To víš, že chci. A teď poběž. Kdo bude první u Igorovy drnový boudy, tak si...
2: Tak si co?
1: Může něco psát.
2: Potom chci modré z nebe.
1: Budeš ho mít.

0: Stařo, stařenko, tetičko, dej mi hubánka.
1: Neblázni, Hano, už ti není pět.
0: Aspoň jednoho, jako kdysi.
1: Hubičky od Petra ti nestačí?
0: Pořád jich mám málo. A pak zítra zase odchází kácet do lesa.
2: Je to jeho práce, děvče.
0: Ale co já?
2: Aspoň mi budeš víc kruce větroplachu.
0: Upečeme Petrovi koláč. Že ano, tetičko, že mu upečeme koláč.
2: S tvarohem nebo s mákem?
0: Tvarohový, ten má nejradši.
2: Tak nač ještě čekáš? Cukr, mouka, vejce, kvásek, šup, šup, ať to lítá. Když děvče nedokáže upect koláč, nemůže se vdávat. A kde vůbec Šížek?
0: Ráno se mnou letěl do lesa a pak frnk, nevím.
2: Já mu dám frnk. Krmím ho, starám se a když má obletět kraj a říct, kde je co nového, je stejný jako ty. Nejspíš se někde hubánkuje s nějakou Číškovou.
0: Stařo, ty jsi nespravedlivá. Vůbec nemáš pochopení.
2: Ale jdi brbto.
0: Počkej, tohle tě bude zajímat.
2: Co?
0: U knížecí hrobky obrostly břízy zelení a ze skály vytryskl pramen.
2: Cože?
0: Jo, ale nějaký divný. Jako by měl v sobě temné světlo.
2: Pramen zapomnění. Jednou se napiješ a co jsi prožila, navždy z paměti zmizí.
0: Ještě, že se Petr nenapil.
3: To ví, to se ví, stařo, divné to je. Břízy se zelenají, voda ze skály teče.
2: Brzy se ozýváš, zelený ptáčku, brzy.
3: Já vím, že později jsem vyhlížel, jestli někde neuvidím Igora.
2: A viděl jsi?
3: To ví, to se ví, že ne. Drnová chajda prázdná je.
2: To se mi pranic nelíbí.
0: Co se děje, tetičko?
2: Napřed vytryskne pramen a teď zase zmizí Igor.
0: Nerozumím ti.
2: Až nová krev z krve se zrodí, až z kostí nové kosti vyrostou, až z masa nové tělo vzejde.
0: Co to říkáš?
2: Později se všechno dozvíš. Kdy se vrátí Petr?
0: Za 3 dny.
2: Ten den máš narozeniny, Hano.
3: To se ví, to se ví.
2: Číšku, musíš objevit Igora a zjistit, co dělá. Jen tak včas poznáme, jestli se temný probouzí, ale dávej dobrý pozor, ať neuvízneš v jeho osidlech.
3: Kde pak? Igor je můj kamarád.
2: Nevěř nikomu, kdo jednou zlu sloužil, může sloužit dál.
3: Igorovi se věřit dá. Nosil jsem mu drobky a kapky vody, když ho fecht k bříži přikoval.
0: Fecht?
2: Jistě. O kom jsi smyslela, že se bavíme?
0: On je skutečný?
2: Přej si jediné, ať ho nikdy nespatříš.
3: Stařo, ty přece dokážeš fechta zastavit.
2: Ne. Ne, tolik síly sama nemám.
3: Tu ví, kdo ho tedy zastaví?
2: Ještě uvidíme. Hlavně Číšku pořádně hlídej. Ve dne v noci.
3: Tu ví, to se ví, že budu. Tu ví, tu ví, tu ví.
0: A co koláče pro Petra, tetičko?
2: Co by? Pec je rozpálená, těsto vykynulo. Pust se do práce.
0: Mám je upéct sama?
2: Vdávat se budeš také sama.
0: Za hory, za lesy, potěšení.

0: Haničko, dívej se pod nohy.
1: Je, lomý kámen.
0: Na co, děvče, myslíš? Tohle není lomý kámen, ale bazalka.
1: Nezlob se, stařo. Nevím, co se to se mnou děje.
0: Ale já ano. Máš v hlavě jenom Petra.
1: Už 3 dny je pryč a mě je tak smutno.
0: Kácí buky hluboko v lese, nemůže za tebou běhat každý den.
1: No však já vím.
0: Nevíš. Má svoji práci a ty taky. Chci tě naučit, co znám, abys jednou... Posloucháš mě vůbec?
1: Nevolal někdo moje jméno?
0: Nevolal.
1: Vždyť já, tetičko, už skoro všechno umím.
0: Neumíš. Splést si lomý kámen s bazalkou může jen...
1: Nezlob se, já jsem...
0: Zamilovaná.
1: To taky, ale hlavně nešťastná. Poslední dny se probouzím a nemohu popadnout dech, jako by mě studená dlaň srdce svírala.
0: Noční můra. Ale nic se neboj, Haničko. Zaženeme ji. Zítra je poslední den měsíce dubna. A to znamená...
1: Že mám dneska narozeniny.
0: Ano, to také, ale zítra večer nastane...
1: Už vím. Čarovná noc, kdy se skály otevírají a poklady vydávají. Kouzelná noc, kdy na kopcích očistné ohně hoří.
0: Správně. Abychom ale u takového ohně noční můru zahnali, musíme dnes učinit rozhodnutí.
2: To ví, to se ví. Petr už se blíží. Už jde?
1: Konečně!
3: Hano! Haničko!
1: Petře! Petře!
2: Utíká. Div si nožky nepřerazí. Ach, chichouvej, to jsou blázni. To se ví.
0: Číšku našel z Igora?
2: Našel. Skákal jsem z větve na větev a sledoval ho.
0: A co dělal?
2: Přinesl ke staré hrobce dýni. Potom stál, přešlapoval a něco mručel. Jakoby se sám se sebou hádal. A nakonec vykřikl havraní a zas utíkal pryč.
0: Dál pozoruj, co dělá Číšku, a hned mi dej zprávu.
2: Tu ví.
4: Dobrý den, stařo.
0: Dobrý den, Petře.
2: To každý ví, že si Petr na Haničku myslí.
4: A co je na tom špatného?
2: Neodpovím, pryč letím, tu ví.
1: Jenom tě popichuje, Petře. Má radost, že ses vrátil.
4: Blázen bláznivá je ten váš Čížek.
0: A nemá snad pravdu, nemyslíš na Haničku?
4: Myslím. Chtěl bych ji za ženu a přijdu si o ní říci, ale až...
0: Jaké až?
4: Až budu mít jistotu, že se o ní dokážu postarat.
0: Ne, žádné až, Petře. Přijď hned zítra. V poslední den dubnový. Poklekání, jak zvony dozní. Dřív ne. Jestli máš Haničku skutečně rád, bude tvá.
4: Přijdu. Přijdu hned, jakmile vzplanou ohně na skalách.

0: V tuto hodinu podvečerní, Haničko, právě před 18 lety.
1: Já vím. Narodila jsem se a moje maminka umřela.
0: Ano, umřela, ale na tebe přešla kletba našeho rodu.
1: Kletba?
2: Prastará kletba.
0: Ty jsi tu scházel, Číšku.
2: To se ví. A hned ti říkám, že Igor upletl velkou klec a chytil do ní havrany.
0: A neviděl tě?
2: Za koho mě máš?
1: Nechápu, proč se staráte o nějakého bláznivého Igora.
2: Igor není bláznivý, naopak.
0: Mlč.
1: Co kdybys mi, stařo, konečně pověděla o té kletbě?
2: To se ví, řekni, to řekni, ať ví, ať ví, ať ví.
0: Haničko, nad ženami našeho rodu panuje kletba krve, kostí a masa. Dávno již tomu, co kníže zdejšího kraje usiloval o moji bábu. Chtěl, aby se stala jeho ženou, ona však odmítla, protože byl špatným člověkem. Toho rozzuřilo. Upsal se silám zla, které z něho učinili fechta. A potom nad naším rodem vynesl onu kletbu.
1: Jakou?
0: Až nová krev se z krve zrodí, až nové kosti z kostí vyrostou, až z masa nové tělo vzejde, pak přijde má chvíle a ženu uchvátím.
2: A tuhle kletbu vsadil fecht do zrcadla.
1: Nerozumím.
0: Hned pochopíš. Dnes je ti 18 let a proto ti předávám tuto skřínku. Je jediným dědictvím po tvé matce. Otevři.
1: To je krásné zrcadlo.
2: Slyšeli jste?
0: To byl on.
2: Temný pán.
1: Já odmítám takové dědictví. Nechci ho.
0: Zrcadla se nemůžeš zbavit, Haničko. Naopak, musíš ho chránit. Jestliže fechtovi podlehneš a dobrovolně mu zrcadlo vydáš, bude zle.
2: Pak ho musíš následovat, kam poručí.
0: A nejen to. Až se tě temný pán nasytí, získá tvou duši. Tou pak jako klíčem otevře brány podzemí a síly zla zaplaví zemi. Tak splatí svůj dluh temnotám.
1: Už zas volal.
0: Moje babička i matka byly silné a zrcadlo uchránili. I tvoje matka. A teď si na řadě ty, Haničko.
1: Já nikdy fechtovi zrcadlo nedám.
0: Musíš být opatrná, zlu se snadno podlehne.
2: Fecht má pořád velkou moc a sílu.
1: Co mi pomůže, abych odolala?
0: Musíš si vzít Petra za muže.
1: To udělám ráda.
0: Zítra připravím v srdci lesa posvátný obřad. A jestli Petr za čarovné noci řekne, že si tě z lásky bere za ženu a spolu s tebou přebírá i dědictví zrcadla, pak nad tebou fecht ztratí moc. Jedině takovýto čin ho uvrhne zpět do spánku pod zem.
1: Navždy?
0: Ne. Ne, to bohužel ne. Narodí-li se ti dcera, přejde kletba na ní v den jejich 18. narozenin.
1: To je strašné.
2: Tu ví, to se ví.
1: Tetičko, nenadarmo ti říkají stařa, mocná vědma a čarodějka. Co pak nemůžeš kletbu zrušit nebo fechta navěky uspat?
0: Já sloužím světlu, Haničko, ne temnotě. Nemám tolik síly jako on.
2: Jednou si říkala, že bys to dokázala.
0: Možná, ale to by se museli spojit tři věci najednou. To by se... Číšku, pozor.
2: Co je?
0: Chyť mu rozmrtě hlavku, co sedí na stropě a tváří se, že tu není.
2: To se ví.
1: To je divná můra.
0: Letí u okru.
2: Mami, nebo mami, už je skoro mám.
0: Tak, kde je? Ukaž. Snad si Číšku nesnědl.
2: Zaletěla do hustého šípkového keře.
0: Tu můru nejspíš vyslal na výzvědy fecht.
1: Řekni, stařo, co se musí stát, aby přestal škodit?
0: Zaprvé by fecht musel udělat chybu, porušit pravidla kletby a zmocnit se zrcadla násilím nebo úskokem.
1: Mluv dál.
0: Dál se musí najít člověk, co by bez zaváhání dal svůj život za život druhého.
2: Tu ví, to není těžké. Lidé se přece mají rádi.
0: Ah, bláhový Číšku. To vše se musí přihodit ve chvíli, kdy nad světem panují dobré síly.
1: Co zítřejší čarovná noc?
0: Ano, možná. Sama o sobě však nestačí. Nezapomeň, Haničko. Tři věci se musí spojit v jedinou.
2: Tu ví, to se ví.
0: Hned ráno půjdu ke studánce připravit vše na svatební obřad. Ty vyleď do kraje, Číšku, a hlídej.
2: Tu ví.
0: A Haničko, připrav do košíků jídlo a pití. A teď šupem na kutě. Zítra bude dlouhá noc.

0: kšpitem mi hladíš tváře, oči mi prozařuješ.
1: Jen to ne, tvý, achichouvej, jen to ne.
0: Zrcadlo, cítím tě, čichám tě, hmatám tě. Tvé pablesky prosvěcují mé komnaty, oživují můj hrad.
1: To ví, to se ví, zle.
0: Probouzíš mě, zrcadlo.
1: Fecht, vstávám, zle je zle.
0: Už jdu, zrcadlo. Jdu za tvým třpitem.
1: Tu ví, chraňte se, skryjte se. Temný pán vyšel do světa. Tu ví, ať každý nad lesy, nad poli a nad potoky slyší. Plášť temnoty se vylil z hrobu.
0: Z dýně už kočár jsem vyčaroval. Teď k němu dva rychlé vraníky. Igore, dones havrany. Igore, kde se zastounáš?
2: Tady je mám, pane. Koukněte, modročerní krasavci, jak jste si přál.
0: Polož klec a ustup. Máchněte perutěmi, havrani modročerní, a v jeden ráz projděte ze světla do temnoty. Máchněte perutěmi, hřívou potřeste a kopyty zahrabte. Podobu vraníků, kterou vám dalo mé zaklínání, ukažte. Krásní jste. Však jako vítr buďte rychlí, jinak vaše kosti hlína pohltí.
2: Ty se vám povedli, pane. Hned je zapřáhnu. Kou zobáku dráp, jen žádné spína, no tak. A ještě provléci obratě a hotovo, pane. Kam poroučíte?
0: Za Petrem Dřevařem. Je na čase vybrat starý dluh.
2: Vy žartujete? Ten má v hrnečku sotva pár stříbrňáků.
0: Má něco jiného, čím dluh splatí.
2: Jestli myslíte, že vám dá Haničku, tak to se mýlíte.
0: O Haničce řeč není. Zatím ne. Dneska mi zaplatí za dětka, za otce i za sebe.
2: Má akorát sekeru, ale ta vás počítám nezajímá.
0: Má něco mnohem důležitějšího, něco, co nemám já. Má... Nastav ucho, Igore, dnes není radno mluvit nahlas.
2: Pane, to přece nesmíte.
0: A to říká kdo? Ty snad?
2: Ano, já.
0: Mlč! Čekal jsem už příliš dlouho. Víc než 100 let jen tma, vlhko a otupělý sen v kopce.
2: Ale pane, výhra získaná lstí nevydrží.
0: Babské řeči.
2: No, co když na takovou splátku Petr nepřistoupí?
0: Dluh nebo život? Tak stojí otázka.
2: Nejednáte podle práva.
0: Tak dost, Igore, už mě to nebaví. Práskni do koní.

0: ať každý ví, že prastará kletba zrcadla se probouzí.
1: Šíšku, okamžitě přestaň.
0: Pravdu hlásám, temný pán z hrobky dnes do světa vykročil.
1: Jestli žertuješ a krajem zbytečně strach roznášíš.
0: Slyšel jsem hukot jeho hlasu, tupý jeko. Co z hrdla se mu dral, když dunivě vytruboval o zrcadle, co světlem mu oči otevřel.
1: Ach, Číšku, pak je zle.
0: To se ví, co jiného říkám. Zavři se a nikam neodcházej, Hano. Letím za stařou.
1: Leď, spěchej, ptáčku.

0: Utěšení, kdeže jsi?
1: Haničko.
0: Kdo volá?
1: Přece já, Haničko. Tvůj Petr.
0: Petr?
1: No ano, lásko moje, otevři. Musíme si promluvit.
0: Petře! Co se ti stalo?
1: Nerozumím.
0: Máš jiný hlas?
1: Jo tak. Včera večer hořelo.
0: Cože?
1: Ne, nelekej se, nic se mi nestalo. Jen jsem se nadýchal kouře, víš, a bolí mě v krku.
0: Máš divné oči. Úplně z nich mrazí.
1: Saze mi do nich napadaly. Do rána jsem je ve studánce vyplachoval.
0: Chudáčku mu. A proč máš rukavice?
1: Přece hořelo, lásko. Mám na rukou puchýře.
0: Ano, ale kde jsi vzal takové panské rukavice?
1: Stařa mi je dala. Potkal jsem ji v lese u studánky.
0: Našel jí už Čížek. Prý se temný pán probudil a vyšel do světa.
1: Právě proto jsem tu.
0: My dva se však máme sejít až večer po klekání.
1: Ne, stařa vzkazuje, abychom na nic nečekali a nechali si požehnat. Oblékni se, kočár čeká.
0: Kočár? Kde jsi vzal kočár, Petře?
1: Půjčil jsem si ho od mlináře, abychom ujeli každému nebezpečí.
0: Jsi hodný, hned se obléknu.
1: Nezapomeň si vzít šperky, lásko.
0: Vždyť žádné nemám.
1: A co ta malovaná skříňka na stole? Co v ní je?
0: Jen zrcátko. Dědictví po mé matce.
1: Ukaž, půjč mi ho.
2: Kdy pojedeme, pane?
0: Co tu dělá Igor?
1: Poveze nás.
0: Proč právě on? Prisloužil temnému pánovi.
1: Snad kdysi dávno, Haničko. Pojď už a nezapomeň na zrcátko. Vetkni si ho za pás, ať znásobí tvou krásu.
2: Pane Trest, stíne každého, kdo se podle pravidel neřídí.
1: Hubodrž. Pojedeme, Haničko.
0: Podej mi ruku, Petře.
3: Stařo, stařo, zle je.
4: Já vím.
3: Jen jestli víš všechno.
4: Abych nevěděla. Vždyť lesům, obilí a vodě rozumím.
3: Pak se podívej, co dělá Hana a Petr. A hlavně, co provádí Fecht.
4: Lesní studánka nám ukáže, co třeba. Studánko čirá, oko do hlubin země, tváři, v níž zrcadlí se nebe. Květem chrpy tvé vody do kruhu míchám, ústa a oči ti otevírám. Nasyť mou duši vidinami a ukaž mi, ukaž, kudy stín Fechta běží. Igor rozhoupává zvon v kapli na rozcestí a Petr s Hanou nad posvátným kamenem klečí, ruce vzájemně propleteny. Při matce zemi, ne! Ne, to není Petr, ale Fecht! Vím jasně, jak po tváří Petra chtivá lebka Fechta prosvítá. Čížku, teď Haničku musíš střežit. Rady a odvahy jí dodávat. Rychle, leď, leď, spěchej za ní.
3: Tu ví, to se ví, tu ví, tu ví, tu ví.
4: Dál, studánku, ukazuj. I když moje srdce se děsí.
1: Přísahám, Haničko, že mojí navždy budeš a nikomu tě nedám.
0: Petře, muži můj, lásko a srdce moje, zde přijmi můj poklad nejvzácnější. Vezmi si jej a dobře uschovej.
3: Ne, Haničko!
0: Kdo to volá?
3: Zrcadlo, ne!
1: To jen vítr v soutěskách vyje. Však ženo moje, ne toto zrcadlo, ale tvá láska je pro mne darem nejvzácnějším.
0: Právě proto tě zrcadlo svěřuji. Je v něm naše štěstí.
3: Ne, ano, ano, ne!
0: Kdo to volá?
1: Ale to jen vítr na špičky hor hvízdá. Dáváš mi ho dobrovolně.
0: Z lásky ti jej dávám.
1: Výborně. Tím prokazuješ, že jsi tou pravou. A od této chvíle začínáš splácet dluh lásky.
0: Nerozumím.
1: Světlem zrcadla tě, Hano, přitáhnu a na věky k sobě připoutám.
3: Naletěla z děvče.
0: Co to říkáš, Číšku?
3: Utíkej!
1: Co ten pták tady?
0: Což nepoznáváš Číška, Petře?
3: Ani nemůže.
0: Zbláznili jste se oba.
3: To se teprve uvidí.
1: Práskni do koní, Igore, popožeň vraníky, ať jsme na mítině včas. Dřevorubec Petr s obličejem oloupaným jak jablko netrpělivě čeká, až mu navrátím tvář.
0: Pane na nebi, co se to děje?
1: Pán nebes nade mnou nemá moci. Jedeme!
5: Je, drápe! Je, zobáku! No tak, drápe, zobáku, zaberte!
0: Kdo jste, pane, když ne Petr? Proč jste mě oklamal jeho tváří? Co jste za člověka?
1: Za člověka? Bylo by dobré být ještě člověkem. Aspoň bych vychutnal pomstu, až mi bude stoupat do hlavy. Já jsem fecht, temný pán. Až nová krev z tvé krve se zrodí, až kosti z tvých kostí vyrostou, až maso z tvého masa novým tělem se stane, to vše pak bude navždycky mé.
0: Pane Bože!
1: Jsi Hana, dědička krve, jména a zrcadla. Zrcadlem, do kterého ženy tvého rodu před tebou hledívaly, jsi teď ke mně navždy připoutána.
2: Konec cesty, pane. Petr čeká pod jedlí, jak domluveno.
1: Až mu vrátím tvář, dohlédni, aby do západu slunce hory opustil. Jestli nedá mým lesům navždy s Bohem, bude vyset.
2: Ano, pane.
1: Začni, Igore. Sloupni mi tvář.
2: Tady ne.
1: Chceš snad Hanu šetřit?
2: Jak vám tvář stáhnu, musím ji Petrovi hned nasadit. Kdybych jí nesl kus cesty, třeba by správně nepřilehla a vše, co jste získal, by se rázem proměnilo v dým.
1: Prospěch pána máš na zřeteli, Igore.
2: Paní, radím vám, nedívat.
0: Dívat či nedívat, není to, Igore, už úplně jedno.
1: Jenač se dívá. Stejně tuší, že pro ní slunce navždy zapadá, jako když si pro mne. Jdeme!
3: Jen se dívej, Haničko. Dobře se dívej, aby si věděla, koho zvolit.
0: Jaké rozhodování, ptáčku. Můj život končí.
3: Kdo ví?
0: Ale proč právě já, Číšku? Čím jsem se provinila?
3: Zrcadlo dala se nepravému.
0: Podvedl mě.
6: To pálí jako samo peklo. Aby tě ťaz vzal, fechte.
3: Haničko, máš ještě šanci. Ale srdcem vybírej, jinak jsi navždy ztracena.
0: Číšku můj zlatý, věř, že tam na tom muže, co bolestí křičí, když tvář mu zpět nasazují, vidím a poznávám oči, co s láskou mě hladívaly. Rty vidím, co něžně mě líbávaly. Tvář vidím, kterou jsem do dlaní celá rozechvělá brala.
3: Tu ví, to málo je. Co ještě ti srdce říká?
0: Že tentokrát tomu, kdo nosí Petrovu tvář, mohu věřit. Jen jeho miluji.
3: Dobře si volila.
0: Ale co to? Proč si Petr bere ranec a odchází? Ostružení se za ním zavírá. Proč, Číšku, řekni proč?
3: Toho se nelekej.
1: Zase ten pták. Zažeň ho, Igore. Tak. A ty vystup z kočáru, Hano. Pojď. A pověz, co na opačném konci mítiny vidíš.
0: Temný pramen ze skály tryská.
1: Voda zapomnění.
0: A hned vedle hrobka se sloupy a nad ní kopule.
1: Železnými mřížemi obénaná.
0: Místo smrti.
1: Náš společný domov.
0: Proč mám zemřít tak mladá?
1: Nezemřeš, budeš žít. A každý den si pod nebesa vyjdeš. Však jenom do této ohrady ze železa černého. Pak se za mnou zpět dolů navrátíš.
0: Ne!
1: Ale ano. Tam dole lůžko manželské stojí. V něm studené kosti mi budeš hřát a dechem mladosti mou zmrzlou kůži pohladíš. Vejdi.
0: Ach, pane na nebi, rozlom pečetě, co poutají mě ke zlu.
1: Pána nebe, smarně voláš. Igore, vypsáhni. Buď paní k ruce, kdykoliv se objeví.
5: Jistě, pane.
1: A teď dolů do hrobky. Ženu mu.

0: Drápe, zobáku. Pojďte.
1: Pěkně si mě potrápil. Tváře mě hoří, hlava bolí.
0: To jsi ty, Petře? Slíbil jsi, že opustíš Fechtův kraj?
1: Jsi jeho sluha, Igore. Monstrum, které žije už třetí lidský věk, ale o síle lásky nevíš nic.
0: Mýlíš se.
1: To určitě.
0: Nerozumíš, ale nevadí. Drápe, zobáku, při perutích soumraků volnost mějte.
1: Takhle to tedy chodí. Havrany v koně si temný pán proměnil.
0: Jo, tak to chodí. Ani netušíš, jak strašlivý trest na tebe dopadne, až Fecht zjistí, že jsi v horách zůstal.
1: Musel jsem se vrátit. Miluju Haničku víc než svůj život.
0: Radím ti, uteč, dokud tě nohy ještě poslouchají.
1: Vytrvám a Haničku zachráním.
0: Osleplý láskou jí nepomůžeš. Oslabený strachem o její život prohraješ svůj.
1: Nemám z Fechta strach.
0: Tak teď to můžeš dokázat. Slyš, vrata hrobky se otvírají.
1: Stojte při mě, Buzi.
0: Fecht tě vyčenichá, i kdyby ses do země zavrtal.
2: Igore! Igore!
0: Hleďme. Zdá se, že bohové se přimluvili. Místo zkázy přichází něha.
2: Igore! Ale to je přece...
0: Ano, má paní. Ten, na koho se díváte, je Petr.
2: Petře!
1: Haničko moje. Igore, otevři mříže.
0: To nikdo nedokáže, jen temný pán sám.
1: Tak je přelezu.
0: A můžeš zkusit, co chceš, ale bez jeho vědomí je nikdo nepřekoná.
1: Haničko.
0: Počkej, nech to. Mě volala. Čím mohu posloužit, má paní?
2: Chtěla jsem se napít vody z temného pramene, aby mi věčné zapomenutí ulevilo. Ale už nechci, protože ses mi vrátil, Petře.
1: Co dělá Fecht?
2: Usnul. Plášť mezi sedm svícnů rozložil. A jak se na něj natáhl, jako by se do sebe propadl. Čelisti sklaply zelené světlo, v očích zhaslo.
0: Sedmkrát sedm svící ve svícnech hoří?
2: Ano, vysokým žlutým plamenem.
0: Tedy máte celou noc, než se temný pán probudí. I když je mříž mezi vámi, ten čas patří jenom vám.
1: A co ty, Igore?
0: Nebudu přece u vás postávat. Půjdu se projít.
2: Jsi milý.
0: To mi ještě nikdo nikdy neřekl.
3: Tu ví. Slyšte všichni novinu moji.
2: Číšku.
3: Fecht podváděl. A proto staře světlo proti temnotě. Dobro proti zlu do boje svolává. A první je na řadě Petr.
1: Musím pomoci Haničce.
3: Pomůžeš-li dobru, pomůžeš Haničce. Chceš?
1: Ano, jistě, že chci.
3: Tak nemeškej a vydej se za stařou.
1: Kam, kterou cestou?
3: Sama se před tebou otevře. A skrz rokle a soutězky tě ke studánce dovede tu ví. A co ty, Haničko? Chceš být Petrovou ženou?
2: Po ničem jiném netoužím.
3: Pak musíš Fechtovi něco vzít.
2: Se strachem k němu půjdu, ale přinesu, oč si řekneš, Číšku.
3: Zrcadlo dones, co jsi mu do zástavy dala. Potom pramen vlasů mu ustřihni a kus pláště uřízni. Ale běž hned.
2: Všechno, oč žádáš, obstarám. Ale kdo to staře odnese?
1: Já.
3: Ty se nesmíš těch věcí ani prstem dotknout, Petře. Igore!
1: Podej mi skrz mříže ruce, Haničko.
2: Tady má dlaň. A k ní druhá.
1: Na tváře ji přitisknu a pro štěstí do každé misky dlaně polibek vložím.
3: Petře, utíkej. Čas půlnoční nepočká.
1: Už běžím.
3: Igore!
0: Kdo mě to volá? Ty, ptáčku, kamaráde.
3: Já. Doneseš staře ke studánce pár věcí, které Hana Fechtovi vezme.
0: Cože? Ani za nic. Staře patří ke kruhu světla a když jí dneska přijdu pod ruku, bude se mnou zle.
2: Igore, vím, že sám se musíš rozhodnout. Přesto prosím.
3: No tak, brachu, vždyť víš, že Fecht Haničku podvedl. A pak zrcadlo musí někdo přinést zase zpět.
0: Dobrá, zkusím to. Ať se stane, Co se stát má?
2: Děkuju. Teď ale vzívejte všechny bohy, ať nade mnou bdí, protože jdu do hrobky vzít Fechtovi, co stařa potřebuje.
3: Tuví a Igor, ať vše dopůl.

0: pomáháš?
1: Mám strach. Však co si mi zvedá bradu a ramena?
0: A nač tedy čekáš? Ruce do kotle vlož a opakuj po mně. Já o pomoc žádám mocnosti světla. Ne pro sebe, pro Haničku, prosím, aby pečetě svazku se zlem byly zlomeny. O její svobodu žádám a život svůj k boji proti mocnostem temnoty nabízím. Ruce z kotle ven.
1: Nespálilo mě to, neopařilo.
0: Své srdce a život si nabídl upřímně a prosba byla přijata.
2: Hej, stařo, Igor přichází.
3: Mám, co si chtěla, stařo. Zrcadlo, vlasy i pláště kus.
0: Igore, víš, co se s tebou stane, když fecht tvůj pán v boji prohraje?
3: Když jeho nebude, nebudu ani já.
0: A nemáš strach?
3: Právo a spravedlnost musí být zachovány. A já vím, že o mě stejně nikdo nestojí, protože temnému pánu sloužím.
2: Tu ví, to pravda není. Co Hanička?
3: Jediná je.
2: Já tě snad rád nemám.
0: Igore, když fecht bude přemožen, ty sám v prach se rozpadneš.
3: Inu v prach se změnit není zas tak špatné. Na pole dopadnu, osení zelené, země vzejde, vesele bude klapat mlín.
0: Jestliže dobrovolně přijímáš osud, který na tebe čeká, odevzdej, co přinášíš. Půlnoc už pluje hlubinami nebes. Proto Petře vhoď do ohně šalvěj, ať vyvalí se dým. Lomy kámen přidej, ať nad hrobem tmy odemknu bránu budoucnosti.
2: Tu ví, udělej, jak řekla.
0: Vyrobím loutku temného pána. Z hlíny a bahna jí uhnětu. Kůži z křehkého listí usoukám. Krev zelenou, co na slunci vadne, z trávy načerpám. Páteř a kosti střešňových větví, co snadno se zlomí, do těla zasadím. Teď pravé vlasy fechta a kus jeho pláště. Přelude temného pána, panáku fechta, žij!
2: Tu ví, povedlo se. Stařo, loutka fechta ti v dlaní spí.
1: K čemu nám bude?
0: Až přijde čas, pomůžu ti. Do loutky fechta stříbrné hřeby vrazím a tvůj protivník se slábne. A teď svlékni košily, Petře.
1: Ale proč?
2: Jak jinak ti stařa má na tělo namalovat ochranné ornamenty?
0: Nad lokty pera z jestřába, ať paže bez únavy se míhají. Na hrdlo vlčí štěk, ať dech neschází. Na prsa sítě pavučiny, co rány rychle hojí.
1: Jsem bludištěm, kde stopy se kříží a nepočkají.
0: Buď plamen, co žárem očišťuje, buď ostřím, co zlobu setne. A zde stříbrný tesák na boj s temnotou přijmi.
1: Cítím horkost i ledový vítr. Cítím, že jsem.
0: Teď zrcadlo mi podejte, ať dávnou kletbu zlomím.
3: Troufáš si?
2: To se ví, jinak by Hanička prohrála duši.
0: Zrcadlo odráží obraz na stuhlé hladině stříbra, proto ze stříbra vyčaruji proti temnotě zbraň.
3: Jsi moudrá, stařo.
0: Až nová krev z krve se zrodí, až kosti z kosti vyrostou, až se maso z masa novým tělem stane, to vše jednou mělo být i tvé. Však fechte, slyš, to nikdy se nestane. Volám babici, ženu a panu. Volám ty, co v rukou drží životy lidí. Sudičky milé, jen pro vás pálím pryskyřici, šalvěj a mátu. Nadýchejte se voné oběti a požehnejte mému konání. Hle, nožem si hlubokou rýhu do dlaní ryji a krví svou hladinu zrcadla zaplavuji. Nalokejte se čerstvé oběti a k životu probuďte stříbro zrcadla. Pro

0: Slunce je tam, co měsíc byl v noci. Hrobka ve slunci žlutě svítí, ale fecht nikde.
1: Přijde, nemůže jinak.
2: Určitě se zjeví. Když mu Hanička zrcadlo do lože vracela, svíce už dohořívaly.
0: Pozor! Hrobka se otvírá!
1: Přichází.
3: Tu ví a Haničku vleče s sebou.
0: Pustí, fechte! Pustí!
4: Hleďme. Vrabci se slétli. Vrabci, co jako bojovní orly se cítí.
1: Propust, Haničku, k ničemu ti není.
4: Že ne? Že právě ty, stařo, bys na kletbu zapomněla. Kdepak? Znáš mou sílu a dobře víš, že větší je nežli ta tvá.
2: Pane, stařa vás varuje podle práva.
4: Co to meleš, Igore? Ty něco víš? Přikazuji ti, mluv.
2: Dnešní den si právo a spravedlnost vyberou daň za váš podvod, pane.
4: Ach, takhle tedy. Ty jsi mě zradil. Víš vůbec, Igore, co z tebe zbyde, když padnu?
2: Vítr si vezme můj prach.
4: Hlupáku, chceš zahodit nesmrtelnost?
0: Dost řečí! Projdi mříží, fechte, je čas se být!
4: Lidský červe, ty se mnou chceš bojovat. Přišel jsi z prohanu, ale dostaneš smrt. Mám meč z ocele třikrát zakalené. Proti němu tvůj tesák nemá šanci. Kryj se, mládenečku. Kvarta. Sexta. Úkrok. Au. A zásah.
5: Petře.
0: Nic to není.
4: Ne. Tak tedy znovu. Kvarta. Sexta. Úkrok. Au. A zásah.
5: Petře.
2: Stařo, dělej něco, nebo ho temný pán zabije.
1: Nemohu, dokud Petr Fechta nezasáhne.
4: Aby tě ďábel vzal, to pálí.
0: Jsem plamen, co žárem očišťuje.
4: Nech si hloupé průpovídky tu ránu ti vrátí.
1: Teď je má chvíle.
6: Fechte bohleď, mám tě ve své moci. Tvoji podobu jsem do panáka vtělila a zde mám stříbrné jelice.
4: Neskoušej to na mě, stařo. Kde bys vzala kus mého těla?
6: Stačily mi vlasy a pláštěcí.
4: Ne, to nesmíš.
6: Podnu tě do stehna.
4: Schromila jsi mě.
6: Bojuj, Petře. Zlo má stále velkou sílu. Tedy připravím loutku o levou ruku.
4: Proklínám tě. Za tohle draze zaplatíš.
0: Zvedni meč, fechte.
4: Uhni, červe, ani chromého mě nedostaneš. Odskok. Smyk. Úkrok. Přibodl jsem tě k zemi, mládenečko.
0: Bolí to.
4: Teď už nevstaneš.
0: Že ne? Jsem bludištěm, kde stopy se kříží. Jsem ostřím, co zlobu setne.
4: Ano, tak se koukni, co já držím v ruce.
0: Zrcadlo.
4: Správně. A teď s vámi všemi skoncuju. Zrcadlo, paprsky slunce uchop. Ohnivý šíp z nich usoukej. Zrcadlo, paprsky slunce uchop. Ohnivý šíp z nich usoukej.
6: Zrcadlo tě neposlouchá, fechte.
4: Hlupáci. Tak tedy kletbou vás zahubím. Až nová krev z tvé krve se zrodí.
1: Svou krví hladinu zrcadla zaplavuji.
4: Až kosti z tvých kostí vyrostou.
1: K životu stříbro zrcadla budím.
4: Až maso z tvého masa se novým tělem stane.
1: Ať havé stříbro do očí fechta stříkne.
4: Ty ďáblice! Pálí to zrcadlo, já hořím.
1: Srdce na uhelmu spálí.
4: Zrcadlo, ach ne.

0: Dokonáno je.
1: Tu ví, mříže kolem hrobky praskly.
2: Železné pruty se rozstavily jako vosk.
3: Hrobka se zhroutila. A pramen?
4: Není tu.
5: Zvítězili jsme.
3: Jsem volná? Jsem opravdu volná?
5: Všichni jsme volní a svobodní. Kletba na dobro zmizela spolu s fechtem.
2: Haničko, lásko moje.
3: Petře, ty krvácíš. Tady, tady a tady též. Utrhnuji trocel. Plát na pruh a brzy budeš zdrav.
2: Pořádně obvaz utáhni. Neboj se.
3: Hotovo, lásko. Tady má dlaň a k ní druhá.
2: Chci víc? Tvé rty mi dej.
3: Spěcháš, ale mě to těší.
1: To se ví. Vždyť jsem to říkal, že lidé se rádi mají. Tu ví.
5: Čišku. Čišku, podívej, je třeba se rozloučit.
1: Igore, co se to děje?
4: V prach se mění. Ubývám.
3: Igore.
4: Lehce odcházím. Nad zemí ve vánku se vzváší.
5: Slyšíš, Čišku? Tvůj přítel je spokojen.
1: Tu ví, kdo ví, ale já ne.
3: Přece ho, staro, nenecháš odejít. Vždyť nám pomáhal přemoci zlo. Prosím, tetičko, prosím, zachraň ho.
5: Pokusím se. Volám vás, sudičky, co v rukou soukáte nit života lidí. Volám babici, ženu a panu. Vás volám, sudičky, co lidem měříte života roky. Vás, které v kotli osudu nechte mícháte životy lidí. Volám a prosím, život za život. Co do boje Igor vsadil, ať získá zpět.
4: Je, Čišku, kamaráde, já letím.
1: Tu ví, to se ví.
4: Tu ví, to se ví. Narostla mi křídla a malinký jsem jako ty.
1: Tak poleď vzhůru, ke slunci poleď. Se mnou stále
5: spokojení.
3: Ach, stařo, tetičko.
2: Jste hodná a laskavá.
5: Poslyšte, vy dva, dnes večer vás u studánky svatebním obřadem navěky spojím.
1: Tu ví, to se ví, a my půjdeme za svědky, chcete?
3: To se ví, že chceme, viď, Petře?
2: Inu, proč ne? Jasně, jasně, že chceme.
1: Tu

0: Veliký vodní tulák. Můj tatínek projevil přání jít ještě jednou s Karlem Proškem na ryby. A vůbec nezáleželo na tom, jaké ryby to budou. Přišli jsme na Bránov a oni se objeli jak za války, kdy se dlouho neviděli. Prošek sundal z půdy žluté bambusové pruty a očistil je od prachu a pavučin. Měl na nich ještě staré kolečkové navijáky roláky a bílou imitaci. Potom šel narýpat rousnice na zahradu a usekl na špalku jedné bílé slepici hlavu. Dal mi ji škubat a sám šel nalít do láhve domácí slivovici ze švestek. Rozhodli se s tatínkem, že půjdeme na Děs na Úhoře a upečeme si slepici. Vrátíme se až ráno. Tatínkovi by se také Úhoři hodili jako prezent. Úhoř je krásný dárek. Má nenapodobitelné výtečné maso. K večeru jsme vyšli. Každý si nesl pruty a pytel pod zadek. Připomínalo mi to naše cesty za Parmami. Jen oni dva už byli starší a po pěšince těžce šli a těžce dýchali. Jako tehdy před válkou bylo nebe modré a slyšeli jsme už padat vodu z jezu. A naproti maličko svítil jedinou lucerničkou nezabudický mlýn. Strejda Prošek řekl, tady zůstaneme. A rozbaloval pruty. Všech šest prutů Proškovi, tatínkovi a moje jsme dali vedle sebe a na každý pověsil tatínek takovou malou rolničku, jak na vánoční stromek. Na Úhoře však byla špatná noc a všichni jsme to věděli. Svítil velký stříbrný měsíc a nebe bylo poseté bílými hvězdami. Úhoř miluje raději tmu jako netopír nebo divoká zvěř a o světlých nocích málo vylézá. Ale nějak nám to tehdy nevadilo. Snad bylo důležitější pro tu noc, že jsme byli, možná naposledy, spolu. Šli jsme dál od prutů, aby měli klid, a strejda Prošek rozdělal malý ohníček a pověsil nad něj na drát slepici. Potom vytáhl láhev a povídal mi jako před 10 lety z akátu. Cvakni si. A já si cvakl, protože jsem byl už skoro muž a tatínek neměl žádné námitky. A tatínek si taky cvakl, přestože na alkohol moc nebyl. Ohýnek nás hřál zvenku, slivovice uvnitř. Potom vyprávěli o rybách a dělali bilanci. Co chytili a co nechytili a shodli se jako všichni rybáři na tom, že největší ryby jim vlastně utekly. Potom zazvonil zvonek. Bylo to zvláštní a cizí v přírodě. Zprvu jsme nechápali, kdo na nás zvoní. A pak jsme si vzpomněli na naše zlaté zvonky a běželi jsme úprkem k prutům a tatínek vytáhl kilového Úhoře, který si zřejmě spletl světlou noc a tmavou noc. Tatínek ho dal do husté síťky, síťku nahoře svázal 5 uzly a pověsil ji s Úhořem na větev olše. Potom jsme roztrhali a spucli začouzenou slepici a zapili ji zase slivovicí. Už jsme moc nemluvili, už promlouvala jenom noc. Šel jsem k olši, kde visel v síťce Úhoř. Byl živý. Maličká očka se mu podivně nazlátle leskla. Kdyby to byl člověk, řekl bych, že má horečku. Začal se v síťce kroutit, ale neměl žádnou šanci. Ale nevzdával se, jako se nevzdávají ti nejpevnější lidé. Úhoř nikdy nestrácí naději. Ani když už je mrtvý a jeho tělo je rozbité, ještě chce utéct a žít. Lehl jsem si k ohničku do trávy a myslel jsem na poutníka Úhoře a jeho rod. Na jeho životě je zatím víc záhad než pravdy. Myslel jsem na rybu, která tu žije na planetě zřejmě miliony let. Na rybu, která je opředená tajemstvím řek, moří a oceánů. Viděl jsem v duchu dávného řeckého filozofa Aristotela, jak vytlouká z hlavy mylnou myšlenku, že Úhoři se rodí v bahně jezer. Slyšel jsem Dana Schmidta, jak obhajuje první pravdivý názor, že Úhoři se třou v blízkosti Ameriky v Sargasovém moři. Připlují sem z řek Evropy a Afriky. Tady pod hnědými chaluhami Sargasum, v jednom z nejteplejších a nejslanějších moří světa, prožívají lásku. Své děti jikry houpají na hnědých řasách, jak na kolébkách, a nikdo z rodu lidí je přitom nespatří, protože člověk ještě tak hluboko nesestoupil. A oni se zřejmě člověka přitom ani nepřejí. Člověk chtěl vědět o nich vše a tak je pronásledoval dokonalými letadly a pevnými loděmi. Dokonce připevnil na Úhoře primitivní vysílačky a sledoval je loděmi po povrchu oceánu. a přesto se celé pravdy nedopátral. Nevíme, kde umírají. Snad hynou po vytření. Padají na dna moří a oceánů, protože moře a oceány jsou hrobky nekonečné. A zatím jejich děti, sklovité, průsvitné monté, nese golfský proud stovky kilometrů. Uhoříci velcí jako vrbové lístky plují pak sami 3 roky do ústí řek, kde žili jejich otcové a matky. Samci zůstávají u ústí řek a hlídají, až se dorostlá samice zase vrátí. Ty žijí 10 let v řekách, jako by mohli vyrůst a zmohutnět jen tady. A tady je chytáme úzkohlavé a širokohlavé, nazelenalé nebo modravě černé. Pak se ty zbylé vydají zase na 10 000 kilometrovou pouť do Sargasového moře. A vědci pátrají, co je k tomu vede a jak mohou najít cestu. Ptáci se řídí hvězdami a sluncem. Ale čím se řídí pod vodou ve veliké hloubce úhoři? Pudem? Magnetismem? Zkušeností? Nadprůměrnou inteligencí? Smyslem pro orientaci? Nepřipadalo mi to tenkrát tak složité. Tam u Ameriky se přece narodili a tam se vracejí. Domů každý trefí. Narodili se tam a tak se tam chtějí pomilovat a v rodném moři zemřít. Plují tak zběsile, že v jejich čas není nic pro ně překážkou. I pro ně jsou některé nepřekonatelné. A oni jdou jak slepí. Jsou chytří. A přesto se dostanou hnání proudem do turbín a zahynou rozkrájeni popravčím kolem. V mokré trávě prý cestují kolem velkých jezů a přehrad. Překonávají 1000 nástrah rybářů a pytláků. V moři se jim zvětší oči, aby lépe viděli, a zmenší se jim i útroby. Změní i barvu, stanou se stříbrnými. A stále plují za svým cílem. Nikdy nestrácejí naději. Člověk postavil přehrady, vysoké jezy, a kolomas nalil do řek. A úhoři nemohli stoupat ani klesat. A pak zjistil, že se mu bez úhořů těžko žije. A začal dovážet úhoříky od ústí řek letadly v bedinkách, obložených ledem a mechem. Vpouští je do řeky u svých domovů, aby je za pár let lovil. Ale kdo těm nejsilnějším, kteří přelstí naše nástrahy, pomůže k cestě zpět? Rozednilo se. Tatínek se vykašlal, vstal a šel pro pruty a pro úhoře. Bloudal jsem se za ním. U Olše se síťkou jsme oba vykulili oči. Visela tam síťka plná slizu. Připomínalo to porážku a prapor na půl žerdi. Úhoř si zvětšil zobáčkem maličké očko na větší oko, pak se zřejmě stáhl v pase a proklouzl. Spadl ze stromu a vyjel po mokré trávě zpátky do vody. Líbilo se mi, že tatínek nenadával a jenom řekl, je fuč. Pak zívl, utahaný, nevyspalý, otlačený a dodal, byla to ale překrásná noc. Bylo to tak. Člověk prožije krásnou noc a nemusí nic chytit. Stál jsem u Olše a díval jsem se pořád jak fascinován na prázdnou síťku a myslel jsem na to, že tenhle úhoř také nestrácel naději, že jednou uvidí Sargasové moře.
1: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby, proč ne a co kdyby, důkazů není. Tajemné zločiny, dál děsí metropoly, služební nadšení, nestačí k zatčení. A potom volá bezradný Scotland Yard.

0: Pane Holmesi, máte tu návštěvu?
1: Nemám čas, paní Hudsonová. Nevidíte, že studují včelí orientační tance?
0: Ale to je doktor Watson, pane Holmesi.
1: Oh, to je ovšem něco jiného. Jen pojďte, příteli, jste samozřejmě vždy vítám.
2: Dobrý den, Holmesi.
1: Buďte zdrav, Watson. Posaďte se u nás, no třeba tady na ten pařez.
2: Děkuji.
1: Nevšimli jsme si, že už tam sedí včela. Nezlobte se na ní, byla tam dřív. Co kdybyste nosil silnější kalhoty, ku příkladu z té módní festové džínoviny?
2: Nemám chuť ani čas na žertování, Holmesi. Přišel jsem vás požádat o pomoc a spěchá to.
1: Co nemilého se vám přihodilo?
2: Ni ne, ale našemu zahradníkovi, znáte ho přece.
1: O, ano, starý pan Gardner, znamenitý člověk, ochotný a přívětivý.
2: Vidíte, a dnes ráno ho zatkli pro podezření z vraždy.
1: Není možná. To se tedy náš drahý inspektor unáhlil.
2: Taky bych řekl. Tomu hloupému inspektorovi zřejmě straší v hlavě to staré otřepané rčení. Vrah je zahradník.
1: Nemluvte o něm tak ošklivě, Watsone. Náš inspektor není hlupák. Jistě musel mít nějaké velice pádné důvody. Rozhodli se zatknout a obvinit tak bezúhonného člověka.
2: No, důvody by tu byly, to ano. Zahradník sám přišel ohlásit na policii nález mrtvého muže. Objevil prý tělo náhodou ráno v 6 hodin.
1: Kde?
2: U kompostu, na konci své zahrady.
1: To ovšem ještě není důvod k podezření z vraždy.
2: Samo o sobě jistě ne, avšak...
1: Byl ten člověk nepochybně zavražděn.
2: O, ano. O tom není pochyb. Smrt způsobil úder tupým předmětem do týla.
1: Sprostá vražda zezadu. Ne, to nemohl udělat Gardner.
2: To tvrdím já též a jsem o tom pevně přesvědčen. Podle inspektora však všechna fakta nasvědčují tomu, že to zahradník udělal. Mrtvý muž je totiž známý místní zlodějíček, který mimo jiné také často navštěvoval i Gardnerovo zahradnictví. V noci samozřejmě, kradl tam všechno možné, všichni to o něm vědí.
1: To je špatné.
2: Ano, inspektor to vysvětluje tak, že zahradník si tentokrát na zloděje počíhal a hodil po něm kamenem. Na neštěstí zasáhl přesně.
1: To by ovšem nebyla úkladná vražda, nýbrž prosté zabití.
2: O, ne. Doktor říká, že tím zásahem nebyl zloděj zabit. Smrtelný úder prý byl zasazen zblízka a s jiným těžším kamenem.
1: Našel se ten kámen?
2: Ne.
1: Stalo se to určitě v noci?
2: Ano. Doktor řekl, že smrt nastala nejpozději o půlnoci a nejdříve v 8 večer. Blíže prý to určit nemůže.
1: Zahradník nemá žádné alibi?
2: Má perfektní alibi na celý včerejšek. Ovšem jen do 7 hodin večer. Prodával celý den na tržišti a viděla ho tam spousta lidí. Ovšem po 7 hodině už ho nikdo neviděl.
1: Asi byl potom celodenním stání řádně unaven a šel si hned lehnout.
2: No, přesně tak to řekl, ano. Jenže nikdo mu to nemůže dosvědčit.
1: To je velice zlé.
2: Holmesi, pomozte tomu chudákovi, prosím vás o to. Je určitě nevinen, ale...
1: Jistě. Hned se vydáme do města. Přijel jste brýčko?
2: Ano, a mám nové pérování. Prokleté mouchy.
1: Neproklínejte mouchy, Watsone. Jsou velmi užitečné.
2: A dejte pokoj, mouchy a užitečné. To jsem ještě neslyšel. Vy se z toho obdivu k přírodě jednou zblázníte.
1: Nemluvím teď jako přítel přírody, ale jako kriminalista. Mouchy mohou být v kriminalistice opravdu někdy velmi užitečné. Něco o tom náhodou vím.
2: Pro pána, snad jste se teď nespecializoval na mouchy? Myslel jsem, že se zajímáte jenom o hmyz tak obecně. Ta vaše sbírka napíchaných broučků je opravdu pěkná, ale...
1: Ne, Watsone. Já jsem dosud ze starého světa. Vím toho o mnohém nemnoho. V dnešní době ovšem specializace postupuje mílovými kroky. Kdysi se považovalo za specializaci, věnoval-li se někdo výhradně studiu hmyzu. Dnes už jsou i specialisté na mouchy, a nebo třeba jen na tropické mouchy. A brzy možná vznikne specializace jen na druh, dejme tomu, Sacrophaga carnaria. A posléze možná budou specialisté jen na pravou zadní nohu onoho druhu.
2: Trochu to přeháníte.
1: Jistě, ale mám ku příkladu přítele entomologa, který se již dávno specializoval právě jen na nekrofágní hmyz. Jistě víte, co to je.
2: Ale ovšem, hmyz vegetující na mrtvolách a mršinách. Ale nemusíme snad hovořit o tak nechutných věcech.
1: Kriminalisté, Watsone, musí se velice často zabývat záležitostmi zdánlivě nechutnými. Jakož ostatně i jiní vědci. Nedívejte se na to laskavě očima povzneseného laika, ale očima vědce. Pak nebudete vidět nechutnost, nýbrž pozoruhodnost této specializace. Což to není vskutku pozoruhodné, že hmyz je vybaven tak vysoce citlivými smysly, zejména čichem?
2: O, prosím, uznávám, že to je pozoruhodný a pro mnohé možná zcela nový a nečekaný poznatek. Avšak...
1: A právě z toho důvodu bývá hmyz obvykle první na místě, kde je mrtvola. Mnohem dříve než policie.
2: Nemohli byste pro boha mluvit o něčem jiném?
1: Budu muset, protože já toho o nekrofágním hmyzu mnoho nevím. Ale žasl byste, jak zajímavě a poutavě o tom umí vyprávět ten můj přítel. Stevenson se jmenuje. Je to doktor přírodních věd. A je mimochodem také odborným poradcem londýnského Scotland Yardu.
3: Neunavujte mě, Gardnere. Já vím, že jste slušný člověk a kdesi, cosi, znám vás a léta u vás přece kupují okurky a rajčata, ale všechny okolnosti svědčí proti vám. Tak mi to přece usnadněte a přiznejte se.
4: Pane inspektore, já vás taky mám za slušného člověka a ctím ve vás stálýho zákazníka. Ale pochopte přece, že se nemůžu přiznat k něčemu, co jsem neprovedl.
3: Tak ještě jednou. Co jste dělal včera večer od 7 hodin?
4: Kolikrát vám to mám říkat? Krátce po 7 jsem přijel domů z tržiště. Umyl jsem se a šel jsem hned na kutě. Spal jsem až do rána do 17:30. Pak jsem...
3: Dobrá, dobrá. Může vám to někdo dosvědčit?
4: Ovšem, že ne. Teď víte, že žena je v nemocnici a nikdo jiný v domě nebyl.
3: Svědectví manželky by vám stejně moc nepomohlo. Nočního hlídače nemáte?
4: Pro Krista pána, pane inspektor, proč se mě na to ptáte? Teď přece dobře víte, že nemám.
3: Výslech je výslech, Gardnere. Jako občan vím, že nočního hlídače nemáte, ale jako policie to nevím, tak se musím ptát.
4: A nač bych taky měl zaměstnávat nočního hlídače? Jenom zbytečné náklady. Tady přece nikdo nekrade. No, kromě toho. No, já vím, o mrtvých jen dobré, ale je to pravda. On byl jediný, kdo mi tam občas něco štípnul. No, ale kvůli tomu bych ho přece nezabíjel, pane inspektore.
3: Vstupte. Dobrý den, Holmesi, to je ale šťastná náhoda, že jste tu.
1: Žádná náhoda, inspektore. Tuhle přítel Watson mě informoval...
2: Dobrý den, inspektore. Buďte zdrav, Gardnere.
3: Říkejte mu obžalovaný.
1: Nechci zasahovat do vaší pravomoci, inspektore, ale byl bych rád, kdyby se prokázala Gardnerova nevina.
3: Proboha, to já taky. Nikde člověk nedostane tak výtečná rajčata jako u Gardnera. Ale co mám dělat, svědčí-li všechny okolnosti proti němu? Musím ho prostě obvinit, vyslechnout a předat soudu.
1: Na nikoho jiného nepadl ani stín podezření.
3: Ale ano, ovšem. 4 další lidé byli v podezření, jenže všichni 4 mají na včerejšek perfektní alibi až do půlnoci.
1: Od 8 do půlnoci?
3: Ten jeden od 8, další až od oběda, jeden dokonce od rána.
1: Všichni mají alibi přesně do půlnoci?
3: Jenže 2, co byli hostinci. Jeden pak až do 1 hodiny po půlnoci a poslední až do dnešního rána. Takže vidíte, že s Gardnerem to vypadá beznadějně.
4: Pane Holmesi, vy tomu přece nevěříte.
1: Nevěřím, Gardner, ale to je ovšem málo. Rád bych se pokusil přesvědčivě prokázat vaši nevinu, kdyby inspektor laskavě dovolil.
3: Ale jistě, Holmesi, čiňte co libo. Samozřejmě v mezích zákona.
1: Nenamítal byste ničeho, kdybych přivedl jednoho svého přítele?
5: Snad ne toho Stevensona.
1: Právě toho, Watsone.
3: Kdo je to?
1: Znalec hmyzu. Přesně řečeno specialista na mouchy.
3: Pro pána, k čemu nám bude dobrý? Mouchy přece v tomhle případě nehrají naprosto žádnou roli. Smrt byla způsobena tupým předmětem a...
1: Mám jakési tušení. Sám vám to ovšem nemohu dost dobře ani vysvětlit, natož pak doložit. Mohu tedy přivést doktora Stevensona? Náhodou je zde nedaleko na studijním pobytu a jistě mi neodmítne pomoc.
3: Ale jistě, jen ho přiveďte.
5: Víte, inspektore, on je to externí odborný poradce Scotland Yardu.
3: Jo, tak.
1: Seznamte se, pánové. Doktor Stevenson, doktor Pickwick.
6: Těší mě, pane kolego.
7: Rád vás poznávám, ale vy nejste přece lékař.
6: Ne, jsem entomolog.
7: Každý se nějak živí.
1: Doktor Stevenson byl tak laskav a prohlédl si mrtvolu.
7: Prosím, pokládal-li to inspektor za nutné?
3: Nezlobte se, doktore, ale...
7: Já se nezlobím, jenom nechápu, k čemu je to dobré. Dokáže snad entomolog lépe ohledat mrtvolu než lékař?
6: To jistě ne, pane kolego, však také to nebylo ohledání v tom obvyklém slova smyslu. Soustředil jsem svou pozornost pouze na vajíčka, která už stačil nekrofágní hmyz naklást.
7: To není nic objevného, hmyz to dělá vždycky.
6: Jistě, jistě. Vy však nejste specialista, takže vajíčka různých druhů hmyzu od sebe nerozeznáte.
7: Nevím, proč bych je měl rozeznávat.
6: To na vás samozřejmě nemůže nikdo žádat.
7: To bych prosil.
6: Já jsem si ovšem vzal pár těch vajíček pod mikroskop a bezpečně jsem rozeznal, že patří čeledím Kaliforidy, Sarkofagidy a muscidy.
7: No a co z toho? Mě a inspektora zajímá mrtvola a ne muší vajíčka.
6: Je mi velmi líto, že to musím říci, ale jmenované čeledi jsou heliofilní. To znamená světlomilné, inspektore. A kladou vajíčka, doktore Pickwicku, zásadně jen ve dne.
7: Co tím chcete říci? Že jsem snad špatně určil dobu smrti?
6: Určil jste ji poněkud nepřesně.
7: Vy se v tom tak vyznáte, člověče. Nemohu přece určit dobu smrti přesně na hodinu. Rozpětí 4 hodin je přiměřené okolnostem.
6: Ano, ano, to jistě. Nicméně budete muset posunout počátek onoho rozpětí o nějaké 2-3 hodiny kupředu. Vajíčka prostě musela být nakladena nejpozději do 6 hodin.
7: Vy zřejmě nemáte ponětí, jak se odhaduje doba smrti. Musím přece přihlížet také k tomu, kde byla mrtvola nalezena. A ona byla nalezena mezi kompostem a kůlnou, tedy na chladném, zastíněném místě. Rozumíte?
6: Nalezena, to ano. Zločin však byl spáchán někde jinde a mrtvola byla pak po setmění přenesena.
7: No dovolte, co vy si...
6: No pardon, doktore Pickwicku, není ovšem vaší chybou, že jste to nepoznal. Nepatří to ani k vašim povinnostem. To měli zjistit policisté a oznámit vám to včas, abyste na to mohl brát zřetel.
3: Ono totiž...
6: Ne, ne, ani vám to nevytýkám, inspektore. Pachatel si zřejmě počínal obezřetně a nezanechal žádné stopy, podle nichž byste to mohli odhalit.
3: A podle čeho vy jste to tedy poznal?
6: Podle vajíček vysoce teplomilného druhu Lucilia sericata, ten se totiž vykládá...
1: Řekněme raději klade vajíčka, ne?
6: Prosím, prosím, je to pro laiky srozumitelnější. Tedy tento druh klade vajíčka až tehdy, když povrchová teplota substrátu dosáhne asi 30 stupňů Celsia.
5: Včera byl sice mimořádně teplý den, nicméně...
6: Pozor, Watsone, neříkám teplota vzduchu, nýbrž teplota mrtvoly. Z oněch vajíček tedy můžeme bezpečně usoudit, že smrt nastala nejpozději v 5 hodin, kdy ještě slunce hřálo, a že mrtvola pak ležela nějakou dobu na přímém slunci. Nikoli tedy ve stínu. To ovšem nemohl doktor Pickwick tušit a proto se v odhadu o něco zmýlil, že?
7: O 2 hodiny. To v našem povolání ovšem...
1: O 3. A ty 3 hodiny, doktore, mohly rozhodnout o odsouzení nevinného. Nebýt mého přítele entomologa?
4: Já, páni, že bych tomuhle rozuměl...
1: To... Ale vždyť je to jasné, Gardnere. Byla-li vražda spáchána v 5 hodin, nemohl jste ji spáchat vy.
4: Ne.
1: Protože máte nevyvratitelné alibi.
4: Jistě, no, to jsem byl přece na tom trhu.
3: Ano, to máme ověřeno.
4: Takže to tedy...
1: Jste volný, Gardner.
3: Zdá se, že jste v skutku nevinen, já se vám omlouvám. Nicméně, lze to opravdu považovat za pádný důkaz pro porotu, to vaše určení vajíček, doktore Stevens, ne?
6: Jsem specialista a soudní znalec, inspektore. Kromě toho důkaz nebude spočívat jen na mém prohlášení. Snad jste si všiml, že jsem nalezená vajíčka uložil do krabiček a před vámi zapečetil.
3: Jistě, jistě. Snad máte v Londýně lepší mikroskop.
6: Ne, o to nejde. Z vajíček dochováme v laboratorních podmínkách dospělý hmyz a ten pak předložíme soudu i s popisem a vyobrazením onoho hmyzu. Každý se bude moci přesvědčit, že jsem se v určení nezmýlil. Stačí, inspektore?
3: Bohatě. A děkuji vám. I vám, pane Holmesi. A vy, Gardner, jste skutečně volný.
4: Rome, já z toho mám teď v palici takový tohoto, jak se to řekne to?
1: Dilema. Gardnere, tak. Neřešitelný rozpor. Vy teď nevíte, zda máte dálničit ten odporný a škodlivý hmyz, když vám vlastně zachránil život.

0: Kdo říká, že si nic nepamatuju? Kdo to řekl? Já si náhodou moc dobře pamatuju. Všechno si pamatuju. Já vůbec nejsem... Co jsem to... Jo. Je, to byly časy. Moc dobře si to pamatuju. Moc jsem cestoval. To kvůli tomu, jak jsem jmenoval... Kvůli Panurgovi. Tedy Panurgos byl můj moc dobrý přítel. Mimochodem taky moc veliký sprosták. No zkrátka, šarmantní člověk. A měl velký problém. Ale nejdříve vám musím říct něco o sobě. Tak tedy, já jsem se nejdříve narodil. Tak jsem se tedy narodil a hned jsem se z toho radoval. No a pak jsem z toho vyrostl. Ještě kousek. Tak. Nebudete tomu věřit, ale vyrostl ze mne, jako z tatínka a maminky, obr.
1: Byl jsem fešák.
0: To jsem si tenkrát říkal.
1: No, pěkný kousek.
0: To jsem si taky říkal. Pak mě vychovávali, to byla, myslím, už si nevzpomínám, moc veliká nuda. Ale pak jsem narazil na Panurga.
1: No, to jsem šel a takhle jsem na něj narazil. Pane, kam kráčíte v neděli odpoledne frekventovanou pařížskou ulicí? Nemůžete se dívat na cestu před sebe, abyste nevrážel do kolem jdoucích, kteří jsou rovněž roztržití. Cože?
2: Jona, děde, Josa, Josen, děde, BHD, Eremedio, BHD, Heversala, Jesen, děde.
1: Teď já vám nerozumím,
2: no,
1: pane.
2: No, no, my here. Endo, pět met in den tunge.
1: Ale příteli. Kolede, co, neumíte mluvit francouzsky?
2: No, jak pak by ne, pane. Je to můj přirozený a mateřský jazyk, neboť jsem byl zrozen a vychován v zahradě Francie ve vínonosné šampáni.
1: Výborně. Na mou věru, zalíbil jste se mi na první pohled.
2: No,
1: či spíše na první náraz. Nemohli bychom si říkat?
2: No mohli, neboť nic nám v tom nebrání.
1: Vyhovíte-li mé vůli a nehnete-li se nikdy z mé společnosti, vytvoříme spolu, vy a já, tedy já a vy, novou dvojici přátelství, takovou, jaká byla kdysi mezi Amisem a Amilem.
2: Pane, mé jméno je Panurgos. Přicházím právě z Turecka, kam jsem byl odveden do zajetí. A rád přijímám vaši, ale... Vždyť jsme se rozhodli, že si budeme tykat. Tedy znovu rád přijímám tvou nabídku a ujišťuj tě, že tě nikdy neopustím, ani i kdybys šel ke všem čertům a čertícím.
0: Ale ve skutečnosti to dopadlo právě naopak. Byl jsem to já, který musel kvůli našemu přátelství následovat Panurga ke všem čertům a hlavně čerticím. To bylo tak. Panurgos měl, jak jsem již byl pravil, velký problém. Hnedle se to dovíte. Panurgos si nikdy nic nenechá pro sebe.
2: Milosti, konečně jsem objevil, co je příčinou, že nemohu v noci spát a ve dne bdít, co mě připravuje oklid a pokoj, co na mě leží jako můra. Co mi...
3: Stručněji, příteli, dostávám hlad a žíze.
2: Krátce a dobře, můj vznešený příteli a dobrodínče, pojal jsem nezvratné podezření, že bych se měl oženit. Prosím vás.
1: Už si zase vykám.
2: Promiňte, výsosti, už se to nebude opakovat. Ale vraťte se ke mně. Pojal jsem nezvratné podezření...
1: Že by se směl oženit.
2: A teď to prasklo. Proto tě prosím při náklonosti, kterou ke mně již dlouhý čas schováš, pověs mi o tom své mínění.
1: No tak, protože jsi jednou vrhl kostky a tak si se rozhodl a pevně si usmyslil, není již třeba o tom mluvit. Zbývá jen uskutečnit to.
2: Ale nechtěl bych to uskutečnit bez tvé rady a doporučení.
1: Souhlasím s tím, radím ti to a doporučuji.
2: Ale kdybys byl toho mínění, že by bylo pro mě lépe zůstat tak, jak jsem, to jest svoboden a nepodnikat žádnou novotu, raději bych se neženil.
1: Nežení se tedy.
2: Ovšem, ale chtěl bys, Abych tak sám samotinky zůstal po celý život, osamělý člověk postrádá o něch útěch, kterých se dostává lidem ženatým.
1: Tak se tedy ožeň.
2: Ale kdyby žena ze mě udělala paroháče, jo, cítím, že mi rostáš. No, a byla mi nevěrná, nebo mě dokonce podváděla s jiným, stačilo by to, abych vyletěl z kůže. Mám velice rád paroháče a velmi rád je, zejména jejich manželky, navštěvuji. Ale raději bych zemřel žízní, než žil s parohama.
1: No, to se stává, neboť jak důmyslně praví filozof Seneca. A co uděláš druhému, buď jist, že druhý udělá tobě.
2: Jo.
1: No jo, máš jistě pravdu, nežeň se tedy.
2: Ale co kdybych velmi dobře a velmi dlouho hledal. Nepodařilo by se mi nakonec najít ženu počestnou a cudnou?
1: No jo, to je docela dobře možné. A proto ti radím, ožeň se.
2: No jo, ale kdyby tomu osud chtěl a vzal si nějakou řádnou ženu, nebyla by mě nakonec po hlavě, kdybych se nechoval podle její hlavy. Ty řádné ženské bývají své hlavy.
1: A víš, že máš pravdu. Proto se nežeň.
2: No jo, ale kdo se bude o mě starat, když onemocním? Pirenejský mudrc praví, kde není ženy, je nemocný ve velikém nebezpečí.
4: A takto naše debata pokračovala, s přestávkami pro jídlo, pití, spaní a jiné přirozené potřeby, ještě 3 týdny. Posléze jsme dospěli k závěru, že teoretickou diskuzí se problém nevyřeší. Že je třeba získat v této věci praktických zkušeností. I rozhodli jsme se vydat společně do světa, abychom vyzkoumali, jaké jsou zvyklosti mezi mužem a ženou v různých národech a společnostech. Jeli jsme vozmo. Koňmo. Na oslech i po svých. Po nížinách i horstvech, až jsme dorazili k moři, nalodili se a pluli. Pluli, až jsme se vylodili na čemsi, co připomínalo ostrov.
1: Pšt, ticho.
5: Co je?
1: Ticho.
5: Co se děje?
1: Co to tu šustí?
6: S dovolením já.
1: Vy? A kdo s dovolením jste a jak jste se tu vzal?
6: Já jsme vyslanec jeho odříkavosti nejhubenějšího krále Postýlka 7. A byl jsem vám vyslán v ústrety.
1: Oh, no těší nás. Ale ne, vy nešustíte. Vy šoupete nohama. Co já slyším, to šustí, jako když se nadspává jitrnice.
2: Nebo spíš jako když jitrnice plavou na vodě.
6: Ani slova o jitrnicích, prosím.
2: Co?
6: Náš král, když se o nich jenom špitne, rozčílí se tak, že plive solené hovězí sliny.
2: Ola.
6: Ano, ano, máte vidět tu tmu potom. Hotové temno.
2: No, ale proč to, prosím, což nemá váš pan král rád jitrnice?
6: Nejen, že je nemá rád, přímo je nenávidí. On si je ekluje, víte? Jmenuje se Postýlek, chápete?
2: No,
7: ostrov, na kterém jste stanuli, se jmenuje Divoký ostrov.
2: Je divoký?
7: Ano. A je rozdělen od jak živa mezi řadu kmenů a rodů jitrnic. Domácí jitrnice tamto.
2: A tady vpravo.
7: Divoké jitrnice tamto.
2: A ty jsou vlevo.
7: Horské jitrnice.
2: Ty jsou nádherné.
7: Nenacpané jitrnice, ty jsou zvlášť neskrotné. Dále potom městské jitrnice, venkovské jitrnice, klobásy, paštiky, jelita. Ještě nechápete?
1: Pane, jo. A jak se ta havěť navzájem snese?
7: No právě, že se nesnese. Jitrnice se stále perou mezi sebou.
2: Ale, no.
7: Ale jakmile se naskytne někdo zvenčí, hned se proti němu sjednotí a jsou stejně zuřivě svorné,
2: no,
7: jako byly předtím nesvorné.
2: No to je divný pro národ. Říkáte Jitrnice, no to se nedivím, že je ten váš postýlek.
7: Postýlek, prosím.
2: Je, tak on je jako od postí, on ano, je od, ano, já jsem myslel, že je od postele, ano. Že ten hubenej nemá rád.
7: Taky s nimi vede válku. Pořád. Od začátku do konce. Král postílek se přece pořád postí. 3/4 dne propláče.
2: Chuděr.
7: A vyrábí špejle.
3: Dejte pokoj.
7: Chápete? Oni mu je kradou. Jitrnice jsou nemožně nacpané obludy, zrádné a obojaké. A každá má dva konce. A každý konec je jiný.
2: Jak si...
7: Promiňte, já jsem se rozšíl.
2: No to nic, to je to.
7: Už jsem nejet Jitrnice aspoň 10 let.
1: A není to tu pro vás nebezpečné? Na ostrově plném nepřátel?
7: Ale kde pak? Jitrnice žijí pouze ve vnitrozemí. K pobřeží ani nepáchnou. Bojí se slané vody. To víte, to je vzpomínka na doby, kdy se vařili.
2: Aha, a váš král je svobodný, myslím, neženatý.
7: Samozřejmě, ačkoliv nejedna jitrnice už na něj měla chuť. Sama královna.
2: Já vám rozumím.
7: Promiňte, já nemohu o jitrnicích hovořit, dělá se mi mdlo.
1: A co tu dobrý muži vlastně pohledáváte? Přišel jste vyjednávat s jitrnicemi?
7: S jitrnicemi se nevyjednává. Jitrnice se žerou.
2: Ale
7: pardon, likvidují. Ale žerou.
2: Pane vyslanče.
7: Jeho odříkavost mě vyslala, abych vás před jitrnicemi varoval, dokud je čas, a abych vás přivedl k jeho odříkavosti na slavnostní postní večeři.
1: No to si dáme. O postní hody u postýlka. Ale k sakru, abych neklel, čím ty hosty hostí, když se furt jen postí?
7: Náš král má mandle jako brýle na jedno oko. Játra jako sekeru. Svaly jako dech. Kosti jako koláče. Paty jako ký. Nohy jako kytaru. Kolena jak stoličku. Chodidla jak kelínek. Ramena jak nosítka. Tváře jak pár dřeváků. Čelo jako vázu. Paměť jako řešeto. Úsudek jak zoubák. Tak proč by se potom všem nepostil, že? Ale hosty má rád. Ovšem, že je nejí, abyste si nemysleli.
2: Pane velvyslanče, myslím, ano. Že chápu, proč se neoženil. Kdo by mu vařil, když se postí? To by se ani nestálo za to. Já mám radši ženy než jitrnice, ale dobrá jitrnice taky není k zahození a je možná lepší než špatná ženská. Tak si myslím, Pantagrieli, že král postílek nám moc neporadí. Radši se porozhlédneme u těch jitrnic.
1: Podívejte.
2: Co?
1: Neběhá kolem nás něco? Tady. Něco velkého nebo malého, ale šustivého.
2: Pane velvyslanče, ty jitrnice, jsou to samečci nebo samičky? Ženy či panny?
7: Jsou to samičky. Podle pohlaví, smrtelné podle stavu a ženy či pany podle okolností.
2: No u všech čertů, jako u nás. Některé pany, některé nikoli. Příteli Pantagrieli, jsem pro jitrnice. Jaký pak je to zvrácený zád vést válku se ženami? Dejme se k tím a roztřískejme toho sprosťáka, postilka, nacuckej.
7: No to ne, to nejde přece. Já s vámi absolutně nemohu souhlasit. Jeho odříkavost vůbec není sprosťák a nemá žádné cucky. Mimo to jsme během našeho rozhovoru natolik postoupili do vnitrozemí, že už to začíná být pro mne nebezpečné. Jitrnice, zachraň se, kdo můžeš.
5: Raz, dva, hraniční jitrnice na hranice. Divoké jitrnice na kopec. Horské jitrnice do údolí.
1: Ty jsou hrozně řeku dále.
5: Domácí jitrnice do zálohy. Bílé jitrnice nalevo a tlačenky doprava.
1: Jak se tlačí?
5: Lahutkové jitrnice. No kde jste? Do čela. Píte je, hurá! Raz, dva.
1: Já to tušil. Pořád to šustilo. Dokonce se mi chvíli zdálo, že jsem už jednu viděl. Proradné jitrnice, chystali se na nás už hezkou chvilku.
8: Štěchy, a zdá se, že jsme obklíčeni. A já se na ně tolik těšil. Uvažoval jsem dokonce o tom, že se s některou ožením, že spojím jídlo s erotikou.
1: Jo.
8: To bych si dal. Roztrhala by mě, upekla zaživa, uškvařila, najíst by mi nedala a možná, že by mě i tloukla a špejlí vypíchala oči.
1: Pane vyslanče, odveďte nás ke svému králi.
8: Ale okamžitě.
1: Postílek k nám bude mít lepší mezinárodní vztahy. Pane vyslanče, kde jste?
8: Pane vyslanče, zachraňte nás. Vyslanče, kde jsi, ty jeden vyslanče?
1: Utek, touhle dírou v zemi.
8: No to se mu to utíká, když je hubený.
1: Ale co, my si pomůžeme sami.
5: Bílej trnice poskokem vpřed. Divoké trnice zahnout doprava.
9: Kde?
5: Paštiky přitáhnout zleva.
9: Kde?
5: Klobásy vypustit klobásové jedy.
9: Zde!
5: Tlačenky zatlačit. Raz, dva.
8: Dívčí válka. Proč já jsem kdy vůbec horečně toužil po tomhle bojovném pohlaví?
1: Pokusím se s nimi vyjednávat.
8: Jemně stěžujo.
1: Tak, vznešené bojovnice. Nepřišli jsme vás ohrožovat. Přátelsky přišli jsme na návštěvu. Vyslanec krále Postílka.
5: Mluví o Postílkovi. Je to jasné. Jsou to špehové.
8: Ale ne.
5: Raně. Raz, dva.
8: Ona umí počítat jen do dvou.
1: No tak v manželství by to mělo stačit. Nebo bys chtěl mít příteli v posteli třetího?
8: Oh, není mi do žertu, házej vás špejle. Vážená, milá, laskavá, jitrnicová velitelko, my Postílka vůbec neznáme, jak bychom mohli znát takového holého nemravu.
5: Teď se sám usvědčil. Holé jsme my. Postílek je chlupatý jako chlupatá housenka v foji. Holé je krásné.
8: Je.
5: Ať žije holé tělo.
8: Ty
1: všecko zkazíš a popleteš.
8: Mlč
1: a nechej jednat mě. Milé jitrničky, jste nám sympatické a máme k vám kladný poměr. Potvory, taky se do mě strefili.
8: Au, sufražetky.
5: Jste našimi zajatci. Předvedeme vás před naši královnu. Pochodem vchod

0: podívej.
1: Co?
0: Capka jako tulej.
2: Zkus chodit po špejlích.
3: Děkuji vám, věrné bojovnice všeho druhu Jitrnice.
4: Rozkaz.
3: Svůj úkol jste splnili, ostatní si vyřídím sama.
4: Rozkaz.
3: Odchod. Odchod počkejte někde jinde. Nedívejte se klíčovou dírkou. Neposlouchejte za dveřmi, stejně tady žádný nejsou a nepomlouvejte mě. Všechno přeci dělám jenom pro všech dobro. Pro naše dobro.
0: Pro pána krále.
4: My víme, královno.
3: No jen aby. Já zase vím svoje. Minulou středu si mě pomlouvala na terase celé 2 hodiny.
0: Jak?
3: A to ještě šli pozadu. Já to vím dobře, mám svoje zprávy.
4: Ale ty zprávy nejsou pravdivé.
3: Možná, že nejsou pravdivé, ale já mám pravdu vždycky. I kdyby to pravda nebyla. No tak, půjdete už? Tak, št. Cizinci, buďte nám velmi srdečně vítáni a dejte si na nás pozor. Co tu vlastně děláte? No tak přátelé, mluvte.
0: Jasnosti,
3: ano?
0: Vy jste po večeři.
3: Jak, prosím?
1: No, můj přítel, pan Urgos, totiž hledá nevěstu.
0: Nech to.
4: Já vím, jak.
3: No?
1: Takovou hodnou, hodnou, sličnou, tichou, domácí.
3: Domácí Jitrnici, pochopitelně. No, drží domácnost pevně v rukou a rozšoupne se jenom v době postu.
0: Co rozšoupne?
1: V době postu?
3: No, to je tady zvykem. Hlavně tehdy, v době postu.
0: V době postu.
3: Jakmile se rozšoupne jedna, rozšoupnou se všecky. Jedna po druhé. No a pak šoupeme všechny společně.
0: Aha, jo. A jasnosti, prosím vás, jak dlouho u vás takové rozšoupnutí trvá?
3: Jak kdy? Někdy ani nemá čas skončit a hned zase začne. A jindy je to naopak.
0: No, na to já ale nejsem zvyklý,
3: ale...
0: jasná královno. U nás se rozšupují muži. Nebudu se přece vrhat do nejistoty.
3: Vrhat se budete, ale do práce. Naše bojová cvičení nám zaberou hodně času. A ti, co nebojují, no tak musí pracovat. Vybojovat přeci nemůžete. No, podívejte se na sebe. Vy přeci nejste žádné Jitrnice.
1: Ne,
3: no
1: to,
3: tak,
1: to ne.
3: No tak, přátelé, musíte pracovat.
0: Pracovat? Pantagrieli, vyříct si to sám. Ty jsi mě spal do ženění, já se zdechnu. Mně už to ženění přešlo definitivně.
4: Pas, začenka ke dveřím, paštiky k oknům, klobásy na strop. Je-li ta dožita, do chodby. Neproklouzne ani mi.
2: Královno, půjď nás pryč. Pan Urgos se ženit nechce, tak co s námi?
0: No,
3: nechce se ženit, ale bude.
0: Pantagrieli, pomoc.
3: A bude a bude
0: pomoc,
3: a bude.
0: Pomoc.
3: Zavřete dveře. To, co se bude dít nyní, ať radši nikdo nevidí. Ale dělám to všechno jenom pro náš krásný divoký ostrov.
5: Tak to by snad stačilo. Co se stalo potom, to nemůžete vidět, protože to nikdo neviděl. Pan Urgos mi to později vylíčil asi takto.
0: Královna se pomalu přiblížila k panu Urgovi, tedy ke mně. Sundala si helmu. Odhodila tady od prsou, štít do kouta. Meč do druhého kouta, zula si boty. Začal jsem si zoufat, nejsem na takové volné mravy zvyklý. Svlékla si kabát, pak druhý, pak třetí. Dalo by se říct, že nevypadala nejhůř, ale nebylo to vidět. Ještě měla na sobě asi 3 kabáty. Potom mě oslovila.
3: Líbíš se mi, cizinče?
0: No, oni se tě nediví.
3: No, budeme spolu chodit,
0: ne,
3: jo?
0: Bolej,
3: chodit pořád s jelitem mě totiž nebaví. Budu si tě pěstovat pro změnu.
0: Pro změnu nejsem k mání, jasná královna.
3: Ne.
0: Tak si manželství nepředstavuju.
3: Ne.

0: Kdyby jsi věděl, kolikrát mě chtěl za ženu postílet. A král sousedního ostrova. A král Třespolního ostrova si představ. A král celého souostroví. Ňuf.
1: Ňuf, ňuf, ňuf, ňuf, ňuf, ňuf, ňuf, ňuf, ňuf, ňuf, ňuf, ňuf, ňuf, ňuf, ňuf, ňuf, ňuf, ňuf,
0: a celého světa heč.
2: Vidíš těch nápadníků, tak jsi je měla vzít a nebyla bys tak chtivá.
0: Cože? Ty odporný skrčku, mě chceš odporovat? No to si tedy nepřejde, bum!
2: Ona mě bije, no to je ženské pohlaví. Ta, co vidíš, Pantagrieli, co jsem vždycky říkal o ženských. Pantagrieli, kde jsi pomoct?
3: Tady jsem a pomohu, ale jak? Je, víš co, zajmeme královnu.
2: Ale jak, na kterém konci?
3: No na obou. Vezmeme ji za oba konce najednou a uprostřed pěkně zmáčkneme. Ale rychle, dokud nedává pozor, protože se raduje ze své rány.
0: Au! Co to děláte? To bolí! Ježi, já prasknu, no tak přeci se to nedělá, hošti.
4: Zvijám jí přes koleno, Pantagrieli.
0: Nedělej to, neprosím vás, hlavu, lidé. Vím, že jste dobří muži a že mi neublížíte. Já vám dám zabijačku.
2: Slibuješ?
3: Čestný královský.
0: Slibuju, slibuju.
3: Jo, tak ji pustíme.
0: Jo. To se mi uleví. Chyťte je, chtěli mě zlomit přes koleno.
5: Slováci vzhůru, jeli tam dolů, paštiky na dolec. Domácí jitrnice připravit ke střelbě. Teď, tlačenka, tlačit.
0: Kde jsi nechala horské jitrnice? Mé elitní jednotky. Nemůžu se přece ukázat před nepřítelem bez svých elitních jednotek.
5: Horské jitrnice mají službu v kuchyni.
0: Přiveď je, do kuchyně stačí elita. Nebo ne, dej tam bílé jitrnice, totiž ne, ty by se zamazali, dej tam klobásy.
5: Když dám do kuchyně klobásy, bude mi chybět přední voj. A když tam dám jelita, tak zadní.
0: Tak tam dej tlačenku.
5: Už tou se nedá pohnout, když tlačí.
6: Ale kde je nepřítel?
7: No, utekl, chvála bohu. Zatímco se ty ženské nemohly dohodnout o bojové taktice, nepřítel utekl. Ale lehké to nebylo. Jitrnice Panurgovi na nějaký čas zošklivly myšlenku na ženění, ale brzy ho opět posedla s dvojnásobnou silou. To jsme připluli k dalšímu ostrovu. Stromy tam byly tmavozelené, řeky modré, tráva světle zelená, pole hnědá, domy bílé, slunce oranžové.
2: Nezapomeň na hudbu.
7: Ovšem, po celém ostrově se rozléhala tichá, sladká...
2: Nivá?
7: Sladko-tichá, nivá hudba.

0: Co je to? Co to vidí?
1: Dobrý den, krásné dívky.
0: Dobrý den. To jsou ale krásné, lepé dívky. Ne jako ty holé, tlusté, divoké jitrnici. Tyhle jsou takové éterické, pokojné a štíhlé. Asi se tady ožením.
2: Pozor, příteli, neříkej ho, dokud nepřeskočíš.
3: Drazí cizinci, vítáme vás na ostrově.
4: Harmonie,
3: kde je každý host obyčejně
4: neobyčejně vítán.
3: Jmenuji se Quinta a zde jsou mé sestry.
5: Prima.
6: Sekunda.
3: Tercie.
5: Kvarta.
6: Sexta.
3: Septima.
5: Oktáva.
7: Já bych se rád zeptal.
3: Máte jistě hlad. Primo, zařiď, ať se hosté řádně najedí. Láska prochází žaludkem.
0: Láska. Kvintičko, tady na ostrově.
3: Chtěli byste se jistě také po cestě osvěžit. Sekundo, připrav lázeň. Máte radši ručníky lněné, vlněné nebo bavlněné?
7: No tak co se mě týče, mám nejradši froté.
0: A co mě se týče, mně je to úplně jedno, ale Kvintičko, rád bych
3: Kvarto, prosím tě, ať je dosti von ne soli. Odvedu vás do vašich pokojů, abyste se převlékli.
7: Mě by zajímalo.
3: Tvůj pokoj, mohutný cizinč.
5: Má dveře do zahrady a přímo pod oknem
3: je modrý šeríkový keř,
6: který kvete na žloutle a žlutě.
0: A tady to
3: tvůj pokoj, zvědavý cizinče, je o oktávu výš.
0: Ano, a ví, že ne.
7: Počkejte, a to už půjdeme spát?
3: Ale co vás napadá, po večeři se budete bavit. Aha. Bude hrát hudba.
5: Bude se tančit, zpívat, zívat.
3: A teprve potom spát. Sexto, víš, co máš dělat, viď? Sexta je dobře vychovaná dívka. A přitom tak sexy.
5: No to ano, sexy.
7: Tak myslím, já jsem taky panu sexy. Rguže, tady se nám líbit bude. Jenom
6: všechny naše dívky jsou neobyčejně dobře vychované.
8: Umějí plést, vyšívat, štupovat. Umějí prát a ždímat. Umějí vařit, žehlit a smažit. Umíme pařit.

0: kouzelné.
1: No poslyšte, lepé dívky, jak vy skotačivě a čistě pějete, ale rád bych se...
2: Kvarto, věnuj se tady tomu krásnému pánovi.
3: Chce se oženit.
1: No to je zvláštní, ani nedopovím a už se to zařizuje.
4: Jak by ne. Všechna přání máte totiž napsána v očích.
1: Ty sladká.
5: Oktávo, prosím, sestav program na dnešní večer. Oktáva je totiž ze všech nejchytřejší.
6: Jsem trochu ospalý, mladá paní.
5: Slečna, slečna, říkej mi sol, je to diskrétnější. Do re mi fa sol asi toto.
4: A teď bude teprve veselo.
6: Veselo? No, raději bych si trochu odpočinul.
5: No, půjdeme s tebou do pokoje. Pomůžeme ti obléct pyžamo.
1: Všechny?
4: Samozřejmě. Budeme ti zpívat a vyprávět pohádky, aby se ti lépe usínalo.
1: No a kdo bude vyprávět pohádky mému příteli?
5: My jsme zásadové. Buď jeden, nebo druhý.
6: No tak on už se pan Urgos nějak obejde, že?
4: Já máš pěknou peněženku.
3: Vyšívanou. Hmm? Prima umí prima vyšívat.
5: Sekunda nutně potřebuje nové náušnice. A kdybys viděl Terciny boty? A co teprve Kvarta?
4: No, tolik miluji rybolov a vůbec lov. A vůbec nemám podběrák.
5: Víš, že na sebe vůbec nemyslím, ačkoliv už 2 roky nemám nové prádlo. Ale sexta...
4: Co sexta? Sexta je z nás nejcudnější a nejskromnější. Nepotřebuje vůbec nic, ani šaty nechce. Nejraději chodí nahá. Ale co spotřebuje voňavky? Taky by potřebovala nové brýle, už si oči vykoukala.
6: No, tak ji kupte brýle. Je, já bych spal. Černé, ať nic nevidí a nekazí si zrak. Dám vám peníze. Je, já bych spal. Dám vám hodně peněz. No a co se ptý má Oktáva?
5: A ty jen čtou, knihy, knihy, knihy. Ty by potřebovali...
6: Co, knihovnu?
3: Ale ne, kombine.
6: Je, to mě dojímá.
4: Holky, už spí. Holky, jde se o Oktávu.

0: No, lepé dívky, to jsou mravy, že se nestydíte nechat hosta samotného.
1: Kuku, kuku. Už jsme tady. Mm-hmm. Do remi fasola si toto.
2: Odpust, že jsme tě nechali čekat.
0: Ano.
2: Museli jsme se trochu připravit. Hm.
1: Jak ti sluší pyžama?
0: No, kvartičko, pojď, pusoď se tady vedle mě. Dám ti pusu. Moc se mi líbíš.
1: Říkej mi fábubáčku.
3: Do, přines panu Urgovi trepky. Vyšívané.
0: Oktávičko, pojď sem ke mně na druhou stranu. Nebude mému příteli smutno, když jste ho nechali o samotě?
2: My jsme zásadové. Aha. Buď jeden nebo druhý.
0: Pantagruel si rád pospí.
1: Poslyš, tvůj přítel je bohatý, že? A co ty?
0: Já jaksi asi ani ne, ale mám všechno, co potřebuju.
2: Kdybys věděl, co všechno potřebujeme my. Dům je na spadnutí.
1: Kape nám na věž.
3: Do sklepa teče, zdi se potí, podlaha vrže.
0: Ale vždyť váš dům vypadá jako nový.
3: To je zdání. Ve skříních máme vodu, okenice nedovírají, dveře se neotvírají.
1: A na půdě, kdybys věděl, co je na půdě.
0: Průval.
1: Ani ten.

0: už nezbylo.
1: To je mi líto.
0: A korouhvička.
1: Co korouhvička?
0: To je tak rezavá, že se točí hned na jednu, hned na druhou stranu.
1: Opravdu? Víte co? Řeknu svému příteli a ten vám pomůže.
2: Díky, děvčata, pohyb, trepky, fajfku, nočník, mandolínu, no tak jdem.
1: Moc se mi u vás líbí.
3: Velký, už spí.
2: To byla zase třina.
4: Je krásné ráno. To byla noc. Tak co? Jak ses vyspal, pan Urgu?
1: No, skvěle.
4: Jo.
1: Do růžova. A to ticho.
3: Dobrý den, pánové.
4: Dobrý.
3: I do sok snídaní. Oktávička udělala program na celý den.
0: Po snídaní si půjdeme do zátoky zamyslovat. Pak budeme poslouchat hudbu. Po obědě budeme hrát tenis. Po tenise k vodotrysku. Po vodotrysku na ňáku. Potom svačina, po svačině noviny.
3: A pak si zaspíváme.
5: A nemohl bych místo veslování koně? Já bych se rád projel, ale sám.
1: Já bych též rád sám.
2: Koně nemáme. A slovo sám tu neznáme.
6: Proč a kam bys jezdil sám, když jsme tu pro vás my?
7: Pořád vám budeme dělat pomyšlení. Co pak se vám to nelíbí?
4: Líbí. Jste moc hodné, jste, ale...
6: Jaké pak ale? U vodotrysku je veselo. Voda tam stříká nahoru, pak zase padá dolů, pak zase nahoru,
1: ano,
6: pak zase dolů.
1: Ano, nahoru, dolů, ale já bych radši...
6: Strudl, k obědu bude strudl.
4: Je strudl, já rád, ale...
2: Tercie umí opravdu prvotřídně vařit.
1: No, ať si, ale já bych...
2: Jde se veslovat.
4: Ale já...
2: Máme vás moc rádi, ale žádné, ale...
4: No tak my tedy na to jezero půjdeme, když jinak nedáte, ale...
2: No tak holky, jdeme se připravit, za chvíli nástup.
8: Nebude to trochu otrava, pan Urgu? Lodičky, vodotrysk, nákup, zpěv, tanec.
1: Bude to otrava. Ty lepé dívky, to je přímo vražda. Ale co dělat, když jsou tak hodné? Večer se mi tak věnovali.
4: Cože, tobě taky? Já myslel, že jenom mě.
1: No já taky myslel, že jenom mě. Nejsou nějaké obojaky?
8: Lodičky, vodotrysk.
1: Zpěv, to bude zpěv, krákání.
8: Řev.
1: Tanec, trdlování, lodičky, štrůdl, brr. Asi se ženit nebudu.
8: Měli bychom vzít roha.
1: Voda. Voda.
8: Víš co, pan Urku?
1: Co?
8: Voda.
1: No ale ve vodě se člověk může namočit.
4: Případně potopit.
2: Tak už jsme tady.
6: Pánové, no prosím, šupto, presto, nastupte se do lodičky. Zajdeme kousek na moře.
2: A hop, a hop. A co kdybychom se omočili?
3: Jú, zaplaveme si.
5: No to je nápad. Jen se hezky vykoupejte.
1: A my se zatím postaráme o loďku.
2: Dobře, dobře, ale děvčata, nevzdalujte se od loďky.
6: Máš tu peněženku?
3: Jo, mám.
8: A teď rychle pryč.
5: Ujeli jsme jim a je to v suchu, pan Urgu.
1: V suchu, ta zubatá oktáva nám prokousla loďku. Podívej se, už mi vlhnou tkaničky.
4: No jo, ty nám asi nadávají, co? Ty nám nadávají, ale my se za chvíli potopíme.
1: Oběda, co my? My tu zahyneme, utoneme, ztroskotáme a já se ani neožením. Taková smůla.
4: A mlha. Mlha. Mlha. mlha. Počkej. Slyšíš to?
1: Co?
4: To slyšíš?
1: Neslyším.
4: No tak poslouchej.
1: Poslouchej.
4: Nic neslyšíš?
1: Jak no, to? No. Co je to? Ryba nebo rak?
4: Ne. Je, už to vidím, je to rybář.
9: Hej! Kde jste se tu vzali, ubožáci? A že jste tak mokří?
10: A jaký bychom měli podle vás být, když nám teče do bod a do loďky?
4: Uklidni se, panurku.
9: Milí rybáři, plujeme po moři už dlouho, protože
4: nám ve vodě zmizely naše...
1: Ale, tak to nebylo, plete se ti paměť. My jsme zmizeli jim.
9: A komu že to?
1: No takový, myslím, že to byli piráti. Jedna byla zubatá.
9: Cože?
1: Nechtěl jsem říct, že zubatá si chtěla pro nás přijít.
9: Ha, mluvíte z cesty. Máte asi horečku. Vezmu vás k sobě. Žena vám připraví suché ponožky a večeři a zůstanete u nás tak dlouho, jak budete chtít. Pokud ovšem nejste nějací lumpové.
4: Co lumpové?
1: Kde pak tomu máme daleko?
4: No, nejsme lumpové, ale mezi námi. I kdybychom byli, stejně bychom ti to asi neřekli.
9: To nevadí. Moudří delfíny mi řeknou ovšem pravdu.
1: Ty vlastníš moudré delfíny? Jsem a... s nimi. Pan Tagrieli, já se jich zeptám.
9: Ne. Delfínů se můžete ptát jenom jednou za měsíc. A to za úplňku.
1: A kdy bude ten úplněk?
9: No máte štěstí, zítra.
1: No to počkáme, to není tak dlouho.
4: Ty poslouchej, a nemáte tady něco k jídlu?
9: No.
4: Ve vší počestnosti.
9: Ano, samozřejmě tady u nás to je.
1: Co?
9: Naše země je velmi bohatá. Kdysi tu stával dokonce i maják. Můj dědeček ho obsluhoval. Byl totiž pirátem, takže si něco přece jenom našetřil. Ale měl hroznou smrt. Ano, snědl vám pytel zlaťáku.
1: No.
9: Ano, vsadil se o to s jedním kuchařem. Můj otec, když viděl jeho strašidelný konec, bylo mu tehdy 5 let,
1: jo.
9: Rozhodl se, že bude žít právě opačně.
1: Jak opačně?
9: Byl to moudrý člověk a proto jsem do zátoky za ním připluli také moudří delfíni. Otec s nimi často hovořil a já jsem se to naučil od něho. Maják už nemáme, zbourali nám ho sousedi, aby mohli dědit po stroskotancích. No a když se nikoho nedočkali, odstěhovali se do Evropy. Odtamtud byl i můj dědeček.
4: No, a na zuby něco nebylo?
1: No to je úžasné.
9: No jistě, on dědeček totiž...
1: Ne, já nemyslím dědečka, já myslím tamhle tu ženu na břehu před domem.
9: Oh, to nic, to je moje žena.
1: To je tvoje
9: ano, žena. Víč, ženo!
4: Milá paní, váš muž nám zachránil život, ale...
11: Já vím, rád povídá.
9: No.
11: A vy máte hlad, že?
4: No.
11: Nesmíte se na něj zlobit, on už je takový. To má od toho, jak pořád hovoří s delfíny.
9: Ano.
11: Nebo se mnou. Ale já tu povídám a večeře je na stole.
4: Dobrá paní.
1: Krásná paní.
11: Můj muž rád lidem pomáhá.
9: No rád.
11: Vyprávěl vám už tu historku o dědečkovi?
9: No, jistě, hnedka na začátku.
11: Tím vždycky začíná. Ale je to moc hodný člověk. Žijeme tady už 10 let.
4: No. Cože 10 let a na takové samotě? A po společnosti se vám nezasteskne? Co?
11: Ani ne. Má tu mne a já jeho. A pak jsou tu delfíni. Rozmlouvají ovšem jenom s manželem.
4: Ano, to jsme už taky slyšeli.
11: Promiňte, někdy se stává, že si s manželem lezeme na nervy,
9: no, ale
11: to
9: zase...
11: víte, 10 let společného života.
9: To
11: ale za to se snažím dobře vařit,
4: jo.
11: Aby byli trosečníci spokojení.
4: No ne, teda víte, já bych nikdy nevěřil, že po takovém neštěstí na moři...
9: Jak vůbec... vás hodili do vody piráti?
11: Oh, vás hodili do... Ubožáci.
4: Hodili, no tak trošku jsme jim taky něco udělali, my zase, ale za to jsme se divně utopili. Proč pořád mlčíš, panurku?
1: Asi jsem se zamiloval.
4: Pst!
1: Co?
11: Kdo z nás se někdy nezamiloval? No. Na tom přece nic není.
1: No jo, ale já jsem se zamiloval právě teď.
9: Ale...
1: Au, nekopij mě, Pantagrueli.
4: Můj přítel velice miluje zvířátka. Představte si, já kolikrát...
11: Jste dosud svobodný, pane.
1: Ano, ano.
11: Není to škoda pro nějakou ženu.
1: Je, pro vás.
4: Ale no tak nemluv tak zmateně. Promiňte, já si velmi unaven. Potřebovali
11: samozřejmě.
4: Bychom...
11: Muži, doprovoď ano. toho hodného pána do pokoje.
9: Ano.
11: A toho unaveného pána si vezmu na starost já.
9: S radostí, milá ženo.
4: Panurku, nechceš jít se mnou?
1: Ne, paní se o mě postará.
4: Jedině moudří delfíni vědí, co se stane.
1: Díky, krásná paní, že jste se jich zbavila.
11: Nikoho jsem se nezbavila.
1: Já vím. Pochopila jste, že jde o lásku na první pohled?
11: Něco jsem pochopila, něco ne.
1: A váš muž, ten trouba, řekl s radostí, milá ženo, to se mi líbí.
11: Můj muž není trouba, ale pravda je, že jsem ho poslala pryč a vašeho daleko moudřejšího přítele taky.
1: Krásná paní, není to strašný život tady o samotě stále se stejným mužem.
11: Mně se tu líbí.
1: Já mám zvědavou ručičku.
11: Kam ta ručička?
1: Do teplíčka.
11: Nesahejte mi na nohu.
1: Krásná paní, není to nuda pořád lovit ryby nebo trosečníky nebo mluvit s delfíny?
11: Dejte tu ruku pryč. Jeden soused ze sousedního ostrova o svou přišel, když nám boural maják. Já mu to nepřeju, ale neměl jí tam strkat.
1: Nedejte pokoj s majákem, když jsem tu já. Máme tak málo času.
11: Jo, tady je času vždycky dostatek. Víte, proč jsem poslala pryč svého muže a vašeho přítele?
1: Ne. Tuším to. Proč?
11: Pro tohle.
1: Au.
11: Abyste mi nesahal na nohu.
1: Vy tak hezky žertujete.
11: Ani trochu.
1: Au.
11: Abyste si vážil mého manžela a au. Abyste si to zapamatoval. Tři věci se vždycky líp pamatují než jedna nebo dvě.
1: Au, vy jste ideální žena. Hned bych si vás vzal za ženu.
11: Pozdě bycha honiti, jak říkal jeden velmi starý, moudrý delfín.
4: Tedy já vám řeknu, to je překrásné bydlení. Krásná vyhlídka na moře a široká postel, to je moje. Co vy dva, že jste tak nápadně potichu?
11: Pan Panurgos je unaven, až mu opuchla tvář.
9: No a ta druhá taky.
11: Z přílišné námahy.
4: Tak někdy je lepší méně se namáhat a více přemýšlet.
9: Jste moudrý, pane. Rozuměl byste si s mými delfíny.
4: Jenže já pro ně nemám žádnou otázku.
9: Což znamená, že jste zralý pro odpověď. Proč neporadíte svému příteli?
4: Rada kamaráda, žádná rada. Panurgos má rád, hodně rad, hodně žen... A hodně rád.
9: Ale...
4: Je to takový, jak se teďka říká, renesanční člověk. Chce žít a užívat až do úplného vyžití.
9: Žádný strach, pane, mý delfíni si s ním budou vědět rady. Odnesu vás nahoru, pane Panurgu. Ano, hop na záda. No, jen hop na záda.
1: Úplně ideální žena.
12: No a co bylo dál? Jo, následující noci jsme vypluli do zátoky moudrých delfínů. Pobřežní skály se tyčily jako vysoké sloupy pokryté stříbrným prachem. Moře se vlnilo jako zelený trávník a nebe, ale to už básním. Prostě nebe bylo modré jako v pravé poledne.
9: Podívejte.
11: Co?
9: No, dívejte se tamhle.
11: No, koukám.
9: Tamhle se brzy vynoří Sokrates. Mluví rád první a poslední.
13: To je on?
5: No, pěkný kousek.
9: Ano, kus co kousek. A za ním vidíte delfína z Delf. A tomu malému tamhle, jak no, se takhle...
5: Jo, prostupili.
9: Tak tomu říkáme elf.
5: Elf?
9: Elf, ten se teprve učí. Elfy.
5: Jak skáče, krásně.
9: Skáče, mluví. Ale delfín z Delf je nesmírně moudrý. Na hřbetě má trojnožku, bez ní totiž nepromluví a nepromluví.
12: No, vypadá zamračeně. Asi nám neřekne nic dobrého.
9: Kdepak, on jenom čeká něco dobrého. Je nejen moudrý, ale i mlsný. A? Hele,
5: jak skočí.
9: A vpravo za ním, díváte se? Tam se vynořil delfín František. Slyšíte ho? Je odborník na manželské a nemanželské vztahy.
1: No to je mimochodem můj problém, oženit se či neoženit.
13: Právně. Otázka byla položena mimochodem. Jen mimochodem položené otázky jsou podstatné.
9: Tak to promluvil sám Sokrates.
13: Prosím, nepřerušujte mě, když vedu rozhovor.
9: Pardon.
13: Jen mimochodem položené otázky.
9: Je ovšem otázka, je-li správné, že otázka byla položena, jestli neměla být posazena. No, delfín z Delf míní, že moudré jen to, co sedí jako on na trojnožce. No. Urazil se a potopil se. Teď František.
14: Jako odborník vám pravím, že nejde o trojnožku. Co v manželství s trojnožkou? Dávám přednost trojúhelníku.
1: Jakému trojúhelníku?
14: Nerovnoramenému. Základnou je manželka, domácí přítel je kratší, ale vzestupné rameno a manžel rameno delší, ale sestupné.
1: Proč sestupné?
14: No, s manželem to jde vždycky z kopce.
9: No, to nechci slyšet, co řekne Sokrates.
13: Já naprosto nesouhlasím.
9: To říkal.
13: Všechno je relativní. Co je nahoře a co je dole? Záleží na tom, z které strany se na to díváme.
1: My se, prosím, a jiné trojúhelníky neexistují.
14: Ale ovšem, jak pak by ne. Tak například velmi oblíbený je trojúhelník, němž základnu tvoří manžel, vzestupné rameno přítelkyně a sestupné rameno manželka.
1: No to už vypadá lépe. Ale to by ta dvě ramena se mohla spolu poprat. Mistře Sokrate, nešlo by to vůbec bez trojúhelníku?
13: Ale samozřejmě, že šlo. Pan kolega je posedlý vztahy mimo manželskými, proto vidí všechno trojúhelníkovitě. Ale pro správné manželství docela postačí strany dvě. Jako já a moje milá Xantipa.
14: Mistře, co pak to máte pod okem? Tady, není to modřina?
13: Kde jaká modřina?
14: Tady.
13: Ale Františku, co to vidíte? Tady. Jo, tady.
5: Tady, no tady. Ano.
13: Už si ani nespomínám. Aha, už si vzpomínám. To jsme s Xantipou společně řešili jednu otázku. No.
14: Tak vidíte, jak vypadá manželství bez trojúhelníků.
13: Pochybujte, ale nenechte se zvyklat pochybnostmi. Já například...
15: Dědečku, Sokrate, co pověš, jak Xantipa tě volá.
13: Ale...
15: A drží v ruce smetán.
13: Hleďme, náš roztomilý delfík elf.
5: Elfík.
13: Babička se zlobí, říkáš?
15: Nezlobí, jenom říká, že už tě má dost.
13: Ale elfíku...
15: A můžu se tě vzít, dědečku, k sobě, když už tě má babička
13: dost? No jo, jsi hodný, elfíku. No tak vidíte, pane, vždycky se najde východisko. Tak... Jedem, elfíku.
14: Elfíku, tu máš rybku, hop.
15: Jú, a dostanu taky balónek.
14: Tu máš balónek, hop.
15: Jú, ten je krásný.
13: Lez mi na záda, lez mi na záda a budem dělat legraci.
9: Tak, no a takhle to vždycky končí, když mezi ně přijde elfík. Je po diskuzi.
10: Mistře Sokrate, co můj problém? Co moje otázka?
16: Ty jsi pořád ještě nic nepochopil, panurku. No, tak pak ti není pomoci. Ale mně to stačí. Já chci domů. Ovšem, když člověk zase dlouho sedí na jednom místě...
1: Udělají se mu na kalhotách mozoly...
16: A už zase kouká po nějakém dobrodružství. Ale to předbíhám. Teď se určitě strašně těším domů.
4: hnedka ráno vyrazíme.
17: Děkujeme ti, ryba.

0: To byla cesta.
1: Co myslíš, Pantagrieli? Mám se oženit? Nebo se nemám?
2: Už zase začínáš. Samozřejmě by ses měl oženit. Nedobře člověku samotnému.
1: No, to je pravda. Ale co když se špatně ožením?
2: Chceš-li vyloučit možnost, že se špatně oženíš?
1: No, co?
2: Stačí, když se dobře pověsíš.
1: To je ale blbej fór.

0: oženil se, dědečku.
1: Ale kdepak. Tak dlouho jsem mu hledal nevěstu, až jsem se nakonec oženil sám. To byla tvoje babička, prima ženská, už to má chudák za sebou.
0: Ale co pan Panurgos?
1: Ten? Jestli ještě žije, už 14 let jsem ho neviděl, asi ještě hledá odpověď na tu otázku, která vlastně vůbec není otázkou, ale tomu ty ještě nemůžeš rozumět, chlapče.
0: Je, dědo, já jsem zapomněl, že ti přišel dopis.
1: Dopis?
0: No.
1: Jaký dopis? Ukáž.
0: Tady ho máš.
1: No to by mě zajímalo, kdo mi může psát. Takový veliký dopis. Ale to je přece od Panurga.
2: Milý Pantagrieli,
1: no.
2: Ve jménu našeho dávného přátelství, dovol, tě jsme si pozdravili, dovol, abychom tě navštívili, já, moje žena a našich 14.
1: Podržte mě.
2: Našich 14 synů.
1: No ne, to je gól.
0: Gól, 14 synů. A to je měl všechny najednou? To je jako u králíku.
1: Ale no tak, no tak.
0: A vůbec, dědečku, jak vlastně přicházejí děti na svět?
1: No, víš, to se musíš napřed oženit.
0: Uh-huh.
1: A pak, ale proč ti to povídám? Nejsi ty nějak moc zvědavý?
0: Já jsem zvědavý a ty budeš brzo starý.
1: Takhle, na takové otázky a hlavně odpovědi máš ještě času dost.
0: Ale když já bych rád...
1: Nic, konec otázkám.

0: Toulky českou minulostí.
1: Krajina minulosti, kterou na 32. schůzce Toulek českou minulostí procházíme, byla zatím ponořena do tmy pověstí. Jenomže ono už svítá, pomalu se rozednívá. Panoráma českých dějin se znenáhla nasvěcuje. Ocitli jsme se na prahu dějinného času, ale po obou stranách se rozkládá zvláštní pásmo optických klamů. Co jsme vyprávěli během minulých 9 schůzek, patří do období před historií a my si můžeme myslet, že nic nebo jenom něco málo z toho se odehrálo ve skutečnosti. To, co budeme vyprávět nyní, tak to do české historie určitě patří. Jméno Bořivoj otevírá posloupnost jediné české vládnoucí dynastie. Rodu, který v naší zemi panoval 4¼ století.
2: Bořivoj.
1: Je to vlastně jedno z nejstarších českých jmen. Vzhledem k tomu, že jména, která se vyskytují v legendách, jsou zaznamenána až v době kronikáře Kosmy.
2: Bořivoj aneb...
0: Bojující vojín, bojovník.
1: Bořiti znamenalo v jazyce našich předků nikoli bourati, ale bojovati, přemáhati.
2: To jméno se objevuje poprvé v kronice zvané Fultské anály.
1: Rok 872. Válka mezi Franky a Velkou Moravou.
2: Na straně Moravanů bojovali Čechové.
0: Zatímco na Moravě utrpěli Frankové porážku.
2: Byli v Čechách úspěšnější. Vojsko tam proniklo až k Vltavě, kde byla svedena bitva a v té Frankové zvítězili. Čechové se museli uchýlit do svých hradišť, na ty si Frankové už netroufli, takže aspoň poplenili zemi a pak odtáhli.
1: Jmenovitou pozornost kronikáře si získalo 5 českých vojvodů.
2: Frankové 5 vůdců, jejich jména jsou Zventislan, Vitislan, Heriman, Spojtimar, Mojslan, obrátili na útěk a mnohé zabili, mnohé pak v řece Valdaha potopili, kteří pak nemohli uniknout, stáhli se do hradišť.
0: Připomeňme si, jak tato jména po Francku zkomolená znějí po našem.
2: Svatoslav, Vitislav, Heriman, Spytimír, Mojslav.
1: A ta řeka Valdaha?
0: To je Vltava.
1: Všechny rukopisy uvádějí výslovně jenom 5 duces, tedy vojevůdců, i ten vůbec nejstarší. Napočítal jich 5, ale jmen má 6. To 6. zní...
2: Gorivej.
1: Neboli?
2: Bořivoj.
1: Co s tím... že by kronikář neuměl počítat?
0: František Palacký byl přesvědčen, že Čechy byly odedávna jednotné pod nadvládou Přemyslovců. Domníval se, že těch 5 vojvodů sice opravdu svedlo bitvu a autor análu správně zaznamenal jejich jména.
2: Zároveň však věděl, že jejich vrchním vládcem byl Bořivoj a proto si to jméno poznamenal na okraj svého autorského exempláře. Jeden z opisovačů považoval tuto poznámku za součást textu a když text opisoval, tak ji prostě připojil.
1: No, anebo z toho věčného opisování byl už natolik ucabrtán, že mu bylo dočista jedno, co opisuje a obsal všecko i s chlupama.
0: Já bych to vyjádřila raději spisovněji.
1: To bude lepší.
0: Unaven obsal i to, co ostatní vynechali.
1: Tak, správně.
2: Úplně stejný omyl se přihodil Kosmovi, když napsal, že na Libici byli zabiti 4 bratři Vojtěchovi, přičemž o kousek dál jich vyjmenoval 5.
0: Další hypotézy se domnívají, že se bojovalo ve středních Čechách a že Bořivoj tam roku 872 prostě nevládl, takže původní špatný údaj byl dodatečně opraven.
2: A ještě jedna možnost. Franská výprava vlastní Čechy ovládané Bořivojem nezasáhla. Opisovač si to popletl, ale ten další to napravil.
0: A nebo taky, že těch 5 knížat, kteří se poprali z Franky, bylo z Lucka. A že Bořivojovo jméno k ním bylo připsáno proto, že si Bořivoj později Lučany podrobil.
2: A nebo, že toho roku 872 Bořivoj v Čechách prostě nebyl. že ho zrovna tehdy sesadili a vyhnali a jak už se stalo mezi kronikáři dobrým zvykem, tu a tam se dle společenské potřeby nějaké jméno zamlčelo, vyškrábalo, začernilo, případně nahradilo jiným.
1: A to neplatí pouze pro 9. století. Vůbec nejbohatší zkušenosti máme s touto metodou ve století 20.
0: Jak to skutečně bylo, to se nám asi nepodaří rozsoudit, ale u jednoho údaje bychom se pozastavit mohli.
2: Bořivoj byl sesazen.
1: Kým?
2: A vyhnán.
1: Kam? Ne, nebudeme předbíhat. Však on na to přijde čas.

0: 14. kapitola Kosmovy kroniky české. Roku od narození páně 894.
1: První datovaný zápis v této kronice.
2: Pokřtěn byl Bořivoj, první křesťanský kníže svaté víry.
1: První letopočet a první kiks.
0: Spisovně řečeno omyl.
1: Ovšem pořádný.
2: Roku 894 totiž Bořivoj už nežil.
1: Ano, muselo k tomu dojít už dřív, ale kdy?
0: Podle legendy o svaté Ludmile.
2: Svatá Ludmila byla Bořivojova manželka.
0: Došlo ke křtu obou knížecích manželů delší dobu po sňatku a provedl ho moravský arcibiskup Metoděj.
2: Metoděj ovšem mohl udělovat křest teprve po získání biskupského svěcení v roce 869 a samozřejmě v době, kdy byl na Moravě.
0: Byl tu dvakrát. Poprvé krátce.
2: Po roku 869, asi do roku 870.
0: A pak 11 let.
2: 875 až 885.
0: V tomto prvním případě ještě nebyli Bořivoj a Ludmila svoji.
2: Tato možnost tedy padá.
0: A jelikož křest byl zase až za dlouhou dobu po svatbě.
2: A ta se konala roku 874 nebo 875.
0: Tak se muselo křtít nejspíš před rokem 884.
2: Následujícího roku totiž Metoděj už umírá.
0: Kosmas se mohl přepsat. Zkrátka, omylem uvedl letopočet o 10 let mladší.
1: Jenomže tak jednoduchý zase ten detektivní problém není. On totiž podezřele souvisí s tím, jak se Čechy, zatím rozdrobené na malá knížectví, pomaloučku, ale jistě sjednocovali.
3: Je otázka, jakým způsobem vlastně byl tento sjednocovací proces odstartován. Zase jedna z teorií říká, že vlastně velký podíl na tom měla Velká Morava.
1: Do naší bořivojské detektivky vstupuje historik z brněnské Masarykovy univerzity, docent doktor Zdeněk Měřínský.
3: Vlastně Velká Morava v době Svatoplukově, to znamená zhruba v té poslední třetině 9. století, prochází obrovskou územní expanzí, že postupně k tomu jádru, které se nacházelo tedy v Pomoraví, přibývá Dolní Pomoraví, přibývá Nitransko, Pribinovo a za Svatopluka potom ta expanze pokračuje, dá se říci, velmi rapidně dále, přibývá tam území Slezské, pokračuje až do Malopolska, na území kmene Vyslanů, to znamená na dnešní Krakovsko, Slovensko, někdy se uvažuje, že i východní Slovensko, Potisí, Panonie, to máme doloženo i písemnými prameny. Také na jihu původní hranice Moravy vlastně sahala až k Dunaji. Na západě, tady v tomto prostoru, až někam do Pokampí, kde se střetává už s tou bavorskou kolonizací v té východní bavorské Marce, která proniká zase směrem na západ. To znamená, bylo to obrovské teritorium a k němu patřili i Čechy. Ty Čechy, vlastně celá ta česká kotlina byla Svatoplukem připojena k Velké Moravě a vlastně jako takový správce celé této oblasti byl podle této hypotézy vybrán právě Bořivoj jako vlastně jeden z těch místních knížat, který vlastně tím Svatoplukem byl povýšen, stal se první mezi těmi ostatními knížaty a tím vlastně byl nastartován celý ten proces.
2: V době, kdy panoval Bořivoj, tak už jistá, a to dost velká část Čech, sjednocená byla.
1: Dost velká část, to souhlasí, ale necelá.
2: Ano, byla tu východní polovina země, Charvátská.
0: Později se jí říkalo Slavníkovská.
2: A ta se rozhodně z pravomoci Přemyslovců vymykala. Na tu nemohli. Nejméně jedno století ještě ne.
0: A uprostřed Čech, na Kolínsku, si udržoval relativní samostatnost kmen, kterému z dobře opevněného Kouřímského hradiště vládli neznámí velmožové.
2: Obyvateli tohoto nepříliš rozlehlého kraje byli Zličané.
1: Faktická poznámka opravdu? A zmocnili se nakonec z lidského území Přemyslovci nebo Slavníkovci?
2: Zase je to mlha času, která znemožňuje odpovědět. Jisté jenom je, že v polovině 10. století brány zdánlivě nedobytné Kouřimi padnou. Hradisko vyhoří.
1: A ještě jeden státeček, samozřejmě státeček v uvozovkách, nás bude zajímat. Mělník, hrad Pšov. Tak ten má s Bořivojem hodně společného.
2: zesnul Hostivít a stal se vládcem Bořivoj. V tom čase Svatopluk vládl na Moravě. Bořivoj mu sloužil. Právě jím byl strašně pokálen. Přijel na dvůr za králem a když pojíst měli spolu, král ho nepřipustil k stolu, řka, ať pohan usedne si jak hovado na zem sepsi, neboť prý mu chybí víra, neboť ušatého víra vzývá místo stvořitele, křesťanskou čest nemá v těle. Bořivoj hned zrudl silně a když bylo po hostině, žádal, aby pokřtil jej arcibiskup Metoděj. Rusín, který v zemi vší po Slovansku sloužil mši. Tak byl svědkem Velehrad, jak Metoděj zářivý kříž pozved a při křtu klad naší Bořivoje dlaně. A bylo to léta páně 894, od kterého do Čech se pak šíří křesťanství, jak každý ví.
1: Jeden lapsus se opíše a další se ještě přičiní, jak nás o tom právě přesvědčil Dalimil.
0: Metoděj samozřejmě nebyl žádný Rusín, ale Řek ze Soluně. A staré prameny místo křtu vůbec neuvádějí.
4: Co podle vás mohlo vést Svatopluka k té volbě, že si vybral Bořivoje? Vybral si předáka nejsilnějšího kmene sídlícího na území Čech nebo nejobratnějšího? Co ho tak asi mohlo? Já vím, je to hypotéza, je to spekulace, ale co ho k tomu vedlo?
3: My víme o tom velmi málo samozřejmě. Předmětem různých kombinací je i otázka Bořivojova křtu, kdy tento křest proběhl, poněvadž víme z pramenu, že byl tedy původně pohán a že vlastně teprve někdy v letech 882 až 884, kdy si Svatopluk podmaňuje Čechy, tak zároveň ten Bořivoj přijal křesťanství s rukou arcibiskupa Metoděje a zároveň tedy dostal kněze Kajcha, s kterým odešel zpět ještě na Levý Hradec a tam vlastně zakládá nejstarší český kostel nebo na území kmene Čechů nebo vůbec Čech, nejstarší sakrální stavbu, která byla zasvěcena, což je typické, svatému Klimentu na Levém Hradci. Pozůstatky této sakrální stavby byly také odkryty při archeologickém výzkumu vlastně v lodi pozdějšího kostela, který tam dodnes stojí na Levém Hradci.
2: Po té převeliké změně Bořivoj se světcem stal a denně almužníkům dary dávat velí a přispívá hojně na kostely. Tak nastala pak i chvíle ta, kdy kostel svatého Klimenta v Hradišti byl Čechy zbudován a na Pražském hradě vedle bran...
1: Stop, v Praze ještě nejsme.
0: Metropole Čech.
2: Pořád ovšem pouze středních Čech.
0: Se totiž za knížete Bořivoje jmenovala...
2: Nikoli Hradiště, jak to plete Dalimil, ale...
0: Levý Hradec.
4: Jak vypadalo hlavní město Čech jménem Levý Hradec?
3: Bylo to dvojdílné hradisko, poměrně rozsáhlé, s valovým opevněním, tak jak je to známe i z té oblasti Velké Moravy, z těch ústředí, se zástavbou uvnitř tady tohoto hradiska. Byly tam odkryty některé velmi zajímavé objekty, zejména několika prostorové nebo dílné, už tedy obytné stavby, sruby, dřevěné konstrukce nebo kůlové konstrukce a mimo jiné i ten sakrální objekt, kostel nejstarší, vlastně, který v Čechách známe.
4: Kdybyste srovnal Levý Hradec, tedy českou metropoli, nazvíme to tak, třeba s některou metropolí moravskou, s některým hradištěm, s některou pevností Velké Moravy, vypadaly by ty české stavby jako chudí příbuzní?
3: Ono těžko se to dá srovnávat na základě stavu výzkumu, protože samozřejmě třeba na tom Levém Hradci se prováděly sice odkryvy, ale nebyly to odkryvy tak rozsáhlé, jako třeba na těch velkomoravských centrech jihomoravských, to znamená zejména v Mikulčicích, eventuálně na té celé aglomeraci Uhersko-Hradišťské, Staré Město, Uherské Hradiště, Sady a tak dále. Lze konstatovat, že ty jihomoravské lokality v tomto období skutečně už se více blíží takovým protoměstským útvarům i svým urbanismem, zástavbou, nadzemními srubovými objekty, hustou zástavbou, že kde zejména na tom předhradí v Mikulčicích máme tyto doklady, sakrální architekturou, víme, že tedy v Mikulčicích je to více než 10 kostelů, že kdežto na tom Levém Hradci máme doklad pouze tedy kostela vlastně jediného.
4: Právě, a tam byly kamenné kostely na Velké Moravě.
3: Ano, jak v Mikulčicích, na tom Levém Hradci také to je kamenný kostel.
4: Ale jeden.
1: Ještě jedno jméno vstupuje do děje zabořivojových časů.
2: Strojmír.
4: Proč opustil kníže Bořivoj Levý Hradec a vlastně postupoval, odstěhoval se proti proudu řeky Vltavy a padla mu zřejmě do oka ta pražská kotlina, toto S, které tam vytváří řeka Vltava. Proč? Proč zanechal fungující a zřejmě dobře vybudované hradisko, hradiště na Levém Hradci?
3: Poté, co přijal křest, samozřejmě to nebyla tak jednoduchá záležitost v zemi, kde tedy přijalo křest řada velmožů už v předchozím období, ale nevíme,
4: zprávy, ano.
3: Nevíme, jestli to bylo zrovna z té oblasti Čechů, že ano. Českého, z té oblasti tedy centra Čech, nebo jestli to bylo z některých okrajových třeba oblasti západních Čech a podobně, až to nám prameny neříkají. Takže v podstatě tady ten jeho přijetí křesťanství vyvolalo pohanskou reakci, nebo reakci těch, kteří dosud setrvávali ve staré víře. Vypuklo povstání, Bořivoj byl vyhnán, uprchl na Moravu. Vlastně a teprve tam se mluví o Strojmírovi, který tedy měl nějakým způsobem právě v tomto období sehrát tu, dá se říct, roli protikřesťanské vlastně reakce.
1: Takže Strojmír, kde se tady vzal?
2: Zřejmě za pomoci bavorských houfů a svých stoupenců vypudil knížete, dosedl na knížecí stolec a zahájil vládu.
0: Možná, že to nebylo poprvé, že si to už jednou zkusil. Není vyloučeno, že to byl vládce svého času řádně zvolený. A kdo ví, třeba právě tohoto Strojmíra předtím vypudil Bořivoj.
2: Není vyloučeno, že Strojmír byl taky Přemyslovec. Mohl to být Bořivojův syn, bratr, bratranec, synovec.
0: Jak se na Bořivoje mohl Strojmír dívat?
1: Omlouváme se za to provokativní přirovnání, ale z jeho, tedy Strojmírova hlediska, to asi jiné nebylo.
0: Byl to pro něj kolaborant velkomoravských okupantů.
3: Bořivoj uprchl na Moravu a později se vrací opět do Čech. Možná, že právě toto je ten moment, kdy vlastně ten Svatopluk povyšuje na toho svého, dá se říci, správce celého tohoto území. No a v podstatě Bořivoj odchází potom právě, nebo neodchází, ale předpokládá se, že na tom návrší, kde stojí dnes Pražský hrad, tam bylo staré, prastaré vlastně shromažďovací místo celého kmene Čechů s tím kamenným stolcem, kde vlastně probíhala volba nového knížete, jeho nastolení na ten stolec, a toto místo, že bylo původně tedy jako v podstatě vyhrazeno pro celý kmen, pro jeho shromáždění, no a že Bořivoj odchází na toto místo, to opevňuje, tím vlastně si ten prastarý stolec knížecí uzurpuje pro sebe.
4: Přivlastňuje.
3: Zároveň zakládá při vstupu do tohoto areálu kostel Panny Marie, který byl také tedy archeologicky odkryt. Je v dnešní tedy zástavbě Pražského hradu tento kostel. A právě tím, že opevňuje toto místo, že jaksi už není přístupné všem, tím dává najevo, že tedy jeho rod, přemyslovský rod, je ten, který v Čechách bude vládnout a vládne. Tam vlastně jsou počátky podle této hypotézy Pražského hradu.
1: Dá se předpokládat, že si to chtěl Strojmír u Svatopluka vyžehlit, možná probíral různé varianty uspořádání vztahu s Velkou Moravou.
2: Do tohoto nadějného úsilí však proskočila zpráva, že do Čech táhne moravské vojsko.
0: A ono tam táhnout muselo. Jinak by Bořivoj neměl šanci na návrat.
1: Autor legendy jménem Kristián o situaci na Strojmírově straně píše.
2: Domluvili se, že vykročíce ze sídelního hradu, z Prahy totiž, na sněmovním poli se budou raditi, co by bylo činit.

0: kdo by si podobné dobrodružství chtěli někdy zopakovat. Kníže odňal Pražanům správu tržiště a knížecí stolec, symbol kmenové nezávislosti, se stal součástí jeho hradu. Buď toho tam přemístil, nebo ho tím hradem obestavil.
1: V poslední době se objevily některé nové hypotézy, že tam mohlo být i starší osídlení, dokonce i některé nálezy, jakože jsou starší. Ovšem jsou to nálezy víceméně ojedinělé, což v podstatě jaksi nevyvrací to, co dosud známe, protože vzhledem k tomu, že to bylo tedy místo, kde se shromažďoval ten český kmen, kde se konaly určitá shromáždění, volební, nastolení toho nového knížete a tak dále. I tedy byl spojen s určitými kultovními praktikami, známe na tom Pražském hradě na místo na Žiži, které se uvádí, že kde mohl probíhat nějaký ještě starý pohanský kult. To znamená, že s tím může být spojeny i některé celkem ojedinělé archeologické nálezy, které by poukazovaly do toho staršího období, než je ten konec 9. století. Jinak pokud je to místo na Žiži, tak se předpokládá, že to bylo někde tam, kde je obelisk, že na nádvoří Pražského hradu, a pokud je o ten kamenný stolec, že ten mohl stát někde v prostoru dnešního Parléřova závěru svatovické katedrály, nebo v tom prostoru mezi klášterem svatého Jiří na tom Jiřském náměstí, že, a mezi závěrem Parléřovým.
0: Celá pražská kotlina byla v té době posetá množstvím malých vesniček a samot.
2: Už před rokem 700 se osídlení soustředilo v místech dnešního Malostranského náměstí, to znamená Podhradčanský ostroh.
0: Nahoře na kopci, tam, kde je dnes Loretánské náměstí, tam byl rozlehlý pohanský hřbitov. Archeologové tam objevili přes 1000 koster, spoustu různých posmrtných darů, jakési ohňové obětiště se silnou vrstvou popela.
2: Je vůbec zajímavé, že v těch nejstarších dobách sídlili naši slovanští předkové na levém břehu. Nálezy z pravého břehu, tedy z dnešního Starého a Nového Města, buď to chybějí vůbec, anebo byly objeveny daleko od vody.
0: Vysvětlení je jednoduché. Hradčanská strana Prahy měla pro osídlení výhodnější polohu. Byla prosluněná, chráněná před větry, terén se tady dostatečně zvedal nad hladinu řeky.
2: Zatímco pravý břeh, to byla tenkrát bažinatá krajina záplav.
0: Každoročně se tudy hrnuly velké jarní vody, a to přes neexistující staroměstské náměstí, stejně jako přes neexistující Národní divadlo. Úroveň terénu tam ležela o 4 až 5 metrů níž než dnes.

0: snad ani jednou událostí, ani jedním faktem ze života prvního historického českého knížete si nemůžeme být jisti.
1: Ani tím nejzákladnějším, narozením, smrtí, délkou života.
2: Ve 14 rukopisech z doby jenom o málo pozdější se tvrdí, že se dožil 36 let.
1: 12 jich má za to, že 37.
2: Dva uvádějí asi omylem 38.
1: A jeden mu dopřál jenom 35 roku.
0: To je tedy průměr 36.
2: V době svého sňatku s Ludmilou mohl mít Bořivoj nejméně 17 a nejvíc 23 let.
1: V té době už několik let vládl. Sňatek měl tedy veliký politický význam.
2: Ludmila patřila do kmene Pšovanů a to byl kmen ve vztahu k Čechům konkurenční.
1: A je pochopitelné, že nevěsta byla právě z těchto důvodů provdána velmi mladá.
2: Asi ve 14, v 15 letech.
1: Ludmila mu porodila 2, ale možná, že i 6 dětí.
2: Ta dvě jména známe, Spytihněv a Vratislav. Oba se po otcově smrti vystřídali na knížecím stolci Přemyslovců.
0: V rámci programu zaměřeného na zkoumání kosterních pozůstatků českých panovníků zjistili antropolog dr. Emanuel Vlček a foniatr profesor Karel Sedláček.
2: Ve stavbě zvukovodu knížete Bořivoje existuje velice vzácná odchylka. Anomálie.
1: V Uherském Hradišti archeologové zase objevili bohatý hrob s kostrou ženy. Jejíž zevní zvukovod vykazoval naprosto stejný anomální tvar.
0: Náhoda?
2: Zrodila se opatrná, zatím nepotvrzená hypotéza, že by mohlo jít o se.

0: sestru Bořivojovu.
1: A současně o první manželku velkomoravského knížete Svatopluka.
2: Zdá se to hodně odvážné?
0: Ještě odvážnější je myšlenka dát tento fakt do souvislosti s jistým honosným svatebním průvodem směřujícím na Moravu.
2: Ano, vzpomínáte si?
0: Dcera nějakého českého vojvody byla provdána do Velkomoravské říše. Svatební průvod přepadla ozbrojená družina Franků a ukořistila 644 koně.
2: Kolik?
0: 644.
2: Malá rodinná slavnost, tahle ta svatba.
0: Jenom pro nejbližší příbuzné.
2: Že by šlo o Bořivojovi příbuzné?
3: No já vám řeknu, pane docente, nebyla ta vláda knížete Bořivoje zrovna selánkou. On sám za svého života toho také dost zažil, že změnil víru. No tak to se v českých dějinách stávalo víckrát, ale on také musel prchat, což se také stávalo víckrát i u českých knížat.
4: Samozřejmě doba to byla neurovnaná, tak jak ji aspoň známe z těch nemnoha písemných pramenů, kdy v různých análech, v různých dalších pramenech se dočteme, kdy asi probíhaly válečné výpravy, střetnutí. Zároveň se nám tady již nějakým způsobem ukazuje ten počátek sjednocovacího procesu, poněvadž on si bere za manželku Ludmilu, že později tedy svatou Ludmilu, babičku svatého Václava. Ten sňatek mohl být uzavřen někdy v letech 874-875. Samozřejmě, prosím nás, to jsou data rámcová, že kolem
2: velice plus minus, ano.
4: Roku, které vychází z různých zase dedukcí, to, co víme o tom, kdy asi teda mohla děvčata být tedy sezdána, v jakém věku, to, co známe z pozdějších třeba etnografických paralel, že? Takže někdy v této době a ta Ludmila byla pšovánka.
2: S kněžnou Ludmilou, dcerou pšovského knížete Slavibora, první domácí světící naší historie, se setkáme v příštím díle Toulek.

0: Vůbec ji hledat nemusel. Seděla na patníku u silnice kousek za hrádkem. Zastavil svou rozložitou černou Mercedesku kabriolet, vykoukl přes přední sklo a řekl: dobré jitro. Naklonil se, aby otevřel dvířka. Prosím? Já nestopuju, pravila Kateřina Hodičková a zvedla pyšně bradu. Sedím tady jen tak a čekám na jistého známého. Kterého? Jistého Exnera, kapitána Michala Exnera. No to bych byl já, pravil Exner radostně. Ha, bože, Kateřino, vykřikl, ty mě nepoznáváš. Pokrčila rameny, sklouzla z patníku a vznešeně usedla vedle něho. Po dvou měsících, pane, to se nesmíte divit, že moje paměť selhala. No počkej, ne tak rychle, tady je lidí. Je časné ráno a nikoho nevidím, řekl tvrdě. A vůbec touhle dobou každej pořádný člověk spí. Upravila si vlasy. Rozjel se. Ne tak rychle, hned teď doprava. Jak se ti vedlo v Itálii? Blaženě zabručela a vystrčila špičku jazyka mezi rty. Takhle. Zabočili do lesa mezi chaty a zahrádky. Po mizerné cestě se Mercedeska zmítala jako člun v bouři. Tady, pravil Michal Exner, dávaj pozor, aby si nepřekousal jazyk, tady je to taky fajn. Rovně? Doprava a stát. Vyskočila, aby otevřela bránu. Po dvou měsících, co se neviděli, znovu objevil znamenitou délku a tvar jejich nohou. Nadšeně tedy vjel do zahrady a zaparkoval ve stínu za chatou. Chata profesora Hodičky stála na pokraji lesa. Horní část parcely byl les, nyní soukromý anglický park, pod chatou sad, chloubato Kateřinina otce. Podél cesty a cestiček kytičky, jejich zalévání vyžadovalo pravděpodobně dost energie. Níž po strání se rozkládala spodní část chatové osady Jílovec a pak bylo vidět vesnici s kostelem, bylo možno dohlédnout až na okraj Mítinek a vpravo za silnici na mírné návrší s Habernou, u jejíž paty se zelenal a bělal březový háj, skrývající sídlo Gustava Truhlaříka. To koukáš, řekla Kateřina. Hrádek, uvažoval Michal Exner, jako kdybych to už někdy slyšel. No, Štěpkovický archív, tamhle kousek v lese za námi je místo, kde vykopali po válce Štěpkovický archív. Aha, no je tady pěkně. Máš hlad? Mám. Já taky, a pak se půjdeme koupat. Odpoledne je moc vedro a k řece není nejblíž. Oběd nevařím, jdeme na stavidlo. K vodníkovi? Do vesnice. Hurá, řekl Michal Exner a svlékal sako. Jak dlouho tady zůstanem? Jak dlouho máš čas? Nekonečně. V odpoledním horku se povalovali v chládku lesa za chatou a popíjeli alkoholický nápoj. Místo raního zpěvu ptáků hudl teď svou hmyz. Exner ležel na zádech, díval se nad sebe do koruny smrku a pohyby stromu a jiné další vlivy byly příčinou, že se mu zdálo, jako by neležel na zahradním lehátku, ale na člunu v lehkém bánku. Slyšel si, o čem mluvili vedle u stolu? Zeptala se ho. Na stavidle? No kde jinde, slyšel? Ztratil se nějaký Adam Rosický, syn advokáta. Ale nechtěl jsem slyšet. Co tomu říkáš? Nic. Lidí se ztratí. Chuligánů, který jsou podezřelí z vraždy, desítky. Přeháníš a nebereš nic vážně. Ne, ale to by byla příležitost. K čemu, pro Krista pána, podivil se? Já teď nemůžu být na nic zvědavý. A proč pak, pane kapitáne? Protože budu pořád tady. Nekonečně. Budu pěstovat jabka a později krmit králíky a slepice, sít a sklízet, zalejvat kytky, prořezávat stromy, kácet je a dělat dříví, snil a koupím si fajfku. Odmlčel se na velmi dlouhou dobu. Oba obrátil k ní hlavu. Týden, řekl smutně. Myslel jsem, že tady budu tak týden. 10 dní, řekla prosebně. 10. Prýma, řekl a usmál se. A nebudeme moc vycházet. Bazén je tady na zahradě, můžeš chodit nakupovat, nevařím špatně. Ale Michale, je tady pošta? Je, ale dnes je zavřená. Zavolám večer z hospody. Komu? Mým důstojníkům. Michale, řekla přísně, říkal si 10 dní. Beránek?
1: Ježíš, zazněl mu do ucha radostný hlas. Je ti smutno, viď? Jistě, hele, něco bych potřeboval. Slyšel jsi o Štěpkovickém archivu?
0: Zajisté, můj kapitáne.
1: No já z těch Štěpkovic teď volám. Jo, potřebuješ otáhnout brknu do garáží.
0: Neblbni, nech mě domluvit, sakra.
1: Dobře, takže Štěpkovice, archív. Exner vzdychl. Kousek od těch Štěpkovic je vesnice Hrádek.
0: No tak o té jsem neslyšel.
1: Konečně, zaradoval se Exner. Tak teď uslyšíš. Příležitostně se mrkni na mapu, kde ta vesnice je, mají tam okrsek VB. Během posledních 2 let se v okolí vesnice ztratilo pár lidí. Poslední před několika dny nějaký Adam Rosický. A slyšel jsem, že se to vyšetřuje tady místně.
0: Ne, do toho se raději nebudeme plést. Mrkni se na ta předchozí zmizení, musí tam být někde hlášky.
1: Máme se jet mrknout i tam?
0: To nebude potřeba. Poslední případ se stal nějak před rokem. Když si budete myslet, že je to zajímavý, no tak přijeď.
1: Kdy? Za 10 dní.
0: Dobrý, já si jen poznamenám tu vesnici.
1: Počkej, abys věděl, kde mě máš hledat.
0: No to já najdu snadno, pravil podporučík Beránek sebevědomně.
1: Hrádek, prosím, kde zde má chatu profesor Hodička?
0: Zmije.
1: Naschledanou, můj kapitáne.
0: Za 10 dní!
1: Vykřikl Exner zoufale. Ale nebyl si jist, zda tohle Beránek podruhé nepřeslechl. Ale než zaklaplo sluchátko, bylo slyšet, že na druhém konci drátu se kdosi odporně chechtal.

0: Moto. Nevědí, že vyhledávají jen hon a nikoli kořist. Blaise Pascal.
1: Martin.
0: Martin umí, co neumím já. Zastavit kteroukoli ženu na kterékoli ulici. Musím říci, že za tu dlouhou dobu, co se s Martinem znám, jsem z této jeho schopnosti značně těžil, neboť nemám ženy o nic méně rád než on, ale nedostává se mi jeho střemhlavé drzosti. Zatímco naopak chybou Martinovou bývalo, že samo tak řečené zatýkání ženy stávalo se někdy pro něho samoučelnou virtuozitou, na níž velmi často přestával. Říkával proto ne bez jisté trpkosti, že se podobá útočníku, který nezištně nahrává jisté míče svému spoluhráči, jenž pak střílí laciné branky a sklízí lacinou slávu. V pondělí tohoto týdne odpoledne po práci jsem na něho čekal v kavárně na Václaváku, dívaje se přitom do tlusté německé knihy pojednávající o staré etruské kultuře. Trvalo to několik měsíců, než mi univerzitní knihovna zprostředkovala její vypůjčení z Německa. A když jsem ji onoho dne konečně dostal, odnášel jsem si ji sebou jako relikvii a byl jsem vlastně docela rád, že mě Martin nechává na sebe čekat a že mohu vytouženou knihou na kavárenském stolku listovat. Kdykoliv pomyslím na staré antické kultury, pojme mě stesk. Snad je to kromě jiného i teskná závist nad tou unile sladkou pomalostí tehdejší historie. Epocha staré egyptské kultury trvala několik tisíc let. Epocha řecké antiky skoro celé tisíciletí. V tomto směru napodobuje jednotlivý lidský život lidské dějiny. Zpočátku je ponořen do nehybné pomalosti, a teprve pak se zvolna a čím dál víc zrychluje. Martinovi bylo právě před 2 měsíci 40 let.
1: Příběh začíná.
0: Byl to on, kdo mi přerušil mé zamyšlení. Objevil se náhle ve skleněných dveřích kavárny a mířil ke mně, dělaje výrazné posunky a grimasy směrem k jednomu stolku, u něhož nad šálkem kávy čněla žena. Nepřestávaje se na ní dívat, přisedl ke mně a řekl: co tomu říkáš? Cítil jsem se zahanben. Byl jsem opravdu tak zahleděn do svého tlustospisu, že jsem si dívky všiml teprve teď. Musel jsem uznat, že je pěkná. A v téže chvíli napřímila dívka poprsí a zavolala na pána s černým motýlkem, že chce platit. Zaplať taky, rozkázal Martin. Už jsme si mysleli, že budeme muset za dívkou utíkat, ale naštěstí si ještě zdržela u šatny. Nechala si tam nákupní tašku a šatnářka ji musela chvíli odkud si lovit, než ji položila před dívku na pult. Dívka podala šatnářce pár desetníků a v té chvíli mi Martin vytrhl z rukou mou německou knihu. Dáme si to raději sem, řekl s bravurní samozřejmostí a vsouval knihu pečlivě do dívčiny tašky. Dívka se zatvářila udiveně, ale nevěděla, co má říci. V ruce se to špatně nese, řekl ještě Martin, a když dívka chtěla tašku sama nést, vynadal mi, že se neumím chovat. Slečna byla zdravotní sestra z venkovské nemocnice. Stavila se v Praze prý jen tak naskok a spěchala na Florenc na autobus. Stačil malý kus cesty k zastávce tramvaje, abychom si pověděli všechno podstatné a abychom se domluvili, že v sobotu přijedeme do B za touto roztomilou slečnou, která, jak Martin významně podotkl, bude mít jistě nějakou pěknou kolegyni. Tramvaj přijížděla. Podal jsem slečně tašku a ona z ní chtěla vytáhnout knihu, ale Martin tomu zabránil velkorysým gestem, že prý si pro ní v sobotu přijedeme, ať si v ní slečna zatím říká. Slečna se rozpačitě smála, tramvaj ji unášela a my jsme mávali. Co na plat? Kniha, na kterou jsem se tak dlouho těšil, octla se náhle v nejistých dálkách. Když se to tak vezme, bylo to dost mrzuté. Ale jakási střeštěnost mě přesto na pohotově zřízených křídlech šťastně přenášela. Martin okamžitě přemýšlel, jak se bude moci na sobotní odpoledne a noc vymluvit u své mladičké ženy, neboť je tomu vskutku tak. Má doma mladou ženu. A co hůř, miluje ji. A co ještě hůř, bojí se jí. A co ještě mnohem hůř, bojí se oni.
1: Úspěšná registráž.
0: Vypůjčil jsem si pro naši výpravu za malou úplatu pěkný Fiat a v sobotu ve 2 hodiny předjel jsem před Martinův byt. Martin už čekal a vyjeli jsme. Byl červenec a strašné vedro. Chtěli jsme být v B co nejdříve, ale když jsme viděli v jedné vesnici, kterou jsme projížděli, 2 mladíky jen v trenkách a s výmluvně mokrými vlasy, zastavil jsem auto. Rybník byl opravdu nedaleko, 5 kroků odtud za humny. Neumím už spát, jako jsem kdysi uměl. Poslední noc jsem se převaloval kvůli buchví jakým starostem až do 3 hodin. Potřeboval jsem osvěžení. Martin byl také pro. Převlékli jsme se do plavek a skočili do vody. Ponořil jsem se pod vodu a plaval rychle k 2. břehu. Za to Martin se jen tak namočil, opláchl a zase vylezl. Když jsem se proplaval a vrátil se zase na břeh, spatřil jsem ho ve stavu upřeného zaujetí. Na břehu vřískal ho vděcek, kde si opodál si hrála s míčem místní mládež, ale Martin se upíral k statné postavičce děvčete, které stalo asi 15 metrů od nás, zády k nám a celkem bez pohnutí pozorovalo vodu. Dívej se, řekl Martin. No, dívám se. No, a co říkáš? No, co bych měl říkat? Tomu ty nevíš, co bys měl říkat? Musíme počkat, až se otočí, mínil jsem. Vůbec nemusíme čekat, až se otočí. To, co mi ukazuje z této strany, mi docela stačí. No dobře, namítl jsem, ale nemáme bohužel čas s tím něco podnikat. Aspoň registrovat, řekl Martin a obrátil se k jakémusi chlapečkovi, který se opodál oblékal do trenek. Chlapečku, prosím tě, nevíš, jak se jmenuje tam ta holka? A ukázal na dívčinu, která v nějaké divné apatii setrvávala stále ve svém postoji.
2: Tamta?
0: Jo, tamta.
2: No ta není odsáď, řekl chlapeček.
0: Martin se obrátil na holčičku, asi 12letou, která se slunila hned vedle. Holčičko, nevíš, kdo je tamta holka, co stojí na břehu? Holčička se poslušně vstyčila.
2: Tamta?
0: Jo, tamta.
2: No to je Manka.
0: Manka? A jak dál?
2: Manka pánku, z Traplic.
0: A dívka stála pořád nad vodou zády k nám. Teď se sehnula pro koupací čepici a když se zase napřímila, nasazujíc si ji na vlasy, byl už Martin u mne a řekl, je to nějaká Manka pánku z Traplic. Můžeme jet. Byl zcela uklidněn, spokojen a nemyslel už zřejmě než na další cestu.
1: Trochu teorie.
0: Tomu říká Martin registráž. Vychází ze svých bohatých zkušeností, které ho dovedly k názoru, že není ani tak obtížné dívku svést, jako je obtížné, máme-li v tomto směru vysoké kvantitativní nároky, znát vždy dost dívek, jež jsme dosud nesvedli. Proto tvrdí, že je třeba stále, kdekoli a při každé příležitosti provádět širokou registráž. To je zapisovat si do zápisníku či do paměti jména žen, jež nás zaujaly a jež bychom mohli jednou kontaktovat. Kontaktáž, to je pak už vyšší stupeň činnosti a znamená, že s určitou ženou vejdeme ve styk, seznámíme se s ní, otevřeme si k ní přístup. Kdo se rád chlubně ohlíží zpět, klade důraz na jména žen pomilovaných, ale kdo se dívá vpřed, do budoucnosti, musí se starat především o to, aby měl dostatek žen registrovaných a kontaktovaných. Nad kontaktáží existuje totiž už jen jediný poslední stupeň činnosti a já rád podotýkám, abych se zavděčil Martinovi, že ti, kteří nejdou za ničím než za tímto posledním stupněm, jsou mizerní a primitivní mužové, kteří mi připomínají vesnické fotbalisty, hrnoucí se bezhlavě na branku soupeře a zapomínající, že ke gólu a mnoha dalším gólům nevede jen zbrklá chuť střílet, ale především důkladná a poctivá hra v poli. Myslíš, že se za ní do těch traplic někdy dostaneš? Zeptal jsem se Martina, když jsme zase jeli. Nikdo nemůže vědět, řekl Martin. Každopádně, řekl jsem zase já, den nám začíná šťastně.
1: Hra a nutnost.
0: Dorazili jsme k nemocnici v B ve výborné náladě. Bylo asi 3:30. Vyvolali jsme si naši sestru telefonem do vrátnice. Za chvíli přišla dolů v nemocniční čepici a v bílém plášti. Všiml jsem si, že zčervenala a považoval jsem to za dobré znamení. Martin se ujal pohotově slova a dívka nám oznámila, že jí v 7 skončí služba a že jí tedy v tu dobu máme čekat před nemocnicí. Se slečnou kolegyní jste již jednala? Zeptal se Martin a dívka kývla hlavou. Přijdeme 2. Dobře, řekl Martin, ale nemůžeme tady pana kolegu stavět před hotovou věc, kterou nezná. No tak dobře, řekla dívka, můžem se na ní podívat, Božena je na interně. Šli jsme pomalu přes nemocniční dvůr a já jsem nesměle řekl, jestli pak máte ještě tu tlustou knihu. Sestřička kývla hlavou, že prý ji má a dokonce tady v nemocnici. Spadl mi kámen ze srdce a postavil jsem si hlavu, že musíme jít nejdříve pro ni. Martinovi se ovšem zdálo nevhodné, že dávám tak nepokrytě přednost knize před ženou, jež mi má být předvedena, ale nemohl jsem si nijak pomoci. Přiznám se totiž, že jsem velice trpěl těch několik dnů, kdy byl spis o kultuře Etrusků mimo můj dohled. A byla to jen veliká sebekázeň, jestliže jsem to strpěl bez pohnutí brvy, nechtěje za žádných okolností pokazit hru, což je pro mě hodnota, kterou jsem se od mládí učil ctít a podřizovat jí veškeré své osobní zájmy. Mezitím, co jsem se dojatě shledával se svou knihou, pokračoval Martin v konverzaci se sestřičkou a dosáhl již toho, že dívka slíbila vypůjčit na večer od svého kolegy chatu u nedalekého hoterského rybníka. Byli jsme všichni na výsost spokojeni a dali jsme se tedy konečně přes nemocniční dvůr k malé zelené budově, kde byla interna. Proti nám šla právě nějaká sestra s lékařem. Ten lékař byl směšný dlouhán s odstávajícíma ušima, což mě upoutalo, tím spíš, že naše sestra do mne v té chvíli dloubla. Uchechtl jsem se. Když nás minuli, otočil se ke mně Martin. Teda, ty máš štěstí, kluku. Tak nádhernou slečnu si vůbec nezasloužíš. Styděl jsem se říci, že jsem se díval jen na dlouhána a vyslovil jsem tedy pochvalu. Nebylo v tom ode mne ostatně žádné pokrytectví. Věřím totiž Martinovu vkusu víc než svému, protože vím, že jeho vkus je podepřen mnohem větším zájmem než můj. Mám rád objektivitu a řád ve všem i ve věcech milování a dám tedy víc na znalce než na diletanta. Někdo by mohl považovat za pokrytectví, nazývám-li se diletantem já, rozvedený muž, který právě teď vypráví o jedné ze svých
2: a zřejmě nikterak výjimečných avantýr. A přece jsem diletant. Dalo by se říci, že si hraji na něco, co Martin žije. Někdy mám pocit, že celý můj polygamní život nevyplynul z ničeho jiného, než z napodobování ostatních mužů. Nepopírám, že jsem v tomto napodobování nenašel zalíbení. Ale nemohu se zbavit pocitu, že v té zálibě zůstává přesto cosi zcela svobodného, hravého a odvolatelného, co třeba charakterizuje návštěvy obrazáren nebo cizích krajin a co není nikterak podrobováno bezpodmínečnému imperativu, který jsem tušil za erotickým životem Martinovým. Právě přítomnost tohoto bezpodmínečného imperativu povyšovala v mých očích Martina. Jeho soud o ženě, zdálo se mi, vyslovuje jeho ústy sama příroda, sama nutnost.
1: Paprsek domova.
2: Když jsme se octli mimo nemocnici, zdůraznil Martin, že se nám všechno náramně daří, a pak připojil: ovšem večer si musíme pospíšit, chci být v 9 doma. Ustrnul jsem. V 9? To znamená v 8 odjet odtud. Ale pak jsme se měli docela zbytečně. Počítal jsem s tím, že máme volno celou noc. Proč bys chtěl plýtvat časem? Ale jaký to má smysl jezdit kvůli 1 hodině? Co chceš pořídit od 7 do 8? Všechno. Jak jsi všiml, obstaral jsem chatu, takže to může jít jak po másle. Bude záležet jen na tobě, aby si spočínal dostatečně rozhodně. A proč, prosím tě, musíš být v 9 doma? Slíbil jsem to Jiřince. Zvykla si hrát vždycky v sobotu před spaním žolíka. Pane bože, vzdychl jsem. Jiřinka měla zas včera nějaké nepříjemnosti v kanceláři. Tak jí mám brát i tu malou sobotní radost. To víš, je to nejlepší žena, jakou jsem kdy měl. Ostatně dodal, ty budeš taky rád, že budeš mít v Praze před sebou ještě celou noc. Pochopil jsem, že je zbytečné něco namítat. Martinova obava o manželčin klid se nedala nikdy ničím uchlácholit, a jeho víra v nekonečné erotické možnosti každé hodiny či minuty se nedala nikdy ničím zvyklat. Pojď, řekl Martin, do 7 jsou ještě 3 hodiny. Nebudem zahálet.
1: Šalba.
2: Vydali jsme se širokou cestou městského parku, který sloužil zdejším obyvatelům jako korzo. Prohlíželi jsme si dvojice dívek, které chodili kolem nás a nebo seděli na lavičkách, ale byli jsme nespokojeni s jejich kvalitami. Martin sice 2 z nich oslovil, dal se s nimi do řeči a smluvil si s nimi dokonce schůzku, ale věděl jsem, že to nemyslí vážně. Byla to takzvaná tréninková kontaktáž, kterou Martin občas prováděl, aby nevyšel ze cviku. Neuspokojeni vyšli jsme pak z parku do ulic, které zely maloměstskou prázdnotou a nudou. Pojď něco vypít, mám žízeň, řekl jsem Martinovi. Našli jsme jakýsi dům, nad nímž byl nápis kavárna. Vešli jsme, ale uvnitř byla jen samoobsluha. Kachlíčkovaná místnost, z níž čišel chlad a cizota. Šli jsme se postavit k pultu, koupili si od nevlídné paní nabarvenou vodu a odnesli si ji pak ke stolu, který byl polit omáčkou a vybízel nás k rychlému odchodu. Na to nic nedbej, řekl Martin. Šerednost má v našem světě svou pozitivní funkci. Nikdo se nechce nikde zdržovat, lidé odevšad spěchají a takto vzniká žádoucí tempo života. Ale my se tím nenecháme vyprovokovat. Můžeme si teď v bezpečí šaredného lokálu o lecčem zpromluvit. Napil se limonády a zeptal se. Kontaktoval jsi už tu medičku? Samozřejmě, řekl jsem. A jaká teda je? Vypodobni mi ji pořádně. Líčil jsem mu medičku. Nedalo mi to velkou námahu, i když žádná medička neexistovala. Ano, snad to nám nevrhne špatné světlo, ale je to tak. Vymyslil jsem si ji. Dávám své slovo na to, že jsem to neudělal ze špatných důvodů, abych se snad před Martinem vytahoval anebo ho chtěl vodit za nos. Vymyslil jsem si medičku prostě proto, že už jsem neodolal Martinovu naléhání. Martinovi nároky na mou činnost byly nesmírné. Martin byl přesvědčen, že denně potkávám nové a nové ženy. Viděl mne jiného, než jsem, a kdybych mu popravdě řekl, že jsem se celý týden nejenom nezmocnil žádné nové ženy, ale dokonce ani o žádnou nezavadil, měl by mě za pokrytce. Byl jsem proto nucen asi před týdnem předstírat registráž jakési medičky. Martin byl spokojen a měl mě ke kontaktáži. A dnes kontroloval mé pokroky. A jaká je to tak asi úroveň? Je to na úrovni... Zavřel oči a lovil z temnot nějakou míru. Pak si vzpomněl na společnou známou. Je to na úrovni marketky? To je mnohem lepší, řekl jsem. Neříkej, podivil se Martin. Je to na úrovni tvé Jiřiny. Vlastní žena je pro Martina nejvyšší mírou. Martin byl velice šťasten z mé zprávy a zasnil se.
1: Úspěšná kontaktáž.
2: Pak vešla do místnosti jakási dívka v manšestrových kalhotách a bundě. Šla k pultu, počkala na barevnou vodu a šla ji vypít. Postavila se ke stolku, s nímž jsme sousedili, dala sklenici k ústům a pila, aniž se posadila. Martin se k ní otočil. Slečno, řekl, jsme tu cizinci a máme k vám dotaz. Dívka se usmála, byla docela pěkná. Je nám strašné horko a nevíme, co máme dělat. Běžte se vykoupat. To je právě to. My nevíme, kde je tady u vás koupání. Ono tady žádné koupání není. Jak je to možné? Jedno koupaliště tady je, ale to je už měsíc vypuštěné. A co řeka? Ta se bagruje. Tak kam se chodíte koupat? Leda k hoterskému rybníku, ale to je nejméně 7 kilometrů. No to je maličkost, máme auto, stačí, když nás povedete. Jako náš lodivod, řekl jsem, spíš autovod, opravil mne Martin. Když už tak autovodka, řekl jsem já. Autokoňak, řekl Martin. A to v případě slečny nejmíň 5hvězdičkový, řekl jsem zase já. Jste prostě naše souhvězdí a měla byste jít s námi, řekl Martin. Dívka byla zmatena našimi žvásty a nakonec řekla, že by tedy šla, ale že ještě musí něco zařídit a pak se stavit pro plavky, ať prý na ní počkáme přesně za hodinu na témž místě. Byli jsme spokojeni. Dívali jsme se za ní, jak odchází, jak pěkně pohupuje zadnicí a potřásá černými kučerami. Vidíš, řekl Martin, život je krátký, musíme využívat každé minuty.
1: Chvála přátelství.
2: Šli jsme pak znovu do parku. Znovu jsme prohlíželi dvojice dívek sedících na lavičkách. Stávalo se, že dokonce která slečna byla pohledná, ale nestalo se nikdy, aby byla pohledná i její sousedka. Je v tom jakýsi zvláštní zákon, řekl jsem Martinovi. Škaredá žena doufá získat něco z lesku hezčí přítelkyně. Hezká přítelkyně zas doufá, že se bude leskleji odrážet na pozadí šeretky. Pro nás z toho plyne, že naše přátelství je podrobováno ustavičným zkouškám. A já si právě vážím toho, že nikdy neponecháváme volbu vývoji událostí nebo dokonce nějakému vzájemnému zápolení. Volba je u nás vždycky věcí zdvořilosti. Nabízíme si tu hezčí dívku jako dva staromódní pánové, kteří nemohou vejít nikdy stejnými dveřmi do místnosti, protože nechtějí připustit, aby jeden z nich šel první. Ano, řekl Martin dojatě, jsi výborný kamarád. Pojď, půjdem si na chvíli sednout, bolí mne nohy. A tak jsme seděli příjemně zakloněni tváří v tvář slunci a nechali jsme chvíli běžet svět kolem nás bez povšimnutí.
1: Dívka v bílém.
2: Pojednou se Martin vztyčil, pohnut zřejmě nějakým tajemným čivem a upřeně hleděl vzhůru po osamělé cestě parku. Přicházela tudy holčička v bílých šatech. Už zdaleka, když ještě proporce těla ani rysy tváře nebylo možno zcela bezpečně zjistit, byl na ní patrný zvláštní, těžko postižitelný půvab. Jakási čistota či něžnost. Když byla holčička už docela blízko nás, mohli jsme poznat, že je zcela mladičká. Něco mezi dítětem a dívkou. A to nás uvedlo rázem do stavu naprostého rozrušení. Takže se Martin vymrštil z lavičky. Slečno, jsem režisér Forman, filmový režisér. Musíte nám pomoct. Podal jí ruku a dívenka s nekonečně úžaslým zrakem mu ji stiskla. Martin pokynul hlavou ke mně a řekl, to je můj kameraman. Ondříček, podával jsem dívence ruku. Dívenka se uklonila. Jsme tu v prekérní situaci. Hledám tu exteriéry pro svůj film. Měl nás tu čekat náš asistent, který to tu dobře zná, ale asistent nepřijel, takže tu teď právě přemýšlíme, jak se ve zdejším městě a celé té okolní krajině vyznat. Tady pan kameraman, zavtipkoval Martin, to pořád studuje v té tlusté německé knize, ale tam to bohužel nenajde. Narážka na knihu, kterou jsem celý týden nemohl číst, mě najednou jaksi podráždila. Škoda, že nemáte vy sám větší zájem o tu knihu, napadl jsem svého režiséra. Kdybyste v přípravě pořádně studoval a nepřenechával studium kameramanům, vaše filmy by možná nebyly tak povrchní a nebylo by v nich tolik nesmyslů. Odpustíte, obrátil jsem se pak s omluvou k dívence. Nebudeme vás přece obtěžovat našimi pracovními spory. Náš film je totiž historický film a bude se dotýkat etruské kultury v Čechách. Ano, uklonila se dívenka. Je to docela zajímavá kniha, podívejte se. Podal jsem dívence knihu a ta ji vzala do rukou s jakousi nábožnou bázní. A když viděla, že si to přeji, lehce ji zalistovala. Tady nedaleko musí být přece hrad Pcháček, pokračoval jsem. To bylo centrum českých etrusků. Ale jak se tam dostat? To je kousek, řekla dívenka a celá se rozzářila, protože bezpečná znalost cesty na Pcháček jí poskytla konečně trochu pevné půdy v onom poněkud temném rozhovoru, jejž jsme s ní vedli. Ano, znáte to tam? Zeptal se Martin, předstíraje velkou úlevu. No samo, řekla dívenka, to je hodinka cesty. Pěšky? Zeptal se Martin. Ano, pěšky, řekla dívenka. My tu máme přece auto, řekl jsem. Nechcete nám dělat lodivoda? Řekl Martin, ale já jsem nepokračoval v obvyklém rituálu vtípků, protože mám přesnější psychologický odhad než Martin a vycítil jsem, že lehkovážné žertování by nám v tomto případě spíš uškodilo a že naší zbraní je nyní jen naprostá serióznost. Nechceme, slečno, nikterak narušovat váš čas, řekl jsem, ale kdybyste byla tak laskava a mohla nám věnovat chvilku a ukázat nám některá místa, která tu hledáme, moc byste nám pomohla a byli bychom vám oba velice vděční. Ale ano, uklonila se zase dívenka. Já ráda, já jenom... Teprve teď jsme si všimli, že má v ruce síťovku a v ní dvě hlávky salátu. Musím donést mamince salát, ale tu je tady kousek a já bych hned přišla. Salát mamince musíte samozřejmě včas a v pořádku donést, řekl jsem. My tu rádi počkáme. Ano, to bude nejdýl 10 minut, řekla dívenka a ještě jednou se uklonila a odcházela v spěchu plném snahy. Pane, řekl Martin a posadil se. Je to výborné, co? To bych řekl. Tomu jsem 100 obětovat obě sestry.
1: Ošidnost přílišné víry.
2: Leč uplynulo 10 minut, čtvrt hodina a dívenka nepřicházela. Neboj se, utěšoval mě Martin. Jestli je něco jistého, tak tedy to, že přijde. Náš výstup byl naprosto věrohodný a holčička byla u vytržení. I já jsem byl toho názoru a tak jsme čekali dál. Jsou se s každou přibývající minutou víc a víc žádostivý té dětské dívenky. Mezitím minula i doba určená k našemu setkání s dívkou v manšestrových kalhotách, ale my jsme byli tak upřeni na naši bílou holčičku, že nás ani nenapadlo se zvednout. A čas plynul. Poslyš, Martine, myslím, že už nepřijde, řekl jsem nakonec. A jak si to vysvětlíš? Vždyť nám ta holka věřila jako božstvu. Ano, řekl jsem. A v tom je naše neštěstí. Ona nám totiž až příliš věřila. No a? Chtěl jsi snad, aby nám nevěřila? Bylo by to tak asi lépe. Přílišná víra je ten nejhorší spojenec. Myšlenka mě strhla. Rozkecal jsem se. Když něčemu věříš doslova, uvedeš to nakonec svou vírou ad absurdum. Kdo je skutečným stoupencem nějaké politiky, nebere nikdy vážně její sofizmata, nýbrž jen praktické cíle, které se pod těmi sofizmaty ukrývají. Politické fráze a sofizmata tu přece nejsou, aby se jim věřilo. Mají spíš sloužit jako jakási společná a smluvená výmluva. Pošetilci, kteří je berou doopravdy, objeví v nich dřív nebo později rozpory. Začnou se bouřit a skončí nakonec hanebně jako kacíři a odpadlíci. Ne. Přílišná víra nepřináší nikdy nic dobrého. A nejenom politickým nebo náboženským systémům, ani našemu systému, jímž jsme chtěli získat dívenku. Nějak ti přestávám rozumět, řekl Martin. Je to docela srozumitelné. Byli jsme pro dívenku opravdu pouze 2 vážní a vážení pánové a ona jako způsobné dítě, které nabízí v tramvaji místo staršímu, nám chtěla vyhovět. No tak proč nám nevyhověla? Protože nám tolik věřila. Dala mamince salát a hned jí o nás nadšeně vyprávěla. O historickém filmu, o etruscích v Čechách. A maminka... Ano, dál je mi všechno jasné. Přerušil mne Martin a vstal z lavičky.
1: Zrada.
2: Slunce už ostatně zvolna klesalo nad střechy města. Lehce se ochladilo a bylo nám smutno. Šli jsme se ještě pro všechny případy podívat k samoobsluze, jestli tam nějakým omylem na nás dosud nečeká dívka v manšestrákách. Nebyla tam ovšem. Bylo 6:30. Sešli jsme k autu a připadajíce si náhle jako 2 lidé vyhoštění z cizího města a jeho radostí, řekli jsme si, že nám nezbývá, než se uchýlit na exteritoriální území vlastního vozu. No tak, okřikl mě v autě Martin. Vždyť se netvař tak pohřebně. Nemáme k tomu vůbec důvod. To hlavní je přece před námi. Chtěl jsem namítnout, že na to hlavní nám zůstala sotva hodina času kvůli Jiřince a jejímu žolíku, ale raději jsem mlčel. Ostatně, pokračoval Martin, den byl bohatý. Registráž té holky z Traplic, kontaktáž slečny v Manchesterákách, vždyť to tu máme kdykoliv přichystáno, vždyť to nechce nic jiného, než sem ještě jednou přijet. Nic jsem nenamítal. Ano, registráž i kontaktáž byla vykonána znamenitě. To bylo zcela v pořádku. Ale mě v tu chvíli napadlo, že se Martin poslední rok kromě nespočetných registráží a kontaktáží k ničemu kloudnějšímu už vůbec nedostal. Podíval jsem se na něho. Jeho oči zářily jako vždy svým žádostivým svitem. Pocítil jsem v té chvíli, že mám Martina rád. A že mám rád i ten prapor, pod nímž celý život pochoduje. Prapor věčné honby za ženami. Uplynul čas a Martin řekl, je 7 hodin. Zajeli jsme tedy asi 10 metrů od brány nemocnice a to tak, že jsem mohl v zrcátku auta bezpečně pozorovat, kdo odtud vychází. Myslel jsem pořád na ten prapor a také na to, že v té honbě za ženami jde rok od roku čím dál méně o ženy a čím dál více o tu honbu samu. Za předpokladu, že jde o předem marné pronásledování, je totiž možno denně pronásledovat jakýkoliv počet žen a učinit takto honbu absolutní honbou. Ano, Martin se dostával do situace absolutní honby. Čekali jsme 5 minut. Dívky nepřicházely. Nikterak mne to neznepokojovalo. Bylo přece docela lhostejné, přijdou-li či ne. Vždyť kdyby i přišli, což bychom mohli za pouhou hodinu zajet s nimi do vzdálené chaty, přimět je k důvěrnostem, pomilovat je a v 8 hodin se zas pěkně rozloučit a odjet? Ne. V okamžiku, kdy Martin omezil naše časové možnosti 8 hodinou, posunul jako už tolikrát celou tuto avantýru do oblasti sebeklamné hry. Uplynulo 10 minut. U vchodu se nikdo neobjevoval. Martin se rozhořčil a skoro křičel. Dávám jim ještě 5 minut, déle nečekám. Martin už není mlad, uvažoval jsem dál. Miluje docela věrně svou ženu. Žije vlastně v tom nejspořádanějším manželství. To je skutečnost. A hle, nad tou skutečností a zároveň s ní v rovině dojemně nevinného sebeklamu pokračuje dál Martinovo mládí. Neklidné, veselé a bludné, mládí proměněné v pouhou hru, která už není nijak sto překročit lajnu svého hřiště, zasáhnout život sám a stát se skutečností. A protože je Martin zaslepeným rytířem nutnosti, proměnil svá dobrodružství v neškodnost hry, aniž o tom věděl. Vkládá do nich nadále celou svou zanícenou duši. Dobrá, řekl jsem si. Martin je zajatcem svého sebeklamu. Ale